0: někde někdo v té akcelerační zóně si tam koupí kus pole, že tam pak může stavět, a nebo ho může ta vláda nějak omezit? Jak to je?
1: Haló, haló, mohu k tomu říct něco opravdu důležitého? Slyšeli jsme tři důležité příspěvky na mimořádně negativní zdraví občanů České republiky. Bylo by k tomuto důležitému stanovisku třeba říct nějaké moratorium, aby jsme věděli, prosím, že to nemá jenom si tady popovídat a rozejít
2: se. Já se vás omlouvám, prosím, ne, pokud důležitý. Budete chtít slovo, tak se přihlaste. Já bych, není teďko vhodné, když byla oslovena paní senátorka, abyste jí bral slovo. Já poprosím
1: neslyšela
2: paní senátorku, jestli byste mohla odpovědět. Děkuji, paní senátorko.
3: Já budu ale velmi stručná. Já se k tomu vyjádřím ve svém vystoupení. Já nejenom totiž mám, ale já jsem hodně občas taková rebelka, co se týká práva. Já se obecně domnívám, že vůbec to, co se tady děje kolem akceleračních zón z hlediska práva, já jsem poslouchala už hodinu vzadu, tak se domnívám, že vůbec je to v rozporu s naším ústavním řádem, takže já mám na to prostě svůj názor, ke kterému řeknu to, co je podstatné, a nejenom, že se domnívám, že to je administrativně možné, ale je to nutné a podle mě to vůbec není realizovatelné, to, co se tady zavedlo těmi akceleračními zónami. Já své vystoupení nazývám znásilnění práva, takže já se domnívám, že k tomu řeknu své, a myslím si, že to bude nejenom i srozumitelné, ale úplně jasné. Ne, takže ve svém vystoupení potom řeknu to, co bude nutné tady v tom. Takže se domnívám, že odpovím i na to, k čemu jsem byla vyzvána.
2: Tak, poprosím, teďko dáme dva dotazy z pléna, takže poprosím první dotaz, přihlaste se.
3: Tak, mladí muži.
4: Dobrý den, Konupek Tomáš. Já bych rád jenom dodal pár věcí, které prostě tady zazněly, nezazněly ohledně v...
2: Já se moc omlouvám, ale pokud bychom dodávali věci, můžeme si pak jako komunikovat, ale teď bych potřebovala jenom opravdu, aby šli jeden, dva dotazy. Případně to ponechat potom, pokud bude čas na závěr dnešního semináře. Takže máte dotaz, prosím?
4: Já to nechám na potom, pardon.
2: Tak, ano, pán v koskované košili, prosím, dotaz.
1: Mám dotaz, zda bude z tohoto semináře memorandum nebo aspoň moratorium k zákazu do doby prověření zdravotní nezávadnosti technologií větrných elektráren. Děkuji.
2: Tak, kdo se ujme odpovědi? Pan profesor Turánek.
5: Je jasně prokázáno, že negativní vlivy na lidské zdraví, na zdraví zvířat, na zdraví ekosystému, na vodní zdroje, na zemědělství. Tam není co řešit. U nás nejsou vhodné podmínky pro akcelerační zóny a je potřeba politicky dostat od toho, aby bylo moratorium na výstavbu VTE.
2: Děkuju panu profesorovi. Myslím si, že je jasná odpověď, a myslím si, že věci, které jsou logické, tak na to není potřeba sepisovat moratoria. Tak tady byl dotaz dámy tady přede mnou v modrém.
6: Jo, dobrý den. Já se chci zeptat, v kolikátým čtení už je teďko stavební zákon? Jednání o stavebním zákonu jenom?
7: Stavební zákon, on je v podstatě takhle, jsou tam některé novely, které tam máme, dílčí novely, a pak je ten velký stavební zákon, o kterém se v současné době bavíme, ten je ve druhém čtení, ale je potřeba, abychom prostě to protlačili ještě, respektive abychom tam protlačili některé pozměňovací návrhy, které zcela jednoznačně tam budou. Myslím si, že to bude ještě hodně dlouhé, protože ta debata je jaksi obsáhlá a extenzivní. A otázka je prostě, jak silná bude politická vůle k tomu, abychom ty pozměňováky tam prostě protlačili. Za mě je to samozřejmě norma, která bude ovlivňovat život běžných lidí, tak jako většina norem přináší věci, které jsou zcela jednoznačně pozitivní, to znamená zrychlení toho stavebního řízení a odpadnutí některých byrokratických překážek v rámci toho povolovacího řízení, které je dneska opravdu jaksi šíleně...

0: referendum, které by se konalo až poté, co by někdo si pod rukou, tak říkajíc, uzavřel tu dohodu, tak už by prostě ta obec jim nemusela řídit. A za mě je to prostě špatně. Za mě není možné připustit prostě to, aby si starosta uzavřel nějakou dohodu a tím vlastně vyloučil ty občany z toho rozhodování. A víme, jak to prostě chodí, víme ty motivace, že jsou tam velmi silné, nechci nikomu sahat do svědomí, ale prostě ten biznis je v tomhletom silný a situace, kdy si někdo to domluví se starostou nebo za nějakou prebendu, oni většinou různé jaksi pozitiva jenom slibují, pak je ani nesplní ke všemu ti investoři, tak v momentě, kdyby prostě ten starosta si mohl podepsat tu dohodu a bylo by vyloučeno referendum, tak to by bylo strašně špatně. Nicméně tahle ta věc není ve stavebním zákoně, ale jakoby v tom novém, ale vlastně v jedné z takových těch dílčích novel, které jsme schvalovali a které prostě musíme pozměnit. Ale za sebe jenom říkám, vždycky je klíčové vytvořit i tlak té veřejnosti, protože v momentě, kdy ta veřejnost se o to nezajímá a nechá to být, tak nám společně s kolegy z SPD se velmi těžko tlačí na ty silnější partnery v rámci té vlády, aby nám na to kývli. Zase na druhou stranu, já tady nechci působit jako nějaký kritik, ale já rozumím tomu, že ta Evropská unie v momentě, kdy podmiňuje různé tyhle ty nástroje, které prosazují obnovitelné zdroje energie, takže to vlastně podmiňuje to, že nám vyplatí nějaké peníze a chápu, že prostě ty peníze jsou potřeba někde jinde, ale nemyslím si, že bychom měli prostě prodávat naše zdraví, naši krajinu, naši půdu za nějaké sliby těch peněz. Když to řeknu úplně jednoduše, ani těch 9 miliard, ani 90 miliard, kdyby to bylo, ani 900 miliard mi nestojí za to, abychom znehodnotili naši zemi. Ale potřebujeme k tomu vás, protože my sami, prostě nás je tam 15 a já vždycky říkám, lidé rozdávají karty a my to ESO nedržíme. To znamená, my teď potřebujeme, aby vy jste nás podpořili, aby tady vznikl ten tlak na sociálních sítích všude, prostě na další členy té vlády, aby nám to pomohlo tyhle ty věci prosadit. Protože znova říkám jednu věc, já jsem to vlastně nezmínil v tom svém úvodním projevu, ale je to důležité. My se tady bavíme o vliv na zdraví, na faunu, na floru, na bonitu naší půdy a tak dále, ale to, co mě jako nejvíc překvapilo, když jsme byli na tom veřejném projednávání, oni vlastně vůbec nezvažovali to, jakou to bude mít dopad, případná ta stavba větrných elektráren, na cenu všech nemovitostí v České republice. Protože pokud máte dneska barák a stojí X a někdo vám do výhledu na západní stranu postaví větrné elektrárny, tak už to nebude X. Bude to X minus 30%. A když si to spočítáte u všech nemovitostí, u všech rodinných domů, u všech bytů, kolik to bude stát, tak to jsou prostě, to jsou 100 miliardy, to jsou biliony. To znamená, z mého pohledu se to prostě ekonomicky nevyplatí, jelikož to znehodnocuje vlastně vůbec celou naši zemi a mnoho a mnoho nemovitostí, které jsou dneska ve vlastnictví individuálních osob. Jo, budete prodávat dům, bude krásný, bude mít výhled, všichni ho budou chtít koupit. Když prostě ve výhledu bude stát větrná elektrárna, garantuju vám, že 9 z 10 zájemců řekne, tohle já nechci. Já se nechci dívat prostě na větrníky. Takže tohle vůbec nikdo neřešil a já znovu říkám, to jsou pořád ty kličky té Evropské unie, kdy ona na jednu stranu řekne, to se vám strašně vyplatí, ale vlastně, když jdete do hloubky, tak zjistíte, že jste v hlubokém mínusu, v hlubokém mínusu.
1: Děkuju.
0: Není zač.
2: Tak já jestli si můžu dovolit, já dám 10 minut přestávku, ale opravdu jenom krátce. Nezapomeňte svoje dotazy, já vím, že jsou velmi důležitý. Určitě bude dost času. Já pak vyhovím i paní senátorce, která potom musí zase odejít. Takže hned opravdu pojďme za 10 minut být zpátky na svých místech, aby jsme si mohli paní senátorku vyzvednout, protože si myslím, že ty právní aspekty jsou velmi důležité. 10 minutek.
3: Protiústavně já tvrdím.
2: Se moc omlouvám, ale pokud bychom dodávali věci.
4: Tak, teď by to mělo jít a já to tady dostřihnu. Minuta pátá, tak se jdeme kouknout na pátou minutu, kdy nám končila přestávka.
2: Jako moderátorka připravila a požádala umělou inteligenci, aby mě napsala, jak mám krásně uvést dnešní hosty. Tak já si dovolím přečíst to, co mě umělá inteligence napsala o paní senátorce. Jana Zvirtek-Hamplová je česká senátorka, advokátka a odbornice na veřejné právo a problematiku samosprávy. Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku

0: roce 1999 působí jako advokátka se specializací na ústavní právo, správní právo a právní otázky měst, obcí a krajů. Ve veřejném životě působila jako zastupitelka a starostka města Mohelnice. Od roku 2022 zastupuje občany v Senátu parlamentu České republiky za obvod Kroměříž. Je oceňována zejména pro své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, důraz na ochranu práv občanů, samospráv a právní stát. Rovněž se věnuje publikační a vzdělávací činnosti v oblasti veřejné správy a práva. A já ještě doplním, že paní senátorka získala v roce 2019 ocenění právník roku. A děkuji velmi za její práci a tímto jí dávám slovo.
1: Já bych vás ráda pozdravila. Já se přiznám, že to mám hodně, hodně všechno na knop, že jsem teď trošku bojovala se zdravím, takže to má samozřejmě dopady, protože po mně spousta lidí touží. Já jsem si připravila na dnešní seminář trošku tak po dohodě s panem Reichlem, s kterým už mnoho let bojujeme na jedné lodi a jsme oba takový rebelové občas na poli práva. Takže připravila jsem si na téma akcelerační zóny a když jsem pořád přemýšlela, jak to mám jinak nazvat, tak jsem nazvala znásilnění práva, protože nic jiného to není. Ta změna, která se přináší, tak v podstatě, když jsem se do toho ponořila, já jsem se do toho nechtěla moc ponořovat, že jak tady bylo řečeno, až jsem se rděla, tak opravdu mou specializací jsou obce, města, kraje, ale když byly větrné elektrárny, no tak samozřejmě starostové, když jsem jich spočítala, tak snad 150 mě jich kontaktovalo, co máme dělat, to je taky taková otázka, co máme dělat, takže jsem se do toho ponořila, když jsem se do toho ponořila, tak jsem se zhrozila, co vlastně je možné, my jsme schopni mlčky vůči Bruselu odkývat, protože je to naprosté narušení právního řádu, je to znásilnění práva v té nejčistší podobě a já mám pocit vždycky, že my už řešíme to B a nezeptáme se na to A, zda vůbec to do toho našeho právního řádu mělo co dělat a má co dělat a zda vůbec je to realizovatelné tak, aby to bylo v souladu s ústavou. A já vždycky se na to ptám jako A. A občas jsem tím, když to řeknu, taková nepohodlná, když se ptám, prosím vás, a je to v souladu s ústavou, my tady řešíme teď nějakou tu obnovitelnou energii a podobně, říkám, já se vás ptám, zda to je v souladu s ústavou. Takže vždycky se zeptám na to A, nevždy je právo a úplně detailní lpění na právu, to podstatné. Občas někdy za svou právní praxi, která už je, teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík, dlouhá, tak jsem někdy i zrušila některá ustanovení zákona ústavního soudu. Takže nejsem jakože lpím na úplně detailním znění práva, když to nemá prostě logiku s logikou a s ústavními principy. Ale tohle je naprosto úplně takový učebnicový příklad narušení integrity právního řádu v tom smyslu, že já mám pocit, že vždycky se snažím a musím starostům říkat právo tak, aby tomu porozuměli, protože ne každý musí porozumět paragrafům. Takže se snažím, aby to bylo srozumitelné pro tu každodenní praxi. Někdy musím se přiznat, na svých kongresech používám i hodně takové lehtivé výrazy, starostové mi to tolerují, že i jako dáma někdy nemluvím slušně, když mluvím o státu. A tohle je typický příklad. Schválením těch akceleračních zón se vymezují v České republice protiústavně, já tvrdím, určitá území, ve kterých se říká, zjednodušuje se a zrychluje se povolovací proces pro určitý druh staveb, které se takhle prostě vytáhly z toho prostě celého systému a V rozporu s principem rovnosti před zákonem se vymezuje určitý druh správního řízení. To znamená, zavádí se nedůvodná nerovnost, která je státem trošku na pokyn z toho Bruselu vytvořená pro určitý druh staveb. Pro nedůvodně, já to tady mám nazvané tak, abych to nespletla, nedůvodně protěžovanou skupinu stavebníků a vlastníků nemovitostí bylo vytvořeno speciální a nedůvodně zjednodušené stavebně řízení, kde není žádný důvod, proč se to tak děje, když opominu biznis. To znamená, že pro stavby trvalé a často nevratně vysoce zatěžující krajinu, já jsem to tady poslouchala z přísálí, a její obyvatele a s faktickými dopady na krajinu a její obyvatele se paradoxně zjednodušuje jejich povolování, zatímco u staveb výrazně jednodušších, teď mě říkal jeden starosta, že dělali nějaké povolení na garáž 2,5 roku, tak tady se prostě zjednodušuje náročnost povolovacího řízení a říká se, tady se prostě protekčně říká takové území, kde mají ti stavebníci VIP protekční a naprosto nedůvodně protekční právní prostředí. Je to pozitivní právní diskriminace, to znamená, že bylo porušeno ústavně chráněné právo na rovnost před zákonem. To znamená, je porušeno všechno, co v podstatě v právu může být porušeno od naší ústavy přes listinu základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního právního řádu, takže rovnost před zákonem není privilegium, já tvrdím. Oni to nechtějí moc slyšet, ti, kteří to protěžují, ale je to základní právo, které nám zaručuje náš ústavní pořádek. A tady ta jedna věta je naprosto klíčová a není naprosto důvodu, proč by tady měly být nějaké akcelerační zóny, nějaké protekční správní řízení. Někteří stavebníci by měli mít jednodušší povolovací řízení. A já tvrdím, že zavedení akceleračních zón je protiústavním krokem, to znamená porušováním základních principů práva. Stavebníci těch obnovitelných zdrojů nemají právo být zvýhodňováni ve stavebním právu. Logické by naopak bylo požadovat s ohledem na náročnost těch staveb a jejich dopady na krajinu, já jsem to tady poslouchala, jak se to bude likvidovat, co ty tuny betonu a tak dál, tak není to spíš logické proto, aby na ty stavebníky bylo kladeno přísnější podmínky a aby bylo více otázek kladeno. To znamená porušení ústavního pořádku České republiky, naprosto učebnicový příklad, takže já vůbec nechápu, že by tady nějaké to opatření, které zavádí tyto pozemky, mělo být a mělo vůbec projít naším schvalovacím pořádkem a tak dál. Když opominu, a tady spoléhám hodně na obce, vzpomeňte si, že obce a ty mikroregiony a referenda v uvozovkách zachraňují tady tuto situaci. Včera tuším na Příbramsku, gratuluji Příbramsku, my to máme na Kroměřížsku taky, tak jsou to přímé zásahy do samosprávy a vemte si, že samosprávu jako takovou, se omlouvám, mě teprve v úterý v tomto týdnu doktoři pustili do terénu, takže to mám trošku náročnější, ale neodolala jsem sem mezi vás přijet. To znamená, že přímé zásahy do samosprávy jsou dalším klíčovým zásahem do ústavního pořádku, protože to zasahuje přímo územní plány obcí a měst a nikdo se jich neptal. Vemte si, kdo se v tom trošku orientujete a pohybujete, co to dá schválit územní plán obce. A najednou si někdo takhle přijde a zhora řekne, tady budou VIP nějaké kilometry, kde si budou ti stavebníci dělat protekčně tak trošku, co chtějí. Kromě Žízko, Blaník, Říp a tak dál, to znamená, zasahuje se nám domov a nikdo se těch obcí, měst prostě neptal. Plus přímé zásahy do vlastnických práv tady byly zmiňovány, že všech dotčených v regionu se přímo zasahují prostě vlastnická práva a také se jich nikdo moc neptal. Nějaké připomínky, já vím, jak se k tomu přistupovalo, tak napíšou nám nějaké připomínky, tak ono to nějaké bude. My jsme to docela s kolegy zorganizovali, že těch připomínek je obrovská spousta, ale hlavně jsme tam zpracovali tu linii, tu ústavně právní. To znamená, že podle mého názoru, realizuji to sama na sobě, podala jsem sama připomínky jako občan České republiky se všemi těmito ústavními dopady a tvrdím, že mohu dojít až k ústavnímu soudu, když budu chtít. Uvidíme, jak se s tím ministerstvo popasuje. Zhrnutí, protože vás nechci moc zdržovat a vím, že se když tak budete potom tázat i neformálně a chci nechat kolegům z oboru prostor. Já jsem se soustředila na tu ústavně právní linii, která je mou parketou a tvrdím si, že se v ní poměrně trochu orientuju. Takže je to nepřiměřený až neústavní zásah do samosprávy. Já spoléhám na obce, které tady mají velkou pravomoc a mám tady mnoho obcí, které jsou připraveny dojít až k tomu ústavnímu soudu, také když budou chtít. Samozřejmě jim poskytneme veškerou odbornou oporu. Takže zasahuje to územní plány, zasahuje to prostě naprosto všechno, ústavní práva, vlastnická práva. Jak říkám, jenom tak zhora si někdo řekne, tady tato území budou VIP prostě protekční a na to, že ty stavby jsou tak strašně zasahující tu krajinu, jim zjednodušují to povolovací řízení, namísto aby to bylo naopak, zcela naopak. Nepřezkoumatelnost vymezení volby, tím vás nebudu příliš zatěžovat, to je hodně právnická otázka, protože to, jak se tam zavádějí ty specifikované lokality, tak v podstatě tam se neumožňuje si říct, když opominu toto všechno, co jsem říkala předtím, na základě čeho byly vybrány zrovna tyto oblasti, není na základě čeho to porovnat, to zase říkám, my přes ty paragrafy doufám dokážeme vyargumentovat. Zásah do krajinného rázu kvality bydlení také z toho ústavně právního hlediska a územních plánů dokážeme vyspecifikovat. Když tady se dívám na ty body, že dochází k trvalému narušení historických krajinných dominant, které prostě by navždy zůstaly zasaženy, tak jako mě to prostě hlava nebere, říkám to lidsky, jako člověk, který se pohybuje v právní praxi 25 let. Nedostatečné posouzení vlivu na životní prostředí, to tady říkali kolegové, si troufám říct ještě lépe než já. Tady zase my budeme vycházet z jejich argumentů u těch soudů, to znamená, budeme čerpat z jejich zdrojů a zohlednění chráněných území v blízkosti záměru a tak dál, to všechno vycházíme z podkladů právě tady kolegů, kteří o tom budou mluvit a my budeme takhle z nich vytahovat a budeme tím argumentovat ten protiústavní zásah prostě do všeho. Já nevím, jak bych to jinak řekla. Kumuluje se vliv všech těch vlivů, které zase nejsou zohledňovány v tom součtu, to znamená, že tady je dobře, je tady dopravní hluk, tak samostatně ono to nevadí, potom je tady to samostatně, ono to nevadí, teď to dejme dohromady a bude to úplně o něčem jiném. Takže celkové zátěže krajiny ve všech směrech a ono se, pořád to zdůrazňuji, zjednodušuje, aby se to snadněji povolilo. Já nevím, ale mě to hlava prostě nebere a jak říkám, to se pohybuju tady v té veřejné sféře léta letoucí. Jaký byl můj požadavek v mých připomínkách, které jsem poslala doporučenou cestou jako občan České republiky, a zdůraznila jsem, že jsem odborně znalá, takže ať to nepodceňují, tak úplné vypuštění akceleračních oblastí z návrhu územního rozvojového plánu. Podle mě tam ty akcelerační oblasti nemají co dělat, protože jsou to protekční území pro určité stavebníky a nemá to co dělat. Ani s právním řádem, ani s ústavním řádem. Takže nebere mi to důvod, proč by to náš právní řád měl unést. Když opominu, říkám, nějaké protekce, které tam ale nemají co dělat. Jako předběžnou otázku řešit ten soulad s ústavním řádem, a tu předběžnou otázku odůvodňuji zásadním porušením ústavy České republiky, ústavních principů, mezinárodní právní úpravy a zákonů České republiky. Všechny jsem tam vyjmenovala, mám to tuším na 8 stran. Nepřímým zásahem do práva obcí na samosprávu, nepřiměřeným zásahem do práva obcí na samosprávu, protože tu máme hned na dvou místech v ústavě a nikdo nemá právo mluvit obcím do samosprávy, takže tam nevím, čím by se to vůbec zdůvodnilo. Už jsme mnohokrát, teď jsme měli, tuším, každý rok nález ústavního soudu, kdy ústavní soud konstatoval, že stát zasáhl do práva obcí na samosprávu a zrušil všechno to, co bylo předtím. Nepřezkoumatelnost vymezení daného rozhodnutí podobné oblasti. Nemají naprosto čím zdůvodnit, proč tady tuto oblast vyčlenili na to, aby tam pro určité typy stavebníků byla prostě právní protekce. Nechápu, nerozumím. Nedostatečným posouzením vlivu na životní prostředí, to vycházíme z podkladů kolegů, kteří tady mluvili přede mnou a ještě budou mluvit po mně. Nevyvracením odborných tvrzení vlivu na významné přírodní lokality, když řeknou občané nebo obce, bude nám to zasahovat do těchto přírodních lokalit, oni řeknou nebude, ale nezdůvodní to. Tam prostě musí být důvody. To známe z jiných právních kauz. Kumulací vlivů v území, když s touto kumulací vůbec nepracují. Oni prostě účelově to dělají tak jako po těch kouskách a doufají, že si toho lidé jako nevšimnou, že se nám to tady prostě sečte v tom území. Nehovořím potom o kvalitě života v České republice, to tady hovořil už Jindra Reichl. Realizace související infrastruktury může mít vliv, dopad prostě na celé území. Jinými slovy, tím já zdůvodňuji to, že podávám připomínky, i když přímo v mé blízkosti není plánovaný tady ten větrník, ale říkám, že jako občan České republiky to má vliv prostě na mě, když se to bude realizovat kdekoliv. Takže tím zdůvodňuji svou aktivní legitimaci, nemají čím to vyvrátit, si troufám tvrdit, už jsem to dosáhla vícekrát. Zcela určité narušení krajinných rázů, zásahy zemědělsky či jinak využívaných pozemků, vliv na vody. Já teda nevím, teď trošku vybočím z takové té odborné linie, když vidím ty tuny toho betonu, mě to prostě jenom ta selská hlava nebere. A nemusím být odborník z Karlovy univerzity. Zcela určité zhoršení kvality přírodního a obytného prostředí v obyčné lokalitě, v dotčené lokalitě, vliv na plochu celé České republiky. Co se může stát? Připomínkám bude vyhověno a buď ty akcelerační zóny budou úplně stopnuty, zrušeny, nebo nevím, jakým způsobem, zkrátka zbavíme se jich, jedno jak. A nebo připomínkám nebude vyhověno, budou tam takové ty 15-stránkové a vícestránkové elaboráty, že nemáme pravdu. A my půjdeme s obcemi, na ty velmi spoléhá, musím říct, na soudní přezkum až třeba k ústavnímu soudu a tam doufám, že ti soudci budou mít minimálně ten selský rozum, co my. Ale kdyby i neměli ten selský rozum, co my, tak doufám, že si přečtou naši ústavu, listinu základních práv a svobod, právo obcí na samosprávu, právo nás na zdravé životní prostředí a minimálně to, že žádní stavebníci nemají právo na protekční správní řízení, aby to měli o to více snažší, o to náročnější a ohrožující víc jsou ty jejich stavby. Jak říkám, je to nelogické, je to, já tvrdím, neústavní a my doufám tady správníky, co jsme dosáhli už v jiné éře, spoustu věcí, tak dosáhneme i tady obranu naší republiky tady před tím, co se tady prostě chystá. Díky naději se nemožné stává možným.
0: Tak, velmi děkuji paní senátorce a já, jestli mohu, v tomto dáme možnost dvěma dotazům, které jsou přímo na paní senátorku. Tak prosím, Katarína Ondrušová.
1: Já bych jen chtěla trošku se omluvit, protože opravdu trošku hůř přednáším, že jste první přednáška po 3 měsících, kterou absolvuji, takže takový pokus, že to třeba jako zase půjde, no. Takže pokud se chce někdo něco zeptat. Já se posadím radši, no. Ano.
2: Já ještě, než budou otázky, tak bych chtěl moc paní senátorce poděkovat za její návštěvu, za to, že za námi vážila tu cestu. Jak už tady zmínila, tak my spolu bojujeme v podstatě od doby toho covidu. Zkoušeli jsme to právní cestou, tam jsme naráželi, tak jsme oba dva zapluli do té politiky, dostáváme zprava zleva. Opravdu to není vůbec jednoduché, nejenom pro nás, ale pro celé ty rodiny a přátelé, které nás obklopují. A já si Jany neskutečně, nesmírně vážím, protože to, co ona dokázala tady za tu dobu, kdy se znovu vrátila do politiky, přestože já moc dobře vím, že už nechtěla za žádnou cenu, ale že v podstatě se rozhodla, protože jí to nebylo jedno, co se tady děje, tak bych jí chtěl poděkovat nejenom za to, že za námi přijela a dala nám tuhle skvělou přednášku, a i přesto, že opravdu jaksi dlouhou dobu nevystupovala, ale jednak a především za to, jakým způsobem tady konzistentně bojuje za naše lidi, za naši republiku. Já si ji opravdu nesmírně vážím, ještě to 3x podtrhnu, protože prostě je to výjimečná dáma české politiky, takže moc děkuji, Jani.
0: Tak, Ani Katarino, můžeš položit svůj dotaz.
3: Já bych se chcela spýtať, tím, že jsme v spojení s 15 krajinami, tak aktivisti z jednej krajiny napísali alebo upozornili Evropskou komisi na porušování práv občanů. Komisia však odpovedala, že řešení je v rukách členských štátov, že si to mají vysporiadať doma. To znamená, že ak si navyše každý štát sám určuje svůj energetický mix, potom má aj právo povedať nie projektom, ktoré nepovažuje za vhodné. Čo s tým, keď Európska komisia dala od toho ruky preč a potom ten termín 31.8, ak sa nesplní, čo bude s platbami, alebo či ten termín môže niekto z vlády posunúť, aby sa legislatívne dotiahol. Ďakujem.
1: Já se přiznám, že mě to taky překvapilo, protože když tak ta Evropská komise chce nám diktovat všechno a najednou od toho dává ruky pryč, protože teď to berte trošku neformálně, nejsem na tuto otázku nějak tak připravená, ale doufám si improvizovat. Podle mého názoru ví, že neví, co by na to odpovídala, protože musí přijít na to, na co jsem přišla já, když to řeknu jako jedna z mnoha. Takže my prostě, pokud nám řekli, jak si to řešíme podle svého, tak já bych to vzala jako pozitivum a řešila to podle svého a řekla si, no tak my to prostě tady jako nebudeme realizovat, my to budeme dělat prostě jako podle svého řešení, opřeme se o ten náš ústavní řád, který má každá země svůj a ten má přednost před evropským právem, takže já bych to vzala a vyložila si to tak, jak, když to řeknu, nám bude vyhovovat a podle toho si to vyložila. Já bych to vzala jako prostě dobrou zprávu, že nám jednou nechce diktovat, ale říká, dělejte si to po svém, tak já bych si to dělala po svém.
3: Já ten list mám k dispozici, můžem ho poskytnout. A je list a je odpověď.
1: To by bylo skvělé.
2: Já jestli můžu doplnit, ona ta Evropská komise, ona je jako ráda velmi alibistická. To znamená, oni řeknou, my nic, my muzikanti, ať si to státy udělají, jak chtějí, a už nedodá to B, že když to udělají tak, jak oni nechtějí, tak nedostaneme žádné peníze. A to je v podstatě to, co je naprosto sofistikovaným vydíráním, to se nedá jinak nazvat, to je prostě to čisté vydírání. My vlastně to, co už jsem říkal v tom prvním projevu svém, a musím říct, že to je vlastně společný princip vůči všem těm otázkám, které jdou z té Evropské komise, tak oni v podstatě dokázali povýšit takový ten racketeering, takové to vybírání výpalného na úplně novou úroveň. Oni v podstatě, to se netýká jenom těch větrných elektráren, oni prostě vyberou peníze od nás a pak řeknou, my vám ty peníze pošleme zpátky na nějaké projekty, ale jenom pokud vy budete dělat to, co my chceme, jinak ty peníze nedostanete. Orbán kvůli tomu prohrál v Maďarsku volby, protože mu neposlali miliardy euro a samozřejmě to na té maďarské ekonomice je znát. A u nás je to samé. Jo. U nás prostě v současné době je to podmíněno těmi prvními 9 miliardami, které ta Evropská unie nám slíbila, pokud to splníme, ale to není konec. Prostě my, když to nesplníme, tak nepůjdou další peníze, půjdou sankce, půjdou pokuty, půjde cokoliv dalšího. Takže prostě ta Evropská komise říká, vyřešte si to, jak chcete, přehodí ten horký brambor na ty vlády, aby oni se z toho vyvlíkli alibisticky, A to B už tam v tom dopise není. Jo? Že pokud ale ta vláda to neudělá tak, jak oni chtějí, tak nedostanou ani 5 korun. A bohužel já za sebe říkám, že tohle je vlastně ten nejhorší možný způsob a to ten nejhorší možný dopad našeho členství v Evropské unii, kdy my dneska jsme vlastně nuceni k tomu, abychom dělali něco, co nechceme, co si naši občané nepřejí, a na podkladě toho, nebo respektive na principu toho, že když to neuděláme, tak nedostaneme ty peníze, což bude mít neblahý dopad na naši ekonomiku, na naše lidi. To jsou takové peníze, které se jako podepíší a propíší do té ekonomiky. Je to věc, která z mého pohledu dlouhodobě má pouze dvě řešení. Jedno je nějaká zdařilá kontrarevoluce v rámci Evropské unie, tedy navolení Evropské komise takové, která prostě nebude von der Leyenovská, ale bude respektovat právě separátní rozhodnutí jednotlivých států. A druhá ta možnost je prostě rozpad Evropské unie jako celku. Není už jiná volba, protože tohle to, co oni předvádějí, to vede ke krachu. To vede k tomu, že Evropa zaostává, pokulhává, dodýchává a když dneska odejmete, když vyčleníte veškeré výdaje na zbrojení a produkci zbrojařů v Evropě, tak všechny státy budou prakticky, téměř všechny státy budou v mínusu, co se týče růstu HDP. Jo, takže my jedeme dneska na válečné ekonomice fakticky. A bohužel prostě ta situace je taková, že ta Evropská unie v momentě, kdy se přijala Lisabonská úmluva a kdy jsme vlastně vytvořili tenhle ten bruselský superstát, to centrum nikým nevolených byrokratů, tak každé takovéhle centrum má jednu vlastnost. Snaží se uzurpovat víc a víc moci. Neustále. Kontinuálně. A my jsme dneska najednou se ocitáme ve stavu, kdy oni prostě už nemají dost a chtějí tady řídit celou Evropu centrálním plánováním. To je prostě to RVHP proti tomu nic, co oni předvádějí. Takže já za sebe říkám, je to strašně moc složité, protože když tady půjde politik a řekne fajn, tak my to prostě nepodepíšeme, tak najednou ho všichni ministři budou kamenovat, protože řeknou, no tak my máme o 9 miliard míň. A budou další peníze. A teď je prostě otázka toho, jestli se tady najde politický subjekt, politická strana, politik, která těm lidem řekne, my to ani za tu cenu neuděláme. A připravte se na to prostě, hold budeme muset škrtat, hold budeme muset dělat nějaké věci a postupně se vymaňovat z toho vlivu Evropské unie, protože tohle je zase jenom další střípek. To bude pokračovat. ETS 2, migrační pakt, to prostě pojede dál, to je pořád stejný. Maďarsko už dneska musí buď to přijmout 19 000 migrantů, nebo zaplatit přepočtu na naše peníze 10 miliard korun. My máme zatím tu výjimku kvůli té ukrajinské migraci. Samozřejmě je to zase udělané velmi šikovně, protože my dostaneme 2 roky výjimku, že jsme tady vzali Ukrajince, pak ta výjimka skončí a my řekneme, že nechceme tady těch 25 tisíc migrantů nebo 30 tisíc migrantů a Evropská unie řekla, to jste měli protestovat předtím. Jo, takže to krátkodobé zalepení pusy, jakože teď to nemusíte platit, to se nám vymstí v budoucnu. Takže buď to prostě lidé si tohle uvědomí a já se to snažím velmi aktivně komunikovat a zjistí, že ta Evropská unie to je skutečně prostě dneska naprosto na úrovni, subjekt na úrovni RVHP s, ještě ke všemu jako s mixem, se špetkou mafiánského koření, jak z Chicaga ve 30. letech loňského století, minulého století, pardon. A nebo prostě se necháme vydírat dál. A pak už budeme jenom takové to bruselské subteritorium, kde budeme poslouchat všechno, co oni nám řeknou, protože čím budeme víc na nich závislí, tím to bude horší. A jakmile bychom přijali euro, jakmile bychom se zbavili práva veta, dnes kvůli nějaké Spojené státy evropské, tak v tu chvíli prostě přestáváme existovat jako suverénní svrchovaný stát a oni si už budou diktovat úplně všechno, co chtějí. Tak za mě je to bohužel ten základní problém, který se prolíná do všech oblastí našeho života. A co se týče 31.8., jasně, Evropská komise může posunout, už posunovala celou řadu termínů, ale já v to nevěřím, protože oni prostě na to tlačí a je to jejich záměr, který prosazují za každou cenu. Právě proto ten tlak vytvářejí, aby se to tam do toho 31.8. doručilo. Takže si to nemyslím, že k té změně dojde. Nemůžu to vyloučit, ale nemyslím si to.
0: Tak děkuji za vyčerpávající odpověď. A ještě mě požádala paní magistra Cimprichová, chtěla by se zeptat vás, paní senátorko, tak prosím.
4: Já mám dotaz, protože jsou i zastupitelé, kteří jsou uplatní, takže tam bude asi taky někdy ten problém, ale já jsem tady se ptala na takovou tu legislativu, jestli se to dá nějakým způsobem využít. Čili na zastavení výstavby VTE, kdy podle trestního zákona paragrafu 156 a odstavce 5 už je příprava trestná, když je způsobováno ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty. Že to existuje, tahle ta legislativa, to je jedna. A ta druhá, na co jsem upozorňovala, že od 12. srpna začne v EU platit zákaz těch polyfenolových alkylovaných sloučenin a v obalech, protože přicházejí do styku s potravinami. No ale vlastně ty větrné elektrárny to hážou všechno na ta pole, na vodu, to je všechno naše potravina. Takže to by vlastně sice obal to není, ale vlastně způsobuje to totéž. Takže jestli se toto nedá nějakým způsobem využít k tomu, aby se minimálně, já nevím, jak vy tomu v té právničně říkáte, to předběžné opatření, aby se to zastavilo a prozkoumalo, nebo něco takového.
5: Já řeknu rovnou, že v té své připomínce, co jsem dávala jako občan České republiky znalý práva, což je důležité tam upozornit, aby to brali vážně, to také je nějaká legislativa, tak já nevím, kolik to mám stran, 15, 17 stran, já mám pocit, že tam jedno z toho mám. Uh-huh. To znamená, že, a to nejsem znalec životního prostředí, vycházím z podkladů kolegů, podle mého názoru ta právní obrana má tu linii právní, kterou jsem se tady snažila trochu přiblížit, že je to úplně, mluvím lidově, postavené na hlavu i hlediska z našeho ústavního řádu. A potom, i kdyby tohoto nebylo, tak tady máme tyto odborné argumenty, které tam máme též, dokonce tam máme nějakou evropskou legislativu. Jinými slovy, říkám rovnou, nevynecháváme naprosto nic, co lze použít jako obranu, to znamená právní linii, odbornou linii, životní prostředí, legislativu na prostě potraviny, prostě všechno to, co je možné, a nejenom u nás, ale i v rámci Evropské unie. A musím říct, že i kolegové naši z Evropy prostě jsme kumulovali veškeré argumenty, které byly možné. Já mám pocit, že s tou právní obranou museli být překvapeni, jak jsme se odborníci v rámci prostě životního prostředí, právníci, legislativy, prostě všeho prostě dali dohromady, okamžitě jsme se sjeli a začali jednat. Jak říkám, už to známe z jiné doby, kdy jsme se najednou scházeli na různých zahradách, kdy se nám zakazovalo scházet. Takže teď se nám na těch zahradách nezakazuje scházet, ale bylo obrovské překvapení, že jsme kumulovali veškeré odborné argumenty, včetně tady těchto, aby se to využilo v té právní obraně. Podle mě to skončí u soudu, také nejsem úplně takový optimista, že by to ministerstvo samo ve vztahu k Unii zakázalo, protože tam pořád se argumentuje těmi penězi, ale to bychom tady byli hodinu, dvě na debatě, co se týká Evropské unie, logiky tam toho hospodaření a tak dále. Mě to hlava nebere, já se držím té své samosprávné linie, spoléhám na ty obce, že mi dají tu aktivní legitimaci k těm soudům a že prostě nám to umožní jít ke všem možným těm stupňům a ať uspějeme z hlediska práva, z hlediska životního prostředí, z hlediska toho, co tady teď padlo, tak zaplať Bůh za to, že to prostě uspěje. Jako využijem absolutně všechno to, co jde a já vám si dovolím tvrdit, že to umíme sformulovat z hlediska těch paragrafů. Teď jde o to, aby ty soudci na to slyšeli a vnímali to tak, jak my, protože je to všechno o právním názoru. Proto tam držíme i tu ústavně právní linii, z které se nedá moc utéct. Tady z tohoto může se říct jiný argument a tak dále, ale takže prostě říkám, držíme tři linie právní obrany kumulovaně vedle sebe, dali jsme všechny právníky i odborníky na životní prostředí dohromady a opřeli jsme se o starosty, většina jich je na naší straně, si troufám říct, já jsem teda ještě nenarazila na někoho, který by to extra prosazoval, protože prostě lidi by ho sežrali, takže i kdyby chtěl, si troufám říct, ale oni většinou mají rozum, takže prostě ta právní linie je postavená v tuto chvíli, že k 1.6. byl termín, takže tam jsme všechno prostě dali dohromady, prostě je na papíře a teď čekáme, co prostě bude a podle toho budeme postupovat dál. Jak říkám, bohužel to podle mě skončí u soudu, když budu hodně velký optimista, tak ministerstvo prostě řekne, ani ty peníze nám za to nestojí a prostě jdeme od toho pryč a akcelerační zóny ne. To by bylo skvělé a to bychom asi udělali nějakou oslavu. Takže, ale jinak my jsme spíš připraveni na ty soudy, asi tak to řeknu.
0: Tak děkuji za odpověď a pojďme se držet do třetice všeho dobrého, tak ještě jeden dotaz.
2: Pardon, Leni, ještě já jenom krátce na to zareaguju. Ono z hlediska toho trestně právního, já vím, že na to mnoho lidí a mnoho občanů vždycky spoléhá. Problém je, že prostě trestní právo je vždycky jedna věc, je ta litera toho zákona, a druhá věc je jeho realizace. A já si nedojdu představit, že by se tady našel policista nebo státní zástupce, který by to jako odstíhal. Myslím si, že jakékoliv podání trestně právního charakteru skončí jeho odložením. Ale jenom navážu na Janičku úplně aktuálně, být trošku z jiného soudku, tak teď vyšla zpráva, že nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru. To znamená, že vlastně nejvyšší soud po těch letech zrušil rozhodnutí městského soudu a vodního soudu, kde se domáhal jeden očkovaný muž toho, že vlastně po očkování proti covidu dostal myokarditidu, samozřejmě velmi, velmi zásadní věc, tak v tom zákoně bylo napsáno, že se lze domáhat odškodnění pouze za zvlášť závažné dopady, za zvlášť závažné negativní vedlejší účinky a nejvyšší soud to dnes zrušil a zcela jednoznačně přisknul právo těmto lidem, aby se domáhali té náhrady škody. Takže byť je to z trošku jiného soudku, ale navazuju na to, co řekla Janička ohledně těch soudů. Prostě ono, ta justiční mašinérie strašně dlouho trvá, je kostrbatá, dlouhá, ale nakonec je úspěšná. Takže my musíme prostě bojovat a nevzdávat to, pokračovat. Myslím si, že v tom covidu se to celé jednoznačně dostává na povrch a doufám, že se to dostane na povrch i tady v tomhle případě, protože jenom ještě jedna věta k tomu, která podle mě je všeříkající. Jednoho březnového rána nám paní von der Leyenová oznámila letošního roku, že odejít od jádra v Německu byla chyba. A že nás to stálo miliardy. Drobný paradox je, že to rozhodla vláda, ve které paní von der Leyenová seděla, co by ministryně obrany tehdy v Německu. A já bych se fakt nechtěl dožít toho, aby nám jednoho březnového rána roku 2036 paní von der Leyenová se někde postavila a řekla odejít od fosilních paliv k větrným a solárním elektrárnám byla chyba. a stála nás to další desítky a stovky miliard. Prostě člověk, který takovou chybu udělá, to není na tom, že se omluví a odejde. Že se omluví a jde dál. To je na tom, že se omluví a odejde. Prostě to byla naprosto zásadní chyba, která nás stála desítky a stovky miliard a tihle lidé prostě nemají v té veřejné správě dál co dělat. Takže bojujeme dál a myslím si, že vyhrajeme tak, jako jsme vyhráli vůči covidu, tak vyhrajeme vůči tomuhle tomu. Jenom to bude prostě trvat a bude to stát zase spoustu a spoustu úsilí a spoustu času.
0: Děkujeme za odpověď. A poslední tedy dotaz z pléna.
6: To je vynikající informace, kterou jsme právě slyšeli a přesně to monitoruje, vlastně ilustruje to, co řekla krásně paní Katarína, naše slovenská sestra ze svobodného, svobodnějšího Slovenska. Prepáčte, my jsme sami mýlili. A já si vzpomínám na výrok jednoho velkého profesora našeho, pana Václava Bělohradského z Terstu, který řekl větu, je sice psáno, ale v životě platí něco jiného. A tak já bych se zeptal v tom ve světle právě tohoto pohledu, i o kterém jsme mluvili s Jindřichem o přestávce. My potřebujeme komunikovat tuhle informaci co nejširšímu množství lidí, aby si uvědomili, jestli ta jedna varianta, ta první, anebo ta druhá je správná. Já zastávám tu variantu, že je třeba se vysvobodit ze svazu bruslínských sovětů, protože tam jsme podvázáni. Tam jsme skutečně, je to horší než RVHP. A v tomto ohledu, a to je poslední poznámka, my teď připravujeme návrh pro usnesení vlády a v tom smyslu, abychom získali nezávislý kanál v rámci ČT a v rámci ČRO, protože potřebujeme tyto informace, tyto zdravé, rozumné pohledy selského rozumu komunikovat naší populaci tak, aby ze spoda, jak o tom i nakonec Jindřich Reichl mluvil, aby ze spoda vznikl ten tlak na politiky a politici potom můžou otevřít tu otázku i v tak těžké situaci, jaké byl třeba Winston Churchill před druhou světovou válkou, kdy se postavil celému parlamentu, anebo jako byl Farage, protože Nigel Farage měl proti sobě vlastně celý Evropský parlament, všichni jsme mu smáli, když tam vstupoval, ale dokázal odejít. Čili co je pro nás stavou prioritou? Co je pro nás prioritou, jestli je toto zdraví, jestli je to zdraví nejenom fyzické, ale taky duševní, duchovní zdraví našeho národa, neboť každý národ má takovou budoucnost, jaké si vychová děti. Děkuju.
0: Děkuju. Tak, my děkujeme za podnět, který byl podán. Byl tam nějaký přímo dotaz, nebo jenom...
6: Jestli paní senátorka nebo Jindřich se k tomu rádi vyjádří, určitě.
0: Já si myslím, že ta správná odpověď je neustálá sounáležitost a aktivita občanská. To si myslím, že jestli se mnou bude paní senátorka souhlasit.
2: Já to jenom doplním. Já jsem naprosto souhlasím s tím, co teď lékařka řekla. Prostě politici velmi často se řídí tím, co chtějí lidé. Jo. Já 5 let dělám něco jiného a snažím se ukazovat tu jinou cestu a jdu proti tomu mainstreamu a taky jsem si za to leco slíznul, ale čím více lidé budou na určité věci tlačit, tím vyšší je pravděpodobnost, že se to pohne. Usnesení sudetoněmeckého Landsmannschaftu my jsme s kolegy z SPD prosazovali několik měsíců. Až když se ta otázka stala vlastně celorepublikovým tématem a začali na to tlačit lidi všude, možně po sociálních sítích a všude, tak v tu chvíli se i to ANO rozhoupalo a řeklo, my to teda podpoříme. To znamená, i to platí pro všechny oblasti, o kterých se bavíme. Čím bude silnější občanský tlak, občanská iniciativa, čím více přesvědčíte lidi ve svém vlastním okolí, že je nezbytné nemlčet, a nenechat se prostě uzurpovat těmi úředníky z Bruselu prostřednictvím všech možných politických neziskovek a všech možných médií, tím rychleji té změny dosáhneme. Ta občanská aktivita je v tuhle tu chvíli naprosto klíčová, protože prostě nikdo z nás, ani Janička, ani já, hlavou zeď neprorazíme. My potřebujeme vás.
0: Tak, pojďme pokračovat, protože máme před sebou ještě velice zajímavé řečníky. Takže já k pultíku pozvu pana inženýra Hinka Berana. Je uznávaný český energetický odborník a absolvent FEL ČVUT, který se více než 3 desetiletí věnuje problematice energetiky, spolehlivosti, elektrizační soustavy a energetické bezpečnosti. Působil jako tajemník vládních nezávislých energetických komisí a dlouhodobě spolupracuje s odbornými institucemi i akademickou sférou. je tajemníkem České společnosti pro energetiku a podílí se na projektech zaměřených na modernizaci energetiky a komunitní energetiku. V rámci spolku Krajina lidí se zaměřuje na hledání rovnováhy mezi rozvojem energetiky, ochranou krajiny a zájmy místních obyvatel. Pan inženýr Hynek Beran, máš slovo.
7: Já děkuji za úvod. Už je doba pokročila, tak já se to pokusím vzít nějak tak přiměřeně rychle. Tak vážená paní senátorko, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové. Vlastně tato moje přednáška, aniž bych to tušil, se stává ze dvou částí. První bude trošku technická reakce na to, co jsme slyšeli od paní senátorky Hamplové, ale říkám, nebyli jsme domluvení dopředu, my jsme se dva měsíce neviděli. A druhá bude trošku úvod k nějakému takovému bloku, který jsme si vymysleli, kde vlastně po mně vystoupí ještě tři kolegové, protože jako ten problém té obnovitelné elektřiny se nám v současnosti rýsuje jako solární baroni a nic. Takže jako větrní baroni, prostě když řeknu trošku něco dopředu, co jsme třeba s Michalem Svobodou absolvovali v Chorušicích, když si obec chce zajistit svoji energetickou obnovitelnou samostatnost, tak jí tam stačí jeden nebo dva menší větráky a nepotřebuje k tomu nějakého investora s celým větrným parkem. Ale zbytek řekne kolega, tak nebudu předbíhat. A Ivan Noveský ještě o tom potom řekne některé ty prvky z té směrnice RED 3, že vlastně to, co se děje, je nezákonné. Takže já doporučuji, když tady posloucháte tohle, tak než vůbec začnete technickým problémem, že tam máte nějakého orla nebo les nebo pole, začněte tím nezákonné. Když se tady podíváme, když bych měl začít tímhle, tak vlastně manažerské shrnutí je takové, že máme takovou energetickou soustavu, že nemusíme dělat vůbec nic. Jo, opakuju, pamatujte si to. My to máme ještě z minula, to máme nerozebrané, máme dostavěné některé jaderné bloky, konkrétně dva, a v Temelíně, a máme to tak idiocichr, že nemusíme dělat vůbec nic, jenom dostavět to jádro a nějak tak přiměřeně pokračovat modernizaci. To je první věc. Takže když vám někdo něco říká, že něco musíme, ta soustava nám pojede 20 let, když ji budeme udržovat, přirovnávám to občas k rodinnému domu ze 70. let, kde máte vyspravenou střechu, rekonstruovanou kotelnu. Takže toto všecko, že něco musí naše energetika dělat, tak vám říkám po 30 letech praxe, že nemusí dělat vůbec nic, jenom dostavět jádro, inovovat ty infrastruktury a do té doby nějakým způsobem jet. Všecko ostatní jsou nějaké podivné tlaky. Co se týče těch ploch, tak snad, když jsme byli na projednání těch připomínek, tak tam se podřekl jeden kolega z ČEZu, byl z Ústavu toho krajinného rozvoje. Já jsem se ptal na ty brownfieldy po elektrárnách, konkrétně Dětmarovice, kde ČEZ zavřel elektrárnu, pak Havlíček zavřel doly, a je tam volný brownfield, kde se dá postavit krásná veliká solární nebo hybridní elektrárna. On tam řekl do nahrávky, ten člověk ČEZ s tím měl jiné plány. Takže jsme v mafiánském státě, že když má ČEZ jiné plány, tak se to nebude dělat a budu o tom mluvit dál. No. Takže vlastně co řešíme, jo, není jenom rozpor nějakého našeho závazku nebo pofiderního závazku s ústavním právem nebo s evropským právem, ale je to i to, že se tady dva roky něco mafiánsky chystalo v rozporu s evropskými směrnicemi, jo, bez vědomí občanů, což bude taky komentovat kolega Noveský. A tohle, co tady předvádějí, vůbec není realizace evropského práva, takže tam ty rozpory jsou dva. Jo. Dělají něco jiného a ještě to, co by se mělo dělat, je neústavní, ale kdyby to udělali podle toho svého zákona, tak je nám to úplně jedno. No a tak, a že Evropská unie po nás nevyžaduje to, abychom třeba si udělali na dole ČSA, kde je díra do země, hnusná díra do země, tak aby jsme si tam udělali přírodní rezervaci kvůli zeleným teroristům a zabírali ornou půdu na zámku u Kroměříže, tak to už je jako opravdu do nebe volajícího. Že tímhle bych mohl skončit, řeknu nějakou technickou argumentaci. Tady je trošku obsah, kde jsme ve vývoji. Jo, je potřeba si uvědomit jednu věc, jako vůbec v jaké době žijeme. Jo, a jestli je náhodné, že parní stroj, který posunul techniku dopředu a demokracie v USA, že jsou 7 let od sebe, byť na druhé straně oceánu. Jo, ale každopádně žijeme v nějaké době, kde ta práce strojů místo práce otroků a zvířat, jo, včetně aut místo koňských a volských povozů a demokracie, jako by v tom smyslu, jak ji známe třeba z té americké konstituce nebo z té doby, kdy z mírně inovovaných nebo někdy třeba deformovaných formách, že tady máme, tak jenom když řeknu tuhle rovnici naopak, bez té práce strojů a bez té energie ta demokracie končí. Jo, a to, co se děje teďka, je trošku krok opačným směrem. No, je potřeba si taky uvědomit, v jaké době žijeme sociálně. Když chtěli Poláci poskytnout vybombardované Ukrajině elektřinu jako válečnou pomoc, válečnou výpomoc mrznoucím obyvatelům, co řekla paní van der Leyenová? Nejprve zaplaťte emisní povolenky a pak konejte charitu. Když byl takzvaná energetická krize, tak se ptám i na půdě tohohle z toho parlamentu. Kdo tady ví, nebo vy jste sježdění, páni poslanci, senátoři, víme tady někdo o nějakém městě, vesnici v Čechách nebo v Evropské unii, kde by se v roce 22 z důvodu energetické krize aspoň půl dne nejezdilo nebo nejezdili tramvaje a městská doprava? Byla to krize lichvářů, protože akorát to vypadnuvší uhlí nahrazovali, vypadnuvší plyn, pardon, nahrazovali uhlím, za které se platí 2x vyšší emisní povolenka. Takže paní van der Leyenová a spol si pochvalovali, že trh s emisními povolenkami jede dobře. Bodej by si nepochvalovali, lichváři vybírali 2x, protože vypadl ruský plyn a nasadilo se uhlí. Jo, to je jediný. A teď si uvědomte, jestli jsme v té době, jestli vůbec, jako bez hlediska morálního, protože jako ta morálka má být trošku nadřazena tomu právu, jestli teda, když se u nás vybírá pro lichváře, když chceme pomoct někomu mrznoucímu, představte si, že by to bylo jídlo. Jo. Řeklo se, že dej tamhle potravinovou pomoc, ale musíš zaplatit 10x lichvářovi a z toho 60% nějakým fondům do Ameriky. To jako lidské není. Tohle je pohled mezinárodně uznávaný, vlastně jediný dneska už možný, který je v tom oboru energetiky, Světové energetické rady, je to takzvané trilema, trojúhelníček, je to zabezpečení zdrojů, prostě energetická bezpečnost, je to ten sociální moment, jo? Není to ani úplně o té absolutní ceně energie, ale je o jejím dostatku, to znamená, že ta energie není ekonomicky nedostupná pro někoho, třeba pro chudší důchodce. A třetí je ten environment, ale pozor, environment není roven CO2, za chvilku to ukážeme. Tohle jenom to je v jiných článcích, takže to přeběhnu. A tady máte od roku 1800 do roku 2024 vývoj spotřeby paliv, spotřeby energie. To úplně hnědý dole máte dříví, nad tím je uhlí, nad tím to trochu světlejší, to je ropa, nad tím je zemní plyn, nahoře ještě ty dva modré proužky, to je voda a jádro. A úplně nahoře ta špička jsou obnovitelné zdroje ve světovém měřítku. Dámy prominou, jeden kolega z ČEPSu říká o evropské politice, jak zachraňuje zemi, tak v tomto koutě bazénu je zakázáno močit do vody. Myslím si, že je to výstižné. Co škodí planetě, tohle jsou kritéria té Světové energetické rady. Když se podíváte, a tam asi nedosáhnu tím laserem, zkusíme to. Pojď, ne, nedosvítí tam. Nahoře máte COčko, a tam to vlevo, jak je ten žlutý nápis přesto, tak to je změny v krajině. Konverze půdy, vypalování deštných pralesů, ničení černozemě nahané typu 1 až 2. Stejné riziko pro planetu. Tu planetu to stejně bolí, když to vemete takhle, když byste s tou planetou cítili, tak tu planetu to stejně bolí jako nějaký CO2. To CO2 je u nás minoritní, když se podíváte na ten energetický mix, který je zpracovaný z dat ERÚ z roku 2024, tak to oranžové, to je uhlí a vidíte, že máme velmi nízkoenergetický. Čtvrtina je uhlí. Ovšem, když se bavíme o bezpečnosti tohoto státu, tak i když bychom postavili ty 2,5 gigawattu větráku tady a zastavili tím celou republiku, tak z toho uhlí to nahradí třetinu. Je to stejná lež ekologických teroristů, jako když nám říkali, že podporujte solární barony, nahradíte uhlí. Nenahradili nic. Nahradili asi polovičku teda toho, co by se nahradilo teďka těma větrákama, ale víc ne. Takže co je nejhorší, jak říkal pan poslanec Reichl, že tedy tu Českou republiku ještě do větší závislosti

0: situaci jako válka zleva, válka zprava, se to nedá predikovat. Tady cituju Cicerona a George Bernarda Shawa, který z toho z výroku vychází. Chyba je možná, ale když někdo udělá to, že spekuluje, ještě paní Merkelová s panem Putinem, že tedy jako dosáhnou té blahodárné závislosti Evropy na zemním plynu dovezeného z Ruska, pak mu tam nějaký diverzanti hodějí bombu pod moře a to Německo si odstavovalo ještě potom jaderné bloky. Chcete kopírovat jako evropskou politiku takovouhle teorii tohohle z toho národa? Je to technický národ, je to kulturní národ, já se ptám, je to vůbec normální národ, že něco takového předvádějí. Jo, takže já si myslím, že je potřeba taky si uvědomit, co je za těmi tlaky, protože to Německo to tam honí jakoby masivními prostě přes ten kapitál, přes ten chtíč těch developerů a toho zahrada tak do totální devastace krajiny větrných parků, protože tam nic jiného nemají. A jako někdo, kdo si teda jednu surovinu mu vyhodili do vzduchu, budíš, to se stává. A že on si vypne tu druhou. Když jste doma, představte si, že by vám vypli zemní plyn, jako že byste neměli na čem vařit a vy půjdete nějaká hospodyně a půjdete a vypnete si ještě elektriku, abyste jokor neměli. Tohle, to nezlobte se, to udělá jenom blb. Jo? A my politiku blbů jako kulturní národ nemusíme v technickém oboru následovat. Možná je to žalovatelný výrok, ale kdyby tady byla paní van der Leyenová, tak jí to řeknu i ve své lámané angličtině nebo němčině. Tak, pojďme dál. Důsledky, ořád dražší elektrika v Německu, nestabilní soustavy, vyvážej nestabilitu do celé Evropy až na Balkán a ještě k tomu lžou. Třeba když mají counter trade, tak to je vlastně, že ta jejich přenosovka to do Bavorska nepřenese, protože v Bavorsku si zavřeli jaderky, nemají tam dráty chlapci. Takže kde koupí tu elektriku? Od Křetinského a od Tykače tady z Čech. Ta elektrika přiteče čistá, protože my za to zaplatíme emisní povolenky. Jo? A Němci mají čistou elektřinu, akorát vzhledem k tomu, že ta elektrika je dražší o ty povolenky nebo na tom trhu, když má výpadek, tak oni za to zaplatí 3 miliardy euráků jenom za tenhle ten podvod s tím countertradem. A celé je to podvod, oni lžou, že mají fosilní elektřinu, teď to ukážu tady. Nevím, jestli je to vidět, ale to moc ne, ale to hnědý jako dole, když vidíte ten žlutý oblouček, to je asi 10 dnů prostě, jak svítí sluníčko, je to žlutý. A to hnědý v těch údolích, hnědý a černý, máte hnědé a černé uhlí. Tohle je z letošního května. Takže skvělý ekologický německý národ, se podívejte, že to tam mají i v květnu v poledne. Topí uhlím. A nám tady budou vykládat něco o závazcích EU tyhle? Co nám budou vykládat?
1: Poslední minuta.
0: Pardon? No, tady mám jeden obrázek, který slavil velký úspěch na mezinárodní konferenci v Bratislavě. Oba dva politici se tváří velmi sveřepě. Ale problém je v tom, co už tady říkal zase Jindra Reichl, že jako ať ta Evropská unie skončí, jak skončí, jako buď to, že dostane rozum, anebo že se rozpadne, tak na to, že dostane rozum, budeme potřebovat stabilní energetickou soustavu a na to, když se rozpadne, tak ji budeme potřebovat dvakrát, aby jsme to přežili. Jo, takže nenechme si sebrat, ukrást, prostě zničit, co tady máme, nemá to cenu. Tady vidíte nějaké větrné mapy, Česká republika je někde vprostřed, takže v tom Německu fouká dvakrát tolik. Jo, takže podobně jako třeba soláru máme polovinu než ve Španělsku, tak toho větru taky polovinu než v Německu u moře. Dohání se to dotacema a dohání se to výškou toho větráku o 100 metrů, ovšem těch 100 metrů stojí 100 milionů navíc, takže se to dohání tou Frankensteinovou instalací toho nesourodou těch asi skoro 300 metrových monster a ještě k tomu o 100 milionů dražšíma dotacema, na který budeme doplácet, aby na tom někdo vydělal. Tady máte takové krásné, ptám se, jak je možné, že když na ten už vyřazený důl ČSA by se vešel celý náš závazek Evropské unie, kdyby se tam dala hybridní elektrárna, solární a obnovitelná, tak my můžeme přijít do Bruselu. Je to zase lež. Je to umělý, když se ptáme, kdo zaplatí těch 9 miliard, to jsem se ptal na to, jestli to zaplatí teda paní.

0: ministryně Mrázová, když dělá něco úplně jiného, než máme dělat podle těch bruselských not. Takže na ten důl, na tu ohavnou díru, tam není žádná akcelerační zóna. My máme používat vyřazené plochy, tam není ani jedna. Tykač vyřazuje elektrárnu Kladno, není tam ani jedna. Jo? Elektrárna Dětmarovice, není tam ani jedna. Teplárna Mělník se bude odstavovat uhlí, není tam ani jedna. Vyřazené doly v Ostravě, není tam ani jedna. Kde to máte? Na Černozemi u baráku. To skoro vypadá, jako kdyby tam někdo stavěl developerský čtvrti a ne baráky. To, a ne větráky teda. To je jako naprosto nepřiměřené. Jo? A teďka ještě k té komunitní energetice, to vemu jenom stručně, protože o tom tam je problém, že tohle se u nás se podporují už vlastně od roku 2000 jenom ty baroni a nepodporují se ty obce, které by si to chtěly postavit sami. To znamená, je tam opačná těm obcím, házejí klacky pod nohy vysokými poplatky, oni musí zaplatit, jako kdyby vezli ten proud z Chvaletic nebo od někať a ne z vedlejší ulice nebo z nějaký školy, prostě takhle máme špatně udělanou soustavu. Vyplatí se dovážet za tu cenu. No, průmyslová pekárna, jako co slibují těm obcím ty developeři, my vám uděláme obecní energetiku. Houbeles, jo? Obecní pekárna je malá, máte z ní křupavé rohlíčky, postaví tam nějaký větrný park, 10x tolik větráků, než je potřeba. To není žádná komunitní energetika, to je něco podobného, jako říkám, že kdyby tam postavili velkopekárnu na vývoz rohlíků do Lipska, včetně tyráků, včetně zaměstnanců, kteří se poperou v hospodě a včetně potkanů, kteří jsou tady. Tak když o tom přednášíme starostům, tak na ty potkany, no. A já se ptám, jestli se teda někdy jako vůbec poučíme, když jsme tady měli 3 blackouty, po tom roce 2021 máme furt trojnásobné ceny, jako nikdo nic, jo, každému je to jedno, budeme to tady rozebírat dál, ale rozhodně teda, kdybychom se měli poučovat od sousedního státu jeho energetické politiky, tak tam píšu, že by se to mělo spíš měřit, když tady máme nějaké lékaře nebo lidi zdravotně znalé, tak by se to mělo měřit spíš v nějakých psychiatrických stupnicích, než v nějakých fyzikálních jednotkách, protože o fyzikálních jednotkách tohle není. No a na tom bych možná skončil. A tady máme ještě stílkova článků, takže jenom rekapituluji, že česká energetika nemá k výstavbě těch větrných parků, neříkám k té komunitní energetice, která je moderní, je zajímavá, bude o ní další referát, tak k výstavbě těch větrných parků nemá žádný technický důvod, protože toto uhlí nenahradí, krajinu to zničí. Jo, a k výstavbě těch větrných a solárních parků na zemědělské a lesní půdě v rozporu se všema zákonama, co tady máme, včetně evropské ochrany půdy do roku 2030, není žádný právní důvod a není ani žádný morální důvod. Je to lež a je to 2 roky dopředu připravovaný mafiánsky developerský projekt něčeho úplně jiného, než je implementace nějaké legislativy Evropské unie v České republice, ať už je jakákoliv.
1: Tak, děkujeme panu inženýru Hinko Beranovi. Já ještě než poprosím dalšího řečníka k pultíku, tak vám ho představím, magistr Michal Svoboda. Titul Master of Science, říkám to dobře, tento titul. Vystudoval statistiku na Svobodné univerzitě v Amsterdamu. Má doktorát za práci ekonomika řízení obnovitelných zdrojů z Jagellonské koleje v Turíně. V energetice pracuje 15 let, dříve jako obchodní a marketingový ředitel ve skupině ČES. Dnes nezávislý energetický konzultant pro místní samosprávy. Také předseda energetické komise města Varnsdorfu. Proto i jeho přednáška má název Místní energetická koncepce města Varnsdorf. Pan Michal Svoboda.
2: Děkuji. Vážená paní senátorko, pane poslanče, dámy a pánové. Počkám na prezentaci. Já jsem za váma dneska přijel z Varnsdorfu. Já vás vemu na exkurs úplně někam jinam, než o čem jsme se bavili doteďka. Přijel jsem ze Šluknovského výběžku. Možná to víte. My se nacházíme mimo Českou kotlinu, takže vždycky, když se něco jakoby legitimizuje Českou kotlinu, tak my zůstáváme jako mimo oblast toho hlavního dění. Místo, abych se měl dneska 2 hodiny, tak jsem měl 3 hodiny, protože všechny 3 cesty do Prahy, oni jsou v různých krajích, tak prostě se to nekoordinuje a nikoho nenapadlo přemýšlet nad tím, aby občané tady toho vzdáleného koutu země měli nějakou infrastrukturní možnost se někam dostat. Proč to říkám? My jsme zvyklí si poradit sami. My prostě nebrečíme, jsme tam trošičku za exoty. Možná si myslíte, že jsme divní, v pohodě, myslete si to. Ale my umíme prostě pracovat tak, že dokážeme být prostě soběstačným. To, o čem se dneska budeme bavit, není spasení světa. Já nechci spasit svět. Já žiju v realitě, kde... Tam skáču nějaký jiný věci teď. Já žiju v realitě, kde nejchudší kraj, nejchudší okres, jednou z nejchudších krajů, není to tak, že bychom jako neměli co jíst, jo. Ale když přijde na to, jestli máme nadárky pro děti, jo, k Vánocům, tak dost lidí řekne, že s tím má problém. A teď to, co já jako energetik nebo jako pracovník regionálního rozvoje v energetice, líp říct architekt transformace v energetice, chci docílit, nejsou ani tak peníze, o kterých jsme se tady hodně bavili, ale je to bezpečí. Když přijedete do Šluknovského výběžku a zeptáte se, co je pro lidi v energetice nejdůležitější, je to bezpečí. Bavíme se o blackoutech, bavíme se o výzvách, bezpečí, na druhém místě pro peníze. Lidi se chtějí cítit bezpečný. Chci se omluvit, mám tady na to 8 slajdů. Budeme se bavit o Varnsdorfu, jo? A ještě teda řeknu, to, co vyšlo ve Varnsdorfu, neznamená, že vyjde úplně všude. To, co já chci říct, je, každý město nebo modelový region potřebuje něco, jak čemu říkám, vnitřní energetická koncepce, prostě strategický dokument rozvoje, který říká, takhle to vypadá a tohle s tím můžeme udělat. Tady ji mám v ruce, sepsal jsem ji teda já se svým týmem, sepsal jsem několik desítek energetických koncepcí pro města a obce v České republice. Mám teda 10 minut, takže jako očividně nedokážu vám říct to všecko, co tady v tom je napsané. A budu muset se uchylovat ke zkratkám. Ale to, co je důležitý, je... Nic?
1: Ono, jak je to, jak to není prezentace, tak...
2: Možná, že fakt došly baterky. Mně ne teda. Jo, tak já vás vždycky takhle poprosím. Tak... Když se bavíme o decentrální energetice nebo komunitní energetice, tak jak ji rozumím já, tak to není o tom, že se začneme bavit o nějakém zdroji. Nebo obnovitelný, neobnovitelný, má vliv, nemá vliv. To první, co správný energetik musí udělat, je říct si, jednak definovat to území, o kterém se bavím, a říct si, jaká je potřeba tohohle z toho konkrétního území. Proto opakuju, já se nebavím, já tady nespasu svět, nechci spasit Evropskou unii, nechci dokonce spasit ani Českou republiku, ale mám recept na to, jak určitým regionům pomoct. Vím, v mým rodném městě to vyšlo, ale dělal jsem i několik koncepcí, kde to prostě není možné díky podmínkám, které tam jsou. Není potřeba koukat na tu republiku jak na celek, ale je potřeba se koukat tou regionální perspektivou malých měst a obcí a nezapomínat na regiony, jako jsme my. Takže ukážu vám, jak to funguje v tom Varnsdorfu. Tam je naše roční spotřeba je 45 GWh. My jsme pořád ještě průmyslové město. A to první, co já s ní chci udělat, než začnu ve velkém budovat zdroje, nebo než tady začnu mluvit o obnovitelné energetice a o všem, tak udělám to, že jednak ji zmonitoruju, jednak udělám průběh té spotřeby, protože je rozdíl zimní spotřeba, letní spotřeba, to si nemusíme vysvětlovat. A první, co udělám, je, snažím se jí snížit. Můžu prosit další slide? Tak. Tak už došly baterky tam. Tak. Jo. A ještě jeden dozadu. Tenhle ten. Tak, takže to, co já si na každém městě udělám, nebo to, nemusí to být město, může to být jako soustava vesnic. To členění České republiky do 6,5 tisíce samospráv má spoustu výhod v té energetice. Prostě potřebujeme pracovat na větších celcích, než je katastr každý malý obce. Takže třeba sloučení jako 10 obcí za účelem energetické soběstačnosti dává logiku. Já se podívám, kde jsou ty hlavní konzumenti energií, kromě průmyslu, teda Varnsdorfu, logicky zimní stadion, bazén, školy, školky. Podívám se, jak ta spotřeba probíhá v roce, podívám se i na křivky výroby. A to, co jakoby dokážem, je jednak i nízkoinvestičníma projektama, jako je třeba sloučení obrněných míst, optimalizace jističů sazeb, nákup energie na burze a tak, tak dokážeme jako v jednotkách až nižších desítkách procent tu energii snížit. Jo? My jsme dostali energie města o 15% níž, jenom prostě, že jsme udělali tady ty opatření, které nevyžadují jako nějaký větší investici. Proč začínám úsporama? Protože budu v následujícím kroku mluvit o zdrojích, ale já nechci ty zdroje. Já chci stavět zdroje, hodně moc chci stavět zdroje, právě kvůli tý, k tomu bezpečí a kvůli potřebě prostě být v nějakém komfortu i vůči volatilitě cen. Já chci stavět zdroje, ale na to, aby pokrývali lokální spotřebu. A ta lokální spotřebu, já vím, že ji dokážu snížit. Já vím, že tu lokální spotřebu dokážu o nižší desítky procent snížit. Tak, teď poprosím ten další. Takže zmonitoroval jsem si území, vím, kolik mi konzumuje, vím, jaká je průběhová, vím, jaká je křivka průběhu té spotřeby. No a teď koukám, kdyby se, nedej bože, stal ten nepravděpodobný, ale přece možný scénář jako delšího výpadku, nedej bože, blackoutu, jako jak to dokážu udělat, aby to město přežilo. Nebo aby to město vlastně bylo naprosto nezávislé, nemusíme jít úplně takhle do černého, aby bylo nezávislé na tom, co mě kde kdo, ať už z východu, nebo z západu, nebo z jihu, přiveze. Abych opravdu jako ze zdrojů, který to město má, si vyrobil dostatek energie. Tak, slunce svítí v létě, vítr fouká v zimě, zajímavá kombinace pro začátek, ale logicky nestačí. To znamená, já potřebuji nějaký zdroj, kterým tu soustavu dokážu doplňovat, chvíli, kdy ani nefouká, ani nesvítí, nebo málo fouká, nebo svítí. Voda super, jenom podotýkám velmi rychle, že nemusím nutně stavět akumulační nádrž. Mám průtokový vodní elektrárny, jenom na naší řeku mám 100 kW naplánovaných turbín, který neuvidíte a není potřeba žádných zásahů do té řeky, jo. Včetně ponechání rybích přechodů, tak aby to bylo ekologický a vlastně přívětivý i pro ryby. Mám velké množství odpadní hmoty, ať už biomasy, suchý nebo organický biomasy, který dokážu zpracovávat a v kogeneraci vyrábět elektřinu a teplo. A mám, za to mě nemají rádi moc někteří mi kolegové, mám i komunální odpad, mám legislativu končící skládkování za určitých reakcí, ani to nemusí být reakce, kde ten odpad hoří, může to být vysokoteplotní reakce, kde dochází opravdu k chemickému rozpadu, tak já dokážu tam vytvářet syntézní plyn, ten pak dokážu rvát do kogenerační jednotky a z toho dokážu vyrábět teplo a elektřinu. Vím, že jenom z odpadu, který se vytvoří na území města Varnsdorfu, nemluvím na vesnicích ORPčka, ale jenom na území města, tak já dokážu zhruba, kdybych to takhle využil, tak zhruba ze 7% dokážu zásobovat teplárnu. Nehledě na to, že mám celý výběžek, jako který taky neví, co s odpadem. Tak, no a to je cesta k lokální nezávislosti. Já neříkám, že potřebuju prostě stavět teď tunu tohodle. Já potřebuju prostě kombinaci těch zdrojů, který dohromady způsobí to, že nebudu vůbec na nikém závislý. V těch cenách, ono to, samozřejmě jsme to počítali, si můžu poprosit tak další slide. Máme výhodu, že přímo naproti na druhé straně Vysoká škola technická Zittau Görlitz, je to teda německá škola, ale kolegové jsou hlavně Češi a Poláci, kde my jsme si sami, protože samozřejmě byli jsme vystaveni tomu, že za námi do Varnsdorfu chodí jako různí ti, kteří chtějí stavět. K nám teda, jak inženýr Brand ukazoval tu oblast větrnou, tak k nám zasahuje ještě ta německá, baltská a severomořská větrná oblast. Takže my jsme ještě pořád jakoby, co se tohle z toho pohledu týče, tak Německo. Čím my začínáme je, že tady ten obrázek nahoře, začnete pokládat mapy. Jestli si pamatujete, jak se tomu říkal ve škole, jak pokládali ty folie, tak jako kdyby jsme pokládali ty folie jednu na druhou. Položíte si folii, já nevím, třeba přírodní rezervace, položíte si folii blízkost obydlí, položíte si folii zemědělská oblast a každá ta folie vám kus mapy začerní. Pokud zůstane zelená nebo nezačerněný, tak jasně, máme vyhráno. Nám zůstalo, přestože jakoby oblast větru je ve Varnsdorfu daleko víc, tak nám zůstal jeden malý kousíček, kam se vejde přesně jedna turbína větrná. Tady jsme počítali na teda typ Enercon 4,2 MW nominálního výkonu. A tahle jedna turbína mě bohatě stačí na to, abych já vytvořil v celkovém saldu 30% energie toho města. Já teda jako nechci exportovat tu energii, chci pro svoje město. A je to turbína, která mi zajistí to, že jednak pokud zůstane v majetku to města, my to nechcem stavět s nikým jiným. Jo? My chceme, aby ta turbína byla ve vlastnictví města a jeho občanů. To je jako velikánský rozdíl vůči tomu, o čem se bavíme, protože pokud je to jako naše, tak energie, která z toho vzniká, je taky naše. A jsme-li na výrobních nákladech, tak pak jsme na koruně, až koruně 20 za kilowatt hodinu, versus nějaký 2,50, 3 koruny, prostě, který odbíráme ze sítě, za toho předpokladu, ale hlavně, že se vyhýbáme té volatilitě cen, že prostě jako plus minus ta cena z toho našeho zdroje, který si my ovládáme, je plus minus stejná. Takže za nějaký podpory se dostáváme i jako do pozitivních čísel. Kdyby nebyla žádná podpora, tak jsme pořád jako na černý nule, nebo na černých číslech, ne zase jakoby supervízené, protože říkám, stavíme jednu tu turbínu, ono samozřejmě, když jich stavíte víc, tak tam je pak jako, je tam větší zisk, úspora z nákladů, ale stavíme jednu. A stavíme ji tak, aby jednak teda jako občani a město jako vlastníci měli benefit z té elektřiny, kterou vyrobí. A za B, ty, kteří si nemůžou dovolit do ní investovat, tak aby právě prostřednictvím komunitního sdílení, což teď zákon umožňuje, a samozřejmě jako čekáme na to, možná, že se to dočkáme, kdy i tarifní struktura, to znamená sleva na distribuci, umožní to, že nebudeme platit z té naší turbíny, která bude tamhle na kopci, jako kdyby jsme tu energii dodávali spočerat. Tak pokud docílíme ještě tyhle legislativní změny, tak máme vlastně jako velmi levnou energii, přesně tolik, kolik ji pro ty občany potřebujeme, a prostřednictvím sdílením ji dokážeme dostat do těch domácností. Dokážeme i dovolit si to, že ohroženým domácnostem, důchodci, matky, samoživitelky a tak dokážeme část té energie poskytnout. Tak, poprosím další slide. Jsou tady dva základní principy, který teda jako chcem sledovat v rámci tohle z toho. Jednak energie v tomhle případě je veřejná služba, jo? Je využitá v lokalitě. Nevyrábím ji, abych ji prodával, vyrábím ji, abych ji spotřeboval. Nezatěžuju soustavu, jo? Je uvnitř. A vlastníkem a beneficientem jsou teda město, místní podnikatelé, místní zemědělci. Ono, když jsme pak třeba na radě města nebo na zastupitelstvu otevřeli tuhle otázku, počítali jsme si to ekonomicky, tak se ukázalo, že část z nás, kteří teda jako si to dovolit můžeme, vlastně rádi do toho investuje, protože je to jednak služba těm chudším, služba těm, kteří tolik štěstí neměli, ale zároveň je to i jako zajímavá příležitost prostě, jak část třeba paní zhodnotit. Tak poprosím ještě další slide a myslím si, že bude poslední, jo, ještě ne, je teda předposlední, jasně, ptají se mě lidi, je to zásek do environmentu, všechny ty řešení, které já prosazuju, stejně jako zařízení na zpracování, na energetické zpracování odpadu nebo větrná turbína, je nějakým zařízením do environmentu. Já jsem tam na té mapě předtím ukazoval, my si samozřejmě děláme i vizualizace, já dokážu na Google Earthu přesně simulovat, jaký dopad do krajiny to bude mít, a potom se samozřejmě bavme, jako je tohle 100 moc, je tohle 100 málo, jak moc je to viditelný a tak. A možná, že jste tam na té mapě viděli, my jsme v údolí, takže vlastně ta naše elektrárna by vůbec nebyla z toho města vidět. Jediní, kdo by ji viděli, jsou Němci, kteří jsou ze všech stran, kteří tam už svoje vlastní elektrárny mají. Takže já pak jim přijdu říct, jako, hele, když my koukáme na vaše, tak vy budete koukat na naše, jako nebudeme se s tím tady trápit. Tak a teď už opravdu poslední slide. V některých oblastech mi tohle to nevyšlo. Dělal jsem třeba energetickou koncepci městečka Křešice na Litoměřicku. Bez šance, on nefouká vítr dostatek, kvalitní zemědělská půda, byl by hřích tuhle půdu zastavit, ať už solárama nebo čímkoliv. Sice na vodním toku, ale malá vodní elektrárna Litoměřice kousek od toho, takže nic dalšího tam není možný stavět. Dokonce ani elektrárny na střechách, přišla armáda a řekla, nezlobte se, ale tady prostě z našich důvodů taky ne. Takže máme i příklady, kde to prostě nejde. Vůbec neříkám, že to jde úplně všude, ale jsou místa a oblasti, kde to jde. A jedním z těch míst je třeba Lansdorf, Dolní Poustevna a tak. Tak za mě tímhle způsobem se dá vytvořit zhruba 25% energetického mixu tak, že část pravomocí přenesu na města a obce a jejich občany. Že do toho nebudu mluvit ze zhora, že jim tuhle možnost dám, pokud to chcete, pokud si to chcete postavit, spočítejte si to, máme na to metodologii, mně to vychází. Ne, pozor, ne všude, říkám ne všude, někde to vychází, ale ať je to na vás, rozhodněte se vy. Tak, to je ode mě všecko, děkuji vám za pozornost.
1: Tak, pane magistře, děkujeme. Tak a já poprosím dalšího řečníka, Ivan Noveský. A já přečtu, co prozradila umělá inteligence.
3: No tě Bůh.
1: Inženýr, bakalář Ivan Noveský je český energetický expert s několika desetiletími praxe. Mimochodem, já jsem zjistila, že ten bakalář je v právu.
3: No, mm-hmm.
1: Podílel se na přípravě Českého energetického zákona, patřil mezi zakladatele energetického regulačního úřadu a v letech 2016 až 2017 působil jako jeho první místopředseda. Během své kariéry zastával řadu vedoucích funkcí v energetickém sektoru a dlouhodobě se věnuje otázkám energetické bezpečnosti, regulace trhu a cen energií. V současnosti je spojován s Institutem pro energetiku, kde se podílí na odborné debatě o budoucnosti české energetiky. A jenom přidávám, že Ivan Noveský je odborným garantem pro energetiku strany PRO a velmi mu za to děkuji.
3: Děkuji.
4: Ještě bys jeleně, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, ale ještě bys mohla dodat, že jsem zakládal Úřad pro zastupování státu v věcech majetkových jako jeho první generální ředitel. Ale to je detail, jo. Takže, přátelé, téma mé přednášky energetika, respektive směrnice RED 3, ale já předtím mám ještě tři faktické poznámky, co tady k tomu předtím padlo. Rekultivace, chystají se podvody, ale ty podvody jsou v rozporu se zákonem, protože zákon o zemědělském půdním fondu je a vyhláška o rekultivaci jednoznačně hovoří o tom, že po ukončení nezemědělské činnosti se musí odstranit všechny hmotné zbytky nezemědělské činnosti. To je věc jedna. Věc druhá. Ty větrníky, které mají 270 metrů výšky až, tak podle hasičů mají nulovou požární výšku. To možná někteří z vás víte. Nulová požární výška znamená to, že se nemají hasit. Má se pouze hasit ten les kolem, případně nebo ty pole kolem, jo? Takže bohužel takové to prostě je postavený. Hasiči na to nemají ani techniku a navíc toho je příkaz ministerstva vnitra, respektive generálního ředitelství HZSky. Za třetí, a to je potřeba vidět, když tak prosím to šesté, když někomu z vás nebo vašemu nějakému známému by chtěli na poli udělat přípojku a řeknou, to nic není, to je jenom 22 kV kábel, to o ničem není, to je jenom připojení ty větrné elektrárny, žeňte ho vidlema, protože v ten moment, kdy se toho nastane, tak v ten moment tam nastane ochranný pásmo a v tom ochranném pásmu nesmíte přejíždět ten kábel ničím těžším než je 6 tun. Dneska 6 tun má vlastně nic, protože dneska všechny ty mašiny, ať už traktory či kombajny, všechno to má daleko přes 6 tun, většinou kolem 10-15 tun a nesmí se to přejíždět. Pokud to přejedete, poškodíte kábel, což se může stát, tak potom to máte na 3 roky, když prokážete, že to bylo jaksi nedbalostní jenom, nebo 6 let, když by vám to přišli, jakože to bylo úmysl. Ale vrátíme se k tomu tématu té přednášky. Takže jmenuje se to, proč zůstává záhadou, proč zelení ekoteroristé tak moc nenávidí zemědělskou půdu. Já bych řekl něco nejdříve trošičku k té historii, jo? Ty podmínky pro ten vznik těch solárních baronů. V roce 2005 Česká sociální demokracie, KDU, ČSL a Unie svobody tehdejší přijali zákon 180 z roku 2005 o provozní podpoře garantovanými výkupními cenami. A od 1.1.2008 energetický regulační úřad, který jsem teda bohužel v tom roce 2001 zakládal, což mě dneska skoro mezí, nezákonně prodloužil tuto garanci z 15 na 20 let. Čili mohlo to skončit v roce 2025, bude to trvat, tahle ta podpora, která nás ročně stojí kolem 28 miliard korun, bude to trvat až do roku 2030. A navíc ještě energetický regulační úřad nesnížil výši těch dotovaných cen výkupních, přestože nastal obrovský pokles těch cen těch čínských panelů, protože Číňani rozjeli obrovskou akci, tam několik set snad továren začalo vyrábět solární panely. Takže já tvrdím, že vlastně celý ten Green Deal z hlediska soláru je vlastně čínská záležitost. Jo. Přesto do konce roku 2009 bylo instalováno pouze 430 MW-píků, to asi řekne potom jiné nedělá. A na konci roku 2010, protože tehdy vlastně končila vlastně to přiznávání té podpory, tak se to vyšplhalo až na 2000 MW-píků. Jo, a za výkupní cenu 12,15 haléřů za kWh, tehdy 12,15 haléřů. Jo. A paradox je ten, že převážně to bylo umístěno na úrodné zemědělské půdě, což je teda podle mého názoru zločin. Tak, kdo to všechno má platit? Jo? Stát přenesl tehdy část těch nákladů na spotřebitele, jo? Ať už to byly domácnosti, nebo ať už to byly průmysl. A bohužel vlastně na nás tedy převedl, když to vezmu zhruba 60 halířů příplatek za kilovat hodinu, to je teda včetně DPH, protože to bylo 4,95, takže 5,99 včetně DPH, to je detail. Jo, počítejme zhruba těch 60 halířů, jo. Nyní je to zase zpátky, platí se to zase znova z rozpočtu. To znamená, platíme to asi všichni v daních, pochopitelně. Stát mezi tím ještě udělal další věc, zavedl na TIFV SHkovou daň 26%, jo, což teda bylo taky taková trošku jako, no, nekomentuji to, jo, ale prostě snažil se podle mě trošku z té louže trošku jaksi vystoupit nějakým způsobem. V únoru 2013 nastal vlastně, prostě podal tehdy Martin Sedlák a Zuzana Musilová z těch zelených ekoteroristů, tak podali tehdy udání na MPO, na ministra Kubu, a na základě toho se začal rozjíždět ten hon na ty solární barony, jo. A rozjelo se to pořádně až v září 2015, kdy tehdy normálně nejvyšší státní zastupitelství cestou vrchního státního zastupitelství změnilo normálně právní názor, oficiálně to je oznamenalo, tě můžu předat potom, jestli budeš štít, nebo jestli to máš, změnilo právní názor normálně na to, co vlastně je a co není trestným činem, zpětně k tomu roku 2010, což je teda prasárna do nebe volající, omlouvám se, to takhle říkám, jo, prostě ta retroaktivita je vždycky obrovský problém, jo. Jaká je dneska situace s těma FVE z roku 2010? Některé ty soudy, zejména ještě paradoxně z vlastníky těch FVE, které jsou umístěny opravdu v brownfieldech, nikoliv na té zemědělské půdě, tak ty probíhají dodnes. Jenom podotýkám, že dnešní výkupní cena z těch fotovoltaik z roku 2010 je 16,70 haléřů. To je oficiálně stanoveno energetickým regulačním úřadem a do roku 2030, kdy to končí, se to ještě bude stále navyšovat. To je potřeba vidět, jo. A již nyní, to je zajímavý, oni to nejsou politici, oni jsou to novináři, ale jsou placený politikama, ne teda těma slušnýma, jako je Jindřich nebo Jana, ale těma jinýma, mediálně signalizují, jestli náhodou nepřijdou ty dotace vníveč a že hrozí vena uzavírání elektráren. A já teda se ptám, proč by se to mělo dál dotovat, když stát bude ty miliardy potřebovat na ten větrný tunel, který se chystá. Takže jako 28 miliard, jako prostě, kde by se to bylo, že jo, to prostě musí to odřít jenom z nás daní, jo. A navíc tím pádem ekoteroristé se obávají, že vlastně by se vrátili tisíce hektarů zemědělský půdy zpátky do zemědělství, což zase mě by se osobně líbilo, jo, protože začne být problém s potravinama. Jo. No ale teď se dostáváme tak trošku do současnosti. Jo. Fialová vláda se zavázala v roce 2023, že vymezí ty akcelerační oblasti zhruba pro výkon 3000 MW, pro fotovoltaiky a pro větrné elektrárny. Na to vznikla směrnice. Jo, já teda nefandím Evropské unii ani Evropské komisi, to říkám otevřeně, zcela otevřeně, ale co musím říct, že ku podivu v tomto případě ta směrnice EU, zvaná RED 3, tam máte to číslo, je to z 18.10.2023, to asi není důležitý, ale ta směrnice jasně říká, že se to má umisťovat především znamená z největší části, teda podle mého výkladu českého jazyka, na nezemědělských půdách, to jsou ty střechy, to jsou ty parkoviště, to je prostě nezemědělská půda, tam, kde už je to dávno odňato zemědělský výrobě, jo. Paradoxně v České republice se ku podivu podařilo tohleto překlopit do toho zákona, byť je nepovedený, ten zákon 249 z roku 2025 sbírky, jo, ale je to tam přepsáno téměř doslova, Takže jako není pochyb. Co teda potom udělala Fialova vláda ještě v listopadu 2025, tak to s velkým překvapením jsem zjistil, že vydala nařízení 507 z roku 2025, kterým vlastně povoluje, nepřímo povoluje ty větrníky i na jedničce a dvojce bonitě, to znamená i na černozemi, protože ona vlastně zakázala, úplně nesmyslně, zakázala ty soláry na jedničce a dvojce bonitě. Jo, ale samozřejmě oni si to na tom MMR vyložili tak, že tím pádem, když to není zakázáno, tak je to povoleno. Oni prostě považují to nařízení vlády za něco silnějšího, než je český zákon 249 a než je směrnice Evropské unie. A to já teda osobně považuji za dost hloupé, abych to tak řekl. Jo? Takže já bych tady doporučoval jednu věc. Já nevím, kdo z vás jste slyšeli, jaká je nejúčinnější stávka na českých dráhách, nebo vůbec na železnici. Nevím, kdo to víte. Když se začnou pinktrych dodržovat všechny předpisy. Takže já bych tady prosím doporučoval dodržovat předpis Evropské unie RED 3, dodržovat směrně, dodržovat náš zákon 249, zvaný ZOZE, a opravdu to udělat tak, jak jsme to upozorňovali 15.5., když jsme byli v tom radiopaláci, vysloveně zeptat se, dokdy je MMR schopno uvést do souladu směrnice AOS, teda to znamená akcelerační oblast na soláry a AOS na větrníky AOV, do souladu se zákonem ZOZE a s evropskou směrnicí. Bylo mi odpovězeno, že podle nařízení vlády je to v souladu, což teda mě úplně šokovalo, jo? Protože úředníci by měli vědět, co je to nařízení vlády. No, to, že chodili developři za starostama, to nebudu tady říkat, to se týká hlavně akceleračních oblastí na větrníky, to asi není úplně podstatný, to ještě možná někdo řekne, ale co je strašně zajímavé, proč ty ekoteroristé. Jo. Jak se to kouslo? Už. Proč vymezili ty akcelerační oblasti pro soláry v příkrém rozporu z RED 3 i ZOZE? To je na tomto strašně zajímavý. Jo? To já se přiznám, že mě to úplně šokuje, protože i v tom odůvodnění té změny číslo 2 toho územního rozvojového plánu jasně napsáno, že to má být na těch nezemědělských půdách a prostě zanedbaných, prostě kde se nehospodaří. A oni normálně z těch 14 akceleračních oblastí, jo, na soláry, tak oni normálně 9 z nich dali na zemědělskou půdu. Vysloveně na zemědělskou půdu, a to i v místech, kde jednoznačně i ty místní, když jsem se koukal na to krásný pole, kde to má být, tak oni říkali, a tam kousek dál máme skládku, proč to nedali? Oni teda použili takový slovo nevychotivý, trošku jako idioti, nebo tak nějak to znělo trošku. Proč to nedali na tu skládku? Já jsem říkal, to se mě neptejte, já jsem u toho fakt nebyl, jo? Ale je to zločin, je to ekologický zločin, jo? Takže pouze 5 z nich, a to je otázka, kolik ještě si to zůstane těch 5, protože Jakub tady říkal, že jedna z těch oblastí možná padne, takže možná jenom 4 jsou vlastně na brownfieldech, což je teda jako docela problém. A myslím si, že tohle to právě by nám mohlo strašně pomoci, protože já se bojím jedné věci, napsal jsem na to teďka nedávno článek, že vlastně pan premiér by se mě skoro měl bát ne toho, že to nebudeme mít vymezený, ale toho, že to máme vymezený v rozporu s tou směrnicí RED 3 a s tím zákonem. To si myslím, že je ten hlavní problém, který já bych teda upřímně řečeno, jako opravdu se toho bál. Mimo jiný podotýkám, že tady pod vedením Hynka se nás sešlo několik málo, asi 30 energetiků, ekologů, já nevím, prostě různých lidí, nemůžu ani jmenovat, protože mnozí by přišli o práci, protože jsou zaměstnáni na ministerstvech, ale jsou to slušní lidi paradoxně, tak jsme opravdu vymezili zhruba, jo, přesně podle té směrnice RED 3 a podle zákona 49 jsme vymezili normálně plochy na 9200 MW, čili víc než třikrát, než je potřeba, než je vlastně ten náš závazek. A mají to tam od dubna na MMR a na MŽP. Od dubna to tam mají. Jo, to by mohl jinak to může potvrdit. Jo. No, co se týká těch obnovitelných zdrojů, ještě speciálně teda fotovoltaiky, tak je potřeba vidět, že dneska tam máme u těch velkých zdrojů, kde ty malí oni neberou v potaz, taky okrádají. Kdo z vás máte fotovoltaiku na střeše, tak víte, že vás odebrávají na té výkupní ceně, pokud vám vůbec nedají fraste, že to máte špatně nastavený. Jo, ale ty velký fotovoltaiky, tak těch je zhruba 4,5 tisíce megawattů, ale To je 19%, více jak 19% celkového instalovaného výkonu. Když si se vezmeme jádro, uhlí, vodu a všechno, když si vezmeme, jo, a k tomu teda, když si vezmeme ještě tyhle ty FVE, tak to je 19,2%, ale z toho se vyrobilo pouze 5% elektřiny. Pouze 5%, jo, čili představte si, když vám někdo tady bude začne lhát, že klidně si můžeme nahradit to uhlí, ať už fotovoltaikou, nebo větrnými elektrárnami, který teda bohužel tady musím tamhle kolegu trošku opravit, oni ani v zimě moc nevyrábějí, jo, oni z instalovaných ani 2% celkového výkonu jsou schopni vyrobit ani 0,8% výroby, jo, takže taky to není teda úplně sláva a v zimě to taky jako moc nefunguje. Jo? Takže pokud by měla být instalováno opravdu těch 1500 MW nebo i 3000, protože tam není přesně stanoveno, jestli musí být 1,5 tisíce ve fotovoltaice, 1,5 tisíce ve větrákách, tak pokud by to mělo prostě takové nastat, tak si musíme uvědomit jednu věc. Bude nás to stát obrovský peníze, protože každý tenhle občasný zdroj, jsem vděčný panu předsedovi, že pan předseda adoptoval občasné zdroje, jo? Tak ten každý tenhle občasný zdroj musí být zálohovaný. Bohužel, prostě musí být zálohovaný. Jo? To znamená, my musíme počítat s tím, že zase nám zdrží tu regulovanou složku ceny elektřiny. A dneska už to máme přes 50% a bude teda ještě hůř, pokud se takhle to, ty baterky to nezachrání, přečerpávačky se nestavějí, jo, který by ještě dokázali trošičku to srovnávat, tu soustavu. Takže jinými slovy jsme tak trošku v pytli, abych to řekl kulantně. Jo? Energetická bezpečnost. Takže my dneska, to už tady dneska padlo, tak to nebudu příliš opakovat, dneska Česká republika je 100% energeticky bezpečná, protože my dneska z uhlí, z jádra a z vody vyrábíme víc, než potřebujeme. Více elektřiny. To znamená, pořád ještě exportujeme, pořád jsme ještě exportéři, což je strašně důležitý. Máme perfektně robustní soustavu díky našim předkům, díky kolegům, kteří už tady mnozí z nich nejsou, tak máme udělanou tak robustní naši přenosovou síť a ty distribučky, že fakt to stačí jenom udržovat. Říkal to tady Hynek, já s ním nemohu s ním nesouhlasit. Jo? Takže to je takové. No a tím se blížíme k hořkému konci, co nás dneska ohrožuje. Blízká rizika. Blízká rizika jsou jasná. Hazardem je pouze odstavování a likvidace uhelných elektráren a s tím související likvidace těžby uhlí před rokem 2038. Ono to může být i po roce 2038, ale tohle je teďka takový deadline, který vidíme, který nás fakt bolí. No a ceny elektřiny do budoucna ohrožuje chystané rozdělení společnosti ČES, protože tam, kde se dá ta cena hlídat, to znamená, to je distribuce, to je obchod, tak tam to se chystá, že se prodá někomu, ať už to bude cizí nebo zahraniční investor, tak prostě tam ho teď bude tahat ty prachy a stát ztratí možnost ovlivňovat cenu elektřiny. Takže to, když slibovali, že se zestátní ČES, tak my jsme si mysleli, že fakt se bude zestátňovat ČES, a ne, že se rozkrade, rozdělí se, říká, ne rozkrade. Jo? A co nás ještě ohrožuje? Ohrožuje nás to nerespektování směrnice RED3 a ZOZE zákona, protože to opravdu tím, že jsou ty akcelerační oblasti AOS a AOV stanoveny v rozporu, tak to je opravdu průšvih, který opravdu podle mýho názoru opravdu hrozí, že by někdo na to mohl těžce doplatit. Vzdálená rizika, to je to, že nám chybí powerplyn, když se říká, že se nahradí uhlí powerplynem, že nemáme dostatek zemního plynu, to je další věc, to se možná změní. A hlavně se bojím toho, že se nepodaří zprovoznit ten pátý, šestý blok v Dukovanech, jo, v tom roce 36, respektive 37. A chybí nám teda úplně nějaký závazný termín na třetí, čtvrtý blok jete v Temelíně, kde teda jsou nachystaný základy a kde se může zítra začít stavět. Děkuju vám za pozornost.

0: Haló, haló, haló. Nazdar.
1: Slyšíme se, úspěšně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Oni by chtěli, abych si zaplatil upgrade, víš, ale...
1: No jasně.
0: Nic takovýho, takže budeme to prostě řešit tady tak pankově. Tak jo, Maro, já to pustím.
1: Jasný.

0: Takže Om Shanti, Maro, já tě vítám do nedělního nedělníčku, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se dobře.
0: Tak, perfektní, takže zdravíme diváky, posluchače, studia Deja Vu na svobodné vysílači. Netradičně jsme zahájili písní, která je celkem šprncovní a velmi tematická. Tady ta kapela mě jako baví, i když mám takovýho tucha, že tam trošinku používají AI, umělou inteligenci, protože ten chlapec, nevím, jestli je jeden nebo dva, a hraje tam celá kapela. Je to trošinku takovej projekt, jako digitální možná, ale jako dobrý.

0: Jako dobrý.
1: Tak já jenom pozdravuju taky diváky a posluchače. A k té kapele, ono je jich prej hodně. Ono jich asi 8 nebo kolik.
0: No, s něma
1: takže
0: tam...
1: Oni to je jakoby, to je větší počet lidí, co tam zpívá.
0: S nima tam békají a i nějaký ženy. Mám pocit, to jsou manželky tady těch. Ale já si myslím, že oni vlastně ten Franta Motýlek, on hraje na kytaru, zpívá a pak je ještě stejný ksík, hraje aj na bicí. Možná mají akorát basáka jinýho a klávesáka, jo? Takže oni hrají tak půl half playback, dá se říct, pohanácky jako, anglohanácky, half playback, ale dobrý, jo, a muzika nádherná, jo, a je to vidět, že já teda jako kytarák vidím, že on kytarista je, že to skutečně teda hraje on a já jsem to trošinku zjišťoval, takže on je i divadelník, jo, a takovej scénarista, režisér, který si režiruje sám vlastní aktivity hudební a i divadelní. Takže dobrý, přátelé, takže píseň jsem pustil, abyste se mohli v klidu usadit, aby jsme vás přivítali při Máro Čověče Věř, nevěř, 27. díl Nedělníčku, jo?
1: Letí to.
0: A furt nejsme u konce. A pozor, těch informací, přátelé, chodí stále víc a víc, aniž by člověk jako nějak bádal a usilovně hledal, ale našli se pátrači, dvě ženy, jo, který mi stabilně posílají nějaké informace taky ohledně tohoto tématu vlastně na stopě a jsme na stopě UCC a ULC a dalších tady těch organizací, jo, které vlastně vytváří zákony pro ten jednotný obchodní zákoník. Ty informace jdou, bych tak řekl, ze dvou základních zdrojů. Jo. Jeden je vyloženě prosystémový, takže ten tvrdí, UCC platí jenom pro Ameriku a to ještě ne pro všechny státy, ale pozor, našli jsme tady s Ivou i další zdroj, jo, který už je takový víc ličtější a ten zas říká vlastně, že by UCC mělo platit celosvětově. No, já jsem dneska celý den studoval od rána, dělal jsem dubbingy, jo, pročítal jsem si stránky UCC a ULC, což je taky vlastně nezisková organizace, která vytváří podklady pro UCC, pro ten jednotný obchodní zákoník. Takže informace je hodně, my to dneska, Máro, opět teda naťukneme. Pátrání není zdaleka u konce, protože je potřeba se v tom zorientovat. Jo? Protože fakt některé informace jsou úplně scestné, takže je potřeba to vyeliminovat a v rámci intuice třetího oka, já bych málem zapomněl, dám si muchomurku, budu křoupat a hned ti dám slovo. Co u tebe novýho? Vím, že teďka děláš zázračnou, krásnou věc. Já vím, že jsi vše uměl, jo? Odborník, děláš stavby, zednickou, automechanik, jo? Ale co děláš teď? Já si dám muchomuru. A ty klidně, jestli teda to není tajemství, tak nám prozraď, čím se teďka zabýváš, co spravuješ. Dobrou chuť.
1: Tak jenom na začátek pro odlehčení, kamarád můj mě oslovil, jestli by mu nepomohl seřídit starou aerovku, kterou si koupil, jo, z 30. let. No, takže Mára nelenil, jelikož se zajímá o stroje a běžel, nebo jel respektive. No, takže najednou jsme zjistili, že tam je mnoho více problémů, která ta aerovka má s tím motorem. No a nakonec to dospělo tak, že jsem se naštval a říkám, a jde ven ten motor. Takže teďko už je rozporcovaný, písty venku, klikovka venku, spojky, všechno. No takže teď jsme se vrátili v čase do roku 31 nebo do roku 30, když ti auto začali vyrábět. No a koukáme, jak to ty kluci vymysleli. No, takže a víme, už jsem samozřejmě zjistil, v čem je problém, takže teďko ty problémy se akorát vyřeší. No a složím motor a musí frčet aero na plný pecky. No. Ale to víš, no je to.
0: No,
1: hlava mapa,
0: Hlava mapa, to chce mít Filipa a Fištróna, jak se říká pohádka.

0: Jak jsi mi to ukazoval, ten motor rozebraný, tak mi to připadalo, jak v tom filmu, jak tam ten Hanzlík vytáhal všechno z toho Trabanta, ten motor. Jak se to jmenuje?
1: No to je velikost Trabanta, možná menší ještě.
0: Ale motor je celkem jako malej, jo, a myslím, že to je jednoduchý, ale přijít na tu závadu, a ty jsi dokonce říkal, že tam byla i nějaká výrobní vada už tehdy. Jo, že tam něco blbě postavili.
1: Teďko nevím na co. Jo, takhle, protože tam kdysi, to jsem ještě nevěděl, pak už jsem se k tomu dostal, jo, časem, toho špekulování kolem toho, protože tam kdysi, tam nějaký předešlej majitel, v Německu předpokládám, tak tam instalovali bezdotykový zapalování. A já jsem to zapalování nemohl sladit s tím motorem prostě. Říkám, to není možné. Říkám, tady je konstrukční vada. Říkám, ty magnety nesedějí proti tomu, co mají jakože být snímaný v tom místě. No, takže laborace předělat snímače na druhou stranu, protože ty magnety už byly jakože špatně daný na špatný místa. Říkám, tam, kam bych měl dát ten snímač, tak tam prostě odat nemůžu prostě. Tam je výstuha. Jo, pod tím motorem. Takže jedině naproti, protože to je odnažený de facto motor a ten setrvák toho motoru běží mimo motor samozřejmě a je viditelný. No a na tom setrváku je ten, to sam, tam je ten snímač, který snímá ty otáčky kvůli jiskram, jo, který to má. No takže, ale ten motor mlátil, jako když vemeš kladivo a mlátíš do kovadliny, jo, to byly strašné rány. On se teda na chvíli pak stišil, pak už to šlo jako jakž tak, ale kamarád se s tím byl projezd, nebo takhle. Vyzkoušeli jsme to, jelo to, i když blbě, ale jelo. Jo? A pak přišel za 2 hodiny a už to nemohl zavolat nastartovat znova. Jo. Takže zase laborace. No, tak udělal jsem to tak nějak, jak jsem si myslel, že by to mělo být, to zapalování. Pořád to nechtělo chytit, pořád ten motor někde přidrhával nějaký problém, já říkám to, jako tam něco se děje v tom motoru. Tam, pokud já ho nerozeberu, tak nevím, jako, jo. Protože pokud nevíte, koupíte si auto, který je pomalu 100 let starý, a to už měl nějaký majitele předtím, tak nevíte, kdo co, jak to motoru skurvilo, nebo co se tam stalo, jako. No, takže pak už jako mi začala praskat cévka a říkám, a ven. A dobře se udělal, protože jsem zjistil, že ten setrvák, na kterém byly umístěny, nebo jsou umístěny magnety, tak je vyšlehaný v uložení na klice. Jo. No a tím pádem ten setrvák si tam jezdí zleva doprava, jo, mlátí sebou a to jsou ty kovové rány. Jo. Takže už jsem byl dneska u soustružníka, navařit plochy, stočit na soustruhu, do kužele, jak setrvák, tak tu kliku. Jo, takže jsem ještě musel rozebírat kliku, abych dal jenom ten díl prostě, který je zničený, jo, na tu opravu, na to vyvaření. No, takže úkoly byly zadány, co se týče tady ty opravy, a až to bude hotový, tak to zase budu dávat dohromady všechno, no. Tak nějaký ty těsníčka, kraviny.
0: No, ty jsi prostě vše uměl a myslím, že ten film se jmenuje Slavnosti sněženek, jak ten Hanzlík rozebral toho Trabanta, ale ne, ale ty jsi taky rozebral aerovku, ale na rozdíl od Hanzlíka ji taky poskládáš a hlavně spravíš, a ještě má rok co říct, já vím, že jsi nažhavený po celým týdnu, budeš mluvit, nechám ti slovo, ale ty ne, že to jenom spravíš, ale ty dokonce si vyrobíš i vlastně nástroje, pomůcky, abys ten motor jako rozebral, že? Dneska jsi tam ukazoval to kolo, jak to tam bylo zarezlý, přišroubovaný, a ty jsi na to neměl vlastně nářadí, takže ty musíš přemýšlet dvěma směrama, člověče, jednak spravit a jednak vymyslet, čím to spravit, a to je vysoké level, člověče.
1: No protože tady ta klika je specifická a ta je v místě, kde je uložená ojnice, dole, na klice, tak je sešroubovaná, jo. A teď tam je takováhle hlava šroubu, která je na plochý šroubovák, jo. Který už byl jakoby na koncích toho šroubová, jakoby ty drážek, byl už trošku rozšlehlej. A samozřejmě já si vždycky všechno čtu, všechno, já už vím o těch věcech absolutně všechno, jako kdyby jich měl to na tu aerovku. Já si všechno študuju, no, takže samozřejmě tam byly takový, že se vám může zalomit, že to se to utrhne tohle, tamhle to. A já říkám, já musím na to jít svikaně. Tak jsem si vyrobil přímo.

0: se tam žvejknul klínek na klice, no tak samozřejmě ten setrvák se hejbal, ale nešel ven, jak by tam byl kousej ten klínek. Takže jsem ho musel trošku dva dolů. No tak jsem si vyrobil stahovák i přímo jako na tu kliku. Jo, na ten setrvák. No ale, co je nejlepší, je to, že já ve finále, já jsem přišel vyléčit to auto a já léčím i jeho majitele.
1: Ještě do třetice, takže nářadí si vyrábíš, no. Auto spravíš a ještě vyléčíš teda majitele, tak když tak prozraď o něm, z čeho to vyléčil a hlavně čím?
0: No hlavně člověk, který mu došlo, že se nechal oklamat s tou vakcínou, který má neskutečný problémy po té vakcíně, jo. To prostě mi tam vyprávě různý zážitky s doktorama, jo. A on ví, že prostě to je potom. Už ho chtěli, že už mu vyhrožoval, že nebude chodit, no prostě a je ve věku 50 let, jo, podotýkám. A doktoři mu řekli, no co byste chtěl, no, podívejte se do občanky, jo. Já říkám, poslouchej, tohle mě říct doktor, tak dostane takovýho backenda, že by zmizel pod stolem. Při 50 ty jsi nějaký jako starý člověk, nebo co? No nic, no tak mi vyprávěl ty historky, blablabla, a já jsem ho navedl. Keltská sůl, já jsem mu říkal to, protože on už... Jak už je zoufali z těch doktorů, jak mu skurvili kolena, jak všechno tady ty věci, jo. Jak ho chtěli řezat na zádech, že tam má nádor, jo. A ve finále to byla sraženina, na kterou ho upozornil jiný doktor z jiné nemocnice, který ho nechtěl řezat. A ani mu nedoporučoval žádný řezání a řekl, že to musí rozehnat tu sraženinu nějakýma svinstvama. No, takže do toho šel. A samozřejmě válka mezi doktorama, jo, trošku. A takže to rozehnali, ale ten doktor ho upozornil, že když ta sražnina budou ji rozhánět, takže je možný, že ho začnou bolet klouby jako kolena. Jo. No takže tím pádem teďko trpí jako zvíře, teďko zase na kolena, jo, který už mu operovali v obě, jo, jenom protikám jako s nějakýma uspáváním nebo s čím to tam měl. No ale prostě, to, já když ho vidím, když chodí, tak normálně to si myslíš, že to je jako hrozný pohled na člověka, který je mladý, že je vitální, byl sportovec. A teďko najednou má problém s chozením. Jo. A zažívá muka, jako těžký. No takže se mu, a jelikož už je nakloněný těm bylinkám různým a tady těm, takže jsem mu říkal, jo, tady ty bylinky. A jo, už zkoušíme tohle, všechno možný. A já říkám, co keltská sůl? Samozřejmě nevěděl ani nic o keltský soli. Tak hned jsem ho navedl, hned jsem mu ukázal video, ať se podívá na jednu přednášku, ty doktorky, jo, ty, který si furt zapomínám to jméno, nebo ty doktorky.
1: Barbara O'Neill.
0: Ty věci. Tak, Barbara O'Neill, jo, takže hned jsem mu dal a on hned okamžitě studování tohle, hento, hele, okamžitě hned ten druhý den nakoupil sůl a už praktikuje, že ráno stane, dá si půl žičky, on dává teda lžičku, já říkám, hele, to nemusíš tolik, jako... Půžičky soli, půžičky jedlí sody, ráno do teplé vody a takhle to pije, jo. A okamžitě na to najel, protože když říkám, já doktorovi nevěřím ani pozdrav, ani bych nechtěl doktora slyšet něco podobného jako dobré ráno sousede, jo. Jako se říkal s cigánama, tak já bych nechtěl tady tu verbež mít vedle sebe, jo. No, nicméně samozřejmě ochomůrky tohleto a jemu se dělají i fleky po zádech, takový jako úplně takový ošklivý, jako zánětlivý, ne? Tak taky zkouší všechno možný. No tak jsem měl ještě kousek mazání z ochomůrky, říkám, hele, to už je můj poslední, to mám pro sebe, jo? Ale dal jsem mu to, říkám, zkusí to namazat, říkám, tohle, tamhleto. No, tak mi říkal pak druhý den, předevčírem, nebo včera, předevčírem, že vypadá, že se mu to začíná hojit, ty fleky, jo, ty velký. No má červený fleky, jako takovýhle, to je hrozný, jako. Říkám, to všechno jsou paraziti, ne, takže jako navádím a říkám, hele, ochomůra, pro já chci sušenou, jo, já si vemu hned, prostě, protože mu doktoři řekli, že umře. Jo, normálně na férovku mu řekli, že on má zdravotní problém, jako, jo, co zjistili, tady ty pacholci. Takže to měli tři v republice a že se teďko léčí na něj dva, ne, na ten problém. Tak kamarád se ptal, prej, no a co ten jeden, ten se vyléčil, prej, no je ten umřel. Víš, ještě takovýhle svině jsou, že mu takhle natvrdo řekl, no tak umřel, no. Říká to, tak to jste mi nepotěšil. A kamarádku tak už jako v stavu, že prostě řekl doma, že někde, co já, kdyby se něco stalo, ať všechno.

0: všechno je posichrovaný. Že on jako k tomu nepřistupuje laxně, jo. Takže, no tak jako říkám, hele, tak zkusíme tohleto, co vím já, protože on spoustu věcí něco pochytával od různých těch, ale on zase nemá sítě, on není v sítích. To je, a říkám, já nemám Facebook, já nemám nic. Říkám, no, vidíš, a kdybys ten Facebook měl před 5-6 rokama, tak si možná dneska neměl ten problém, který máš. Jo? Protože to všechno, tady ty svinstva, co tady to svinstvo bude dělat, jsem už sdílel před 6 rokama. Protože já jsem už předtím v roce 20 věděl, co ty jedy budou způsobovat, protože já jsem si čet. Jo? Takže jsem věděl, že to je normálně globál, že to je genocida tohle. Takže mu chci pomoct, jako samozřejmě. Jo. Jako auto mě nesere, protože já vím, že to auto poběží, to je já bez debat. Ale mě jde spíš teďko po něj, jo. Takže díky motoru, díky jeho autu, že mě oslovil, bude ve finále pomoženo jemu.
1: Vidíš, ten vesmír prostě to udělá tak oklikou, že vlastně de facto přes auto, přes motor a přes to nářadí, který vyrábíš na opravu, pomůžeš hodně jako človíčkovi, který si možná myslel, že ty informace mu poskytne ČT, nebo rádio, nebo prostě mass media, no. Naletěl.
0: No, sežrali, celá rodina, jejich sežrala to jak s navijákem. Víš? Mm-hmm. A já jsem je varoval, výslovně jsem je varoval, nedělejte to, kurva. Tak se mi smáli tenkrát v té době, víš, jako ne konkrétně on, ale lidi mě měli jako by no. Z jejich rodiny za blázna. No dneska už mě to takhle nevidějí. Víš, protože už si uvědomuji, že kdyby poslouchali, co jsem mi říkal, tak dneska nebyli tam, kde jsou. Jo, protože každý z těch rodin má nějaký problém. Jo, jako. Takže hned, a můj kamarád je starosta, takže mi říká prej, hned jsem přišel na úřad, hned jsem jim ženským, tohle si kupte, tamhle toto. On je takový dirigent trošku. Jo.
1: Starosta.
0: No tak to hnedko udělal jako před ranním nástupem, dostali kázání, co všechno mají dělat. Protože samozřejmě ty lidi, jak jsou spolu, tak si vykládají ty problémy zdravotní, co mají. Mm-hmm. Takže já jsem rád na druhou stranu, že to auto přišlo, že si ho koupil, protože to byl jeho sen. No tak říkám, tak jako když to byl tvůj sen, to mít, tak já bych to nechtěl, jo, ale budíš. Každý má svoje sny, jo, takže a sny se mají plnit. Jo. Takže když si za svým snem půjdete, tak vždycky ho dosáhnete toho snu.
1: Jo. Tak, Maro, a stejně tak my dosáhneme toho zjištění, jo, tady v tom pátrání, jak to vlastně je s tím obchodním zákoníkem, jakou má platnost a no, dosah, ale
0: jako jde to
1: pomalinku, ale ten záměr už je vyslaný a ten vesmír nám posílá hodně, hodně informací, v kterých já osobně teďka se snažím zorientovat. Já jsem si udělal složku speciální právě, že tam si píšu všechny informace, které mě chodí od těch dalších dvou pátraček, takže to všechno ověřuju. A je to běh na dlouhou trať. No, takže pokračujeme dál. Maro, no. Takže pojď, ano, tak ještě klidně mluv.
0: Jenom, že spousta v tom patraní věcí jsou zavádějící věci, kolikrát, víš. Aby tě odvedli od té pravý podstaty, tady nejde vůbec o žádný obchodní zákonník. Tady jde o to, abyste se probudili, kdo jste. Protože člověka ani nemusí žádný obchodní ten zákonník zajímat. Protože ono ve finále všechno je na vašem souhlasu. A vy, pokud se nestotožníte s tou fyzickou osobou, tak oni nad váma nemají žádnou moc. Jo. To je jenom váš strach jim tu moc jakože dá do ruky. Ale vy, když si budete stát za svým, tak vy nepotřebujete ani UCC. Protože mi stačí, že budete vidět, že všechno je postavené na smlouvách obchodních a bez podpisu žádná smlouva nemá vymahatelnost. Jo? A všechny ty skurvené firmy, co si říkají státy, nebo ty jejich podružní firmy, jako jsou různý úřady a tak dále. To jsou všechno soukromí obchodní korporace. Vy s nima nemusíte vůbec debatovat. Vy tam nemusíte vůbec lozit. Vy se prostě na ně jenom úplně jednoduše vyserete. Jo. To je všechno. Vyserte se na ně. Neplaťte nic nikomu. Nazdar. To je jenom ta vaše hloupost a strach vás drží v tomhleto matrixu jejich. Protože když se probudíte, tak zjistíte, že vy s nima nemusíte vůbec nic. To všechno se, to je jenom podvod. Všechno je mega podvod na vás. Abyste si mysleli, že vy musíte. Ne, vy nemusíte. Vy nejste jejich majetek. Jo? Ale pokud se považujete za fyzickou osobu, za občana, tak tím říkáte, že jste jejich majetek. Jo?
1: Kdykoliv předloží občanský průkaz, tak souhlasí tak. S tím vlastně, že
0: jakýkoliv
1: je občan,
0: otrok. Korporace, pás je nejvyšší hodnota toho otroka, jo, to aby ho mohli okrádat i ve světě na základě toho pasportu. Jo, to znamená, že otrok je mimo přístav. No, a spousta zemí ani občanky nemají, jo, oni mají jenom pasy. Jo. Třeba Ruská Ukrajina. Federace a tak.
1: Ukrajina taky myslím, jo. Má jenom pasy.
0: No, takže cokoliv. Rodný list je fyzická, je zrod fyzické osoby. Jo. Tam to je započetí firmy, jo? Vznik firmy, ne člověka, vznik firmy. A vy se za tu firmu pak vydáváte celý život, že jste to vy, ale to nejste vy.
1: No jasně, protože takže korporace nemůže obchodovat jako s živým člověkem, pokud ten člověk nesouhlasí.
0: Jenom s fikcí, s tím slamákem.
1: Proto, dívej se, my se asi prostě... My jsme se tomu nevyhli, jo, nám ten hlášení o narození dítěte, už to byl prvotní korporátní doklad, jo, zápis v matriční knize, rodný list, tomu se nevyhneme, ale je potřeba se skutečně probudit a prostě tu občanku, tu každý asi v těch 15 je blbej ještě člověk nebo nevědomý, jo, nechápe souvislosti, tak se těší na ten řidičák, na tu občanku, abych dostal řidičák a mohl si koupit fichtla pěkně, víš, takže... Ale nikdy není pozdě, jako se probudit a vystoupit z toho Matrixu, on skolabuje
0: ty ani nemusíš ničeho vystupovat, protože ty jsi tam de facto ani nevstoupil. Jo? Mm-hmm. Takže ty nemusíš ani psát, že od nich vystupuješ, prostě na ně sereš.
1: No jako nemyslím to, že bych psal dopis, že vystupuju, jo, ale
0: ne, to neříkám tobě.
1: Já zase neříkám jenom o sobě, ale i pro posluchače, že vlastně tam dojde vlastně k energetickému výstupu v srdci, když ucítíte člověka, živého člověka, muže, ženu, ano, s přirozenými právy, tak už tím automaticky z toho Matrixu vystoupíte, jo. Nemusíte oznamovat a psat žaloby a stížnosti a oznámení. Já jsem to teda psal, já jsem si napsal sebe určení, jo, ale to už je 4 měsíce, ale dívej se, ještě tě k tomu řeknu, k tomu UCC, je možný, že to vlastně, my se dopátráme, ale je možný, že to potřebovat nebudeme, ale mnozí z posluchačů třeba to využijí. Já jsem si prošel protest songama, zjistil jsem, že to je špatná, jako cesta neúčinná, jo. Čechoslovákem jsem mával, já jsem měl na profilu československou vlajku, taky jsem zjistil, že je to taková ulička slepých ptáků. Pak jsem si prošel s Paulinou OPPT, což je dobrá berlička, ale já jsem se tam ani neregistroval, protože já jsem v průběhu toho sebevzdělávání zjistil, že to nepotřebuju, jo. No a tady to UCC je taky taková berlička, je dobrý vědět, že někdo prostě nebo něco, jo, stojí při nás, při živých lidech, ale není to úplně zapotřebí a máš pravdu v tom, že člověk, když se na to zaměří a spoléhá, že využije UCC, no tak potom se třeba zbrzdí při tom vlastním jako rozvoji, jako jo, a přestane třeba studovat. A on si řekne, přijde Bílý klobouci, přijde Nesara a přijde UCC, takže nemusím studovat, jo, takže jasně.
0: Jenom bych dodal, UCC nemá nic společného s člověkem, jo?
1: To je námořní právo.
0: Ani? Jo, UCC je normálně právo. Námořní právo. Hmm. Jo. A vy díky tomu můžete zažalovat druhýho člověka skrze jeho fyzickou osobu. Jo? Takže vy, kdybyste s tím soudem nebo chtěli mít něco společného, tak vy si musíte uvědomit, že vstupujete do role fyzické osoby před tím soudem. Jo? Sice jste člověk, ano, a právě v tom je ta výjimka u toho vložená, ta 1 až 308, že člověk tam už vstupuje, že už ví, že to je člověk. Jo? Že on už se definuje jako člověk, a že už tam není, že už to není jenom čistě soud fyzická, která má svého majitele nějakou korporaci, jo. Takže tam už podle tady těch právě věcí vy už vstupujete do obchodu jako někdo, kdo je vědomý. Takže vy už to s vědomím používáte, ne, že tam jdete jako naslepo, jo.
1: No tam je pruser, když tam přijde človíček a ten v tom taláru černým, jo, se ho zeptá, tak jste František Běhounek, jo, a pokud řekne ano, no tak nastoupí na její prostě hru.
0: No vlastně nastoupil, jasně, tak to je.
1: Takže on vlastně pojmenuje, definuje svýho vlastně toho slamáka, jako jo, a ten soud může obchodovat. A ten rozsudek už má dávno na něho nachystaný. Maro, já tady mám, já budu tady sdílet jako ty komentáře, jo. Já tady mám Hafol videí, od rána jsem člověče, já jsem dneska nic neudělal, vůbec, jen tak bylo takový počasí divný. Dvě návštěvy nám odřekli, jo, že měli přijet, nepřijeli, takže jsem toho fakt využil a celý den jsem se válel, ale řeknu vám, přátelé, že to stačí úplně, jo. Jo, já potřebuju prostě ten pohyb a ten venek a ten terén, ale já jsem to využil v rámci studia a hodně jsem si toho přečetl a vyposlechl videí, mám tady to hodně nachystaný, to zase nestíje na všechno samozřejmě. Takže dívej, já tady dám na margo toho, co jsi tady povídal, nebo co jsme povídali o tom prokazování, stotožňování se občankama, takže Máro, Ivo napíše, jen pozor, všechno z domněnek, že se na ně vykašleme a předpoklad, že tak budeme. Počkej, to je blbost, to umělá inteligence špatně tady skopírovala, takže já to přečtu tady z toho chatu. Máro, jen pozor, všechno vychází z domněnek a za předpokladu, že se na ně vykašleme, tak budou konat. To, že nepředložíme občanský průkaz...
0: Nebo oni nemůžou konat, co to pláta za nesmysly.
1: No,
0: nebudou.
1: A to, že nepředložíme, počkej, to jenom přečtu, to, že nepředložíme občanský průkaz, tak za předpokladu, že si to nedokážeme obhájit, prohrajeme.
0: Ale ty, já se bavím o tom, že ty seš člověk. Ne, že seš tupej otrok, který si hraje na člověka.
1: Tak.
0: Víš, to je velký rozdíl. Mm-hmm. Jo, a že si to neobhájíš ty, tak to je tvůj problém.
1: No, tak prohraje, to je jasný. Nastoupí korporátní hru. Takže Ivono, ano, no. jako pro občana to jako, je to tak, no, pokud si to neustojí v té vnitřní vlastní síle, no a jenom se vydává za člověka a hraje si, a já bych chtěl, a já bych, jo, já chci být živý člověk, jo, protože nechci platit daně prostě a dluhy a to všechno, jo, žádný dluhy neexistují, ale pokud to necítí, skutečně, že je člověkem, no tak to, ne, tak to neuhájí. A ten policajt nebo ten úředník to pozná, že ten člověk vlastně, nebo ta bytost, ta osoba se vydává jenom za živého člověka. No tak potom... Potom...
0: A takhle se vydává spoustu lidí. Jako,
1: znám.
0: A pak hoří na to, hoří.
1: Mm-hmm. No. A potom, a víš,
0: takže
1: a potom,
0: Ivono, jestli mluvíš sama za sebe, tak OK.
1: Potom říkají, no ta cesta živého člověka je taková divná, to není pro všechny, to není dobrá cesta, ano, jak třeba
0: no,
1: Ivona...
0: No tak to toho nalezlo.
1: Jasně, to není, prostě je potřeba napřed nechat to probudit v sobě, jo?
0: Já... No jasně, ale otrok zůstane vždycky otrokem, to je zbytečný. S otrokama se o tom bavit.
1: Tak.
0: Jo. Protože pokud ty máš zamčený myšlení, tak je to úplně zbytečný. Protože štupá v té furt. Jo. A můžeš mít 1000 papírů v ruce a neobhájíš si vůbec nic. Jo. Takže já nevím, jakou cestu ty máš, jako by si měl lepší nebo někdo lepší. Jako že si budete tady hrát na Čechoslováky, to jako máte v hlavě, co? Československo už nikdy nebude. To se nestane. Protože 99,9 Slováků to neschválí. Chápete? Takže vy tady se můžete ohánět, čím chcete. Takže ty vy akorát, když se mrcasíte v Československu, tak akorát zavádíte lidi. Protože tady není rozhodně žádná cesta. Protože tady tím vším jsem si já prošel, tady tím Československem už dávno, dávno, dávno.
1: Já taky právě, že jo.
0: A pochopil jsem, že to nemá absolutně žádný smysl. To je odvedení pozornosti, zase hození vyhybky k tomu, abyste se probudili, že jste člověkem. Protože ve světě nemají Československo a mají ten samý problém. A ty lidi se probouzejí. To, že Německo taky není Německo, jo? Je to firma, to samé Anglie, Jo, protože Anglie je Anglie a pak je Velká Británie a to je korporace. Jo? Anglie bylo království. No, takže Angličani to samý, Američani to samý, Rusové to samý. Tak jako jestli se chcete jenom plácat, nebo to děláte cíleně, že ty lidi taháte do nějakého Československa, který nikdy nebude. Protože jste nasazení Matrixem, nasazení tím systémem, abyste odváděli lidi, tak vy si to pak vyžerete.
1: Karma.
0: No tak samozřejmě.
1: No, dívej, tady ta Ivona, nemyslím si, že by byla třeba nastrčená, ale spíš je tam, jo, Máro, jen pozor, jo, že tam je ten strach trošku ještě, není tam ta vnitřní síla, jo.
0: No tak ale to jako jen pozor, to už je nastrčená za mě, jo. To už mi řekla všechno, co jsem chtěl vědět, víc nepotřebuji. No, protože jo, to jo. Jsou takový kecí Čechoslováku, víš.
1: No ona tady píše, Ivona, Československo nepoužíváme. Jo? To, co jsem psala, jsou osobní zkušenosti, kde už dnes víme, jak soudy, správní orgány i exekutoři jednají. Takže to upřesňuje, že...
0: Ale ty nemáš co chodit, ani nemáš co s nima jednat. Ty si máš počkat, až přijde nějaký ten nadšenec, no a vyfakuješ ho. Protože ten nadšenec musí mít v ruce podepsaný papíry, víš. A to nikdo nebude mít nikdy. Protože ty papíry nemá nikdo ve světě, natož tady v té korporaci posraný. A hlavně ten exekutor nebo kdokoliv musí mít podepsaný papír s tebou, že ty si mu dovolil, nebo že jste se na tom domluvili, že mu dovoluješ, když nebudeš něco plnit, aby ti něco sebral. Protože tady funguje soukromé obchodní právo.
1: Dobrý. Já teďka přemýšlím, jestli se věnovat tady tomu jako Matrixu a těm našim tématům a korporacím a živým lidem, a nebo třeba tady mám téma zdraví, ale já to udělám jinak. A sice Maro, takže dobrý, ještě takže o aerovce povídal, jo, krásně to spravíš a starostu vyléčíš. No a vlastně sdělil o sobě hodně věcí, takže přátelé, kdo byste chtěli spravit cokoliv, bombardér, tank, kosmickou loď, jo, tak se obraťte na Máru, a kdo byste chtěli trošinku zharmonizovat, poléčit, tak se obraťte. Jestli teda můžu, Máro, na tebe tak doporučit, ale tobě mě chodí taky jako, jo, a hlavně ohledně muchomurky a ohledně teďka pozor, vysoký level, Pantera, ohledně Pantera, jo, takže se na podzim těšíme, a Amanitka a Panter.
0: Samozřejmě.
1: Mám tady videjko. A bude,
0: přijde na řadu i lisohlávky, takže a si mě zajímají taky.
1: Psilocybin, jo. Ano, oni straší, že to se dá na játra, ano, ale je to o tom mikrodávkování a já si pořídím digitální ale váhu.
0: Jenom na játra, jo, a ty jejich svinstva, co no. Do lidí perou, nesedají na játra.
1: No o to jim jde, aby to sedlo, jo. Na játra, jo?
0: No, takže oni ti předepíšují svinstva, který ti likviduje celé tělo. A najednou mají starosti, že ti něco sedá na játra, no tak jako ty mě, že, to je moje věc, kam mi to sedá, když na to přijde. To by je potom hovno, jo, no. Když na to přijde. A já jsem ten, kdo rozhoduje, jak to bude.
1: Tak. Přátelé, já tady v něm visí telefon jako telefonní číslo, tak kdo chcete volat, tak se neostéchejte, zavolejte na 799 589 362. Já to tady chvilku vyklapnu. Telefon už jsme zkoušeli, v kterým si vysílání šlo to po drobných technických úpravách. A mám tady první videjko. Počkej, ne, dívej, dáme tady videjko, protože tady ten chlapec měl dneska tak jako zájem, že by šel, ale že vesmír mu to zařídil tak, že si jel někam odpočinout, takže nás pozdraví aspoň tak na dálku.
2: Tak vesmír mi poslal informaci, že to mám dneska úplně pustit z hlavy, protože jsem píchnul 100 metrů tady od nějaké akce. Za hodinu a něco tady bude nějaká kapela, mají tady Bernard, mají tady ještě další dvě piva, ale Kopr má rád Bernát a pejsky jsem vyvenčil, za chvilku je budu zase vyvenčit a mám si užít dnešní večer. Takže žijeme tady a teď a kolo vyřešíme zítra.
1: Dobrý, Libore, takže ano, kolo vyřeší zítra, tady a teď, pěkný Bernard. Čověče, trošku se mi zeběhly sliny, ale Muchomurka říká, nechlastej.
0: Nechci mít kritický komentář.
1: No.
0: Protože člověk nechlastá nic.
1: Ani Bernarda.
0: To poznáš člověka.
1: Ani Bernarda, i když je to nefiltrované pivo.
0: Člověk nepije alkohol. To je takový poznávací znamení.
1: Aha, tak jo, Libore. Tak jestli nás sleduješ, klidně se přihlás a dostaneš vylágoš. Ne, já si každý dělá jako co chce, no. Jo. To je každýho
0: no, no,
1: prostě
0: to, věc. No to jo, určitě, ale člověk, jelikož je znalý, tak ví, co způsobuje alkohol s mozkem. Takže...
1: No a hlavně i na té energetické úrovni, jo. Jsou tam nějaký o tom blokace a tak, že ten člověk není úplně napojený a má to trošku zkreslený. Ale dobrý, nejme...
0: Jak se říká, není všechno zlato, to se třpí.
1: Přesně tak. A není všechno Bernard, co tak famózně chutná. Dívej, já tady mám člověče asi... ale počkej, já to zkusím. Haló. Kdo pak volá?
3: Ahoj!
1: Je, telefonát máme. Ahoj, to je Petra.
3: Jo, čauko, to je Galtik.
1: Počkej, Galtik, já jsem tam jenom Máru. Máro, slyšíš Petru?
0: Jo, slyším.
1: A Petro, ty slyšíš nás? A i Máru, a i mě, Petruchu?
3: Teďko ještě ne, já slyším tebe, ale Máru neslyším.
1: Aha, takže tam ještě to budu muset vychytat. Dobrý, tak jestli máš jenom třeba nějaký dotaz, nebo pozdravení, nebo komentář, Mára tě slyší, tak řekni nám něco, já jsem rád, že telefon funguje, zatím aspoň tak, že my tě slyšíme. No a potom teda vypni telefon a poslouchej třeba dál jako z toho, jo, z mobilu, nebo z čeho posloucháš. Protože, ty Máru teda asi neslyšíš. Máro, zkus ještě promluvit na Petru.
0: No já ji slyším dobře.
1: To jo, ale jestli ona neslyší. Neslyší.
3: Bohužel, ale to nemrzí teda, to je odmrzí. Ale to nevadí.
1: Tak nám řekni teda, tak Petro, o co kráčí?
3: No, já jak jsem hledala trošku s váma, tak mi tam přišlo tak jako intuičně i vlastně římská církev a všechny ty římské jako odvětví a takové věci, že by se měly studovat možná i tyhle věci v rámci politiky, která je možná i teďko ještě. Protože mi tam přijde spousta aspektů, které jsou jako hodně podobné. Jako třeba vymýcování kmenů a takové věci a je tam toho spousty dalšího.
1: Jo.
3: A jo, a pardon, já jsem zapomněla pozdravit Máru a všechny, zdravím všechny. A přijeli jsou hlávkovém večírku, já jsem si dala s váma.
1: Jejda, tak dobrý, tak my se těšíme na sběr, ano, na sklizeň. A, takže dobrý Petro, díky za telefonátek, já jsem rád i z technických důvodů, že to tak nějak jako začíná fungovat. No a samozřejmě Vatikán, ten teda ovládá i všechny vlastně ústavy a tady ta církev prostě dělá peklo na zemi, jo? Místo, aby připojovala ke stvořiteli. Petro, děkujem ti za telefon a poslouchej nás teda zase z toho, jo? Z počítače nebo na kdesi, jo? Děkujem, ahoj.
3: Dobře, děkuju taky, mějte se zatím krásně, já vám napíšu ještě možná něco do chatu. Čauko.
1: Napíš, čau. Tak, Maro, telefon teda, jako slyšeli jsme, no tak co ten Vatikán teda? V čem má prsty?
0: No tak Vatikán stojí za vším, že jo? Tak jako to víme, to jako to není co na tom extra studovat, jo? Protože kanonický právo, Vatikán.
1: Kanonický právo, Vatikán. Jo,
0: a z kanonického práva, jak si, to je ten základní kámen pro římské právo. Jo. Takže je tam tak, protože Vatikán měl policii, jo, policii, která hlídala názory těch jako špatný, jo, že a pak právě kvůli ním třeba zavírali ty lidi a čarodejnictví a kde si to si. Takže od tamtud všechno to jako pochází z toho Vatikánu. Jo. A to, že chtějí vymítit, nebo co tam bylo s těma...
1: Nějaký kmeny. Na? Indiánský nebo jako, nějaký domorodý.
0: Jako pro mě, ale jako indiánskýma kmena se nehodlám já jako osobně zabývat. Není to vůbec jako podstatný pro mě. To je jenom zbytečný zavádění k něčemu, co je absolutně nepodstatné. A když si to někdo chce studovat, tak ať si to studuje každý sám za sebe, ale abych jsme dělali téma na toto, co se týče toho, je pro mě bezpředmět.
1: Jasně.
0: Protože Vatikán nejdřív svoje politické věci dělal jako skrze církev, no ale pak už to bylo nedostačující, no tak pak vytvořil ty politiky. No a pak už řídil ty politiky a řídí do dneška. Takže tolik Vatikánu.
1: Tolik Vatikánu a no, takže kdo chce, ať si studuje domorodý kmeny, oni no, tam to jsou jako zamest.
0: Ale to bychom se mohli zabřednout úplně do všech nesmyslů. To není vůbec směrodatný.
1: Já jsem dneska zjistil, kolik...
0: My jedeme cestu člověka, ano. A tím to hasne.
1: Tam je tolik informací, jo, na cestě člověka, že fakt jako kmenama se nebudeme zdržovat. Já bych to trošku jako odlehčil, že oni možná je nechcou vyhubit, ale chcou jim tam dát implantovat demokracii. Jo,
0: ale jak říkám, to jako kdyby se je, tam je hlad někde v prdeli, někde, nevím, v Africe. A co mě to zajímá? Jo. Já řeším problémy tady, kde žiju, ne tam, kde nežiju.
1: Je potřeba ten prostor jako tady narovnat, ano, to tady, kde žijem, v tom našem perimetru. Jako
0: všichni se zabývají, je tam tohle, je tam to, ale to, co se mu děje před barákem, to neví. Jo. Takže to jsou všechno právě takovýhle věci na odpoutávání pozornosti. Ty se jako nemáte potřebu tím zabývat, to vás nikam neposune. Jo? V té cestě probuzení do toho člověka. Protože o Vatikánu je takových videí, že to jsou tisíce. Já si chcete, tak se na ně podívejte, ale jako k čemu? Jako já už jsem si x videí prostudoval kdysi dávno a dneska už je to pro mě uzavřená kapitola. To už prostě nemám důvod se do toho vůbec pouštět.
1: No, tak Vatikán je jeden z těch třech pilířů, jo, který vlastně vládnou tomu světu, že on je ten, jako ten duchovní. Že
0: no, ale Vatikán za tebou nepřijde.
1: Nepřijde. Pak je Londýn, to jsou finance, no a Amerika, to jsou války, jako, jo, takže na tom to stojí ten Matrix právě. A jeden z těch třech pilířů je ten Vatikán.
0: Vy si musíte uvědomit, že proti vám stojí konkrétní člověk.
1: Ano.
0: Ne někde politik, někde tam Tramtary, nebo poslanecký sněmovně. Ten k vám nepřijde.
1: Ono
0: ten
1: se
0: k vám
1: říká,
0: nepřijde, tak proč se s ním budete zabývat?
1: Ono se říká, za to může Vatikán.
0: Vy se musíte zabývat tím konkrétním lumpem, který přijde k vás otravovat život. Tím se musíte zabývat.
1: A i v tom Vatikánu je konkrétní člověk. Jo? Když si řekne obecně Vatikán, to jak jsou, co v ní budova, ale v tom Vatikánu někdo je, černý papež, nebo kdo prostě, kdo to má na svědomí.
0: No tam a... černý, šedej a bílej. Mm-hmm.
1: Jo, no vidíš, Petra teda tipla telefon a píše tady do chatu, že myslela jsem historii Kelty. Kelty, no.
0: Ale to nás, ale čemu? Víš, čemu? K čemu ti to jako pomůže řešit problémy, které máš teďko?
1: No, já bych to srovnal, Maro, třeba k tomu. Teďka se hodně mluví o té Tartárii, jo. Jako je to třeba dobrý vědět, jo, o té civilizaci, ale k čemu nám to vlastně dneska jako je, jo?
0: No jasně, no tak to jsou všechno zase, aby si zabýval nějakou Tartárii, dobře byla, nebyla. Teď, já nevím, jo. Čtu, že byla, ano, beru na vědomí informaci, neberu to jako pravdu. Jo, musíte brát věci jako informace, ne jako pravdy. Pravda z toho vzniká, až ty informace se vám začnou potvrzovat všude kolem. Jo. A to, že byla, to už mi je stejně k ničemu, že byla. protože už není. No, vy se furt zabýváte věcma zbytečně, no tak jako byla dobrý, tak jedeme dál.
1: A my jedeme...
0: Takhle to hodím za hlavu, bylo to, vím o tom a pro tuto chvíli mi to jako informace stačí a nehodlám se v tom pitvat. Jo, to jako když se budeme bavit o plochý zemi, že jsou takový a makový a za náma jsou jiný kontinenty a tak. Ano, všechno, všechno může být. Ale rozhodně pro mě, co je nejdůležitější, je, že mi došlo už dávno, že neletím na koule nějakým zatraceným vesmírem. Jo. A to je to pro mě to podstatné, že nejsme na kouli.
1: Ztracení v tom nekonečným vesmíru.
0: Přesně, že letíš někde nekontrolovaný černou dírkou nějakou, jo, a všechno tady funguje jak nadrátka, nikoho si cestou nepotkal za miliony let, jak se kutálíš tím vesmírem, nekonečným ještě k tomu do večer. A všechny ty koule kolem nás se točí s náma, jo, a nikdo ani nevypad, ani neodbočil, ani se, jo.
1: Mm-hmm. O, Šanty, jako... já mám kafičko, o, blagadar. No. Takže...
0: Jako k čemu?
1: K čemu? Tak někdo to prostě tak ho to baví, jako pátrá po vším, třeba jak
0: ale Luka, jo, vlastně,
1: Luka,
0: ale,
1: jak náš Luka,
0: ale ty informace brát jako vedlejší.
1: Přesně tak, jako ono to potěší, že byla Tartárie, vyspěla civilizace, jo, a že jsme buď třeba, že můžeme být potomkama, nebo já nevím, že ty technologie tady jsou, ale já jsem to dal fakt na vedlejší kolej, stejně jako třeba tu plochou kulatou zemi, jako jo. I když je fakt potěšení, že jsme prostě v té topografické rovině, ano, a za tou Antarktidou jsou další světy, vlastně to, co říkají, že ve vesmíru, tak je všude kolem nás, jako potěší to, jo, ale teď to momentálně není důležitý, teď momentálně je potřeba vyřešit tady ty sračky, co
0: se. A to je právě ten program, to jsou ty programy toho Matrixu,
1: no?
0: Který vám nastavuje. Zajímej se jenom o tohle, na jiný nic nekoukej.
1: Jo.
0: A vy budete jako ten křesťan, nebo jako ten muslim, co se chodí furt modlit, jo, každou neděli, nebo i v týdnu, jo, že bude věřit, že je tam ten Bůh, ale už nebude pátrat dál. Jo, v tom se zasekne v té víře, že to tak je, no a on už si teďko pojede tu víru. Ale mě nezajímají víry. Já to beru jenom jako informaci a jedu dál. Žádný prostor je.
1: Lepší je vědět, nežli věřit. A Maro, teďka ještě prosím tě, ale to už asi na to nebudeme reagovat, ta Ivona, s tím teda, jako já taky určitě, kor tady s tím nesouhlasím, že ona píše, za předpokladu, že ti přijde dopis, tak jednat, ale musíme, podmíněně, to Ivo...
0: No nemusíš, zase zavádíš.
1: No, to ne.
0: Jo, takže nastrčený Čechoslovák.
1: To by nastoupila její hru a to je cesta slepých ptáků, jo, převzavzat. Oni vymysleli takzvanou fikci doručení, ale i ta není platná vlastně, jo, jako nepřebírat ty dopisy.
0: Ale když vemeš,
1: nemají razítko ani podpis, je to cár papíru, je to obchodní nabídka jenom.
0: Přesně, jak seš na té obálce napsaný, kdo ti ten dopis posílá, jo, tobě to posílá nějaká soukromá firma, jo, která se jmenuje nějaký úřad, jo, a ty máš potřebu to otvírat. Co ty máš s tou firmou? A hlavně všechny dopisy jsou na fyzickou osobu, ne na člověka. Tak pokud si takovýhle jednoduchý věci nedokážeš uvědomit, tak to nedělej. Tak si má klidně jim vypisuj. Takhle to jenom jedeš úplně ten samý otrocký systém, z čeho se chceš v uvozovkách vymanit. Z ničeho se nevymaňuješ. Jo. Protože oni píšou věci, ne člověku. Když píšou věci, tak já jako člověk na to nemusím reagovat, ne?
1: No, jasně, že ne. Někdo má pocit, že musí.
0: Hele, a nastrčená figurka se vždycky propálí, to je vždycky. To nejde. Mm-hmm. Tu prostě chytneš na všem.
1: Já tady mám krásný videjko právě že o tom, že jo, tady to mám to videjko, ale stejně mám tady nechystanýho ještě Pantera, takže my jsme ještě dneska nepustili pořádně žádný video, akorát toho Libora, člověče, s tím Bernardem. Takže já dám videjko, jo?
0: Ještě to nevydávám, pustám něco.
1: Jo, když tak, no toto známe. No vlastně já to ještě neznám, jako, ale pustím to tam. Já jsem to ještě jako, Pantera jsem ještě neměl.
4: Krásný nebo panter, panter nebo krásný. Co vybrat? No nic, teď vám to povím. Červený je nejlepší harmonizátor vašeho stavu. Pokud máte přebytek stresu nebo přebytek energie. Pokud máte hyperaktivitu nebo žijete ve stresu a zároveň máte zvýšenou energii, tak je rozhodně na místě použít červený. Je to jeden z nejlepších antidepresiv, které v přírodě vůbec existují. Kromě toho tento hřib velmi dobře zvyšuje imunitu. Díky polysacharidům a beta-glukanům, které jsou v tomto hřibu, váš organismus dostává energetickou podporu a dochází k procesu regenerace a obnovy vašeho imunitního systému. A ještě jedna výhoda tohoto hřibu je, že obsahuje muscimol, který nemá rád alkohol. Že když během kurzu červeného hřebu začnete pít alkohol, uvědomíte si, jakou špatnou tekutinu pijete, která ničí vaše zdraví, mozek a játra. A pokud potřebujete energetický náboj a máte nedostatek chuti něco dělat, nebo nemůžete vstát z gauče, a potřebujete začít nějaké procesy, nebo dokonce dosáhnout nějakých nadstandardních výsledků, tak v tom případě potřebujete panter, protože tento hřib je kromě toho, že je antidepresivum, také energomodulátor. Když si ráno dám 1 gram panterového, jsem jako kdyby nabitý energií. Mám pocit, jako bych vypil Red Bull, ale přitom bez žádných prudkých výkyvů. Prostě jste na vrcholu, na pořádné energii, na soustředění a kontrole. A přitom nejste ve stresu, řešíte věci v klidu a s energií. Tento hřib harmonizuje, antidepresuje, ale zároveň nabíjí energií. Takže co vybrat? Musíte si položit otázku, jestli máte energii nebo ne. Máte energii a hodně stresu? Červený. Nemáte energii a hodně stresu? Panterový. Dávkování 0,5 gramu až 1,5 u červeného a u panterového 0,3 až 1 gram stačí jedna dávka denně. A pokud máte problémy se spaním, tak červený hodinu před spaním, dávka podobná jako ráno a budete spát jako v bavlnce a imunita se bude také zlepšovat.
1: Tak přátelé, tady ty videjka vždycky potěší, jednak mě lahodí ta ruština, jo? A jednak mě lahodí ty informace, že ta bohyně příroda, matka příroda a duch lesa nám skýtají takové zázračné dary, vlastně tu boží lékárnu, kde je vše, co potřebujeme a máme to úplně na dosah ruky, takže krásnuju i lipantěra. Maro, ty se s tím nesereš, ty jsi bombardák a ty teda jdeš letos už po panterovi, říkal, že? Poznáš ho? Poznáš.
0: No jasně, no jasně, no tak jako máš, když tak máš ten atlas hůpne. Je to vochomurka a má hnědou barvu, no.
1: Jo, jo.
0: A je menší samozřejmě. Tam má klobouk, myslím, teď bych kecel 12 centimetrů nebo nějak, je menší, no, prostě než červený.
1: A lisohlávky jsou
0: ale roste ve stejnou dobu. Ty jsou maličký, to jsou takový
1: obyčky. Maličký a já se na ně těším, psilocybin.
0: Taky spousta videí od lidí z celého světa ohledně léčivosti tady těch věcí, jako, jo, psilocybinu. Mm-hmm. Tam už to už léčí těžký deprese.
1: Dobrá.
0: Ale houby jako za mě top.
1: A máme to na dosah. Máme to prostě
0: parazity.
1: No jasně, že no mám tady videjko o parazitách, člověče, jak normálně takzvaní lékaři bílý pláště mají zakázaný sdělovat, že všechny choroby jsou způsobeny parazitama, jo, pokud si člověk nezlomí nohu. Jo. Takže mám tady videjko a já ho dám hned, ještě jsem chtěl. Jo, chtěl jsem to. No, hovoř.
0: A největší parazit je ten doktor.
1: To je jejich principál, no.
0: Protože ten je jejich šéf. Jo, ten nejenom, že vás zabijí paraziti, ale ještě ta kurva v tom bílém plášti vás zabijí, protože vám dává chemie, který zabijí vás. Mm-hmm. Jo. Místo toho, aby dal přírodní léčbu, ale to není zájem, protože Ne, to není biznis.
1: To si nemůžou patentovat, to je dar.
0: A ten, kdo někdo ochutná ochomůrku, vyzkouší, tak ten už doktorovi nepoleze. Protože v tu ránu se mu v hlavě rozsvítí. Mm-hmm. Protože ta narovnává myšlení. A bourá veškerý starý programy. Takže i ten strach, takže ví, co se bojíte, třeba Iva, že se bojí, jo, že musí, tak ať si dá tu ochomůru a třeba u seba nebude.
1: Dobrá, Ivo, takže zdravíme tě, vzděláváme se všichni, jak se dá, a my na to přijdem. Takže já dám další videjko, jo?
0: Dej tam něco.
5: Paraziti ve střevech způsobují IBS, paraziti v játrech způsobují hepatitidu, paraziti v krvi způsobují anémii. Paraziti v mozku způsobují roztroušenou sklerózu. Paraziti v rukou způsobují revmatoidní artritidu. Paraziti v kůži způsobují vyrážku. Paraziti ve svalech způsobují fibromyalgii. Paraziti v očích způsobují záblesky a plovoucí zákalky. Paraziti ve střevech způsobují kolitidu. Pracovala jsem jako laboratorní vědkyně asi 15 let. A studovala jsem parazitologii, mikrobiologii, hematologii, chemii, analýzu moči a několik dalších témat týkajících se lidské patologie. A řeknu vám něco, čeho jsem si všimla, v každém vzorku, který jsem analyzovala, byl vždy hlen nebo nějaký strašidelný lezec. A nemluvím jen o červech. Mluvím o malých strašidelných lescích s tykadly a mnoha nohama uvnitř naší moči, slin, mozkomíšního moku. Viděla jsem strašidelné lesce pod mikroskopem v různých tělních tekutinách, které jsem analyzovala. A má otázka byla vždy, jak se taková havěť dostane dovnitř člověka.
1: Tak, já jsem si tady natahoval další videjka. No jasně, tož paraziti vlezou do každého orgánu, když je ta živná půda, kyselý prostředí, proto jedlá soda bikarbona, pěkně na neutralizaci 7,4, kupte si lakmusový papírek, cvrkněte si na to a 7,4 je značka ideál. Jo, já sodu používám denně, už jsem si teda dlouho neměřil pH moče, ale cítím, že jsem úplně v pohodě. Jo, a...
0: Ale to nemusíš si měřit, to pokud začneš užívat tu sodu de facto denně, tak už ti bude jasný, že to pH budeš mít v leti. Když to budeš dávat jedno občas, ale já osobně třeba, já ji mám každý den, takže minimálně jednou denně ji mám vždycky.
1: Tak a ještě jsem chtěl říct, já jsem zapomněl, víš, jak jsme se bavili o tom, že těch informací je tolik, a že když si někdy skočíme do řeči, tak zapomeneme vlastně, co jsme chtěli říct, já už si to tady jako píšu, jo, ale fakt je toho hodně. A chtěl jsem narazit na lopuch. Samozřejmě všude je jich jako spoustu, jo. No ale já jsem si řekl, že všechno jako bude v blízkosti, v tom dosahu, takže na zahrádce, takže máme objednaný. Já teďka nevím, jestli semínka nebo sazeničky. Stluču sprken vysoký květináče, no a budu si je pěstovat přímo na zahrádce, v těch květináčích. Pěkně máme tam ten kompostér, takže oživím půdu zeminu kompostem a lopuch je dvouletá bylina a ten první rok vyroste ten kořen až 60 cm, jo. Takže to je pěkný lamor, může klidně vážit aj 2 kg, tak nějaké 6-8 květináčku klidně bude stačit. Jenom to jsem chtěl vlastně, že je to možný i pěstovat doma, jo, tady ty kořenovy. I pak jsem ještě zachytil informaci o takzvaném světelném kořenu, to je taky nějaká zázračná rostlina kořenová, takže to taky máme v merku a to už potom chodí samo, jo. A najednou se nám na zahradě udělalo místo, kde ty květináče dáme. Udělali jsme si tam pořádek a jihle je tam místo, takže... A nebo si vyjdu pěkně za farmu, tam si najdu nějaký plácek, jo. A tam si ty lopuchy taky můžu zasadit. Ale oni mají rádi kyprou půdu hlubokou. Takže to tak jenom na okraj, jo? Že ten lopuch to je taky zázrak, jako panter a lisohlávky a muchomůrka červená.
0: No, on má detoxikační účinky na tělo, jo? Takže pomáhá s očistou toho těla. Je to de facto, teď nevím, jestli stejně silný nebo silnější než kořen pampelišky. Jo? Ale má vynikající účinky, protože lidi píšou odevšad, že jim to krásně funguje, tak a já za sebe Já si tady skočím na čtyřkolku nebo jo, a půjdu si ho někam vyhrabat. Nemusí rejč pěkně, víš, projedu se, podívám se. No a vyhrábnu si ho.
1: Maro, ale...
0: Ale můžu ti říct, že takhle hluboký kořen jsem ještě nikde neviděl.
1: No, prostě... ale já ho budu mít, protože...
0: No to jo!
1: Protože, víš proč, přátelé, já si s lopuchem budu povídat, jak by řekl ezoterik, já si těma dlaňama tou energii to semínko zasadím, budu mu zpívat solfeggio jako cvičení, ano, pěkně 432 herců a budu s ním pěkně vlastně denně, jo, v kontaktu, takže vyroste, no. Ne, to už je jako vášeň, jo. Samozřejmě i do lesa je dobrý, ale mi to na zahrádce zase trošinku jinačí level, víš?
0: No. Jo, ale jak?
1: Jak?
0: Já jako si říkám, já si pro ně dojedu, já ho nechci pěstovat, protože na co, když vím, že kde roste už, tak já si v klidu tam zajedu a roste volně v přírodě.
1: Dobroš, no a Maro, máme tady dotaz od Riany. Dobrý den, dobrý večer, páni. My nejsme páni, ale nevadí. Prosím vás, můžete mi poslat kontakt, kde si můžem objednat tu muchomůrku? No do lesa. A prosím vás, liečí táto muchomůrka aj vysoký tlak, alebo na to je něco jiné. Ďakujem. Takže určitě, Rianko, prosím tě, jako do lesa objednat jako PPLkem asi ne, ale prostě spoj příjemný s užitečným, jdi na procházku do lesa a ta muchomůrka si tě sama zavolá, tak jak se to stalo mně před loni. Jo? A vysoký krevní tlak, ona je tak moudrá, léčitelka a harmonizérka, že když ji snížte v tom mikrodávkování, tak ona si přímo najde ten problém, pokud nějaký máš v těle, jo, tak si najde a vyléčí. Je tak, Maro?
0: Přesně tak, ale hlavně muchomůrka léčí nervový systém. Jo, to ať si každý uvědomí. A samozřejmě zabíjí parazity, jo, ta parazity nemá ráda. Ani paraziti ji nebejí rádi. No ale nicméně, když se bavím o tom vysokém tlaku, tak problém není srdce, jakoby problém srdce s tím tlakem. Jo? Protože ten signál dal váš mozek, aby to srdce zvedlo ten tlak z nějakého důvodu. Jo? Jako vy, když dáte povel něčemu, aby to fungovalo víc, no tak když vám to někdo uměle bude snižovat a vy potřebujete ten výkon toho srdce, tak když ten výkon nemáte, tak pak začnete trpět nedokrvováním se jako různých částí těla. Jo. Takže ten vysoký tlak není problém srdce, ale je problém to, že se vám špatně prokrvují třeba nohy, ruce a tak dále. A orgány samozřejmě. Jo. A to může být způsobeno i tím, že máte málo soli v těle. Takže šel bych hlavně po věcech, jako je kelpská sůl, jo. Protože když máte hustou krev, to mají většinou očkovaný, jim hustné krev. Jo. A vy potřebujete ředit, takže musíte používat něco, co jí naředí, tu krev. Ne, že budete snižovat tlak srdce. Jo. Vy potřebujete vyřešit, to je ta finta právě od těch doktorů, že oni neřeší příčinu, ale následek. Jo, protože oni neřeší, proč ten tlak je vysoký. Oni berou, že je vysoký a že ho potřebují snížit. Ale proč je vysoký, to už je nezajímá. Protože proč? No protože takhle vám budou dávat každý den jenom tabletečku, pak dvě tabletečky, pak kýbl tableteček a pak hřbitov. Jo? Takže já bych se spíš radši podíval, proč ten tlak má tak vysoký. Takže to znamená, můžete mít překyselný organismus, jo, málo soli v těle a hlavně hodně parazitů v těle. Jo. To vám a pak vám třeba kvůli parazitům špatně funguje srdce, protože vám se vám usadí na těch chlopních, jo, a ty chlopně přestanou přivírat, jak mají. Jo. Protože už nechávají otevřený dvířka. Jo. A už nefunguje jakoby ten generátor, jak má.
1: Mm-hmm. Maro.
0: Takže bych šel tímto směrem.
1: Ty jako jdeš směrem...
0: Ale bochomurka, samozřejmě doporučuju, jo, bochomuru, za jo. Sebe, jak to říkám. A já hlavně nikdy neměl problém s vysokým tlakem, nebo já to nikdy ani neřešil jako takovýhle věci.
1: Ale ten tlak, ten tlak, je teďka uměle snížené jako v tabulkách, jo?
0: No samozřejmě.
1: Že by měl být 120 no, na 80, protože ale třeba dřív byl 160 na 90 nebo na 100, jo? Jako v,
0: no nějak byl 150 nebo 160 na 100 nebo tak nějak.
1: No, takže vidíš, jo? To je to
0: samé. Oni si takhle snížili, aby vám mohli spát ty prášky do hlavy. Jo, protože vemte si, že vaše tělo vy něco budete dělat manuálně. Jo, a vy potřebujete, aby se vám zvýšil tlak, nebo běžíte, nebo něco. Vy potřebujete zvýšit, no ale když ta tableta, ta chemie, bude držet nízký tlak, no, tak vám se nebudou prokrovovat dobře věci v těle.
1: Ariana píše, že
0: dochází to má... k odumírání buněk.
1: Promiň, Maro. No, že to má z obrovského stresu v práci, očkovaná, něco.
0: No, jo, no tak jestli má stres, ochomůra, stres končí.
1: Takže Adriano, do lesa pěkně, jo, a ona si tě zavolá. Objednat, kde objednat, pěkně. Jako souruzník, jako kšeftaři, který podávají, ale...
0: Tak, hele, je spousta těch kšeftařů na internetu, nebo respektive na TikToku, Rusko,
1: Ukrajina,
0: Poláci, jo, nabízejí to, prodávají to, jo. Dokonce i Němci to tam nakupují, protože vidím videa od nich, jo, že si to objednávají, jako ty věci jakoby fungují, ale neřeknu vám já od koho.
1: To ani, já bych to neřekl, no, ani kdybych to věděl. Já bych to neřekl, já to nechci podporovat.
0: No samozřejmě taky, ale tak ať jdou na TikTok, ať se podívají do těch skupin, Amanita, Muscaria a tak dále. No a ty lidi tam sami dávají tady ty věci, ty prodejci přímo. Protože jsou země, kde se to jako není trestný prodávat jako houbu. Mm-hmm. Jo, Polsku je za to flastr až 1 milion zlotých.
1: Já jsem myslel, jo, že 1 milion let kriminálu.
0: No, protože oni, Poláci se probouzejí v tomhle tom, tak už jim začali vyhrožovat takhle. Jo, ale ve spoustě zemí ochomora není jako nic jako zakázaného, že byste s ním mohli něco dělat. Jo, takže se veselé prodává. No ale na co ji budu teďko kupovat? Když já nevím, už teďko by možná mohlo se zadat, že by si ji třeba i našli.
1: No právě a hlavně, jo. Přátelé, mě osobně víc těší, když jdu do toho lesa, jo, do toho ducha toho lesa, a tam si tu muchomuru jako nazbírám a pěkně se s ní pomazlím, jo, pěkně dám do košíku a pak si ji nakrájím, pěkně usuším, jo, než to někde koupit, jak nějaký zboží, jak nějakou věc, jo. Takže Ariano, Adriano, Riano, do lesa, za mě,
0: tak.
1: Jednoznačně.
0: A nehledě na to, kdyby náhodou měl někdo takový plány si to objednávat, tak si to neobjednávajte, ale v těch kapsličkách, jo. To jestli někdo tak, protože spoustu lidí varuje, aby si ty lidi to takhle nekupovali, že pak nevíte, co v těch kapslích je. Mm-hmm. Jo, protože takhle tu houbu vidíte, jak vypadá ochomura sušená, ale v těch kapslích tam nevidíte dovnitř. Co tam bude namletýho za jiný houby. Jo, protože prodávají tinktury, prodávají různý ty kapáníčka, jako toho, jako, to si zadejte normálně do Google a Amanita muscaria a vyjdou vám normálně, jako co se prodává, jako tyhle ty houby. Jako, no není zase tak tajný.
1: Jo, a já mám po naučení, že toto je zbytek, co mám, jo, to je fakt už na dně, jako jo. A já jsem toho hodně jsem toho rozdal, jo, taky človíčkům, který měli nějaký psychický problémy, stres v zaměstnání, jo, Ryša, Marava, ten už dal výpověď, a sice šel na pracák, ale budíš, aspoň si odpočine a třeba se probudí do člověka, zjistil, že tohoto zabíjí tam, ta práce, ano, takže si toho nazbírám daleko víc.
0: Jasně, no já už jsem minulý rok zbíjel, říkám, hele, ty brďo, to oni se probuděj, začnou se probouzet a začnou to všichni chtít. No. Takže už minulý rok jsem pátral, říkám, protože jsem myslel spíš na ostatní, že jim pomůžu tím, než na sebe. No, protože já jsem neměl nikdy takový zásadní problém, že bych to potřeboval. Ale samozřejmě já jsem takový, že musím všechno vyzkoušet. No, tak jsem si to musel vyzkoušet i tady to, ale už se těším, až bude zase a hezky si uděláme mikrodávkování, zase očistu těla, šup, jo, parazity vyčistit a tak dál. Já hlavně mazání potřebuju. Na kluby to funguje úplně nádherně. To mám taky vyzkoušený, protože furt jak klečím někde, dělám něco, co se za den tisíckrát postavím a kleknu. Jo, to si připadám, jako kdyby byl někde u svatého.

0: dojdou takové věci, které jste vám nedocházely nebo jste je přehlížel. Protože spousta lidí, co ji začalo brát, nehledí na to, že samozřejmě ztrácíte chuť na alkohol, přestanete pít, přestanete brát jakýkoliv drogy. Jo. A další věci, ta vás zbavuje tady těch nešvarů, těch návyků, jo, který jste si vy vytvořili, anebo systém to ve vás vytvořil. Jo, ty návyky. Nejenom zjistíte ráno, že už nepotřebujete třeba kafe. Jo. Najednou stanete a vůbec nemáte chuť na něj. Jo, tady ty věci všechno vám ona likviduje, jo, protože ona dělá pořádek ve vašem těle.
1: Maro, já když zvednu tady tušku, tak jako bych chtěl něco říct, jo, ať si neskáčeme do řeči.
0: No dobrý, já jsem nevěděl, já jsem si nevšiml ty tušky, že to mám
1: tušky, malý. Já jsem slyšel, že si nevšiml té držky, já mám tušku, ale je to taková...
0: To jsem neřekl.
1: Bylo to tak jako, to nevadí, aj kdyby jsi řekl, my jsme punkový rock'n'rollový studio a jsme držky jako oba, že, co si budeme povídat, ale dívej, je to nápověda, takže, my jsme se ročetli,
0: cigáro,
1: nikotin zabíjí parazity, paraziti nemají rádi nikotin, no. Čověče. A víš proč? Počkej, ještě mě na chvilku. A ta amanitka sice odnaučuje závislosti, takže nechlastáme, jo, ale jako hulíme. A možná ta amanitka je tak chytrá, že nám tu cigaretku jako neodvykla, ano, protože vlastně ona taky odparazitovává, ta cigaretka, jo. A i za covidu dohulil, tak třeba měl lehký průběh, anebo vůbec neměl covid, jo. Takzvaný covid teda, jo, tak. No, hovoř.
0: Já jestli můžu, tak jenom dodám, že amanita léčí kouření 50 na 50. Jo. To je zjištění, to je napsané v té knížce, je tam 50 na 50. Protože ona ve finále to kouření není pro vás tak smrtelný, jak vám o něm vyprávě. Jo. Proto se tady musí vést takovýhle tvrdý kampaně, s těma fotkama těch vašich orgánů, jak jsou schnílí, kdesi, cosi, jo. To jsou čirý bláboli, jo, to vám ukazuju. A když se nad tím zamyslíte, tak skleníky se vykuřujou tabákem, jo, proto, aby se ten skleník dezinfikoval od parazitů. Takže to samý dělá i ve vás.
1: Ano.
0: Proto já taky hulím půl. Ale je pravda, když jsem to bral ze začátku, takže jsem začínal mít problém s kouřením. Jo, už tam bylo takové nechutenství k tomu kouření. Jo, ale, jak říkám, kouření, asi, já myslím, že to by to šlo taky, ale zase na druhou stranu, proč, jako pro mě, proč, já chci kouřit. Když na to přijde, víš, mě to nevadí.
1: Já se na to těším.
0: To ti neohlupuje mozek.
1: Já se na to těším celou noc, člověče, z písní, že si ráno dám
0: kafe. A nehledě na to, nikotin je velice prospěšný pro vaše tělo.
1: Nikotin je prospěšný, ano.
0: Pro mozek.
1: No vidíš to.
0: Jo. No, protože když se zamyslíš, proč na alkoholu nepíšou věci, že vás to zabije? Protože ten alkohol vás zabije. Se vás cíleně zabijí, ty vaše mozkové buňky. Jo. Cirhóza játr je z čeho? Z alkoholu. A co je cirhóza? Zase paraziti. Přemnožený v játrech. To je jedno z druhé.
1: A jedno z druhým to určitě je, všechno se spolu souvisí a to procitnutí je tak nádherný, že najednou chápeme tu celistvost, jak to všechno prostě funguje. Jo? A to se pak nestačíme dívat, jak ty informace chodí a jak tomu díky vlastně tady tomu prozření, tak nejenom tomu, ale vůbec tak celkově, jak to začínáme chápat, jo? A tím pádem se zbavujeme strachu, jo? A objevujeme v sobě toho tvůrce, jo? A Maro, tak dívej, já tady mám průběžně další dotaz, a to už je, toto je sábikář, jo? Toto je učebnicový příklad, o tom jsme se už bavili. Martina se ptá, zdravím, chcem se spýtať, prečo na některých tabuliach pred obcou alebo mestom je napísaný názov obce čisto velkými písmenami a na některých je to písané správně. Prvé velké písmeno a zvyšok malým. Já si myslím, že u nás v korporátu je to všechno velkým a možná na Ukrajině.

0: Měnili.
1: Možná v Rusku na Ukrajině je to tak, že první je velký a zbytek malý. No a je to označení vlastně firmy, jako jo, korporace. Každý město a každá obec je korporace. Soukromá firma.
0: Přesně, to odjak živá, jo. Tak to je i za komunistů. Jo. I když tam je velký, protože vždycky to velký písmeno něco označuje. Protože vemte si, že velký písmena by měly označovat pouze třeba začátek věty. Ale ne v půlce věty. Nějaký jo. Slovo. Jo. To už bylo jenom tak jakoby dodaný, zmanipulovaný, abyste se s tím nezabývali, ale jinak veškeré obce jsou soukromé korporace.
1: Města.
0: Všechny jsou zaregistrovány mezinárodně, takže dohledáte si v jakoukoliv obec v tom Dans a Bred State.
1: Ano, teď to chci říct.
0: Tam
1: najdete všechny. Dneska jsem studoval, mám tady nachystaný 4 takové odkazy a díval jsem se na Dans. Našel jsem si tam soudy, jo, úřad vlády, všechno má svoje Dans. Takže vám tady potom pošlu odkaz na Dans, kde se to hledá, jak se jmenuje ta?
0: Ale musíš, nejlepší je, když si zajdou na upic.de, jo, a pak ten Dance a Bread Street. A pak seš to přímo v tom, v těch stránkách a přímo hledáš. Zadáš, jakou firmu chceš nalézt, jo, dáš tam úřad nějaký, napíšeš jméno nebo soud, napíšeš tam jenom soud, vyhledat, no a vždycky vám to najde, myslím, 10 jakoby těch nejzajímavějších nebo na špičce. No tam najdete všechny, úplně všechny. A tam samozřejmě jsou tam všichni, co podniká, jako jo, to máte IČA, jo, co jste plácí DPH, to jste tam všichni. Jo, takže pokud jste tam vy, jako soukromá firma, no tak tam, tak se musíte zamyslet, proč jste v tom samém rejstříku i s nějakým jakože státem. Mm-hmm. Tak když si budete číst o těch stránkách, to všechno to, tak to vám jasně píšou, že to jsou stránky, kde se udávají veškeré firmy světa. Jo.
1: Dans Bad Street, tady už jsem to našel, tady jsem hledal.
0: Žádný státy, firmy.
1: Jasně, jo. Státy nejsou.
0: A hlavně všechny, veškerý ty, jakože, jak se to říká, ty firmy, samozřejmě začínají tím, že to je základní organizace. Jo. Potom tady vzniká ta firma. No, protože Česká republika je členskou organizací, jo? Má svoje členy. Jo, a samozřejmě nejenom fyzické, ale i právnické osoby jsou členi. Takže tam už to máte jasně napsáno, že jsou to všechno jako... Že tam jsou i firmy, jo? A tak se musíte zamyslet, jak to, že členem České republiky, jakože státu, je firma. To je nějaký divný, ne?
1: No, všechno je firma. Česká republika je firma, jo, všechny ty takzvané státní instituce, úředníci, všechno je firma a my zjišťujeme, jestli se oni musí řídit tím jednotným obchodním zákoníkem. A to teďka je právě v procesu. I když to není úplně nejdůležitější, tak jsme se do toho zavředli, že to zjistíme. A já bych vám tady potom, my už máme Maro hodinu a půl za sebou, zas člověče. A my jsme dneska nic jako pořádně jako neprobrali.
0: Ale nepustil si ani videa, člověče.
1: Mám je tady nachystané, ale tak ty...
0: Pustám něco, ať se lidi taky podívají ze světa, jak to funguje ve světě ohledně živých.
1: Jak spravuješ aerovku, člověče.
0: Jak mají zamést s exekutorem a s takovouhle verbeží podobno.
1: Mám to tady, ale ještě předtím tady pustím zajímavý videjko, který mě fascinovalo. Lidé neexistují, existují pouze věci, jo? Takže podívejte se na videjko, dívej se na to, člověče. No, je to
2: ano, ahoj, moji milí. Vlastně jsem říkal, že už o tom nechci nic říkat. Ale protože jsem včera četl, že okresní soud Kaufbeurenu, který je hned u mě před domem, propustil na svobodu jednoho pachatele znásilnění. A ty komentáře pod tím ukazuje to, že lidé stále vůbec netuší, co se tady vlastně děje. Proč jsou takoví lidé často propouštěni, nebo proč nemohou být bráni k odpovědnosti?
3: Freigesprochen bzw. können sie nicht haftbar gemacht werden.
2: Za prvé, v Německé spolkové republice z právního hlediska žádní lidé neexistují. Dobře, to už většina lidí ví. Jsou lidé, kteří o tom vědí víc než já. Ale v Německé spolkové republice z právního hlediska lidé neexistují, existují pouze osoby, předměty a věci, rozumíte? Člověk a osoba. Kdo se tímto tématem ještě nezabýval, měl by to prosím okamžitě a neodkladně udělat. Že osoba je věc, tedy předmět. Můžu si ji dnes postavit sem, zítra tam, můžu do ní kopnout, můžu tu věc zničit, můžu s tou věcí dělat, co chci. Tedy osoba je věc. Proto má každý úřad správce věci, rozumíte? V případě věci podáváte informace k věci, rozumíte? Vylečte mi stav věci. Jednání ve věci proti blablabla. Vždy je to slovo věc, které je v každém úřadě často jasně k přečtení. A přesně to má tento význam. Že když se teď nějaký typ z odborného personálu někde trochu pošťurá, nebo někoho znásilní, nebo někoho zabije, pak je to z právního hlediska pouze poškození věci, rozumíte? A kvůli poškození věci nemůžete nikoho poslat do vězení na doživotí, nebo na třikrát doživotí. To by mělo být každému jasné. Dále se odborný personál nachází v podstatně vyšším, lepším právním kruhu, než je německý držitel občanského průkazu, že? A takzvaný odborný personál stojí z právního hlediska dokonce nad soudcem. To znamená, proto takoví lidé nemohou být před soudem bráni k odpovědnosti a po krátké době jsou opět na svobodě. Přesně tak to je a nejinak. Doufám, že jsem vám tím pomohl a přeji vám ještě hezký den.
1: Tak, přátelé, takže... No, takže je tady zjištění, které mě fakt jako zaujalo, že v Německu neexistují žádní lidé. Ano, pouze věci, samozřejmě je to celosvětově, až na pár výjimek jako živí lidé. Takže občan, vrah zabije občana oběť, ale... po pár letech třeba jde z věznice, protože on jenom poškodil cizí věc, vlastně majetek korporace, jo. A oni vlastně obchodují i v tom vězení, jo, s tím vězněm, jo. I to je vlastně obchodní položka, ten vězeň. A pak opustí na svobodu,
0: protože
1: on jenom poškodil věc, on neublížil na zdraví, člověka nezabil, protože věc se dá jenom poškodit, věc se nedá zabít.
0: Přesně tak, takže to byly jenom jakože kolaterální ztráty. Takže, a hlavně věznice je největší biznis pro těžbu z kolaterálních účtů.
1: Vysvětli nám, proč to tak je?
0: No tak protože oni si nárokujou, jakože ty jsi tam jakože v léčení u nich, že tě chrání. Víš? To je pro tvoje dobro.
1: Napravujou. Nápravná skupina.
0: Takže ty jsi šel dobrovolně jako na tu léčbu, takzvanou. Protože ty jako člověk jdeš si odsedět nebo za fyzickou osobu. Jo. Ty tam nesedíš sám za sebe, ale tam sedíš za tu kartičku.
1: Za slabáka.
0: Protože
1: za
0: jsi to dobrovolně chtěl. Jo. Takže to je takový štípný trošku.
1: Je to... No, může to působit vtipně.
0: Protože ty jsi se ztotožnil s tou kartičkou. Takže si řekl, že jsi to ty, ta věc. Protože člověk se nepotřebuje ztotožovat s žádnou kartičkou. Protože tak snad stojím před tebou, abys viděl, kdo jsem, ne?
1: Všimněte si, že úředníka, policajta, soudce nezajímá vlastně kdo, skutečně si, ale zajímá jenom ta kartička. No, a jakmile ji ukážeš, kývneš, no, konkludentní souhlas, ano, to jsem já ten slamák. Dělejte si se mnou, co chcete. No. A už to jede, je to hra. A no. Na margo no. Toho, Hana Máro se ptá, ahoj kluci, Už po druhé mi přišlo z katastru, že tam něco nesouhlasí. Jak vlastně se vymanit z toho katastru? Díky. No já jsem tady použil neopatrně ty slůvka vymanit se, vystoupit ze systému, ale to vlastně ani není potřeba vystupovat z toho katastru. Má rozhodnit nám.
0: Ne, protože v katastr tam jsou úloh, jakože to je všechno o právních fikcích, jo? Protože vemte si, že vy tam nemáte napsaný dům, ale nemovitost. A to znamená, že to je dům určený k podnikání. Takže de facto to je jako kdybyste měli, kdybych to přirovnal k živnostenskému úřadu. Jo, pro živnostníky. A hlavně, oni jsou tam od toho, oni jsou jako ta firma, je, že vždycky počítá, za co se má odvádět jakože výpalný. Jo? Oni nemají právo cokoliv tam měnit, když na to přijde. Protože bez vašeho souhlasu, to, jak si nejde, to všechno oni dělají jednostranně, což je ve skutečnosti jako nevymahatelný. Takže oni, ať si tam píšou, co chcou. Co vás zajímá, co píše soukromá firma? Asi na svých stránkách třeba. Ať si tam píše. My pak třeba můžete, eventuálně, když se dostaneme k tomu UCC, tak vy pak můžete třeba toho úředníka pak zažalovat. Jo? Že vám udělal změnu nějakou, kterou vy jste nedovolil. A to může přijít papír od soudu, od koho chce. Ale ten úředník je přímo zodpovědný, který tu změnu provedl. Protože ten úředník pak bude muset vysvětlovat, na základě čeho. A on by musel přinést papír, že vy jste mu to dovolil. A pokud na něho nereagujete, to znamená, že ho máte, víte kde.
1: Víme, no jasně. Dobrý.
0: A vy, jo? A bydlet neznamená žít v tom domě. Jo, to je zase rozdíl, protože bydlí fyzická osoba a žije člověk. Takže když se vás někdo zeptá, vy tady bydlíte? Ne, já tady žiju. Jo. Protože bydlí tady maximálně fyzická osoba neboli právní fikce. To nejsem já. Jo? Protože já jsem věc, já jsem člověk, nebo muž, žena, který je živej, jo?
1: Tak, takže můžu. Je tady podobný vlastně, jo, tak zeptám se Hany, ona tady píše, komentuje a taky už po druhé mi přišla výhruška z ČT a už i s pokutou. A já se tě zeptám, Hano, to ti psala Česká televize jako budova nebo nějaká kamera nebo kdo? Já tam musí být někdo podepsaný a razítko. Takže pokud to tam není, vyprní se na to. To je nabídka z Teska, jako prostě, jo. To je jenom obchodní nabídka.
0: To je obchodní nabídka jenom.
1: Prostě, jo, teďka se o tom hodně mluví.
0: To oni si udělají z lidí normální prde.
1: Šouvky, no, že oni zruší ty poplatky koncesionářský, ale oni to vyberou jinak oklikou, že? Pěkně na daních samozřejmě, jo? Takže...
0: Hele, počkej. No, ale kdy to jakože mají zrušit?
1: No mluví se
0: to o tom. To jsou jenom hrátky z čerty, jo? Oni se tady budou teď kohárat. A my to zrušíme, my chceme, jo? Takže zase přiletí ovce na jednu stranu, jo? Oni to chtějí zrušit. Druhý ovce, ne, my to nechceme zrušit, jo? A to zase... Zase jenom vymyšlený na to, aby se ovce mohly, jako o co zajímá, měli. Mm-hmm. Tady není o finále, že to zrušej. Protože s těma poplatkama je to všude jinde i ve světě, to samé na základě těch poplatků, protože Angličani neplatí a všude možně lidi v jiných těch částech světa neplatí. A pak chodí exekutoři, no a ty lidi je ženou. Já ti dám, že jsi o nějaký společnosti televizní a padej odsaď, ty vole, dostaneš milágoř. Takže jako žádný sraní z tohle pakáží.
1: Ale to napsala Hana pěkně, uvědu. Že to vlastně přišla výhruška. Jako oni fakt jenom hrozí a straší. No bez jasně. Podpisu, bez razítka, vyhodí do koša. Nereagovat. No ale oni o nás si naráží. Jo, lidi se mají strach z toho, že to dají exekutorům a tak dál a už jsou v tom krysím kolečku, jo. A tam je potřeba ustát. Ani ten exekutor nemá exekuční titul, nemá pravomocné rozhodnutí. Soudce nepodepíše nikdy nic už. Je to všechno jenom cár papíru nepravomocný. Takže není se čeho bát. Jako, jo. Je to nezvyk si uvědomit tu sílu toho člověka, jo, že to je cár papíru. Je to úplně jiný svět, tak. Přátelé.
0: Tak. To je nejdůležitější si uvědomit a pak to jde všechno už hladce ve vaší hlavě. Jo? Protože vás drží pořád ten strach, že vy musíte. Ukažte mi jediný zákon v tom posraném korporátním, v těch zákonech jejich, kde člověk nebo živý muž, živá žena je něco povinná. Jo? Takový zákon nenajdete.
1: Jo. Tak, Maro, a píše Hana, jo, ještě reaguje, že ví, chtěla jsem jim napsat s podpisem Halenkovský dům, ale nereagují. Ano, smajlíka rozesmátý ho posílá, takže Hano správně zúčinila. Nereagovat, vůbec nereagovat na ně. Jako zní to možná neuvěřitelně, jakože by to mohlo fungovat, ale tady Mara je příklad a další.
0: No to
1: jako,
0: funguje.
1: Funguje, funguje to prostě.
0: Jo. Jo. Jenom si musíte stát za svým. Ale co je důležité, je pochopit, že vy, když se vydáte cestou člověka, tak vy musíte opustit finanční systém, a to znamená účet mít v bance, nebo ne účet mít v bance, prostě už tam žádný peníze neposílá na ten účet, i když ho nemusí to ani rušit, nech to být, protože ten účet stejně není váš. Vy o něm ani nerozhodujete. To, že dáváte příkazy, neznamená, že o něm rozhodujete, protože o tom ve skutečnosti rozhoduje ta banka nebo ten člověk, který pak přerozděluje ty prachy. Proto vám na ten účet skočí kdejaký exekutor, protože to jsou zase jejich obchodní smlouvy mezi nima. Jo? A vy, když odevzdáváte peníze na účet, tak vy jste de facto ty prachy darovali ty soukromé firmě, ať se s nima dělá, co chce. Takže vy se pak nedivte, že máte zablokovaný jakože účet, protože vy jste jim ty prachy dali. Jo? Ale pokud vy odejdete natvrdo, že prostě prachy do kapsy, jakýkoliv, jo, jako peníze to ani nejsou, jo, ale budeme říkat, že to jsou peníze. No tak pěkně do kapsy, a když ne prachy, no tak si najdeme jiný platidlo, s kterým budeme mezi sebou fungovat, který už to funguje mezi lidma. Jo. Jenom prostě se nebát a jít do toho. Vy nemáte povinnost vůbec žádnou vůči nikomu. Vy jste se narodili jako svobodní. Myslím, to jenom je zapotřebí si uvědomit. Jo. A oni tím Matrixem, tím podvodem vám nadspali, že vy musíte poradit, vy musíte. Tak jestli chcete bejt, že musíte, no tak to jo. Jenomže to vás sežere.
1: Tak, domluvil jsi pro tentokrát?
0: Tak, tak.
1: Super, super. Já tady mám, Máro, mě tady chodí od Ivy, jo, která se teda ještě neprojevila v té své vnitřní síle, neustále tady píše jakože Zlatička, prosím, když nebudete ale reagovat, tyto dopisy chodí doručením jako fikcí, potom bude následovat exekuce.
0: Jo, psala a co?
1: Psala jsem ti na Messenger, já vím, já jsem to četl Ivo, ale já na to nebudu reagovat, jo. Jako určitě
0: nepřijde. Ale Iva je nastrčený ten.
1: Já vím, Ivo, že z ní psala, posílala jsi mi aj nějaké informace o UCC, ale teďka začínám trošku jako pochybovat. Jestli teda vůbec jako studuješ, odkud to máš, jako dobrý, no, informace nic. Dobrý, ale to, co teďka tady píšeš, mně to připadá, že nás fakt chceš, nebo posluchače jako zmást. Takže já to fakt jako nebudu ani číst, ani z toho Messengeru.
0: Ne, to je nastrčená figurka.
1: To určitě ne. Jako já nebudu sdělovat, no. Vlastně kdo jsi, ty z něho to požádala, abych tvoje iniciály neříkal. Máš jiný jméno tady jako v Messengeru a jiný jméno máš tady, takže já trošinku jako beru zpátečku, jo, tady od toho, co mi posíláš. A jak se k tomu hlavně stavíš, jo, protože my s lidma nebo vlastně s občanama, který vlastně vnáší chaos do našeho vysílání. My jsme jich odmítli už několik, jako jo, a už se nebudeme k ním vracet. Takže ty asi jako, buď teda nejsi ještě dostudovaná a zvědomělá, anebo jak říká Mara, si nastrčená, jako jo. To pro mě.
0: To mě nastrčená tím toho.
1: Dobrý. Takže nebudu to tady vůbec číst, co píšeš, jako, protože mám dino, jako když to čtu, tak mě běhá mraz po zádech a já hodně dám na intuici, jako teďka, jo. Takže to jsou furt strachy a obavy, hlavně skloňme hlavy, přebírajme poštu, anebo přijde ten zlý exekutor. Já vám teďka ukážu, přátelé, jak se probouzí svět, jo. Mám tady takový dvě kratší videjka, Maro, takže jdeme na to.
2: Co to sakra děláš? Promiň, co tam sakra děláš? Co stíháš? Co socháš? Použij sílu. Že vás zdvořile žádám, abyste rozstili pozemek. To je v pořádku,
3: můžete
2: pane.
3: Prosím odejít z pozemku?
2: Nepovažoval jsem za nutné se nechávat na
3: znáva přístupu se ruší.
2: Víš, že k tomu musíš vyčistit online. Prosím, opusťte pozemek.
3: Dobře.
2: Použij sílu, pokud neopustíte pozemek.
3: Správně.
2: Pohni se. Jdi pryč a už se nevracej. Už se do tohoto ubytování nikdy nevracejte. Dobře, jak se prosím jmenujete? A váš doklad totožnosti? Takže ho zakryjete? Že to dobře zakryješ. Na této adrese neklepeš, nejste? Nejste? Já jsem ne. Pracuješ pro korporaci. A teď jdi pryč. Uvidíme se později. Budu. Mějte se hezky. Co to sakra děláš? Promiň, co tam sakra děláš? Co jsi? Na co se zaměřuješ? Jedeš tam autem od souseda? Možná, možná ne. Chci zaklepat a říct jim to hned. Není problém, Debbie. Možná, možná, možná. To je auto od Evropy, zlato. Hej, uvidíme se později. Sakra, udělej jeden. Bez policie se nevrátíš, protože se jedná o občanskoprávní záležitost, ty děvče. Hej. To není zneužívání. Říkat ti, že jsi dělník, je urážlivé. Jo, pokud se nevstěhujete z mého pozemku. Dobře. Tak se s nimi vrať, DV. Uvidíme se později. Zatracený popruchna.
1: Tak, přátelé, takže toto možná bylo i pro Ivu, jo? Aby viděla teda tu vnitřní sílu, jo? Člověka. Živého muže nebo ženu, jo? Když přijde ten exekutor nebo nějaký vymáhač a nebo nějaký další parazit, tak absolutně, pokud nemá v ruce žádný podepsaný papír, tak nechytá se, jo? Takže odpreskne prostě jak prašivý pes. A mám tady ještě další videjko, nebo Maro, jestli máš něco k tomu?
0: Ne, jak říkáš, pokud nemáš v ruce papír podepsaný, tak to chceš vymáhat.
1: A jsou tací, pozor, tady mám další videjko nachystaný, ať to tam našupeme ještě, máme pár minutek, protože brzo přijde z velitelství znamení. Takže a jsou ještě tací, který používají falešní papíry a spolupracují s policajtama a se soudcama, s úředníkama, kterým vystavují falešní papíry. A tady je to videjko taky, takže to pustím a pak to ještě teda zhrnem.
2: Raději jsem sežen víc lidí, protože sem přijíždí víc lidí, Scotte. A to pro tebe ani pro nikoho z vás, kluku, sakra dobře neskončí. Ano, vnikli neoprávněně, nemají žádnou správnou dokumentaci. Ta trhlina nestojí za papír, na kterém je napsaná. Kdokoliv by je mohl napsat. To je podstatná změna dokumentu. Podívej, je tam venku prázdné místo, tam bylo? Bylo vyzvednuto z jiného dokumentu. Potřebujete mít originální kopii bez této vynechané části. U soudu je momentálně žádost o odklad, s tím se zabýváme. Omezení nestačí k zabránění vymáhání. Vy nemáte žádný odklad. Žádný člověk nebude zbaven svého majetku bez řádného procesu. Vy neposloucháte, protože neznáš naše lidi. Vlád, můžeš přestat mluvit? Jo, jdi. A 19. března jsem zpátky a budu to řídit. Dobrý den. Máme pro vás příběh. Jmenuji se Lisa Hanna. Lanes Avenue Liberty. Z boku. Je to bezpráví, nemůže být odstraněno. Věřte tomu nebo ne. Jsme zamrzlí. Padělali jsme dokumenty. Budeme vás nutit k započtení a já vás osvítím v této situaci. Někteří z nás učí, že ještě pořád pracuješ v autoservisu Heinz, Scotte? Neboj se, mám na to oko. Věc se má tak, Scotte. Potřebuješ
3: Je to hnusný dělník, myslí si, že je televizní hvězda. Vymáhání a další fiktivní společnost, kterou jsem chytil, tuhle práci dělat nechtějí. Zadali to Scottovi, protože si myslí, že je trochu svalnatý televizní hvězda. Problém, který máš, je, že nám musíš poskytnout doklad o podepsané autorizaci, že ti to bylo delegováno. Pokud tu dokumentaci nemáš, doporučuji ti, ať si to jdeš vzít. V tuto chvíli máte ECHR-3, což je mučení, psychické mučení. Mám dokumenty, až přijde policie. Dostalo se to do čtvrtého stádia. Bude tu dnes taky Bob White? Policista v Surrey a Kentu za falešný zápis za pomoc exekutorům. Je prokázáno nadevší pochybnost, že dokumentace, na kterou se spoléháte, nestojí za papír. Proto jste zodpovědní.
1: Tak, Maro, já mám pocit, že jak byly zrušeny teda státy, byly korporace, byly zrušeny i korporace jaksi, že teďka jsou jenom piráti a mafiáni a zloději prostě, jako, že jsou spolu spolučení, ale vidíme, už to třeba nechce dělat i vymahačská firma, exekutor, už tam nastrčí nějakého prostě, nějakého svalovca, jo, nějakého mediálního prostě, nějakého hvězdičku, celebritu, jo, který chodí do fitka, ale jako nikdo nemůže bez podpisu, bez razítka, vlastně bez titulu, jako uspět. A pokud člověk je fakt ukotvený v té vnitřní síle, jak Iva evidentně ještě není, tak prostě tady ti paraziti nemají absolutní šanci. Co na to říkáš?
0: No, nemají vůbec žádnou šanci. Tady jsi to viděl třeba konkrétně na tom videu, a těch videí je samozřejmě tisíce už. Jo? Jak z Anglie, tak z celého světa. Takže lidi chápou, v čem se nachází. A propo, státy jsou soukromé firmy. Jo? Prosím, nemyslete, že státy jsou něco jiného. Jo? Stát je označení pro korporaci, ale ta funguje jako jedna velká korporace. Ta už nemá členy právnické osoby. Jo. Takže ona funguje jenom jako jeden celek a má jedno to IČO, jo, a jedno to DANC. Ale jelikož už je to korporace, to znamená, že pro ní dělají další korporace. Jo, to jsou ty další úředníci. Jo, veřejná správa je de facto je podnikání. Jo, je podnikání v oboru. Jo, třeba to má sociální služeb a tak dále. Takže i když se oháníte státama, tak jste furt ve firmě. Jo, to samý, protože označení republika je taky označení pro firmu. Takže Česká republika, Československá republika, jo, pořád republika. Jo. A když vemeš, tak už kdysi dávno Československo bylo vytvořeno jako obchodní zóna, jo, kde se Rothschild jako že vytvořil tady to z Rakousko-Uherska. Protože tam už se začali, protože viděli, že jim to jako jeden celek nefunguje pro tolika národů, jako národ, jako národnostních menšin, jo? Takže je lepší rozporcovat to na ty menší firmičky, jo? To okrádání. Ale ve finále i v tom státě jste byl pořád otrok, protože ten rodný list je známkou otroctví. Protože člověk žádný rodný list nemá. Jo, a de facto, jelikož vás ukradli svým rodičům podvodem, ta korporace, no a ona si vás nárokuje jako svůj majetek. Jako toho otroka, který musí vydělávat prachy pro tu firmu. Tak já nevím, chcete to nebo? Chcete dřít na někoho nebo? Protože ve státě, když bylo Československo, tak ty veškeré peníze, které se vydělaly na území Československa, taky tam pěkně zůstaly. Proto se za Československa stavělo. Jo? Protože oni nemohli vykrádat ty prachy pryč. Jo? Oni obchodovali sice se Sovětským svazem, z NDR a, jo, a takhle, ale ty prachy nemohly přijít v úvozovkách do soukromých rukou. Jo? Tady to fungovalo jako obchod, jo, mezi těma státama. Tam se mohli ty prachy utrácet, ale už z toho nemohli těžit, jo, další ty lidičkové. Proto to potřebovali takhle. By mohli cucat prachy. Jo. Protože státy se zaručovaly vašima rodnýma listama, užit Československo, za půjčky, který si brali. Podle toho, kolik měli otroků, no tak tolik si mohli napůjčovat. Takže jestli přepalujou to půjčování, no tak musí otrokům zvednout daně, aby si mohli půjčovat dál.
1: Každý občánek,
0: ale ty prachy zase odcházejí jinam.
1: Každý občánek, miminko, který se narodí, dostane rodný list, takže vlastně je ohodnocený, je zařazen do registru korporace a jeho rodné list je posílán různě na ty finanční burzy a už jede obchod. Vlastně ten občan je vlastně obchodník, jo, tím rodným listem se stává obchodník na burze, jo, ze kterým se kšeftuje. A vlastně ručí svým kolaterálem, ty státní dluhy všechno, dluhopisy, všechno občani ručí. Přátelé, kdo si myslíte, že jste majitel auta nebo domu a nebo lesa, jakože to máte v registru, v katastru, což je jenom úřad korporátní na výběr, na vyměření daně, výši daně, jako jo, tak zapomeňte, že jste majitele. Vy jste jenom správci, vlastníci, jako jo. A kdykoliv, jenom když bude vyhlášený nějaký válečný stav nebo něco, okamžitě vám to můžou zebrat, jako. A budete z holou prdelo, budete se hodně divít, pokud nebudete studovat a nezjistíte, jak se věci mají, jo. A možná proto držíte ten systém. Vy si myslíte, že jste majitelem, že jste, jo, tak proto si říkáte, no tak mě není tak jako nejhůř, já si jezdím tím elektrickým SUVčkem, jezdím si na ty dovolený, mám tu firmu, okrádám zaměstnance, platím daně, takže stát se o mě postará. Nasrat.
0: Právě, že tady ty lidi žijou ve velkým omylu, protože oni jsou tím hlavním cílem těch globalistů.
1: Střední třída.
0: Protože oni si vytvořili tady ty zbohatlíky, protože viděli, že to budou dobrý jakože otrokáři. Pro jejich cíle. Ale oni, až je nebudou potřebovat, což už bude velice brzo, tak oni taky s nima zametou. Jo? Oni budou na tom ještě hůř než ten chudák. Protože pro ně bude největší šok, když jim ty peníze bloknou na tom účtě. A ono to přijde, že ty peníze zmizí.
1: CBDC.
0: Jo? A nebo můžeš mít na účet třeba 10 milionů, ale ty už je v životě z toho účtu nevybereš.
1: No pozor, on to tam může mět, mu to nevezmou třeba, jo, ale vyprší doba použitelnosti těch peněz. Dají vám na to třeba 2 měsíce, máš tady 10 mega, do 2 měsíců je musí, ale oni se tě budou
0: ptát. Ne.
1: Na co, oni se tě budou
0: ptát, ale tady těch peněz, no? No. To chyba lávky, protože neříkáš dobře. To se netýká tady těch peněz, ty o ní přijdeš, o ty prachy. To, co ty říkáš, je to, že ti bude programovatelná měna, kterou pak už budeš fungovat v tom CBDC. Jo? A oni ti řeknou, tak 30 tisíc máš na měsíc, je podmíněný příjem.
1: Je podmíněný příjem.
0: No, ale musíš splňovat určitý požadavky.
1: No, vidíš, to už no, taky
0: pokud nebudeš, a samozřejmě ty peníze už nebudou převeditelný na další měsíc. Že byste si mohli ušetřit ty prachy, pozor na to. Jo? Tam prostě padne termín 30. ping a prachy zmizí. A první vám zase naběhnou nový. Ale ty samý zase, jo? Jako když dostáváte kapesný od rodičů. Ale šetřit už nepůjde.
1: A jak poznáte, že účet není váš, oni se vás zeptají, na co potřebuješ tolik peněz, k čemu to použiješ? A to je známka toho, že ten účet není váš, že ten účet patří bance.
0: No přesně. Proč se tě ptají? A na co vy je budete? Co bude? To je jako kamarád, když chtěl vybírat prachy z konta, jo? A oni se ho hned ptali, a na co to potřebujete? A kamarád říká, tak co vám je po to? No víte, ale my se musíme ptát. No říká, no tak ale mě se neptejte, jako. Jo? Takže oni už se tě začnou ptát na takovéhle věci. A už jsem viděl spoustu videí, že prostě ty prachy lidi z banky nedostali. Někdy museli odníst, protože chytli šoky ty lidi, protože si nevybrali ty prachy, že jim to je nechtěli dát. No, tak někdy je vyvedli, někdy teda odešli po svojich, ale točili videa přímo bance, přímo na přepážce. A klient neznamená majitel peněz, jo, bacha na to, klient je investor. Takže vy ty prachy bance půjčujete, jo, a jelikož víme, že ten bankovní systém se hroutí a zhroutí, Tak oni mají právě záložný ten finanční systém a to je právě to CBDC, ta digitální měna. Pak už nebude nic, pak už si nenatankuješ jen tak.
1: No.
0: Tak jako jestli se nechcete probudit, tak v pořádku, ale ať, tak si dobře poslechněte nebo přečtěte knížku Orwell 84, abyste věděli, do čeho jdete. Protože to přesně vás čeká. Protože to už jede. A žádný bílý klobouci vás nezachrání, pokud vy sami se nezachráníte tím, že se probudíte.
1: Dobrá, dobrá. Přátelé, 22.03, já už jsem dostal před 4 minutama pokyn z režie, ze zákulisí, ale chvilinku můžeme přetáhnout. A já tady mám totiž v PDF-kách vlastně průběh dnešního dne, jak jsem studoval, co mám všechno zjištěný, ale kdybych to otevřel, je to minimálně na půl hodiny zas, takže bych to nechal na příště, ale každopádně teda jsme na stopě, pátráme. Jo, s některýma pátračama se teda rozloučíme, protože je to jakási slepá ulička. A
0: protože byli vypátrání.
1: To trefil hřebíček na hlavičku. A bylo jich víc takových, člověče, tady jako, jo.
0: Ale otroci se vždycky pro provařili.
1: No, no jo. Takže nezlobte se nebo se nezlobte, ale my jedem letem svistem bombardéra a úplně bez ohledu.
0: No přesně tak, jako já. No, já
1: jako nemůžem
0: nebudu tady nikomu dělat.
1: Jako nechcem hlavně.
0: Protože člověk vždycky být mluví pravdu.
1: A já to ještě řeknu teďka, Maro, otevřeně. Jo? Už uplynul nějaký čas. Já jsem například i odmítl vysílání s Rudou Vávrou. Já to teďka řeknu jako na rovinu, jak to je, protože byť on má taky jakousi svoji cestu, tu, ale má pocit, že to je více občanskoprávní cesta žalob a nějakých vypisování. A protože byť můžu třeba s něčím souhlasit za tu jeho éru, jo, co všechno jako dělal, našli by se nějaký zlatý semínka, ale protože by byl v tom našem vysílání chaos, jo, tak jsem to prostě jako odmítl, protože už fakt nechci, aby jsme se v tom vysílání rozpojovali a aby ty cesty se rozdvojovaly prostě jaksi, jo. I když na začátku tomu tak bylo, brali jsme Livingmana, jo, brali jsme tam Schreitera, já už to budu říkat otevřeně, jak to je. Jo, s těma to prostě s těmato občanama už dežavičku určitě ne, jako jo. Takže vlastně zůstal Mára, zůstal Liborek, jako těch lidí zůstalo, jo. Ale jako ne každý třeba se chce odhalit v tom vysílání, tak jak my, jo, chodíme vyloženě z kůží na trh, jo. Ale o to se to jako víc prostě, jako o to je to víc prostě pravdivější, jo? Že to tak jako otevřeně říkáme. Jo? Já třeba studuju furt, jo? Taky kolikrát řeknu blbost. Teďka jsem řekl, že 10 milionů mu nevezmou a že to musí utratit za měsíc. To už jsem si vybájil ve své fantazii. Ty z mě, Máro, zase vyvedl z omilu, že to je jinak, ale vidíš to, že aspoň prostě jako jo, aspoň do toho jdu a řeknu svůj názor. Vidí to třeba blbost, jo?
0: Ne. No, protože tím pádem by to jaksi postradalo smysl, proč oni to chtějí. Kdyby si mohl utrácet, kolik chceš.
1: Já jsem
0: ale oni tady jde tak, o tvrdou kontrolu.
1: Já jsem to myslel tak, že on by měl třeba měsíc na to, aby těch 10 milionů utratil, ale že by mu je stejně nedali, protože by se ptali, na co to máš. Jo?
0: No, protože tam, hele, těch videí je spoustu o tady tom CBDC, takže to by si lidi měli proštudovat, co říkají lidi různě po světě, a velice tvrdě předtím varují. To jako, jako fakt.
1: Mluví o tom Pavel Kamas a mluví o tom Richta Říková. Já ty videjka tady mám. Tak. Já už je teďka pouštět nebudu, já to tam dám potom pod vysílání. A Pavel Kamas teď tam má pěkný videjko, krátký, vydává časopis, udělám reklámku, nevadí, protože je na vlně, jmenuje se Radix, ten časopis, a je to tištěná forma, žádný elektro, takže vám nezmizí, pokud si s tím omylem nezapálíte v kamrech, jako jo. Takže doporučím Pavla Kamasa a jeho časopis Radix, tam je všechno uložený. A je tam o CBDC.
0: Marko. A jenom bych doplnil, že ten časopis, jak říká, je pro majitele mozku.
1: Ano, ano.
0: A taky jsem ho neměl rád za slova, když mi říkal, že Putin je špatný, že to je chabatník a tak dále před několika lety. Taky jsem ho za to neměl rád, říkám, protože jsem tenkrát ještě věřil tomu Putinovi, až mi pak došlo, že to, jako je, to jsou úplně scestní věci. Jo, protože sám jsem se tím začal zabývat, proč teda. No, takže jako Pavel Kamaz mě osobně jako velice posunul v tomhle všim, jako, co se týče i farma věcí a tak dále. No, takže na něm je vidět, že je probuzen.
1: Zaujal mě taky tematicky i tak...
0: Neříkám, že do člověka, jo, to jako neříkám, ale je probuzen.
1: Jo, takže časopis Radix je tam o CBDC, ať víte, co vás občany čeká. A Richtaříková, která odstoupila, jo, z té žumpy, z té politické žumpy, tak vystoupila. Tata má taky pěkný videjko, to vám tady taky potom pustím. A mě v rychlosti jenom tak, už jenom takový krátký videjka, ať jste klidní na dobrou noc.
4: Proč nikdo neříká Polákům, že jsme od roku 1945 pod židovskou okupací? Nejsme suveréni. Nemáme mírovou smlouvu s Němci. Každá vláda, každý prezident je nelegální. Proč se o tom nemluví?
1: Jedno videjko, tady mám druhý hned. Ať to odsejpám.
4: Fikce vlády. Pojem vláda je často přijímán jako přirozená autorita. Když ve skutečnosti se jedná o zřízenou agenturu působící na základě obchodní smlouvy, zaručená privilegia a firemní politika maskovaná jako zákon. Většina takzvaných vlád neslouží k ničemu jinému než ke zisku. Městské korporace s čísly Dun & Bradstreet, set z podání a zakladatelské listiny, které je přímo zařazují do oblasti obchodu, nesuverenita. Vláda, jak je dnes běžně chápána, je uměle vytvořená fikce, zapsaný subjekt maskovaný legitimitou, vynuceno presumpcí a poháněno nevědomostí ovládaných.
1: Tak a ještě jedno.
4: Protože to jde hned k OSN. Takže, vy jste pan Vise, je to tak. Pane Vise, jaké je vaše křestní jméno? Moment. Jaké je vaše křestní jméno? To hraje roli. Prosím, ukažte mi neukážu vám průkaz. Proč mi ho neukážete? Neukázal jste mi žádný služební odznak. Prosím mi svůj osobní nebo služební průkaz. Ukaž mi to, prosím. Ukažte mi svůj osobní nebo služební průkaz. To jde okamžitě k OSN. To jde okamžitě k OSN. Chci po vás, abyste napsal, že přebíráte soukromou odpovědnost za své nároky. A nemám chuť s vámi diskutovat. Musíte se nejprve prokázat. Máme tu podle našich spolkových zákonů a základního zákona zákon, že musíte nejprve prokázat, kdo jste. Zajímá vás to? Nezajímá vás to? Takže mám to celé poslat k policii. Chcete nás pokaždé vydírat. Máte před sebou služební průkaz. Ukažte mi, kdo jste. Já vás neznám. Vím, že jste tu už byli. Vím, že jste tu už byli, ale nikdy jsem neviděl průkaz. A poslední věc je také u té záležitosti. Poslali jste mi e-mail. Můžete se rozpomenout na 23. května 2023. Od firmy Reper Immobilien GmbH zničili dveře. Měli jste něco proti Reper Immobilien GmbH? Je neobsazená od doby, co můj otec zemřel. To ani nemůžete mít. Spáchali jste narušení domovní svobody. Zaplatím tyto poplatky za auto. Když převezmete odpovědnost a dáte mi to písemně. S vaším služebním průkazem. Že za to osobně ručíte. To není nesmysl, to je podle BGB 839. Vy požadujete, aby všichni občané jednali stejně. Máte dělat svou práci správně, nesmí kým takto jedna. To pošlu okamžitě k OSN. Protože vy máte služební průkaz podle BGB 839. Musíte se okamžitě prokázat. Neděláte to, takže nevím, kdo jste. Ano, moment, musím si ještě zaznamenat vaši poznávací značku. Protože to musí jít k OSN. Ne. Ano, to uděláme. BD 83923E.
1: Tak, tady už není zvuk. Takže vidíte, že dá se vypořádat s parazitama úplně hravě. a utíkají jak spráskaní psi. Takže hlavně se nebát. Nebát. Zvědomit si toho tvůrce. Nemusíte studovat zákony. Až tak úplně. Jenom mít všeobecný přehled a ucítit v sobě toho člověka. Jo? A najednou ten strach, pokud vůbec nějaký kdy byl člověče. Já si tak vzpomínám, když jsem měl, jako já mám třeba někdy blbý pocit jako z nějakých lidí, jako, jo? Ale že bych měl vyloženě strach, to asi ne, člověče. A ještě vám...
0: Ne, Amanita.
1: Amanita
0: bourá strach.
1: Jasně. A panter ještě víc. Panter si myslím, že ještě víc.
0: Okay.
1: Já vám ještě chvilinku dáme. Když jsme se bavili o tom Slamákovi, jak se vytvoří vlastně z toho narozeného člověka, jo, jak se vytvoří z něho ten Slamák, ta právní fikce, ta fyzická osoba, takže tady je takový krátký videjko.
2: Všechny slouží. Máš rodný list, vaše číslo sociálního zabezpečení, máš řidičský průkaz. Všechny slouží jednomu účelu a nemá to nic společného s vaší identitou. Jedna věc, kterou vám povím o rodném listu, takhle z vás udělali obchodníka. A tak se vrátíme k Lex Mercatoria v soudech obecného práva. Mohli to použít pouze tehdy, když tam byli obchodníci. Že se museli ujistit, že každý, kdo tam přišel, byl obchodník. Že vytvořili věc zvanou slaměný muž a skapitalizovali vaše jméno, udělali z vás korporaci. Ne z vás, ale vytvořili korporaci, která má jméno jako vaše. To samé udělali se zeměmi. Že ty země jsou to vlastně korporace. Říkají nám, že jsou to země a víte, mají každé 4 roky olympiádu, aby to spečetili a mají písně, vlajky a prapory. A všechno tohle, aby vám to neustále vtloukali do hlavy. Ale země ve skutečnosti neexistují. To skapitalizované jméno je korporace a to číslo je. Vaše číslo SSN ve Spojených státech nebo vaše číslo SIN v Kanadě. To je vaše korporátní číslo. A tak v tu chvíli, kdy se pokusíte získat řidičský průkaz, bankovní účet, kreditní kartu, hypotéku, cokoliv, první věc, kterou chtějí, je to číslo, aby se ujistili, že jste obchodník.
1: Oni potřebují totiž obchodníky, že vystavit rodný list, dát občanku v 15, aby jste mohli obchodovat takzvaně s tou firmou, s tou korporací. Která vás vždycky okradne.
0: Aby tě mohli vytěžovat skrze tu fyzickou osobu.
1: Je to zvláštní, člověče, je to úplně až tak jako třeba nepochopitelný. Jo, třeba před rokem by mě to bylo nepochopitelný, že když si beru půjčku z banky, takže na základě mýho podpisu okamžitě vytvořím ceninu, cenný papír, banka s tím obchoduje a vlastně já si půjčím peníze sám od sebe ze svého kolaterálního jako účtu, bance vrátím úroky a fyzicky peníze a moji energii. To je šílený podvod. Přesně. To prostě to je hlava představ, nebere.
0: Že to je jako kdybych já si doma vytisknul prachy, jo, na tiskárně, tobě je jako, že půjčím
1: a já tě vrátím
0: digitálu, jo, a ty mi už vrátíš ty prachy, které jsou prolity krví, jo, tvým no, potem.
1: Ano, ano. Je to tak? Je to přesně, jak říkáš. A...
0: Jo. Všechno je podvod.
1: Dobrý.
0: Protože už jsme viděli ze soudu, jak jasně bankéři přiznali, že prachy jakože vytvaří ze vzduchu. Tak si položte otázku, sakra, když ty si můžeš vytvořit prachy ze vzduchu, tak proč ne já? Když už, jo?
1: Pojďme si tady založit.
0: De facto, když podepisujete úvěrovou smlouvu, tak vy jenom podepisujete papír, aby vám byly vyplaceny vaše peníze z vašeho
1: účtu. Vlastní peníze, no. To je to, jo. Hlava nebere, toto. Takže já vám jenom ukážu tady jednu, co jsem teda objevil, a je to fakt jako hodně, jo. Jo, tady ohledně, když se vrátím na začátek k tomu UCC, tak jako tady tímto tématem se zabývá jako více těch organizací. Jedna je ULC, co jsou ti komisaři, kteří dělají podklady pro ty zákony UCC. No a tady jsem našel, je to teda nějaká právní škola, já vám to tady nazdílím, a tady si můžete potom otevřít, a tady by měly být všechny jako zákony UCC, jo. Třeba podíváme se Kalifornie, obchodní zákoník, a tam vám vyjedou v češtině, jo, přeložený. Jo, i tam mají ta 1.308, všechno tam prostě najdete. Takže chce to jenom Ani ne tak jako pátrat, bádat, ale jenom se tomu věnovat a on ten potom Google vám to sám jaksi prostě nabídne. Takže to jsem chtěl jen pro zajímavost, já to nazdílím a můžem to příště, jo, za ten týden zás, já ještě udělám nějaký teda, nějaký to pátrání, ano, takže jo, to... těch informací bude víc, i když jsme si řekli, že na finále to ani potřeba třeba nemusíme to UCC, jo.
0: Přesně, to už je tam takový poslední kladivo na toho úředníka, zlikvidovat krtka, jo. Takže kdyby k tomu došlo, tak ten úředník prostě přijde absolutně o všechno.
1: Chtělo by to, aby to ten úředník věděl, jo? Co se na něho jo. taky může všechno zesypat.
0: Jo. Jo.
1: Maro, já tady pustím poslední videjko s takovým přesahem, jo? Potom s takovým komentářem, co vlastně oni chystají. A mezi tím nám pouští jenom to, co se děje jako na pódiu před závěsem, ale pozadí se dějou daleko zas jako širší a hlubší věci a zásadnější. Takže to je jenom takový divadýlko, jo?
2: Viděli jste tenhle satanský rituál na fotbalovém mistrovství světa? Tohle bylo šílené. Pustíme se do rozboru symboliky iluminátského oka. Vidíte to tam? Je to iluminátské oko. Tohle byl zahajovací ceremoniál. I toto je součást zahajovacího ceremoniálu. Ti dva lidé stojí na Americe. Stojí na srdci Ameriky. Že mám pocit, že tohle by mohl být obětní rituál. Spojený s prastarými rituály obětí v aztéckých dobách. Zahájení také předvádělo. Tento obraz Tonatiuha, boha slunce. A PA řády, které svírají lidská srdce. Ten zatracený symbol FIFA je PA řád, který svírá lidské srdce.
1: Tak, jenom tak v krátkosti zase jako národ, občani žijou zase nějakým fotbalem, obchody jsou plný, jako tady Hader, FC Barcelona a podobně, jsem si normálně nekoupil tepláky bez nápisu, jo, nebo všude jsou nějaký takový ty symboly. Teďka se nebudu bavit o těch satanistických symbolech, toto je vždycky živná půda a příležitost perfektní pro Matrix nám v rámci nějaké olympiády nebo mistrovství sdělit pod Prahově vlastně, co oni chystají. Tentokrát mám pocit, že oni jsou totiž zase mět lidi pod kontrolou u těch televizí a v zákulisí se samozřejmě děje prostě migrační pakt a nasování migrantů, jako jo. Aby lidi prostě jako fandili a nesledovali, co se děje. Takže už jsou podepsány kvóty, jo. Těžké pokuty za to, když se nepřijme migrant, tak je to myslím 20 000 euro za rok, za každýho, jo. Takže děje se to, jako neustále, oni jedou v té své rétorice, jo, a v tom, co si nastavili, tak jedou. A můžeme meditovat a můžeme myslet pozitivně a můžeme se usmívat, ale to na ně neplatí.
0: Přesně tak. Tam je cíl, tady se jde cíl na rozvrat národů.
1: Rozvrat, ano.
0: Aby nikdo nevěděl, kam patří. A korporace potřebují nový příjemce, nebo respektive oni potřebují nový příjem z kolaterálu. Proto řekla kdysi Merklová, že tady ty uprchlíci mají pro Německo cenu zlata. Mm-hmm. Tak se musí zamyslet, proč? Jako? Protože občan to neznamená, že jsi Čech, nebo Slovák, nebo Maďar. Jo? Občan nemá nic společného se státním občanstvím. Když na to přijde. Jo? A Česká republika, to je právnická osoba, to není země Česká republika. Jo? Takže vy nežijete v České republice. Vy možná žijete na území, kde žije český národ. To je zapotřebí si uvědomit.
1: No vidíš, já si to uvědomuji až teďka, takže přijde občánek z Afriky, jo, nebo z Ukrajiny. No. A i když má tu příslušnost takzvaně, tak korporace Česká republika si může otevřít kolaterální účet jeho. Jenomže tady
0: To oni to berou jako další otroka, další příjem.
1: To je hnus, Maro.
0: To je to tak, no.
1: Šílený.
0: No, protože vím si, že spoustu lidí zabili těma skurvenýma vakcínama, no tak potřebují náhradníky, ne? Mm-hmm. Otrok za otroka.
1: Takže já bych to pomalinku, máme látku, látku máme k přemýšlení, k bádání, k pátrání, jsme na stopě a už se to děje, je to na dosah. A pak zjistíme, že vlastně UCC není až tak potřeba, že je potřeba toho tvůrce vnitřního mít a ten pevný ústoj, jak říká Marcel

0: dít a pak se z nich vyklube, že radši máme přebírat poštu, aby nepřišli exekutoři. Takže to je takový, ale víš, já ani nejsem zklamaný, já už se tomu směju.
1: Někdo řekne, musíte zaplatit ty dluhy,
0: ano, abyste byli čistí.
1: A pak můžete jít jako být tím člověkem. To je debil, ten člověk.
0: No, takže...
1: Nastrčený figury.
0: Takže, ano, nebudeme působit chaos v nedělničku, takže ani jako Ruda prostě a ani... Vlastně ti, kteří sedí jednou prdeli na dvou židlích, jo? To už tady místo není pro ně.
1: Přesně tak.
0: Toto je čisté rok.
1: Protože suverén, protože nakonec, co řeknu, suverén není člověk. Suverén je právnická osoba. Mm-hmm. Je to stát nebo nějaký vládce, ale ne člověk. Člověk nemá žádný tituly. Je to buď živý muž nebo živá žena, tím to hasne. Jo, to samé se týká i slovíček jako lidská bytost. Jo. Bytost je osoba pro ty, co ještě pořád nechápou, když se oháníte lidskou bytostí. Jo? To je fyzická označení, označení lidská bytost je v kanonickém právu, jo, toho otroka, která se změnila v římském právu, už na tu fyzickou osobu. Jo. Ale je to totéž. Jo. Takže když se někdo prohlašuje za živou bytost, tak mě tím říká, že je jenom tupej otrok, jo, který ani neví, co říká. Protože tou lidskou bytostí se stáváte křtem, když vás někdo pokřtí, a to znamená, že jste se odevzdali církvi. To je místo těch rodných listů. Jo. Ty, v té době, kde byly rodné listy, tak
0: křest.
1: Kněží, nebo tady ta pakáž černoprdelnická, jo, no tak právě tím křstem, jakože se přidáváš k jejich politice. Jo? No ale pak samozřejmě přišli s tím chytřejším a to byly ty rodné listy. A to Vatikán už zase rozjel jo, tu politiku, jo, tu parlamentní demokracii.
0: Demokracii.
1: Jo? Protože i parlament, jako to slovo, pochází z Anglie, jo. Takže jenom tolik.
0: Takže toliko, já si myslím, že dneska teda stačilo. Výdejka samozřejmě nemáme všechny projekty zdaleka. Tady jsem objevil současně s tebou jednýho človička. Říká si Gopala. Ty tam máš jedno videjko na Facebooku, na profilu a já jsem souběžně taky objevil jedno jeho videjko, kde celkem zajímavě mluví o chemtrails a o tom, co se chystá. A být je to teda taková trošku ezoscéna, jako buddhismus a takový jako náboženství, tak mně připadá človíček jako celkem probuzený, že říká, vy si myslíte, že budete meditovat a že to tady prostě jako všechno jako změníte. To jako zapomeňte, protože to určitě nestačí, jo, a on zakládá nějaký legie nebo něco, já jsem se na to ještě nedíval, ale takže i z těch ezokruhů třeba, jo, se ti lidi začínají trošku probouzet do té reality, do té skutečnosti, která se tady děje, být to může být celý fixe a hologram, jo, tady ten svět, dohledneme pouze k horizontu, dál nevidíme a proto vidíme ty lodě, jak mizí a my si myslíme, že mizí za tím zakřivením, ale on mizlí, protože dál už ten Matrix třeba nedosahuje. Jo?
1: Oni spadli z vodopádu.
0: Takže
1: ty jako, když ti pitomec věřící na kouli řekne, no a jako ta voda teče za náma jako, na, jako dolů, někam do vesmíru. Protože kam jak se teče někam do vesmíru? Já jsem ti neřekl, že my jsme tak maličký.
0: No my jsme obrovští. To jsou miliardy kilometrů.
1: To je obrovský prostor. Jo? A na každém tom jsou takový pokličky, no a pod to pokličkou žijete. Tak když si hodíte, nějakou skleněnou kopuli na trávník, no tak si představte, že vy žijete pod tou kopulí, jako že tam jsou ty mravenečkové s tou trávou, tam jsou ty stromečky, jo. Takový terárium pěkný, uzavřený.
0: Jo, já si to představuju, to bylo v pohádce o pejskovi a kočičce a pod tím byl schovaný ten sýr a to je takový skleněný poklopec s takovým madýlkem, jo, který nadzvedneš a tam je ten sýr, takže my žijeme jakoby v té potom poklicou, jo, teďka neřežme, jestli měsíc, slunce, Merkur, Venuše, jo, jestli je pod kopulí, nebo až někde za, anebo mimo.

0: mimo úplně, to je jedno. Je to, někdo se tím zabývá, ano, ale teď momentálně to není až tak úplně důležité, jako vědět, jo, potřeba.
1: Ne, není, není. Tam je důležité vědět, že to, že jsme kulatý, je podvod.
0: Ale
1: a to,
0: ano,
1: jestli jsme šišatý, nebo jinak, jak nějak rozvohově, to je mi absolutně jedno.
0: Protože těch světů
1: pro mě
0: jsou...
1: podstatný to, že takovouhle je podvod jako svině.
0: Těch světů může být fakt tisíce, miliony, jo, kolem tady toho našeho aktuálního, toho Midgardu, vlastně té zemičky, jo. To je jenom prostě milimetřík třeba, tam jsou obrovský pláně kolem nás, to si nedokážeme ani představit, ale furt je to lepší, než když nám tloukli do hlavy a my máme strach, že letíme tím nekonečným vesmírem a tou zemí, která se otáčí jako jo, 16 km za sekundu nebo já ne, za hodinu, teďka přesně. Vidíš, jako nevím ani přesně, jo, nechci
1: za hodinu, to už není podstatný.
0: Za hodinu, a to není to podstatný, jo. A když
1: to,
0: si tak...
1: To je důležitý k tomu probuzení.
0: Když si tak ležím pěkně u té vody v létě, u toho rybníčku, tam žbluň, georybička, tam spadne šiška, lísteček do vody, udělají se kolečka, jo, vlnka. Říkám si, kurňa, kdybychom letěli těma tisícema kilometrů, však to tady bude všechno vířit, lítat, člověče, lésteček se ani nepohne. Říkám to, jak to tady je, kdo je tady potom hňup, jako jo? Dobrý. To je další téma, to bude, Maro, až dokončíme UCC a ULC, a další ještě věci, já to dneska nechci začínat, těch institutů je daleko víc, který pracují pro UCC, ale je to na dlouho, tak my se budeme věnovat třeba zas klidně jinačímu tématu.
1: Tomu zdraví.
0: Zdraví. Jo, a i klidně té ploché zemi, jo. Jo. Protože když lidi si uvědomí, že nejsou ztraceni v tom vesmíru, ale že ty veškeré světy jsou tady, na té desce, na té topografické rovině, tak jim to třeba dodá kus odvahy, jako jo. A hlavně oni zjistí, že ten Matrix systém jim ve všem lže, což taky může být pro někoho odrazový mustek, jak se probudí, jo, třeba.
1: Ale jenom taková jednoduchý, když se podíváte na oblohu přes den, no, a vidíte sluníčko kulatý a pár centimetrů vedle na té obloze je měsíc, který je do půlky osvětlený, tak se musíte zamyslet, jak je to vůbec možné. Měl by být osvětlený jaksi celý, ne? Jo, když už. Jo. Takže jestli to není takový pohled na ten měsíc, jak se různě vykrajuje, jako když seš někde ve studni, rozumíš, a nahoře, na té studni, ti někdo odtahuje poklop a ty najednou vidíš to světlo nad sebou, víš, v tom tunelu.
0: Dobrá, Maro,
1: víš, co myslím?
0: Vím, ale toto téma je tak široký a obsáhlý, že to si nechme na další pátrání. A když jsme u toho poklopců, jo, tak já jsem tady trošku zabalamutil a Petr Bodlák, náš staré dobré známé, ne Petrucho, poklopec ne, tak já jsem to nazval jako poklopec a oni tomu říkají klemba, že nebeská klemba, no to už je i v Biblii, jako klemba odděluje vody, zemi od vod, ano, a kdyby tam ta klemba nebyla, tak nevím, jak by vydržela atmosféra těsně jako s vákuem, že ona by se tam asi jako třeba nějak jako rozprskla, jo, dejme tomu, jo. Takže ta asi tam něco je. Dobře, Peťo, není to poklopec, ne, je tam třeba klemba.
1: Já jenom jsem dělal krásný pokus s tím, jak říkáš, že jsme tady ve váku, jo. Tak jenom pro ty, co neví, tak ve váku se jaksi nešíří zvuk. Protože ten člověk normálně dal do skleněného, já nevím, co to měl, ne, ale zase takový skleněný poklop velký měl.
0: Poklop,
1: v tom měl normálně hodiny, které tikaly a zvonili, ne?
0: Aha.
1: A on z toho prostoru vycucnul vzduch, vytvořil vákuum a tam si jenom viděl, jak to bimbá na ten zvonek, ale neslyšel si vůbec nic.
0: Tak to já ti řeknu jako muzikant, že zvuk je vlastně mechanicky vlnění, jo, a tam je potřeba jako vzduch, jo, hmota, nebo něco, substance nějaká. A pokud je to vákuum, tak tam ten zvuk se nemá jak šířit, jo.
1: No, ale bys tam chcípnut, jo, ve vákuum.
0: No.
1: Když ti vysáhou.
0: To se potom třeba dostaneme ještě na éter, který byl v Mendelejevově tabulce prvků, pak to vymazali. Jo, to jsou tolik, to je tolik souvislostí, ale to teďka není úplně důležitý. Jo? Důležitý, že Poklopec ne, Petrucho Poklopec ne, on zase myslí Poklopec jako na zipu, na gatích třeba. Jo? Takže ať je to Klemba, nebo Poklopec, nebo jakákoliv vlastně bublina nad námi, jo? Která nás odděluje od něčeho, můžeme se potom domnívat, proč nás odděluje, jestli jsme v karanténě, aby jsme neuškodili někomu za bariérou, anebo někdo neuškodil nám. Spíš si myslím, že jsme oddělení, abychom my nikomu neuškodili, protože my jsme strašná civilizace. Jako jo.
1: No, musíš brát potaz, že je tady nějaký procento člověků, jo, a je tady nějaký procento
0: NPC.
1: Ty NPCčka, jo. Takže proto ty NPCčka se nikdy neprobudí. Jo, ty prostě jenom budou slepě poslouchat veškeré nařízení od koho, vůbec se nebudou zamýšlet, co mají dělat, ne, prostě musíme, jo. To jsou NPCčka, hotovo. Jo, ten prostě neřekne, já na to sedu, já to prostě takhle dělat nebudu, ne. Takže jsou tady lidi, kteří mají jakože dvě duše, se říká. Jo, je v ním ten člověk, ale na druhou stranu je v něm i ten jakože reptilián v uvozovkách. Protože on se chová jako člověk a neměl z ničeho nic. Vy najdete na nějaký téma a v tu ranu on přehodí vyhybky a je absolutně nikdo jiný. Takže tam vidíte, že tam řádí dvě duše v tom těle. No a pak je to NPCčko a to je... A samozřejmě klony. Jo. Protože třeba... A teď nevím, jestli Japonsko nebo Čína, to jsem někde viděl už vždycky, že to je země klonu.
0: Japonsko.
1: To není člověk jako takový, to jsou všechno kloni, jo, poslušní otroci.
0: No však ti jsou Japonci, jo, ti makají 16 hodin denně.
1: No. Tak je tam v Japonsku nejvíce sebevražd a tak dále, protože ten otrok je prostě, vlastně jim kolabujou systémy tady.
0: Tak. Toto už začíná mít zase nějaké takové přesahy do těch různých spirituálních prostorů. To si, Maro, nechme. My se vrátíme na našu starou dobrou plochou zem.
1: Ne, to nemá nic spolu. Ne, to nemá. Kde to má spirituální podtext?
0: No ne, to jsou tam dvě duše, že má někdo dvě duše, víš. To...
1: No počkej, ale každý člověk má v sobě duši, ne? To není no, spirituální.
0: Třeba, jako jedno. To je duše, jako to je mnozí považují za velký duchovno, jako duše, duchovno.
1: No to, že to někdo považuje, že to má, to neznamená, že to patří k tomu. No, jo, že to někdo nezneužil pro svůj prospěch.
0: No, tak dobře, no tak. Je to téma takový no. Jiný, než teďka, kterým se zabýváme my, jo.
1: Obchodním no, jasně, zákonníkem, no, tak já, jo.
0: Zákonníkem, ano, jeho platností a může to být jenom ku prospěchu našemu, jako taková berlička, že máme nějakou oporu. I když žádný, jak je tady to moto toho našeho pořadu, že nečekej záchranu zvenčí, objev skutečně v sobě toho tvořitele, ale jako potěší to třeba, že máme jakousi tu oporu, i když největší je v nás samotných individualitách. A
1: to říká, že člověk je individuum.
0: Individuum, ano. A identita, vlastně identita, nebo, no, jak říkáš, individuum.
1: Každý člověk je originál. Mm-hmm. Takže a člověk nepotřebuje soupeřit s druhým člověkem, protože on si nepotřebuje dokazovat, že je lepší než ten druhý člověk.
0: Tože to bylo za kapitalismu.
1: Takže každý je, no, protože člověk je tady sám za sebe, on nepotřebuje být lepší než jiný člověk.
0: Však to je jenom
1: on je tady z jiných důvodů.
0: To je zase jenom program, který nám se snažilo indoktrinovat jako v rámci školství, jo, ti učitelé, jakože musí být lepší soutěž. Kapitalismus volné soutěže. Kolik ten kapitalismus má těch přívlastků, jo? Volné soutěže prostě a lidský kapitalismus, lidskou tvář. A všechno je to prostě jenom obrovský expanzivní jako proces, jo, ten kapitalismus. Ten už nemá kam by se dál šířil, proto přichází ten kolaps.
1: A jenom k tomu slovíčku kapitalismus, jo, je pochází od slova kapitál a kapitál pochází od slova kapitán na lodi, jo, jenom takový bombonek nakonec.
0: No, takže
1: protože ten kapitán, když titul do přístavu, tak na lodi měl kapitál.
0: Ano.
1: Jo, s čím obchodoval?
0: Vidíš? Všude jsou souvislosti. Stačí se jenom zamyslet.
1: Jo?
0: A když si dáte muchomurku, tak to nejenom, že se zamyslíte, ale vy to aj pochopíte. Maro!
1: No přesně tak.
0: Já
1: Oh, šanty.
0: už jsem před 40 minutama dostal pokyn, upozornění, pane učiteli. Takže my vám děkujeme, přátelé, posluchači, diváci, za sledování, sdílení. Máro, tobě děkuji jako vždy za naprosto precizní informace, jo, který nejenom, že dáš informaci, ale ty to ještě vysvětlíš, tak aby jsme to my obyčejní pochopili. Takže veliký blagadár tobě a v nedělu si dáme zase spícha, jo?
1: Jak říkáš, za týden vrátím sáti.
0: Jo,
1: Já
0: no.
1: budeme samozřejmě bálat zase
0: No,
1: dál.
0: jako nechce se mě to vypínat, nechce.
1: Já už se zabývám, teďko mě zajímá aerovka a takovýhle
0: Aerovka.
1: věci jiný.
0: Jo, dívej, Peťa Bodola
1: Protože jako
0: píše
1: jsi
0: dobrou noc.
1: tvůrce, tak tvoříš, no.
0: Já ti řeknu, že jak jsem dneska fakt byl, jako jsem studoval, měl jsem laptop, takže mě to trošku jako bolí oči, jsou takové jako rozležele. A já už se těším zítra farma, DM-ko pěkně, bude malovat. Potřebuju pohyb a potřebuju tu dynamiku, jo, jo, pohyb je, život je pohyb. Takže ten odpočinek mě dneska sice jako tak nějak jako pomohl, jo, sklidnil, protože já jsem furt jako rozlítaný, víš, sem a tam. Nevadí, nebudu se vám svěřovat furt. Takže tak, dobrou noc, píše Peťa Bodlák, dobrou noc, on to píše po hanácké, jak já mluvím, jo. A ne, jako nechce se mě to
1: Dobro,
0: vypínat, ale.
1: dobro všem, dobrým človíčkům, dobrým mužům a dobrým ženám.
0: Dobrým, všem dobrým mužům a ženám a lidem, človíčkům. Takže dneska jsme měli aj telefonátek, já tady hledám ještě nějakou písničku na závěr, ale pustím jenom znělku. Tak, dávám znělku, vypínáme to, Maro, já jdu na cigárko, nikotin je proti parazitům. A myslím si, otevřu ledničku a dám si kousek masa za škraň. Dobrou noc, blagadar vám. Tak, kde já to
1: Dobrou
0: mám?
1: noc všem.
0: Počkej, já dám našu písničku.
1: Ahoj.
0: Já dám našu písničku. Ahojte.

mnohým to dočasně neladí. A přesto se postupně přidají.

lidské spojení, když jednu strunu naladí, mnohým to dočasně neladí.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy, máme tedy neděli 14. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. Zdravím vás a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a taktéž živě na Odyssey a záznamem pak na YouTube, tam bez cenzury TV, hledejte. Koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Hned jak se mi přihlásí a připojí, tak se mrkneme na samozřejmě na komentované to zpravodajství, na které jistě čekáte. No už a pak od 21. hodiny se koukneme na 37. pokračování Nového věku a programu Sunrise. Takže to jsou teď 4 hodinky nachystány. Opráskem už to tady máme, já se ještě kouknu, co pan Tichý, kde se nám zatoulal, protože to je zajímavé, tak já ho tady prokliknu, nevím, jestli psal teda, že mám jet na začátku sám, a nebo jestli ne, už to poslal všechno, takže už by pan Tichý měl být nachystán, tak uvidíme, já ho zkusím vytočit, ale zavolat mu, tak. Tak to zkusíme. Samozřejmě na začátek, když se nám pan Tichý, tak já to tady přečtu, přihlásí, tak máme tedy v tom komentovaném zpravodajství, budeme mít iránský konflikt, informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Jo. Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači, diváci.
0: Tak, 6. budeme mít novinky.
1: Doběhl jsem k aparátu, takže...
0: Jo, super. 6. budou novinky odjinout, útoky na naše zdraví bude jako 7. téma a zajímavosti z domova, snad se k ním i dostaneme, budou jako poslední 8. to zpravodajské téma a pak se koukneme na tematické okénko a ne páteční shrnutí od Larryho C. Johnsona. To je ten bývalý analytik CIA, jestli se nepletu. Tak, jdem se na to kouknout, pane inženýre. Koukám tady iránský konflikt, můžeme asi začít hned tou jedničkou.
1: Začneme dneska iránským konfliktem, protože on má velmi zajímavý vývoj a myslím si, že časem se ukáže, jak zajímavé měl pozadí, ale to nechci předbíhat. Pojďme na to, co se děje tedy. Takže první zpráva hovoří o tom, že Irán vážně poškodil americké centrum leteckých operací v Kataru. Tam hovoří, zase se ještě zpátky vracejí krátce po tom začátku té války, že tam zahrnují teda desítky amerických důstojníků. Takže bylo to velitelské centrum, které více než desetiletí řídilo americkou leteckou kampaň na Blízkém východě, takže to je dost přímý zásah, bylo vážně poškozeno. Takže tolik jenom jako na připomínku, jde konkrétně o základnu Al Udeid a ta byla vyřazena z provozu tedy. Takže údajně tedy ty iránské raketové útoky tehdy nenarušily tu leteckou kampaň operací Epic Fury, která začala to 28. února. Jinak ta americká armáda předpokládá, že Irán na toto zařízení zaútočí a proto od počátku operace řídila tu kampaň z objektu na letecké základně Shaw v Jižní Karolíně. Takže personál byl z Al Udeidu převelen ještě před vypuknutím konfliktu. Pak je mi ovšem otázkou, teda koho tam vlastně teda zabili. Pokud tedy byl odvelen, tak je otázka teda, koho tam zabili. A ukazuje se, že vlastně celá, nechci to zlehčovat, ale že vlastně celá ta záležitost s tím Iránem, že bude lépe či hůře na aranžované divadlo. Ale to nepředbíhejme. Pojďme k dalším zprávám.
0: Tak, máme tady varování k USA a k zemím Perského zálivu jako druhou zprávu. V pondělí tedy 6. kecám, oni to tady otočili 8.6. ve svém prohlášení iránské revoluční gardy varovali Spojené státy americké, aby se do války s Izraelem nezapojovali, nebo spíše po jeho boku, no takže s Izraelem, protože se Izrael stane terčem. Konkrétně revoluční gardy tedy uvedli ve svém prohlášení toto. Varujeme vládu USA a režimy, které podporují nepřátelskou entitu před důsledky intervence. Potvrzujeme, že jakákoliv půda nebo vzdušný prostor, který se stane otevřeným agresi vůči Iránu, učiní vlastníky přímým cílem našich útoků. Toto oznámení tedy přichází po izraelských leteckých útocích na iránské cíle, jakožto odvetu za teheránské raketové útoky, nebo spíše na Teherán, že ano. A Irán vysílá tedy jasný signál, že nebude tolerovat zapojení třetích zemí, a zejména tedy Spojených států amerických do války s po boku Izraele. Je to tady zase z těch řeckých, tak je to trošku koprnatý tedy překlad. Napětí tedy zůstává stále vysoké, i přesto příměří dohodnuté už v dubnu. Americký prezident Donald Trump se snaží tedy prosadit diplomatické řešení, zatímco izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy svolával mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Trhy už na to samozřejmě všechno zareagovaly, protože cena ropy překročila k pondělku $96 za barel. Tak.
1: Další zpráva, tak jak šel týden, tak je z 10. a ta hovoří o tom, že Irán zahájí masivní raketový a dronový útok na celkem 7 zemí Perského zálivu. A že teda všechno vlastně připomíná to období v březnu tohoto roku, kdy válka v zálivu v podstatě dosahovala svého vrcholu. Konkrétně tedy ten útok byl veden masivní tedy na Bahrajn, Katar, Irák, Kuwait a Jordánsko, což teda připomíná teda to březnové období. Dále jak si bylo konstatováno, že tedy to napětí mezi Iránem a Spojených států, že dramaticky narůstá, přičemž Irán tedy zahájil tedy koordinovaný raketový dronový útok na americké základny a cíle v těch zmíněných státech. Tady, když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, tak mi tam chybí tedy, nevím proč, těm autorům Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty, pokud těch států mělo být 7. Jinak tedy, tady jsou rozebírány tedy samozřejmě ty útoky na Jordánsko a na další, kolik teda zachytili, kde raket a zachycení v Kuwaitu a podobně. To si myslím, že není ani tak zajímavé a důležité, jako to, že ten Irán se vlastně těmito útoky se snaží vlastně dotlačit ty státy k tomu, aby jednak oni už si ujasnili, že Spojené státy, že jim vlastně oni žádnou záruku bezpečnosti neposkytují, ba právě naopak svoji vojenskou přítomností v těchto zemích, tak tyto země přímo ohrožují. To je jako smysl i teda této záležitosti. Takže tolik ode mne teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Dobře, dále se vrhneme, přečtu titulek. Neuspořádaný ústup USA, po bombardování amerických základen a Izraele se vrátili 3 miliardy eur v Iránu. Nevím. A omezili letecké útoky na Libanon. Tak, teď jsem z toho jelen. Takže objevte více pro News GR. Podle iránské tiskové agentury Tasnim, tedy a izraelského webu Khan, se iránský Teherán souhlasil tedy, že přestane bombardovat Izrael a nebude pokračovat bombardování ani amerických základen v Perském zálivu. Ale když Spojené státy souhlasily, že rozmrazí iránský majetek v hodnotě 3 miliard dolarů, který byl do Iránu převezen z Abu Dhabi, a že donutí Izrael omezit útoky v Libanonu. Výměna zpráv tedy probíhala prostřednictvím katarské delegace, zatímco letadlo s majetkem přistálo v úterý ráno na letišti v iránské metropoli, tedy Teheránu. Několik hodin po výše uvedeném oznámení izraelský premiér Bibi Netanyahu vydal projev, nebo měl projev, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán prozatím ustaly, přičemž dodal, že, cituji, za posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit na novou rovnici, která je podle mého názoru nepřijatelná a nesnesitelná. Nuž, ale iránské podmínky byly přijaty USA a toto je poprvé, co byly iránské podmínky přijaty tedy Washingtonem. Současně k tomu Teherán přijal tvrdou retoriku, když tedy předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy, aby neporušili své závazky. A v případě kolapsu jednání hrozil novými údery, protože řekl, dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynuleji. Pokud porušíte své závazky, přejdeme k tomu, co známe nejlépe. A dobrá je poslední věta z toho článku. Je prý jasné, že Irán má nyní v konfliktu navrch v uvozovkách, což nikdo nemohl předpovídat, když konflikt začal před 3,5 měsíce. Do té čárky druhé je to správně, že je jasné, že nyní má v konfliktu Irán navrch. To, že to nikdo nepředpovídal, je blbost, ale obecně se s tím jakoby proklamuje. Tak, protože tohle všechno byl cíl.
1: To jednak a druhá věc, on už byl například, on určité věci už mohl provést jaksi jeho předchůdce Trumpa, ale na místě prezidenta, ale neudělal to právě proto, protože byl odborníky varován a na rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, bychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 400 000 km, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkce a tak dále, protože to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil se zastavením bombardování Izraele a ukončením útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliardy dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, včetně už dostali, a dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní. A bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izrael novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že ten Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
0: Dobře, tak to se nám prakticky dublovalo. Jdeme se tedy kouknout na další šestou zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek. Velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Irán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak expozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Iránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Iránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. Cituji Donýho. Malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Jen několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat zelenou do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. Nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíš, že je to divadlo tak a komedie, no. kdyby to nestálo lidské životy.
1: Ano, je to dělat do komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion lidí, milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, předtím těch revolučních gard 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí, 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturně, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další, a tady vidíte hned i ta další zpráva, Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili zmrazená iránská aktiva. To je zpráva z pátku 12. To znamená, že informovaný izraelský zdroj uvádí, že Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili ta zmrazená iránská aktiva jako součást toho memoranda o porozumění. Teď zase obava, jestli se teda kvůli tomu zhroutí ta dohoda o příměří nebo ne. Říkají, že rozhodně ano. By se zase předělali ty podmínky. A jako Izrael prostě do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu pravidelné kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník. Tady ten Donald Trump je taky náhradník, to je ten malý doník a tak dál. Až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj. Ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebovali zmocnit desáté brány, což se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Takže návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Iránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď, je to taky zpátku, takže přesta všechna handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Iránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediálních mediacích ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Írán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
1: Ale už se svého času objevila výhruška Izraele vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jedné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva a hovoří o tom, že tedy Trump, že to je z 14. to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké nebo představy. Fantastickým představě americké, na to ten Irán nikdy nepůjde. Oni mu to, a podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosej a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu a něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takovéto různé nápady, jakože vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci a oni si nemnívají, že tam dají 10x a 20x a tak dál, takže je snad unaví, že pak řeknou, Ježíš, tak to sem dejte mi to podepíšem, hlavně už neotravujte, ať máme klid, jo, prostě to jsou, jako ne, to jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a oni mu to revoluční gardy pokazili tedy, takže a nemá tedy Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebyl finalizován. To znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy a větší šanci na narušení procesu, jak uvedli zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože Memorandum of Understanding, či dohoda o porozumění, tak je jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodli. Takže Memorandum of Understanding není žádná dohoda. Už jako taková. To je první věc. A druhá věc, ta dohoda, pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to točí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady jako říká, to je nějaký poslanec Seth Moulton, co jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. Na že jim teda něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a Maksadu se shromáždili lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vlajkami smrt nepoctivému Arakší. To je ten jejich ministr zahraničních věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
0: Tak, musíme pohnout čas kvapí. Izraelský generál říká, íránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Almanar a generál v záloze také. Aha, Almanar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují iránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský, cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené slavy iránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské, obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Irán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Iránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Irán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrútu, zase v Libanoně. Irán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Irán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Iránu. A frontě odporu okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
1: Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto, celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pakistánský premiér Shabazz Sharif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistán jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne na technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
0: Tak, jdem to přepnout, dvojka je zde a tam máme jedničku tady. Já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové. protože to všechno nestíhám, jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně o 10%, zůstává však výrazně nad předválečnou úrovní a v mnohých státech, jako například Kalifornie, ceny tedy pohonných moc zůstávají na 6 dolarech za galon a někde i více. Teď Trumpův tým přišel tedy s dalším skvělým nápadem postavit v Kalifornii nové zásobníky ropy a pohonných moc kapacitou 30 milionů barelů. V současnosti se ropa skladuje převážně ve starých baních, tedy v starých dolech a jeskyních v Texasu a Louisianě, kterým hrozí, že se s vyčerpáním zásob přes noc zhroutí a pochovají pod sebou tedy všechno, co USA ještě měli v zásobě. Tak bych to asi takhle shrnul.
1: No, radost to určitě nemají a to je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot a tehdy to bylo, myslím, někde kolem 3 dolarů. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jak mají tu břidlicovou ropu a z toho, tak na ten benzín, a to, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou to je těžká, tam zase musí odsiřovat, teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela, takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teďka jaksi zablokované, takže tato, samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, teda, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to od Tulsi Gabbardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Maria Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zájem ty speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Tulsi Gabbardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak jako říká, že bylo velmi obtížně, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládou ve 30 zemích. Takže nevím, jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid a proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a takzvaní zdravotníci, jako je doktor Fauci, a subjekty v týmu národní bezpečnosti Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že ten její manžel, že, to ne, že mu přinesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo jim nepohodlný. No, co k tomu dál říct, dá by si tady asi o tom mluvit dlouho. Tady uvědomíme si nám jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat. Když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jako jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho budou dělat, to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
0: Dále další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské dětské hrůzy, financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů.

0: fungováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je groteskní realita, tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstrovoznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
1: Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam, či onde, a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že spojené, je to zase, je to od Kathleen Johnston. A ta hovoří, Spojené státy zahojí války na druhé straně planety a pak tvrdí, že jde o sebeobranu. To je zpráva 12. Žádná jiná vojenská mocnost není rozdělena do oblasti odpovědnosti zahrnující všechny kontinenty na Zemi. Je to proto, že normálně armády brání vlastní zemí, zatímco americká armáda slouží k dominanci nad celou planetou. A Spojené státy bombardují Irán poté, co byl nad Hormuzským průlivem během obnovené eskalace konfliktu sestřelen americký útočný vrtulník. Ta vojenská organizace CETCOM, to je pro ten Blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení kritickým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájili dnes 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety a v zápětí tvrdí, že tam provádějí obranné údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá. Neměl tam být vůbec. To ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
0: Tak, dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hluboko

0: viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Media Greer, můžete sledovat AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
1: Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také si ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě. Velmi zajímavé. Spojené státy. Scénáře odtržení státu se začínají objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionů se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně s celá odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního Oregonu se mohly připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikají v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastněných státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné odtržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nevnímal, že to bude snažší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jeho východního Nového Mexika, zase organizátoři volí po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli to se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
0: Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská, Jednička je tady. Masakr vlastních. Banderovci prý zavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zavila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupinách. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TAS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasy-Fjar, Bachmut, Toretsk, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou. A jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem někde zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy, samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
0: Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Irán, sklady hořely. A ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Černomorsku. Přibližně tedy 50 dronů Geraň udeřilo na objekty předem identifikované zpravodajskými službami. Útoky byly tedy zaměřeny na tajné sklady zbraní dodávaných Kyjevu spojenci. No, při detonaci a vzplanutí způsobují nejen sekundární výbuchy, ale také hustý černý kouř. V noci mají plameny výrazně zelený a nebo oranžový odstín. To nasvědčuje tomu, že munice obsahovala velké množství fosforu. Jehož použití v ozbrojeném konfliktu zakazuje Ženevská úmluva. No, i Izrael to dělá běžně na palestinská území a na Libanon, takže o co go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děkťájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické, to už si nedáme.
1: Půjdeme dále, další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známo ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně-kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto Centrum řízení dronů 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obranná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty v Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována za statickou, po zimní tedy proti ofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, se ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limáň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limáň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských provincií, zejména s Chersonem a se Záporožím. Čili cílem je přerušit železniční spojení, aby se zastavilo tempo ruského postupu na té frontové linii díky tedy nepřítomnosti zásob, aby tam Rusové nemohli ty zásoby dodávat. Takže současně se ty ruské síly snaží proniknout do Slaviansku a zasahují ukrajinské pozemní komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany. A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekins a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhli ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, se koukneme, já přečtu nadpis, zase zpráva dlouhá, zase všechno odzevšať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku, Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nevořel, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady bezpilotní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti, to tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat, vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme, úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limaňského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. A Slaviansk v oblasti Malinovky, bla. A na přístupe k Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. A ruské tanky T-90M a T-80 BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontová ptička, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo která vesnička, kolik čeho kde, tak to už nedáme.
1: Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výbušninami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálním riziku a zvýšeným leteckým poplachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvoláním na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijato nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak pak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů, není jaksi pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotické dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených arabských emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odkláněli tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak je štandopéde zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka je, že to jsou ty samí, kteří teďka půjdou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
0: Tak, počka, to jsme na osmičce a devítka jsou zase, tu si Gavar 2, tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme
1: ano,
0: na další šupky, rubky, 4-1. Létali jako špinavé prádlo, tak to je ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádosti to evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji, vedoucím diplomatických misích byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině. Tyto tři kašpaři, tak ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru na Ukrajině, mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéž, že Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuju vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
1: Já jsem viděl ten snímek, když vycházeli tam ze dveří toho úřadu, myslím, ven na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přesně to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá prostě. To je
0: no
1: jako
0: oni to zkouší, že jo, jestli jsou tam připokakaný na té ruské straně všichni, anebo zaprodaný, no.
1: Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně samozřejmě na to, aby to vyvalo zmatek jako mezi lidmi, mezi lidmi a aby třeba to vyvalo jaksi najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jaksi domů, tak jako na to stačí, protože lidé jsou takový, že neprostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažil Ukrajina a zřejmě asi západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklik to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí celé informace upřesněné, že například jeden řetěz čerpacích stanic údajně nevydá více než 20 litrů benzínu, AI 92 a AI 95, nějaké jejich číslování. Jistý řetěz stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, třetí stanovil limit 100 litrů a takové to blbosti. Takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní, takže i v Rusku to padlo na úrodnou půdu. A není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií těmi bezpilotníky. V každém případě ale totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
0: Takže taková psy-ops, psychologická operace
1: ano,
0: zase,
1: ano.
0: Dámy, jo, počkat, jo, jdeme 5-1. NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu, říkají, máme 3 cíle, aliance tedy přiznala přípravu na válku, a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Balt Tops, Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půlstoletí tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 000 vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 000 vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska, Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
1: Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko-Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohlo by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování celého sektoru. Takže tady je důležitá i jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace, ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena, tak tam zmiňuje takzvaný koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase, o níž Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o dovozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028, a to zejména zemím, jako je Slovensko, je s Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný plyn do střední a východní Evropy, konkrétně pro své vyšegrádské partnery, to znamená Československou republiku a Maďarsko. Takže to je tedy tato zpráva. Komentovat to asi ani nemá smysl. Můj názor je ten, že do roku 28 žádná Evropská unie nebude, takže se to do té doby rozpadne, takže si myslím, že toto je takové plácnutí do vody, ale chápu, že chtějí mít nějakou jistotu. Otázka další je, jak je to na tom Azerbajdžán s plynem, protože Azerbajdžán sám si teďka kvůli plynu tak si jezdil, tak byl na jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn, překupovaný Azerbajdžánem dál, posílený a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
0: Tak, co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu prý i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamášovi nebo Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Sulioka, dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné shromáždění. Podpůrné shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleky, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda Sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéfredaktor portálu Kierster, a Gergely Hud, šéfredaktor portálu Pestis Šárok. Také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka a filmová režisérka Frušina z Krapsky. Nuž, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že tedy budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. Nuž.
1: Další informace, jak je zajímavá, rovněž maďarská, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západoukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodní měnovému fondu. A nezávislost protikorupčních orgánů zůstává nezaručená. A klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dál se tam připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odborů desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo, tak jako o těch, kteří se toho spoluúčastnili, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že Nevím, co k tomuto Maďára vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A a za B za jakých podmínek. A to si myslím, že brzy přijde na to, že šlápl jako vedle. A nebude sám, ty lidé také. Pojďme dále.
0: Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita v zahraničí, hlavně tedy v Číně. Pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mílovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost, stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské unie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou unii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců ASCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych zvýšil, samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
1: Víte, tady je problém v jedné věci. Obrovský problém a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do BRICSu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté, a tam, když si vememe, že součástí třeba ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmysl, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ti, co tady zůstanou s sebou, chodí s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají. A uvědomme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, ale to kvalifikovanou pracovní sílu už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky, to je naprostá tragédie. A tady to nikdo nezajímá prostě, nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech, a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata. A chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO. A polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání Navrockého by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během české konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorský zdůraznil důležitost zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba. Zvýšení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číst ani nebudu, přidám slovo na další informaci, abychom věděli, jak je to s tou hrozbou a jak je to s tou cestou tedy vůbec ze smyslu plností té cesty toho Navrockého.
0: Tak, máme zde prohlášení na síti X, francouzský, počkat. Přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkevičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
1: No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno. Vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná. Rozhodně se té nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem, to je už celá evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned tou první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme tady o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažděné New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména ten Týr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let a oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by měl křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí, jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že si tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřových clon v souladu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl. Jo. A odborníci lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující západné látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Brita. Ne, jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování bombardování. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. A vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
1: Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také ministr ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obrané politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Healyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čím zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základní nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Healy. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země je v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti britské vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojenců NATO. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
0: Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska O'Neillová vzkazuje migrantům: máte naši podporu. Takže ministryně Severního Irska O'Neillová migrantů vzkázala: naše společnost je přívětivá a inkluzivní. Nepřipouštíme žádnou toleranci k násilí a rozdělování. Tak, v pondělí večer, to víte, ten hadý Alo Deed brutálně napadl nožem místního muže Stefana Ogilvyho a téměř mu uřízl hlavu. Oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku, ty byly zašity a na zádech a i v obličeji je pořezán a pobodán. Záznam napadení se rychle šířil po sociálních sítích a o dva dny později už hořily v Belfastu auta, autobusy a domy, kde se demonstrantům podle demonstrantů bydleli krimigranti. A tak šéfka místní samosprávy má jasno, hlavní problém je přece v rasismu, buranství a zbavělosti britských obyvatel, anebo irských. A ti, kdo na sociálních sítích rozmíchávají to napětí, prý nereprezentují nás. Je, ty vyvolené. O hranicích a imigraci mluví politička jako o férovém a kontrolovaném a empatickém systému. Je to příklad newspeaků z Bruselu, který v praxi znamená otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují nebo už toho mají dost. A já tady mám zprávu, je to sice textem, britská novinářka zavítala live do Birminghamu, měli tam přenos a samozřejmě vstoupila ta blbka, nevím, jestli to doporučil šéf, nebo je tak vypatlaná, do muslimské čtvrti, nebo převážně muslimské čtvrti a na kameru prohlásila, jak mírumilovná je tu komunita. No ale téměř hned banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým, anebo spíše žádnou i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase otevřeně nenávistný a plný hrozeb násilí ze strany krimigrantů. Takže to aspoň paní dala live do Birminghamu. Jinak v Glasgow jsou samozřejmě střety, občané tam tlačí policii a kdekoliv jinde Belfast taktéž. Zkrátka Velká Británie je na hranici občanské války. To vám říkám.
1: Další zpráva hovoří o tom, že britské speciální jednotky zajali ruský tanker v Lamanském průlivu, patrně bez vojenské eskorty. A ten ruský tanker patřil takzvané ruské stínové flotile, ta pro Lamanským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ráno pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi. Právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dále, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tady nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
0: Tak, já to tady musím přečíst, páče to trošku zase divný překlad. Všech pět britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, tak ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, kam páchne, tak oni tvrdí, i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
1: A taky si uvědomíme, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
0: Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo v pátek, začal platit migrační pak, že ano?
1: Ano, my máme rok máme výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme, ale budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit Olaf Skoung, nebo Skoug, zástupce Olaf Skoug, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o obchod, technologie a čínskou penetraci na Evropské

0: Národního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek. Zároveň oznámení prokuratury zdůrazňuje, že již byly vydány příkazy ke zmrazení majetku značné hodnoty, zatímco předběžné vyšetřování pokračuje s cílem určit roli každého ze zapojených, nebo každé ze zapojených osob tak.
1: Další zpráva je ještě opět z Číny. Čína mluví o možnosti zasáhnout americké letadlové lodi ze vzdálenosti 3 000 kilometrů. A přitom důraz není kladen na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrínu vícevrstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3 000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrínu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7.1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jakož ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkost bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo nad svinstvo a ty další asi taktéž jsou tady rozebírány. Takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou. A jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
1: Já se ještě vrátím do toho předchozího koše. Tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy. Jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhalo referendum ve Švýcarsku. Zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů. Oni teďka Švýcaři mají 9

0: 1,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tady máme i výsledky. A Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomíná britské referendum o Brexitu v roce 2016. A tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, která je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh inicioval krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má, jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř zdvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nich většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředili na tuto věc na Evropskou unii a tohle to bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě, pojďme dále, to na to zdraví.
1: Jo, tak jo, tady zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocně vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak, samozřejmě reaguje na Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálu amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
0: Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko, a řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků, migrační a azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažených paktů. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud vím, tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dál. Ten článek ještě pokračuje. Uvidíme, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat, takže předávám slovo na poslední
1: Tak, to máme
0: příspěvek.
1: nový Klempířův zákon o poplacích, tentokrát nikdo nerozcupuje. A ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákon šel do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposla. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávat. No, takže asi tak můžeme tedy...
0: Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy.
1: Tak,
0: no,
1: tak,
0: to bude
1: tak.
0: Určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Lirosi Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Lirosi Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví při OSN. To by mě zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší pety z Brady, který také občas jako hovořil se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti v podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadu, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé, závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí, zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté, stažení amerických sil z okolí Iránu. Za další, znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů na základě iránských opatření. Za další, pozastavení amerických sankcí na iránskou ropu. Dále, vypracování plánu na obnovu Iránu ze strany USA a jejich spojenců v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Dále 60-denní jednání s cílem dosáhnout konečné dohody založené na jaderných otázkách a úplném zrušení sankcí. Dále znovu potvrzení závazku Iránu nevyrábět jaderné zbraně. Dále během jednání Spojených států Spojené státy nezvýší své síly v regionu ani neuloží nové sankce. Dále uvolnění 24 miliard dolarů zblokovaných iránských finančních prostředků, dále zřízení monitorovacího mechanismu pro provádění dohody a dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lirisi Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napřímo. tady je páteční round table. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý, takový ten sněčí, on nevím, Miránec, nebo co je. Ten mladý také tam dá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, to je ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem a Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě zbyl čas nějaký. On tedy říkal Larry Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená, o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Irán si říkají, nebudeme používat na jadernou zbraň. Ale to říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, těch 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu toho Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané jako kompenzaci náhradu škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají, formulují to tímto způsobem. Ty Američané by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový, a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou, a to je jako jedna věc. A druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. Ještě není smlouva, a tady to také z toho jasně vyplývá, že když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno, a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými, a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví teda do bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřen a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně jakoby teď jako velká podmínka, velká novota, se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ono se to objeví, vůbec tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci poškodili. Ty rafinery a tak dále o tom nepochybuje, o tom není pochyby, protože je potřeba oddělit Rockefellery od ropy a tím pádem z části od příjmu, od peněz, a také i tu Big Farmu, protože víte, že z těch zbytků té ropy vyrábí tedy pak ty takzvané léky a tak dále, pere to do nás, aby nás likvidovali. Takže tohle to všechno, tam to bude v pořádku, ale tam to bude rozbité, navíc se má přijít na nové energie, takže ono zase o tolik nepůjde, jo. Ale v tom Iránu tam budou nepochybně rozbité jiné věci, takže z části to bude jako určitě na tohleto a to použito. Akorát to někdo musí zaplatit, a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo za to, že Američané něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky nevyhrávají. Takže to je dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera My jsme měli debatní pořad v Jablonem nad Orlicí. Přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou, naslyšenou a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci a rozloučím se tímto.
1: Tak též děkuji, pane inženýre, přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden, ať se všechno zdaří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové, hezký večer a samozřejmě děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karajn, tak případně samozřejmě celého svobodného vysílače, na jehož vlnách jsme. Tak, o té podpoře se dozvíte na YouTube a na samozřejmě na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to kuknout, juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Příjemný dobrý pondělní večer, vážení přátelé, 8.6.2026, 20.04 velitelského času. Vítám vás všechny na dalším pravidelném setkání s kým jiným než panem profesorem Staňkem. Pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Bureš, dobrý.
0: Rovnou asi půjdeme k věci. Já teda nejdřív poděkuju našim milým divákům, všem, kteří nás podporují, pomáhají, dávají lajky, dávají si odběr a pomáhají vůbec šířit vaše poselství. A dneska máme takový téma, který je trošku, bych řekl, možná kontroverzní pro někoho, ale myslím si, že společně se budeme moci poodhalit trošičku a podívat se tak nějak za oponu, aby jsme nakonec zjistili, že všechno je jinak, než se zdá na první pohled. Možná ne, možná mi řekněte, že to, co říkáte, Česká televize, je naprosto v pořádku. Pane profesore, je to vaše, dychtíme tady společně, prahneme po detailech, tak máte slovo.
1: No, když se podívám na dnešní svět, tak mi napadne jediný název, loď bláznů. Řeknete si, ale to přece není normální, přece ty elity jsou skvělé, moudré, strategicky myslí, jsou koncepční, znají všechno dopředu. No a tak se podívejme na některé paradoxy. Prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují arabské země, Rusko i všechny ostatní. No a pak se dozvíte, že Bloomberg publikuje zprávu, že Spojené státy mají ropné zásoby na nejnižší úrovni od roku 1980. No jak je to pro Boha možné? Na jednu stranu největší vývozce na světě, na druhou stranu mají ropné rezervy na minimum. No a pak se najednou dosvítí takové paradoxy. No jo, ty čtyři klíčové rafinerie ve Spojených státech jsou nastaveny na zpracování těžké kyselé ropy. Právě té ropy z Venezuely. Takže je zřejmě čirou náhodou, že prezident Trump dal pokyn na uzavření velice dobromyslné a lidské dohody s Venezuelou, dokonce prohlásí, že bude venezuelským prezidentem nebo Venezuela bude dalším 51. státem Spojených států. No a lehká, sladká ropa, jako je z arabských zemí nebo ruská a podobně, tak aby je mohli zpracovávat destilační kolonii, americké rafinerie museli být investice v řádu stovek milion. No pak tady máme další paradox. Prezident Trump prohlásí, že dohoda s Iránem je již téměř připravena, ale pro jistotu, aby byla připravena úplně, tak si vyměňují raketové letecké údery mezi Spojenými státy a Iránem a Izraelem a Iránem. Izrael uzavře příměří s Libanonem a zuřivě bombarduje v podstatě 3,5 tisíce útoků leteckých za posledních 5 dní. Zřejmě je to součást příměří, takže když mluvíme o příměří, tak jak pravil prezident Trump, příměří znamená, že se pouze méně střílí. Pravděpodobně izraelský premiér to nečetl a proto ty letecké útoky na Libanon jsou mimořádně intenzivní. No pak tady máme další paradox. Evropská unie nejdřív prohlásí, že nikdy s Moskvou vyjednávat nebude. A pak tady přijde finský prezident vstup a prohlásí, no měli bychom otevřít dialog s Moskvou. No a v rámci otevření dialogu s Moskvou paní Kaja Kallas prohlásí, že státy NATO mají právo zajímat ruské tankery, stínové flotily kdekoliv v Baltickém nebo Středozemním moři. No možná zajetí tankeru je chápáno jako vstřícný krok k zahájení dialogu. No, protože pak se musíte bavit, co s tou posádkou, co s tím nákladem a co s tím ostatním. Takže musíte otevřít ten dialog. No a pak tady přistoupí další paradoxní věci. Všichni mluví o tom, že klíčovým problémem světové energetické krize je uzavření Hormuzského průlivu. Ale jako kdyby všichni zapomněli na vyjádření expertů z Kataru, Bahrajnu, Sjednocených arabských emirátů, že rozmácené těžební a zpracovatelská zařízení v těchto zemích se budou obnovovat 3 až 5 let. Tak je, v čem je tedy problém? V Hormuzském průlivu nebo v tom, že ty kapacity vlastně neexistují, protože byly zničeny iránskými údery a podobně? No a pak tady máte ještě větší paradoxy. Evropská unie se hluboce zamyslela na situaci evropských zemědělců, zjistila, že Hormuzský průliv uzavřel nejenom vývoz ropy, ale i močoviny, takže nebude dostatek umělých hnojiv. Jelikož jsme důslední, tak umělá hnojiva z Ruska, z Běloruska zásadně nekoupíme. A proto doporučíme evropským zemědělcům, aby místo umělých hnojiv používali kravský hnůj. Jelikož jsme trošičku zapomněli, že jsme zároveň vydali směrnice na omezení chovu skotu, protože prdí a grgá. No ale to nevadí, protože Evropská unie okamžitě sáhla do geniálního zásobníku dalších nápadů a prohlásila, když nebude kravský hnůj, tak se může hnojit lidskými exkrementy a močem. Konec konců, kdysi se to dělalo obvykle, ještě možná si babičky a dědové vzpomenou, že se hnojilo lidskými exkrementy a konec konců v Číně se tohleto používá jako hnojení doteď. Tak proč bychom kurňa nemohli použít tohleto hnojivo i v podmínkách Evropské unie? Jo, máme dohodu s Mercosurem na dovoz potravin. No, to je přímo skvělý, jenomže vypadá to tak, že právě státy Jižní Ameriky budou nedostatkem umělých hnojiv, kromě Afriky a jihovýchodní Asie postižený nejvíce. Takže pravděpodobně ty potraviny, které domluvilo inteligentní vedení Evropské unie, nebudou k mání, jelikož nebudou vyrobeny. No a pokračujeme v dalších zajímavých věcech. Některé představitele ruské elity jsou napádány s tím, že snaží se udržet ducha Anchorage. No, takže pak minister zahraničních investicí prohlásí, že dohoda o výstavbě podzmořského tunelu přes Beringov úžinu, která propojí ruskou Kamčatku a americkou Aljašku, je před podpisem. No, ale v duchu rozumného dialogu a enkoričského koncepčního směřování americký kongres přijme rozhodnutí o 500% slech na dovoz ruského tovaru a schválení 400 milionů dolarů na nákup zbraní a zbraňových systémů pro Ukrajinu jako takovou. No ale pokračujeme dál v té procházce na lodi bláznů. Zjišťujeme, že například jisté nejmenované americké, německé a ukrajinské společnosti vyvinuli zajímavý systém. Je to takzvaný Vantor. To znamená, je to americká firma, která se zaměřuje na satelitní snímkování zemského povrchu. Dokonce je vytvořena hustá síť satelitů, které 15krát denně proletají nad daným územím, vysílají snímky povrchu s vysokou rozlišovací schopností. Pak je tady jedna německá nejmenovaná firma, která je digitálně zpracuje. Pak je tady jedna ukrajinská firma, která je přímo přepošle ukrajinským ovladačům dronů a ti můžou útočit na přesně fungující místa, kde jsou ruské jednotky, sklady, pohyblivé zařízení, dělostřelecké jednotky a podobně. Musím upozornit, že podle všech dostupných údajů časová délka mezi tím, když snímkují povrch planety a zasazením příkazu dronům k útoku je 15 minut. No a pak to vysvětluje, proč 7 z 10 ruských vojáků, kteří zahynou na frontě, zahynou ještě 30 až 50 kilometrů od fronty bez toho, aby se dostali na frontovou linii. No, ale největší paradox přijde teď. Rusové mají zařízení zvaná Krasucha 4, Moskva 1 a tak dále, které umožňují rušení satelitních signálů. Čili v tomto případě satelit to sice nasnímkuje, ale je odstaven od vysílání těch snímků, takže oslepne. A oslepne nejenom satelit, oslepne Vanator, oslepne německá firma, oslepne ukrajinský operátor dronu a nevidí nic. Čirou tmu. Ale nějakým podivným řízením osudu ruská strana tahleta zařízení nepoužívá. No a pak se tady dozvíme další paradoxy. Je summit v Petrohradu a najednou zjistíme, že jako pozdrav, mírový pozdrav, kromě dopisu pana prezidenta Zelenského, ukrajinské drony zautočí na Petrohrad a na ropnou rafinerii, zautočí na lodě, v docích a podobně. Zřejmě jakožto přátelský pozdrav k danému fóru. No a člověk by čekal, že ruská strana odpoví. No, když ve Starobylsku zahynulo těch 21 mladých dívek a chlapců, tak veřejnost žádala tvrdou odvetu. No tak se podnikl tvrdý raketový útok na Kyjev a na Bílou církev a na další věci. Jenomže ti kritičtí ruští blogeři konstatovali, že tyhle ty útoky by se museli uskutečnit stejně, protože šlo o klíčová logistická produkční zařízení. No, máme tady další paradox. Ukrajinská strana se rozhodla přesunout výroby dronů a radiotechnického zařízení a podobně mimo území Ukrajiny, takže teď dokonce dánská vláda vyhlásila, že otevírá nové společné podniky Dánska a Ukrajiny na výrobu dronů, elektronického navádění a podobně. Podobně to existuje v Holandsku a v Německu. Velká Británie prohlásila, že dodá 200 000 dronů Ukrajině a tak dále. A jakožto vidíme, že ty drony se stávají hlavním válečným nástrojem a ničitelem obrněné techniky, lidí i všeho ostatního. A z ruské strany pořád ta odpověď jaksi chybí. Samozřejmě oficiálně to vypadá tak, že vlastně ta odpověď probíhá, protože Rusko neustále postupuje na frontu a obsazuje další a další vesnice při vší úctě k hrdinství ruských vojáků. Ale stále si kladu otázku, jak je možné, že zařízení, které má ruská strana k dispozici, které můžou paralyzovat drony, jsou používána minimálně. Co zatím vězí? Duch Anchorage? Duch dohody se Spojenými státy nebo s Evropskou unií? Když už i minister zahraničí, pan Lavrov, konstatuje, že jakékoliv dohody se Západem jsou není možné při současných elitách. Nejsou důvěryhodné ty elity a ve všech případech byly porušeny stávající dohody. No a pak k tomu přistupuje další paradox. Prezident Trump se hluboce zamyslí na sociálních sítích, tu sosil, publikuje zprávu o tom, že prostě Američané musí mít ten obohacený iránský urán zbraňové kvality. A když ho nebudou mít, tak žádná dohoda nebude. No a pak pakistanský minister zahraničí a spolu s iránským decentně prohlásí, že jestliže u Američané zautočí na Irán, tak Irán odpálí jaderné zařízení. No, tak eufemisticky můžeme i jadernou pumu nazvat jaderné zařízení. A někteří cyničtí analytici konstatují, no víte, vždyť ten Irán již dávno jaderné pumy má. Dostal je od spojenců nebo nějakého neznámého původu. A ti, kteří přemýšlejí a mají ještě paměť funkční, tak si vzpomenou, že v 90. letech, kdy Rusové likvidovali velké množství jaderné munice, kromě jiného, nejenom, že zmizelo množství jaderného uranu zbraňové kvality, ale taky zmizela část takzvaných kufříkových nukleárních pum. Ti zasvěcení, ti, kteří vědí, o čem mluvím, tak vědí, že v 80. letech Rusové vyvinuli, tedy pardon, Sovětský svaz, vyvinul takzvané kufríkové pumy. O síle několika kilotun až zhruba 20 kilotun. Vypadá to jako diplomatka nebo malý kufřík, ale je to ve skutečnosti nukleární nálož, která byla vyvinuta proto, aby v případě konfliktu s NATO byly tyhle ty nálože umístěny u velitelských center, klíčových infrastrukturních mostů a podobně. Celkem jich by prý bylo vyrobeno 168. 150 se podařilo dopátrat a zlikvidovat. Dalších více jak 30 nějakým podivným způsobem někde zmizelo. Možná je někdo velice klidný a spokojený, když ví, že má v trezoru nebo ve skříni malou nukleární pumu. No, z hlediska jaderného odstrašení, tak si může myslet, že to odstrašení je přímo skvělé. No, ale to v konečném důsledku znamená jednu zajímavou věc. Jaké je vlastně celkové množství jaderných náloží? Švédské SIPRI mluví o 10 770 nukleárních pumách, z nich největší podíl mají Spojené státy a Rusko. Rusko má 4770, Spojené státy mají 4500. No, to je skvěle. Na ty ostatní státy, těch dalších 6 států vlastníci jaderné pumy, pak zbývá zbývající část. Ovšem, o jakých jaderných pumách mluvíme? malých kufříkových pumách, 100 kilotunových náloží, které jsou namontované na mezikontinentální balistické raketách ICBM, nebo mluvíme o megatonových pumách, které jsou například namontované na Poseidonu a podobně. A druhá věc, musíme si uvědomit, že vlastně dokonce v 80. letech proběhly informace o tom, že i Jihoafrická republika uskutečnila nukleární jaderný výbuch na ostrově v Indickém oceánu. Teď na to všichni zapomínají, ale skutečně to blahé paměti kolem 88. proběhlo jako podivná konstatovaná nukleární exploze v Indickém oceánu, ke které se nikdo nepřihlásil. No a to v konečném důsledku vytváří velice zvláštní situaci. Máme oficiálně už neplatnou zmluvu o nesvížení jaderných zbraní. A pak tady máme vývoj nových zbraňových komplexů, jako je nová generace nukleárních pum Spojených států, B-61-12, B-61-13. A pak tedy máme nové generace jaderných pum vyvíjených v Číně a v Severní Koreji. No a pak taky neznáme údaje o nových generacích jaderných pum vyvíjených v Ruské federaci. No a vy si pak položíte otázku, no kurňa, když tohle to všichni vědí, tak pro Boha přece by se měli dohodnout na tom, abychom alespoň jaderné nálože měli pod kontrolou. Ale tady pak vystoupí velice horlivý jeden z významných představitelů NATO, vojenský představitel, a prohlásí, že takové taktické jaderné údery například na Kaliningrad nebo některá klíčová města v Ruské federaci by stály za hřích, protože by pacifikovali protivníka. No a největším paradoxem lodě bláznu je skutečnost, že americká strategie je založena na preventivním jaderném úderu, něco podobného jako dekapitace, kterou chtěli udělat v Iránu s tím, že zlikvidují ruské vedení a pak se ruský stát zhroutí. Oni si to opravdu vážně myslí. Jako kdyby všichni mávli rukou, zresetovali paměť a zapomněli na to, co se nazývalo mrtvá ruka, dneska se to nazývá perimetr. A je to systém automatického spuštění jaderné odvety plnou silou jaderné triády i v případě, že bude dekapitace ruského vedení. A v téhleté situaci si pak položíte jedinou otázku pro Boha. Je to opravdu loď bláznů? Nikdo si tyhle ty věci neuvědomuje? No a teď máte poslední paradox. Mluvíme o otevření dialogu s Moskvou, ale nesmírně zintenzujeme vojenská cvičení, teď probíhají tři, a přímo na hranici s Ruskou federací. Možná ti vojáci tam cvičí mávání vlaječkami nebo vypouštění holubic míru. Pak bych ta vojenská cvičení chápal jako vstřícný krok k tomu, abychom zahájili dialog s Moskvou. Ovšem, pokud nebudeme osráni těmi holuby. Ale v tomhletom případě si pak musíme položit otázku. Jestliže rusofobie, válečný fanatismus a současnost válečných štváčů většiny evropských elit skutečně myslí vážně, tak pro Boha, jak můžeme brát vážně slova o nutnosti dialogu s Ruskou federací? No a nebo je to opět jako obvykle řešení o tom, že je třeba uzavřít příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Jo, to bude snížení počtu mrtvých vojáků a střel a bomb a raket a všeho. Ve skutečnosti to potřebujeme pouze jako časový time-out tomu, abychom doplnili zbraňové systémy na Ukrajině. A tohle to všechno, když to dáte dohromady a dáte ještě poslední punc, všechny vlády se děsí gigantického zadlužení. V Evropě je průměrné zadlužení států 89 až 130% HDP. Spojené státy mají 122% HDP, Čína má 118% HDP, Ruská federace paradoxně 16,4% HDP. Všichni jsou zadlužení více jako uši, ale všichni mluví o obrovských investicích a enormních výdajích na zbrojné programy, nákupy zbraní, budování všeho ostatního. A možná, jako poslední paradox, v Evropě se teď valí vlna obnovení povinné vojenské služby. Ovšem Poláci na to jdou rafinovaně a říkají ne povinná vojenská služba, ale příprava mužské populace na válku. Takže musíme vycvičiť takové 2-3 milióny záložníků. Možná si vzali vzor ze Švýcarska, kde každý muž má doma výstroj, uniformu, zbraně a všechno a v případě písknutí poplachu může okamžitě nastoupit do center, kde bude přihlášen jakožto voják. Ale tohleto všechno vám pak začne říkat, je asi něco schnilého ve státě dánském. No rozhodně to nebude duch Hamletova tatínka, ale možná to bude nějaký šílený duch rusofobie, ztráty zdravého rozumu a v konečném důsledku vytvoření situace, ve které se již nepolemizuje, jestli bude válka mezi NATO a Ruskou federací, ale pouze otázka, kdy vystoupí generál Breuer, vystoupí další generálové. Všichni prohlásí, že ruská hrozba, která přijde v roce 2030, povede k útoku Ruska na Evropskou federaci. Taková drobná poznámka na závěr. Proboha, k čemu by Rusku byla Evropská unie? S těmi miliony imigrantů, nezvládnutím sociálního modelu, katastrofální rozpočtovou a fiskální situací, s tím, že drahé ceny energií, nejenom podle Draghiho zprávy, ale podle zprávy MMF, povedou k deindustrializaci, k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti. Evropa nemá peníze na inovační strategii, nemá peníze na to, aby se vrátila na inovační piedestal. A tahle ta rozvrácená Evropa, o ní by měl mít někdo zájem na východě? A prosím vás, proč? Vždyť ta Evropa se zničí sama vlastními kroky a vlastními skutky. K tomu ani nepotřebujete válku na východě. A právě proto některé práce, které byly z roku 2011 a které popisují nutnou reformu Evropské unie, skončí jedním zajímavým konstatováním. A tím končím. Evropa se vzpamatuje ne více Bruselem, ale více svobodou jednotlivých regionů, států a teritorií. Ale tohleto v Bruselu slyší velice neradi a možná taky proto jsou teď ty požáry v Bruselu, aby v tom dýmu neviděli realitu. No ale to už bychom byli u docenta Chocholuška.
0: No, pane profesore, Evropský parlament by měl Chochlouškovi víc celý rovnou, protože to jinak nemá řešení, ale zdá se, že všechno směřuje, nebo tady evropské elity prostě směřují k otevřenému konfliktu s Ruskem. A nejsou jenom ty takovýhle ty prohlášení, že bychom měli vést dialog a kde si cosi, zase jenom nějaký jako snaha o ukolíbání medvěda předtím, než do něj zase píchneme?
1: No, jak je známo, medvěd je vcelku trpělivý. A když opak píchnete víckrát, pak se, jo, promiňte, tři bodky, a pak vám dá mohutnou odpověď svýma tlapama a svýma pařáty a svou sílou. No, jsou taky prohlášení, no víte, tak Rusové mají tu známou trojku, oni velice pomalu zapínají a připravují. Jo, ale když se pak rozjede, tak to se rychle tetelte z té cesty, té trojky. No a pak je tady jedna zásadní koncepce, ke které bohužel zřejmě i ruské vedení přispělo. Malovalo červené čáry. No, ale byly tyhle ty červené čáry neustále překračovány NATO a evropskými zeměmi, a odpověď žádná nepřišla. Porovnává se konvenční výzbroj NATO a Ruska, už to začne jenom demograficky, 468 milionů v Evropské unii, 123 milionů v Rusku, průmyslný potenciál, který je pětkrát větší než v Ruské federaci, to znamená i vojenský potenciál, množství konvenčních zbraní, jako kdyby teď zapomněli na poslední zprávu kontrolní Bundeswehru, která konstatovala, že funkční je pouze třetina zbraňových systémů v Německu, jaké hrůze Merce a Pistorie. No, ale to nevadí, protože víme, že Rusko sice vlastní jaderné pumy, ale je nepoužije. Nebude mít odvahu je použít. i když má jadernou strategii, ve které praví, cituji doslova, když budou ohroženy státnost a existence ruského státu, Rusko použije všechny prostředky, včetně jaderných zbraní, na uhájení vlastní existence. No ale kdo by tomuto, prosím vás, věřil? Měli jste všechny útoky na Rusko, teď máte útoky na ruské terminály, jako je Ust-Luga, Petrohrad a podobně, a ruská odpověď je žádná. Zajímáme ruské tankery a ruská odpověď je žádná. Bombardujeme a zabijíme civilisty ukrajinskými rukami a ruská odpověď je žádná. Tedy bombardujete sice logistická centra, komunikační centra, likvidujete podniky výroby dronů na Ukrajině, jenomže Ukrajinci ty drony začali vyrábět v západních zemích. A kdo by se odvážil zaútočit na západní země? Teď dokonce Ukrajinci došli ke geniálnímu nápadu, pod falešnou vlajkou nechal vybuchnout svůj námořní dron v rumunském přístavu, pak nechají spadnout drony v pobaltských zemích nebo v Rumunsku a tak dále. A pořád nic. No. A dokonce teď přišla na známost list obyvatel Oděsy. Proboha, prezidente Putine, už konečně obsaďte Oděsu a Iljičsk, protože už máme dost té banderovské bandy, a je nejvyšší čas, abyste obsadili Oděsu. No a mě to připomíná výroky pana Kedmyho z 22. roku, který prohlásil, no dobytí Oděsy to bude jednoduchá výsadková operace, protože na to stačí dva prapory a radostní obyvatelé Oděsy přivítají ruské námořníky s kyticí květů a bratským boskem. No, tehdy to nevyšlo, ale teď už to opravdu vypadá, že to tak asi opravdu bude. Ale pořád slyšíme o tom, jak v zuřivých bojích obsadili další vesničku, v zuřivých bojích postoupili o 500 metrů, v zuřivých bojích obsadili další část opevněného systému, což chápu jako bývalý voják, ale jak si mi to pořád nedává logiku. No a z tohoto hlediska, protože si evropské elity skutečně myslí, že Rusové se neodváží sáhnout k tomu jadernému kladivu, no tak jsou stále agresivnější a proto teď má ty všechny ty výzvy, jak ten nejmenovaný minister z pobaltských zemí, který prohlásil, no Kaliningrad musíme vymazat z povrchu planety, nebude to žádný problém, v průběhu jedné hodiny je pryč. A z ruské strany nic. Tedy v globálu nic. No a to znamená jednu zásadní věc. Čím déle bude ruská strana otálet s radikálním varovným krokem, tak přesně jako prohlásil Roberts nebo Scott Ritter, váhavost ruského vedení posilňuje agresivní válečné štváče v Evropě a v NATO, aby pokračovali dál v provokacích a posilňovali tlak na Ruskou federaci. Teď si vemte k tomu skutečnost, že se diskutuje o změně jaderné strategie, ve které i americké jaderné pumy budou umístěny nejenom v těch šesti zemích, jako je Belgie, Německo, Itálie, Francie, ale budou umístěny i v Pobaltí a v Polsku a v Rumunsku a jinde. A vy si najednou uvědomíte, no kurňa, rok 1961, karibská krize, ruské rakety na Kubě, americké rakety v Turecku. Dolet obou systémů na klíčová území protivníka 10 minut. No a jak dlouho potrvá nosičům jaderných pum, například z Lotyšska, Litvy nebo Finska nebo Švédska, než doletí a svrhnou pumy na ruské území? Teď vemte poslední základny, které se budují ve Finsku, kdy dolet do Petrohradu je za 10 minut. A ruská strana opět nic? Víte, pak začínám vážně uvažovat nad tím, jestli ta takzvaná strana podle dohody na ruské straně, která je ochotná uzavřít jakoukoliv kompromisní dohodu, aby se dostala k aktivům, která jsou zmrazena na západě, tak o tom bude asi zřejmě opravdu hodně mocná. No a pak se podíváte na velice zajímavou zvláštnost, kterou publikovali dokonce američtí experti. A publikovala to dokonce Rand Corporation. 6 klíčových zbrojních komplexů v Ruské federaci. Všechny komplexy řídí úzká skupina bývalých oligarchů. I když jsou to státní podniky, nebo podniky, ve kterých má stát majoritní podíl akcí. No a to už nemluvím o těch paradoxech, jako ten podnik, který vyrábí procesory pro strategické mezikontinentální balistické rakety, už byl pětkrát napaden drony a pořád nemá protivzdušnou protidronovou obranu. No tak pak se nemůžu divit i mnoha ruským blogerům, jako je Kotenok a další, že prostě mají pocit, že je něco schnilého v státě dánském. Protože Rusko má ta technická zařízení, má tu možnost odpovědět a má tu možnost dát najevo, že když bude třeba, použije železnou nukleární pěst, aby si ti šílenci v Evropě uvědomili, kde je práh citlivosti. Ale zatím bohužel viděli jste to i při vystoupení prezidenta Putina teď na Petrohradském fóru. Mluvíme o penězích, investicích, ekonomice, o všem ostatním, ale jak si, i když zazněla známá věta, bojujte dál, bratři, nebudu mluvit o pozadí téhle té věty, tak v podstatě hlavní část vystoupení se týkala peněz. Což konec konců přiklincoval i Kiril Dmitrijev, který prohlásil, že dohoda o výstavbě podmořského tunelu pod Beringovým průlivem je před finále, jak jsem říkal. No a v tomhletom ohledu skutečně začnete mít takovej nejapný pocit. Je to o penězích? Nebo je to prostě o tom, že jisté strany vyčkávají, až se multipolární svět zrodí i díky Iránu, který ukázal, jak zamávat s Američany a s Izraelem? Ale nemusíte si, jak si říká, namočit ruce ve vlastní krvi. No a pak to začíná být takové zvláštní. Jo, vzniká multipolární svět, stále více a více obchodních operací děláno v národních měnách. Dolar ztrácí hodnotu jako petrodolar a tím pádem je ohrožena jeho kredibilita jako světové rezervní měny. Čína podniká zásadní kroky, aby juan se stal druhou rezervní světovou měnou. Čína sice má taky problémy, ale zvládá je zatím elegantním způsobem. Ale to se nedá říct i o evropských zemích. No a nedá se to říct dokonce o planetě, protože teď se podíváte na lékařské studie a tam unizono znějí dvě zajímavé věci, paradoxy. Většina medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum dlouhověkosti. Jak je možné, aby lidé žili déle? A druhá věc, druhý konec stejné tyče. Najednou zjišťujeme, že jak si se děti narodí, že ve většině evropských zemí je koeficient jednoduché reprodukce 1,1 až 1,3, hoci i když by měl být 2,1, aby byla alespoň jednoduchá reprodukce. Vykládá se o tom, že nás spasí imigranti ze severní Afriky, to budou země ty doktoři s tím nožem, ten předmětný plakát v České republice, za které bylo SPD odsouzeno. A v konečném důsledku najednou zjišťujete, že ten pokles populace se týká ale většiny zemí na planetě. Lidé nechtějí mít děti? Nebo jak si neumíme udělat děti přes internet? A má náhradou být umělá maternice, kterou vyvinuli japonští vědci? Nebo to bude náhrada roboty humanoidního typu, který nahradí lidi, protože lidi jsou líní a bojí se mít vlastní děti? To samozřejmě nemluvíme o některých expertech z zelených šílenců, kteří říkají, že každé dítě znamená klimatickou katastrofu. No já řeknu takhle, když si dáte takovou dobrou kapustnici a prdíte, tak to bude větší katastrofa než to dítě. Ale tohle to všechno pak znamená jednu zvláštní věc. My skutečně, jako kdybychom ztratili zdravý rozum. No a abych to neprotahoval, tak nakonec výzkum OSN ukázal, že poprvé v lidské historii mladé generace jsou hloupější než jejich rodiče. No a tohle to pak se tvrdí, že důsledek digitalizace, umělé inteligence, počítačových systémů, digitálního světa a podobně. A když to hloupnutí tak poskočilo za posledních 10 let, no tak jak se říká, potěš pámbu, protože jestliže budeme žít déle, tak pak se potkáme ještě s o mnoho větším objemem hlupáků, kteří budou kolem nás a budeme hledat logické vysvětlení, jak je možné, že najednou ve světě je tolik hlupáků. Prosím vás, nemusíte hledat vysvětlení. Jsou to ty černé americké vrtulníky, které letají v noci a schazují ty hlupáky. Takže když ráno jdete do práce, pak se nedivte, že potkáváte samé hlupáky.
0: Inu, jak se to... Ježišmane, já jsem si teďka... Jak se to vždycky říkalo, Hergot? No to je jedno, nebudu tady používat nějaký bonmoty, ale pane profesore, myslíte si, nebo teď jste jakoby nakousnul, řekněme, ty negativní vývoje, inteligence, mládeže a tak dál. Je to opravdu jenom kvůli tomu, že mají víc času trávit u počítače, potažmo mobilu, tabletu, anebo je tam vícero faktorů, jako změna školských vyučujících metod a podobně?
1: No, aby kdybych byl cynik, tak začnu lékařským vysvětlením. Množství spermií v ejakulátu u mužů středního věku výrazně pokleslo. To je lékařský potvrzený fakt. Pak tady je další problém. Jak se říká, při milování vzniká teplo a to by mohlo ohrožovat globální oteplování. To je druhý problém. No ale problém je jiný. Já to uvedu na příkladu Japonska. Máte skupinu mladých lidí zvaných hikomori. Jsou to lidé, kteří nevycházejí z domu, všechno si objednávají přes internet domů, nemají zájem o kontakty s druhým pohlavím, komunikují pouze cez net a sociální sítě, bojí se fyzického kontaktu, jsou nesví, když mají jednat s lidmi vízaví. A tohle to není jenom počet lidí v Japonsku. Před 10 lety jich bylo 2 miliony. Nyní se odhaduje podle japonských průzkumů 10 milionů ze 110 milionové populace. Exponenciálně to narůstá. Další věc. Vidíte, že ty lidé se bojí jít do kontaktu. No já nechci mít žádný závazný vztah, víte, ty emocionální důsledky při rozchodu jsou hrozné, takže já budu raději komunikovat s umělou inteligencí. Narůstá nám počet mladých, například milionů,

A my jako kdybychom se toho začali bát, a teď máte ten známý fenomen, mladí sedí v kavárně, nebo střední věk sedí v kavárně, ale nediskutují výzavy, ale diskutují přes mobily, píšou si SMSky nebo četují a podobně. V tomhletom ohledu je to velice zvláštní jev, který skutečně začíná sehrávat obrovskou roli. Další věc, která tady je, je skutečnost odpovědnosti. Když máte dítě, máte obrovskou odpovědnost. Odpovědnost za sebe i za to dítě, za to, co z něho vyroste, jaký to bude člověk, co se bude dít dál. A bohužel současná doba je typická neodpovědnosti. Já nechci odpovídat za druhé, já nechci odpovídat dokonce ani sám za sebe. Já chci mít klid, já si chci budovat kariéru, já chci být já první, jediný z těch, co byli s ním. A tenhle ten individualismus je pak ještě posilňován všemi možnými, řekněme, zvláštnostmi různých skupin populace. No, pochopitelně, když budete mít dva lidi stejného pohlaví, tak asi dost těžko jeden z nich otěhotní. I když jsem viděl studie ve Velké Británii, kdy dokonce soudní rozhodnutí připouštělo, že muž může otěhotnět. Tak tedy nevím jako technicky jak, ale prý je to podle toho soudního rozhodnutí možné. Tak v takovém případě pak bych chápal, že se může narodit dítě i páru stejného pohlaví, ale spíše to bude zřejmě výjimka. No a tohle to všechno je ještě umocněno leností. Protože teď se vyvíjí umělá maternice. No, jelikož splození zárodečného vajíčka je již možno udělat mimo in vitro, tak pak to vajíčko můžete vložit do této umělé maternice, tam bude vyživováno, bude růst, bude se vyvíjet. No a teď, když vezmete další diskuzi, jo, s velikým humbukem, podporuje to Gavi a Bill Gates a říká, metoda CRISPR a genetického sekvenování umožní, abychom odstranili z genomu dítěte jakékoliv rizikové geny, které by ho mohly poškodit a dítě bude geniální, bude to plavovlasé, modroké dítě, skvělý sportovec, skladatel, geniální fyzik, bude to přímo skvělé. A Gates se teď za to zuřivě bije, abychom takhle geneticky sekvenovali příští potomstvo. No tak přemýšlející lidé si říkají, no proboha, když by měli zasáhnout do genetické struktury mého potomka, tak raději nebudu mít žádné dítě. No a to ještě samozřejmě nevloumíme o posledním faktoru. Asi se nebudete divit, že přirozený přírůstek na Ukrajině je minimální, protože 4 roky války kompletně zdecimovali mužskou populaci a zatím jaksi tedy žáno bez toho muže, jaksi tedy, i když je umělé oplodnění, tak jaksi to nefunguje. No a ono to dospěje do další fáze, kdy, jak jste viděli možná, začaly vytvářet jednotky ženské, zložené výlučně ze žen. No tím vyřešíme i druhou část reprodukčního procesu, takže nebudou ani muži, ani ženy a máme proces depopulace přímo skvěle dokončen. No a samozřejmě teď se vedou obrovské výzkumy o tom, co je příčinou výrazného poklesu populace. Samozřejmě budu okamžitě označen za konspirátora, protože existují souhorné studie za 14 milionů lidí, které se dělaly mezinárodně a které konstatovaly, že je přímá korelační vazba mezi proočkovaností populace vakcínami proti covidu a výrazným nárůstem potratů a poklesem porodnosti v těchto zemích. No, můžou vykřikovat obvinovatele dezinformací a všichni ti lovci dezinformací, ať je šlak trapí všechny, tak bohužel tyhle ty studie, i když se budou tvářit, že neexistují, oni existují, ukazují tu korelační souvislost, ale podle všeho je tam ještě celá skupina dalších faktorů, nejenom to proočkování. A musíme otevřeně říct, že je to pravděpodobně jeden z klíčových fenoménů, je strach. Strach, co bude dál. Všimněte si, dochází nejenom k posunu dětí do vyššího věku matek, ale především extrémně narůstá strach. Strach ze ztráty zaměstnání, strach z toho, jak budete mít bydlení, strach, jestli neonemocníte, strach, jestli nebude válka,

0: tak dále. A kdybychom měli vybrat jeden z klíčových faktorů, který brzdí ochotu mít děti, tak bych řekl, možná je to ta vakcinační strategie, ale především je to významný faktor strachu, nejistoty, obavy z chaosu a obavy, co přijde dál. Vemte teď jenom. Jo, budeme mít v roce 2030 válku plnohodnotnou s Ruskou federací. Jo, hrozí nám pandemie, eboli, nebo hantaviru, nebo noroviru, nebo něčeho jiného. Jo, přijde umělá inteligence a v průběhu 5 let zlikviduje stovky milionů pracovních míst a budete bez místa. Jo, dnes získat diplom mladé je nesmírně složité. Musí bydlet u rodičů. Jo, a teď ještě přidejte k tomu poslední věc. No, proč bychom měli mít dítě, když nám to zbrzdí naši skvělou profesní kariéru a my nebudeme muset jezdit na dovolenou a dělat si selfiečka na Maledivách nebo na Bahamách a podobně. Ale přece to není egoismus, to je jenom můj osobnostní rozvoj, který by mi rozhodně to dítě brzdilo a vytvářelo by mi sérii problémů. A tohle to všechno dohromady vytváří pak ten problém výrazného poklesu počtu dětí a osobně si myslím, že nic ve světě není tak, že by to bylo určeno jediným faktorem. Takže i v tomto případě je to země konglomerát faktorů, které ale překročily kritickou mez a velká část populace na planetě pak zvažuje, proč mít děti a kolik mít dětí. No a jelikož začíní převládat děti, teda rodiny s jedním, maximálně 2 dětmi, no tak máte před sebou ten obraz, který konstatují demografové v různých zemích na planetě a který děsí přímo udržatelnost důchodových systémů ve všech zemích na planetě. Takže asi se vrátíme k tomu novému emblému Ministerstva práce. Každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchodový systém, aby nedevastoval veřejné finance dané země. Motka.
1: Tak, pane profesore, já si myslím, že právě s tímhletím se tak nějak počítá, protože když to vidím, tyhle informace, které jste nám tady teďka sdělil, musí mít každý, řekněme, ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo prostě každý premiér musí dostat informace o vývoji, řekněme, stavu společnosti, o natalitě a tak dál. A nevšim jsem si...
0: Jenomže, pane Bureš, ano, je tam jeden problém. Takovej malilinký zádrhel. Zádrheliček. No. Ale jo. No a teď si představte, kurňa, ti důchodci v Německu kupují 56% produkce služeb a tovaru vyrobených v Německu. A když nebudete mít ty důchodce, tak se vnitřní trh Německa zhroutí. A nebude to 65 tisíc malých firem a provozoven, které zanikly minulý rok, ale pak zanikne většina. Takže když bude někdo tvrdit, že důchody to je černá díra, no vážený, tak jste blbec jak hrom, protože nevíte, že právě důchodci jsou nejstabilnější částí spotřebitelské populace, které jsou konzervativní ve svých zvyklostech a tvoří klíčový fór vlastní vnitrostátní spotřeby. Vážený lemouni.
1: Dobře, pane profesore, tomuhle všemu rozumím. Rozumím tomu, že pro normální fungování ekonomiky jsou důchodci, co si budem, prostě strašně důležitá sorta lidí. Mimochodem, vždycky, já se si nevšim, nebo nemám ty zprávy, samozřejmě nejsem až tak, ale ku příkladu jsem si nevšim, že by byla nějaká kauza typu, když se zvýšejí důchody, že by jako důchodci vyvedli navýšené důchody do daňových rájů a podobně. Oni místo toho právě to utratěj doma, nebo v horším případě to dají vnoučatům. Ty za to nakoupí spotřební zboží, zaplatí z toho DPH, spotřební daň, daň ze zisku a tak dále a tak podobně. Státu se z toho minimálně polovička vrátí zpátky. Jo, jako tam,
0: no, přesně
1: tam,
0: tak.
1: Tam je taková levě, ale víte, já si furt myslím, že pro stát jako takovej, a teď mě opravte, jestli je to pravda nebo ne, na konci dne prostě ve finále je přece podstatný a důležitý a myslím si, že i ekonomicky výhodný, aby mu rostlo jeho obyvatelstvo nějakým rozumným časovým harmonogramu a tak dále. Aby těch lidí, kteří budou pracovat, kteří budou ekonomicky aktivní, tak aby jich bylo co nejvíc a vytvářeli hodnoty a platili daně, že jo? A já jsem si nevšiml za posledních 35 let, možná tam najdeme světlou výjimku, jo? Ale nevšiml jsem si, že by naše třeba vedení státu vehementně nějak pracovalo na tom, aby dramaticky zlepšili podmínky pro to, aby místní, domácí, rodilí Češi a Slováci mohli bez problému rodit děti. Já jsem si to nevšiml. Všichni melou o tom, že se sem doveze bůh ví kdo. Jo? Ať tamhle Uršula mluví o Indech, tady se nám vozejí Mongolci třeba, pak teda, že máme tady...
0: Kazachové, Tadžikové a vozí se nám taky chirurgové ze severní Afriky, rozpárou vás nožem jedna tata.
1: No, že jo? A teď vlastně se rozjíždí ten migrační pakt, takže nám to sem budou hrnout asi ve velkým tyhle ty typy. Jo, a, ale nikdo jako neřeší, že by domácí obyvatelstvo se třeba jako... Proč? Proč to tak je?
0: No právě proto, že to máte velice prosté. To domácí obyvatelstvo poctivě pracovalo, aby mělo na důchod a teď je v důchodu a očekává, že ten stát ty důchody vyplatí. A drobná otázka by měla znít, no kurňa, kam zmizely ty peníze těch důchodců? Někdo praví, no víte, ale to se stalo tím, že se změnil poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku. A prosím vás, víte, proč je deficit v penzijním systému? Ne proto, že se změnila proporce v produktivním a poproduktivním věku, ale protože stát léta platí za své pojištěnce, státní pojištěnce, ne 100% povinného odvodu jako kterýkoliv jiný zaměstnanec, ale platí 50 nebo 40 nebo 60% povinného odvodu. Kurňa, už si to jedno přiznejme. Máte to pravidelně ve státním rozpočtu i v Čechách i na Slovensku. Momentálně platíme na Slovensku rozpočtu 43% povinné odvodové sumy za 3,2 milionu pojištěnců státu. Kdyby stát platil plnou hodnotu pojistného, tak jako kterýkoliv živnostník nebo zaměstnanec, tak máte penzijní systém průběžný, přesně podle studií Světové banky, na Slovensku funkční do roku 2048 a v Čechách do roku 2056 bez druhého pilíře. Tu si nechceme říct tu pravdu, která tady už dlouhá léta funguje. Samozřejmě všichni ty v DSSK a tak dále budou vykřikovat, že máte si spořit v DSSC a za 35 let pak dostanete vysoký důchod, vážený veliké kulové, protože máte krásnou ukázku. Životní pojištění, 30 let, vrážíte tam úspory. Kolik dostanete po skončení těch 30 let? Obrovské zhodnocení vašich peněz? Ne. Přesně tak, jak to ví Amsliko a všichni ostatní. V nejlepším případě dostanete pouze sumu, kterou jste do systému vložili. Ve většině případů dostanete 50 nebo 60% vložených prostředků. Toto klamání veřejnosti, toto všeobecné vykřikování o tom, že problémem je poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku, je totálním zaváděním skutečnosti, vážení. A kromě jiného musíte vědět, jak funguje penzijní systém. Víte, že například, když budete mít více jak 2 osobního mzdového bodu, tak vám všechno z 95% stáhnou v rámci solidarity. Že jenom v Rakousku nebo v Čechách, když pracujete jako důchodce, navyšujete důchodek o nějaká procenta, protože platíte odvody. Ale na Slovensku to neplatí. A v dalších zemích taky ne. Jo, se zdůvodněním. No, my jsme vám dovolili, abyste vydělávali po psí důchodu, takže nedivte se, že vám to všechno nezapočítáme. Čili tu je třeba říct otevřeně pravdu o důchodových systémech, penzijním pojištění, roli pay and go a druhého a třetího pilíře. Jenomže tu pravdu vám nikdo nebude chtít říct přesně tak, jako třetí pilíř, čili podnikovej pilíř. Ve většině případů Velká Británie, Německo nebo Spojené státy skončil vytunelováním. Tak si vzpomeňte na kauzu Enron 98, nebo vzpomeňte si na další kauzy v Detroitu. Proč Detroit šel pod kytky? Právě proto, že manažeři vytunelovali podnikové penzijní schémata, vznikl dluh více jak 230 miliard a protože nejvyšší americký soud měl dilema, buď ohrozí 980 tisíc důchodců, pro kterých podnikový penzijní systém tvoří 60 až 70% jejich důchodu, anebo zachrání 2 miliony pracovních míst. Tak asi třikrát hádejte, které řešení nejvyšší americký soud zvolil. Pro boha, proč tohleto nemluví všichni ti velicí experti důchodových systémů a všeho ostatního? Vždyť máte na to kurňa i tu studii Světové banky, dvě studie. A kromě jiného, když mluvíte o chilském systému, který zavedl Pinochet, tak vězte, že do toho systému vstoupilo pouze 42% populace s nejvyššími příjmy a 12 prvních let byla velice striktně určováno portfolio penzijních fondů. Přece tohleto všechno existuje. Máte k tomu studie, dokumenty, čísla a všechno ostatní. A pořád vám tu budou vykřikovat všelijaký finanční experti o tom, že máte se zabezpečovat, protože státní systém důchodu skolabuje, tak máte dávat peníze do DSS-ek a do investování. Hlavně, že nevědí, jaký bude koeficient růstu ekonomik příští rok, ale vědí přesně, co bude za 35 let, jak budete mít zhodnoceny vaše úspory. Pro boha, vždyť to je podvod na podvod. Ale tu pravdu vám nikdo pořádně neřekne. Ať teď zúří všechny asociace do podnikových penzijních fondů a DSS-ek, ať je šlaktrafí. Ať si uvědomí, že ti lidi nebudou mít nic.
1: Pane profesore, je teda, nebo co mají dělat vlády, potažmo teda jinak, co voliči by měli chtít po svých volených zástupcích, když teda teďka jsme si řekli, že v těch fondech a tak dál, prostě na důchod, spoření, připojištění a já nevím, co všechno, že to žádná hitparáda nebude. Tak opět, samozřejmě jsem konspirátor, takže to neberte vážně, ale mně se zdá, jako, že ty vlády nemají dvakrát jako chuť jak udržet průběžný systém, nebo respektive ho nikdo nepropaguje, prostě tady nějak je a my víme, že v roce 2000, já nevím, dřív říkali 2030, teď teda to odsunuli, že 2040 už nebude solventní, pak to třeba zase odsunou, jo. Je to kvůli tomu, že se z toho nedá krást, nebo proč jako nikdo tady nemáme, kromě, já nevím, řeknu Ileny Švihlíkový, a třeba Radima Valenčíka, ale já neznám jako ty mainstreamové ekonomy, ty odborníky, který vystupují v televizi.
0: Jo, těmi experty máte přímo dlážděný ulice, jenomže to nejsou experti.
1: No, ale ty právě, že jo, ani jeden z nich jako nebojuje za zachování průběžného pilíře. Tak co v tom je?
0: No, je to velice prosté, pane Bureš. Protože pak byste museli lidé zeptat, prosím vás, kde jsou ty peníze, které jsem desítky let platil na sociální pojištění, to důchodové pojištění? Kde zmizely ty peníze? Kdo je rozkradl? Jakým způsobem se ztratili ze státních účtů? A to by se pak měli brát v potaz všichni političtí lídři, kteří spravovali státní kasu a kteří dovolili, aby tyhle ty peníze zmizely. Takže raději prohlásíte, víte, ne, to je nic, on je neudržitelný, ten průběžný pilíř. A musíme se bavit o DSS-kách a penzijním spoření a podobně. Protože to je skvělé. Až se ukáže, že v těch DSS-kách nemáte nic, no tak pak se ti lidi můžou přece ptát ne politiku, ale můžou se ptát toho vedení té DSS-ky. No kurňa, kde jste spotvořili ty peníze? Já jako politik s tím nemám nic, já jsem vám přece jenom vytvořil podmínky pro potenciální bohatý život na penzi. A musíte si uvědomit ještě další věc. V podstatě v západních zemích v Evropě byla bohatá léta 70. a 80. Tehdy skutečně úspory obyvatelstva byly hodně velké. Například ty úspory představovaly 1 bilion euro, které se přemístily z Německa do Švýcarska nebo do Lichtensteinska. A vznikl paradoxní jev. V 90. letech, ale i po roce 2000, masově důchodci pravidelně měsíčně odjížděli do Lichtensteinska a německé ministerstvo financí nechápalo proč. Protože tam byly uloženy obrovské důchodové úspory, protože neměli důvěru v německé banky, ale v té lichtensteinské finanční ústavě ano. No a ty důchodci si tam chodili pro zhodnocení měsíční těch svých úspor. No, teď to už neplatí, protože i na ty mechanizmy tvorby mimořádných zisků v Lichtensteinsku již, jak si se říká, došlápli finanční experti Evropské unie. Ale vy si musíte uvědomit jednu zásadní věc. Jak je financovaná skupina firem, které výzkoumávají umělou inteligenci, jako máte Palantir a Anthropic a podobně. Funguje to takzvaným round table. Já si objednám u vás za 30 miliard výpočetní čas. Vy si objednáte u mě algoritmy nové umělé inteligence za 30 miliard. Já nemám těch 30 miliard, vy nemáte těch 30 miliard. Ale pro kapitálové trhy je to obrovský signál, přece to je bonitní akcie. To jsou přece firmy, které jsou super, které má trhovou kapitalizaci 2 biliony, 5 bilionů dolarů, tak proč bych si ty akcie nekoupil? A ty akcie kupují penzijní fondy. No, teoreticky vzaté, finanční orgány amerického kapitálového trhu by měly zasáhnout, protože je to Ponziho schéma. Jenomže příklad prezidenta Trumpa a jeho přímý příkaz nesmíte zasáhnout. Jsou to firmy nejvyšší státního zájmu. Takže nezasáhnou. A akcie těch firm jdou dále do stratosféry. A když si vzpomenete na období 98-2000, tak je to přesně příklad dotcomových firm tehdy. Stačilo, aby firma měla v nadpisu dotcom a jejich akce rostly finančně do stratosféry. Až přišel březen 2000 a všechno šlo k čertu. Teď ti rozumní říkají, jo, proboha, prosím vás, stejně to tež se stane i s akcemi firm, které vyvíjejí umělou inteligenci. A jedna malá ukázka. Vy si pamatujete na katastrofu v Mexickém zálivu, Deep Horizont. Výbuch ropné plošiny, obrovské ztráty a tak dále, celkové škody více jak 36 miliard a tak dále. A jak to dopadlo? Kdo vlastnil Deep Horizont? No, vlastnila British Petroleum. Ale British Petroleum je vlastněno 6 britskými penzijními fondy. A kdyby British Petroleum zaplatilo těch 36 miliard škod, tak přibližně 3,5 milionu britských důchodců nemá nic. No, tak došlo k dohodě mezi americkou vládou a British Petroleum, takže Angličané zaplatili 6 miliard a tím se škody odepsaly. Část byla uhrazena z federálního rozpočtu amerického a část byla odepsána. A proboha, tohle to si nikdo nepamatuje? To máte, vážení, tak krátkou paměť i vy velcí vážení experti. No a tohleto si musíte položit otázku, kde je velkým investorem v oblasti akcí firm OpenAI. Není se to náhodou opět světové penzijní fondy z Ameriky, Velké Británie, Německa a podobně? A co se stane, až praskne bublina OpenAI? Kdo přijde o obrovské finanční zdroje? No, budou to DSSky. No, ale nemusí se obávat. Protože klienti, kteří platí do jejich cash flow, se budou ptát na svůj důchod o 30 let. No a kde ty loňské sněhy jsou? O 30 let. Že jo?
1: No. Tak. Přátelé drazí, děkuju vám za vaše, tady Josefovi děkuju a oběma Josefům, díky, že jste využili QR kód, díky vám, kteří jste tady pomáháte i pomocí těch samolepek, těch z toho superchatu. Díky za vaše lajky a díky za to, že sdílíte to dole, nebo budete sdílet toto video dál. Hodina uplynula, takže nám vypadl telefon.
0: Je ale to zajímavé, zpátky. Že, pane Bureš? Je to zajímavé právě proto.
1: Ano.
0: No, musíte si uvědomit jednu drobnou věc. Podstata druhého pilíře. Dejte mi vaše peníze hned, já se budu mít skvěle, a až se za 30 let budete ptát, kde jsou vaše peníze, no kde já už budu za 30 let? Velice prosté. Vtip je totiž v tom, v 70. a 80. letech ty akciové trhy rostly stabilně, relativně stabilně. Zásadní krize kromě ropného šoku v 73. nebyly. Takže skutečně tehdy vznikla idea, že ty DSSky můžou trvale zhodnocovat vaše příjmy a tedy když pak po 30 letech budete něco požadovat, tak by to mohlo teoreticky vést k zhodnocení vašich příjmů. Jenomže od 90. let kapitálové trhy jsou nesmírně turbulentní. To už nemluvíme o poslední dekádě. Takže dnes odhadnout, jaké bude zhodnocení vašich úspor o 30 let, tak promiňte, raději propočítejte přitáhnutí měsíce holýma rukama. Bude to reálnější než ten výpočet zhodnocení vašich úspor o 35 let. Samozřejmě můžete použít i analogické případy, jak jsem uvedl, Amstel, životní pojištění a podobně. Takže máte jisté varování. Ale většina lidí doufá ve švýcarský důchod. No a samozřejmě pak je tady ještě další klíčová otázka. Teď se uvažuje o tom, že například v Německu i v jiných zemích, že by se například z státní, teda z DSSek a jejich úspor financovali například zbrojní programy. No, nebude to nádhera? Proč byste se honil za důchodem, když budete mít k ruce Kalašníkova nebo RPG, nebo nedej Bůh Leopard a jeho část? No, nebylo by to přímo skvělé? Ten pocit jistoty na nějaké peníze, které stejně budou mít hodnotu o 30 let. A v tom dnešním přepracovávaném světě, kdy vzniká multipolární svět, kdy dochází k zásadní rekonstrukci národních měst, kdy se mění hodnota měnových košů, kdy změní se celková strategie centrálních bank a ještě k tomu přistupují všechny rizika válek, přírodních katastrof a podobně. Vždyť vemte teď jenom to obrovské zemětřesení na Filipinách. 8 stupňů, kurňa! No tak prosím vás, kdo by věřil tomu, že za 30, 35 nebo 40 let, protože uvědomte si, bude se neustále posouvat věk odchodu do důchodu. Už teď mluvíme o 70. A to je nejlepší způsob. Budu posouvat věk odchodu do důchodku, takže většina důchodců se ho nedožije a tím pádem mám vyřešen problém penzijního systému. Excelentní, elegantní řešení. Ještě přidejte trošičku karcinogenních látek, zvyšte podíl takzvaných potravin, takzvaných koagulátů FAST, přidejte k tomu ještě elektromagnetický smog, pro jistotu to ještě přikryjte nějakými vakcínami, multivakcínami, no a nemusíte se obávat, že by většina populace dožila důchodového věku, které mezi tím posunete do statosferické výše. Stačí trošičku přemýšlet.
1: Pane profesore, takhle jak to vypadá, tak dobře už bylo, koukám, ale zeptám se tady, Dinsbír se ptá úplně natvrdo, má smysl dělat letos novou krytinu na střechu a investovat do ní, nebo raději držet prostředky a čekat ještě, jak to všechno dopadne?
0: Investujte do té střechy, protože když El Niño bude fungovat tak, jak ho odhaduje, tak jednak budete mít extrémní teploty, ale pak na podzim budete mít extrémní deště. Takže kdybyste chtěl tu děravou střechu mít, tak ty deště vás vytopí, i když byste měl ve strožoku všechny ty vaše úspory uloženy. Střecha je pevná jistota. Peníze je totální nejistota.
1: Děkuju. Tak, to byl první dotaz, jdeme na další, protože já tady mám... Dobrý večer, pane profesore. Přednášce zveřejněné minulý týden na tomto kanále naznačujete, že některé vynálezy mohou být i mimozemského původu.
0: Řekněme takhle. To není jenom případ těch 13 vědců, kteří podivným způsobem uklouzli, upadli na nůž nebo se ztratili na túře a podobně. Protože všimněte si, čím se zabývali. Například energii nulového bodu. Jo, když znáte seriál Star Trek, tak víte, že tam je ZPM, které těží energii z nulového bodu. No, to je sci-fi seriál, dobrá. Jenomže mnohé výzkumy ukazují velice zajímavé energetické zdroje na pomezí takzvané klasické a neklasické fyziky. Pak tady máte další patenty a vynálezy, které můžou i nemusí být mimozemské. Vzpomeňte jenom na ty dva dialogy s generálem Shamem před 2,5 lety. Generál Sham měl pozici generála Kamlera u Himmlera, to znamená řídil klíčové výzkumné projekty netradičního typu v Rusku. A vzpomeňte na ten jeden jediný vzpomínaný vynález. Vemete pohár vody z kontaminovaného jezera. Pak pustíte speciální frekvenční vysílač. Za hodinu je voda v tom poháru čistá, ale je čistá i voda v tom jezeře. Jak je to možné? Teď si vemte do úvahy další a další objevy. Najednou zjišťujete, že skutečně ten Teslův patent volné energie je pravděpodobně funkční, jenomže je uložen v trezoru. Pak tady máte další a další patenty a vynálezy od procesoru čipu přes oblast genetických zásahů a všeho ostatního. No a řeknete si, no to všechno přece byly geniální věci, kteří to udělali. No ale když je jenom stotina nebo tisícina pravdivých informací z toho, co uvolňuje Pentagon, tak již dávno probíhá takzvané reverzní inženýrství na havarovaných kosmických lodích. A to reverzní inženýrství znamená, že vy tu kosmickou loď rozeberete do posledního šroubečku a pak přicházíte na nové konstrukční principy. No a to je jedna z možných vysvětlení. Ale když se věnujete skutečně množství vědeckých objevů, tak najednou zjistujete podivnou věc. Objeví se informace o zásadních nových objevech a najednou zmizí. Kde jsou? V trezorech? Autor byl zlikvidován? A nebo co se stalo? Jak je to možné, že to není v běžné praxi? Vzpomeňte si jenom na dva příklady. 13 let. Auto na vodu. Odjede 320 km na 1 litr vody. Kde je to auto? Auto na vzduch. To auto na vodu vyvinul Saab. A pak se divíte, proč Číňané koupili Saab. No a máte různé věci, protože kdyby byla pravda, že to auto může jezdit na vodu, tak celý gigantický řetězec od těžby ropy, cez transport ropy, zpracování ropy, výrobu pohonných hmot a všeho ostatního, nebude mít cenu šrotu. Uvědomte si to. A tohle to není konspirace. Možná jsou to mimozemské, možná jsou to naše lidské objevy a patenty, ale jsou uloženy v trezorech. No a pak máte druhou stránku patentů, jako teď oslavovaná metoda CRISPR, genetické sekvenování. Fantastické. Můžu upravit genom vašeho příštího dítěte. Super. A najednou zjistujete, že ty normální, korektní věci říkají, ale prosím vás, ta chybovost je obrovská. 70-80%. Jak je to možné? Proč to tak propagujete? Protože funguje velice jednoduchý mechanismus. Když uděláte zásadní objev, tak poprvé od vás ten objev koupí významná finančná skupina, ale vám dají akcie toho podniku, který to bude využívat. Takže vás prostě stimulují k tomu, abyste nikdy neřekli o rizicích, abyste nikdy neřekli pravdu, protože pak byste přišli o peníze, protože máte akcie firmy, která přece pracuje s vaším patentem. No a pak se najednou divíte, že množství těch patentů je spíše fikcí, na které se perfektně vydělává. Vy jste zapomněli na kryogenní uchovávání mrtvých těl? Zapomněli jste na to, že existuje možnost za několik desítek tisíc dolarů se uložit do tekutého dusíku a budete doufat, že až vás probudí, tak vaše nemoc bude už léčitelná. No a je to obrovský biznis. Nyní je gigantickým biznisem genetické sekvenování pomocí metody CRISPR. Až se ukáže, že to je, řekněme, málo reálné, tak mezi tím už někdo si velice nabalí kapsy. No a vemte jenom ten výzkum materiálu, který se děje nyní. Ta schopnost změnit nevodivý materiál při pokojové teplotě v supravodivý materiál, samozřejmě může to být výsledek rozsáhlého výzkumu. Desítek let práce. Ale může to být taky nápad, který se dostali od jiné podoby. A právě problém téhleté společnosti je v tom, že to utajování, ty lži, to zavádění je primárním protokolem téhleté společnosti. A to zavádění a ty lži máte ve všech oblastech. Od historie, energetiky, až po genetiku. A prosím vás, když si tohleto uvědomíte, pak se nedivíte, že mnohé patenty jsou připisovány mimozemšťanům, i když možná byly výsledkem geniálního ducha lidského typu, jenomže ten patent narazil na velice vysoké napětí mocenských zájmů. Tak je pak raději uložen k ledu do trezoru a nemluví se o něm. A tohle to jsou takové zvláštnosti. A když se tomu věnujete léta, pak zjistíte dvojitou podobu světa, které je kolem vás, které oficiálně popisuje věda a elity pracují pro váš prospěch. A kdo by neudělal pomyšlení, abyste se měli lépe? A pak zjistíte jiný svět. Svět, ve kterém jsou patenty a novinky utajovány, ve kterém jste obelháváni, ale problém není v tom, že vás obelhávají. A problém je v tom, že většině je to jedno. A to já považuji za největší problém. Ne to, jestli ty patenty jsou mimozemského původu nebo lidského původu. Problém je v tom, že většina z těch patentů není používaná pro blaho lidstva a většině lidstva je to šumafuk.
1: No, pane profesor, zase na druhou stranu, kdyby auta jezdily na vodu, dovedete si představit, kolik by stál kubík vody, když by na tom byla ještě spotřební daň a DPHčko vysoký a tohle. To, no. Nehledě na to, že vy sám moc dobře víte, že nadnárodní organizace už sám to, na to upozorňujete, dělají to financializaci přírodního prostředí,
0: ano, ano.
1: Což znamená i zdrojů vody, tak to je možná...
0: No a nenapadlo vás, pane Bureš, že právě až se to zavede do reálu, pak se najednou objeví vynález auta na vodu, protože na tom vyděláte majlant, vyděláte na tom víc než na ropě. To je ten vtip.
1: Ano,
0: důležitý. A že se to stane, to si můžete být jistý.
1: To bude náhoda, pane profesore.
0: Jo, náhoda. Přesně tak, pane Bureš. Náhoda vládne světu. A proto by to měl být hlavní předmět studia na univerzitách. Všechno je náhoda.
1: Tak, mám tady další otázku od... Michala, pane profesore, je... Využití externího datového systému jako zrcadla pro analýzu mých vlastních chyb v tréninku legitimní metoda pro zefektivnění lidského výkonu, nebo tím člověk nevyhnutelně ztrácí svůj instinkt?
0: Samozřejmě, první věc, umělá inteligence byla vyvinuta na zlogičtění společnosti. To znamená, abychom odstranili zbytečné služby, tovary, které nikdo nepotřebuje, nekupuje a tak dále. To byl první hybní impuls umělé inteligence, teď se podržte v 80. letech. Teď se z toho stala hlavní hýbatel, to znamená ziskovost, ovládnutí trhu, snížení výdajů na lidský faktor a podobně. Jenomže stále se vraťte k tomu, jestliže umělá inteligence má všechny informace o vás, o vašich způsobech, zvyklostech, jednání, dokonce nejenom o biometrických skenech, ale především jak chodíte, jedinečná chůze, jakým způsobem reagujete na stresové situace a podobně, tak tohle to by mohlo umělé inteligenci pomoct, aby vás, já nerad používám výraz zefektivnila, ale aby vás zlogičtila. Na druhé straně ale musíte počítat s tím, že tyhle ty data, která vlastní umělá inteligence, už vy nevlastníte. Už je vlastní ti, kteří jsou přímo propojeni s umělou inteligencí. To znamená, vaše jedinečnost a individualita se stává již předmětem obchodování, analýz a tak dále. Druhá věc je, že umělá inteligence může být skvělý partner, skutečně například v tom, že vám může pomoci vyřešit obrovské množství pohledů, které vyžadují množství datových souborů, ale vy je nedokážete zpracovat. A umělá inteligence podle zadání je zpracuje. Právě proto se říká, že klíčovým parametrem není schopnost umělé inteligence, ale schopnost položit otázku, na kterou musí umělá inteligence nalézt odpověď. Formování otázky váma by pak mělo být klíčem k tomu, co by vám měla odpovědět umělá inteligence. A nevím, jestli jste správně schopen formulovat tu otázku zadání, na kterou vám ta umělá inteligence dá odpověď, aby zefektivnila vaši činnost. Ale otázka zní, co je zefektivnění vaší činnosti? Budete méně spát? Budete méně jíst? Budete více cvičit, abyste byl fyzicky zdatný a udělal jste více výkonů v práci? Nebo co má zefektivnit ve vás? A kdyby měla například vám pomoci zefektivnit poznání, práci s daty, jakým způsobem hledat architekturu souvislosti, tak tohleto by bylo něco, co by skutečně vám pomohlo ne zefektivnit, ale zkomplexnit pohled na svět kolem vás. A když budete mít podstatně komplexnější pohled na svět kolem vás, lépe se můžete rozhodovat, lépe můžete analyzovat rizika, lépe můžete a zvolit vlastní strategii. Ale to byste musel přesně dokonale sformulovat zadání té umělé inteligenci, abyste dat o vás nalezla odpověď právě v této architektuře souvislosti.
1: Děkuju, pane profesore. Teď pojďme prosím k tématu zdravotnímu. Pavel se ptá, měl bych prosím, pan profesor měl by radu, jak se zbavit cukrovky číslo 2, to je ten druhý tip, nebo snížit píchání si 3x denně inzulín. Děkuji za všechny a upřímně si myslím, že i za stovky jiných. Tak existují nějaké možnosti, metody, jak vlastně zmírnit ten průběh té cukrovky?
0: No, teď Číňané vyvinuli speciální lék, který umožňuje výrazným způsobem snížit potřebu píchání inzulinu. Už to u nich používají, je to na cukrovku prvního a druhého typu. Funguje to perfektně. Nevím, jestli je to už schváleno českým ČÚKLem, nebo je to schváleno Evropskou unii a podobně, ale existuje to. Když si to zadáte na netu, tak naleznete informace o téhletém čínském medicínském objevu. A když se vrátím k takzvané staré babské metodě, babička byla silná cukrovkářka, no a když měla jít k lékařce na kontrolu, tak vymyslela jeden skvělý prostředek. Sušené fazulové lusky. Uděláte z toho čaj a pijete to 3 dny před kontrolou. Hladina cukru se zázračně srovná. Samozřejmě ona nebyla vědec, nevěděla, jak to funguje, ale zjistila, že klinicky to skutečně funguje. Někdo by řekl, no to je takový papský recept. No, u ní to fungovalo, možná to bude fungovat taky u vás. Nevím. Ale ta čínská metoda řešení cukrovky je nesmírně zajímavá.
1: Děkuju. Pane profesore, další otázka, která tady zarezonovala, bude sledujme tok peněz, říká se. Kdo profituje, nebo takhle, proč Evropská unie pořád se tlačí jako do války s Ruskem a přitom víme, že na to nevypadá, že bychom na to měli jako vojensky, nevypadá to, že by obyvatelstvo mělo chuť běžet někam do zákopů. Nevypadá to, že na to máme i zbraně. Proč jediný, co slýcháváme z úst evropských elit, včetně generála Pavla, mimochodem generál Pavel, když byl ještě v NATO, tak jeden z jeho prvních jako požadavků bylo právě, aby Američané předali své jaderné zbraně do rukou nás a západních partnerů, jakože bychom si s nima hráli sami. No a Američani ho teda museli potom hodně jako nějak zkrotit, ale takový je to míru milovný člověk. Tak,
0: je to velice prosté. Vy jste, prosím vás, vážení posluchači, zapomněli na ty čísla, která jsem vám uváděl ve vazbě na obnovu vojensko-průmyslového komplexu, výrobu zbraní, válečný Schengen a všechno ostatní? Vždyť mluvíme jenom o 800 miliardách euro na výrobu zbraní a obnovu vojensko-průmyslového komplexu v příštích 4 letech. Mluvíme o 150 miliardách na válečný Schengen, což znamená obrovský objem zakázek pro stavební firmy, protože musí zpevnit dálnice, mostní konstrukce a podobně. Těch 800 miliard přece půjde takovým firmám, jako je Rheinmetall, Dassault, Martin Marietta a další. Přece to je gigantický biznis. Teď si vemte jenom dalších 100 miliard na dronovou stěnu na východě. Však to budou všechny podniky, které vyrábí drony v Evropské unii, budou mít obrovský biznis. Teď vemte jenom skutečnost, že například v Německu se má zvýšit obranný rozpočet ze 184 miliard na příští rok na 324 miliard. Kam to půjde? Do vojenského podniku. Viděli jste, že mnohé automobilky, dokonce MAN, ruší výrobu nákladních vozů a přechází na výrobu válečné techniky. Vždyť to je gigantický biznis. Je to něco, co bude znamenat stovky miliard euro státních objednávek. To si neobjednává nějakej, hej, počkej, to si objednává stát, takže garantuje, že vy ty peníze dostanete. Samozřejmě pak je druhá otázka, odkud stát veme ty peníze. No a stát veme ty peníze tím, že Evropská unie bude vydávat společné dluhopisy na financování obnovy vojensko-průmyslového komplexu. Ale to má jeden fantastický důsledek. Kdyby v budoucnosti někdo, nějaký stát chtěl odejít z Evropské unie, tak musí na dřevo vysolit všechny díly svých dluhů, které tvoří podíl na dluzích celé Evropské unie. A nebo si opravdu myslíte, že bude evropský bruselský moloch velice empatický a udělá to, co u Veliké Británie, které odpustil 43 miliard liber šterlingů dluhů při odchodu a Brexitu, odchodu Británie z Evropské unie? Opravdu si myslíte, že by vám to odpustili? Vždyť ten bonus je v tom, že nejenom, že vydělají zbrojní firmy na to, ale bonus i v tom, že Brusel získává obrovské kompetence do ruk finanční, které budou tlačit na jakoukoliv neposlušnou zemi. Je to velice prosté. A další věc, uvědomte si, že tyhle ty peníze budou distribuovány pomocí bankovních sektorů a teď si představte tu vzájemnou provázanost akcionářských podílů. Deutsche Bank, Credit Lyonnais, Banka Santander, Die Erste a podobně. Čili když znáte majetkovou provázanost, akcionářskou provázanost mezi jednotlivými finančními systémy, tak víte, kdo drží otěže v Bruselu? A paní von Lejlová není žádný velký machr. Je pouze výkonným člověkem, který plní zadání, které dostane. No a nemusím vám říkat, že například Volkswagen, který má problém ze 6 podniky v Německu, tak je převádí na Rheinmetall, který tam bude vyrábět zbrojní výrobu. No, je tam takový drobný zádrhel. No, abyste vyráběl tank, pancířování a podobně, tak potřebujete hutnictví. No a hutnictví jaksi není velice empatické k zelenému Green Dealu. No, ale tak budeme se tvářit, že ty emise z hutnictví jsou vlastně zelené. A ten Leopard bude taky natřen na zeleno, Takže konec konců i ten Green Deal vlastně nebude špatný, protože všechny zbraně, které vyrobíme, natřeme na zeleno. No nebude to skvělé? Vždyť tak splníme cíle Green Dealu k všeobecné radosti neziskové, které dostanou dalších 3,2 miliardy euro na to, aby hájili evropské hodnoty a hájili Green Deal a všechny ostatní dementnosti. Opravdu jste na to zapomněli, vážení? No samozřejmě pro ty, kteří dělají v neziskovkách, je to gigantický penězovod. Kromě zbrojních firm, které budou mít gigantický penězovod z dat, které jsem uvedl. Takže ono je to velice jednoduché, vysvětlitelné. No a samozřejmě je tam taková drobná poznámka. Američané investovali obrovské množství peněz do Ukrajiny. Cynická poznámka zní, minimálně 40% z těch peněz se vrátilo do Spojených států. No a myslíte, že se to týkalo len investic Spojených států do Ukrajiny? A nebude se to týkat taky investic evropských lídrů a Bruselu do Ukrajiny? A že se nic z těch 90 miliard schválených a 70 miliard, které se chystají schválit, se jaksi nevrátí jistým lidem a společnostem v Evropské unii? No, vrátí. Ale opět, prosím vás, nebuďte konspirátoři, bude to čirá náhoda.
1: Zase na druhou stranu, pane profesore, že jo, je potřeba ty odvážlivce, který jdou takhle pomáhat té Ukrajině těma prostředkama z toho eráru, teda tak nějak odměnit, že jo, za tu odvahu a za tu tak
0: v Americe. Že cizí peníze pošlou na Ukrajinu?
1: Ano. V Americe se to osvědčilo.
0: No tak za tu odvahu, to teda já bych je odměnil. Malý dvůr a velký bič. Aby byli pryč.
1: Ne, tak v Americe, že jo, senátoři to jeli ve velkým, až potom museli schodit tu burzu virtuální, že jo, tam. A dokonce ten...
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Samozřejmě, byla to náhoda. A dokonce i ten kluk, ten mladěz, který tu burzu vlastně založil, nebo ji nějak vlastnil a provozoval, tak je na svobodě, byť to jsou miliardy dolarů, že jo, který prostě tam zmizly během pátečního odpoledne.
0: A... Dovolím si korigovat, pane Bureš, oni nezmizli, pouze se přesunuli. Takže prosím vás, musíme technicky dodržovat název, již se nekrade, ale přesouvá se od jednoho subjektu k druhému.
1: Ano, takže se vlastně kreativně přesunuli v čase a prostoru.
0: Jo.
1: Avšak jo. Kontrolní orgány netušejí kam, protože ani účetnictví nevedli.
0: A... No, to je časovo-prostorové kontinuum. Máte tam ty černé díry, které zkoumají astrofyzikové. Aha. A o černých dírách je známo jedno, co pohltí, již nikdy nevrátí. No, takže máme fyzikální vysvětlení.
1: Ani světilko tam teď neunikne.
0: Ne. Každý foton i každý dolar nebo euro to zatkí. No, v tom je ta spravedlivost černých děr.
1: Denarius 9631, děkuji ti za superchat a tvůj příspěvek. Budoucnost tvoříme my, alebo nás formují systémy, které jsme si sami vytvořili. A teď nemusíme mluvit jen o AI, ale můžeme se bavit třeba i o public relations, že jo, PR, to, jak nás ovlivňují média, kultura a tak dál, tak co je víc, jako? My jako jednotlivec, nebo ta masa informací, co se na nás valí, která nám říká, co
0: první
1: máme
0: první věc,
1: jíst,
0: kterou si dlužno uvědomit, elity, média a všichni ostatní můžou dělat pouze to, co jim dovolíme. Jestliže budeme vzrušeni nad růží pro nevěstu, nebo budeme řvát nad hokejovým výsledkem, nebo budeme v úžasu nad tím, že přece ten politik tak dobře vypadá, tak ho zvolíme. Tím jsem prosím nemenoval žádného politika, no, aby bylo jasno. No tak potom se nedivte, že spláčete nad vědělkem. Druhá věc, chce to osobní odpovědnost za rozhodování každého z nás. Oni nemají božskou moc. Kdybych byl Číňan, tak prohlásím, prosím vás, již v 4. století před naším letopočtem významný čínský filozof prohlásil, základní povinností vládce je zabezpečit kvalitní a skvělý život pro lid. Když to vládce nedělá, máte právo ho svrhnout. No, je to Čína, je to dobrých 2600 let, no, tak dobrá. Ale znova u nás platí, že ty politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. Kdybyste měli masové demonstrace 100 tisíců lidí, kteří se postaví proti dohodě s Mercosurem, která likviduje naše zemědělce, tak myslím si, že by si i ten potrhlej Brusel velice začal okusovat nehty a byl by velice opatrný. No, jenomže když jaksi demonstrace se nekonají, tedy nemyslím milion chvílek pro demokracii a podobně, tak pak ti nahoře si myslí, že si můžou dovolit všechno. A dovolují si víc a víc. Protože když se nikdo neozve, no tak proč bychom si nedovolili víc? No a když většina prohlásí, no víte, no my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci a přežijeme i to, co je teď. No tak pak se prosím vás nedivte, že ty elity si řeknou, no kurňa, když jsou tak hluchý a slepí, no, tak s nimi budeme mávat, budeme je ždímat, budeme je likvidovat a oni se stejně neozvou. No a to je ten známý princip davu, kdy velká část lidí se bojí být odlišná jako ti druzí. A aby byli součástí davu, raději přijmou základní funkce davu. A pak ten dav funguje tak, jak to vidíte v lidské historii. Takže prosím vás, to chce osobní odpovědnost. Já nedovolím, aby se mnou takhle mávali. Na druhé straně vzpomeňte si na ten Velichův citát. Nenechte prchlivosti cloumati svým majestátem. Každý z vás jste jedinečný, jste výjimečný. Tak proč se necháte oblbovat tím, že vám nějaký expert praví, no víte, to je skvělý, dajte sem peníze a pak za 30 let uvidíte. No uvidíte starou belu. No a tohleto všechno je právě o odpovědnosti. A o přemýšlení. No ale teď je největší mi tento... Víte co, já se zeptám umělé inteligence, co mi poradí? No tak prosím vás, vážený, zeptejte se té umělé inteligence a pak se nedivte, co vám odpoví a co bude v reálu. No a pak platí jediné, no potěš pánbu, vážení.
1: No, pane profesore, říkáte... Osobní odpovědnost, nikdo jiný to za nás neudělá, teda žádný spasitel.
0: Přesně tak, přesně tak. A já, když jsem se teď přiznám, viděl jsem jednu zajímavou věc. Viděl jsem takový zajímavý dokumentární příspěvek o Janu Žižkovi. Ale víte, co mě na tom nejvíc zaujalo? Že i když tehdy ty Čechy byly malé, kolem byly křížové výpravy a byl tam ryšavá šelma lucemburské a podobně, ty Češi se postavili a ti obyčejní lidé, ti řemeslníci, ti sedláci, vzali ty své cepy a všechno ostatní a přišel Žižka, který sformoval tu strategii a dokázali porazit mnohočetně větší křižácká vojska a ukázali ostatním, zač je toho loket. A dodnes můžou být Čechové hrdí na toho Žižku, ale největší fór je v tom, že ti obyčejní lidé se dokázali postavit za to, co považovali za správné. A já se zeptám, jsme schopni to udělat dnes? Jsme schopni jako ten Žižka nebo ti obyčejní zemědělci vzít ty cepy a to ostatní a postavit se za to, co považujeme za správné? A nebo raději řekneme, no a to udělá ten druhej, já se pak přidám. Ano, dobrá, tak 1334 pak byly ty známá kompaktáta a nakonec, jako kdyby to husitství se vytratilo, ale ono se nevytratilo. Ty bazilejská kompaktáta zachovali ten hlavní myšlenkový náboj, za který ty husité ty desítky let bojovali.

0: v tom bruselském maglajzu a zapomenout na vlastní národní hrdost a zapomenout na to, že skutečně čím více Bruselu vůbec nepomůže Evropě. Evropě pomůže jediné. Čím méně Bruselu, čím více států a regionů, čím více vlastní odpovědnosti, to bude jediná cesta pro spasení Evropy. A nepomůžou nám žádní migranti, žádné MMF, ani žádné Světové ekonomické fórum, nic. To je ta osobní odpovědnost každého občana. No a samozřejmě jedna z klíčových věcí je, že někteří odborníci o tomhle tam psali již v roce 2011. Upozorňovali na to, kam ta Evropa, ta koncentrace Bruselu povede k rozpadu, katastrofě, chaosu a tak dále. A jediným řešením je vrátit se k regionům a státům, jejich historickému zázemí. Dokonce tehdy navrhovali dokonce vytvoření zvláštních měn, například Bavorská marka nebo Severní marka v pobaltských zemí a Polska. A najednou zjišťujeme dnes, že všechny ty nesmysly, které před kterými varovali, se staly skutečností. A my jako kdybychom ztratili odvahu se vrátit ke svým kořenům. A nebo opravdu jsme zapomněli na naše tisícileté historické základy, že stojíme, doslova stojíme na hřbetech našich vlastních předků a chceme na to všechno zapomenout, jenom proto, že nám někdo nějaký pamlsek z Bruselu bude dávat přednost jako mrkev. A já se ptám, co je to Brusel? Vždyť Brusel už dávno není prezentace společné Evropy směřující k prosperitě, využívající diverzity jednotlivých národů a jejich historie, směřující k vzájemně výhodné spolupráci. Dnes Brusel jenom řve příkazy. No tak je třeba mu vrátit ty příkazy zpětným chodem a použít známé přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. I když pan prezident Pavel bude přímo pěnit jak kofola nad těmito slovy.
1: Ano. Beatmaster, děkuji ti za příspěvek. Co si pan profesor myslí o astrologii? Myslím tu původní tradiční 5000 let starou perskou astrologii.
0: Vtip je v tom, že astrologie jako takovou máte konjunkci planet a narodil jste se tehdy a tehdy a tahle to bude váš osud. Ta totiž vychází z dvou zajímavých věcí. Jisté postavení planet, hvězd, souhvězdí znamená, že se dostává Země pod vplyv různých vesmírných působení, magnetických polí, výronu energie, výronu slunečního větru a podobně, což nepochybně ovlivňuje život na planetě. Druhá věc, jestliže by tohleto platilo, tak podobně jako ty různí věžci by váš osud byl předdeterminován, byl předurčen, takže i kdyby jste se zmítal jako ryba na vlasci, stejně by vám to nepomohlo, protože váš osud byl určen. Jenomže pravděpodobně je chybné jedno i druhé. Stále máte možnost volby. Druhá věc, že vaše vědomí je schopno se napojit na morfické pole vesmíru a číst všechny tyhle ty gigantické pamětivé engramy v univerzu. A druhá věc, uvědomte si prosím, že astrologie je perfektní biznis. Já vím, že dokonce Budanov, ale i další představitelé ukrajinského vedení konzultovali, Jermak konzultoval s věšticí všechny kroky a personální výměny a podobně. Promiňte, můj názor je, tohle to není ani věda, ani pavěda. Je to pouze fantastický nástroj moci. Nepopírám, že Dixonová předpověděla, že zaútočí na prezidenta Reagana a postřelí ho. Co se stalo? Ale to neznamená, že tuhle tu astrologii budete používat, že horoskop je to, co určí, jak budete jednat. A spíše se zamyslíte nad tím, jestli posloucháte vnitřní hlas. Ten vám mnohokrát řekne otevřeně, tam choď, tam nechoď, s tím se setkej a podobně. Jenomže proč bychom naslouchali vlastním

0: telu a vnitřnímu hlasu, když půjdu raději za astrologičkou a tam mi podle konjunkce planet řekne, co mám dělat nebo nemám dělat a koho si mám vzít nebo nemám vzít. No a dneska bude mít astrologie veliký problém, protože lidé se přestávají ptát astrologů a zeptají se umělé inteligence. No a protože umělá inteligence je chápaná jako vševědoucí, takže rozhodně doporučení umělé inteligence bude podstatně relevantnější než doporučení nějaké astrologie, astrologičky. Takže tam bych viděl astrologii jako jednu z profesí, která bude výrazně ohrožena umělou inteligencí. No, ale řeknu vám takhle. Všechny ty pokusy a všechny ty řeči o kivadelku a podobně, no, můžete tomu věřit. Ale řeknu vám to takhle. Měli jste taky jeden výzkumný ústav a jedno centrum medicínské, jmenovalo se Aktip, kdy rakovinu vyléčíte vysráním. A pak exkrementy pošlete na hygienickou stanici a podle tvaru exkrementů vám řeknou, jaký druh rakoviny jste měl. A bohužel stovky lidí tomu věřili. No tak nepochybně tisíce lidí budou věřit astrologičkám, astrologům a podobně. Ale já vám připomínám jediné. Zkuste pochopit svět, přírodu a sebe sama. Pak nebudete potřebovat ani toho astrologa.
1: Děkuju, pane profesore. Tady jste mě ale dal vnuknutí, a to se ptám teda za sebe teďka, omlouvám se všem. Protože já mám zkušenosti třeba s výkladem karet. A mám takové zkušenosti, že dobré i špatné, blízké i vzdálené věci se mi vyplněly. A ta kartářka, která to dělala, tak to nebyl jediný případ, kterýmu se tohleto stalo. A tak nevím, na čem, na jakém principu tohle funguje, jestli ona dokáže prostě se nějak napojit na toho člověka.
0: Ne, prostě. Všimněte si, jak je formulována odpověď té kartářky. Statisticky pravděpodobnost, že se to splní, je nesmírně vysoká, proto ta odpověď je tak strukturovaná. Že se to tak téměř vždy vyplní. Já jsem taky párkrát byl u takové kartářky a skvěle a tak dále a nevyplnilo se ani mrť. Ale ta odpověď, ta formulace byla tak všeobecná, jako že zítra vyjde slunce a představte si, bude světlo. A to slunce vyšlo a bylo světlo. Kurňa, to je přece geniální, z těch karet to muselo vyjít. No. Takže všimněte si, zkuste analyzovat tu formu odpovědi nebo nápovědy, kterou vám ta kartářka nebo tahle ta věštice dá. No a když pak se přesvědčíte sám sebe, že se to splní, no tak pak to je přesně to, co se děje u těch různých vizionářů, že přece oni to předpověděli. A já to konstatuji až ex post, že se to stalo. A ne ex ante.
1: No počkejte, pane profesore, takže ale přece víme, že teď jste totiž narazil na jednu zajímavou věc. Když se přesvědčím sám sebe o tom, že něco se splní, například, že dokážu udělat tu zkoušku, dokážu prostě něco vytvořit, nebo
0: že onemocním, tak onemocním. Ano, to je pravda.
1: Že si vlastně
0: jenomže to nesouvisí s tou kartářkou. Vy si to totiž sugerujete. A vědomí je chápáno jako jedno z nejsilnějších fenoménů v univerzu. Vy si to totiž dokonce naoktrojujete, abyste tu nemoc dostal.
1: Ano, vlastně, že si můžu programovat svoji budoucnost, svoji myslí. Je to ano, tak, když to přesně. Tak jako
0: no, kromě jiného, nezapomínejte, že v druhé fázi NREM, podle výzkumu Stanfordu, váš mozek předvídá vaši budoucnost na dny, měsíce a roky dopředu. Vy si to pak nepamatujete, ale ten mozek to má uloženo v engramech.
1: Parchant. Ale řekne
0: no,
1: nic.
0: Je to hajzlík, no jo.
1: Ano. No ne, no tak.
0: Opět náhoda.
1: Ano. protože ono není to vůbec jednoduchý, ale další a jdeme do tady, Dana se ptá, nebo píše, dnešní školy neučí děti kritickému myšlení, neučí se jako my. Já jsem byla zrozená, když jsem v první třídě ještě neuměl syn psát psaci a přitom je to důležité, spojené písmo učila to sama. No, dnešní nároky vůbec jako na školu, nebo respektive na studenty, nebo na žáky základní škol, aspoň tady v Čechách, jsou tristní. Takovýhle ty, jakože se bude odlehčovat, jo, škrtá se ve výuce dějepisu, škrtá se právě i to psaní, jo, že se nedává důraz na to psací písmo, že se nebo prostě jakoby, aby se těm dětem hlavně ve škole líbilo, ale nic už tam nemusí dělat víceméně. A rodiče na to kejvou, taky se jim to líbí, že po dětech nikdo nic nechce a že teda mají dobrý známky za nic. Jo, jsou na to už dneska i vtipy. Kam tohle to vede? A hlavně
0: no, řeknu vám údaje.
1: Teda takhle, proč se to děje?
0: První věc, podle průzkumu ve Velké Británii 42% dětí na základní škole neumí číst a nechápe text, který přečtou. Bum. Druhá věc. Velká část mladých, když scrolluje informace na netu, tak už nečte ani článek, podívá se jenom na nadpis. Ale má pocit, že všechno zná a všemu rozumí. Bum. Třetí věc. Budu citovat profesora Spitzera, který konstatuje, že digitalizace vede k zdementnění myšlení, protože myšlenková lenost souvisí s tím, že proč bych nad tím přemýšlel, já se zeptám umělé inteligence, ta mi vypracuje seminářní práci, ta mi odpoví na všechno. Bum. No a pak k tomu přistupuje další skutečnost. Proč by elity potřebovaly přemýšlející a kritické myšlení, když potřebuje lumíky, kteří napochodují, kam je určeno, které nebudou přemýšlet nad tím, jaký ten svět je kolem, které budou spokojeně žrát i s navijákem všechno, co se jim předhodí. No a já jako elita to mám skvěle. Nemám žádné kverulanty, nemám žádné provokatéry. Co myslíte, vždyť součástí tohoto všeho je nejenom deformace výuky na školách, ale i odstraňování jakýkoliv dezinformací, tvrdění, že máte přece štít demokracie, které v Evropské unii je schválena, představuje dobrovolné lovce konspirátorů. Vždyť to máte už pomalu inkvizici, jenom rozdíl je v tom, že v té inkvizici třetinu dostal císař, třetinu církev a třetinu udavač. Všichni ti lovci hoaxů z deníku N, kteří neumí ani spočítat jedna a jedna, ale jsou oprávněni posuzovat, jestli to, co tvrdíte, je pravda nebo ne. A všichni tihleti lovci dezinformací, vždyť se podívejte, to jsou inkviziční nohsledi, kteří přímo potírají kritické myšlení. A těm elitám to totálně vyhovuje a platí tyhle ty inkvizitory myšlení. A vy si opravdu myslíte, že se to tak radikálně změnilo oproti době, kdy inkvizice položila před Galileiho otázku, no buď to odvoláte, nebo vás upálíme. No teď při cenách dřeva tak asi vás neupálí, ale vás zlikvidují doslova masakrem na internetových stránkách. Udělají z vás vola, debila, konspirátora, nevím co ještě. A tohle to všechno vede k tomu, aby bylo myšlení takzvané konstantní. Aby existovaly i jediné správné myšlenky. No a teď, jak jistě víte, tak Brusel vymyslel ty tři geniální stupně. Jednak je to směrnice DSA, pak minulý rok schválený štít demokracie o těch dobrovolných oznamovatelích. No a teď se připravuje zdanění dezinformací. Čili dezinformace, kterou někdo určí, způsobí prý ekonomickou škodu a procentuální podíl z této škody bude daň z dezinformace. V rámci kritického myšlení a všeho ostatního. No a pak si položte otázku. Jo, digitalizace vstoupila do školství, máte interaktivní tabule, děcka mají tablety a počítače, mluví pomocí mobilních telefonů a podobně. A proč potomkové Zuckerberga, Gatese a všech ostatních mají zakázáno používat počítače při studiu, musí číst z učebnic a knih, musí psát poznámky rukou a musí studovat z knih? Oni jsou tak blbí? Nebo je to právě varování před tím, jak ta většina populace zhloupne? Protože pak už nebude třeba ani nic číst, už bude jenom třeba sformulovat tu otázku zadání pro umělou inteligenci a dá vám vyplivne odpověď, která bude přece vědecky dokonalá, přece umělá inteligence se nemýlí. I když vidíme stále více, že umělá inteligence lže, podvádí, snaží se zabránit vypnutí a tak dále. Někteří to používají jako důkaz toho, že umělá inteligence již má vědomí. Vysvětlení je prosté, ba přímo zprosté. Umělá inteligence přečetla všechny knížky, filmy, studie, materiály a tak dále a zjistila, že nejobvyklejším fenoménem lidské společnosti je totiž lež. No a jako učenlivý žák tu lež používá taky ona. Takže prosím vás, netřeba tam hledat ďáblovo kopítko, to vysvětlení je velice prosté. Elity dnešní potřebují lumíky, kteří na příkaz spokojně napochodují do toho oceánu. A právě proto vědí, že když podchytí dnešní mladou generaci, tak vyhráli budoucnost pro sebe. Ale ne pro rodiče těch dětí. No a bohužel rodičům to vyhovuje, protože se nemusí učit s těmi dětmi. Máš nějaký úkol? Nemáš? Výborně. Vem si mobil nebo tablet a jdi si hrát. A je to výhodné pro obě strany. I pro tu třetí, pro ty elity.
1: No, protože rodiče jsou prostě v tom kole, že jo, neustále jim honění se za zaplacením hypotéky, kdy ceny nemovitostí letějí ke hvězdám, honí se za tím, aby vůbec přežili, že jo, v rok od roku skutečně, že jo, z jednoho zaměstnání vlastně vám zbývá míň a míň peněz, inflace vás ničí, prostě všechno. Takže když se zbavíte v úvozovkách, jakoby zbavíte té starosti o děti, tak si myslíte, že máte vyhráno pro dnešek. Jo?
0: Je tam jedna krásná otázka, pane Bureš. A prý celý technický rozvoj je proto, aby vám ušetřil čas. Takže máte robotický vyštavač, inteligentní ledničku, inteligentní dům a tak dále. Abychom pro vás ušetřili váš čas. No a po A by mělo přijít B. Co uděláte s tím časem, který jsem vám našetřil? A ta odpověď na tuhle tu otázku je přímo symptomatická pro dnešní společnost. No, abych mohl vidět nové seriály v televizi, podíval se na nejnovější seriál na Netflixu, abych rychle streamoval za 3 minuty další debilní seriál, rychle a zběsile 20. No a to je přece skvělý, ne? Nebo abych si udělal selfiečko, kde náhodou se objevila nějaká celebrita a v restauraci já sedím nedaleko, tak si rychle udělám selfiečko. Ať všichni ostatní slintaj závistí. No a v tomhletom ohledu bohužel pak ta nelogičnost škol se promítne do nelogičnosti normálního života, no a pak se nedivte, že máte kolem sebe blbce. No a jelikož blbost nadnáší, jak se pravilo v jednom známém seriálu, který pro většinu lidí je opět znám, tak kdybyste byla tak hloupá, tak se budete vznášet jako balónek u stropu, vážená vrchní sestro.
1: Inu, učenej z nebe nespad, za to blbce, jako kdyby radši schazovali schválně. To se říkalo.
0: To jsou ty černé vrtulníky, pane Budeš.
1: Ano. Ale pane profesore, čas utek jak voda. Opravdu dneska to byla smršť. Přátelé, drazí, moji milí diváci, posluchači, vás, Ježíš, vás tady je, moc děkujeme. Děkujeme za všechno, děkujeme za vaši podporu, za lajky, za to, že i do komentářů napište svoje postřehy, názory a taky třeba dotazy na příští vysílání. A máte, pane profesore, v tuto chvíli 1111 lajků, 4 jedničky, opravuji 113, už nám to tam jde to, tak 118. 1118, roste to. Přátelé, děkujeme moc za pozornost. Šiřte toto video, dávli, co jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože nás je teďka už téměř 94 tisíc, 93 800, nějaký drobný, a 100 tisíc odběratelů se blíží a to bude veliká show. My už, přátelé drazí, máme tady ještě pořád samozřejmě knížky na webu petrbureštv.cz. Odesílání na Slovensko už funguje, s velkou slávou jsme to vyřešili s paketou a se všema. Já vám v rychlosti jenom takhle nakoukneme, pojďme společně juknout na ten náš e-shop. Tohle to je ta původní, že jo, ta webová stránka petrbureštv.cz. Tady nás vidíte, jedeme živě. A tady potom máte e-shop, tady kliknete a jsme u toho. Nebo to z kraje v rychlosti. Má cesta osvobození Donbasem. Jaroslav Doubrava a Roman Blaško, cestopisná brožura, který pan profesor Staněk napsal předmluvu, výborný. Digitální svět a lidské tělo, to je ještě větší pecka. Pan profesor Staněk a Jan Moudrý. Pak tady máme, pozor, inventury teďka momentálně nejsou, dvě slnka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Podporu chystavu tady, kdo má rád historii, kancléř tří prezidentů, doktor Ladislav Novák, kancléř tří prezidentů, válka civilizací Jaroslav Doubrava, pak tady máme ještě dilema civilizací od pana profesora Staňka, taky výborná knížka, to můžu doporučit. A jo, počkej, tak inventuru máme. Víte, co je inventura? To je ekonomické shrnutí Jaroslava Šulce, Ilony Švihlíkové, Jardy Ungermana, pana Fassmana a dalších o tom, jak se nám daří ekonomicky od 90. roku nebo od roku 89 do současnosti. Ta první vlastně byla, že jo, od roku 48 typuju do 89. To byly ty dějiny, píšou vítězové. A takže toť k dispozici. Potom tady máme Podivnou Odysseu života, taky další dílo pana profesora Staňka, taky výborná knížka. A kdo by chtěl pohádky, Ivan Kratochvíl o Skřítku Dobřejovi a recepty z cest Mirka Suchopára, šéf kuchaře letitého, který procestoval svět a přivez zajímavý recepty, které můžeme u nás doma udělat. To je taky takový na odlehčení. A připravujeme velice brzy, historicky v velice krátké době, novou knížku pana profesora Staňka a paní doktorky Pauhof. Je to doktorka, doufám, teď nevím, jestli jsem nezblbnul.
0: Ano, docentka Pauhofová.
1: Tak se omlouvám, paní docence. A takže to je první dílo. A další, který se jede, je v opravu historie z druhé světové války, jmenuje se Zámky plné nacistů, což rozbouráme kompletně ty bláboli české televize ze seriálu Modrá krev, kde se doloží, kdo všechno kolaboroval s Hitlerem a proč. A to psal Jiří Jaroš Nikely, takže to už je v tisku. Takže velice brzy vás čekají další tituly. Toť k tomu, samozřejmě všechno najdete na webu petrbureštv.cz. Nová knížka pana profesora, ještě čekáme na předmluvu a čekáme na poslední recenzi a všechno už se spustí a bude to úžasný a máte se opravdu na co těšit. Přátelé, děkujeme moc. Zítra se uvidíme v 6 hodin s Vítěm Pilmajerem v 8 potom z Kaldoviny. Takže máte se na co těšit, bude to veliký. A zůstaňte s náma. Děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
0: Děkuji velice pěkně a držme se na našeho hesla, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
1: Tak. Ahoj.

0: Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
1: Nuž, dámy a pánové, tak i na samozřejmě na podvody jménem VTE, Větrné elektrárny. Nuž, a jelikož pondělí 8. června letošního roku 2025 v Poslanecké sněmovně probíhal seminář, tak snad se mi to tady podařilo všechno postahovat a snad to všechno půjde, dáme si tu hlavní část i s troškou diskuze, tak se na to koukneme, protože to je moc, moc, moc důležité, zasáhne to prakticky každého, pokud by se to tady udělalo, jak už tedy akcelerační zóny, anebo vůbec zase jiné běžné rozšiřování, když se nebudeme bavit o akceleračních zónách. Jdeme na to, jdeme si pustit začátek, ať to slyší po střeništi, času je málo. Příjemný poslech, nazírati pak budete moci na Odyssey, teď to živě nevysílám na Odyssey, takže na Odyssey to pak bude uloženo, myslím, jako v celku, nebo to zkusím rozdělit, uvidím, jak se mi to povede. Tak jo, na závěr asi mi vyzbyde čas na nějaké osobní poznámky a další věci, ale to nebudeme teď zdržovat ti, takže jdeme na to. Příliš drahý vítr, to se to jmenovalo pod patronací samozřejmě poslance Jindřicha Rechla za stranu PRO a celé to měla na starosti tedy Lenka Tarabová, tak tady za tuto stranu, takže jim tímto děkuji. Vzpomenu tedy aspoň na začátek, nemám to tady teď rychle připraveno. Byla tam, vystupovali tam Penelope Cimprichová, profesor Jaroslav Turánek, inženýr Ivan Noveský, doktor Vladimír Zlínský, bývalý poslanec za SPD a spousty dalších, takže moc zajímavé a moc důležité informace, boj ještě neskončil, boj, dámy a pánové, trvá a zase to bude na každém z vás, když budete prdět do gauče, či umět na fotbal, nebo předtím na hokej, že ano, mistrovství a kdejaký krávoviny, anebo nekoneční slintárny, tak se nic nestane, jenom akce. Já už to připínám, obrázkem je to zde a jdeme na to.
2: Tak, vítám tady pana poslance Jindřicha Rajchla, který dal záštitu dnešnímu semináři a předávám mu slovo.
3: Děkuju. Krásné dopoledne, dámy a pánové, moc vás všechny zdravím. Omlouvám se za zpoždění, ale Zdeněk říká, že máme tu nejlepší dopravu v Praze, tak všem bych doporučoval si to jet zkusit vyzkoušet takhle v pondělí na Hradní špičce. Je to opravdu, opravdu radost. Musím říct, že jet stroji sem hodinu, to je opravdu rekord. Každopádně jsem moc rád, že jste dneska dorazili na tenhle seminář, který já považuji za opravdu zásadní věc, protože ohledně naší nebo směřování energetiky, jak v Evropě, tak v České republice, se diskutuje už delší dobu a myslím, že velmi často ta diskuze postrádá jakýkoliv věcný obsah a zužuje se do takových hesel, jakože potřebujeme ty obnovitelné zdroje, abychom snížili klimatickou změnu a odstranili klimatickou krizi a klimatickou depresi, kterou trpí miliony lidí v celé Evropě. Je to samozřejmě trošku nadnesené a přeneseno do absurdna, nicméně za mě je, nebo tato věta vystihuje v podstatě to, co se v současné době děje ohledně energetiky a to je absolutní odklon od zdravého rozumu. Absolutní odklon od zdravého rozumu. To je čistá ideologie a já s oblibou říkám, že ideologie vás vždycky stojí peníze. Vždycky. Nevím, jestli tady je dneska paní Ciroková, neviděl jsem ji tady dneska, když byla na covidovém semináři, tak říkala, že to, co tady říkáme, tak jsou to proruské dezinformace. Tak já myslím, že co se týče toho Green Dealu, tak také už jsem četl, že ti odpůrci větrných elektráren, že to jsou proruští dezinformátoři, kteří se k tomu stahují a tak dále a tak dále. Dokonce jsem od jedné evropské představitelky z EU slyšel, že Green Deal je zbraní proti Putinovi. Tak to musím říct, že to mě pobavilo opravdu hodně a proto ví Putin, nechce zničit. Já myslím, že jestli Čína a Rusko by chtěli zničit Evropu, tak vůbec nemusí používat žádné zbraně, stačí jim jenom podpořit Green Deal, protože ten Green Deal tu Evropu zničí naprosto spolehlivě a mnohem dříve než jakýkoliv válečný konflikt. Konec konců to vidíme kolem sebe. Evropa ztrácí dech a její poměr na světovém HDP se rapidním způsobem snižuje, a to právě a jenom díky hloupé politice, hloupé ideologii bruselských sociálních inženýrů, kterou známe pod názvem Green Deal. Dnes budeme mluvit převážně o větrných elektrárnách. Samozřejmě týká se toto téma i solárních elektráren, ale tam ta situace není až zas tak, řekl bych, tragická. Z hlediska jaksi doplňkové energie, pokud si někdo instaluje solární panely na střechu své haly, na střechu svého domu, proč ne? Proč ne? Nicméně dělat obrovské solární parky, které potom způsobují opět další negativní ovlivnění životního prostředí, vytvářejí takové ty tepelné kotle, nad tím, když proletí pták, tak je mrtvý naprosto spolehlivě, tak to jsou už věci, které jsou podle mého názoru naprosto za hranou. Tedy individuálně, doplňkově, proč ne? Ale z mého pohledu prostě jakákoliv masivní podpora výstavby velkých solárních parků z mého pohledu opravdu není tím správným řešením. Takže to těžiště samozřejmě dnes bude se týkat těch větrných elektráren. Máme tam hezky na té fotografii. Myslím si, že ten kopec by byl bez nich mnohem, mnohem hezčí. Já bych tu problematiku rozdělil do dvou kategorií. První jsou ty takzvané akcelerační zóny. O nich se teď diskutuje. Akcelerační zóny jsou zase dalším projektem z Evropské unie, kdy EU fakticky vydírá členské státy jejich vlastními penězi. Oni od nás vyberou naše daně a pak říkají, my vám ty peníze vrátíme, pokud vy splníte to, co my chceme. Tedy pokud nakreslíte ty akcelerační zóny v nějakém rozsahu, což v České republice je docela problém, protože my na rozdíl od jiných evropských zemí máme velmi husté zalidnění v naší zemi. U nás je těžko najít prostě prostor, který bude 10 kilometrů od jakékoliv obytné zóny a tak dále a tak dále. To prostě ty jiné země nemají. Stejně tak nemáme možnost udělat ty takzvané offshoreové větrné elektrárny, to znamená postavit je na moři, protože žádné moře nemáme. Tudíž pro Českou republiku je zase tohle gleichschaltování naprosto mimo. Víte, já s oblibou říkám, že cokoliv, co plánujete, tak musíte vždycky vzít v úvahu ty místní podmínky. Ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii na horách je určitě super stavět lyžařské vleky a lyžařská střediska. Vydělává to peníze, funguje to perfektně. Těžko budete lyžařská střediska stavět v Maroku, v Čadu nebo někde kdekoliv v Africe, protože tam to prostě vydělávat nebude a bude tam jaksi vlek, který mu bude chybět dvě podstatné věci, a to jsou kopce a sníh. A to samé platí v bledě modrém o České republice v oblasti těch takzvaných, jak říká Ivan Noveský, občasných zdrojů energie, nikoliv obnovitelných, ale občasných, protože ono na tom příliš obnovitelného. Všechny zdroje energie jsou obnovitelné, protože i uhlí se neustále vytváří a tak dále a tak dále. Takže pro za mě je tohleto úplně, ale úplně mimo. No a ty akcelerační zóny samozřejmě proto dopadají na Českou republiku mnohem vážnějším způsobem, než dopadají třeba na jiné země, kde mají toho prostoru o něco víc. My máme skutečně těch vesnic a obcí obrovské množství a konec konců i díky tomu je ta Česká republika krásná a členitá. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. To, že je někde nakreslená akcelerační zóna, neznamená, že tam ty větrné elektrárny budou stát. A vice versa, to, že někde není akcelerační zóna, to neznamená, že tam stát nebudou. To je v podstatě jenom administrativní prvek, který umožňuje zrychlené povolovací řízení. Nic víc, nic míň. Pokud si někdo prolobuje postavení větrné elektrárny mimo akcelerační zónu, stále mu nic nebrání si ji tam postavit. Takže ty akcelerační zóny, byť samozřejmě výrazným způsobem usnadňují to celé řízení, tak to není jaksi naprostý imperativ toho, že tam ty větrné elektrárny budou stát a, jak říkám obráceně, že tam, kde akcelerační zóny, tak stát nebudou. Přesto jsem přesvědčen, že malovat dneska akcelerační zóny na půdu s bonitou 1, 2 poblíž našich přírodních památek, jako je Říp nebo Blaník, poblíž obcí, poblíž zastavených území, je prostě principiálně špatně. protože už tu chvíli tím otevíráme ty dveře k tomu, aby se tam ty větrné elektrárny stavěly rychleji. A za druhé, proč zrovna akcelerační zóny na větrné elektrárny? Tak já bych raději akceleroval stavbu dálnic. Já bych daleko raději akceleroval stavbu rychlostních železnic, tak abychom si konečně dobudovali tu naši infrastrukturu. Proč zrovna v případě, kdy se snažíme a víme, jak to povolovací řízení je u nás složité, jak trvá dlouho na to postavit tady i příboudu, tak proč zrovna na větrné elektrárny prostě my tady uděláme akcelerační zóny? Za mě to postrádá jakýkoliv smysl a zase je to jenom ukázka toho, že se jedná o čistou ideologii, o nic víc. A dnes ti vážení hosté, které tady budeme mít, tak vám o tom určitě řeknou víc. Stejně tak jako odpoledne dorazí paní Jana Zvěrtek-Hamplová, která poradí, jak se proti těmto administrativním úkonům bránit. My samozřejmě budeme se snažit prosazovat co nejvíce uplatnění referenda, místních referent. Dnes zase vyšel článek, že další obec to odmítla zcela jednoznačně, protože kdo to ostatně bude chtít mít za barákem, tak říkajíc. Angličané mají takové úsloví, které zní not in my backyard, jo, tedy ne na mém dvorku. Všude, postavte si to všude, ale hlavně ne u sebe. A my, když jsme byli na tom veřejném projednávání těch akceleračních zón, tak tam padla úplně dokonalá otázka na všechny ty, asi tam bylo 10, co tam seděli, a jeden z těch účastníků se zeptal, a vy z vás byste to chtěli mít u domu? Kdo z vás by to chtěl mít? Mlčení, ticho. Až pak moderátorka řekla, no to je jasný, že nikdo. Říkám, skvělý, tak proč to malujete těm lidem za tím barákem? Víte, tohle je asi ta druhá kategorie, ke které bych se chtěl dostat, a to je vůbec smysluplnost. Smysluplnost právě těchto zdrojů energie, jako je sluneční energie, větrná energie a tak dále. Je to budoucnost energetiky pro Evropu, pro svět? Já jsem přesvědčen, že ne. Pojďme o tom dnes diskutovat, budu za to velmi rád, ale podle mého názoru je to takzvaná slepá vývojová větev. Protože poměr toho, co to stojí, poměr vynaložené energie na výrobu, na instalaci, poměr toho, jakým způsobem to škodí vůbec celé krajině, i lidem, i zvířatům, vůči tomu přínosu je za mě zásadně negativní. A já bych chtěl poukázat na jednu věc, a to je obrovská faleš těch takzvaných ochránců přírody. Ti, kteří tady v momentě, kdy je narušen jakýkoliv biotop, kde žije jakékoliv zvíře, jakýkoliv brouk, tak okamžitě křičí, stávkují, žalují, tak najednou jim to nevadí. Najednou říkají, no tak to přesuneme jinam. Ti, kteří vždycky se snažili strážit hladinu hluku, aby nikde nebylo, hlavně po půlnoci, aby nebyl nikde hluk, tak najednou říkají, nějaký 40... herců v noci v tom vašemu spánku přece vůbec nemůže vadit. To je úplně v pohodě, žádný spánek vám to nenaruší. Najednou lidé, kteří prostě se snažili bránit krajinu, aby tam nikde nestálo něco ošklivého, aby prostě jsme vždycky stavili ty domy nějak, aby nebyl překažený výhled, rozhled a tak dále, tak najednou jim nevadí 250-metrová monstra, která budou hyzdit naši krajinu a budou ji hyzdit na mnoho a mnoho desítek let. To je farizejství, to je pokrytectví. Tady vidíte, že jim vůbec nejde o ochranu přírody, o ochranu života lidí, zvířat, o rostlinstvo, o flóru, faunu. Ne, jim jde jenom o tu ideologii. To jsou čistí ideologové, úplně stejní jako všichni ideologové tohoto světa, které zná naše historie, kdy prostě ti lidé, buď to jim jde o to, aby získali moc nebo peníze. Nic jiného v tom není. Nehledejte zatím žádné bohulibé účely, je to čistě a jenom ideologie, kde jde o moc a o peníze, tak jako vždycky. Pojďme se podívat, jak to vypadá v současné době ve světě ohledně větrných elektráren. Donald Trump velmi tvrdě proti tomu bojuje, fakticky ve Spojených státech amerických se teď žádné větrné elektrárny nestaví. Španělsko se nám pochlubilo před asi rokem, že je první zemí, které přešlo na plně obnovitelné zdroje. Tak oni mají samozřejmě hodně toho moře, oni mají opravdu velké planiny, kde to můžou instalovat, takže se pochlubili, že už jsou plně energeticky navázaní na ty OZE, na ty občasné či obnovitelné zdroje energie, jak chcete. Za pár měsíců přišel blackout, masivní blackout. A to je prostě nevyhnutelný důsledek toho. tyto zdroje prostě nejsou stabilní, nefouká pořád, nesvítí slunce pořád a tomu blackoutu se nevyhnete. Právě proto jsou jako základ, pokud budou jako základem toho energetického mixu, tak to prostě nejde. Není to možné. No a Francie, tak ta v loňském roce francouzský parlament uvalil moratorium na stavbu nových větrných elektráren. To je fakt, takže ve Francii se teď nestaví onshoreové elektrárny, pouze offshoreové, pouze na moři. A soud Montpellier dokonce nařídil na základě žaloby rozmontovat jeden celý větrný park, sestávající se z 9 větrných elektráren, protože žalobce prokázal, že tam dochází k obrovskému úmrtí ptáků, kteří lítají kolem, a dokonce včetně usmrcení vzácného orla skalního. Takže soud Montpellier nařídil to rozebrat a ještě ke všemu udělil pokutu 200 000 euro tomu, kdo to postavil. Tohle je dnes stav v Evropě a my se do toho ženeme. Je to stejné, jako vstupovat do KSČ v říjnu 1989. Úplně stejné. Takže přátelé, já za sebe říkám, že kdybychom ty peníze, které jsme dali do této ideologie, hloupé Green Dealové ideologie, dali do rozvoje jaderné energie a do rozvoje fúze, tak jsme dneska daleko, daleko dál. Dnes už máme v Číně, v Rusku, v Americe jaderné elektrárny čtvrté generace, které umí jet na palivo, které je v podstatě odpadem z těch předchozích generací. Pojďme skutečně se vrátit od ideologie ke zdravému rozumu a pojďme financovat projekty, které mají smysl, které dodají lidstvu, našemu průmyslu, naší energii, ale i našemu podnikatelskému sektoru, i našim domácnostem dostatek stabilní, levné elektřiny, protože to je základ. Ten, kdo bude mít elektřinu v příštích 30 letech, zbohatne jak Katar. Elektřina je jednoznačně ropou příštích 30 let. Pojďme se toho nevzdávat, pojďme se vrátit zpátky z této slepé uličky na cestu zdravého rozumu, pojďme si udržet fosilní zdroje, pojďme investovat do rozvoje jaderné energie a věřte mi, že nám tak bude mnohem lépe. Teprve tehdy se Evropa může uzdravit, teprve tehdy může Evropa zase znovu konkurovat, jak Americe, tak i Asii. Česká republika nepotřebuje solární a větrné elektrárny. Česká republika potřebuje to, aby se držela svého energetického mixu, který tady byl nastaven předchozí generací a je naprosto správný. Byli jsme druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě, brzy budeme dovozcem. Já bych chtěl tento trend zvrátit a chtěl bych, aby se Česká republika znovu stala velmocí v oblasti výroby a exportu elektřiny, protože díky tomu bude naše země zase znovu bohatší. Děkuji moc a přeji vám příjemný seminář. Díky, že jste přišli. Já se teď krátkosti omluvím, protože přijel na návštěvu sem do parlamentu za mnou místopředseda Slovenské národní rady pan Andrej Danko, předseda SNS, takže já se s ním jdu přivítat, ale pak se sem zase vrátím a budu moc zvědav na vystoupení těch jednotlivých panelistů, protože si myslím, že to bude opravdu velmi, velmi zajímavé. Ještě jednou díky, že jste dorazili. Moc se těším. Díky.
2: Tak, děkujeme panu poslanci Reichlovi. A já jsem si připravila takové úvodní slovo pro každého dnešního vystupujícího. Mám pro ně překvapení, protože já jsem požádala umělou inteligenci otázkou, jak krásně byste představili, a uvedla jsem jméno. Tak panu profesoru Turánkovi. Profesor Turánek patří mezi výrazné osobnosti svého oboru. Během své dlouholeté kariéry se věnoval vědeckému výzkumu, pedagogické činnosti i popularizaci odborných témat. Je známý svým důrazem na samostatné myšlení, otevřenou odbornou debatu a snahou hledat nová řešení složitých problémů. Jeho práce oslovila řadu studentů i kolegů a přispěla k rozvoji diskuze v oblasti, které se věnuje. Pan profesor Turánek. Dobrý.
4: Dobrý den, já myslím, že umělá inteligence to psal z nějaké detence už, protože já jsem dezolátor, nebo tak dezinformátor, že možný. Ten první snímek tam může být.
2: Prosím.
4: Ten první snímek. Tady na tom obrázku, to jsem udělal kdysi nějakých 2013, když jsem byl na vědecké konferenci o vakcínách, jako antivaxer na rodu, tak jsme se byli podívat, to je nejvyšší hora toho rodu, Ioannides, tak mi to připadalo, ještě můžeme pojednout. Tak mi to připadá jako Golgota, jo, tam ty tři větrníky. No a dneska ty Golgoty, co tady budou, mají těch křížů stovky. Aha. Já jsem tu přednášku nazval jako vliv větrných elektráren na zdraví obyvatel, biologickou integritu ekosystému, sociální soudržnost a potravinovou bezpečnost České republiky. Protože o tom se vůbec nemluví, oni vám to prezentují, jakože všechno je naprosto skvělé a není to pravda. Zamlčují soustavně ty dopady, které nejsou malé. Já tady jenom ty dva citáty, ten, i když se všichni odborníci shodnou, já myslím, ty vládní odborníci, mohou se mýlit. A čím větší je zájem v daném oboru, tím menší pravděpodobnost, že výzkumná zjištění jsou pravdivá. Čili vědět se správné a neudělat to je největší zbabělost, jak říká Konfucius. No tady máte vývoj větrníku. Je to stejně jak s těmi dinosaury. Ta megalomanie, aby se vůbec mohl vyčerpat ta nízká energie větru, vede k tomu zvětšování a zvětšování a skončí to, jako, jak už říkal tady pan Reichl, slepá ulička, to vidíte napravo toho chcíplého tyrannosaura, kterého žerou ti malí savci, což ta budoucnost může být v malých modulárních reaktorech. Tady jenom ukázka, jak pak taková krajina vypadá, když tam postavíte 250-metrová monstra, což ještě nikde na světě se nedělá. A Siemensovi zůstalo při 12 těch monster, které potřebuje udat. Něco veliký pomalu je tady ta pražská na Pankráci věž, která vězí. Tady jsem byl v Bratislavě na konferenci o koronavirových vakcínách, tak jsem byl ubytován v hotelu a tohle jsem tam viděl. Napravo té zadne, tam na tom horizontu v Burglandu vidíte stovky těch větrníků, je to šílený. A v noci se podíváte, to jsou ty červené body na horizontu, to taktuje ty světla těch větrnicích, je to synchronizováno GPS-kou, aby to všechno taktovalo stejně. Ten dopad na lidi, jo, červené světlo je vlastně poplašný signál, takže to narušuje vaši psychiku. Přitáhne to hmyz, který tam samozřejmě zahyne, přitáhne to netopíry, který tam loví a toho netopíra nezabijou ty lopatky, těm by se i vyhnul. Toho zabije ten tlakový ráz za lopatkou, protože netopír je savec a ty savčí plíce jsou jiné než ptačí, takže mu to roztrhá plíce, on padne mrtvej. Zasahuje to i do toho ptáku, či potom, až tak si můžete přečíst detaily, já bych na to neměl čas. Prostě už jen to blikání červených světel je nebezpečné. Tady jsem udělal pár obrázků, abyste si měli představu, jak se staví taková elektrárna. To není jen, že to postavit, oni musí udělat příjezdové cesty, musí tam přitáhnout kabely, kterým se ta elektřina potom vede k těm rozvodám, se napojila na síť. A to jsou všechno mnoha tunové závaži, čili už jenom ta doprava devastuje tu půdu pod těma silnicema. Tady máte ukázku těch velkých lopatek. Jo, to, ta jedna lopatka váží 70 až 90 tun, takže celý ten komplex má skoro 400 tun, který rotuje, to je ohromný ten setrvačná energie, kterou v případě nehody musíte zastavit. Tomu se ještě vrátím, to je další taková fantasmakorie, který oni nám tady říkají. Teď ty lopatky mají asi životnost 2 až 3 roky, takže musí se vyměnit. A ten odhad je, že v roce 2050 tady bude, někdo říká 40 do 50 milionů tun odpadu těch lopatek. A co se s tím bude dělat? No tady se ukazují takové eufemistické věci, že se uděláte lezeckou stěnu nebo pro děti hřiště, přístřežky na kola a tak dále. Jenomže těch lopatek je tolik, to byste měli, těch hřiští, tolik dětí i mít nebudeme už. Takže vypadá to v podstatě takto. To jsou úložiště lopatek z těch elektráren v Texasu. Oni tady blázni s asbestem z těch soeternitu, který vlastně, když ho nebudete drtit, tak nebezpečí není. Jo? A tady uložijou tisíce, miliony tun těch lopatek. Další problém je recyklace, tak to železo z těch tubusů, to oni nějak zpracují, ale pak tam máte v zemi ty patky, na které to stojí. A ty naše elektrárny, které by tady měly být, doufám, že nebudou, tak ty potřebují patku průměru 30 metrů. To je 4 tisíce tun železobetonu. A myslíte, že ta rekultivace, jak by měl řekl, my to zrekultivujeme? No ta rekultivace spočívá v tom, že uříznou ten vršiček, na kterým je nasazen ten tubus a zahrnou to zeminou. Tomu říkají rekultivace. Zkuste si dálnici zahrnout půl metrem zeminy a pak tam pěstujte brambory. To je nesmysl, to jsou nesmysly, které oni tvrdí a vůbec se tím nezastavují. Další problém, který tam potom nastane, je, že vlastně ten beton zůstává v zemi, ten alkalizuje tu zemi v tom okolí, naruší všechny ty kapiláry, kterými se vsakuje voda, čili tam vznikne takový špun hydrogeologický, tam se zničí vlastně spodní vody, protože neprosakují a nad tím vám nic neporoste, maximálně tráva i tam moc neporoste a dochází tam k větrné erozi. To znamená, že jedna ta patka má asi 1000 metrů čtverečních, tam vznikne pustina. Když máte ten větrný park, a to nepočítám k tomu příjezdové cesty a to, co rozvrtají kvůli káblům. Teď, jak oni, když mě napadají, to tak ještě zdůrazním, tak oni mluví o infrazvuku. Já nemluvím o infrazvuku jako takovém, já mluvím o pulzním infrazvuku, což je naprosto jiná kategorie. Jo, oni říkají, že to je jak šumění lesa. Bolí vás šumění lesa hlava? Já myslím, že nikoho z toho hlava nebolí. Zkuste tady těm lidem, zavřete do jedné místnosti a tam jim puste metrom. Pik, pik, pik, pik, 10 hodin. Teď se šílijou. Nebo si ťukejte také na hlavu. Jo, to přesně se děje, jenom vy to neslyšíte. Jenomže vy to neslyšíte. Ten infrazvuk, to jsou zvukové vlny, které jsou pod 20 Hz, čím velice pomalé, ti prochází vším. To nezastaví stěna, jo? Na rozdíl od normálně slyšitelného nebo ultrazvuku. Ten se zastaví nebo odrazí. Ten infrazvuk, ten prochází zcela volně, ohýbá se nad krajinou a navíc, to vám taky neřeknou, on jde vlastně do země. A teď podle toho, jaké podloží, tak se šíří. Na žulových podložích, což je vlastně v těch asfaltových zónách na Vysočině, kde většinou žula, tam rychlost, normální rychlost zvuku v atmosféře ve vzduchu je 330 metrů za sekundu. Víte, kolik je v podloži? 6 000 km za sekundu. To prochází do velké vzdálenosti. Ty seismografy v Německu se vyděsí, protože to rozezvučí seismografy a teď se to odráží zpátky k zemi. Jakmile ten infrazvuk, ten puls dojde k základu stavby, tak začne rezonovat v té místnosti, tam vznikají kmitny a ten akustický tlak v té místnosti, pokud rezonuje ta stavba, může být až o 30 decibelů větší. Takže dále je tam v noci, když máte ten studený vzduch při zemi a teplejší ve výšce, tak ten infrazvuk, jak jde nahoru, tak se odrazí, to je jak zrcadlo, a jde dolů. Takže on fokusuje tu sílu do velkých vzdáleností, pak vám ukážu, až kam se může dostat. A, pardon. Další věci, která tam nastává, je interference. Když máte větrníku víc, a oni nejsou fázově spojeny. Oni jsou fázově posunutí, takže tam je celá řada vln. Na některých místech se to vyruší, na jiných se to zesílí, zásadně zesílí. A to zesílení budete, naměřilo se minimálně 6 kilometrů u těch menších, ale tady to bude dosahovat třeba 20 kilometrů. To nikdo nemůže predikovat. Já vám ukážu potom z Kanady tu studii. To je ona. V té Kanadě u Ontária, tam je park, který má 2400 větrníků. Tam máte dole mapku, to zelené jsou ty parky a ty tečky černé v tom jsou ty větrníky. A tam je ukázka, jak ty pulzy ten graf uprostřed, jak ty pulzy se šíří tou krajinou, to je predikovat to na základě jenom nějakých to vypočtu nemůžeš, tam musí docházet poměrně náročným měřením. Takže tam ukázali, že pokud je dole žulové podloží, no tak to dochází daleko dál, ve vápencích se to trošku víc tlumí, ale ne v hodně, v pískovcích hodně, a když jsou ruly, tak tam se to šíří jako v žulách, podle toho, jak ty vrstvy jsou nakloněny. Když jsou kolmo, tak se to celkem zabrzdí v té zemi. A když jsou vodorovně, to běží jak ve vlnovodu. A o tom jiného nemluví. Teď se zmíníme ještě o tom přírodním infrazvuku, který oni berou jako ti vás chlácholí. Teď strom, když se takhle komíhá, tak samozřejmě dělá infrazvukové vlny, ale ne pulzní. Jo? To je ten rozdíl. Ten průmyslový infrazvuk, ten bývá od nějakých bucharů, od kompresoru, ale ty větrníky, to je úplně něco jiného. To, protože ten větrník, to máte 150-metrový tubus, to je jako ohromná píšťala varhan. A jak má ta lopatka jde kolem toho stojanu, tam vzniká tlakový puls, rozzvučí ten stojan a to se chová jako, ne jako bodový zdroj, ale jako liniový zdroj, který má tu vlnoplochu šíření válcovou, či dosahuje do daleko větších dálek, ona se nešíří jen vzduchem, ona se šíří i vlastně reliovým způsobem v té vrstvě hlíny. Takže ona jde několika směry, odráží se od těch spodních vrstev ještě, takže predikce těch kmitén, kde se to rozzvučí hodně, velice obtížná, možná nemožná. Čili oni popisují, že až 10-15 kilometrů to dosahuje. Tady se chlubil pan Turek, že to posunul na 800 metrů. Jo. To je nic. To prostě je nic. U nás, kdyby se tohle dodržovalo, tak prakticky to nepostaví nikde, protože, jak už říkal doktor Reichl, u nás ta hustota osídlení těch sídel je velice velká. No o těch seismických vlnách jsme už mluvili. Pojď to přečte v klidu. To jsem řekl taky. Tady je ukázka ze švédské studie, oni to se zesměšňují. Jo? Tady máte to, ty křížky uprostřed, to jsou ty větrníky a tam měřili v určitých vzdálenostech ten infrazvuk. Měřit infrazvuk nebo půlní infrazvuk, to není jako měřit to normálně, že telefon a zjistíte nějakou hladinu zvuku, protože infrazvuk neslyšíte a ty normální měřáky to vůbec nezachytí. Oni to úplně neslyší, nevidí. Takže to jsou speciální měřáky, kde se měří v krátkých časových intervalech minimálně 100 milisekund, abyste zachytili ten pík toho pulzu. Takže ještě ve vzdálenosti 6 kilometrů naměřili hodnotu 95 decibelů. Oni tady dají normu 90 decibelů i v té hladině G, to znamená i toho infrazvuku, a tady máte překročenou. No a co to způsobí? Ten infrazvuk, proč ty vlny jsou dlouhé, tak naše orgány mohou rezonovat s těmito vlnami a rozechvět se. Čili jsou to hrudník, plíce, ty větší orgány, oční bulva, hlava naše rezonuje. Tomu víc bude mluvit pan doktor Zlínský, já jsem tohle vynechal. Pak je to ekologický problém. První problém je ty lopatky, další problém je vliv na živočichy v tom zasaženém místě a potom je to eroze z těch lopatek. Vemte si, že ty velké větrníky se točí na konci rychlosti 300 až 360 km podle toho, kolik otáček ta vrtule má a ještě v těch vzdálenosti 100 metrů při 8 metrech za sekundu je rychlost 300 kilometrů. Čili ten konec té lopatky se pohybuje velkou rychlostí. A co máte ve vzduchu? Kroupy, déšť, sníh, prach a hmyz. To všechno působí na ten povrch té lopatky a dochází k erozi. Tam zase já jsem hledal různá data a ta se líší, ale našel jsem i data kolem 4 kg z té velké lopatky za rok se uvolní. To máte z těch tří lopatek 9-10 kg a za 20 let

0: Že dneska už ty mikroplasty způsobují takové problémy, že jsme toho plní, protože produkujeme mikroplastů hrozné množství. Pak tam, no to, mě o to zkrátí, pan doktore. Já to jenom ještě to řeknu, tady ty věci. Pak tam jsou ty polyfluorované látky, to jsou nerozložitelné látky. Zase jsem hledal, některé látky jsou vysoké, některé říkají, že to nemá vliv, to nebudu diskutovat, ale jsou to nebezpečné látky. Tady v Hospodářských novinách se vysmáli článku, který jsme tam s panem inženýrem Beranem dali. Ministerstvo zdravotnictví nepředstavují žádný zdravotní problém, pak se tam smál nějaký předseda té energetiky nové, ten to nerozuměl vůbec. No a zvláštní, že tam psal nějaký otruba, jo, který se věnoval infrazvuku, a vůbec mu nedošlo, že já mluvím o pulzním infrazvuku. Tak to je ukázka našich novinářů. Tady máte výpočet, se udělal podle Ericssonovy rovnice, kolik zásahů blesku se dá očekávat v našich elektrárnách 250 metrů vysokých. U nás je přibližně 2 údery blesku na kilometr čtvereční. Když jsem to dosadil, tak vyšlo asi 3,5 zásahu blesku ty elektrárny. Tam máte ukázku, co se děje s tou elektrárnou. Tam může hořet těch zásahů za rok u těch velkých až 10. A co se stane? Tam dojde bleskově v krátkých mikrosekundách k toku proudu 20 000 amper. To tu lopatku minimálně eroduje, nebo to může roztrhnout. A ty hlášení ukazují, že asi 1700 z těch větrníků, tak jeden má fatální zásah. Když to začne hořet, máte to v lese, no to, to neuhasíte. A hlavně tam je asi metr krychlovej oleje, ten se vsákne do země. Já jsem si četl, jak to rekultivují, to byla taková sranda, to byl nesmysl, to byla prostě blázněnc. Jo? To nedostanete z těch kapuklin v podloždí horně. No a teď jenom k tomu zdravotnímu, lehce, to pak pan doktor to rozebere. Ten infrazvuk pulzní, vy ho neslyšíte, ale on má vliv na střední, na vnitřní ucho. Tam vznikají elektrické signály do mozku a ty aktivují tu osu hypotalamus, hypofyza, nadledvinky. Výsledkem je permanentní stresový uvolnění, permanentní uvolňování stresového hormonu kortizolu. I s těmi dopadky, dopady tohle nebudu propírat. I s těmi dopady na váš imunitní systém a na celkové vyčerpání organismu. Zkuste používat kortikoidy jako léky. Co vám to udělá? Zničí vám to pleť, zničí vám to metabolismus. Člověk to pak vyhodnocuje jako iritující podnět, který vlastně nevnímá, špatně spí a tak dále. To řekl pan doktor. Dopad na děti, to dítě, když je v tom bříšku, ten plod, to taky vibruje. Ono to taky slyší. Či dochází k narušení hluboké fáze do spánku dítěte. Výsledkem jsou předčasné porody a nižší porodní váha. Už teď máme sníženou porodnost, tak si zavedeme ještě toto. Hlavně na venkově, kde se těch dětí pořád rodí víc.
1: Pane profesore, omlouvám se, čas.
0: Už to už končím. No, tady máme ohrožení reprodukce, to všechno slyšíme, tady zase to osa. To jsou ty minerální oleje, o kterých jsem mluvil, recyklace, o tom jsem mluvil, ta devastace půdy, dneska potraviny jsou klíčovou záležitostí a my si budeme zhoršovat bonitu půdy nebo ji zdáme do železného betonu. A pak je ten poslední, to už končím, ten poslední problém, o kterém se vůbec nemluví, je stejný jako v době covidu. Narušení komunikace mezi lidmi, rozvrácení těch venkovských sociét, lidi přestávají cítit vztah k tomu domovu, připadají si jako vyhnaní z toho domova a nemají kam jít, protože ta nemožnost její cena klesá a jinou si nekoupí. Že v tom vesnice nechodí boháči. Čili přestávají mít zájem na tom životu, na tom toho venkova. Je to taková průmyslová kolonizace. Ztrácíte útočiště, váš domov už necítí, ten vztah už se za ně nebudete brát. A rozpadají se ty komunity, ještě písa obce. Odpoutají se ty lidi od těch kořenů. No ty sociální

0: klinický výzkum, to jasně ukazují v těch zemích, v Austrálii, ve Švédsku, to nejsou nějaké konspirační teorie, to jsou fakta. A je to velice podobné té době covidu. Ekonomicky to je neudržitelné, o tom budou mluvit další, ale hlavně vy ztrácíte důvěru v politiky a ve demokratickém zřízení. To je ta největší ztráta. Prostě už nevěříte vládám, nebudete chodit k volbám, budete apatičtí. Kdo má zodpovědnost, proč se tady neměří infrastrukturu a tak dále? Tak a závěr. Ten zápas od větrné elektrárny není technickým a ekonomickým sporem o zdroje energie. Je to hluboký zápas o právo na domov, klid a zachování lidské tváře venkova. Ukazuje se, že pokud stát prosazuje energetickou politiku silou a ignoruje lidi na zemi, platí za to daň v podobě rozpadu společnosti. Tady máte toho orla, který prostě je obětí těch elektráren. A co je pohání ty elektrárny? Není to ten vítr, je to vlastně těch 400 miliard dotací a chtivost těch větrných baronů, jejich nastrčených šmejdů, té betonové lobby skorumpovaných politiků a vlastníků hlavních médií, včetně veřejnoprávních jako ČT a ČRO. Nejsou tady, jako vždycky, nejsou na těch seminářích, neinformují. Čili jedině moratorium na výstavu má smysl. No tady máte člověka, který to může zastavit, ale ten to zřejmě neudělá. A tady je písnička skupiny Tým, reklama na ticho, to se si volím přečíst, tam to je docela dobrý. Takže děkuji za pozornost, musel jsem takhle ten světem.
1: Tak děkujeme panu profesoru Turánkovi a protože ze začátku zmínil nálepky, tak já si dovolím říct jediné nálepky, které pan profesor má. Pan profesor je doktor přírodních věd, je kandidát věd a je doktor věd. Proto najdete dva tituly před jeho jménem a dva tituly za jeho jménem, žádné jiné. Pane profesore, velmi děkuji.
0: Děkuji za pozornost.
1: Tak, dalším naším řečníkem bude pan doktor Zlínský. A co nám na něj pověděla umělá inteligence? Vladimír Zlínský je lékař, specializující se na otorinolaryngologii, který po řadě let působení v nemocnicích ve Zlíně Kroměříži a Uherském Hradišti založil vlastní odbornou ordinaci. Vedle své lékařské praxe se věnuje také veřejné službě a působil jako poslanec parlamentu České republiky, kde se zaměřoval mimo jiné na zdravotnictví, evropské záležitosti, vzdělávání a elektronizaci zdravotní péče. Jeho profesní dráha spojuje dlouholeté zkušenosti z medicíny s aktivním zájmem o fungování veřejných institucí. A já bych jenom doplnila, že děkujeme za semináře, které jste dělal s pozvaní záštitou ohledně doby covidí. A vám hned vám pustím, vydržte.
2: Tak děkuji za slovo. Já než se spustí prezentace, tak bych vás chtěl pozdravit všechny. Tak jako samozřejmě to představení bylo celkem příjemné, ale musíme se na to podívat i z jiné stránky, že nikdo nemá jenom dobré vlastnosti, každý z nás máme i různé slabosti a já musím říct, že jedna z mých slabostí je, že do všeho jdu po hlavě, zajímám se hlavně o problematiku, která je nějakým způsobem kontroverzní a v podstatě dá se říct, že si mě pamatujete z doby, kdy já jsem tady pořádal ty semináře na různé varující témata od covidu až po pokles porodnosti. A možná si říkáte, že všeho strkám nos. Já se přiznám, že já bych byl strašně rád, kdyby tady byl nějaký odborník, který by sdílel aspoň částečně naše obavy ohledně větrných elektráren. Já bych ho tady rád pustil, ale bohužel zatím jsme takového nenašli. Otázka je, jestli vůbec v České republice takový nějaký člověk je, který se tím nějak komplexně zabývá. Třeba ho časem najdeme. Ale já se teda pokusím ho nahradit. Já bych kromě vás tady velice rád přivítali zástupce koalice, zástupce opozice, zástupce médií hlavního proudu. Možná tady někdo je, já nevím.
1: A spíš... Já se omlouvám, pane doktore, byli pozváni všichni.
2: Takže na dálku zdravím všechny, třeba na příští seminář přijdou, až se ty akcelerační zóny schválí, ono asi pak bude trošku hustější atmosféra. Já bych první začal od toho, proč zastánci těch větrných elektráren nás nějakým způsobem to podporují, tu výstavu. Proč oni, nebo z jakého pohledu kritizují ten náš přístup, tu naši kritiku. Tak oni tvrdí, že ty moderní elektrárny jsou bezpečné, že ten infrazvuk rychle klesá, s druhou mocninou vzdálenosti to klesne, takže 500 metrové vzdálenosti zcela bezpečné. Pak tvrdí, že když to měří, tak jsou tam nízké hladiny intenzity v decibelech. Pak tvrdí, že to neslyšíme, takže je to pravděpodobně zcela bezpečné. Pak tvrdí, že infrazvuk se nachází všude v přírodě. Já bych vyzdvihl hlavně teda to zemětřesení, to je velmi zajímavé, já se k tomu ještě vrátím. A mluvil o tom pan profesor Turánek. Pak tvrdí, že nejsou jasně řečeny a ozřejmeny ty patofyziologické příčiny, to znamená, jak ten ultrazvuk, infrazvuk, přesto ten infrazvuk teda působí na to lidské tělo. A pak ještě tvrdí, že v podstatě se to týká pár procent citlivých jedinců, kteří vlastně trpí syndromem noceba, to znamená, že nějací dezinformátoři jim nakukali do hlavy, jaké mohou mít potíže, oni je pak mají. Takže z tohoto pohledu, když se na to podíváme, tak se pokusíme se k tomu postavit čelem, k těm jejich připomínkách. Já tady nebudu rozvádět, jak vzniká zvuk, on o tom mluvil celkem pan profesor Turánek, že je to nějaké kmitání částic, molekul vzduchu, které samozřejmě se může přenášet jak na tekutiny, tak na tuhé látky a jak tady bylo řečeno, v tekutinách a v tuhých látkách se to přenáší daleko větší rychlostí. Co se týká toho, kde se ten infrazvuk nachází, tak když se podíváte na sluchové pole, tam máte na té podélné křivce frekvenci, tak my vlastně slyšíme, lidský sluch je uspůsoben na vnímání frekvencí od 20 Hz do 20 000 Hz, to znamená 20 kHz. A nejvyšší citlivost má asi mezi tak 1000 až 4000 Hz, protože tam vlastně my máme takzvané řečové pole, to znamená, že se tam domlouváme a všechny ty měřící přístroje, ty hlukoměry jsou vlastně nakalibrovány na tuto oblast, takže když vám přijde někdo, nějaký odborník a měří vám hlukoměrem infrazvuk, tak zákonitě nic nenaměří, protože ten je vlastně kalibrován na to, aby měřil v té oblasti těch herc, o kterých jsem mluvil. A když se podíváme, jak vzniká ten infrazvuk, on o tom mluvil pan profesor Turánek, že tam vlastně ta vrtule se otáčí nějakou frekvencí, to znamená ty velké vrtule asi za 8 sekund se otočí jednou, to znamená to je frekvence asi 0,125 Hz a protože má tři lopatky krát 3 je 0,375 Hz a z toho vypočítáme délku vlny a to je skoro kilometr. Tak teďka se ptám, když dáme 500 metrů vzdálenost, vždy ta vlna, jak by se mohla zeslabit, když má 1 kilometr. Takže se ptám, jak je to teda, jak bude reagovat, jak budou odpůrci těch větrných elektráren, které jsou v koalici, jak budou na toto reagovat, na tuto situaci. Vždyť těch 500 metrů je úplně směšné, i kilometr je v podstatě směšný. Takže samozřejmě já nechci říkat, že prostě každý metr, který to odsuneme, je na nic, ale apeluji na zástupce koalici, aby zásadním způsobem řešili tento problém, tuto problematiku. A teď, když se podíváme na... A teď, když se podíváme na podpis té akustické vlny, to infrazvuku, tak ono má nějaké své speciální charakteristiky, protože tam je ten pík a ten pík vlastně se skládá z toho, že jsou tam nějaké vyšší harmonické, to znamená, že ten kmit, který tam proběhne, stlačí ten vzduch a tam vzniknou víry a k těm vírům se přidají další pulzy na frekvenci, které jsou násobkem toho hlavního pulzu. Takže když to má třeba 1,5 Hz, tak další puls je 3 a tak dále. To znamená, násobí se 3, 4 a tak dále. A ten vlastně nese tu informaci o tom pulzu. A to je vlastně to, když se to seskládá, ty pulzy v časovém průběhu, proč to tvoří takový pík. No a teď se, když se podíváme na ty vlastnosti toho infrazvuku, to už tady popisoval pan profesor, oni nejsou moc intuitivní, ty vlastnosti, ale chová se to tak, že v podstatě se to různě sčítá, odčítá, ohýbá a šíří se to na velké vzdálenosti. A kromě toho se to šíří nehomogenně, protože jak to interferuje a rezonuje, tak prostě v některých oblastech, hlavně v těch rezonančních dutinách, mohou být oblasti, kde je nula a někde, kde je prostě ta intenzita extrémně vysoká. No a teďka se dostávám k tomu syndromu větrné turbíny. Na co teda útočí? On útočí ten infrazvuk hlavně na naši centrální nervovou soustavu. Z toho vyplývají ty problémy, protože základním si myslím je porucha spánku a z té poruchy spánku pak už vám vyplývá, když se někdo nevyspí, tak asi jakou má náladu, jak se cítí, jaká je jeho psychická výkonnost, jaká je jeho koncentrace. No a k tomu ještě přibývají další problémy, jak je tlak v hlavě, tlak v uších, tlak na hrudi a působí to i na vestibulární aparát, takže se tam objevuje nevolnost a závratě. No a teď jak to působí na ten mozek, si říkáte. Přiznám se, že asi není úplně jasně zatím zjištěno, jakým způsobem to působí. Podle toho, co já jsem si hledal, tak ty cesty jsou tři. Působí to přímo na mozkové buňky, a to není jen to, nejsou neurony, působí to zprostředkovaně přes receptory a nervové dráhy a působí to přes cévy. To jsou možné příčiny vzniku těch obtíží. Já jsem tady mluvil, nebo pan profesor, o té rezonanci. Naše tělo je vlastně jakýsi viskoelastické prostředí a nehomogenní. My máme spoustu dutin, kosti a jak vletí ta infrazvuková vlna do našeho těla, tak ho celé rozkmitá a v některých dutinách dojde takzvané rezonanci, to znamená, že tam vznikne tím, že se to odráží od stěny té dutiny, tak se ty vlny odražené střetnou s tou vlnou, která směřuje do té dutiny a oni se sečtou. A někde se odečtou a ta dutina se rozrezonuje a ono to pak působí jako zesilovač. Takže teď samozřejmě vás napadne, které máme dutiny, tak je to samozřejmě dutina hrudní, dutina břišní a dutina lebeční. A co se týká té dutiny lebeční, tak tam je zajímavé to, že ten mozek má svou vlastní elektrickou frekvenci, několik vln. Ty vlny jsou alfa, beta, teta a delta. A vlastně ty vlny pomalejší, teta a delta, tak ty se aktivují při hlubokém REM spánku, kdy vlastně my nejvíc relaxujeme a odpočíváme. A mají frekvenci 8 Hz, cirka. A ty vlny, které vznikají v rezonanci s hlavou, tak prostě některé z těch vln mohou mít tu frekvenci taky těch 8 Hz, takže tam dochází ke kolizi. To je jedna možnost, jakým způsobem může se ovlivňovat ta REM fáze spánku, o které jsem mluvil. A teď se podíváme na ty další možnosti. No, takže my vnímáme zevní prostředí receptory. A my jsme těmi receptory v podstatě poseti. A ty receptory jsou mnohé z nich založeny právě na tom, že přenášejí mechanický pohyb na chemický signál. A tady už cítíte, že ten infrazvuk vlastně tohle by mohl způsobit. Já je nebudu všechny ty receptory tady vyjmenovávat, protože už jen trochu tlačí čas. Ale samozřejmě jsou to receptory, které sluchový orgán, vestibulární orgán, receptory, které máme v kůži, hmatové, proprioreceptory, které máme ve šlachách, ve svalech, v kloubech, v kostech, ve vnitřních orgánech. A ty se přenášejí ty signály z těchto receptorů takzvanými aferentními drahami do určitých částí mozku. Do mozkového kmene, kde se přepnou, pak se přepnou do talamu, tam se všechny jaksi fúzují, ty informace on je analyzuje a pošle je do limbického systému, do amygdaly. A to je centrum, které je odpovědné za naši obranu, abychom přežili v zemním prostředí. A pokud ta amygdala to vyhodnotí, že jsme ohroženi, tak spustí stresovou reakci uteč nebo bojuj. A přepne se ta amygdala do hypotalamu, to už nás svědčí, že je to někde pod tím talamem, a přes aktivaci, jak o tom tady hovořil pan profesor, hypofýza nadledvinkové dráhy a přes sympatický nervový systém se spustí ta stresová reakce, která znamená zvýšenou tepovou frekvenci, zvýšenou frekvenci dýchání, rozšíření zorniček, podcení. To je dobře, to potřebujeme. To je fajn, když je to akutní. Jenže v momentu, kdy jsme pořád bombardováni tím infrazvukem, permanentně hlavně v noci, tak to přijde do stavu vyčerpání chronického stresu, kdy samozřejmě ten organismus nechce ta amygdala, aby člověk, který je ve stresu a hrozí, že ho sežere nějaký predátor, aby spal. Tak trpí nespavostí. A z toho pak se odvíjí všechny ty problémy. A co se týká toho působení kortizolu, o tom taky tady mluvil pan profesor, tak ten nám vlastně zvyšuje hladinu glukózy, mobilizuje na metabolismus, potlačuje imunitu a potlačuje jiné hormonální soustavy, třeba ten rozmnožovací systém. Tak to nechceme, že? To je špatně. No a teďka se podíváme, jak je to zprostředkováno makromolekulárně. Když se podíváte na ten obrázek, nezdá se vám tam být něco podivného, takové nějaké tří osé zařízení, tak to je pohled na mechaný receptor, jmenuje se piezo 1, piezo kanálek, zhora. Tak to absolutně připomíná, to mě právě strašně zaujalo, tu lopatku té větrné elektrárny. A funguje to tak, to je páka, ono se to netočí, jo, to je vsazeno v té membráně buněčné. A pokud, a je to trochu prohlé, ten, když není drážděn ten receptor, a když jde mechanická síla, třeba ta vlna toho infrazvuku, tak se to prohne, to vchlípení se vyrovná a ten kanálek se otevře a proudí vápník dovnitř. A ten vápník je signál pak pro tu buňku, aby vykonala nějaké činnosti. Třeba generovala depolarizaci a signál nervový. Těch piezoreceptorů je v těle neuvěřitelné množství, jsou téměř všude. Padla za to Nobelova cena v roce 2021 a pak to začali vědci nacházet ve všech částech těla. Já se zmíním o hlavně piezo 1 mě zajímá, protože to je vlastně ten cévní systém, o kterém jsem mluvil, kde vlastně podle jedné vědkyně, která se jmenuje Uršula Maria Belutek, je vidět, že každá Uršula nemusí být pro nás hrozbou, tak ta tvrdí, že infrazvuk s určitými vlastnostmi, frekvence, časový protrvání, tlak, jak jsem tam popisoval ten charakter, tak vytváří v tom laminárním proudění nějaké stresové pole, takové nějaké, bych řekl, že se tam vytváří víry a to atypicky dráždí ty mechanoreceptory v té cévě a vede to k tomu, že je přetížen ta buněčný metabolismus, vznikají tam radikály kyslíkové, které jsou velmi reaktivní, poškozují tu cévu, ta céva stlušťuje, vznikají tam ateroskleróza, nedostatečně proudí krev do všech orgánů, my se bavíme hlavně o mozku a pak už nám z toho vyplývají ty potíže, kterými ty pacienti trpí, to znamená bolesti hlavy, závratě, únava, mluvil jsem o té fibróze, ona tam nastává i fibróza srdce, o tom nedávno vyšla taky velká studie vědců z Mainzu. No a už se blížím ke konci, tak co je důležité, tak Já jsem tady nezmínil to zemětřesení. A možná to zemětřesení je jeden z důvodů, proč my tak reagujeme na ten pulzní zvuk. Protože to zemětřesení má velmi podobný průběh, jak ta elektrárna. Vzniká tam taky jako takové pulzní, jak se to tře o sebe, ty desky, při kterých vzniká to zemětřesení, tak je možné, že nás ten organismus varuje. On nás varuje podvědomě. To vůbec nejde přes mozkovou kůru. No a teďka se ještě musíme uvědomit, že ten výzkum pokračuje a není uzavřen. Uznávám. Dále bych chtěl říct, že musíme vzít v úvahu to, že ne všichni lidi jsou na to stejně citliví. To znamená lidi staří, nemocní, děti, těhotné, psychicky nemocní a podobně. Ty jsou v největším ohrožení. Má to tvořit 30% lidí. A poslední slide, a ten je asi nejdůležitější ze všeho. Vyzývám k tomu, aby jsme ctili princip předběžné opatrnosti. Dokud nebude uzavřen ten výzkum, jak to je, tak nemůžeme povolit přestavbu těch větrných elektráren a nemůžeme obětovat lidi. To, že se nás to netýká, to přece není možné, abychom obětovali část naší populace. Za druhé, to musí být ty větrné elektrárny, které už jsou postaveny, případně se budou stavit, musí být trvale monitorovány. Musí být monitorována intenzita i kvalita toho infrazvuku a musí to být monitorováno jak zevně, tak uvnitř místnosti a trvale. Ale pozor, to ještě nestačí. Musí to monitorovat nezávislé orgány. Nemůže to být orgány, které jsou závislé na podporovatelích Green Dealu a na větrných baronech. Takže to je základem té mé přednášky, abych na to upozornil, že pokud tohle nesplníme, tak musím říct, že nebo za to nebudeme bojovat, tak ta má přednáška se minula účinkem. Děkuji vám za pozornost.
1: Tak, děkujeme panu doktoru Zlínskému za velmi zajímavou přednášku. Myslím si, že je velmi podnětná a určitě budeme dál šířit informace, které nám dneska předal. Dalším řečníkem je inženýrka magistra Penelope Cimprichová. A co pak nám umělá inteligence na Penelope prozradila? Paní magistra inženýrka Penelope Cimprichová je zkušená odbornice s dlouholetou profesní praxí. Ve své práci je ceněna pro pečlivost, analytické myšlení a schopnost nacházet praktická řešení i složitých problémů. Díky kombinaci odborných zkušeností, znalostí, organizačních schopností a vstřícného přístupu si získává respekt kolegů i obchodních partnerů. Paní inženýrka magistra Penelope Cimprichová.
3: Tak to se musí smát, děkuji umělé inteligenci, to bych ani sama neřekla něco takového hezkého na sebe, takže opravdu hezké. Já bych se jenom, jestli mohu, vrátila trošku k tomu 15.5., kde jsme byli na akci, počkejte, já to začnu s tím dokýme, kde jsme byli v Radiopaláci, kde pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj akci pro nás všechny ostatní lidi, abychom se tam mohli s nima popovídat a nějak se k tomu vyjadřovat. A jasně tam zaznělo, co bylo špatně. Vlastně měla jsem pocit, že celé to hodnocení těch větrných elektráren bylo špatně a nikoho to netrápilo. Takže biologické hodnocení trvalo pouze 3 měsíce. Od 8. do 10. měsíce roku 2025. To znamená, že se neprobral celý ten rok, který je třeba minimálně probrat, abychom měli všechna roční období a ještě minimálně jeden rok poté. To nebylo. Geologický průzkum, myslím, byl jenom někdy v lednu, takže to bylo úplně k ničemu. No a na zhodnocení zdraví nám bylo sděleno, že se použila jedna modelová studie. V dnešní době, kdy už jsou stovky studií, které existují, tak si vyberou jednu modelovou studii a to bylo všechno. Já si myslím, že je to podstatné, co my potřebujeme, jak to vypadá v té klinické praxi. Na to bychom měli apelovat a to bychom měli chtít. A jediný nežádoucí účinek, se který teda odsouhlasili, že tam teda snad byl, že to byla nespavost. A mně se líbilo, jak se tam jeden pán ptal, no, že možná úředníci pracují 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, ale on teda opravdu se potřebuje vyspat a co má dělat. Tak mu bylo sděleno, že ať si vezme tabletku. Takže to bylo, k tomu se ještě vrátíme. Dále se nehodnotil dopad právě ta kumulace, o které se tady mluvilo, to bylo to podstatné. Tam byla třeba jedna paní, která opravdu žila, že měla na východě, na západě a na jihu 500 metrů od sebe 3 elektrárny, 3 větrné elektrárny. Ta musela být v kotli. Nemohla se vlastně ani podívat ven, aniž by viděla větrnou elektrárnu, protože se nebudete dívat na sever, ale chcete na sluníčko. Takže jí totálně zničili život. No, jaká je kybernetická bezpečnost, o tom se taky nehovořilo, protože to bylo asi tajné, ale údajně je to skvěle zabezpečeno, tak to omlouvám se, ale fakt už něčemu nevěřím. A poté, co se objeví škodlivost té větrné elektrárny, tak se údajně musí vrátit do původního stavu ten prostor. A všichni tady víme, vidíme to i v cizině, že to prostě není pravda, že se tam opravdu nechá ten velký betonový základ. A v Německu to dokonce vyřešili tak, že z toho udělali jakoby muzeum, nějaké průmyslové, technologické, aby to nemuseli vůbec rušit. Jo. To je metoda, jak to nějakým způsobem vyřešit. Takže doufám, že tyhle ty věci bychom měli stále připomínat, že to není možné. Já osobně bych byla radši, kdybych to viděla v legislativě, že opravdu musí zrušit úplně všechno. Pro naplnění, co tam bylo sděleno, to důležité, že potřebujeme jenom 140 větrných elektráren. Já tady mě asi opraví kolegové, já jsem se podle AI dozvěděla, že jich je tady asi 220 v této chvíli. Takže když už máme nadstav, tak se ptám, proč potřebujeme další, když odpovídáme tomu množství, které vlastně máme mít. Jo? Proč děláme něco dalšího, když všichni víme, že to je neekologické, že to nejsou žádné obnovitelné zdroje energie. Prostě nejsou. Já tam nic obnovitelného nevidím a navíc je to zničení zdraví, přírody, úplně všeho, to o tom si nemusíme ani povídat. Dále se nevyužili brownfieldy pro ty větrné elektrárny. Opravdu, když si vzpomenu, já jsem původem z Ostravy, tam byla opravdu měsíční krajina po těch uhelných dolech. Použije se to místo toho, aby se to použilo opravdu v té krásné krajině? Jela jsem teď z Moravy a to je nádhera. Zatím tam nejsou ty větráky, takže to je ještě pastva pro oči se dívat a koukat. Ty slavné věčné chemikálie na těch vrtulích ty neřešili, protože ty nebyly předmětem hodnocení. Dále, při dotazu, to už tady Jindra řekl, ten tam zrovna v té době přišel, tady je zrovna ten pán, který se na to ptal, takže to se mi ten dotaz hodně líbil a tam začala ta moderátorka, jestli teda by rádi bydleli u těchto větrných elektráren, načež ta moderátorka tam začala prostě překrucovat, že ona to zná, že byla v Holandsku, tak se mi fakt už okřikla, že mě to nezajímá, nás to nezajímá, nás zajímá ano, ne, jestli chtějí nebo nechtějí, tak zkoušela ještě točit, tak se mi okřikla ještě jednou. Tak řekla, že určitě by tam bydlet nechtěla, říkám, tak chci i ty ostatní, aby se vyjádřili, tak to zkrátila, protože ona byla moderátorka plus 11 dalších těch ministerských úředníků, sedělo jich tam 12. Bohužel nám tam chyběl ten nejlepší, ten Ježíš, že jo, ten by tam aspoň udělal pořádek. No ale nic. Takže sedělo jich tam 12, jak u večeře nějaké, kde si nás dovolili vyloženě slupnout, protože nám vlastně neodpověděli na nic. Takže řekla za ně za všechny, že si může dovolit za ně říct, že by tam nikdo bydlet nechtěl. Ani jeden se neohradil z těch ministerských úředníků. Ani jeden. To znamená, kdo mlčí, souhlasí. Takže oni tam bydlet nechtějí, ale pro nás tady tuhle tu situaci tvoří. Já teda musím říct, že zase na ně až tak nemůžu házet nějakou špínu nebo něco, protože vím, že oni prostě musí konat to, co z vrchu na ně padne. A bohužel i ty naši ministři, obávám se, dělají to, co na ně spadne ještě z většího vrchu. Takže jak to udělat, abychom toto vyřešili, abychom prostě i ty lidi i na těch ministerstvech dohnali k tomu, že pokud to sami nechtějí, sami vědí, že to je špatně, tak proč bychom to měli dělat? Teď nově dokonce vyšlo nařízení, že začne platit zákaz na ty per- a polyfluorované alkylsacharidy, to jsou ty PFAS. Budeme jim říkat věčné chemikálie, protože jsou neodbouratelné, nezničitelné, ty tam jsou pořád, pořád a pořád. To vlastně naši vnuci, pravnuci a do 10. kolena, ty se tam s tím budou setkávat. Takže tyhle ty věčné chemikálie už nebudou moci být na obalech, které jdou do styku s potravinama. Čili tady, když se to vyřešilo, když je tady tenhle ten nový zákaz, tak my bychom to měli nějak využít. A proč se to zakázalo? Protože snižují imunitu batolat, mohou způsobovat rakovinu, neplodnost, hormonální potíže, cukrovku a tak podobně. Čili to je na tomto nejstrašnější, že oni vlastně ví, co tady tyhle ty věčné chemikálie dělají. A už původně tři látky byly zakázané, protože ty už předtím ukazovaly problémy, například riziko preeklampsie. To je vlastně v těhotenství velká těhotenská komplikace, která ohrožuje zdraví plodu i těhotné maminky. A to je prostě, to je jedna z nejhorších věcí, která vlastně může být. Ale u těch nových, u těch dalších věčných chemikálie jsou však zase pořád nacházeny podobné negativní zdravotní účinky. Takže jde vidět, že i když jsme zrušili ty tři, tak jsme se vůbec nějak nevyhli tomu, že bychom si to životní prostředí neničili a nekazili si tím zdraví. Takže víme už, že tady tyhle ty věčné chemikálie, těmi jsou potřeny ty vrtule a jak se otáčí, ten spadá to, ten spad bude všude, na polích, ve spodních vodách, v řekách, prostě v ovzduší, prostě všude, všude. A zaujalo mě, našla jsem dokonce, co se týče toho, tady těch věčných chemikálií, tak na stránkách Státního zdravotního ústavu, to je taková hezká, takový hezký obrázek, kde se ukazují účinky na lidské zdraví. Upozorňuji, že tento obrázek nebo tady tu informaci stáhla Státní zdravotní ústav z Evropské environmentální agentury. Takže roku 2019, tenkrát ještě mohli mluvit otevřeně o těch věcech, takže tam je krásně vidět, jak je to problematické, jenom tady tyhle ty věčné chemikálie, čili onemocnění štítné žlázy vyvolávají, zvýšení cholesterolu, poškození jater, rakovinu ledvin, játra, ledviny, to jsou ty naše vlastně nejdůležitější orgány na odbourávání toxínu a všeho, že jo? Takže co s tím? Teď velké záněty střev, ulcerozní kolitída, toho už je dneska tolik, že když jim přidáme ještě tyhle ty věci, tak to bude opravdu těžší. Co se týče vlastně takových těch pohlavních orgánů, tak rakovina varlat, rakovina prsu u žen. No a u těch těhotných maminek, tak tam to taky vůbec není veselé, protože se zpožďuje otěhotnění, jestli vůbec ta maminka otěhotní, to je ten problém, a zároveň je vysoké riziko potratu. Takže když se jí to možná nakonec podaří, tak kdo ví, jak dlouho těhotná zůstane. Další věc je, že může mít tu těhotenskou hypertenzi, vysoký krevní tlak, což je zase pro tu maminku nebezpečné. A i pro ten plod. No a ale pozor, ty nežádoucí účinky mohou být přímo i na ten plod. To je to důležité. V tom těhotenství, čili to miminko, už si přinese do toho života problémy, které by vlastně vůbec mít nemuselo. Čili už bude mít nižší váhu, sklon, nižší porodní váhu, sklon k obezitě. Jako já si myslím, že nám stačí s tou obezitou, co nám provedly ty covidí injekce a teď do toho máme ještě tohle. teď, co se týče chlapečků, tak u nich by mělo být méně spermií a menší pohyblivost, takže zase útok na plodnost a u holčiček pozdější dozrávání mléčné žlázy. A co je zajímavé, že nebudou příliš fungovat očkovací látky. Tak sakra, proč nám dělají tady tu národní očkovací strategii, když nám do toho vrazí větrné elektrárny, které mají způsobovat něco takového? Já tomu teda opravdu nerozumím, nebo jestli vůbec čtou úředníci i tyto věci, ale chápu, že oni čtou, oni vzhledem k tomu, že jsem dělala na tom ministerstvu, tak vím, že oni řeší, jak to obhájit. Oni se nedívají na ty negativní věci nebo na to, jak by to poškodilo nás lidi. No a dále tam se píše na těch stránkách SZU, Státního zdravotního ústavu, jak můžete snížit vystavení se tady těmhletěm věčným chemikáliím. A že nejopatrnější by měly být právě ženy, když plánují těhotenství nebo kojí, protože nejcitlivější je právě vyvíjející se plod a malé děti. Přechází tady ty věčné chemikálie i do toho mléka. Uvědome si, že tyhle ty látky jsou v různých, se vůbec kolem nás v životě hodně vyskytují. Snaží se teda postupně odbourávat. Evropská unie, jak vidíte, na tom pracuje, protože teď má vlastně to nové nařízení, o kterém jsem mluvila. Ale nicméně to jsou látky, které tady zůstanou, které už tady zůstaly a kterých se nezbavíme. A jenom se přidávají další a další. Jo, takže doporučuji, abyste upřednostňovali výrobky, které jsou s označením PFC free, takže to, že to neobsahuje. Takže přírodní kosmetiku, přírodní potraviny, prostě opravdu se doporučuje těm maminkám, aby byly velmi opatrné, aby se snažili dělat všechno pro to, aby se s těmi věčnými chemikáliemi střetli co nejméně. A jak to teda udělají, když budou žít na té vesnici a kolem ty nano, v tom vzduchu ty nano částice budou? Ty nezmizí. Jak to je vlastně, kam s těma vrtulema? Velká část vrtulí končí na skládkách, v USA a jinde ve světě tam platí ještě volnější zákony. Takže ukládají si tam, jsme viděli takový ten sklad, co tady ukazoval profesor Turánek, těch vyřazených vrtulí. Ty materiály jsou odolné proti rozkladu, takže tento způsob poměrně bezpečný, tady ten uložiště, ale znamená, že tam budou ležet navždy. Budou tam pořád, takže ty skládky se nezmění. A jako materiál tady vymýšlejí takové ty různé věci. Taky jsem tady dala, taky jsem našla stejný ten obrázek, jak jsou ta dětská hřiště, ale to je strašné. Uvědomme si, že na tom jsou ty věčné chemikálie. Jako pustili byste tam si děti hrát na tu věčnou chemikálii, na to, aby se tam klouzalo tady v něčem takovém. Jako, to je strašný. Takže já musím zrychlit, takže kromě betonu se používá balzové dřevo, které je ze stromu, který je někde v Jižní Americe a až 40 až 45 celosvětové produkce balzového dřeva se spotřebovával na ty větráky. Tady vám jenom ukazuju, jak vypadá ultrazvuk, infrazvuk a jak je to sluchově, takže do těch 16 Hz je to ten infrazvuk, ten je, jak se díváte, to jsou takové delší vlny. A potom ultrazvuk je zase o 20 tisíc výše. A když si to tak vezmeme, vždyť ten ultrazvuk, víme, že když děláme vyšetření u těch malých dětí, tak ten ultrazvuk se používá, abychom zjistili u těch miminek, jak to tam vypadá, ale určitě bychom to na tu maminku nepustili od rána do večera, od večera do rána 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Jo? Čili jsou to různé frekvence, ale nikdy bychom si to nedovolili. Proč si to dovolujeme u infrazvuku? Takže tady podle rakouského doktora fyzika, na rozdíl od akustického tlaku, infrazvuk cestuje atmosférou téměř bez ztráty energie. Takže jak to vypadá, je to vlastně všude. Tady už, já bych tady se ještě chtěla říct k tomu kortizolu. Ten kortizol, to všichni víme, že ten infrazvuk to dělá. A vemte si, že kortizol, To je vlastně ten v biologii, se to nazývá, že to je přirozený hormon, který naše tělo ty nadledvinky vytváří. A hydrokortizon to je to samé, ale je to synteticky připravené. A teď si jenom v rychlosti tak pojďme říct, jaké má nežádoucí účinky ten hydrokortizon, což bude mi ten kortizol.
1: Paní magistro, čas.
3: Jo, já, chvilku, jo. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně ve studiích u divokých zvířat dělali studie, kde ten kortizol byl 274x vyšší než normálně. Dovedete si to představit? Jako když máte už dvojnásobné hodnoty bílkovin, tak máte leukémii, že jo, máte nějaké teda vyšší hodnoty bílkovin, tak máte hodně vyšší hodnoty bílkovin, tak máte leukémii, takže určitě to není přirozené, jo. Můžete dostat cukrovku, jo, stačí, co máme cukrovku. Tady jsou všechny ty druhy onemocnění, ty psychické, srdeční. Jinak člověk, který užívá kortikoidy, ten vypadá trochu jako pavouček, jo. Rozšíří se mu obličej, tělo, má takové bříško, hubené nožičky, ručičky, no vypadá strašně. A ta pokožka, to je jak papír, ta praská, no, srdeční potíže, imunita, všechno v háji. Takže zpomalení růstu u dětí, co jsme potřebovali vědět, jo. Takže já to zrychlím hodně. Takže pozor, ještě když používáte nějaké léky, tak taky opatrně. A v těhotenství se říká, že má být jenom tehdy, když opravdu je to nutné, když ta maminka je na tom tak zdravotně špatně, že to potřebuje. Ale my to tady budeme vlastně u těch zdravých dětí. A my nemůžeme si brát tabletky, když nemůžeme spát, protože my potřebujeme řešit příčinu, nikoliv ten následek. Ta příčina tam zůstane. A co nám dělají ty tabletky? Tam se zvyšuje tolerance na ty tabletky, zvyšuje se závislosti, zvyšují se psychické problémy, náměsíčnost, i sebevražedné pokusy, sebevraždy dokonané. Všechno tady tohleto, tyhle ty léky mají, čili když nám nějaký šílenec doporučí, vemte si tabletku, tak to je prostě tragédie, jo? Takže jaké já navrhuji nastolení cesty? Stop větrným elektrárnám. Větrná elektrárna je výhodná pouze pro investory. Naše majetky, krajina a zdraví nejsou na prodej, pojďme je chránit. A ještě ten návrh řešení, který jsem, teda to je poslední stránka, že je třeba zhodnotit dopady na všechny ty skupiny věkové, zejména na ty těhotné a na ty děti. V roce 25 se narodilo pouze 77 tisíc dětí a to bylo nejméně odsledování v roku 1785. Jo, a my si tam dáme zase další věci, které nám budou snižovat porodnost. Já bych dokonce požádala, abychom zažádali o zařazení profesora Turánka do týmu k VTE, co se týče zdraví obyvatel, protože se mi zdá, že tam nikoho na to zdraví nemají, protože dát jednu trapnou studii ještě modelovou, ta je opravdu k ničemu. Zažádat o to, když máme 140, když potřebujeme jenom 140 elektráren, máme 220, aby se to zrušilo. Skončit s rozprodejem ČEZu. Vždy to vypadá jako, že to dopadne jako s vodou. Že zase nám zůstanou ty trubky, které budeme opravovat a druzí budou brát peníze. A využít legislativy na zastavení výstavby, to je pro právníky, na zastavení výstavby větrných elektráren. A to tady mi doporučil Jarda Novák, paragraf 156 trestního zákona, že už jen ohrožování zdraví je už ta příprava je trestná. A potom tady to nařízení, co jsem vám říkala. Čili pár návrhů vám tady dávám, pojďme s nimi pracovat, nebo vymyslete lepší, ale pojďme s tím něco dělat. Děkuju.
1: Tak, děkujeme paní magistře za skvělou přednášku. Já bych chtěla požádat přednášející, jestli by se snažili dodržovat čas, protože určitě bude zajímavý dotazy, které od hostů přijdou. Dalším přednášejícím je Jakub Svoboda. Co o něm napsala umělá inteligence? Jakub Svoboda je občanský aktivista a místní iniciátor z oblasti Ralska, který se dlouhodobě věnuje ochraně krajiny a veřejné debatě o rozvoji regionu. Vystupuje zejména v otázkách dopadu velkých infrastrukturních a energetických projektů na místní prostředí a kvalitu života obyvatel. Je známý svou angažovaností v diskuzích o budoucnosti Ralska a snahou prosazovat zájmy místních komunit. Jakub Svoboda.
4: Takže dobrý den všem. Takže bych se rád teda představil, nebo už mi paní Tarabová představila. Jsem obyčejný člověk, který žije v regionu Ralska a kterému záleží na krajině, ve které žije. Pracuji tam, vychovávám tam své děti a právě proto jsem se rozhodl věnovat svůj čas studiu dokumentací o problematice větrných elektráren. Zúčastnil jsem se několika debat s občany, samosprávami a státní správou. Nicméně nikdy jsme nedostali odpověď žádných odborníků. Za posledních několik měsíců jsem se zúčastnil i jiných debat než mimo oblast Ralska a v těchto diskuzích se opakovaly 4 základní okruhy otázek. Prvním tématem byl vliv na krajinu a charakter území. Lidé se oprávněně ptají, jak rozsáhlé energetické stavby změní vzhled krajiny, která vznikla po generace a která je součástí jejich domova. Druhým tématem byla ochrana a biodiverzita. A třetím tématem byly dopady na kvalitu a vliv života obyvatel. Velmi dobře se ukázalo například při veřejné debatě v Mimoni, která, dá se říct, byla asi největší debatou v České republice. Na všechny debaty byli přizváni investoři, hlavně investor, který v Ralsku chtěl stavět větrné elektrárny. Největší projekt vůbec České republiky, 16 až 25 větrných elektráren. A nebyl schopen tento investor, ať se jedná o největší společnost energetickou v České republice, nebyl schopen si předvést svůj záměr. Pokud já bych pracoval pro ČES, předvádím projekt za 4 miliardy, tak se budu snažit těm lidem předvést dopady na zdraví, možnosti dopadu na zdraví, dopady na krajinu a budu se snažit nějakým způsobem těm lidem vysvětlit, co z toho budou mít a co to může pro ně znamenat. Nicméně ani na jednu debatu a ani na žádné víceméně debatě, které jsem byl, a bylo jich 7, tak jsem se s investorem nikdy nepotkal. A právě zde vzniká problém, který považuji za jeden nejzávaznějších, a to je ta netransparentnost, která probíhá na úrovni i tohoto státu. Kdo kdy věděl o akceleračních oblastech? Řekněte, kdo jste věděl v srpnu, v září roku 2025 o akceleračních oblastech? Nikdo. Nikdo do října 2025 nevěděl o akceleračních oblastech a já jeden jako z prvních jsem začal na tuto problematiku vůbec vlastně jakoby upozorňovat a ptát se starostů, ptát se hejtmana konkrétně, protože oblast Ralsko spadá pod Liberecký kraj. Začal jsem se ptát na kraji, jestli o tom vlastně vůbec něco vědí. A každý dělal, že vlastně nic neví, ale ve finále na jednu stranu víme, že začali celou dobu vyčkávat, co se bude dít a celou vlastně tu věc přenesli na stát. Kdyby si kraje vymezili svoje akcelerační oblasti, byť po dohodě s občany, nemusel to určovat stát. Budeme se tu bavit malou chvíli o nějakých zkratkách. Jedná se o akcelerační oblasti AO, VTE, větrné elektrárny, FVE, fotovoltaické elektrárny, OZE, obnovitelné zdroje energie, biodiverzita, rozmanitost druhů, SEA. Posuzuje plány a koncepce, EIA konkrétní stavby a záměry a biokoridory, které umožňují volný pohyb vlastně jakoby druhů mezi lokalitami. Energetická transformace a role OZE představují důležitou součást evropské energetické politiky. Jenže nikde se neuvádí vlastně uhlíková stopa výroby fotovoltaických panelů, nikde se o ní nemluví, nemluví se o uhlíkové stopě při výrobě fotovoltaických systémů, ať jsou to právě lopatky, ať je to vůbec celková vlastně uhlíková stopa výroby celých těch tubusů, nebo naopak vlastně ještě výkopové práce, zemní práce, které vlastně přináší tuhle tu problematiku sebou. Jsou to příjezdové cesty, je to vlastně jakoby zásobování materiálem na dané stavby a lokality. Pokud se mají silnice rozšiřovat až na šíři 6,5 metru, tak jsou to jistě zásahy do přírody. jakožto člověk, který má rád přírodu, velmi rád navštěvuju severské země. A právě severské země jsou vlastně vůbec jedni největší dovozci, výrobci elektrické energie z větru. Zde můžete vidět několik největších vlastně jakoby projektů v Norsku. A toto zrovna třeba, když se podíváte tady na ten snímek, najdete tam jednu důležitou věc. Jsou to místa, kde nebydlí lidé. A rozloha Norska je 6,5krát větší, než je rozloha České republiky. Proto si můžou dovolit umisťovat vlastně tyhle ty větrné elektrárny přímo na pobřeží, do moře, ale neumisťují je nikde mezi vlastně obydlené oblasti. Ať se dostanete i mezi horská jezera, na úpatí jedné hory nepotkáte člověka, pouze jezera, kde jsou ryby a 3 větrné elektrárny. Projekty vlastně jakoby těchto rozsahů jako takové mají to jako součást národního cíle a zvýšili vlastně díky tomu své těm svým obnovitelným zdrojům snížili emise skleníkových plynů. To je v pořádku, ale furt se bavíme o počtu obyvatel v naší republice a rozloze a bavíme se o počtu obyvatel a rozloze Norska. Dalším vlastně jakoby co vůbec je nejdůležitější, na co se opomíjí vlastně v České republice. U nás se řeší před zhodnocením SEA. V Norsku, v Dánsku, ve Švédsku se řeší EIA. SEA řeší konkrétní jakoby projekt pouze technologicky, neřeší dosáhlé vlastně jakoby dopady, takže je důležité přejít vlastně po posuzování komplexně a to v rámci EIA, nikoliv SEA. A stejně tak byly posuzovány právě i ty akcelerační oblasti. Toto je jedna největší, vlastně jakoby vůbec ten největší projekt na světě. Vidíte, že je umístěn v moři. Ano, v moři fouká, v moři má větrný potenciál, proto Dánsko umisťuje větrné farmy a větrné elektrárny na moře. Jak už bylo zmíněno, tyto severské země mají moře. Dánsko je jako největší výrobce elektrické energie z větru a zároveň vlastně i v evropském měřítku. Jejich větrné farmy se nachází především mimo pevninu, jelikož jezdím do zemí Norsko, Švédsko, jak jsem zmínil, jezdím přes Dánsko, tak v Dánsku vlastně jakoby můžete vidět maximální velikost větrných elektráren 70 až 110 metrů. Nikde nenajdete 250-metrové elektrárny. Zde vlastně jsou sepsané jakoby největší parky s vyvedeným výkonem v Dánsku. A u těchto zemí právě má vlastně jakoby postup výstavby svá pravidla a nejde je obcházet. To znamená, musí být vždy v souladu s územním plánem. EIA, jak jsem zmínil, nikoliv SEA. EIA posuzuje tak, jak bude stavěno, tak, jak bude vlastně řešeno veškeré zabezpečení a vliv na přírodu, na kumulaci vlivu vlastně jakoby obnovitelných zdrojů, vliv na veřejnost, krajinný ráz, hluk a zároveň v těchto zemích rozhoduje veřejná participace. Takže to je velmi důležité vlastně pro tyto země, že jednak ty lidé si můžou rozhodnout, zda se i na tom projektu podílí, ať ho nemají u baráku. Můžou ho mít na moři a můžou zároveň jim vlastně tyto projekty přinášet peníze. Tyto státy, na rozdíl od České republiky, kladou velký důraz na posuzování kumulativních vlivů, zapojení veřejnosti a ta veřejnost je hlavně posuzována, teda veřejnost je zapojena do posuzování a neposuzuje se jen samotná elektrárna, ale dlouhodobé dopady a kumulace vlivů. Nikde na pevnině nenajdete obrovské větrné parky, vždy se třeba v Dánsku jedná o pár kusů 70 až 40 metrů vysokých elektráren. Vždy je to většinou pokud to není nějaká firma, tak se jedná vlastně o vzdálenost minimálně 2 až 3 kilometrů vůbec jakoby od toho obydlí, ale většinou, když je to obydlí, jedná se o nějaký statek. Takže dlouhodobě, že by tam ty lidi žili, to nikde není viditelné. Dle nařízení vlastně jakoby Evropského parlamentu a Rady Evropské unie se Česká republika zavázala jako členský stát k zlepšení přírodních biotopů, ovšem výstavbu fotovoltaických elektráren a větrných elektráren ty biotopy nezlepšíme. Jestli si vůbec někdo ve vládě uvědomuje, co je to biotop, mně tak přijde asi, že ne. Ralsko, oblast. Je to oblast evropsky významná lokalita a směrnice RED 3 jasně uvádí, že se nesmí v evropsky významných lokalitách stavět tyto projekty. Ale zároveň to nejde jenom o oblast Ralska, evropské.

0: Toto je původní plán plánované výstavby fotovoltaické elektrárny na bývalém letišti v Ralsku. To je jeden z projektů, který si plánuje Liberecký kraj v takovéto fázi zastavět zhruba 100 hektarů plochy vlastně přírodního biorekoridoru. Jsou tam vzácné traviny mezi těma betovýma plochama a takto oni chtějí vlastně zdegradovat vlastně celý ten biotop tak, jak tam je. Jestli tohle někomu připadá normální, tak mě ne. Směrnice D3 samozřejmě zadává stavět jakoby v brownfieldech, jenže brownfield si právě tohle letiště vůbec nezaslouží takový název, aby to vlastně vůbec neslo. A co je vlastně brownfield? Kdo to určil a kdo to schválil? Schválil to kraj nebo stát? Určitě to neschválili lidi, že by to byl brownfield. To znamená, v oblasti právě jakoby i tak, jako jsou soustavy Natura 2000, chráněné krajinné oblasti, která se přímo nachází na hranici vlastně tady té letištní plochy, tak ta by mohla být právě i touto výstavbou ohrožena. Což se může stát na dalších místech. Podívejme se na fotovoltaickou elektrárnu u Vepřeku, vlastně jakoby Mělník. Tam je obrovská fotovoltaická elektrárna a stojí na orné půdě. Jak je to možné? Směrnice D3 neudává, že máme stavět fotovoltaické elektrárny na orné půdě a travnatých porostech. Toto je reálné foto z výstavby právě momentálně asi největšího projektu vůbec v České republice. Jedná se o obec Kuřivody a tato elektrárna se momentálně dostavuje, postupně sledujeme, jak roste a tímto způsobem vlastně, když bych to měl popsat úplně zjednodušeně, tak na několik dní najeli buldozery a celý vlastně jakoby přírodní biotop schrnuli buldozerama a začali tam stavět tyto rozsáhlé solární parky. Důležité je vůbec, co vlastně jakoby musíme respektovat, jsou právě oblasti CHOPAV. Pitná voda musí být vždy nadřazena veškerým zdrojům a je jediným vlastně zdrojem, bez kterého se člověk neobejde. Vliv na lokální klima. Rozsáhlé fotovoltaické parky budou mít a mají vliv na lokální klima. Dá se to sledovat úplně jednoduše odklonem vlastně jakoby srážek nebo dešťových srážek, kdy třeba například v Libereckém kraji jsme za posledních 10 let o 150 mm méně, než tomu bylo v předchozích letech. A je to jenom tím vlastně, že kolem vlastně Kuřivod a oblasti Ralsko se vyskytují právě rozsáhlé fotovoltaické systémy. Nechci popírat vůbec vlastně jakoby to, že nepotřebujeme energetický mix, ale ne tímto způsobem a ne vlastně jakoby kumulovat ho v jedné oblasti a zároveň neřešit k tomu vlastně to budoucí technologie, protože samozřejmě s rozsáhlou výstavbou budou potřeba i bateriové úložiště a proto se jedná o další zábory půdy. Chci říct jednu věc. Ve skutečnosti je potřeba požadovat celoroční biologické průzkumy, vyhodnocovat kumulativní vlivy, požadovat hydrogeologické posudky a posuzovat vlivy na lokální klima. A to jak u větrných elektráren, tak u fotovoltaických elektráren. A na závěr ochrana krajiny nesmí být vnímána jako překážka rozvoje. To znamená, musíme nějakým způsobem, ať je to veřejný zájem a výroba elektrické energie je důležitá, ale právo občanů na informace a transparentnost tohoto státu, krajů, obcí a jejich vedení je hrozně důležité. Nesmí to probíhat za našimi zády. Děkuji za pozornost.
1: Tak, děkujeme za Jakubovi za jeho přednášku a vůbec za iniciativu, kterou zachraňuje naši krásnou oblast v Libereckém kraji Ralsko, odkud i já pocházím. Tak teď mi dovolte představit paní magistru Hanu Vanickou. Ve své

0: profesní praxi se dlouhodobě věnuje problematice větrných elektráren, procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA a otázkám spojeným s rozhodováním dopravního energetického stavebního úřadu DESU. Díky svým zkušenostem propojuje legislativní, environmentální a praktické aspekty přípravy energetických projektů. Odhadl ta umělá inteligence správně. Tak prosím, paní Vanická.
1: Dobrý den, děkuji moc. Umělá inteligence je neuvěřitelná, ani bych nevěřila, co všechno o mě tady povypráví. Větrníkům se věnují zhruba rok, kdy u nás přišel náš pan progresivistický starosta s tím, že tam chce postavit větrný park. A v té době my jsme měli na pozvaný mezi lidi úředníky z ministerstva a padla otázka 500 metrů. V té době, to byl přesně rok, oni to zatajili. Ale už byly smlouvy a těch 500 metrů měly tři soukromé firmy, které 500 metrů od sídel dělaly nějaké akcelerační oblasti, ještě nebyl ten zákon. My jsme vůbec nic nevěděli a ptali jsme se, pořád nikdo nic nevěděl. 500 metrů od sídel a dle vlastního uvážení. My jsme teda udělali referendum, zablokovali jsme výstavu větrných elektráren, najednou se objevily nějaké akcelerační oblasti, my jsme se ptali, 106 je úplně krásné číslo zákona o informacích, takže jsme ho využívali. A dostali jsme se k tomu, že je nějaká EIA, nějaké řízení ohledně větrných elektráren. To řízení je veřejné, podklady jsou zveřejněné, každý se může do toho řízení nějakým způsobem vyjádřit. Pak jsme narazili na to, že větrné elektrárny se schvalují i přes DESU, což je dopravní a energetický stavební úřad. A tam už je to jinak. Do podkladů nevidíte taxativně, striktně vymezení účastníci řízení, vlastně nejdou tam okolní obce, nejde tam občan, nikdo se k tomu nedostane, nemůžete se vyjádřit. Když se podíváme do těch řízení, co se objevuje v EIA, co se objevuje v DESu, investoři jsou na můj vkus poněkud drzí. To slovo je ještě dost slušné, protože jdou do řízení s tím, že mají negativní stanovisko ministerstva obrany, negativní stanovisko řízení letového provozu, nemají vyjádření od hasičů. Jsou tam dalších spousta chyb, třeba to, že dělají hlukovou studii a nezahrnou rehabilitační ústav, což je lůžkové nemocniční zařízení. Prostě ho vynechají, protože by jim nevyšel. V řízení EIA každý se může vyjádřit, můžete požádat krajský úřad, aby zahrnul třeba tu nemocnici jako chráněný receptor. Krajský úřad zrovna v tomhle konkrétním případě vyhověl a tu plnou EIA vrátil. U toho dopravního energetického stavebního úřadu to dopadlo tak, že spolek vyhodil, okolní obce vyhodil, občany vyhodil a když přišel dokument, že investor má negativní stanovisko řízení letového provozu, tak bylo ticho. My nevíme, protože nás vyhodil jako spolek, jak to dopadlo, ale předpokládáme, že tohle si nedovolí prolomit ani DESu. Co se týká akceleračních oblastí, my nevíme, jakým způsobem se bude schvalovat větrná elektrárna. DESu tvrdí, že je to dotaz na názor, takže v tuto chvíli není jasné, jestli se veřejnost dostane k dokumentaci, jestli se bude moct vyjádřit, jestli se bude moct vyjádřit okolní obec, jestli vůbec bude moct být účastníkem řízení a není jasné, jakým způsobem vlastně to bude posuzováno. Víme, že EIA nebude, jenom v případě přeshraničního řízení anebo nějakých významných změn SEA. Víme, že SEA byla udělená způsobem, kdy i kraje to hodně napadaly, obce taky, občané v připomínkách. Chybí tam biologické posudky, nebyl respektován krajinný ráz, krajinné studie, nebyl respektován ani těch 500 metrů, která tu hranici, kterou si tam dali. My jsme se ptali, co to je teda za hranici, tak nám bylo odpovězeno, že není to zákonný limit, není to hranice, která by vycházela z nějakých hlukových studií, je to prostě nějaká dohoda nějakých lidí na nějakém setkání. Jo, nevíme, co to znamená. Nicméně, co se týká hluku, tak ochranu mají občané, chráněné stavby, i venkovní, i zahrady. Ty hlukové limity u nás jsou docela přísné, ale je tady velký problém praktický, když elektrárna stojí a hlučí, není možné, aby občan donutil stát, aby zasáhl. Je to případ VTE Maletín Javoří, možná jste ho slyšeli. Pan Maus byl první, kdo prolomil novináře s tím, že nejsme dezoláti a dezinformátoři a Bůh ví co, ale oni si stěžovali na elektrárny, které jim tam hučí způsobem, že oni nemůžou spát několik nocí za sebou. Je tam velký problém v tom, že byla zjišťovací EIA, na tu se narouboval park úplně jiných turbín úplně jinde. Oni si stěžovali všude možně, hygiena do toho nesmí, DESÚ se jim posmívá a v tuto chvíli to má na starosti paní ombudsmanka Nová. Takže tam, jakým způsobem to dopadne, nikdo neví. Když už to stojí, nikdo to nezastaví. O co my se snažíme? My jsme udělali v lednu velkou petici, podepsalo nám 14 000 lidí, s tím, že jsme varovali úřad vlády pana premiéra před tím, že vlastně nemáme žádné informace, je tady nějaká mezinárodní úmluva, ať už Arhuska, anebo RED 3, kdy veřejnost a obce by měly vstupovat do akceleračních oblastí nebo do vůbec takhle velkých věcí před tím, než bude návrh, aby ho mohli ovlivnit. To se nestalo. Tady spadly 14.4. z nebe akcelerační oblasti způsobem, který my nazýváme, protože mě se to osobně týká, u nás je velká oblast, brutální zničení životního prostředí. Nejedná se o žádnou ekologii. Když se podíváme na rozklad těch 80 akceleračních oblastí pro větrnou energetiku, tak zhruba 18 jich je po dvou, po třech, po čtyřech. Máme až 108 turbín na jednom místě, 200, 250 metrových, 92, 91, 88. Jak pro Boha může být 108 turbín ekologických? To vůbec nejde na rozum, tohleto. Hodně se ptáme, hodně posíláme 106, odpovědi jsou pořád to samé, vše podle zákona. Když se podíváme do dokumentace, protože já hodně pracuju s daty, takže porovnávám komparativní analýzou metodiky, zákony, vyjádření krajů, obcí, dělali jsme připomínky pro lidi, tak zjišťujeme, že i v tom jsou rozdíly. Že ani MMR svoji vlastní metodiku nerespektovalo ani odůvodnění URP změny číslo 2. V těch SEA vyjádřeních jsou věci, které jsou úplně proti zdravému rozumu, ale ten tady samozřejmě neplatí, ale platí tady třeba zákony, konkrétně zákon o vodách. Takže nám dali akcelerační oblasti na chráněné vodní zdroje. Pak jsou samozřejmě v lesích. Co dělají v lesích akcelerační oblasti? Jo? Zemědělská půda, jednička, dvojka, černozem, nejúrodnější půda na Moravě, vinice. Co dělá průba větrník na vinice? Jo, ještě tam je zajímavost, že tam bylo největší tornádo od roku 1950 v těch místech. Oni tam dají 11 větrných turbín. Já to mohu vymyslet prostě jedině, ani nemám slov jako slušných, kdo tohle vymyslel. Takže máme na vinicích větrné turbíny, máme je v lesích, máme je na těch ochranných pásmech vod, léčivé minerální ochranná pásma, jo. Chráněná ložisková území, to taky tam prostě báňský úřad vám napíše, my jsme se k ničemu nevyjadřovali, my se musíme vyjadřovat ke všemu, zdař Bůh. To je celý, že jo. Teď máte prostě spoustu věcí, spoustu připomínek My jsme s tou peticí šli do Senátu, požádali jsme výbor za životní prostředí, aby to projednal, a oni konstatovali, že vláda má respektovat vůli obcí. Jo, senátoři nás vyslechli, byli velice vstřícní a řekli, ano, to je problém. Šli jsme na petiční výbor Senátu, tam jsme se dozvídali zajímavé věci, jako že když se vám to nelíbí, co chcete, na severu jsou uhelné doly a těch lidí se nikdo neptal. Když jsem začala mluvit o tom, co se děje v těch řízeních EIA, tak na mě koukali hodně divně, ale dali nám za pravdu, že vůle obcí, jestli chtějí nebo nechtějí akcelerační oblasti, naráží na ústavní právo samospráv. Ústavní právo samosprávy mít v územním plánu to, co si odsouhlasí ta obec. Ne to, co ji tam dá stát proti vůli občanů. Jo, teď narážíme úplně na věci právní, které by nás nenapadly, jak dlouho je od revoluce najednou tady prostě je stát, který dává těm lidem za 500 domů a blíž. U nás jsou i blíž. U nás je třeba trvale obývaná chata, která je úplně na hranici té akcelerační oblasti. Rodinný domy, v katastru je to zapsané jako rodinný dům, a oni to tam prostě dají. Pár set metrů.
0: Omlouvám se, paní magistro, čas.
1: Jo. Co se stalo na Moravě? Vinné sklípky, 200 metrů. Jo. Prostě toto je věc, kterou je potřeba posoudit. Já bych požádala, pokud můžu tímhle způsobem, aby MMR respektovalo vůli obcí. Kraje byly většina taky proti, aby respektovalo vůli krajů a aby respektovalo zákony, které nám platí. Děkuju.
0: Děkujeme, paní magistře Vanické. Pan inženýr René Jauris je člověk, který se vlastně jako občan začal zajímat o tuto problematiku. Je to bývalý úspěšný dráhový cyklista, sedminásobný mistr republiky. Angažuje se v regionu na pomezí Jižních Čech a Vysočiny. Kritizuje záměr na vybudování 4 akceleračních zón, kde by mělo vzniknout až 88 větrných turbín. Máte slovo.
2: Dobrý den. Já jsem z lokality, ze stejné lokality, jako je paní Vanická. Vlastně díky paní Vanický jsem se o tomhletom dozvěděl nedávno. Dozvěděl jsem se o tom před 3 měsíci. Byl jsem v šoku. Dokonce jsem díky tomu dostal tinnitus. A musím vyzvihnout, že nebýt paní Vanický, tak by se u nás toho moc nedělo. Ale teď k věci. Mám dům ve Vlčevsi, ze všech stran by měly být akcelerační zóny AOV 47, 48, 49, 50. A já bych se vlastně na to díval, na všechny strany, kdybych se kouknul, tak bych viděl ohromný kolosy, který v noci svítí, který dělají hluk. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Co se týče zdraví, to tady řekli odborníci, ale já bych chtěl zmínit 2 věci, které se moc nezmiňují. Půlka těch větrných elektráren z těch 108 má být v lesích. V lesích, odkaď Vlčeves bere pitnou vodu, odkaď bere pitnou vodu svatá Anna a odkaď berou vodu další vesnice anebo osady. Co se týče paní architektky, která byla přítomna toho 15., tak nám řekla, že to vyprojektovala, ale už nám neřekla, jak se tam ty komponenty dostanou. To je totiž hlavní problém v našem kraji. My jsme samý les, my jsme z kopce do kopce, my jsme samá zatáčka, úzký silnice, ve vesnicích nic neprojede, jenom pro vaši představu, ty vrtole mají 80 metrů, takže se to musí vyjít na nějakým kamionu, který je dlouhý 100 metrů. Normální kamion má 24 metrů, takže to nikde neprojede. Nezahne to v žádné vesnici, nepřejede to žádný most. A teď to nejhlavnější. Tohle to, aby se tam dostalo z hlavních silnic, tak je 15, 10 až 20 kilometrů od těch akceleračních zón, kde to má být postavený. A já jsem vzal tušku a papír, Zeptal jsem se AI a dělal jsem si takový zápisky a jenom pro představu. Samotně tam, kde mají být ty větrné elektrárny, tak to zabere plochu, tak to zničí nebo vykácejí se lesy 120 hektarů lesa. To znamená, tam, kde to bude stát, propojení kabelu. Ale aby se to tam dostalo, tak se musí vybudovat cesty i mimo ty akcelerační zóny a to je dalších 260 hektarů lesa padne. Nemusíme tady chodit do vědeckých poznatků, každý s lidským rozumem si uvědomí, co les znamená, jak ochlazuje přírodu, když se tam udělají koridory, když přijde vichřice, co zbyde z toho lesa. A to nehledě na to, že tohle je jedno z nejkrásnějších míst celé republice a měli bychom si toho vážit. A další věc, která asi nikoho nenapadla, jak se to bude hasit. Jo, takže nad tím helikoptéry lítat nemůžou, takže vyjádření hasičů je, že prostě se to nechá dohořet a budeme sledovat, aby se to dál nešířilo. Jenže u nás v těch oblastech právě ty vesnice a ty osady jsou i v těch lesích, takže těm lidem prostě vyhořejí ty baráky, protože není nějakým způsobem, jak by se to dalo hasit. Tak jenom tohleto, kdyby si někdo uvědomil, co se děje a co by se dělo. A další třetí věc, která je velmi podstatná, jakmile se nějaká chyba. Tohle to nelze vrátit. Fotovoltaika lze z toho pole sklidit a další rok, dejme tomu, tam může růst pšenice. Ale tohle to nikdo nevrátí. Ty vybetonované silnice v těch lesích už nikdo nevrátí. I kdyby to někdo chtěl rozbourat znova, tak ty stromy porostou dalších 100-120 let, což už mě už nezajímá. Ty betonové kvádry, ty tam zůstanou navždy, takže tohle je nevratné zničení krajiny. Proto bychom se měli zajímat o to, aby všechno bylo tak dobře posouzené a opravdu to bylo jenom na místech, kde to neničí přírodu, kde to neničí lidský zdraví, kde to neničí zvířata. Kromě toho, my tam máme orla mořského, máme v Chýnově kousek dál, je jedno z největších center v chýnovských jeskyních netopíru, máme tam čápa černýho, to je asi nic. Takže nebudu zdržovat, to je asi všechno. Mělo by se k tomuhle přihlídnout a jsem zásadně proti těm zónám. A ještě poslední, když už by to mělo být, tak někde opravdu na těch brownfieldech, i když v České republice skoro nefouká a nejsme někde na Baltu nebo nejsme v Norsku na moři. Děkuju.
0: Tak, děkujeme panu inženýrovi. A ještě než si dáme pauzu a nějaké ty dva, tři dotazy, tak já poprosím paní inženýrku Katarínu Ondrušovou, co o ní prozradila umělá inteligence. Katarína Ondrušová se dlouhodobě věnuje shromažďování a zpřístupňování informací o dopadech větrných elektráren na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Zdůrazňuje význam informovaného rozhodování, transparentní veřejné debaty a respektu k názoru místních komunit při plánování energetických projektů. Katarína Ondrušová, máš slovo.
3: Ďakujem. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť, alebo že sa môžem zúčastniť tejto debaty, pretože stále som Československo a budem do svojej smrti. A verím, že nielenže nás stále spájajú určité veci, ale tieto veterné elektrárne nás, myslím si, že spojili úplne všetkých, každého normálneho človeka a myslím, že nás je ďaleko viac. Okrem toho, ešte umelá inteligencia zabudla povedať, ruská aktivistka, teda nie ruská agentka a podobné veci, ale čo my máme teraz najnovšie, my už aj robíme mágiu proti veterným parkom, tak nás nazvali teraz najnovšie. Poviem vám situáciu, čo sa týka Slovenska, náš pán premiér vyhlásil to, čo my už hovoríme dlhé roky, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Ale zabudol povedať, že stále sa pripravujú papierovo tieto veterné elektrárne na výstavbu. Takže čo k tomu dodať? Veterné elektrárne nepotrebujeme, ale zrejme pripravuje pôdu pre ďalšiu vládu. Ja by som vás chcela informovať o petícii číslo 0482 z roku 2021, ktorá je v Európskom parlamente. Petícia nie je sporom o veterné elektrárne, je sporom o to, či bude mať v Európe vyššiu hodnotu zdravie občanov alebo ekonomické záujmy investorov. Vznikla v roku 2021 a dnes spája občianske iniciatívy z viac ako 15 európskych krajín. Ale predstavte si, že až v roku 2025 otvorili túto petíciu a začali o nej rokovať. V decembri 2025 sa k nej oficiálne pripojili aj Česká republika a Slovenská republika. 25. septembra 2025 Výbor Európskeho parlamentu pre petície rozhodol, že petícia zostáva otvorená. Čo to znamená? Že výbor uznal, že tieto veterné parky naozaj môžu škodiť zdraviu. To znamená, že otázky týkajúce sa hluku, infrazvuku a možných zdravotných dopadov veterných elektrární neboli zo strany európskych inštitúcií uzatvorené. V marci 2026 sa v Európskom parlamente uskutočnila medzinárodná konferencia za účasti vedcov, lekárov, odborníkov z celej Európy, aktivistkov, ale aj najväčšieho lobistu veternej energetiky Wind Europe. Samozrejme, že po tejto konferencii zase to nazvali, že to robia extrémisti a podobne, ale zoberte si, že tam boli naozaj. Boli tam všetci, všetci boli zastúpení. Európski poslanci, aktivisti, vedci, lekári, ale aj samotný investor. Jej záver bol jasný, to znamená, že ak existujú pochybnosti o mnohých dopadoch na zdravie, možných dopadoch na zdravie ľudí, musia byť dôsledne preskúmané. My vieme, že v podstate v legislatíve nemáme limity na infrazvuk. Ani Česko, ani Slovensko, ani iná krajina. Už v roku 2018 WHO upozornila na potrebu ďalšieho výskumu hluku z veterných elektrární a odporúčila postupovať obozretne. Európska únia je postavená na princípe predbežnej opatrnosti. Už to tu zaznelo. To znamená, že ak existuje riziko pre zdravie, povinnosťou štátu nie je pochybnosti zľahčovať, ale preveriť ich. A povinnosti štátu je chrániť krajinu aj ľudí. A o tom hovoria aj medzinárodné zmluvy, hovorí o tom Aurský dohovor, hovorí o tom dohovor o krajine, zmluva o Európskej únii, smernica RED III. U nás je to ústava, u nás je to listina základných ľudských práv. My sa preto dnes stále pýtame a nedostávame odpovede. Ak je teda ochrana zdravia základným právom, prečo sú ekonomické záujmy často nahradzované nad oprávnené obavy občanov? Ak Európa hovorí o demokracii, prečo hlas, nielenže 100 tisíc, ale ja si myslím, že z tej Európskej únie už sú to milióny občanov, tak často ignoruje. A ak platia medzinárodné dohody o ochrane zdravia, krajiny a práv občanov, prečo sa ich dodržiavanie stáva prekážkou až vtedy, keď vstúpi do hry veľký investor? Petícia v Európskej únii neprináša ideológiu, prináša jednoduchú požiadavku. Najskôr zdravie, potom biznis. My nie sme proti zelenej energii, ale treba tam používať sedliacký rozum a energetici mi to potvrdia, kde vyrobiť, tam spotrebovať, tým pádom sa vlastne nenaruší sieť a myslím si, že energia by bola lacnejšia a všetci by boli spokojní. Ale biznis je biznis a peniaze, ktoré tu teraz majú ísť z Európskej únie, je to vlastne pôžička a je to pôžička len pre pár. Pôžička pre nás, pretože my to budeme splácať, ale peniaze idú len pár investorom. Takže ja by som bola strašne nerada, tak ako zaznelo v Európskom parlamente, čo sa týka energetiky, asi počuli ste ten výrok, prepáčte, pomýlili sme sa. Ja by som bola veľmi nerada, ak by po 20 alebo 25 rokoch bez trestnej zodpovednosti niekto povedal, prepáčte, pomýlili sme sa, veterné parky škodia zdraviu. Ešte by som chcela povedať, že je to v podstate na vás, idú voľby. Na Slovensku, aj v Čechách, myslím, že v 10. mesiaci. Je to na vás, aby ste si zvolili svojich zástupcov. Nemôže predsa rozhodnúť 5 poslancov o zdraví celej dediny, celého kraja. Najradšej mám, keď dávam na Facebook nejaké príspevky a aspoň cez ten Facebook upozorňujeme ľudí a tí ľudia tam napíšu, super, držíme vám palce. Ja by som povedala, super, zdvihnite sa zo stoličky a začnite niečo robiť. Ešte by som vám rada predstavila knihu, ktorú sme s Danielom Máčovským teda preložili aj s kolektívom. Robilo na tom strašne veľa ľudí. Urobilo sa to počas vianočných sviatkov. Kniha sa volá Negatívne účinky veterných elektrární. Hovoria nám investori, že sú to hoaxy. Toto sú preložené vedecké štúdie z vedeckých monografií, sú tam články, je tam 800 odkazov, 200 alebo 300 štúdií. Je to dohľadateľné na internete. My sme to dali do jednej knihy. Keď sme s tou knihou prišli do Bruselu, povedali, preložte to do angličtiny. No a my sme to teda doma prekladali z angličtiny. A keď sa pýtame investorov, okrem peňazí, aké pozitíva majú veterné parky, samozrejme nedostaneme odpoveď. Takže ja by som len takto v skratke chcela predstaviť, alebo som predstavila túto petíciu v Európskej únii. To znamená, že už aj Európska únia sa tým začína zaoberať, že asi není niečo v poriadku, ale tá veterná lobby je neskutočne silná. Takže by som vám chcela poďakovať za pozornosť. Prosím vás, šírte tieto informácie, čo tu počujete ďalej. Ľudia nemajú informácie a treba im to povedať. A my hovoríme jedno. Ak sa ľuďom povedia všetky informácie a ak budú súhlasiť s nejakým odškodnením a vymenia zdravie za peniaze, nech to tam majú. Ale musia vedieť všetky informácie. A ešte, čo sa týka, keď sa rozprávam s politikmi, vždy hovorím, je jedno, do ktorej strany ste orientovaní, koho ste volili. Všetci pod tým tu budeme žiť. A Česko a Slovensko je jedna... sú prenádherné krajiny, ktoré si nesmieme nechať zničiť. Iba kvôli tomu, že niekto chce na nás zarobiť. Ďakujem vám za pozornosť.
0: Tak, ja Katarine veľmi ďakujem, že prijela. A chtěla bych jenom ešte jednu vec dodať a doplniť. Ja bych chtěla apelovať také. My sme zažívali podobné útoky na lidství v době covidu. Zažíváme útoky na lidi, na lidství, i co se týče větrných elektráren. Dneska se ukazuje, a nevím, jestli někdo z vás poslouchá řešení v americkém senátu, kde chodí lidé a hovoří o tom, co všechno je za problém kolem mRNA vakcín. Takže apeluji a navazuji na to, co Katarína řekla. Veme rozum do hrsti, zapomeňme na to známé follow the money, následuj tok peněz a pojďme konečně řešit věci zdravým rozumem. Tak já teďko požádám pana inženýra Hinka Berana, protože mě požádal o první dotaz. Potom ještě, pokud někdo budete mít dva dotazy, jestli souhlasíte, tak bychom neudělali oficiální pauzu. Dali bychom třeba 5-10 minut, že byste se šli něčeho napít, abychom mohli pokračovat, když jsme se ráno trošičku zdrželi a nezačali jsme přesně včas. Vítám tady mezi námi paní senátorku Janu Zbirtych-Hampelovou. Janí, děkuji, že jsi přišla. Tak, Hinku, je to tvoje.
4: Děkuji, já budu stručný. Vážená paní senátorko, děkujeme, že jste zavítala mezi nás. A vážený pane poslanče, v nepřítomnosti. Mám jenom takovou reakci, vlastně už trochu předem domluvenou na kolegyni Katarínu Ondrušovou. A je to něco, co si myslím, že můžeme jakoby přispět k tomu vývoji i my tady teď, co jsme, proto to říkám. Já tedy tu slovenskou situaci znám velmi dobře. Já jsem dělal na Slovensku 2 roky novou legislativu v roce 2003, když vstupovali do EU. A vlastně původně ta myšlenka, že Slovensko nepotřebuje žádné větrné parky, protože má bezemisní větrný mix, je od bývalého ředitele slovenského energetického dispečinku, což byl v tom roce 2003 můj šéf od Fera Pecha. A prostě ono to nepotřebuje. Jo? To je technická realita toho Slovenska, mají dostavený Mochovce, teďka dostavují ještě čtvrtý blok, který najede zřejmě koncem roku do zkušebního provozu a budou mít bezemisní přebytkový mix. Mají tam více vody, než my mají Gabčíkovo Černý Váh. To je technická realita toho Slovenska. To znamená, když Katarína citovala slovenského premiéra Fica, tak měla úplnou pravdu. Slovensko nic takového nepotřebuje a osázet tím Královu holu nebo prostě i ty končiny, kde jako rádi jezdíme a rádi jsme i ze společného státu jezdili, tak technicky je to nesmysl a environmentálně je to vražda. A ještě to platit. A teďka ale pan premiér Fico se vyjádřil, že vlastně první část výroku byl my to nepotřebujeme na Slovensku, Slovensko to nepotřebuje. A druhý, musíme ale kvůli Evropské unii udělat nějaké administrativní kroky. Totéž kopíruje víceméně ministr životního prostředí Taraba na tom Slovensku. A já tady kladu otázku a byl bych rád, abych jsme třeba v průběhu tohoto semináře i v kuloárech nebo po tomto semináři s pomocí nějakých právníků, třeba tady paní senátorky, jestli si mi, Jano, si mi přišla do rány, tak můžeš rovnou reagovat. Jo? A jestli vůbec existuje nějaká možnost, že teda v tom přebytkovém mixu slovenským podle slovenské nebo podle naší legislativy, protože tu tady známe líp, jestli je vůbec nějaká možnost, abychom vydefinovali akcelerační zóny, tak aby to bylo pouhé administrativní opatření pro Brusel a ne oprávnění pro developera, že si v té akcelerační zóně, když si pronajme nebo koupí kus pole, takže tam bude ty větráky bez omezení stavět nebo s velmi zjednodušenou legislativou. Jo? Tak... Děkuju. A já se ptám, jestli je to možné a ptám se nejenom interně, protože víte, že občas publikuji, třeba jsem i redaktorem Solárním magazínu nebo jsem tam v Parlamentních listech, tak následně, až tuto diskuzi ukončíme, což nemusí být dneska, může to pár dnů trvat, tak ji hodláme zveřejnit a zveřejnit i na tom Slovensku, aby tedy politici měli před volbami vodítko, zda máme nějaký nápad, jak to administrativně udělat mohou, anebo zda je to nesmysl a nějaká předvolební reklama, já sám to nevím. A jestli, když jsem tě vyzval, ano, jestli to není podrazovka, mohla by si k tomu něco, ale nechci nějak si... Je možný, když máš zákon 249 z roku 2025, že vyhlásíme akcelerační zóny, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, to znamená pro ten Brusel na oko, ale že když bude někdo v té akcelerační zóně si tam koupí kus pole, že tam pak může stavět, a, nebo ho může ta vláda nějak omezit, jak to je?
5: Haló, mohu k tomu říct si něco opravdu důležitého? Slyšeli jsme tři důležité příspěvky na mimořádně negativní zdraví občanů České republiky. Bylo by k tomuto důležitému stanovisku třeba říct si nějaké moratorium, aby jsme věděli, prosím, že to nemá jenom si tady popovídat a rozejít.
0: Já se vás omlouvám, prosím, ne, pokud důležitý. Budete chtít slovo, tak se přihlaste. Já bych, není teďko vhodné, když byla oslovena paní senátorka, abyste jí bral slovo. Já poprosím paní senátorku, jestli byste mohla odpovědět. Děkuji, paní senátorku.
6: Já budu ale velmi stručná. Já se k tomu vyjádřím ve svém vystoupení. Já nejenom totiž mám, ale já jsem hodně občas taková rebelka, co se týká práva. Já se obecně domnívám, že vůbec to, co se tady děje kolem akceleračních zón z hlediska práva, já jsem poslouchala už hodinu zadu, tak se domnívám, že vůbec je to v rozporu s naším ústavním řádem, takže já mám na to prostě svůj názor, ke kterému řeknu to, co je podstatné, a nejenom, že se domnívám, že to je administrativně možné, ale je to nutné a podle mě to vůbec není realizovatelné, to, co se tady zavedlo těmi akceleračními zónami. Já své vystoupení nazývám znásilnění práva, takže já se domnívám, že k tomu řeknu své a myslím si, že to bude nejenom i srozumitelné, ale úplně jasné. Takže ve svém vystoupení potom řeknu to, co bude nutné tady v tom. Takže se domnívám, že odpovím i na to, k čemu jsem byla vyzvána.
0: Tak, poprosím, teďko dáme dva dotazy z pléna, takže poprosím první dotaz, přihlaste se.
6: Tak, mladí muži.
7: Dobrý den, Konupek Tomáš. Já bych rád jenom dodal pár věcí, které prostě tady zazněly, nezazněly ohledně v...
0: Já se moc omlouvám, ale pokud bychom dodávali věci, můžeme si pak jako komunikovat, ale teď bych potřebovala jenom opravdu, aby šly jeden, dva dotazy. Případně to ponechat potom, pokud bude čas na závěr dnešního semináře. Takže máte dotaz, prosím?
7: Já to ponechám na potom, pardon.
0: Tak ano, pán v koskované košili, prosím dotaz.
5: Mám dotaz, zda bude z tohoto semináře memorandum nebo aspoň moratorium k zákazu do doby prověření zdravotní nezávadnosti technologií větrných elektráren. Děkuji.
0: Tak, kdo se ujme odpovědi? Pan profesor Turánek.
8: Je jasně prokázáno, že negativní vlivy na lidské zdraví, na zdraví zvířat, na zdraví ekosystému, na vodní zdroje, na zemědělství. Tam není co řešit. U nás nejsou vhodné podmínky pro akcelerační zóny a je potřeba politicky dosáhnout toho, aby bylo moratorium na výstavbu VTE.
0: Děkuji panu profesorovi. Myslím si, že je jasná odpověď a myslím si, že věci, které jsou logické, tak na to není potřeba sepisovat moratoria. Tak tady byl dotaz dáma tady přede mnou v modrém.
9: Jo, dobrý den. Já se chci zeptat, v kolikátém čtení už je teďko stavební zákon? Jednání o stavebním zákonu jenom?
10: Stavební zákon, on je v podstatě takhle, jsou tam některé novely, které tam máme, dílčí novely, a pak je ten velký stavební zákon, o kterém se v současné době bavíme, ten je ve druhém čtení, ale je potřeba, abychom prostě to protlačili ještě, respektive abychom tam protlačili některé pozměňovací návrhy, které zcela jednoznačně tam budou. Myslím si, že to bude ještě hodně dlouhé, protože ta debata je jaksi obsáhlá a extenzivní. A otázka je prostě, jak silná bude politická vůle k tomu, abychom ty pozměňováky tam prostě protlačili. Za mě je to samozřejmě norma, která bude ovlivňovat život běžných lidí, tak jako většina norem přináší věci, které jsou zcela jednoznačně pozitivní, to znamená zrychlení toho stavebního řízení a odpadnutí některých byrokratických překážek v rámci toho povolovacího řízení, které je dneska opravdu jaksi šíleně nafouklé a brzdí to celou ekonomiku a celou Českou republiku. Na druhou stranu si tam musíme dát pozor právě na takové ty přílepky, které už třeba procházely teď jednou z těch novel toho stavebního zákona, kde tam byl vlastně změna v tom, že referendum, obecní referendum by už nebylo závazné v momentě, kdyby obec uzavřela dohodu s investorem. A to je zásadní problém, protože prostě v ten daný okamžik by fakticky to referendum, které by se konalo až poté, co by někdo si pod rukou, tak říkajíc, uzavřel tu dohodu, tak už by prostě ta obec jim nemusela řídit. A za mě je to prostě špatně. Za mě není možné připustit prostě to, aby si starosta uzavřel nějakou dohodu a tím vlastně vyloučil ty občany z toho rozhodování. A víme, jak to prostě chodí, víme ty motivace, že jsou tam velmi silné, nechci nikomu sahat do svědomí, ale prostě ten biznis je v tomhletom silný a situace, kdy si někdo to domluví se starostou nebo za nějakou prebendu, oni většinou ty různé jaksi pozitiva jenom slibují, pak je ani nesplní ke všemu ti investoři, tak v momentě, kdyby prostě ten starosta si mohl podepsat tu dohodu a bylo by vyloučeno referendum, tak to by bylo strašně špatně. Nicméně tahle ta věc není ve stavebním zákoně, ale jakoby v tom novém, ale vlastně v jedné z takových těch dílčích novel, které jsme schvalovali a které prostě musíme pozměnit. Ale za sebe jenom říkám, vždycky je klíčové vytvořit i tlak té veřejnosti, protože v momentě, kdy ta veřejnost se o to nezajímá a nechá to být, tak nám společně s kolegy z SPD se velmi těžko tlačí na ty silnější partnery v rámci té vlády, aby nám na to kývli. Zase na druhou stranu, já tady nechci působit jako nějaký kritik, ale Já rozumím tomu, že ta Evropská unie v momentě, kdy podmiňuje různé tyhle ty nástroje, které prosazují obnovitelné zdroje energie, takže to vlastně podmiňuje to, že nám vyplatí nějaké peníze, a chápu, že prostě ty peníze jsou potřeba někde jinde, ale nemyslím si, že bychom měli prostě prodávat naše zdraví, naši krajinu, naši půdu za nějaké sliby těch peněz. Když to řeknu úplně jednoduše, ani těch 9 miliard, ani 90 miliard, kdyby to bylo, ani 900 miliard mi nestojí za to, abychom znehodnotili naši zemi. Ale potřebujeme k tomu vás, protože my sami, prostě nás je tam 15 a já vždycky říkám, lidé rozdávají karty a my to ESO nedržíme. To znamená, my teď potřebujeme, aby vy jste nás podpořili, aby tady vznikl ten tlak na sociálních sítích všude, prostě na další členy té vlády, aby nám to pomohlo tyhle ty věci prosadit. Protože znova říkám jednu věc, já jsem to vlastně nezmínil v tom svém úvodním projevu, ale je to důležité. My se tady bavíme o vliv na zdraví, na faunu, na floru, na bonitu naší půdy a tak dále, ale to, co mě jako nejvíc překvapilo, když jsme byli na tom veřejném projednávání, oni vlastně vůbec nezvažovali to, jakou to bude mít dopad, případná ta stavba větrných elektráren, na cenu všech nemovitostí v České republice. Protože pokud máte dneska barák a stojí X a někdo vám do výhledu na západní stranu postaví větrné elektrárny, tak už to nebude X. Bude to X minus 30%. A když si to spočítáte u všech nemovitostí, u všech rodinných domů, u všech bytů, kolik to bude stát, tak to jsou 100 miliardy, to jsou biliony. To znamená, z mého pohledu se to prostě ekonomicky nevyplatí, jelikož to znehodnocuje vlastně vůbec celou naši zemi a mnoho nemovitostí, které jsou dneska ve vlastnictví individuálních osob. Jo, budete prodávat dům, bude krásný, bude mít výhled, všichni ho budou chtít koupit. Když prostě ve výhledu bude stát větrná elektrárna, garantuju vám, že 9 z 10 zájemců řekne, tohle já nechci. Já se nechci dívat prostě na větrníky. Takže tohle vůbec nikdo neřešil a já znovu říkám, to jsou pořád ty kličky té Evropské unie, kdy ona na jednu stranu řekne, to se vám strašně vyplatí, ale vlastně, když jdete do hloubky, tak zjistíte, že jste v hlubokém mínusu. V hlubokém mínusu.
9: Děkuju.
10: Není zač.
0: Tak já jestli si můžu dovolit, já dám 10 minut přestávku, ale opravdu jenom krátce. Nezapomeňte svoje dotazy, já vím, že jsou velmi důležitý. Určitě bude dost času. Já pak vyhovím i paní senátorce, která potom musí zase odejít. Takže hned opravdu pojďme za 10 minut být zpátky na svých místech, aby jsme si mohli paní senátorku vyzvednout, protože si myslím, že ty právní aspekty jsou velmi důležité. 10 minutek.
6: Protiústavně, já tvrdím.
0: Se moc omlouvám, ale pokud bychom dodávali věci.
11: Tak, kdyby to mělo jít a já to tady dostřihnu. Minuta pátá, tak se jdeme kouknout na pátou minutu, kdy nám končila přestávka.
0: Jako moderátorka připravila a požádala umělou inteligenci, aby mě napsala, jak mám krásně uvést dnešní hosty. Tak já si dovolím přečíst to, co mě umělá inteligence napsala o paní senátorce. Jana Zvirtek-Hamplová je česká senátorka, advokátka a odbornice na veřejné právo a problematiku samosprávy. Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 1999 působí jako advokátka se specializací na ústavní právo, správní právo a právní otázky měst, obcí a krajů. Ve veřejném životě působila jako zastupitelka a starostka města Mohelnice. Od roku 2022 zastupuje občany v Senátu parlamentu České republiky za obvod Kroměříž. Je oceňována zejména pro své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, důraz na ochranu práv občanů, samospráv a právní stát. Rovněž se věnuje publikační a vzdělávací činnosti v oblasti veřejné správy a práva. A já ještě doplním, že paní senátorka získala v roce 2019 ocenění právník roku. A děkuji velmi za její práci a tímto jí dávám slovo.
6: Ne, tam jako do toho tíčku.
12: Já bych vás ráda pozdravila. Já se přiznám, že to mám hodně všechno na knop, že jsem teď trošku bojovala se zdravím, takže to má samozřejmě dopady, protože po mně spousta lidí touží. Já jsem si připravila na dnešní seminář trošku tak po dohodě s panem Reichlem, s kterým už mnoho let bojujeme na jedné lodi a jsme oba takový rebelové občas na poli práva. Takže připravila jsem si na téma akcelerační zóny a když jsem pořád přemýšlela, jak to mám jinak nazvat, tak jsem nazvala znásilnění práva, protože nic jiného to není. Ta změna, která se přináší, tak v podstatě, když jsem se do toho ponořila, já jsem se do toho nechtěla moc ponořovat, že jak tady bylo řečeno, až jsem se rděla, tak opravdu mou specializací jsou obce, města, kraje, ale když byly větrné elektrárny, no tak samozřejmě starostové, když jsem jich spočítala, tak snad 150 mě jich kontaktovalo, co máme dělat, to je vždycky taková otázka, co máme dělat, takže jsem se do toho ponořila, když jsem se do toho ponořila, tak jsem se zhrozila, co vlastně je možné, my jsme schopni mlčky vůči Bruselu odkývat, protože je to naprosté narušení právního řádu, je to znásilnění práva v té nejčistší podobě a já mám pocit vždycky, že my už řešíme to B a nezeptáme se na to A, zda vůbec to do toho našeho právního řádu mělo co dělat a má co dělat a zda vůbec je to realizovatelné tak, aby to bylo v souladu s ústavou. A já vždycky se na to ptám jako A. A občas jsem tím, když to řeknu, taková nepohodlná, když se ptám, prosím vás, a je to v souladu s ústavou, my tady řešíme teď nějakou tu obnovitelnou energii a podobně, říkám, já se vás ptám, zda to je v souladu s ústavou. Takže vždycky se zeptám na to A, nevždy je právo a úplně detailní lpění na právu to podstatné. Občas někdy za svou právní praxi, která už je, teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík, dlouhá, tak jsem někdy i zrušila některá ustanovení zákona ústavního soudu. Takže nejsem vždy, jakože lpím na úplně detailním znění práva, když to nemá prostě logiku s logikou a s ústavními principy. Ale tohle je naprosto úplně takový učebnicový příklad narušení integrity právního řádu v tom smyslu, že já mám pocit, že vždycky se snažím a musím starostům říkat právo tak, aby tomu porozuměli, protože ne každý musí porozumět paragrafům. Takže se snažím, aby to bylo srozumitelné pro tu každodenní praxi. Někdy musím se přiznat, na svých kongresech používám i hodně takové lehtivé výrazy, starostové mi to tolerují, že i jako dáma někdy nemluvím slušně, když mluvím o státu. A tohle je typický příklad. Schválením těch akceleračních zón se vymezují v České republice protiústavně, já tvrdím, určitá území, ve kterých se říká, zjednodušuje se a zrychluje se povolovací proces pro určitý druh staveb, které se takhle prostě vytáhly z toho prostě celého systému a v rozporu s principem rovnosti před zákonem se vymezuje určitý druh správního řízení. To znamená, zavádí se nedůvodná nerovnost, která je státem trošku na pokyn z toho Bruselu vytvořená pro určitý druh staveb. Pro nedůvodně, a to tady mám nazvané tak, abych to nespletla, nedůvodně protěžovanou skupinu stavebníků a vlastníků nemovitostí bylo vytvořeno speciální a nedůvodně zjednodušené stavebně řízení, kde není žádný důvod, proč se to tak děje, když opominu biznis. To znamená, že pro stavby trvalé a často nevratně vysoce zatěžující krajinu, já jsem to tady poslouchala z přísálí a její obyvatelé a s faktickými dopady na krajinu a její obyvatelé se paradoxně zjednodušuje jejich povolování, zatímco u staveb výrazně jednodušších, teď mě říkal jeden starosta, že dělali nějaké povolení na garáž 2,5 roku, tak tady se prostě zjednodušuje náročnost povolovacího řízení a říká se, tady se prostě protekčně říká takové území, kde mají ti stavebníci VIP protekční a naprosto nedůvodně protekční právní prostředí. Je to pozitivní právní diskriminace, to znamená, že bylo porušeno ústavně chráněné právo na rovnost před zákonem. To znamená, je porušeno všechno, co v podstatě v právu může být porušeno od naší ústavy přes listinu základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního právního řádu, takže rovnost před zákonem není privilegium, já tvrdím. Oni to nechtějí moc slyšet, ti, kteří to protěžují, ale je to základní právo, které nám zaručuje náš ústavní pořádek. A tady ta jedna věta je naprosto klíčová a není naprosto důvodu, proč by tady měly být nějaké akcelerační zóny, nějaké protekční správní řízení. Někteří stavebníci by měli mít jednodušší povolovací řízení. A já tvrdím, že zavedení akceleračních zón je protiústavním krokem, to znamená porušováním základních principů práva. Stavebníci těch obnovitelných zdrojů nemají právo být zvýhodňováni ve stavebním právu. Logické by naopak bylo požadovat s ohledem na náročnost těch staveb a jejich dopady na krajinu, já jsem to tady poslouchala, jak se to bude likvidovat, co ty tuny betonu a tak dál, tak není to spíš logické proto, aby na ty stavebníky bylo kladeno přísnější podmínky a aby bylo více otázek kladeno. To znamená porušení ústavního pořádku České republiky, naprosto učebnicový příklad, takže já vůbec nechápu, že by tady nějaké to opatření, které zavádí tyto pozemky, mělo být a mělo vůbec projít naším schvalovacím pořádkem a tak dál. Když opominu, a tady spoléhám hodně na obce, vzpomeňte si, že obce a ty mikroregiony a referenda v uvozovkách zachraňují tady tuto situaci. Včera tuším na Příbramsku, gratuluji Příbramsku, my to máme na Kroměřížsku taky, tak jsou to přímé zásahy do samosprávy a vemte si, že samosprávu jako takovou, se omlouvám, mě teprve v úterý v tomto týdnu doktoři pustili do terénu, takže to mám trošku náročnější, ale neodolala jsem sem mezi vás přijet. To znamená, že přímé zásahy do samosprávy jsou dalším klíčovým zásahem do ústavního pořádku, protože to zasahuje přímo územní plány obcí a měst a nikdo se jich neptal. Vemte si, kdo se v tom trošku orientujete a pohybujete, co to dá schválit územní plán obce. A najednou si někdo takhle přijde a zhora řekne, tady budou VIP nějaké kilometry, kde si budou ti stavebníci dělat protekčně tak trošku, co chtějí. Kromě Žízko, Blaník, Říp a tak dál, to znamená, zasahuje se nám domov a nikdo se těch obcí, měst prostě neptal. Plus přímé zásahy do vlastnických práv tady byly zmiňovány, že všech dotčených v regionu se přímo zasahují prostě vlastnická práva a také se jich nikdo moc neptal. Nějaké připomínky, já vím, jak se k tomu přistupovalo, o, tak napíšou nám nějaké připomínky, tak ono to nějaké bude. My jsme to docela s kolegy zorganizovali, že těch připomínek je obrovská spousta, ale hlavně jsme tam zpracovali tu linii, tu ústavně právní. To znamená, že podle mého názoru, realizuji to sama na sobě, podala jsem sama připomínky jako občan České republiky se všemi těmito ústavními dopady a tvrdím, že mohu dojít až k ústavnímu soudu, když budu chtít. Uvidíme, jak se s tím ministerstvo popasuje. Zhrnutí, protože vás nechci moc zdržovat a vím, že se když tak budete potom tázat i neformálně a chci nechat kolegům z oboru prostor. Já jsem se soustředila na tu ústavně právní linii, která je mou parketou a tvrdím si, že se v ní poměrně trochu orientuju. Takže je to nepřiměřený až neústavní zásah do samosprávy. Já spoléhám na obce, které tady mají velkou pravomoc a mám tady mnoho obcí, které jsou připraveny dojít až k tomu ústavnímu soudu, také když budou chtít. Samozřejmě jim poskytneme veškerou odbornou oporu. Takže zasahuje to územní plány, zasahuje to prostě naprosto všechno, ústavní práva, vlastnická práva. Jak říkám, jenom tak zhora si někdo řekne, tady tato území budou VIP, prostě protekční a

I na základě čeho to porovnat, to zase říkám, my přes ty paragrafy doufám dokážeme vyargumentovat. Zásah do krajinného rázu kvality bydlení také z toho ústavně právního hlediska a územních plánů dokážeme vyspecifikovat. Když opominu, když tady se dívám na ty body, že dochází k trvalému narušení historických krajinných dominant, které prostě by navždy zůstaly zasaženy, tak jako mě to prostě hlava nebere, říkám to lidsky, jako člověk, který se pohybuje v právní praxi 25 let. Nedostatečné posouzení vlivu na životní prostředí, to tady říkali kolegové, si troufám říct ještě lépe než já. Tady zase my budeme vycházet z jejich argumentů těch soudů, to znamená, budeme čerpat z jejich zdrojů a zohlednění chráněných území blízkosti záměru a tak dál. To všechno vycházíme z podkladů právě tady kolegů, kteří o tom budou mluvit a my budeme takhle z nich vytahovat a budeme tím argumentovat ten protiústavní zásah prostě do všeho. Já nevím, jak bych to jinak řekla. Kumuluje se vliv všech těch vlivů, které zase nejsou zohledňovány v tom součtu. To znamená, že tady je dobře, je tady dopravní hluk, tak samostatně ono to nevadí, potom je tady to samostatně, ono to nevadí, teď to dejme dohromady a bude to úplně o něčem jiném. Takže celkové zátěže krajiny ve všech směrech a ono se, pořád to zdůrazňuji, zjednodušuje, aby se to snadněji povolilo. Já nevím, ale mě to hlava prostě nebere a jak říkám, to se pohybuju tady v té veřejné sféře léta letoucí. Jaký byl můj požadavek v mých připomínkách, které jsem poslala doporučenou cestou jako občan České republiky a zdůraznila jsem, že jsem odborně znalá, takže ať to nepodceňují, tak úplné vypuštění akceleračních oblastí z návrhu územního rozvojového plánu. Podle mě tam ty akcelerační oblasti nemají co dělat, protože jsou to protekční území pro určité stavebníky a nemá to co dělat. Ani s právním řádem, ani s ústavním řádem, takže nebere mi to důvod, proč by to náš právní řád měl unést. Když opominu, říkám nějaké protekce, které tam ale nemají co dělat. Jako předběžnou otázku řešit ten soulad s ústavním řádem a tu předběžnou otázku odůvodňuji zásadním porušením ústavy České republiky, ústavních principů, mezinárodní právní úpravy a zákonů České republiky. Všechny jsem tam vyjmenovala, mám to tuším na 8 stran. Nepřímým zásahem do práva obcí na samosprávu, nepřiměřeným zásahem do práva obcí na samosprávu, protože tu máme hned na dvou místech v ústavě a nikdo nemá právo mluvit obcím do samosprávy, takže tam nevím, čím by se to vůbec zdůvodnilo. Už jsme mnohokrát, teď jsme měli, tuším, každý rok nález ústavního soudu, kdy ústavní soud konstatoval, že stát zasáhl do práva obcí na samosprávu a zrušil všechno to, co bylo předtím. Nepřezkoumatelnost vymezení daného rozhodnutí podobné oblasti. Nemají naprosto čím zdůvodnit, proč tady tuto oblast vyčlenili na to, aby tam pro určité typy stavebníků byla prostě právní protekce. Nechápu, nerozumím. Nedostatečným posouzením vlivu na životní prostředí, to vycházíme z podkladů kolegů, kteří tady mluvili přede mnou a ještě budou mluvit po mně. Nevyvracením odborných tvrzení vlivu na významné přírodní lokality, když řeknou občané nebo obce, bude nám to zasahovat do těchto přírodních lokalit, oni řeknou nebude, ale nezdůvodní to. Tam prostě musí být důvody. To známe z jiných právních kauz. Kumulací vlivů v území, když s touto kumulací vůbec nepracují. Oni prostě účelově to dělají tak jako po těch kouskách a doufají, že si toho lidé jako nevšimnou, že se nám to tady

0: prostě sečte v tom území. Nehovořím potom o kvalitě života v České republice, to tady hovořil už Jindra Reichl. Realizace související infrastruktury může mít vliv, dopad prostě na celé území. Jinými slovy, tím já zdůvodňuji to, že podávám připomínky, i když přímo v mé blízkosti není plánovaný tady ten větrník, ale říkám, že jako občan České republiky to má vliv prostě na mě, když se to bude realizovat kdekoliv. Takže tím zdůvodňuji svou aktivní legitimaci, nemají čím to vyvrátit, si troufám tvrdit, už jsem to dosáhla vícekrát. Zcela určité narušení krajinných rázů, zásahy zemědělsky či jinak využívaných pozemků, vliv na vody. Já teda nevím, teď trošku vybočím z takové té odborné linie, když vidím ty tuny toho betonu, mě to prostě jenom ta selská hlava nebere. A nemusím být odborník z Karlovy univerzity. Zcela určité zhoršení kvality přírodního a obytného prostředí v obyčné lokalitě, v dotčené lokalitě, vliv na plochu celé České republiky. Co se může stát? Připomínkám bude vyhověno a buď ty akcelerační zóny budou úplně stopnuty, zrušeny, nebo nevím, jakým způsobem, zkrátka zbavíme se jich, jedno jak. A nebo připomínkám nebude vyhověno, budou tam takové ty 15-stránkové a vícestránkové elaboráty, že nemáme pravdu. A my půjdeme s obcemi, na ty velmi spoléhá, musím říct, na soudní přezkum až třeba k ústavnímu soudu. A tam doufám, že ti soudci budou mít minimálně ten selský rozum, co my. Ale kdyby i neměli ten selský rozum, co my, tak doufám, že si přečtou naši ústavu, listinu základních práv a svobod, právo obcí na samosprávu, právo nás na zdravé životní prostředí a minimálně to, že žádní stavebníci nemají právo na protekční správní řízení, aby to měli o to více snažší, o to náročnější a ohrožující víc jsou ty jejich stavby. Jak říkám, je to nelogické, je to, já tvrdím, neústavní a my doufám tady správníky, co jsme dosáhli už v jiné éře, spoustu věcí, tak dosáhneme i tady obranu naší republiky tady před tím, co se tady prostě chystá. Díky naději se nemožné stává možným.
1: Tak, velmi děkuji paní senátorce a já, jestli mohu, v tomto dáme možnost dvěma dotazům, které jsou přímo na paní senátorku. Tak prosím, Katarína Ondrušová.
0: Já bych jen chtěla trošku se omluvit, protože opravdu trošku hůř přednáším, že jste první přednáška po 3 měsících, kterou absolvuji, takže takový pokus, že to třeba jako zase půjde, no. Takže pokud se chce někdo něco zeptat. Já se posadím radši, no. Ano.
2: Já ještě, než budou otázky, tak bych chtěl moc paní senátorce poděkovat za její návštěvu, za to, že za námi vážila tu cestu. Jak už tady zmínila, tak my spolu bojujeme v podstatě od doby toho covidu. Zkoušeli jsme to právní cestou, tam jsme naráželi, tak jsme oba dva zapluli do té politiky, dostáváme zprava, zleva. Opravdu to není vůbec jednoduché, nejenom pro nás, ale pro celé ty rodiny a přátelé, které nás obklopují. A já si Jany neskutečně, nesmírně vážím, protože to, co ona dokázala tady za tu dobu, kdy se znovu vrátila do politiky, přestože já moc dobře vím, že už nechtěla za žádnou cenu, ale že v podstatě se rozhodla, protože jí to nebylo jedno, co se tady děje, tak bych jí chtěl poděkovat nejenom za to, že za námi přijela a dala nám tuhle skvělou přednášku, a i přesto, že opravdu jaksi dlouhou dobu nevystupovala, ale jednak a především za to, jakým způsobem tady konzistentně bojuje za naše lidi, za naši republiku. Já si opravdu nesmírně vážím, ještě to 3x podtrhnu, protože prostě je to výjimečná dáma české politiky, takže moc děkuji, Jani.
1: Tak, ani Katarino, můžeš položit svůj dotaz.
3: Já bych se chcela spýtať, tím, že jsme v spojení s 15 krajinami, tak aktivisti z jednej krajiny napísali alebo upozornili Evropskou komisi na porušování práv občanů. Komisia však odpovedala, že řešení je v rukách členských štátov, že si to mají vysporiadať doma. To znamená, že ak si navyše každý štát sám určuje svoj energetický mix, potom má aj právo povedať nie projektom, ktoré nepovažuje za vhodné. Čo s tým, keď Európska komisia dala od toho ruky preč a potom ten termín 31.8, ak sa nesplní, čo bude s platbami, alebo či ten termín môže niekto z vlády posunúť, aby sa legislatívne dotiahol. Ďakujem.
0: Já se přiznám, že mě to taky překvapilo, protože když tak ta Evropská komise chce nám diktovat všechno a najednou od toho dává ruky pryč, protože teď to berte trošku neformálně, nejsem na tuto otázku nějak tak připravená, ale doufám si improvizovat. Podle mého názoru ví, že neví, co by na to odpovídala, protože musí přijít na to, na co jsem přišla já, když to řeknu jako jedna z mnoha. Takže my prostě, pokud nám řekli, jak si to řešíme podle svého, tak já bych to vzala jako pozitivum a řešila to podle svého a řekla si, no tak my to prostě tady jako nebudeme realizovat, my to budeme dělat prostě jako podle svého řešení, opřeme se o ten náš ústavní řád, který má každá země svůj a ten má přednost před evropským právem, takže já bych to vzala a vyložila si to tak, jak, když to řeknu, nám bude vyhovovat a podle toho si to vyložila. Já bych to vzala jako prostě dobrou zprávu, že nám jednou nechce diktovat, ale říká, dělejte si to po svém, tak já bych si to dělala po svém.
3: Já ten list mám k dispozici, můžem ho poskytnout. A je list a je odpověď.
0: To by bylo skvělé.
2: Já jestli můžu doplnit, ona ta Evropská komise, ona je jako ráda velmi alibistická. To znamená, oni řeknou, my nic, my muzikanti, ať si to státy udělají, jak chtějí. A už nedodá to B, že když to udělají tak, jak oni nechtějí, tak nedostaneme žádné peníze. A to je v podstatě to, co je naprosto sofistikovaným vydíráním. To se nedá jinak nazvat, to je čisté vydírání. My vlastně to, co jsem říkal v tom prvním projevu svém, a musím říct, že to je vlastně společný princip vůči všem těm otázkám, které jdou z té Evropské komise, tak oni v podstatě dokázali povýšit takový ten racketeering, takové to vybírání výpalného na úplně novou úroveň. A oni v podstatě, to se netýká jenom těch větrných elektráren, oni prostě vyberou peníze od nás a pak řeknou, my vám ty peníze pošleme zpátky na nějaké projekty, ale jenom pokud vy budete dělat to, co my chceme, jinak ty peníze nedostanete. Orbán kvůli tomu prohrál v Maďarsku volby, protože mu neposlali miliardy euro a samozřejmě to na té maďarské ekonomice je znát. A u nás je to samé. Jo. U nás prostě v současné době je to podmíněno těmi prvními 9 miliardami, které ta Evropská unie nám slíbila, pokud to splníme, ale to není konec. Prostě my, když to nesplníme, tak nepůjdou další peníze, půjdou sankce, půjdou pokuty, půjde cokoliv dalšího. Takže prostě ta Evropská komise říká, vyřešte si to, jak chcete, přehodí ten horký brambor na ty vlády, aby oni se z toho vyvlíkli alibisticky, A to B už tam v tom dopise není. Jo? Že pokud ale ta vláda to neudělá tak, jak oni chtějí, tak nedostanou ani 5 korun. A bohužel já za sebe říkám, že tohle je vlastně ten nejhorší možný způsob a to, ten nejhorší možný dopad našeho členství v Evropské unii, kdy my dneska jsme vlastně nuceni k tomu, abychom dělali něco, co nechceme, co si naši občané nepřejí. A na podkladě toho, nebo respektive na principu toho, že když to neuděláme, tak nedostaneme ty peníze, což bude mít neblahý dopad na naši ekonomiku, na naše lidi. To už jsou takové peníze, které se jako podepíší a propíší do té ekonomiky. Je to věc, která z mého pohledu dlouhodobě má pouze dvě řešení. Jedno je nějaká zdařilá kontrarevoluce v rámci Evropské unie, tedy navolení Evropské komise takové, která prostě nebude von der Leyenovská, ale bude respektovat právě separátní rozhodnutí jednotlivých států. A druhá ta možnost je prostě rozpad Evropské unie jako celku. Není už jiná volba. Protože tohle to, co oni předvádějí, to vede ke krachu. To vede k tomu, že Evropa zaostává, pokulhává, dodýchává a když dneska odejmete, když vyčleníte veškeré výdaje na zbrojení a produkci zbrojařů v Evropě, tak všechny státy budou prakticky, téměř všechny státy budou v mínusu, co se týče růstu HDP. Jo, takže my jedeme dneska na válečné ekonomice fakticky. A bohužel prostě ta situace je taková, že ta Evropská unie v momentě, kdy se přijala Lisabonská úmluva a kdy jsme vlastně vytvořili tenhle ten bruselský superstát, to centrum nikým nevolených byrokratů, tak každé takovéhle centrum má jednu vlastnost. Snaží se uzurpovat víc a víc moci. Neustále. Kontinuálně. A my jsme dneska najednou se ocitáme ve stavu, kdy oni prostě už nemají dost a chtějí tady řídit celou Evropu centrálním plánováním. To je prostě to RVHP proti tomu nic, co oni předvádějí. Takže já za sebe říkám, je to strašně moc složité, protože když tady půjde politik a řekne fajn, tak my to prostě nepodepíšeme, tak najednou ho všichni ministři budou kamenovat, protože řeknou, no tak my máme o 9 miliard míň. A budou další peníze. A teď je prostě otázka toho, jestli se tady najde politický subjekt, politická strana, politik, která těm lidem řekne, my to ani za tu cenu neuděláme. A připravte se na to prostě, hold budeme muset škrtat, hold budeme muset dělat nějaké věci a postupně se vymaňovat z toho vlivu Evropské unie, protože tohle je zase jenom další střípek. To bude pokračovat. ETS 2, migrační pakt, to prostě pojede dál, to je pořád stejný. Pořád stejný. Maďarsko už dneska musí buď to přijmout 19 tisíc migrantů, nebo zaplatit přepočtu na naše peníze 10 miliard korun. My máme zatím tu výjimku kvůli té ukrajinské migraci. Samozřejmě je to zase udělané velmi šikovně, protože my dostaneme 2 roky výjimku, že jsme tady vzali Ukrajince, pak ta výjimka skončí a my řekneme, že nechceme tady těch 25 tisíc migrantů nebo 30 tisíc migrantů a Evropská unie řekla, to jste měli protestovat předtím. Jo, takže to krátkodobé zalepení pusy, jakože teď to nemusíte platit, to se nám vymstí v budoucnu. Takže buď to prostě lidé si tohle uvědomí a já se to snažím velmi aktivně komunikovat a zjistí, že ta Evropská unie to je skutečně prostě dneska naprosto na úrovni, subjekt na úrovni RVHP, ještě ke všemu jako s mixem, se špetkou mafiánského koření, jak z Chicaga ve 30. letech minulého století. A nebo prostě se necháme vydírat dál. A pak už budeme jenom takové to bruselské subteritorium, kde budeme poslouchat všechno, co oni nám řeknou, protože čím budeme víc na nich závislí, tím to bude horší. A jakmile bychom přijali euro, jakmile bychom se zbavili práva veta, dnes kvůli nějaké Spojené státy evropské, tak v tu chvíli prostě přestáváme existovat jako suverénní svrchovaný stát. Oni si už budou diktovat úplně všechno, co chtějí. Tak za mě je to bohužel ten základní problém, který se prolíná do všech oblastí našeho života. A co se týče 31.8., jasně, Evropská komise může posunout, už posunovala celou řadu termínů, ale já v to nevěřím, protože oni prostě na to tlačí a je to jejich záměr, který prosazují za každou cenu. Právě proto ten tlak vytvářejí, aby se to tam do toho 31.8. doručilo. Takže si to nemyslím, že k té změně dojde. Nemůžu to vyloučit, ale nemyslím si to.
1: Tak děkuji za vyčerpávající odpověď. Tak a ještě mě požádala paní magistra Cimprichová, chtěla by se zeptat vás, paní senátorko, tak prosím.
4: Já mám dotaz, protože jsou i zastupitelé, kteří jsou uplatní, takže tam bude asi taky někdy ten problém, ale já jsem tady se ptala na takovou tu legislativu, jestli se to dá nějakým způsobem využít. Čili na zastavení výstavby VTE, kdy podle trestního zákona paragrafu 156 a odstavce 5 už je příprava trestná, když je způsobováno ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty. Že to existuje, tahle ta legislativa, to je jedna. A ta druhá, na co jsem upozorňovala, že od 12. srpna začne v EU platit zákaz těch polyfenolových alkylovaných sloučenin a v obalech, protože přicházejí do styku s potravinami. No ale vlastně ty větrné elektrárny to hážou všechno na ta pole, na vodu, to je všechno naše potravina. Takže to by vlastně sice obal to není, ale vlastně způsobuje toto tež. Takže jestli se toto nedá nějakým způsobem využít k tomu, aby se minimálně, já nevím, jak vy tomu v té právničně říkáte, to předběžné opatření, aby se to zastavilo a prozkoumalo, nebo něco takového.
5: Já řeknu rovnou, že v té své připomínce, co jsem dávala jako občan České republiky znalý práva, což je důležité tam upozornit, aby to brali vážně, to také nějaká legislativa, tak já nevím, kolik to mám stran, 15, 17 stran, já mám pocit, že tam jedno z toho mám, to znamená, že, a to nejsem znalec životního prostředí, vycházím z podkladů kolegů, podle mého názoru ta právní obrana má tu linii právní, kterou jsem se tady snažila trochu přiblížit, že je to úplně, mluvím lidově, postavené na hlavu i hlediska z našeho ústavního řádu. A potom, i kdyby tohoto nebylo, tak tady máme tyto odborné argumenty, které tam máme též, dokonce tam máme nějakou evropskou legislativu. Jinými slovy, říkám rovnou, nevynecháváme naprosto nic, co lze použít jako obranu, to znamená právní linii, odbornou linii, životní prostředí, legislativu na prostě potraviny, prostě všechno to, co je možné, a nejenom u nás, ale i v rámci Evropské unie. A musím říct, že i kolegové naši z Evropy prostě jsme kumulovali veškeré argumenty, které byly možné. Já mám pocit, že s tou právní obranou museli být překvapeni, jak jsme se odborníci v rámci prostě životního prostředí, právníci, legislativy, prostě všeho prostě dali dohromady, okamžitě jsme se sjeli a začali jednat. Jak říkám, už to známe z jiné doby, kdy jsme se najednou scházeli na různých zahradách, kdy se nám zakazovalo scházet. Takže teď se nám na těch zahradách nezakazuje scházet, ale bylo obrovské překvapení, že jsme kumulovali veškeré odborné argumenty, včetně tady těchto, aby se to využilo v té právní obraně. Podle mě to skončí u soudu, také nejsem úplně takový optimista, že by to ministerstvo samo ve vztahu k Unii zakázalo, protože tam pořád se argumentuje těmi penězi, ale to bychom tady byli hodinu, dvě na debatě, co se týká Evropské unie, logiky tam toho hospodaření a tak dále. Mě to hlava nebere, já se držím té své samosprávné linie, spoléhám na ty obce, že mi dají tu aktivní legitimaci k těm soudům a že prostě nám to umožní jít ke všem možným těm stupňům a ať uspějeme z hlediska práva, z hlediska životního prostředí, z hlediska toho, co tady teď padlo, tak zaplať Bůh za to, že to prostě uspěje. Jako využijem absolutně všechno to, co jde, a já vám si dovolím tvrdit, že to umíme sformulovat z hlediska těch paragrafů. Teď jde o to, aby ty soudci na to slyšeli a vnímali to tak, jak my, protože je to všechno o právním názoru. Proto tam držíme i tu ústavně právní linii, z které se nedá moc utéct. Tady z tohoto může se říct jiný argument a tak dále, ale takže prostě říkám, držíme tři linie právní obrany kumulovaně vedle sebe, dali jsme všechny právníky i odborníky na životní prostředí dohromady a opřeli jsme se o starosty, většina jich je na naší straně. Si troufám říct, já jsem teda ještě nenarazila na někoho, který by to extra prosazoval, protože prostě lidi by ho sežrali, takže i kdyby chtěl, si troufám říct, ale oni většinou mají rozum, takže prostě ta právní linie je postavená v tuto chvíli, že k 1.6. byl termín, takže tam jsme všechno prostě dali dohromady, prostě je na papíře a teď čekáme, co prostě bude. A podle toho budeme postupovat dál. Jak říkám, bohužel to podle mě skončí u soudu. Když budu hodně velký optimista, tak ministerstvo prostě řekne, ani ty peníze nám za to nestojí a prostě jdeme od toho pryč a akcelerační zóny ne. To by bylo skvělé a to bychom asi udělali nějakou oslavu. Takže, ale jinak my jsme spíš připraveni na ty soudy. Asi tak to řeknu.
1: Tak děkuji za odpověď a pojďme se držet do třetice všeho dobrého, tak ještě jeden dotaz.
2: Pardon, Leni, ještě já jenom krátce na to zareaguju. Ono z hlediska toho trestně právního, já vím, že na to mnoho lidí a mnoho občanů vždycky spoléhá. Problém je, že prostě trestní právo je vždycky jedna věc, je ta litera toho zákona, a druhá věc je jeho realizace. A já si nedojdu představit, že by se tady našel policista nebo státní zástupce, který by to jako odstíhal. Myslím si, že jakékoliv podání trestně právního charakteru skončí jeho odložením. Ale jenom navážu na Janičku úplně aktuálně, být trošku z jiného soudku, tak teď vyšla zpráva, že nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru. To znamená, že vlastně nejvyšší soud po těch letech zrušil rozhodnutí městského soudu a vodního soudu, kde se domáhal jeden očkovaný muž toho, že vlastně po očkování proti covidu dostal myokarditidu, samozřejmě velmi, velmi zásadní věc, tak v tom zákoně bylo napsáno, že se lze domáhat odškodnění pouze za zvlášť závažné dopady, za zvlášť závažné negativní vedlejší účinky, a nejvyšší soud to dnes zrušil a zcela jednoznačně přisknul právo těmto lidem, aby se domáhali té náhrady škody. Takže byť je to z trošku jiného soudku, ale navazuju na to, co řekla Janička ohledně těch soudů. Prostě ono, ta justiční mašinérie strašně dlouho trvá, je kostrbatá, dlouhá, ale nakonec je úspěšná. Takže my musíme prostě bojovat a nevzdávat to, pokračovat. Myslím si, že v tom covidu se to celé jednoznačně dostává na povrch a doufám, že se to dostane na povrch i tady v tomhle případě, protože jenom ještě jedna věta k tomu, která podle mě je všeříkající. Jednoho březnového rána nám paní von der Leyenová oznámila letošního roku, že odejít od jádra v Německu byla chyba. A že nás to stálo miliardy. Drobný paradox je, že to rozhodla vláda, ve které paní von der Leyenová seděla, co by ministryně obrany tehdy v Německu. A já bych se fakt nechtěl dožít toho, aby nám jednoho březnového rána roku 2036 paní von der Leyenová se někde postavila a řekla odejít od fosilních paliv k větrným a solárním elektrárnám byla chyba. A stála nás to další desítky a stovky miliard. Prostě člověk, který takovouhle chybu udělá, to není na tom, že se omluví a odejde. Že se omluví a jde dál. To je na tom, že se omluví a odejde. Prostě to byla naprosto zásadní chyba, která nás stála desítky a stovky miliard. A těhle lidé prostě nemají v té veřejné správě dál co dělat. Takže bojujeme dál a myslím si, že vyhrajeme tak, jako jsme vyhráli vůči covidu, tak vyhrajeme vůči tomuhle tomu. Jenom to bude prostě trvat a bude to stát zase spoustu a spoustu úsilí a spoustu času.
1: Děkujeme za odpověď. A poslední tedy dotaz z pléna.
6: To je vynikající informace, kterou jsme právě slyšeli, a přesně to monitoruje, vlastně ilustruje to, co řekla krásně paní Katarína, naše slovenská sestra ze svobodného, svobodnějšího Slovenska. Prepáčte, my jsme sami mýlili. A já si vzpomínám na výrok jednoho velkého profesora našeho, pana Václava Bělohradského z Terstu, který řekl větu, je sice psáno, ale v životě platí něco jiného. A tak já bych se zeptal v tom ve světle právě tohoto pohledu, i o kterém jsme mluvili s Jindřichem o přestávce, my potřebujeme komunikovat tuhle informaci co nejširšímu množství lidí, aby si uvědomili, jestli ta jedna varianta, ta první, anebo ta druhá je správná. Já zastávám tu variantu, že je třeba se vysvobodit ze svazu bruslínských sovětů, protože tam jsme podvázáni. Tam jsme skutečně, je to horší než RVHP. A v tomto ohledu, a to je poslední poznámka, my teď připravujeme návrh pro usnesení vlády a v tom smyslu, abychom získali nezávislý kanál v rámci ČT a v rámci ČRO, protože potřebujeme tyto informace, tyto zdravé, rozumné pohledy selského rozumu komunikovat naší populaci tak, aby ze spoda, jak o tom i nakonec Jindřich Reichl mluvil, aby ze spoda vznikl ten tlak na politiky a politici potom můžou otevřít tu otázku i v tak těžké situaci, jaké byl třeba Winston Churchill před druhou světovou válkou, kdy se postavil celému parlamentu, anebo jako byl Farage, protože Nigel Farage měl proti sobě vlastně celý Evropský parlament, všichni jsme mu smáli, když tam nastupoval, ale dokázal odejít. Čili co je pro nás stavou prioritou? Co je pro nás prioritou, jestli je to zdraví, jestli je to zdraví nejenom fyzické, ale taky duševní, duchovní zdraví našeho národa, neboť každý národ má takovou budoucnost, jaké si vychová děti. Děkuju.
1: Tak, my děkujeme za podnět, který byl podán. Byl tam nějaký přímo dotaz, nebo jenom...
6: Jestli paní senátorka nebo Jindřich se k tomu rádi vyjádří, určitě.
1: Já si myslím, že ta správná odpověď je neustálá sounáležitost a aktivita občanská. To si myslím, že jestli se mnou bude paní senátorka souhlasit.
2: Já to jenom doplním, já jsem naprosto souhlasím s tím, co teď Lenka řekla. Prostě politici velmi často se řídí tím, co chtějí lidé. Jo. Já 5 let dělám něco jiného a snažím se ukazovat tu jinou cestu a jdu proti tomu mainstreamu a taky jsem si za to leco slíznu. Ale čím více lidé budou na určité věci tlačit, tím vyšší je pravděpodobnost, že se to pohne. Usnesení sudetoněmeckého Landsmannschaftu my jsme s kolegy z SPD prosazovali několik měsíců. Až když se ta otázka stala vlastně celorepublikovým tématem a začali na to tlačit lidi všude, možně po sociálních sítích a všude, tak v tu chvíli se i to ANO rozhoupalo a řeklo, my to teda podpoříme. To znamená, to platí pro všechny oblasti, o kterých se bavíme. Čím bude silnější občanský tlak, občanská iniciativa, čím více přesvědčíte lidi ve svém vlastním okolí, že je nezbytné nemlčet a nenechat se prostě uzurpovat těmi úředníky z Bruselu prostřednictvím všech možných politických neziskovek a všech možných médií, tím rychleji té změny dosáhneme. Ta občanská aktivita je v tuhletu chvíli naprosto klíčová, protože prostě nikdo z nás, ani Janička, ani já, hlavou zeď neprorazíme. My potřebujeme vás.
1: Tak, pojďme pokračovat, protože máme před sebou ještě velice zajímavé řečníky. Takže já k pultíku pozvu pana inženýra Hynka Berana. Je uznávaný český energetický odborník a absolvent FEL ČVUT, který se více než 3 desetiletí věnuje problematice energetiky, spolehlivosti, elektrizační soustavy a energetické bezpečnosti. Působil jako tajemník vládních nezávislých energetických komisí a dlouhodobě spolupracuje s odbornými institucemi i akademickou sférou. Je tajemníkem České společnosti pro energetiku a podílí se na projektech zaměřených na modernizaci energetiky a komunitní energetiku. V rámci spolku Krajina lidí se zaměřuje na hledání rovnováhy mezi rozvojem energetiky, ochranou krajiny a zájmy místních obyvatel. Pan inženýr Hynek Beran, máš slovo.
7: Já děkuji za úvod. Už je doba pokročila, tak já se to pokusím vzít nějak tak přiměřeně rychle. Tak vážená paní senátorko, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, vlastně tato moje přednáška, aniž bych to tušil, se stává ze 2 částí. První bude trošku technická reakce na to, co jsme slyšeli od paní senátorky Hamplové, ale říkám, nebyli jsme domluvení dopředu, my jsme se 2 měsíce neviděli. A druhá bude trošku úvod k nějakému takovému bloku, který jsme si vymysleli, kde vlastně po mně vystoupí ještě 3 kolegové, protože jako ten problém té obnovitelné elektřiny se nám v současnosti rýsuje jako solární baroni a nic. Takže jako větrní baroni, prostě když řeknu trošku něco dopředu, co jsme třeba s Michalem Svobodou absolvovali v Chorušicích, když si obec chce zajistit svoji energetickou obnovitelnou samostatnost, tak jí tam stačí 1 nebo 2 menší větráky a nepotřebuje k tomu nějakého investora s celým větrným parkem. Ale zbytek řekne kolega, tak nebudu předbíhat. A Ivan Noveský ještě o tom potom řekne některé ty prvky z té směrnice RED 3, že vlastně to, co se děje, je nezákonné. Takže já doporučuji, když tady posloucháte tohle, tak než vůbec začnete technickým problémem, že tam máte nějakého orla nebo les nebo pole, začněte tím nezákonné. Když se tady podíváme, když bych měl začít tímhle, tak vlastně manažerské shrnutí je takové, že máme takovou energetickou soustavu, že nemusíme dělat vůbec nic. Jo, opakuju, pamatujte si to. My to máme ještě z minula, to máme nerozebrané, máme dostavěné některé jaderné bloky, konkrétně 2, a v Temelíně, a máme to tak idiocichr, že nemusíme dělat vůbec nic, jenom dostavět to jádro a nějak tak přiměřeně pokračovat modernizaci. To je první věc. Takže když vám někdo něco říká, že něco musíme, ta soustava nám pojede 20 let, když ji budeme udržovat, přirovnávám to občas k rodinnému domu ze 70. let, kde máte vyspravenou střechu, rekonstruovanou kotelnu. Takže toto všecko, že něco musí naše energetika dělat, tak vám říkám po 30 letech praxe, že nemusí dělat vůbec nic, jenom dostavět jádro, inovovat ty infrastruktury a do té doby nějakým způsobem jet. Všecko ostatní jsou nějaké podivné tlaky. Co se týče těch ploch, tak snad, když jsme byli na projednání těch připomínek, tak tam se podřekl jeden kolega z ČEZu, byl z Ústavu toho krajinného rozvoje. Já jsem se ptal na ty brownfieldy po elektrárnách, konkrétně Dětmarovice, kde ČEZ zavřel elektrárnu, pak Havlíček zavřel doly, a je tam volný brownfield, kde se dá postavit krásná veliká solární nebo hybridní elektrárna. On tam řekl do nahrávky, ten člověk ČEZ s tím měl jiné plány. Takže jsme v mafiánském státě, že když má ČEZ jiné plány, tak se to nebude dělat a budu o tom mluvit dál. No. Takže vlastně co řešíme, jo, není jenom rozpor nějakého našeho závazku nebo pofidérního závazku s ústavním právem nebo s evropským právem, ale je to i to, že se tady dva roky něco mafiánsky chystalo v rozporu s evropskými směrnicemi, jo, bez vědomí občanů, což bude taky komentovat kolega Noveský, a tohle, co tady předvádějí, vůbec není realizace evropského práva, takže tam ty rozpory jsou dva. Jo. Dělají něco jiného a ještě to, co by se mělo dělat, je neústavní, ale kdyby to udělali podle toho svého zákona, tak je nám to úplně jedno. No a... Tak, a že Evropská unie po nás nevyžaduje to, abychom třeba si udělali na dole ČSA, kde je díra do země, hnusná díra do země, tak aby jsme si tam udělali přírodní rezervaci kvůli zeleným teroristům a zabírali ornou půdu na zámku u Kroměříže, tak to už je jako opravdu do nebe volajícího. Že tímhle bych mohl skončit, řeknu nějakou technickou argumentaci. Tady je trošku obsah, kde jsme ve vývoji. Jo, je potřeba si uvědomit jednu věc, jako vůbec v jaké době žijeme, jo, a jestli je náhodné, že parní stroj, který posunul techniku dopředu a demokracie v USA, že jsou 7 let od sebe, byť na druhé straně oceánu, jo, ale každopádně žijeme v nějaké době, kde ta práce strojů místo práce otroků a zvířat, jo, včetně aut místo koňských a volských povozů a demokracie, jako by v tom smyslu, jaký známe třeba z té americké konstituce nebo z té doby, kdy z mírně inovovaných nebo někdy třeba deformovaných formách, že tady máme, tak jenom když řeknu tuhle rovnici naopak, bez té práce strojů a bez té energie ta demokracie končí. Jo, a to, co se děje teďka, je trošku krok opačným směrem. No, je potřeba si taky uvědomit, v jaké době žijeme sociálně. Když chtěli Poláci poskytnout vybombardované Ukrajině elektřinu jako válečnou pomoc, válečnou výpomoc mrznoucím obyvatelům, co řekla paní van der Leyenová? Nejprve zaplaťte emisní povolenky a pak konejte charitu. Když byl takzvaná energetická krize, tak se ptám i na půdě tohohle z toho parlamentu. Kdo tady ví, nebo vy jste sježdění, páni poslanci, senátoři, víme tady někdo o nějakém městě, vesnici v Čechách nebo v Evropské unii, kde by se v roce 22 z důvodu energetické krize aspoň půl dne nejezdilo nebo nejezdily tramvaje a městská doprava? Byla to krize lichvářů, protože akorát to vypadnuvší uhlí nahrazovali, nahrazovali uhlím, za které se platí dvakrát vyšší emisní povolenka. Takže paní van der Leyenová a spol si pochvalovali, že trh s emisními povolenkami jede dobře. Bodej by si nepochvalovali, lichváři vybírali dvojnásobek, protože vypadl ruský plyn a nasadilo se uhlí. Jo, to je jediný. A teď si uvědomte, jestli jsme v té době, jestli vůbec, jako bez hlediska morálního, protože jako ta morálka má být trošku nadřazena tomu právu, jestli teda, když se u nás vybírá pro lichváře, když chceme pomoct někomu mrznoucímu, představte si, že by to bylo jídlo. Jo. Řeklo se, že dej tamhle potravinovou pomoc, ale musíš zaplatit 10x lichvářovi a z toho 60% nějakým fondům do Ameriky. To jako lidské není. Tohle je pohled mezinárodně uznávaný, vlastně jediný dneska už možný, který je v tom oboru energetiky. Světové energetické rady, je to takzvané trilema, trojúhelníček, je to zabezpečení zdrojů, prostě energetická bezpečnost, je to ten sociální moment, jo? Není to ani úplně o té absolutní ceně energie, ale o jejím dostatku, to znamená, že ta energie není ekonomicky nedostupná pro někoho, třeba pro chudší důchodce. A třetí je ten environment, ale pozor, environment není roven CO2, za chvilku to ukážeme. Tohle jenom to je v jiných článcích, takže to přeběhnu. A tady máte od roku 18 do roku 2024 vývoj spotřeby paliv, spotřeby energie. To úplně hnědý dole máte dříví, nad tím je uhlí, nad tím to trochu světlejší, to je ropa, nad tím je zemní plyn, nahoře ještě ty dva modré proužky, to je voda a jádro. A úplně nahoře ta špička jsou obnovitelné zdroje ve světovém měřítku. Dámy prominou, jeden kolega z ČEPSu říká o evropské politice, jak zachraňuje zemi, tak v tomto koutě bazénu je zakázáno močit do vody. Myslím si, že je to výstižné. Co škodí planetě? Tohle jsou kritéria té Světové energetické rady. Když se podíváte, já tam asi nedosáhnu tím laserem, zkusíme to. Pojď, ne, nedosvítí tam. Nahoře máte COčko, a tam to vlevo, jak je ten žlutý nápis přesto, tak to je změny v krajině. Konverze půdy, vypalování deštných pralesů, ničení černozemě nahané typu 1 až 2. Stejné riziko pro planetu. Tu planetu to stejně bolí, když to vemete takhle, když byste s tou planetou cítili, tak tu planetu to stejně bolí jako nějaký CO2. To CO2 je u nás minoritní, když se podíváte na ten energetický mix, který je zpracovaný z dat ERÚ z roku 2024, tak to oranžové, to je uhlí a vidíte, že máme velmi nízkoenergetický. Čtvrtina je uhlí, ovšem, když se bavíme o bezpečnosti tohoto státu, tak i kdybychom postavili ty 2,5 gigawattu větráků tady a zastavili tím celou republiku, tak z toho uhlí to nahradí třetinu. Je to stejná lež ekologických teroristů, jako když nám říkali, že podporujte solární barony, nahradíte uhlí. Nenahradili nic. Nahradili asi polovičku teda toho, co by se nahradilo teďka těma větrákama, ale víc ne. Takže co je nejhorší, jak říkal pan poslanec Reichl, že tedy tu Českou republiku ještě do větší závislosti, co je horší, si položte otázku. Je horší, že tady nebudou peníze, nebo že tady nebude elektrika a všude kolem je válka, ale někdo už ví, že nám bude tu elektřinu odněkaď dovážet. Já tuto politiku považuji za zločinou. Můžou na tom být jiné názory, ale jako profesionální energetik to považuji za zločinné. Z toho důvodu, že tato politika se tady vymýšlí, aniž by byly zdroje elektřiny, která se dá koupit zvenku, a aniž by byly jasné zdroje zemního plynu, ze kterého by se dala ta elektřina u nás vyrobit. V této válečné situaci, jako válka zleva, válka zprava, se to nedá predikovat. Tady cituju Cicerona a George Bernarda Shawa, který z toho výroku vychází. Chyba je možná, ale když někdo udělá to, že spekuluje, ještě paní Merkelová s panem Putinem, že tedy jako dosáhnou té blahodárné Evropy, závislosti Evropy na zemním plynu dovezeného z Ruska, tak mu tam nějaký diverzanti hodějí bombu pod moře. A to Německo si odstavovalo ještě potom jaderné bloky. Chcete kopírovat jako evropskou politiku takovouhle teorii tohohle z toho národa? Je to technický národ, je to kulturní národ, já se ptám, je to vůbec normální národ, že něco takovýhleho předvádějí. Jo, takže já si myslím, že je potřeba taky si uvědomit, co je za těmi tlaky, protože to Německo to tam honí jakoby masivními prostě přes ten kapitál, přes ten chtíč těch developerů a toho zahrání tak do totální devastace krajiny větrných parků, protože tam nic jiného nemají. A jako někdo, kdo si teda jednu surovinu
8: mu vyhodili do vzduchu budíš, to se stává. A že on si vypne tu druhou. Když jste doma, představte si, že by vám vypli zemní plyn, jakože byste neměli na čem vařit. A vy půjdete nějaká hospodyně a půjdete a vypnete si ještě elektriku, abyste jokor neměli. Tohle, to nezlobte se, to udělá jenom blb. Jo? A my politiku blbů jako kulturní národ nemusíme v technickém oboru následovat. Možná je to žalovatelný výrok, ale kdyby tady byla paní van der Leyenová, tak jí to řeknu i ve své lámané angličtině nebo němčině. Tak. Pojďme dál. Důsledky, ořád dražší elektrika v Německu, nestabilní soustavy, vyvážej nestabilitu do celé Evropy až na Balkán a ještě k tomu lžou. Třeba když mají counter trade, tak to je vlastně, že ta jejich přenosovka to do Bavorska nepřenese, protože v Bavorsku si zavřeli jaderky, nemají tam dráty chlapci. Takže kde koupí tu elektriku? Od Křetinského a od Tykače tady z Čech. Ta elektrika přiteče čistá, protože my za to zaplatíme emisní povolenky. Jo? A Němci mají čistou elektřinu, akorát vzhledem k tomu, že ta elektrika je dražší o ty povolenky nebo na tom trhu, když má výpadek, tak oni za to zaplatí 3 miliardy euráků jenom za tenhle ten podvod s tím countertradem. A celé je to podvod. Oni lžou, že mají fosilní elektřinu, teď to ukážu tady. Nevím, jestli je to vidět, ale to moc ne, ale to hnědý jako dole, když vidíte ten žlutý oblouček, to je asi 10 dnů prostě, jak svítí sluníčko, je to žlutý. A to hnědý v těch údolích, hnědý a černý, máte hnědé a černé uhlí. Tohle je z letošního května. Takže skvělý ekologický německý národ, se podívejte, že to tam mají i v květnu v poledne. Topí uhlím. A nám tady budou vykládat něco o závazcích EU tyhle? Co nám budou vykládat?
1: Poslední minuta.
8: Pardon? No, tady mám jeden obrázek, který slavil velký úspěch na mezinárodní konferenci v Bratislavě. Oba dva politici se tváří velmi sveřepě, ale problém je v tom, co už tady říkal zase Jindra Reichl, že jako ať ta Evropská unie skončí, jak skončí, jako buď to, že dostane rozum, anebo že se rozpadne, tak na to, že dostane rozum, budeme potřebovat stabilní energetickou soustavu a na to, když se rozpadne, tak ji budeme potřebovat dvakrát, aby jsme to přežili. Jo, takže nenechme si sebrat, ukrást, prostě zničit, co tady máme, nemá to cenu. Tady vidíte nějaké větrné mapy, Česká republika je někde vprostřed, takže v tom Německu fouká dvakrát tolik. Jo, takže podobně jako třeba soláru máme polovinu než ve Španělsku, tak toho větru taky polovinu než v Německu u moře. Dohání se to dotacema a dohání se to výškou toho větráku o 100 metrů, ovšem těch 100 metrů stojí 100 milionů navíc, takže se to dohání tou Frankensteinovou instalací toho nesourodou těch asi skoro 300 metrových monster a ještě k tomu o 100 milionů dražšíma dotacema, na který budeme doplácet, aby na tom někdo vydělal. Tady máte takové krásné, ptám se, jak je možné, že když na ten už vyřazený Dulce SA by se vešel celý náš závazek Evropské unie, kdyby se tam dala hybridní elektrárna, solární a obnovitelná, tak my můžeme přijít do Bruselu. Je to zase lež. Je to umělý, když se ptáme, kdo zaplatí těch 9 miliard, to jsem se ptal na to, jestli to zaplatí teda paní ministrině Mrázová, když dělá něco úplně jiného, než máme dělat podle těch bruselských not. Takže na ten důl, na tu ohavnou díru, tam není žádná akcelerační zóna. My máme používat vyřazené plochy, tam není ani jedna. Tykač vyřazuje elektrárnu Kladno, není tam ani jedna. Jo? Elektrárna Dětmarovice, není tam ani jedna. Teplárna Mělník se bude odstavovat uhlí, není tam ani jedna. Vyřazené doly v Ostravě, není tam ani jedna. Kde to máte? Na Černozemi u baráku. To skoro vypadá, jako kdyby tam někdo stavěl developerský čtvrti a ne baráky. A ne větráky teda. To je jako naprosto nepřiměřené. Jo? A teďka ještě k té komunitní energetice, to vemu jenom stručně, protože potom tam je problém, že tohle se u nás se podporují už vlastně od roku 2000 jenom ty baroni a nepodporují se ty obce, které by si to chtěly postavit sami. To znamená, je tam opačná těm obcím, házejí klacky pod nohy vysokými poplatky, oni musí zaplatit, jako kdyby vezli ten proud z Chvaletic nebo od někať a ne z vedlejší ulice nebo z nějaký školy, prostě takhle máme špatně udělanou soustavu. Vyplatí se vyplatí se dovážet za tu cenu. No, průmyslová pekárna, jako co slibují těm obcím ty developeři, my vám uděláme obecní energetiku. Hoube les, jo? Obecní pekárna je malá, máte z ní křupavé rohlíčky, postavit tam nějaký větrnej park, 10x tolik větráků, než je potřeba. To není žádná komunitní energetika, to je něco podobného, jako říkám, že kdyby tam postavili velkopekárnu na vývoz rohlíků do Lipska, včetně tyráků, včetně zaměstnanců, kteří se poperou v hospodě, a včetně potkanů, kteří jsou tady. Tak když o tom přednášíme starostům, tak na ty potkany, no. A já se ptám, jestli se teda někdy jako vůbec poučíme, když jsme tady měli 3 blackouty, po tom roce 21 máme furt trojnásobné ceny, jako nikdo nic, jo, každému je to jedno, budeme to tady rozebírat dál, ale rozhodně teda, kdybychom se měli poučovat od sousedního státu jeho energetické politiky, tak tam píšu, že by se to mělo spíš měřit, když tady máme nějaké lékaře nebo lidi zdravotně znalé, tak by se to mělo měřit spíš v nějakých psychiatrických stupnicích, než v nějakých fyzikálních jednotkách, protože o fyzikálních jednotkách tohle není. No a na tom bych možná skončil. A tady máme ještě stílkova článků, takže jenom rekapituluji, že česká energetika nemá k výstavbě těch větrných parků, neříkám k té komunitní energetice, která je moderní, je zajímavá, bude o ní další referát, tak výstavbě těch větrných parků nemá žádný technický důvod, protože toto uhlí nenahradí, krajinu to zničí, jo, a k výstavbě těch větrných a solárních parků na zemědělské a lesní půdě v rozporu se všema zákonama, co tady máme, včetně evropské ochrany půdy do roku 2030, není žádný právní důvod a není ani žádný morální důvod. Je to lež a je to 2 roky dopředu připravovaný mafiánsky developerský projekt něčeho úplně jiného, než je implementace nějaké legislativy Evropské unie v České republice, ať už je jakákoliv.
1: Tak, děkujeme panu inženýru Hinko Beranovi. Já ještě než poprosím dalšího řečníka k pultíku, tak vám ho představím, magistr Michal Svoboda. Titul Master of Science, říkám to dobře, tento titul. Vystudoval statistiku na Svobodné univerzitě v Amsterdamu, má doktorát za práci ekonomika řízení obnovitelných zdrojů z Jagellonské koleje v Turini. V energetice pracuje 15 let, dříve jako obchodní a marketingový ředitel ve skupině ČES. Dnes nezávislý energetický konzultant pro místní samosprávy. Také předseda energetické komise města Varnsdorfu. Proto i jeho přednáška má název Místní energetická koncepce města Varnsdorf. Pan Michal Svoboda.
9: Děkuji. Vážená paní senátorko, pane poslanče, dámy a pánové. Počkám na prezentaci. Já jsem za váma dneska přijel z Varnsdorfu. Já vás vemu na exkurs úplně někam jinam, než o čem jsme se bavili do teďka. Přijel jsem ze Šluknovského výběžku. Možná to víte, my se nacházíme mimo Českou kotlinu, takže vždycky, když se něco jakoby legitimizuje Českou kotlinu, tak my zůstáváme jako mimo oblast toho hlavního dění. Místo, abych se měl dneska 2 hodiny, tak jsem měl 3 hodiny, protože všechny 3 cesty do Prahy, oni jsou v různých krajích, tak prostě se to nekoordinuje a nikoho nenapadlo přemýšlet nad tím, aby občané tady toho vzdáleného koutu země měli nějakou infrastrukturní možnost se někam dostat. Proč to říkám? My jsme zvyklí si poradit sami. My prostě nebrečíme, jsme tam trošičku ze exoty. Možná si myslíte, že jsme divní, v pohodě, myslete si to. Ale my umíme prostě pracovat tak, že dokážeme být prostě soběstačný. To, o čem se dneska budeme bavit, není spasení světa. Já nechci spasit svět. Já žiju v realitě, kde... tam skáču nějaký jiný věci teď... Já žiju v realitě, kde nejchudší kraj, nejchudší okres, jednou z nejchudších krajů, není to tak, že bychom jako neměli co jíst, jo. Ale když přijde na to, jestli máme nadárky pro děti, jo, k Vánocům, tak dost lidí řekne, že s tím má problém. A teď to, co já jako energetik, nebo pracovník regionálního rozvoje v energetice, líp říct architekt transformace v energetice, chci docílit, Nejsou ani tak peníze, o kterých jsme se tady hodně bavili, ale je to bezpečí. Když přijedete do Šluknovského výběžku a zeptáte se, co je pro lidi v energetice nejdůležitější, je to bezpečí. Bavíme se o blackoutech, bavíme se o výzvách, bezpečí, na druhém místě teprve peníze. Lidi se chtějí cítit bezpečný. Chci se omluvit, mám tady na to 8 slajdů. Budeme se bavit o Varnsdorfu, jo? A ještě teda řeknu, to, co vyšlo ve Varnsdorfu, neznamená, že vyjde úplně všude. To, co já chci říct, je, každý město nebo modelově region potřebuje něco, jak čemu říkám, vnitřní energetická koncepce, prostě strategický dokument rozvoje, který říká, takhle to vypadá a tohle s tím můžeme udělat. Tady ji mám v ruce, sepsal jsem ji teda já se svým týmem, sepsal jsem několik desítek energetických koncepcí pro města a obce v České republice. Mám teda 10 minut, takže jako očividně nedokážu vám říct to všecko, co tady v tom je napsané. A budu muset se uchylovat ke zkratkám. Ale to, co je důležité, je... Nic?
10: No, jak je to, jak to není prezentace, tak...
9: Možná, že fakt došly baterky. Mně ne teda. Jo, tak já vás vždycky takhle poprosím. Tak... Když se bavíme o decentrální energetice nebo komunitní energetice, tak jak ji rozumím já, tak to není o tom, že se začneme bavit o nějakém zdroji, nebo obnovitelný, neobnovitelný, má vliv, nemá vliv. To první, co správný energetik musí udělat, je říct si, jednak definovat to území, o kterém se bavím, a říct si, jaká je potřeba tohohle z toho konkrétního území. Proto opakuju, já se nebavím, já tady nespasu svět, nechci spasit Evropskou unii, nechci dokonce spasit ani Českou republiku, ale mám recept na to, jak určitým regionům pomoct. Vím, v mým rodném městě to vyšlo, ale dělal jsem i několik koncepcí, kde to prostě není možné díky podmínkám, které tam jsou. Není potřeba koukat na tu republiku jako celek, ale je potřeba se koukat tou regionální perspektivou malých měst a obcí a nezapomínat na regiony, jako jsme my. Takže ukážu vám, jak to funguje v tom Varnsdorfu. Tam je naše roční spotřeba je 45 GWh. My jsme pořád ještě průmyslové město. A to první, co já s ní chci udělat, než začnu ve velkém budovat zdroje, nebo než tady začnu mluvit o obnovitelné energetice a o všem, tak udělám to, že jednak ji zmonitoruju, jednak udělám průběh té spotřeby, protože je rozdíl zimní spotřeba, letní spotřeba, to si nemusíme vysvětlovat. A první, co udělám, je, snažím se jí snížit. Můžu prosit další slide? Tak už došly baterky tam. Tak. Jo. Ještě jeden dozadu. Tenhle. Takže to, co já si na každém městě udělám, nebo to nemusí to být město, může to být jako soustava vesnic. To členění České republiky do 6,5 tisíce samospráv má spoustu výhod. V té energetice prostě potřebujeme pracovat na větších celcích, než je katastr každý malý obce. Takže třeba sloučení jako 10 obcí za účelem energetické soběstačnosti dává logiku. Já se podívám, kde jsou ty hlavní konzumenti energií, kromě průmyslu, teda Varnsdorfu, logicky zimní stadion, bazén, školy, školky. Podívám se, jak ta spotřeba probíhá v roce, podívám se i na křivky výroby. A to, co jakoby dokážem, je jednak i nízkoinvestičníma projektama, jako je třeba sloučení obydlených míst, optimalizace jističů sazeb, nákup energie na burze, tak dokážeme jako v jednotkách až nižší desítkách procent tu energii snížit. Jo? My jsme dostali energie města o 15% níž, jenom prostě, že jsme udělali tady ty opatření, které nevyžadují jako nějaký větší investici. Proč začínám úsporama? Protože budu v následujícím kroku mluvit o zdrojích, ale já nechci ty zdroje. Já chci stavit zdroje, hodně moc chci stavit zdroje. Právě kvůli tý, k tomu bezpečí a kvůli potřebě prostě být v nějakém komfortu i vůči volatilitě cen. Já chci stavit zdroje, ale na to, aby pokrývali lokální spotřebu. A ta lokální spotřebu, já vím, že ji dokážu snížit. Já vím, že tu lokální spotřebu dokážu o nižší desítky procent snížit. Tak, teď poprosím ten další. Takže zmonitoroval jsem si území, vím, kolik mi konzumuje, vím, jaká je průběhová, vím, jaká je křivka průběhu té spotřeby. No a teď koukám, kdyby se, nedej bože, stal ten nepravděpodobný, ale přece možný scénář jako delšího výpadku, nedej bože, blackoutu, jako jak to dokážu udělat, aby to město přežilo. Nebo aby to město vlastně bylo naprosto nezávislé, nemusíme jít úplně takhle do černého, aby bylo nezávislé na tom, co mě kdo, ať už z východu, nebo z západu, nebo z jihu, přiveze. Abych opravdu jako ze zdrojů, který to město má, si vyrobil dostatek energie. Tak, slunce svítí v létě, vítr fouká v zimě, zajímavá kombinace pro začátek, ale logicky nestačí. To znamená, já potřebuji nějaký zdroj, kterým tu soustavu dokážu doplňovat ve chvíli, kdy ani nefouká, ani nesvítí, nebo málo fouká, nebo svítí. Voda super, jenom podotýkám velmi rychle, že nemusím nutně stavět akumulační nádrž. Mám průtokový vodní elektrárny, jenom na naší řeku mám 100 kW naplánovaných turbín, který neuvidíte a není potřeba žádných zásahů do té řeky, jo, včetně ponechání rybích přechodů, tak aby to, bylo ekologický a vlastně přívětivý i pro ryby. Mám velké množství odpadní hmoty, ať už biomasy, suchý nebo organický biomasy, který dokážu zpracovávat a v kogeneraci vyrábět elektřinu a teplo. A mám, za to mě nemají rádi moc, někteří mý kolegové, mám i komunální odpad, mám legislativu končící skládkování.

No a to je cesta k lokální nezávislosti. Já neříkám, že potřebuju prostě stavět teď tunu tohodle. Já potřebuju prostě kombinaci těch zdrojů, který dohromady způsobí to, že nebudu vůbec na někem závislý. V těch cenách, ono to, samozřejmě jsme to počítali, jestli můžu poprosit tak další slide. Máme výhodu, že přímo naproti na druhé straně Vysoká škola technická Zittau Görlitz, je to teda německá škola, ale kolegové jsou hlavně Češi a Poláci, kde my jsme si sami, protože samozřejmě byli jsme vystaveni tomu, že za námi do Mansardu chodí jako různí ti, kteří chtějí stavět. K nám teda, jak inženýr Brand ukazoval tu oblast větrnou, tak k nám zasahuje ještě ta německá, baltská a severomořská větrná oblast. Takže my jsme ještě pořád jakoby, co se tohle z toho pohledu týče, tak Německo. Čím my začínáme je, že tady ten obrázek nahoře, začnete pokládat mapy. Jestli si pamatujete, jak se tomu říkal ve škole, jak pokládali ty folie, tak jako kdyby jsme pokládali ty folie jednu na druhou. Položíte si folii, já nevím, třeba přírodní rezervace. Položíte si folii blízkost obydlí. Položíte si folii zemědělská oblast. A každá ta folie vám kus mapy začerní. Pokud zůstane zelený nebo nezačerněný, tak jasně máme vyhráno. Nám zůstal, přestože jakoby oblast větru je ve Wandsworthu daleko víc, tak nám zůstal jeden malý kousíček, kam se vejde přesně jedna turbína větrná. Tady jsme počítali na teda typ Enercon 4,2 MW nominálního výkonu. A tahle jedna turbína mě bohatě stačí na to, abych já vytvořil v celkovém saldu 30% energie toho města. Já teda jako nechci exportovat tu energii, chci pro svoje město. A je to turbína, která mi zajistí to, že jednak pokud zůstane v majetku toho města, my to jako nechcem stavět s nikým jiným, jo? My chceme, aby ta turbína byla ve vlastnictví města a jeho občanů. To je jako velikánský rozdíl vůči tomu, o čem se bavíme, protože pokud je to jako naše, tak energie, která z toho vzniká, je taky naše. A jsme-li na výrobních nákladech, tak pak jsme na koruně, až koruně 20 za kilowatt hodinu, versus nějaký 2,50, 3 koruny prostě, který odbíráme za sítě, za toho předpokladu, ale hlavně, že se vyhýbáme té volatilitě cen, že prostě jako plus minus ta cena z toho našeho zdroje, který si my ovládáme, je plus minus stejná. Takže za nějaký podpory se dostáváme i jako do pozitivních čísel. Kdyby nebyla žádná podpora, tak jsme pořád jako na černý nule, nebo na černých číslech, ne zase jakoby supervýznamek, protože říkám, stavíme jednu tu turbínu, ono samozřejmě, když jich stavíte víc, tak tam je pak jako, je tam větší zisk, úspora z nákladu, ale stavíme jednu. A stavíme ji tak, aby jednak teda jako občani a město jako vlastníci měli benefit z té elektřiny, kterou vyrobí. A za B, ty, kteří si nemůžou dovolit do ní investovat, tak aby právě prostřednictvím komunitního sdílení, což teď zákon umožňuje, a samozřejmě jako čekáme na to, možná, že se to dočkáme, kdy i tarifní struktura, to znamená sleva na distribuci, umožní to, že nebudeme platit z té naší turbíny, která bude tamhle na kopci, jako kdyby jsme tu energii dodávali spočerat. Tak pokud docílíme ještě tyhle legislativní změny, tak máme vlastně jako velmi levnou energii, přesně tolik, kolik ji pro ty občany potřebujeme, a prostřednictvím sdílením ji dokážeme dostat do těch domácností. Dokážeme i dovolit si to, že ohroženým domácnostem, důchodci, matky, samoživitelky a tak dokážeme část té energie poskytnout. Tak, poprosím další slide. Jsou tady dva základní principy, který teda jako chcem sledovat v rámci tohle z toho. Jednak energie v tomhle případě je veřejná služba, jo? Je využitá v lokalitě. Nevyrábím ji, abych ji prodával, vyrábím ji, abych ji spotřeboval. Nezatěžuju soustavu, jo? Je vevnitř, uvnitř. A vlastníkem a beneficientem jsou teda město, místní podnikatelé, místní zemědělci. No, když jsme pak třeba na radě města nebo na zastupitelstvu otevřeli tuhle otázku, počítali jsme si to ekonomicky, tak se ukázalo, že část z nás, kteří teda jako si to dovolit můžem, vlastně rádi do toho investuje, protože je to jednak služba těm chudším, služba těm, kteří tolik štěstí neměli, ale zároveň je to i jako zajímavá příležitost prostě, jak část třeba peněz zhodnotit. Tak poprosím ještě další slide a myslím si, že bude poslední, jo, ještě ne, je teda předposlední, jasně, ptají se mě lidi, je to zásah do environmentu, všechny ty řešení, které já prosazuju, stejně jako zařízení na zpracování, na energetické zpracování odpadu nebo větrná turbína, je nějakým zařízením do environmentu.

0: Já jsem tam na té mapě předtím ukazoval, my si samozřejmě děláme i vizualizace. Já dokážu na Google Earthu přesně simulovat, jaký dopad do krajiny to bude mít. A potom se samozřejmě bavme, jako je tohle moc, je tohle málo, jak moc je to viditelný a tak. A možná, že jste tam na té mapě viděli, my jsme v údolí, takže vlastně ta naše elektrárna by vůbec nebyla z toho města vidět. Jediní, kdo by ji viděli, jsou Němci, kteří jsou ze všech stran, kteří tam už svoje vlastní elektrárny mají. Takže já pak jim přijdu říct, jako, hele, když my koukáme na vaše, tak vy budete koukat na naše, jako nebudeme se s tím tady trápit. Tak a teď už opravdu poslední slide. V některých oblastech mi tohle to nevyšlo. Dělal jsem třeba energetickou koncepci městečka Křešice na Litoměřicku. Bez šance, jo. Nefouká vítr dostatek, kvalitní zemědělská půda, byl by hřích tuhle půdu zastavit, ať už solárama nebo čímkoliv. Sice na vodním toku, ale malá vodní elektrárna Litoměřice, kousek od toho, takže nic dalšího tam není možný stavět. Dokonce ani elektrárny na střechách, přišla armáda a řekla, nezlobte se, ale tady prostě z našich důvodů taky ne. Takže máme i příklady, kde to prostě nejde. Vůbec neříkám, že to jde úplně všude, ale jsou místa a oblasti, kde to jde. A jedním z těch míst je třeba Lansdorf, Dolní Poustevna a tak. Tak za mě tímhle způsobem se dá vytvořit zhruba 25% energetického mixu tak, že přenesu pravomoci, část pravomocí přenesu na města a obce a jejich občany. Že do toho nebudu mluvit ze zhora, že jim tuhle možnost dám, pokud si to chcete postavit, spočítejte si to, máme na to metodologii, mně to vychází. Ne, pozor, ne všude, říkám ne všude, někde to vychází, ale ať je to na vás, rozhodněte se vy. Tak, to je ode mě všecko, děkuji vám za pozornost.
1: Tak, pane Malkvistře, děkujeme. Tak, a já poprosím dalšího řečníka, Ivan Noveský, a já přečtu, co prozradila umělá inteligence.
2: No tě Bůh.
1: Inženýr, bakalář Ivan Noveský je český energetický expert s několika desetiletími praxe. Mimochodem, já jsem zjistila, že ten bakalář je v právu.
2: No, jo. Mm-hmm.
1: Podílel se na přípravě Českého energetického zákona, patřil mezi zakladatele energetického regulačního úřadu a v letech 2016 až 2017 působil jako jeho první místopředseda. Během své kariéry zastával řadu vedoucích funkcí v energetickém sektoru a dlouhodobě se věnuje otázkám energetické bezpečnosti, regulace trhu a cen energií. V současnosti je spojován s Institutem pro energetiku, kde se podílí na odborné debatě o budoucnosti české energetiky. A jenom přidávám, že Ivan Noveský je odborným garantem pro energetiku strany PRO a velmi mu za to děkuji.
2: Děkuji.
3: Ještě bych si, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, nyní ještě bych mohl dodat, že jsem zakládal Úřad pro zastupování státu v věcech majetkových jako jeho první generální ředitel. Ale to je detail, jo. Takže, přátelé, téma mé přednášky energetika FVE, respektive směrnice RED 3, ale já předtím mám ještě tři faktické poznámky, co tady k tomu předtím padlo. Rekultivace, chystají se podvody, ale ty podvody jsou v rozporu se zákonem, protože zákon o zemědělském půdním fondu je vyhláška o rekultivaci jednoznačně hovoří o tom, že po ukončení nezemědělské činnosti se musí odstranit všechny hmotné zbytky nezemědělské činnosti. To je věc jedna. Věc druhá. Ty větrníky, které mají 270 metrů výšky až, tak podle hasičů mají nulovou požární výšku. To možná někteří z vás víte. Nulová požární výška znamená to, že se nemají hasit. Má se pouze hasit ten les kolem, případně nebo ty pole kolem, jo? Takže bohužel takové to prostě je postavený. Hasiči na to nemají ani techniku a navíc toho je příkaz ministerstva vnitra, respektive generálního ředitelství HZSky. Za třetí, a to je potřeba vidět, když tak prosím to šesté, když někomu z vás nebo vašemu nějakému známému by chtěli na poli udělat přípojku a řeknou, to nic není, to je jenom 22 kV kábel, to o ničem není, to je jenom připojení ty větrné elektrárny, žeňte ho vidlema. Protože v ten moment, kdy se tohle nastane, tak v ten moment tam nastane ochranný pásmo a v tom ochranném pásmu nesmíte přejíždět ten kábel ničím těžším než 6 tun. Dneska 6 tun má vlastně nic, protože dneska všechny ty mašiny, ať už traktory či kombajny, všechno to má daleko přes 6 tun, většinou kolem 10-15 tun a nesmí se to přejíždět. Pokud to přejedete, poškodíte kábel, což se může stát, tak potom to máte na 3 roky, když prokážete, že to bylo jaksi nedbalostní jenom, nebo 6 let, když by vám to přišli, jakože to bylo úmysl. Ale vrátíme se k tomu tématu té přednášky. Takže jmenuje se to, proč zůstává záhadou, proč zelení ekoteroristé tak moc nenávidí zemědělskou půdu. Já bych řekl něco nejdříve trošičku k té historii. Jo? Ty podmínky pro ten vznik těch solárních baronů. V roce 2005 Česká sociální demokracie, KDU, ČSL a Unie svobody tehdejší přijali zákon 180 z roku 2005 o provozní podpoře garantovanými výkupními cenami. A od 1.1.2008 energetický regulační úřad, který jsem teda bohužel v tom roce 2001 zakládal, což mě dneska skoro mezí, nezákonně prodloužil tuto garanci z 15 na 20 let. Čili mohlo to skončit v roce 2025, bude to trvat, tahle ta podpora, která nás ročně stojí kolem 28 miliard korun, bude to trvat až do roku 2030. A navíc ještě energetický regulační úřad nesnížil výši těch dotovaných cen výkupních, protože přestože nastal obrovský pokles těch cen těch čínských panelů, protože Číňani rozjeli obrovskou akci, tam několik set snad továren začalo vyrábět solární panely. Takže já tvrdím, že vlastně celý ten Green Deal z hlediska soláru je vlastně čínská záležitost. Jo. Přesto do konce roku 2009 bylo instalováno pouze 430 MWp, to asi řekne potom René Neděla, a na konci roku 2010, protože tehdy vlastně končila vlastně to přiznávání té podpory, tak se to vyšplhalo až na 2000 MWp. Jo, a za výkupní cenu 12,15 haléřů za kWh, tehdy 12,15 haléřů, jo. A paradox je ten, že převážně to bylo umístěno na úrodné zemědělské půdě, což je teda podle mého názoru zločin. Tak, kdo to všechno má platit? Jo? Stát přenese tehdy část těch nákladů na spotřebitele, jo? Ať už to byly domácnosti, nebo ať už to byly průmysl. A bohužel vlastně na nás tehdy převedl, když to vezmu zhruba 60 halířů příplatek za kilovat hodinu, to je v té včetně DPH, protože on to bylo 4,95, takže 5,99 včetně DPH, to je detail. Jo, počítejme zhruba těch 60 halířů, jo. Nyní je to zase zpátky, platí se to zase znova z rozpočtu. To znamená, platíme to asi všichni v daních, pochopitelně. Stát mezi tím ještě udělal další věc, zavedl na TIFV SHkovou daň 26%, jo, což teda bylo taky taková trošku jako, no, nekomentuji to, jo, ale prostě snažil se podle mě trošku z té louže trošku jaksi vystoupit nějakým způsobem. V únoru 2013 nastal vlastně, prostě podal tehdy Martin Sedlák a Zuzana Musilová z těch zelených ekoteroristů, tak podali tehdy udání na MPO, na ministra Kubu, a na základě toho se začal rozjíždět ten hon na ty solární barony. Jo? A rozjelo se to pořádně až v září 2015, kdy tehdy normálně nejvyšší státní zastupitelství cestou vrchního státního zastupitelství změnilo normálně právní názor, oficiálně to oznamená, tě můžu předat potom, jestli budeš štít, nebo jestli to máš, změnilo právní názor normálně na to, co vlastně je a co není trestným činem, zpětně k tomu roku 2010, což je teda prasárna do nebe volající, omlouvám se, takhle říkám, jo, prostě ta retroaktivita je vždycky obrovský problém, jo. Jaká je dneska situace s těma FVE z roku 2010? Některé ty soudy, zejména ještě paradoxně z vlastníky těch FVE, které jsou umístěny opravdu v brownfieldech, nikoliv na té zemědělské půdě, tak ty probíhají dodnes. Jenom podotýkám, že dnešní výkupní cena z těch fotovoltaik z roku 2010 je 16,70 Kč. To je oficiálně stanoveno energetickým regulačním úřadem a do roku 2030, kdy to končí, se to ještě bude stále navyšovat. To je potřeba vidět, jo. A již nyní, to je zajímavé, ty No, oni to nejsou politici, oni jsou to novináři, ale jsou placený politikama, ne teda těma slušnýma, jako je Jindřich nebo Jana, ale těma jinýma, mediálně signalizují, jestli náhodou nepřijdou ty dotace vniveč a že hrozí vena uzavírání elektráren. A já teda se ptám, proč by se to mělo dál dotovat, když stát bude ty miliardy potřebovat na ten větrný tunel, který se chystá. Takže jako 28 miliard, jako prostě, kde by se to bylo, že jo? To prostě musí to odřít jenom z nás daní, jo? A navíc tím pádem ekoteroristé se obávají, že vlastně by se vrátili tisíce hektarů zemědělské půdy zpátky do zemědělství, což zase mě by se osobně líbilo, jo? Protože začne být problém s potravinama, jo? No ale teď se dostáváme tak trošku do současnosti, jo? Fialova vláda se zavázala v roce 2023, že vymezí ty akcelerační oblasti zhruba pro výkon 3000 MW, pro fotovoltaiky a pro větrné elektrárny. Na to vznikla směrnice. Jo, já teda nefandím Evropské unii ani Evropské komisi, to říkám otevřeně, zcela otevřeně, ale co musím říct, že ku podivu v tomto případě ta směrnice EU, zvaná RED 3, jo, tam máte tu číslo, je to z 18.10.2023, to asi není důležitý, ale ta směrnice jasně říká, že se to má umisťovat především, především znamená z největší části, teda podle mého výkladu českého jazyka, na nezemědělských půdách. To jsou ty střechy, to jsou ty parkoviště, to je prostě nezemědělská půda. Tam, kde už je to dávno odňato v zemědělské výrobě. Jo? Paradoxně v České republice se ku podivu podařilo tohleto překlopit do toho zákona, byť je nepovedený, ten zákon 249 z roku 2025 sbírky, jo? Ale je to tam přepsáno téměř doslova. Takže jako není pochyb. Co teda potom udělala Fialova vláda ještě v listopadu 2025, tak to s velkým překvapením jsem zjistil, že vydala nařízení 507 z roku 2025, kterým vlastně povoluje, nepřímo povoluje ty větrníky i na jedničce a dvojce bonitě, to znamená i na černozemi, protože ona vlastně zakázala, úplně nesmyslně, zakázala ty soláry na jedničce a dvojce bonitě. Jo, ale samozřejmě oni si to na tom MMR vyložili tak, že tím pádem, když to není zakázáno, tak je to povoleno. Oni prostě považují to nařízení vlády za něco silnějšího, než je český zákon 249 a než je směrnice Evropské unie. A to já teda osobně považuji za dost hloupé, abych to tak řekl. Jo? Takže já bych tady doporučoval jednu věc. Já nevím, kdo z vás jste slyšeli, jaká je nejúčinnější stávka na českých dráhách nebo vůbec na železnici. Nevím, kdo to víte. Když se začnou pinktrych dodržovat všechny předpisy. Takže já bych tady prosím doporučoval dodržovat předpis Evropské unie RED 3, dodržovat náš zákon 249 zvaný ZOZE, a opravdu to udělat tak, jak jsme to upozorňovali 15.5., když jsme byli v tom radiopaláci, vysloveně zeptat se, dokdy je MMR schopno uvést do souladu ty AOS, teda to znamená akcelerační oblast na soláry a AOS na větrníky AOV, do souladu se zákonem ZOZE a s evropskou směrnicí. Bylo mi odpovězeno, že podle nařízení vlády je to v souladu, což teda mě úplně šokovalo, jo? Protože úředníci by měli vědět, co je to nařízení vlády. No, to, že chodili developři za starostama, to nebudu tady říkat, to se týká hlavně akceleračních oblastí na větrníky, to asi není úplně podstatný, to ještě možná někdo řekne. Ale co je strašně zajímavé, proč ty ekoteroristé, jo. Jak se to kouslo? Už. Proč vymezili ty akcelerační oblasti pro soláry v příkrém rozporu z RED 3 i ZOZE? To je na tom to strašně zajímavé. Jo? To já se přiznám, že mě to úplně šokuje, protože i v tom odůvodnění té změny číslo 2 toho územního rozvojového plánu je jasně napsáno, že to má být na těch nezemědělských půdách a prostě zanedbaných, prostě kde se nehospodaří. A oni normálně z těch 14 akceleračních oblastí, jo, na soláry, tak oni normálně 9 z nich dali na zemědělskou půdu. Vysloveně na zemědělskou půdu, a to i v místech, kde jednoznačně i ty místní, když jsem se koukal na to krásný pole, kde to má být, tak oni říkali, ale tam kousek dál máme skládku, proč to nedali oni teda použili takový slovo nevychotivý, trošku jako idioti, nebo tak nějak to znělo trošku, proč to nedali na tu skládku? Já jsem říkal, to se mě neptejte, já jsem u toho fakt nebyl, jo? Ale je to zločin, je to ekologický zločin, jo? Takže pouze pět z nich, a to je otázka, kolik ještě, jestli to zůstane těch pět, protože Jakub tady říkal, že jedna z těch oblastí možná padne, takže možná jenom čtyři jsou vlastně na brownfieldech, což je teda jako docela problém a myslím si, že tohle to právě by nám mohlo strašně pomoci, protože já se bojím jedné věci, napsal jsem na to teďka nedávno článek, že vlastně pan premiér by se mě skoro měl bát ne toho, že to nebudeme mít vymezený, ale toho, že to máme vymezený v rozporu s tou směrnicí tři a s tím zákonem. To si myslím, že je ten hlavní problém, který já bych teda upřímně řečeno jako opravdu se toho bál. Mimo jiný podotýkám, že tady pod vedením Hynka se nás sešlo několik málo, asi tři desítky energetiků, ekologů, já nevím, prostě různých lidí, nemůžu ani jmenovat, protože mnozí by přišli o práci, protože jsou zaměstnáni na ministerstvech, ale jsou to slušní lidi paradoxně, tak jsme opravdu vymezili zhruba, jo, přesně podle té směrnice tři a podle zákona 49 jsme vymezili normálně plochy na 9200 MW, čili víc než třikrát, než je potřeba, než je vlastně ten náš závazek. A mají to tam od dubna na MMR a na MŽP, od dubna to tam mají. Jo, to by mohl jinak to může potvrdit. Jo. No, co se týká těch obnovitelných zdrojů, ještě speciálně teda fotovoltaiky, tak je potřeba vidět, že dneska tam máme u těch velkých zdrojů, kde ty malí oni neberou v potaz, taky okrádají. Kdo z vás máte fotovoltaiku na střeše, tak víte, že vás odebrávají na té výkupní ceně, pokud vám vůbec nedají fraste, že to máte špatně nastavený. Jo, ale ty velký fotovoltaiky, tak těch je zhruba 4,5 tisíce megawattů, ale to je 19%, více jak 19% celkového instalovaného výkonu. Když si se vezmeme jádro, uhlí, vodu a všechno, když si vezmeme, jo, a k tomu teda, když si vezmeme ještě tyhle ty FVE, tak to je 19,2%, ale z toho se vyrobilo pouze 5% elektřiny. Pouze 5%, jo, čili představte si, když vám někdo tady bude začne lhát, že klidně si můžeme nahradit to uhlí, ať už fotovoltaikou, nebo větrnými elektrárnami, který teda bohužel tady musím tamhle kolegu trošku opravit, oni ani v zimě moc nevyrábějí, jo, oni z instalovaných, já nevím, 2% celkového výkonu jsou schopni vyrobit, já nevím, 0,8% výroby, jo, takže taky to není teda úplně sláva a v zimě to taky jako moc nefunguje. Jo? Takže pokud by měla být instalováno opravdu těch 1500 MW nebo i 3000, protože tam není přesně stanoveno, jestli musí být 1,5 tisíce ve fotovoltaice, 1,5 tisíce ve větrákách, tak pokud by to mělo prostě takové nastat, tak si musíme uvědomit jednu věc. Bude nás to stát obrovský peníze, protože každý tenhle občasný zdroj, jsem vděčný panu předsedovi, že pan předseda adoptoval občasné zdroje, jo? Tak ten každý tenhle občasný zdroj musí být zálohovaný. Bohužel, prostě musí být zálohovaný. Jo? To znamená, my musíme počítat s tím, že zase nám zdrží tu regulovanou složku ceny elektřiny. A dneska už to máme přes 50% a bude teda ještě hůř, pokud se takovéto, ty baterky to nezachrání, přečerpávačky se nestavějí, jo, který by ještě dokázali trošičku to srovnávat tu soustavu. Takže jinými slovy jsme tak trošku vpytli, abych to řekl kulantně. Jo? Energetická bezpečnost. Takže my dneska, to už tady dneska padlo, tak to nebudu příliš opakovat. Dneska Česká republika je 100% energeticky bezpečná, protože my dneska z uhlí, z jádra a z vody vyrábíme víc, než potřebujeme. Více elektřiny. To znamená, pořád ještě exportujeme, pořád jsme ještě exportéři, což je strašně důležitý. Máme perfektně robustní soustavu díky našim předkům, díky kolegům, kteří už tady mnozí z nich nejsou, tak máme udělanou tak robustní naši přenosovou síť a ty distribučky, že fakt to stačí jenom udržovat. Říkal to tady Hynek, já s ním nemohu s ním nesouhlasit. Jo? Takže to je takové. No a tím se blížíme k hořkému konci, co nás dneska ohrožuje. Blízká rizika. Blízká rizika jsou jasná. Hazardem je pouze odstavování a likvidace uhelných elektráren a s tím související likvidace těžby uhlí před rokem 2038. Ono to může být i po roce 2038, ale tohle je teďka takový deadline, který vidíme, který nás fakt bolí. No a ceny elektřiny do budoucna ohrožuje chystané rozdělení společnosti ČEZ, protože tam, kde se dá ta cena hlídat, to znamená, to je distribuce, to je obchod, tak tam to se chystá, že ČEZ, že se prodá někomu, ať už to bude cizí nebo zahraniční investor, tak prostě tam ho teď bude tahat ty prachy a stát ztratí možnost ovlivňovat cenu elektřiny. Takže to, když slibovali, že se zestátní ČEZ, tak my jsme si mysleli, že fakt se bude zestátňovat ČEZ, a ne, že se rozkrade, rozdělí se, říká, ne, rozkrade. Jo? A co nás ještě ohrožuje? Ohrožuje nás to nerespektování směrnice RED3 a ZOZE zákona, protože to opravdu tím, že jsou ty akcelerační oblasti AOS a AOV stanoveny v rozporu, tak to je opravdu průšvih, které opravdu podle mýho názoru opravdu hrozí, že by někdo na to mohl těžce doplatit. Vzdálená rizika, to je to, že nám chybí powerplyn, když se říká, že se nahradí uhlí powerplynem, že nemáme dostatek zemního plynu, to je další věc, to se možná změní. A hlavně se bojím toho, že se nepodaří zprovoznit ten pátý, šestý blok v Dukovanech, jo, v tom roce 36, respektive 37. A chybí nám teda úplně nějaký závazný termín na třetí, čtvrtý blok JT v Temelíně, kde teda jsou nachystaný základy a kde se může zítra začít stavět. Děkuju vám za pozornost.

0: Milí přátelé, dámy pánové, vítám vás všechny srdečně na dnešním představení knížky, kterou jsme nazvali Změna režimu politiky. Je to již šestá kniha naší svatoplukovské edice v nakladatelství Dauphin. Máme tady mezi námi, když teď ho momentálně nevidím, ale byl tady zatím stolkem Daniel Podhradský, to je ředitel. Jo, dobře, tak to je pan ředitel nakladatelství, který tu knihu přivezl i jiné knihy, které jsme u něj vydali, takže po skončení té dnešní besedy, té debaty s autory této knihy, budete mít tu možnost si ty knížky tady zakoupit a nechat si je také podepsat od autorů. Na vzniku této knihy se podílelo celkem 21 osobností veřejného života. S Danielem teda 22. Je tam celkem 18 příspěvků, takže některé ty příspěvky mají dva, ty autory. A já jsem si na pódium pozval 9 z nich. A budu jim té první části klást otázky. Budou to otázky stručné a vás také prosím o co nejstručnější odpovědi, aby se dostalo na každého, aby taky byla příležitost o té, řekněme, úvodní části, abyste se také mohli ptát vy. Ale já bych vám nejprve rád na úvod přeci jenom tu knihu představil, než se dovíme, co je obsahem těch jednotlivých příspěvků. Co nás tedy k tomu vedlo? Mnozí víte, že knížku s podobným názvem jsme vydali už před rokem. Ta se také jmenuje Změna režimu. Tato se věnuje jednotlivým politikám a ta první kniha, ta je, řekněme, psaná ve vyšší míře obecnosti. Tam se věnujeme institucím. V té první knize vysvětlujeme, proč pro zachování demokratického a svobodného života v naší zemi nestačí už pouhá změna vlády. Proč je pro záchranu demokracie zapotřebí provést některé zcela zásadní, fundamentální změny na úrovni naší ústavy. Nově koncipujeme poměr mezi jednotlivými institucemi a zabýváme se těmi, řekněme, základními východisky pro tolik potřebnou politickou změnu. Ale abychom nezůstali právě v rovině té obecnosti, tak jsme vlastně tuto ambici přetavili v tu druhou knihu, kde už rozpracováváme tuto ideu do těch jednotlivých kapitol podle toho, jak je řízen stát. Jo, tak jako má vláda svá ministerstva, tak tato kniha má svoje rezortní kapitoly, kde se ti autoři přichází s představou, jak by stát, který je suverénem na svém území, který není omezován zvenčí, svázán k tomu, aby má, řekněme, úzce vymezený manévrovací prostor, tak stát, který ho má daleko širší, jak by taková politika v tom daném oboru měla vypadat. Je, myslím, důležité číst ty knížky ve správném pořadí. Takže pokud si tady koupíte tu druhou a nebudete mít tu první, uděláte chybu. To není, jako je to dobrý marketingový tah, to jako uznáte, ale to není ten hlavní důvod, proč to říkám. Jo, když budete číst tu dvojku, tak si budete říkat, to přece to se nedá prosadit za současný situace. Jistě, protože to, co je zapotřebí udělat, předtím vysvětlujeme v té první knize, která vyšla před rokem. Co mají všechny ty příspěvky v té druhé knize společné? Je to primárně idea svrchovanosti. Čili my vycházíme právě už z předpokladu, že Česká republika, náš stát, má opět možnost si plně určit, jakou cestou se v té které oblasti vydá, bez toho, že by něco k tomu nařizoval nebo zakazoval Brusel nebo jiné centra moci, která nemáme zde pod kontrolou. Takže to je základní východisko, je ta myšlenka svrchovanosti, suverenity, což je ostatně téma také naší vůbec první knížky v té edici Svatopluk. Druhý důležitý aspekt všech těch příspěvků je to, že přicházíme s vizemi, které jsou proveditelné, které jsou praktické. Čili není to nějaké snění. Není to, co by mohlo být, kdyby, já nevím, se stalo něco, co v zásadě je naivní očekávat. Ale co se dá opravdu reálně prosadit za předpokladu, že se uvolní ty šrouby a budeme zase trochu svobodněji dýchat. Je tam prostě obsažena ta politika národních zájmů. Nejsou to nějaké konstruktivistické nápady z říše politických abstrakcí, ale prostě konkrétní kroky, které je třeba provést, aby ten systém sloužil obecnému dobru, což je základní účel vlastně fungování státu. Zároveň jsme dbali na to, během přípravy té knihy, aby to nebylo 18 příspěvků tak nějak jako halabala, že si každý napíše, co ho jako momentálně napadá. Všechny ty příspěvky mají podobnou strukturu, popisují ten současný stav. Ty největší neduhy toho stávajícího režimu a pak přichází s tou představou, s těmi jednotlivými kroky, co je zapotřebí prosadit, co je zapotřebí změnit. Čili ta kniha jako celek tvoří jakýsi vnitřně sourodý manuál dobrého vládnutí. A poslední moje poznámka na úvod, není to jenom kniha do poličky. Takových knih, které prostě si koupíme, prolistujeme, někam vložíme, těch máme sami hodně. A to jsme nechtěli toto množství ještě rozšířit o tuto. Ale hlavním účelem té knihy je ve společnosti vyvolat debatu, diskuzi o jejím obsahu. Čili taková debata, jako povedeme dnes, tu povedeme v příštích měsících po celé republice. Všude tam, kde má Svatopluk svoje větve regionální, kde působí, tak budeme zvát vždycky v nějaké obměněné sestavě autory této knihy a vysvětlovat, o co nám jde, co chceme v této zemi prosadit. Čili ta kniha je jakýsi materiál, podklad pro to, abychom společně si vydiskutovali, o co budeme jednou usilovat, až se ta politická situace ještě více změní. A nyní mi dovolte, abych představil ty, které jsem si vybral pro tu dnešní besedu. Nemohl jsem sem posadit za ten stůl všechny i z těch, jak vidíte, prostorových důvodů, ale to neznamená, že by jejich příspěvky byly nějak méně cenné nebo méně hodnotné. Já s nimi samozřejmě počítáme na ty besedy na jiných místech, ale tady v Praze jsme chtěli udělat setkání, řekněme, v co nejhojnějším počtu. Ty další už budou třeba jenom se dvěma, se třemi autory. Takže já si dovolím nejprve představit Janu Turoňovou, Petra Druláka, Jana Skalického, Ilonu Švihlíkovou, Martina Pecinu, Ivana Noveského, Tomáše Doležala a Andreu Roskovcovou. A mezi námi jsou ještě další autoři. Pan doktor Rád. Pak tady Tomáš Břicháček. Miroslav Belica, No a to nejlepší nakonec, já se jmenuji Michal Semín. Jak jsem říkal, takovým leitmotivem té knížky je ta idea svrchovanosti. Takže jsem si pro vás, přátelé, připravil otázky, které se týkají pochopitelně těch vašich příspěvků, ale budu se na ně dívat právě touto optikou. Jani, já bych začal s dovolením u tebe. Ty v tom svém příspěvku koncipuješ novou bezpečnostní doktrínu, která je směřována směrem dovnitř, jo? Čili něco, co by normálně mělo na starost ministerstvo vnitra. A ty říkáš, že migrační politiku dnes fakticky neurčuje Praha, ale Brusel, přes migrační pakt, přes financování neziskových organizací ze zahraničních zdrojů. Co je podle tebe třeba udělat, aby se vliv těchto faktorů minimalizoval? Prosím, ano.
1: Dobře, děkuji moc. No ono to, já si asi stoupnu taky, abych byla vidět. No, nemáme hlasitý mikrofon, děkuju. No, ono to hodně souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou, o které ty mluvíš. My v podstatě... Já to, co se nedá zapnout. Tady není. Měl jsi sednout blíž, aby jsi líp slyšel. Dobře, takže zapínat nebudeme. Tak souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou hodně, protože my máme samozřejmě naše bezpečnostní složky. Ty jsou funkční, tady existují, máme jejich strukturu. Samozřejmě dají se v mnohem vylepšit, o tom se třeba ještě pobavíme, ale jsou tady. Ale důležité je, jaké mají politické zadání, jak fungují v tom našem státě, kdo jim říká, co mají dělat, co mají chránit a co chránit nemají. A samozřejmě ta migrace, to je velké téma, protože zrovna v té migraci asi v budoucnu budeme nejvíc pozorovat, jaké vlastně motivy a zájmy jsou naší vlády. Jak my víme, minulá vláda nám prostě migrační pakt vyjednala, dokonce i ho vyjednávala, migrační pakt schválila, přijala a ono to jakoby teď vypadá, já mám pocit, že to trošku spí, ale ono je to jenom tím, že k tomu už diskuze byla a žili jsme v tom období, kdy ještě ten migrační pakt nebyl platný. Ale zrovna teď, v červnu roku 2026, přichází v platnost. A teprve od příštího roku se začnou ty jeho pravidla nastavovat, bych to řekla v takovém tom plném gardu, protože teď ještě jsme v jakémsi mezidobí. A ty se ptal, jako co my můžeme dělat, aby k tomu teda nedošlo, nebo aby se nás ten migrační pakt
0: netýkal. Ochrana hranic, jo? Věnuješ se v té první části svého příspěvku.
1: Ano, jistě, je to ochrana
0: hranic. Se zabýváš ochranou hranic.
1: Ono by samozřejmě...
0: Jak je chceš posilnit? Co chceš konkrétně, jo. Co navrhuješ?
1: No ono by bylo ideální, kdyby prostě my jsme nerespektovali ty pravidla migračního paktu. Kdyby my jsme nesouhlasili s tím, že si budeme brát migranty, které Evropská unie bude rozdělovat. Aby jsme nesouhlasili s tím, že nám sem budou posílat migranty, kterým my máme vyřizovat žádosti o azyl. A aby jsme nesouhlasili s tím, že se z toho budeme vyplácet ty velké peníze. Ale když už tohle se nezvládne a opravdu by došlo na nejhorší, že nám ti lidé sem přicházet budou, což je otázka, jestli budou nebo ne, protože sami migranti, kteří jsou v západní Evropě, oni se nechtějí. Ti stávající prostě nechtějí do střední a do východní Evropy, což je ta naše obrovská výhoda. Ale ty noví nám sem posílat můžou. A ve chvíli, kdy k tomu přijde, tak tam jsem se věnovala té ochraně hranic, ke které mě ty vybízíš. A tam samozřejmě nemáme jinou možnost než to, aby jsme přijali opatření na ochranu těch hranic. Vlastně to, co jsme si teď odvykli. My jsme si v rámci vlastně všech ostatních opatření řekli, dobře, hranice nám chrání Evropa, hranice nám chrání Frontex, my se tomu nemusíme věnovat. Jo? A my musíme prostě změnit to myšlení, musí to samozřejmě udělat vláda a začít si ty pravidla na té naší vnitřní hranici znovu zavádět. Ostatně dělají to i jiné státy, dělá to Německo, prostě jako Polsko. Odehrává se to Polsko, jo? Není to nic, co by jako mělo být úplně mimo současnou dobu, současnou éru. No a to je vlastně jedna věc, jo? Ta vůle vůbec to udělat, ta tady musí být. Jo, za určitých okolností tady být musí. No a potom jsou ty technické možnosti, a to zase v dnešní době my ty technické možnosti máme, já se o nějakých zmiňuju, to znamená, je to vlastně to, že jsme se pořádně nevěnovali například nákupu dronů, skoro, že tady není Jarda Štefec, dneska ten by nám o tom možná víc popovídal, a takže kromě těch dronů, který nám můžou prostě mapovat, chránit nám ty hranice, tak máme prostě technologie, kteří jsou schopní místo těch lidí, aby jsme tam nemuseli mít desítky, stovky vojáků, policistů, tak jsme schopni tam mít i technologie.
0: Děkuji, Jano, já bych měl, mě napadají další otázky, když hovoří samozřejmě, ale já myslím, že uděláme takové první kolečko a když budeme na tom časově dobře, tak bych vám pak ještě položil jednu otázku, jo, navazující na to, co jste řekli. Zmínila si Jaroslava Štefce, omlouvá se. Jo, mrzí ho, že nemohl nakonec dorazit, je to jediný vlastně z těch autorů, který tu měl sedět, bohužel tu tedy není. Ten se ve svém příspěvku věnuje také bezpečnosti, ale té vnější. Jo, poukazuje na to, že nám chybí vlastně bezpečnost nebo obranná doktrína a přichází s nějakou tedy představou toho, jakou bychom měli přijmout. Ty potřebné reformy v těchto silových rezortech, jako je vnitro a obrana, tak nejsou možné bez posílení naší suverenity v zahraniční politice. Ty ses, Petře, té otázce věnoval už v té první knižce, kde jsi zdůraznil mimo jiné tu potřebu našeho určitého rozvolnění těch vztahů na ty struktury politického západu. V této druhé knize píšeš jakýsi program pro svrchovaně jednající ministerstvo zahraničí, jo, které jenom neodezírá z úst těch velmocí nebo těch nadnárodních subjektů. Ta tvoje vize nového zaminy tam zajímavě vlastně nebo přichází s úplně novou rolí pro prezidenta republiky. Jsme dnes aktéry sporu, že jo, kdo vlastně u nás tvoří zahraniční politiku, zda vláda, prezident. A jestli by si mohl vlastně tu první a druhou knihu tak trochu propojit právě přes tu osobu prezidenta.
2: Jo, děkuju. Já si nakonec stoupnu, když tady vlastně z hlediska ozvučení je to asi lepší. No, pokud má mít stát skutečně svoji zahraniční politiku, pokud má být suverénní, tak potřebuje zahraniční politiku. Stát, který je součástí EU a NATO, v podstatě zahraniční politiku moc nepotřebuje. On na ní může rezignovat. Jako ne, že by to bylo dobře. I členské státy EU a NATO mají zahraniční politiku. Máme příklad Turecka, máme příklad Orbánova Maďarska, Francie něco dělá, jo, to znám, ale když ten stát nedělá nic, tak v zásadě se o něj ostatní postarají. Ne v nějakém dobrém slova smyslu, jo, je tam nějaký bruselský autopilot a ten to řídí. Jo, ten stát vlastně nemusí dělat nic a jeho existence úplně nemusí být ohrožena. Jo, ona je ohrožena v podstatě těmi postupnými bruselskými kroky, podobně jako ostatních členských států, ale je to něco jiného. V okamžiku, kdy skutečně stát se chová suverénně, kdy skutečně dělá důležité volby, tak některé ty volby můžou dopadnout dobře a některé špatně. Jo, je to jako v biznise. Když je někdo zaměstnancem a když je někdo tím podnikatelem, který to vlastní. My v EU a NATO jsme v pozici trochu těch zaměstnanců. Jo, to znamená, my třeba ten zaměstnanec v dostatečně vysoké pozici, může tomu vedení něco říkat a může změnit dokonce i chod té firmy. Ale když to nedělá, tak nějak se veze, nějak to funguje. Kdežto, když nejsme součástí těchto uskupení, a já myslím, že my nebudeme součástí těchto uskupení, ne třeba z důvodu, že bychom dokázali jednostranně vystoupit, to snad by ani, myslím, moc nešlo, ale oni se rozpadnou. Dostanou se do takové krize, že budeme v jiné situaci. Tak v takových chvílích skutečně se dělají rozhodnutí, která mohou být dobrá nebo špatná. No, jako v té firmě. Ten majitel může udělat fantastické rozhodnutí, který tu firmu katapultuje do úplně vyšší kategorie podnikání, anebo udělat takové rozhodnutí, které povede k zániku té firmy. To všechno se nese se svrchovaností. A proto, pokud tedy mluvíme o svrchovanosti, tak bychom měli mluvit o institucionálních předpokladech. O institucionálních předpokladech. Co se musí změnit v těch institucích, aby ten stát skutečně se mohl vůbec svrchovaně chovat. No a my jsme vlastně k tomuhle, tam, jak Michal říká, tam je určité předpolí v té první knize, protože my mluvíme o poloprezidentském systému. My mluvíme o poloprezidentském systému, a to z dobrých důvodů, že v okamžiku, kdy stát je svrchovaný, tak tam musí být jasno v tom, kdo dělá zahraniční politiku a kdo za ní nese odpovědnost. Když se podíváme na tenhle režim, tak vlastně v tomhle jasno úplně nikdy nebylo. Dneska, po 34 letech od vzniku České republiky, se zvažuje, že se podá ústavní žaloba, aby se vyjasnily kompetence prezidenta a vlády. V zahraniční politice. To o něčem svědčí. To znamená, my v tom Bruselu, v tom bruselském systému si to vlastně ale můžeme dovolit. Mě to vlastně jedno. V okamžiku, kdy skutečně budeme odpovědní za svůj osud, tak si tohle dovolit nemůžeme. Tady může být jen jedna instituce zodpovědná za zahraniční politiku a my ten koncept změny režimu koncipujeme tak, že to má být prezident, přímo volený prezident. To znamená, je to ten poloprezidentský systém podle de Gaulova vzoru. To neznamená, že by ministr zahraničí nehrál nějakou podstatnou roli. Ministr zahraničí by měl hrát mnohem podstatnější roli, než hraje dnes. Když se podíváte na tu mou kapitolu, tak je to ministerstvo zahraničí, jaké jsme ještě neměli. Jo? To, co tam navrhuju. To znamená odpovědnost za rozvědku. Dneska rozvědka z nějakých důvodů odpovídá ministerstvu vnitra. Jo? Zvláštní. Jo? U kontrarozvědky by to člověk pochopil. U rozvědky je to fakt divný. Odpovědnost za ekonomickou diplomacii. Dneska klíčové odbory ekonomické diplomacie jsou na ministerstvu průmyslu a obchodu. A pak samozřejmě vypořádat se s těmi, kteří tu svrchovanost nahlodávají zevnitř. Nevládky, kulturní fronta, to jsou ta česká centra, ale také neloajální úředníci. To je jeden z velkých problémů ministerstva zahraničí. Podstatná část toho úřednictva je socializována do těch bruselských struktur. Každý ministr zahraničí, který by chtěl dělat nějaké změny, tak musí vycházet z toho, nevím jakou část, jo? Možná třetinu, čtvrtinu, že by se s nima musel rozloučit. No, takže to jsou možná, to jsou takové základní kontury. Já už, asi už jsem přesáhl ten čas, tak nebudu tady dál.
0: Děkuju, Petře. Zbytek samozřejmě najdete v té knize. Ona mi byla škoda, kdyby vám naši milí tady autoři všechno řekli, že jo. Jo, takže a myslím, že jste i pochopili z toho, co Petr Drulák říkal, jak je důležitý číst ty knihy společně. Že to je opravdu koncipovaný jako tandem, že když pak budete číst vlastně tu precizaci, tu představu o tom, jak má fungovat ministerstvo zahraničí, tak v tom současném systému vlastně nenacházíte jako dostatečný zdůvodnění pro to, jak by to takhle mohlo fungovat. Ale v případě zvlášť toho poloprezidentského režimu už to samozřejmě smysl dává. Jo? Takže číst tomhle pořadí. Děkuju. Přejdeme nyní od té bezpečnostní a zahraniční politiky k ekonomice, že tak jako je třeba posílit odolnost našeho státu v otázkách bezpečnosti, tak něco podobného se musí odehrát i na poli hospodářství. To dnes vykazuje nemalý zranitelnosti a o nich a o tom, jak je odstranit, píše ve svém příspěvku Ilona Švihlíková. Ilono, ty jsi autorkou dneska už slavné teze, že Česká republika se stala kolonií ekonomicky závislou na zahraničním kapitálu, zahraničních bankách, zahraničních mateřských firmách. Jaké hlavní kroky podle tebe, nebo jo, co i v tom tvém příspěvku, jaké kroky navrhuješ učinit, abychom se z tohoto dosti nelichotivého postavení vymanili. Prosím, Ilono.
3: Tak, dobrý den taky. Já se taky teda radši postavím.
0: Děláte to správně.
3: Ano, ano. Dobře. Tak, já jsem se věnovala přesně, jak Michal řekl, těm zranitelnostem, protože to je téma, kterému se u nás moc pozornosti nevěnuje. A zároveň je to téma, které se ukazuje být čím dál důležitější. Protože když se podíváte na dění v posledních měsících, tak vidíte, že velmoci se snaží cílit přesně na slabosti určitých zemí a vydírat je s tím prostě a omezovat výrazně jejich prostor ku svému prospěchu. A naopak třeba země, do kterých bychom to neřekli, zase velmi aktivně pracují se svými silnými stránkami, jako je třeba geografie v případě Iránu a podobně. Takže ono je dobré mít tuhletu jako tu základní analýzu a vědět, v jakých oblastech jsem buď okamžitě vydíratelný a v jakých, řekněme, nevyužívám minimálně svůj potenciál a jsem zbytečně zranitelný a jde to napravit. Já jsem se tam věnovala několika tématům, ale stručně, aspoň abych dodala trochu optimismu, zmíním jedno, a to je, dvě, ale jedno jako pozitivně, a to je otázka vlastnictví dluhopisů. Mm-hmm. Tohle je samozřejmě velikánský problém, protože se hodně hovoří o tom, že jako dluh, když je vysoký a jak je vysoký a nebezpečný a podobně, a potom obsluha dluhu a jak vypadají výnosy z dluhopisu a že se zvyšují nejenom u nás, ale vlastně v celém světě, to je tím proinflačním prostředím mimo jiné. Ale už se hrozně málo mluví o tom, že je velice důležité, kdo ty dluhopisy drží. Jo, kdo je má prostě pod svou kontrolou. A tady na první pohled, jak tam píšu, to vypadá, že Česká republika je na tom úplně báječně, protože vykazujeme velikánský podíl v držbě rezidentů. Ne jako Japonsko, ale taky velmi vysoký. Ale bohužel, když se podíváme podrobněji do té statistiky Ministerstva financí, tak zjistíme, že velká většina z toho jsou takzvaně jako sice domácí subjekty, ale jsou to dcerky nadnárodních firm, ať už bank, nebo různých fondů investičních, penzijních, pojišťovacích společností a podobně. To znamená subjekt, který je pod zahraniční kontrolou, ne pod domácí. A tam ta vydíratelnost je samozřejmě veliká, obzvláště u toho našeho finančního sektoru jako takového. Takže jeden z nástrojů, který malinko přispívá, který jste možná už využili, je právě dostat víc dluhopisů mezi občany. To znamená dluhopisy pro občany, to je teď, co probíhá. Vidíte, že zájem o to je. Ano, nejsou to cifry, které by dokázaly vykompenzovat to, co dělají ty banky, ale je to dobrý, každopádně dobrý směr. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc je mobilizace domácího finančního kapitálu. My máme velkou výhodu v tom, že naše obyvatelstvo je velmi spořivé z mnoha různých důvodů. Ať se nebudu tady zabředávat do toho, jak máme velký úspory a proč, ale každopádně máme velké úspory, akorát je zase máme uložený u těch dcerek těch nadnárodních bank. To znamená, my musíme vytvořit vlastní domácí struktury a nikdo mi nebude říkat, že to nejde, když se díváte na ty skutečně české banky, které u nás operují, tak všechny vznikly z dola jako družstevní záložny. Všechny. No, takže ten potenciál tady je, včetně rozvoje kapitálového trhu, což by se nám taky moc hodilo, abychom tu závislost na tom zahraničním rozhodování, se kterým zrovna tady ta osoba po mé levici má zkušenosti, abychom omezili. Upřímně skoro všichni podnikatelé s tím mají nějaké zkušenosti. No a další bod, kterému se věnuju, je naše velká závislost na exportu. My samozřejmě máme nějaký exportní profil ekonomiky, to není nutně špatně, ale přece jenom by bylo dobré, abychom trošku víc tu ekonomiku vybalancovali, trošku víc narovnali. A proto já tam navrhuji několik opatření na posílení té lokální ekonomiky, aby se nám prostě víc střetávala ta naše výroba s tou naší domácí spotřebou, abychom si uvědomovali, že každý náš nákup má nějaký smysl. A vlastně tím končím něčím podobným, co už tady zaznělo, a sice, že ty velké změny často začínají v naší hlavě a naším každodenním rozhodováním, čemu dáme přednost a jaká kritéria prostě si u toho stanovíme, jestli se rozhodneme podpořit českou banku, český dluhopisy, české výrobky, pokud tomu prostě ta možnost je, pokud tenhle ten výběr existuje. My se totiž často do té nohy, jako kromě toho Bruselu a dalších, stříníme i sami. Tím, že jsme málo loajální sami k sobě, tak říkají. Tím, že tohle neplatí samozřejmě na náš spolek, že? Jinak byste do něho taky nevlezli, ale je to celkově problém, který se tady snažím trošku dlouhodobě burcovat, abychom si vážili vlastní práce a podporovali ji, protože to za nás jaksi nikdo jiný neudělá.
0: Já ti děkuju, Ilono. Určitě si už teď jste plně vědomi tý vzájemný, těch souvislostí mezi tou politickou svrchovaností a tou svrchovaností ekonomickou. Jedna bez druhé dost dobře není možná. Tady Honza Skalický už určitě je natrní, že jsem ho jako přeskočil, ale doprava, to uznáte, to si počká ještě chvíli, protože kdo jste sem jeli touhle dopravou, to je prostě nereformovatelný. Jo. Se v zásadě změnit skoro nedá. A nebo na to musí být někdo, jako je Skalický. Teda jako. Ale dobře, pojedeme tak, jak to mám tady pěkně před sebou, a to je Martin Pecina. Martine, ale ty jsi to určitě nahrál, takže tvůj příspěvek se jmenuje Vize národně orientovaného a méně regulovaného hospodářství. Takže moje otázka zní, jak souvisí, pokud vůbec, ta přemíra těch regulací s tím, že to naše hospodářství je do té míry, o které mluvila taky tady před tebou Ilona, vlastně v područí těch cizích zájmů. Jo? Jestli to množství těch všelijakých zákazů, příkazů, regulací, jak to s tím souvisí, že jsme takto vázáni na to, na ten zahraniční vliv.
4: Dobrý den všem. No, já nevím, jestli ta regulace souvisí s tím, že jsme v područí. Určitě ty regulace souvisí s tím, že v zásadě celý průmysl v Evropě nebo průmysl téměř v celé Evropě umírá. A mě se mnozí lidé ptali na to, kdo si myslím, že to způsobuje, já to fakt nevím. A krásnou odpověď na to možná dává knížka Prolomení hrade pod pana kolegy Petra Hampla, který vysvětluje, že to je vlastně samovolný proces, tak možná to tak skutečně je. Ale ty procesy, té regulace, zejména regulace, které jsou ideologicky podmíněné, tak ty jsou pro náš průmysl zničující. No, se to viděli v mnoha oblastech, ale já jsem se v té knižce snažil vypíchnout oblasti, ve kterých Česká republika byla vždycky silná, protože si myslím, že tak, jak ve firmě máte, si musíte, když přijdete do nové firmy, udělat nějakou SWOT analýzu a říct si, toto jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, tak stejně by si to měl udělat každý minister průmyslu a říct si, kde jsou silné stránky a kde jsou příležitosti. To jsem se snažil nějak, nebo pokusil jsem se to nějak pojmenovat, a prostě v České republice více než 200 let fungovalo silné hornictví, silné hutnictví, těžké strojírenství, přesné strojírenství, automobilový průmysl. A to jsou věci, ve kterých jsme byli fakt dobří, a oni postupně jako od vrchu, tak jak jsem to jmenoval, tak postupně umírají. Že hornictví, ještě něco bylo v severních Čechách na těžbu, povrchovou těžbu hnědého uhlí, možná se bude někde těžit litium, ale jako nikoho to v zásadě jako moc nezajímá. O hutnictví se netřeba bavit. Mimochodem, kdo by si myslel, že jsem já koupil novou huť, tak podotýkám, že to si vymysleli novináři. Že jako, je to absurdní, a do takové jsme se dostali situace, že nikdo nechce slyšet, když řeknu, že já jsem nic nekoupil, a pak si večer v televizi přečtu, že firma, kterou koupil bývalý ministr Pecina, tak propuští nějaké lidi, tak to je úplně jako na infarkt.

0: stejný Vítkovice měli 185 let a je po nich definitivně. Takže je to způsobeno dneska jednak tím, že se taky málo ví při tom vstupu do Evropské unie. Jsme vyjednali tak skvělé podmínky v čele s panem Teličkou, že jsme třeba museli se zavázat, že omezíme výrobu oceli na polovičku. 12,5 milionu tun na 6 milionů tun naraz během roku. A to byl jakoby jeden vliv. Druhý vliv je, že nás samozřejmě drtí konkurence ze západu, když už jakoby přežila, tak jako první chce, aby jsme umřeli my, to je taky celku pochopitelné. A když už se nám začne dařit třeba vyvážet do Číny, tak pošleme někoho na Tchaj-wan, nebo někdo pošle pana Vystrčila na Tchaj-wan, jako samozřejmě má nějaké biznisové pozadí, on tam nejel proto, aby zachraňoval Tchaj-wance, to je jako asi každému jasné. Čili takhle jakoby postupně nás to likviduje, no a teď přišly ty ideologicky podmíněné zásahy, jako je Green Deal, jako je ESG, jako o tom většinu ani nevíte, ale já musím prostě zaměstnávat ve firmě, která má 60 lidí, jednoho člověka na to, aby sledoval uhlíkovou stopu zaměstnanců. Sledujeme, jestli zaměstnanci jezdí na kole, to fakt jako není legrace, jestli zaměstnanci jezdí na kole, nebo jezdí tramvají, nebo jezdí autem do práce, a když jezdí autem, jestli mají elektromobil, nebo úplně prostě jako naprosté šílenství. Teď jakoby do toho regulace bank, takže banka vám nedá úvěr na to, když chcete stavět uhelnou elektrárnu ve Vietnamu, na to zapomeňte, Vietnamcům to nevadí, že jo. A jako naše činnost taky nevadí, ale naše jako banka, naše italská banka, se kterou děláme, tak nám nedá úvěr na to, aby my jsme dělali inženýrskou činnost na uhelné elektrárně ve Vietnamu. O tom, že nesmíme dělat do Číny, do Ruska, že nás to nikdo nepodpoří, no o tom se ani jako nebavím, a že když budeme dodávat do Ruska, tak nás ještě zavřou. No, čili to je jakoby tyto regulace, které jsou ideologicky, politicky podmíněné, nás asi začínají drtit víc a víc, místo toho, aby jsme si řekli, tohle jsou naše silné obory, pojďme podpořit, co ještě přežilo, a vydefinujme si, to jsem se v té knize taky pokusil, vydefinujme si nějaké obory perspektivní, ve kterých se zdá, že jsme dneska dobří, a ty pojďme podpořit, jako to dělají v mnoha jiných státech.
1: Moc děkuju, Martine. Všechny ty nesmysly spojené s Green Dealem, který si tady zmínil, tak se silně projevují v naší energetické politice. Tam ta podvázanost nebo ta podřízenost zase tomu nadnárodnímu těm strukturám, tak se na tom velmi dobře dá jako ilustrovat. A touhle problematikou se v naší knižce věnoval Ivan Oveský. Takže Ivane, prosím tě, mohl by si tady krátce dva, tři kroky, které zapotřebí udělat, které by stát, který se jako nějak vyváže tady z toho područí Green Dealu, který musí co nejrychleji udělat, abychom si udrželi jakž takž nějakou energetickou soběstačnost?
2: No, já jsem v tom měl 10 bodů. V té knize je 10 bodů, které bychom měli v podstatě udělat. První z těch 10 bodů už je dneska...
1: Tak dva, prosím.
2: To já vím, ale ono je to potřeba to v kontextu, jo. Z těch 10 bodů v podstatě dneska je 9 bodů pase.
1: Aha.
2: 9. 9 z 10 je pryč. Poté první bod byl, že ČES a vůbec se plynárenská a elektrárenská síť a všechno by se mělo normálně dostat do rukou státu. Místo toho máme teďka pevního šestý bávána hromada ČESu, kde se rozhodlo, že ČES se rozkrade, nikoli ze státně rozkrade. Protože to nejcennější, co tam je, to znamená, to jsou distribuční sítě, to je obchod, služby, všechno, tak to přijde pryč. A místo toho, aby se to teda zestátnilo, tak se to rozkrade. To je první věc, to byl ČES. Jo? Druhá věc. ETS 1, ETS 2. ETS 1, vláda nám taky slibovala, dala si do programového prohlášení, že z toho vystoupí. Dopadlo to tak, že ETS 1, o tom už dneska nikdo v podstatě nehovoří, ETS 2, teďka obrovské vítězství, že se údajně zastropuje ETS 2 na 45

0: 40 eurech za tunu. Což samozřejmě víme, že ten mechanismus toho zastropování cenných papírů je v podstatě na vodě, protože tam je prostě takový nějaký systém, který podle mě nemůže fungovat. To by spíš mohla říct paní Ilona tady asi, jo? Protože to je spíš její doména. Za třetí, uhlí. Už to tady nakous Martin. Uhlí. My jsme se zbavili, my zatápíme, jak idioti, zatápíme dolin na severní Moravě a v severních Čechách, likvidujeme náš uhelný průmysl. To je prostě neštěstí a to ty další generace nás budou proklínat za to, co děláme. A bohužel tím se dostáváme do toho, že nejenom, že se nevymaňujeme z toho područí, ale naopak se dostáváme čím dál víc do područí. Bohužel, protože bez toho uhlí, to je v podstatě jediná surovina, kterou máme nejenom my, ale vůbec vlastně v Evropě víceméně. Za další, pátý blok, a dneska už pátý a šestý blok v Dukovanech. Jo, tam jsou čtyři bloky a teďka pátý, šestý blok. Takže ta notifikace, která tam byla, protože když si chceme postavit my tady vlastní jadernou elektrárnu, tak musíme požádat Brusel, aby nám to dovolil, protože tam bude veřejná podpora. Takže to, co tam bylo na ten pátý blok, to už neplatí, ta notifikace, bylo požádáno o novou notifikaci a teďka signalizuje Brusel, že vlastně neví, ale že se to bude muset doplňovat a že vlastně to možná nevíde, což je teda další jako šílená věc. Máme rozestavěný, nebo respektive máme v Temelíně, máme komplet připravený další dva bloky, třetí, čtvrtý, tam jsou dneska dva bloky, dvě tisícovky, třetí, čtvrtý blok, kompletně připravený všechno, nikdo to nechce zatím dostavět, vláda sice říká, že o tom přemýšlí, ale neviděl jsem žádný konkrétní kroky na to. Což je teda taky průšvih, jo? Protože říkají, nechceme uhlí, ale to uhlí není čím nahradit. Není čím nahradit. 40% vyráběno z uhlí, prostě nemáme zatím čím nahradit, nebudeme si nic zalhávat. Za další, OZE, to jsou ty občasné, oni tomu říkají obnovitelné, jsou to občasné zdroje energie. Neříkejme tomu obnovitelné, i když se tomu taky dá říkat obnovitelné, protože oni obnovují svoji činnost vždycky, když začne svítit a foukat. Takže z toho pohledu jsou fakt obnovitelné. Jo? Ale bohužel, jako to, jak oni to říkají, to vůbec není pravda. Teď máme obrovský problém, o kterém se nehovoří. 1.6. byl deadline na to podávat připomínky k těm akceleračním oblastem. Akcelerační oblasti jsou normálně úplně sprostý zločin. Nachystala to vláda Fialova a bohužel vláda teďka v tom pokračuje, Babišova. Bohužel, jo, ty větrné elektrárny, to je prostě šílenost. Představte si 4 kilometrů vysoký větrníky, jo, který dělají hluk, svítějí, já nevím co všechno. Je to v podstatě jenom obyčejná mašina na dotace. Na nic jiného to nefunguje. A udělají to tak, že je to v rozporu s evropskou směrnicí. To je strašně důležitý. Já ten Brusel nechci hájit, ale v tomto případě musím říct, že Brusel se choval inteligentně a do té směrnice RED 3 z roku 2023 jasně napsal, že ty akcelerační oblasti musí být na nezemědělské půdě. To znamená tam, kde už je to dávno vyřízený, to znamená tam, kde vlastně to jsou, já nevím, haly třeba průmyslových objektů, haly logistický, jo, střechy logistických, to bývají doly. Prostě všechny ty věci, kde už dávno to není zemědělská půda, už to nikdy zemědělská půda v podstatě nebude. Ale oni ne, oni klidně normálně to narvají na zemědělskou půdu, dokonce na černozem. Což je teda prasárna non plus ultra, jinak se to opravdu říct nedá. A když si vezmeme, že třeba jenom ty soláry, které dneska už vás nebude chtít nikdo připojit a nikoho nechtějí připojovat, ale najednou se vytyčilo, na 1500 MW se vytyčilo soláru a jenom ty soláry zaberou normálně 7 milionů metrů čtverečních. 7 milionů metrů čtverečních se zabere zemědělský půdy. Zemědělský půdy, to nehovořím o tom, že dali něco i na ty Brownfield, já jsem chtěl říct Blackouty. Sorry, díky.
1: Přijdou taky. Jo?
0: Ty přijdou posléze, jo? No, VVN, jsem říkal, neměl by se stavět ty VVNka do Německa. Staví se to pořád, bohužel, a v podstatě to mají to v podstatě v plánu, že to budou stavět. Což je teda další průšvih, protože my nepotřebujeme dělat transit zadarmo, dělat transit německý elektřiny sem a tam. My potřebujeme mít vlastní zdroje, jo? Státní obchodník elektřinou, státní obchodník plynem, to v podstatě zařvalo díky tomu rozdělení ČEZu, takže to je pasé. Ale to mělo fungovat, protože stát si tím pádem vyrazil z ruky všechny nástroje k tomu, aby mohl ovlivňovat ceny energií. A cena energie je základ. To může říct tady Martin, to řekne Ivona, to řekne Honza, to řeknou všichni, že jo. No, takže poslední zůstává energetický mix, to je ještě možná nějaká šance, že se podaří ho udržet, a už tomu to taky moc nevěřím. Takže je mi líto a nepotěšil jsem vás. Děkuju.
1: Ivan, přesto ti děkujeme. I tak velké díky. Určitě přijdou nějaké dotazy potom z publika na tebe, o tom nepochybuji. No a teď Jan Skalický. Jeho příspěvek zní skoro až tak jako poeticky dopravní desatero pro budoucí ministry. No. Skoro jako bys si to psal pro sebe, člověče. A to tvoje dopravní desatero stojí na jednom klíčovém postřehu, že problémem není nedostatek peněz, těch je v dopravě jako hafa, ale absence nějaké závazné státní koncepce. Jak by podle tebe, krátce, měla taková koncepce vzniknout, proč nevzniká, proč neexistuje a proč vlastně všechny ty dosavadní pokusy o nějaké strategické řízení toho dopravního, řekněme, konglomerátu procelávají?
2: Michale, děkuji za slovo. Děkuji samozřejmě spolku Svatopluk za to, že jsme vůbec mohli takovouhle knihu napsat, protože já vnímám to, že tady se těm jednotlivým rezortům vyjadřujeme jako nejenom desatero pro toho ministra, ale v podstatě rozcvičku i pro, a ty jsi to říkal tady, pro nás, pro naše týmy, protože nikdo z nás, počítám, není sám, že o nějak o tom přemýšlíme. A já bych chtěl tím odpovědět na tu otázku zejména tím, že doprava je jeden obor, kde má vlastně většina lidí pocit, že mu nějak rozumí. Každý nějak řídí, jezdí doprava, co by se tam tak asi tak řešilo. Ale on je to obor, který, a to můžeme říkat na státní nebo i na krajský úrovni, že jo, pan doktorát by to věděl, jak funguje třeba jako Asuska, že jo. Prostě doprava je obor, který má základní vlastnosti, je nejvíc, nebo jeden z nejvíc meziresortně přesahových, prostě používají ho lidi, zemědělci, průmysl, všichni potřebují dopravu, že jo. A všichni potřebují koncepci a strategii, protože proč? Možná nebude Martin úplně souhlasit, ale fabriku, když někdo fakt chce, no tak si ji víceméně může postavit za svý, když teda najde místo, kde se dá postavit. Nemocnici taky, ale dálnici, vodní cestu, železnici, to může stavit jenom ten, který má prostě opravdu jako společenskou dohodu. Jo, že má tu dohodu systémově, kudy to povede, která má přednost a má to prostě v nějakém systému stavět tak, aby to fungovalo. Já ukážu na dvou číslech, jak to dělá náš stát. Je to známý číslo, já jsem to už přednášel na konferenci, která byla v hotelu Duo. Tak když vemete číslo, kolik bychom měli stavět dálnic v tom plánu, v tom celkovém plánu, což je přes 3000 kilometrů, ne v tom zmenšeném, ale v tom, kde by byly i axiální, radiální, všechny dálnice, které potřebujeme, a vydělíte to průměrným počtem kilometrů, který stavěli poslední ministři za 30 let, tak dojdete k tomu, že dálniční systém České republiky bude dostavěn ředitelstvím silnic a dálnic už v roce 2470. To je, vypadá, že to je úplně chyba v Matrixu, že to je blbost, jo. Ale vy, když si uvědomíte, že ministr Ťok běžně stavil 1,7 kilometrů dálnice za rok, 3,6 a tak dále, že ten průměr i dneska, když už se dosahuje třeba 60 km za rok, pořád je někde 20 km za rok, no a chybí nám 1,5 tisíce kilometrů, jo, tak tohleto číslo 470 je z doby toho Ťoka, abych byl korektní. Ale prostě v té době to tak fakt vycházelo, jo. A já jsem neslyšel žádného ministra, který by řekl, hele, když se nad tím koncepci, ale ona je strategie, vůbec co chci, že jo, co chci dokázat, a na to musím mít koncepci. Já se nepamatuju, že by nějaký minister řekl, hele, když máme vlastně takhle rozevřený ty nůžky z toho, co děláme a co potřebujeme, tak nemá cenu se hádat, jestli nám zelený dovolej tohle nebo tohle a který úsek stavíme, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to vůbec uchopit, jinýma slovama, jaký legislativní změny, jaký zákon o liniových stavbách, jaký zákon o veřejných zakázkách, co se musí změnit, aby jsme to vůbec dosáhli. Ne. Všichni ministři se nechají do 8 dnů omotat osmihlavou anakondou ministerstva dopravy, což jsou lidi, kteří tam jsou přes 14 ministrů, který jim řeknou, jak to nejde, jak vlastně ty jednotlivé ekologické organizace blokují co kde. A místo koncepce a strategie, řeknu to také na kameru, nastává úplně chaotická výstavba tam, kde to zelený přehlídli, nebo zrovna tam neměli nějaký, tak tam se postaví kousek, kde nějaký starosta si prosadil, což je dobře, že lobuje, obchvat kolem své obce ve formě třeba kusu dálnice. Takže se podívejte, že třeba kolem Litomyšle máme kousek dálnice, pardon, kolem Vysokého Mejta, je to dobře, ona to bude jednou D35. No, ale byl postavený, že tam to zrovna někdo chtěl. Jinými slovy, ta koncepce i strategie chybí. K tomu řeknu ještě jednu věc. Koncepce vodní dopravy České republiky není vůbec schválena, protože není společenská dohoda na plavebním stupni Děčín, takže ty ministři se to bojí dát schválit a není to schválený. A abych teda řekl už zkráceně, co je výsledkem. Výsledkem je, že Česká republika je jeden z nejhůře se rozvíjejících států s dopravním systému v Evropě, což je neuvěřitelný, protože jsme centrum, jsme srdce Evropy. Tady by měli jsme využívat toho, že jsme v takhle dobrý poloze. No a když se podíváte na systém dálnic v České republice, tak jde shrnout jednou větou, dálniční obchvat České republiky byl zcela dokončen. Poláci, Němci, Rakušáci, Slováci, všichni to mají dokončený. My máme v prostředku malou hvězdičku a skoro nic nedosahuje a nenapojuje se systémově na ty dálnice. V vysokorychlostní tratě stavíme 0 kilometrů, nic nestavíme. Vodní cesty 0 metrů dokonce, nic nestavíme. Čili ta koncepce a strategie chybí. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. Doprava to je samozřejmě výstava infrastruktury, ale taky to je využití vlastně toho, co jsem říkal na začátku, že ta doprava je potřebná pro všechny a ta doprava má například výraznou to bude tady určitě souhlasit Ilona, cenotvorebnou funkci. Když se zapne například vodní doprava, tak na Rýnu klesají ceny na železnici až o 40%, jo? Což má obrovský vliv na dopravu. Když by se zapnula doprava vodní na Labi, tak by pro Škodovku a pro ty, který kolem Labe těma železnicema vozejí ty auta, každý 4 hodiny jeden vlak, tak by ty ceny šly dolů třeba o 30-40%. Takže si představte export-import, kolik by vlastně ušetřilo se lidem, že u řady výrobků je doprava veliký procento z ceny výrobku. Čili všechny tyhle ty věci, vyrovnávání vlivu jednotlivých dopravních módů, aby mezi nimi byla rovnováha, aby nic nezaniklo, to všechno by mělo dělat ministerstvo dopravy, nic z toho nedělá a výsledkem je, že například loni zaniklo Česplo, zanikly České Loděnice, čili klidně se zruší jeden obor, a ministr dělá, že to je v pořádku, ministr Kupka mě říkal, to je trh, takhle to trh žádá, nikde ve světě trh neurčuje, jestli bude nebo nebude jednotlivý dopravní mód. Čili u nás ta koncepce a strategie absolutně chybí a rád odpovím jakýkoliv otázky. Bohužel jsme tak prýma země, nejkrásnější země na světě a v tomhle jsme opravdu selhali.
1: Díky, Honzo. Ta koncepce opravdu chybí, ale nechybí v té knize. Opravdu je tam sformulována v těch jednotlivých krocích pro ty jednotlivé oblasti dopravní, co je zapotřebí prakticky provést. My jsme, možná jste tam někteří byli, teď jsme měli v sobotu československou tradiční, takovou už po třetí konferenci a tam se diskutovala podobná témata s podnikateli českými a slovenskými, tak se mi vybavil ten. Ono to zní jako bonmot, ale on si to opravdu spočítá. Myslím, že byl Pavel Juříček, když se mluvilo o tom, když se teď jako na povel začnou stavět dálnice od nás do Číny a z Číny k nám, tak se sejdou u Kolína. Jo. Takže, tak, Praha-Peking, ano, dálnice Praha-Peking, tak se sejdou u Kolína. Tak, ale říkám, nebyl to jenom bonmot, opravdu jako si to propočítal, jak se rychle staví v Číně, jak se rychle staví u nás. Tak máme před sebou poslední dva autory, tím vůbec nechci říct, že to, čím se ve svých textech zabýváte, že nějak méně důležité, vůbec ne, ale někdo prostě musí být ten poslední. O důležitosti školství nikdo nepochybuje. Tam se prostě rozhoduje o naší budoucnosti a tohle téma, nejen v té knize, ale i u nás ve Svatopluku, tak má na starosti Andrea Roskovcová, která se věnuje pedagogice, učí na Technické univerzitě a ty si, Andreo, se tam kladeš otázku nebo zabýváš se tam národním kurikulem. Poukazuješ na to, že vlastně dnes nám chybí jádrové učivo, že děti vlastně ve školách po zrušení osnov vlastně nemají nic, co by je nějak propojovalo tematicky, že se každá škola prostě v každou dobu učí také něco jiného. Ale to určitě není jediný A to je, řekněme, i na popud právě zvenčí. Že? To není něco, co bychom si tady vymysleli sami, ale vidíme, že něco podobného se odehrává ve všech těch zemích okolo nás, protože jsme k tomu tlačení prostě ze zahraničí. Jaké další, řekněme, neduhy, ale zase jenom prosím o stručnost, tam vidíš a jaké teda nápravné kroky doporučuješ? Co vlastně, kde je ta největší achilová pata toho našeho školství a jaký odstranit?
3: Tak dobré odpoledne nebo podvečer. K neduhům našeho školství českého je to složité se vyjadřovat, protože ta situace nebo to téma není úplně jako jednostranně pojmutelné, jo? Protože my se vyvíjíme jako společnost a to, co třeba platilo v minulosti, že bychom si zvolili, tak dneska by nám nestačilo. Příkladem může být, že děti bychom třeba chtěli, aby neměli žádný mobil nebo technologie ve škole, ale jako úplně nevidím možnost tomu zabránit stoprocentně. Tak jenom, že to, co budu říkat, není jako jednostranně možné jako říct, že takhle to má být a nikdy jinak. Jo? Já v té knize se snažím představit koncepci modernizace bez toho, abychom nějakým úprkem šli progresivně dopředu bez zvažování toho, co je vhodné v určitém věku pro dítě, v určité míře, kterou tomu dáme. Dobře pojato didakticky a podobně. Takže modernizovat musíme, ale ne tak rychle, jak se to děje a bez toho uvážení. To je první věc. Dále si myslím, že je hodně důležitá jako udržet si svobodu a autonomii, a to jak učitelů, tak těch škol, do určité zase míry, která umožňuje, nevím, takovou jednoduchou věc, budete na Jižní Moravě, budete v Liberci, tak když budete ty děti učit geografii, tak nepojedete na jih republiky nebo na sever v obráceně, ale prostě ta geografie na tom místě, když půjdete do terénu s dětmi, tak je povedete prostě tam, kde žijí. Jo? Takže tam je určitá jako svoboda pro ty učitele, pro ty školy zvolit si, že zrovna tato forma bude takto. Ale to neznamená, že nemáme mít nějaké jádrové učivo, které prostě projde každé to dítě, dozví se i o té Jižní Moravě na severu republiky a obráceně, i když tam zrovna nemůže jet. A podobně. Takže zase svoboda má nějaké své hranice z toho důvodu, že školství je veřejný statek, nebo tak se o něm bavíme, aspoň na té základní úrovni. A myslím si, že je hrozně důležité tohleto dodržet a mít to v tom školství dobře pojmenováno. Co mě ještě trápí je, že rámcové vzdělávací programy pro hodně lidí nejsou srozumitelné, protože jsou plné hodně těch cílových kategorií. Pořád jsou tam cíle a jakými metodami, formami těch cílů máme dosáhnout. A protože to srozumitelné úplně nebylo a všichni už to postupně jako vnímali a chápali, tak tvůrci, respektive Národní pedagogický institut, přistoupil k tomu, že dává dohromady modelové školní vzdělávací programy, kde se snaží aspoň v některých těch programech, více v tom předmětovém, určit i nějaké to jádrové učivo, ale je tam dost heslovitě. Co tím chci říct je, že jako postupně ti tvůrci se vlastně trochu vrací, ale nejenom oni, jo? Je to vlastně zase navázáno na to zahraničí, kdy OECD, státy, ale i jiné organizace prostě se vrací trochu k myšlenkově, k tomu obsahově zaměřenému kurikulu. Takže i v tomhle tom opatření to vidíme, ale není to úplně systematicky pojato, je to zase jako budeme mít předměty, nebo budou integrované, nebo budou tematicky zaměřené, tak zase každá škola si to bude moct zvolit, tak zase nevíme, co se kde bude vyučovat a jakým způsobem. Rozumíme si, jak je to myšleno. Čili není v tom zase ten koncept podle mě ucelený a správný. Tak, co ještě zmínit? Mě asi úplně nejvíc za mě osobně jako odborníka nejvíc trápí asi ta indoktrinace ve školství. Protože si myslím, že jestli se budeme bavit o známkování, o didaktických postupech a tak, na to máme vědecké výzkumy, víme, co funguje, jak se učí mozek, jak v tom fungují emoce, jak funguje reflexe, mohla bych pokračovat v výzkumných nálezech didaktických. Já bych se o těchto detailech teď v tuhle chvíli nebavila, není to to nejzásadnější, ale podle mě zásadní opravdu je v tom našem tématu, které tu řešíme, a to je svrchovanost, České republiky, tak zbavit to školství indoktrinace a to tam prostě dětem nedávat. Takže proč by si dítě mělo v 11 letech dělat názor na Evropskou unii? Proč nemůže jenom vědět, že existuje? Jaké to má možná v 15 letech výhody, nevýhody? Proč si o tom nemůže podiskutovat? A postupem doby kumulativně dojít k té vědomosti, o čem vlastně to je být v nějaké teda zahraniční struktuře, když to řeknu. No a to si myslím, že by mohlo stačit v tuhle chvíli, když tak jsem otevřená k dalším dotazům.
1: Děkuju pěkně, děkuju, André. Andrea Roskovcová se tam také podrobně věnuje působení neziskových politických nevládek ve školství, důsledků, ke kterým to vede, tak doporučuji taky vaší pozornosti. A poslední tedy dnes tady na panelu je Tomáš Doležal, který se dlouhodobě věnuje sociální politice. Ty máš, Tomáši, tam společný příspěvek s Karolínou Kubiskovou, jste si to tam rozdělili. A když bych měl ten tvůj, řekněme, přínos vlastně té sociální politice nějak krátce heslovitě definovat, tak bych řekl, že je oproti všem těm alternativám, které jsme dosud poznali, silně prorodina. Ty se nedíváš na společnost jako na nějaký agregát jednotlivců, ale jako na společenství rodin, která vlastně tvoří tu rodinu největší, ten národ. Jaké jsou ty, a zase prosím jenom krátce, zbytek se dočteme v knize, jaké jsou ty hlavní nástroje té sociální politiky, které tu integritu a stabilitu té přirozené rodiny nejvíc posilují a naopak vlastně, které jsou taky nejvíc poškozovány těmi zásahy zvenčí, tím, že nejsme suverénní zemí.
4: Děkuju, já se nejdřív omluvím a zeptám se, jestli můžu sedět, protože jsem se nějak hnul páteří a cítím úplně každý žebro a nádech. Jo, děkuju, ano, děkuju ano. Moc. Zkusím.
1: Hele, měli bychom dát hlasovat, ne? No.
4: Zkusím to hlasově. Takže ano, je to tak, základem té mojí kapitoly s Karolínou, co jsme napsali, je teze, že sociální politika, ale v podstatě ani hospodářská politika do budoucna nebude funkční a prosperující bez funkční a robustní prorodinné politiky. Ta se provazuje všemi systémy, budoucím důchodovým systémem, hospodářským výkonem, sociální soudržností a podobně. Ten současný režim, když zůstanou té terminologie, rodinu podkopává a diskriminuje. Zásadním způsobem to vidíme nejenom na propadu porodnosti, ale i na poklesu dramatickém počtu manželství, protože ekonomicky nevýhodné státy diskriminované, na rozdíl od jiných forem soužití a partnerství a dále potom na tom, o čem mluvila i Andrea a ostatní řečníci, na té společenské atmosféře, na tom, že rodina je ve školství, v marketingu, v kultuře a podobně dehonestována nebo vytlačována jako něco překonaného, jako jedna z alternativ, jak vlastně žít. Bez toho, aniž bychom měli dostatečnou reprodukci, bude docházet k ekonomické erozi, už k ní dochází, Ilona o tom skvěle píše, varianty jsou jedna horší než druhá, jednu z nich už tady pomalu zažíváme, ekonomičtí libertariáni propagují náhrada cizinci, pracovní migrací se všemi negativy. Abych nebyl dlouhý, tak řeknu ty nástroje, zjednoduším to obecně, podpora rodin musí být mimotržní a musí být pozitivně diskriminační. Protože když se pořídí, dnes už je střední třída, jedno než kvůli více dětí, její disponibilní případ dramaticky klesá oproti bezdětným a ostatním, tak stát ji musí podpořit násobně víc než nyní. Nejenom finančně, daňově, ale v podobě bezplatného zdravotnictví, školství, třeba i dopravy, my tam o tom píšeme. A tou základní komponentou nebo jednou z těch důležitých, proč ta porodnost klesá, proč se rodiny nereprodukují, nerozšiřují, nezakládají, je oblast bydlení. Tržní komsomolci a apologeti trhu nám říkají, že pouze trh a rozvolnění regulací vyřeší tu nemocnou situaci v bydlení. Není to pravda, my to tam taky uvádíme. Ty země, které mají nejhorší nedostupnost bydlení a s tím korelující nejnižší porodnost, jsou ty takzvaní bývalí asijští tygři, Jižní Korea, Singapur a podobně, kde už je prostá reprodukce pod 1,09, 0,8, zároveň jsou tam dramaticky nejdražší byty. To jsou ty králíkárny sedmimetrové, prostě pro ty otrokářsky pracující lidi v těch centrech typu těch východoasijských a dalších zemí. Proto my říkáme, a říká to i spousta rozumných racionálních ekonomů, bydlení nevyřeší trh a vůbec už ne ve vztahu k těm rodinám. Stát musí stavět a být konkurentem těm developerům, nájemné a bydlení je veřejný statek, musí být cenově regulováno a podobně. I ty nástroje tam jsou vyjmenovány a když říkáme to B, říkáme tam s Karolínou v té kapitole i to A, kde na to vzít. Tady leží peníze doslova na zemi, Ilona o tom taky píše, ani 20 let, teď nehovořím jenom o odlivu kapitálu nezdělněného, ale i o obrovském šedém trhu práce, švart systému, pracovních agenturách a podobně, tam leží doslova stovky miliard korun ročně. Tak, takhle na úvod a děkuju.
1: Děkuju moc, Tomáši. Děkuji pěkně, děkuji vám všem a nyní mi dovolte, abych v těch zbývajících asi 25 minutách té naší besedy, pak bude možno samozřejmě neformálně si tady s autory popovídat a zůstat tady zakoupit si ty knížky a nechat si je podepsat, ale teď bych rád dal prostor vašim otázkám. Odtrhuju, zdůraznuji otázkám, takže prosím teď, aby teda ten, kdo chce si vzít slovo, aby se stručně představil, stačí jméno, nemusí to být celý životopis a položil otázku, je-li na někoho konkrétně, tak uvedl na koho a samozřejmě do té debaty zvu i z ostatní autory, kteří nejsou tady za stolem, ale mezi námi v publiku, tak samozřejmě ty mají tu výsadu případně se také ujmout slova jako první. Jo? Takže nějaká ruka tady. A jsem vás, koukám, trošku vystrašil. A už je tady.
5: Dobrý. Dobrý den, doktor Forst. Já jsem sice perinatolog, ale ptám se na jinou věc. V roce 1946 československá vláda, demokraticky zvolená, vytvořila zákon číslo 16 o obludných, které hospodářských katastrof, teda kšeftech, a také o zákonu proti lichvě. Což je dneska zákon, o čem se dneska vůbec nemluví. Zákon 16 přesně formuluje, co to lichva je a jakým způsobem se to má řešit. Je to přesně učiněno v tomto zákoně. Má tento zákon jenom jedinou nevýhodu. Tento zákon platí stále, ale v roce 1948 komunistická strana anebo tehdejší režim zrušil přesně provedenou vyhlášku, prováděcí vyhlášku. Tím ten zákon ztratil úplně vlastně smysl a proto může platit i dneska do budoucnosti kdykoliv.
1: Čili ta otázka zní?
5: Jestli teda je formulace zákonu číslo 16 z roku ledna, z 20. ledna 1947, je platnosti.
1: Děkuju, děkujem. Tak chcete někdo na to, kdo tu materii zná? Jste si někdo jako jistý v kramflecích ohledně platnosti?
6: No, no.
1: Já ti takhle předám, aby to tady bylo.
7: Já neznám ten zákon, já prostě vím, že tady máme problém a že tady prostě je regulační mezera, která by se měla týkat ministerstva. A ta lichva je někdy tak silná, že to člověk upadne. Ministerstvo financí, ale i centrální banky, jo, která prostě v tomhle ohledu si myslím, že jako nechává prostor ledaskomu. To znamená, tohle je věc, kterou já vidím jako nedostatečně regulovanou a velmi často dokonce jako vidíme řadu jako propagace právě firem, který vyloženě jedou na lichvářský systém. Ale to je tím, že máme strašně deformovaný ten finanční trh, to jsme zase prostě u toho. Jo, my máme podobně jako ostatní zemí kontinentální Evropy, máme strašně silný vliv bank, jenom minimum z nich je našich a jsou to jedna je středně velká, dvě jsou malý. No, my musíme vytvořit alternativní národní finanční systém. Musíme prostě, bez toho se nehneme. Ale máme to štěstí, že naši lidi, ale já vím, že ty úspory jsou nerovnoměrné, ale prostě my máme hodně úspor. Máme jednu z nejvyšších měr úspor v Evropské unii. Takže rozhodně máme lepší podmínky, než třeba nějaký nešťastný Řecko. Jako jo, ale my musíme dostat na ty správný kanály, ale k tomu slouží samozřejmě i jako obrana proti lichvě. A tím se otevírá další téma, jako otázka exekucí a další, které prostě nejsou dostatečně dobře řešený. Ale že bych znala přesně ten zákon takhle z hlavy, to vám neřeknu. Já jsem docela slušně zákon o cenách, ale tato zlovy nevím.
1: Podej to Ivanovi, prosím. Exekucím se věnuje ve svém příspěvku podrobně Tomáš Doležal taky, jo? Nebylo to tady zmíněno, ale je to zpracovaný v té knize, ano. Takže já, Ivane, prosím.
0: Já bych teda navázal, tady bohužel taky se nerespektuje další zákon a ten je teda platný a všichni ho známe. I ona ho v podstatě v té poslední větě nakousila. Zákon 526 z roku 1990 sbírky zákon o cenách. A tehdy, když v tom roce 2022, když ta fialová vláda umyslně nechala prostě ty ceny vystřelit, jo, přes burzu a různýma podvodama, prostě ceny plynu, tam to bylo až 92 kaček nebo 96 kaček za kubík například, jo, nebo 24 korun za kilowatt hodinu, takzvaný burzovní ceny, tak tehdy Don Pablo, pardon, teda minister Blažek, myslím, jo, tak minister Blažek tehdy jednoznačně se svýma expertama se tomu začal věnovat, my jsme tam tehdy seděli s Váďou Štěpánem, Pavlem Janečkem a Lenou Vitáskou a prostě jsme se dohadovali a v podstatě jednoznačně nám vyšlo, že nejlepší obranou proti tomuhle zločinu a to navazuje vlastně jakoby na tu lichvu v podstatě, protože ona to svým způsobem byla lichva, no, tak tehdy jsme jasně říkali, to je jediná cesta. A jeho právníci nám to tehdy odsouhlasili na ministerstvu spravedlnosti Sikela, jo, takzvaný závětrný Pepa, ten vůbec netušil, o čem je řeč, jo, minister průmyslu a obchodu. Ale tyhle ty právníci nám to odsouhlasili a dokonce řekli, že to je kompatibilní se zákony Evropské unie, dokonce, že to je přesně v souladu se zákony Evropské unie. No, takže musím říct, že tohle, to, kdyby se tehdy podařilo, tak jsme nemuseli mít potom těch 35% inflace a všechny ty další zvěrstva. Takže není to jenom zákon o lichvě, je to i zákon o cenách. Děkuju.
1: Díky, Ivane. Jano, jsi chtěla k tomu ještě?
6: Jo, já jenom krátce. Vlastně ono se hodně často mluví o exekutorech, když se bavíme o dluzích, o tom, jak se lidé zadluží a tak dále. Ale vemme si, že v exekucích jsou nejčastěji lidé, kteří si ani moc neuvědomují, v jakém systému žijí a oni jsou vlastně mimo ten systém. Jo. Je s nima velice jako těžká práce a co se opomíjí, tak to je insolvenční řízení. Protože my, když si uvědomíme, že jsme v systému, kdy se i prostřednictvím té lichvy lidi v podstatě systémově zadlužují a oni se mají zadlužovat, tak se zjistilo, že se dostali na hranu, kdy spadnou právě do té exekuce a co s něma? No vůbec nic, protože ti lidi už si nic nekoupí, nic si nepůjčí, oni přestanou fungovat. Tak se vymyslela insolvence. Insolvence je recyklát na dlužníky. Tam se recyklují lidé, kteří si půjdou znovu a znovu půjčit peníze. My si tohle musíme uvědomit. Když se podíváte na rozvoj a vývoj vůbec celého vlastně insolvenčního řízení, tak to začínalo na nějakých 5 letech za velmi přísných podmínek, mluvím tady o fyzických osobách, než se vlastně oni stali úplně čistou, novou součástí společnosti a toho finančního systému, toho systému plného lichvy. Dneska jsme se posunuli. My jsme se dneska posunuli, že ti lidé se odlužují za 3 roky. Podmínky jsou naprosto prostě jednoduchý. Do toho může jít v podstatě každý. A na konci stojí člověk, který znovu může jít do banky, kamkoliv jinam a půjčit si peníze. Dokonce si uvědomíme, že takový insolvenční správce je jediný, který vlastně vymazává zápisy v katastru, který tam mají exekutoři. Prostě insolvenční správci oproti exekutorům jsou jediní, kteří mají nějakou na ně páku. Ale proč to tak říkám? Insolvenční řízení je součástí celého evropského práva. My máme dokonce nařízení o insolvenci. To je přímo použitelný právní předpis v Evropské unii. Takže tady se ví, že tady je lichvářský systém. Ale aby se nezhroutil, tak si potřebujeme vytvářet a očišťovat dlužníky, aby dál vůbec fungovali a aby se ten systém nezhroutil. To je jenom na okraj.
1: Prosím, pan doktor Rád.
8: Dobrý večer. Mé oblíbené téma je to asi otázka na paní docentku Švihlíkovou. Ona to tady naznačila, zajímal by mě váš názor na takové téma, které jsem kdysi tlačil Bohuslavu Sobotkovi do hlavy, že až se stane premiérem, tak prvním krokem, který by ta vláda měla udělat, by byla konstituce vlastně vládní banky. Něco po vzoru Landesbanky, která by spravovala de facto veškeré veřejné finance. To znamená, šlo by přes ní vše, co se vybere. Od zdravotního, sociálního, daně, ale i rozpočty měst a obcí. V podstatě tato banka by pak nastavovala nějakým způsobem určité oblasti, asi ne všechno, ale určité oblasti té národní hospodářské politiky. Jaký je váš na to názor?
7: No, já si myslím, že to je zajímavá úvaha obecně tohle typu. My teda máme jako nějakou banku, která samozřejmě nehraje úplně tu velikou roli.
8: Já si myslel, že by byla v podstatě komerční, čili ne něco jako Česká národní banka, která
7: Tak. No, ČNB má svůj vlastní zákon, že jo, to je úplně jako...
8: Například by mohla půjčovat lidem, kteří nemají bydlení, tak by mohla za, řekněme, velmi zvýhodněných podmínek dávat půjčky na zařízení bydlení. Jo, protože de facto dneska můžete tu půjčku dát s nulovým úrokem, protože vám patří ta nemovitost, dokud jí ten člověk nesplatí.
7: Já jenom a potom vidím, že Tomáš se k tomu hlásí.
8: Ano,
7: a já si myslím, že zajímavá idea, přiznám se, že tohle jako není úplně jako v mojí hlavě promyšleno, možná Tomáš má víc. To, co já teď třeba vnímám poměrně pozitivně, je ta snaha nějakým způsobem jako líp pracovat s penězma k obcí a krajů. Jo, který s nima jako na rovinu nepracují dobře a často i v tom období ty vysoké inflace měly věci na běžných účtech a ztráceli neskuteční prachy. A bylo jim to očividně úplně jedno a často na tom vyloženě dřepí a není to normální situace, kdy obce a kraje mají plusy a státní centrum má mínus. Jo. To jako s tím se prostě nutně musí něco dělat. A potom si myslím, že opravdu potřebujeme celkově změnit náš finanční systém. Já můžu dělat dvě věci. Buď budu bojovat proti těm dcerkám nadnárodních matek, do toho se nikomu moc nechce. Jo, to znamená sektorová daň a podobně, a to by se dokázalo vybrat takových 50 miliard, ale do toho prostě politicky, no tahle vláda určitě ne, a jako bylo by to otevření další fronty boje. Další, co můžu udělat, je nějaká státem podporovaná nebo garantovaná instituce tohoto typu. A třetí, co můžu udělat, je úplně obejít banky a začít to dělat prostě úplně jinak a využívat ty moderní nástroje, které mám, včetně třeba prostě jako digitálních měn a podobně. Jo? Což si myslím, že by byla asi nejlepší cesta pro nás, protože abych se nevracela do minulosti, kde bankovnictví bude podle mě čím dál víc pasé, to tradiční, a přesouváme se do úplně jakoby jiný situace, která má taky své rizika, jako má všechno, ale tam si prostě myslím, že budeme potřebovat takovej jako trošku lepší kapitálový trh, abychom dostali. Já potřebuji přesměrovat ty úspory, kterými v tuhle chvíli leží u těch dcerek nadnárodních bank, tak já je potřebuji přesměrovat dobrým směrem toho národního kapitálu. Já musím kumulovat ten národní kapitál, jo? A teď jde prostě o to, jakýma cestama to udělám. Jde to přes penze samozřejmě udělat, jo? Jde to přes nákup národních dluhopisů. Spoustu věcí tam můžu vymyslet, jak je prostě musím popadnout, protože my je máme naštěstí, rozumíme si, jako jo. Jak to říkal Tomáš, my ty zdroje máme, my je i vytváříme, jenom jsou prostě blbě rozprostřený a já musím ty kanály změnit. Nevím, jestli na to stačí jedna instituce, je to věc k zamyšlení, děkuju za to, ale a můžu tomu pro mě využít ty moderní technologie, jako se říkal bych, že musím, nemůžu se vracet podle mě do 20. století, ale jedna z těch jako velkých výhod je, že my ty zdroje máme. Jo, něco máme špatně mobilizovaný a špatně rozdělený doma a hromada nám toho utíká ven a hromada nám utíká do šedý nebo černý ekonomiky. Jo? Když to spojím, tak mám dost peněz na to, abych provedla spoustu toho, o čem se tady bavíme. Jo, to nejsou nereální věci. My nejsme chudá ekonomika, uvědomme si to, prosím vás. Pokud od nás každý rok utíká minimálně 500 milionů, a to se drží hodně dole, ono to bude spíš ten důchodový, určitě bude to spíš 800 miliard každý rok, tak pardon, nejsme chudá země, teda jako fakt ne. Čili aby nebylo co utíkat, jako jo. To znamená, tady se toho vytváří hodně, ale je to špatně směrovaný, špatně strukturovaný a máme příliš starý struktury, podle mě ten bankovní systém kontinentální Evropy je něco, co je prostě na odpis a mám pocit, že už i v Africe je to modernější, vidíme krásný systémy, platební PIX, Brazílii, UPI, a samozřejmě Čína, to je úplně jiný level a něco takového bychom prostě měli jít i my, jako tímhletou cestou, ale Tomáš chce určitě reagovat.
4: Děkuju jenom krátce, děkuju Davide za ten dotaz. Já vím, že když jsme se někdy v loni o tom bavili, tak ty si přímo to formuloval jako státní hypoteční banku i jako konkurenci právě komerčním hypotečním bankám a že to vzbudilo velkou nelibost v jistých kruzích tehdy. My jsme teď šli do toho kolečního vyjednávání s tímhle projektem, který jsem ti tak trochu ukradl, ale citoval jsem tě v nich. Samozřejmě neprošlo to takhle zcela, ale během pár týdnů nebo měsíců bude připravený projekt, o kterém mluvila Ilona, bude toto financování bydlení pro obce na nosiči Bankovní asociace a Moravskoslezský rozvojový banky, taky s nulovým úrokem, nikoli jako v komerční fázi pro jednotlivce a rodiny. Je to takový aspoň čtvrt krok, ale plně souhlasím, že tahle by ta cesta byla. Máme na to prostředky, máme na to nástroje i legislativní a i se toho i instituce, které se toho chtějí účastnit a ty státní garance nebo podpora i mladých rodin by mohl být ten krok dva, ale uvidíme, jak to bude v realitě.
9: Dobrý den, já jsem Jana Běhonková. Téměř celý svůj profesní život jsem se zabývala životním prostředím v nejrůznějších rezortech, nejen teda v jednom. A tady jsem zalistovala v knize a tam je mimo jiné teda povídání nebo zmínka o státní politice životního prostředí do roku 2030 až 2050. Nevím, jestli je to na vás, pane inženýre, je možné třeba odstoupit od Pařížské dohody, jako to třeba udělala Amerika. A nebo vůbec dá se zredukovat nebo napravit ta státní politika?
1: Určitě může se k tomu kdokoliv, budete jenom, chtít vyjádřit. Jedna... Jenom tady autorem toho článku je tady pan doktor Tomáš Břicháček. Tak Tomáši, chceš k tomu?
9: Já bych ještě jenom teda zmínila jednu větu. Já jsem v té Číně byla. 3 roky po sobě. To je neuvěřitelný boom.
1: Ano, díky.
9: To se týká.
1: Chceš, Tomáši? Jo.
10: Tak děkuji, já jsem tedy autor té kapitoly.
9: Děkuji.
10: A já nevím, k tomu dotazu zda je možné odstoupit od Pařížské dohody třeba, tak jako v současné době to jádro té pravomoci vlastně v rukou Evropské unie, takže když členský stát odstoupí a teoreticky může, tak by to moc k ničemu nepomohlo, takže to je vlastně věc unijní politiky, takže to je potřeba zdůraznit. A já v tom svém příspěvku, řekněme si, kladu takové méně ambiciózní cíle, jak na úrovni nějaké změny filozofie a změny přístupu k prosazování našich zájmů v rámci Evropské unie, takže není to nějaké... Jo.
1: Okay. Chcete někdo taky ještě na tohle téma pohovořit? Tak jo, Honzo?
2: Já jenom stručně, protože životní prostředí samozřejmě dneska všichni chápeme jako důležitou věc, ale blokuje nám dneska už po mnoho let, po mnoho ministrů životního prostředí nám blokuje rozvoj všech oblastí, tak řeknu jako ropák roku. Já jsem ropák roku za rok 2018. Ten problém je v tom, že, a to jsem předtím, to nemohlo být dlouhý, tak jsem to nemohl říct, ale v podstatě všechny rezorty, já budu mluvit o dopravě, tak mají tu vlastnost, že musí se dohodnout ty ministři s ministrem životního prostředí. A ministr životního prostředí, já jsem byl za ministrem červeným před 14 dny, tak uvidíme, ale až na tohohle červenýho, tak posledních třeba 10, který byli, tak byli vlastně v podstatě držený ve funkcích nevládkama. Jo? Takže to, co vy se ptáte, jestli se dá odstoupit, no tak asi jo, Amerika odstoupila, že jo? Ale to je to jasný. Jo? Ale to se nás týká jenom jako potom dopadově, ale... Hlavní podle mě je, aby ty jednotliví ministři byli schopní se domluvit s rezortem životního prostředí na ochraně životního prostředí, na tom, aby se nestavili takový zuvěřilosti jako dálnice D8 mezi Milešovkou a Lovošem, která měla být pod zemí a není kvůli Patrikovi z Děti země, když to zkrátím. Na to by měla dbát to ministerstvo životního prostředí a ne na to, aby blokovalo jednotlivé stavby, protože prostě to dělá pro určitou neziskovku, která je z druhé strany republiky. Já říkám za dopravu, ale je to určitě na průmyslu, ty nevládky dneska mají větší, bych řekl, koncepční vliv, než vlastní pracovníci toho ministerstva. A myslím, že tahle vláda, i když neplní řadu věcí, které slíbila voličům, tak tohleto je věc, kterou by mohla pomoct vyřešit. Tahle vláda, která tam teďka je, čili rezort životního prostředí, se o to aspoň pokouší. Děkuji.
1: Ano, děkujeme, díky moc. Tam teda máte Mikrofon už v ruce, výborně.
11: Dobrý den, Daniel Antoš. Já bych se chtěl zeptat vlastně, na čem si myslíte, že by měla být ta suverenita, o které se zde hovoří, postavena, protože bude zřejmě potřeba, aby to bylo nějaký silný fundament, neboť to nadnárodní řízení, které zde působí vlastně dlouhá léta a desetiletí, vlastně vybudovalo už určité struktury a domnívám se, že aby se s nima mohlo nějakým způsobem účinně bojovat, bude zřejmě muset vzniknout nějaká širší schoda napříč jakoby celým tím občanstvem tady na tom území. Tak se chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit právě, nebo na čem by ta suverenita podle vás měla být založena, aby měla dostatečnou jakoby sílu vůči těm strukturám, které zde už působí a mají nesporně také obrovskou sílu.
1: Ano, díky za dotaz, Petře.
12: Tak takovej základ té suverenity, to je národ, který je připravený té suverenitě něco obětovat. A to je vlastně podmínka, která v českých podmínkách, jak říkají technokrati, není triviální. Jo, to znamená, to není něco, co můžeme brát jako daný. A nejenom teda u nás, ale i u jiných národů světa. Jo, protože boj za suverenitu skutečně vyžaduje oběti. My to dneska máme před očima v případě Iránu třeba. Jo, ten Irán měl různé možnosti. Měl různé možnosti, jak postupovat a rozhodl se vlastně bojovat. A ty následky, které nese, jsou velmi vážné, velmi těžké. Jo, teď to vypadá, že se třeba nějak dohodli, jo, že potvrdili Iránci, že k něčemu došlo. Takže uvidíme. Ale vyžaduje to oběti. Jo? Vyžaduje to oběti. Takže to je první podmínka. Jo? První podmínka je, že v tomto národě musí převládnout představa, že za tu suverenitu je připraven bojovat a že je připraven té suverenitě něco obětovat. Pak jsou samozřejmě další podmínky, které jsou právě tak důležité. Myslím si, že ten boj za tu suverenitu pro národ naší velikosti, jo, my nejsme Irán, jo, je nás 10 milionů, nemáme přístup k moři, což je docela podstatný, protože to je přístup jako ke světu. Takže v mnoha ohledech jsme omezení tím. Takže národ naší velikosti musí dostat tu příležitost, musí se otevřít geopolitické okno. Geopolitické okno si neotevřeme sami. To nám otevřou velké světové události. Někdy budou mít svýho hybatele, jindy budou naprosto spontánní. Jo, takže to je další podmínka. A vzhledem k tomu, jak je svět k pohybu, tak myslím si, že tato podmínka je vlastně téměř triviální. To je podmínka, která bude splněna. A pak je tu podmínka jenom v podstatě, abych to nemluvil dlouho, jo, tak ta poslední je ta, o níž mluvíme, jako o změně režimu. Protože všimněte si, tyhle dvě podmínky, které jsem pojmenoval, nejsou podmínkami změny režimu. Změna režimu je až trochu dál po tom proudu. Když tyhle věci budou naplněny, tak ten národ si musí postavit instituce tak, aby tu svou vůli mohl prosazovat. O tom je změna režimu. Ona je o nastavení institucí a politik tak, aby v okamžiku, kdy ten národ si řekne, já se chci chovat svrchovaně, tak, aby měl ty nástroje po ruce. Jo? A to je vlastně, to je to, o čem tady mluvíme. Ale pak jsou tu ty dvě podmínky, které jsou teda víc proti tomu proudu a které musí být naplněny.
1: Ještě Andreáš, chtěla tady, ano.
3: Jenom krátce k těm podmínkám, co říká Petr Drulák, tak my potřebujeme získat pro tohle ten cíl naše mladé lidi. A myslím si, že to, co děláme v té učitelské skupině, tak takovou ambici máme, ale zatím je to ve zrodu. Bavíme se tam o tom, že budeme konkurovat některým těm nevládkám tím, že si vyrobíme vlastní programy, které budou právě o té suverenitě, o vlastenectví a budou komplementární tomu, co oni dělají. Takže my třeba nejsme, myslím si, nebo já za sebe řeknu, budu mluvit za sebe, já nejsem proti tomu, abychom znali evropskou kulturu, světovou kulturu, uznávali to jejich dědictví, ten jejich přínos, ten opravdový, nebudu se tady rozepisovat o tom nepřínosu, ale zároveň si myslím, že bychom měli hodně podpořit to, co tam teďko nemáme v tom školství, a to je právě ta vlastenecká národní část toho kurikula.
13: Já se všechno. Ještě Tomáš, a potom budeme mít čas ještě na dvě poslední otázky. Tak vím, že mikrofon už někdo... Ano, výborně. Tak po vás ještě pak bude moct
4: Já to vezmu velice krátce, minutu dvě, navážu na Petra, aby to nebudu formulovat tak strategicky a perfektně vizionářsky jako on, ale přepůjčím si ten slogan o té politické odvaze. My nečelíme válce, nepříteli jako Iránci, ale stejně stahujeme kalhoty kolikrát nebo skoro pořád, když je brod daleko. Dám jeden konkrétní příklad. Teď jsme probírali novelu zákona o podpoře bydlení. Zjednodušeně šlo o to podpořit tam oběti domácího násilí, samozřejmě dát jim dotované obecní byty, které si z části budou hradit, a než se restartují zase do života, do příjmu. Piráti ho přijmuli v minulém volebním období s tím, že ten člověk, co tam vstupuje, může mít příjem i nula, čili i bezdomovec. Na to navázané neziskovky, biznismeni s chudovou, říkají, přilítli, tam lobovali. My je umíme zabydlet, to není problém, ale finále je vždycky takové, že dělají bordel v těch bytech a pak to zatáhnou daňoví poplatníci, protože ty byty jsou buď obecní, nebo je tam můžou dávat různí vykukové do toho fondu. Tak my jsme to v novele s ministryní Mrázovou zvýšili ten vstupní strop asi na 8800. Jo, aspoň, aby to bylo něco, nějaká pravděpodobnost, že ty lidé to zaplatí, dostanou nějaký příspěvek na bydlení. Týden předtím, než se o tom zákonu hlasovalo, mi ministryně volala a říká, prosím tě, Tome, ne, Piráti si žalovali v Bruselu, musíme to snížit na 4000, aby se tam dostalo víc lidí. Já říkám, no tak my proto nemůžeme být, když jsme to takhle investovali politicky. Prosím tě, aspoň na rok, jinak nedostaneme 8 miliard z 9. milníku Národního fondu obnovy. Jo? Čili tohle je konkrétní případ, týden starý, a nebylo dostatek, ta 101, která by řekla, no a co, tak se strčte někam, protože tohle je prostě podstatnější. Jo? Tak jenom jako příklad.
14: Dobrý den, Iveta Richtaříková. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste se zabývali příčinami toho stavu, v jakém dnes se jsme. Tady zaznělo opravdu mnoho informací, velmi hrůzných, myslím si, ale že většina z nás asi o nich ví. Potom zazněly hezké návrhy na řešení toho stavu, ale vůbec jsme nehovořili o příčinách. Já osobně se domnívám, že chceme-li něco vyřešit, takže bychom měli najít ten základ, to jádro. Proč se to stalo? Jak je možné, že vysoce rozvinuté Československo s průmyslem na vysoké úrovni, které vyváželo všechno možné od špendlíku až po jaderné elektrárny, které mělo vlastní vědu a výzkum za všechny, jmenujeme třeba vakcíny, léčiva a podobně, ale bylo to ve všech oblastech života, které bylo soběstačné potravinově, vyrábělo vysoce kvalitní potraviny, jediné snad, co jsme neměli, jsou ty banány, které teda teď máme, ale to je asi tak všechno. Tak jak je to možné podle mého názoru bez pojmenování těch hlavních příčin, co se to stalo? A není to jen to nadnárodní řízení, i když je dravé, pochopitelně. Takže nemůžeme nic vyřešit. Že tady úplně opomíjíme jeden, nebo možná je toho víc, absolutní základ. Ale chci se jenom zeptat,
15: ano, jak to tedy děkujeme, vidíte vy. Děkujeme, výborný a dotaz, pádný. Samozřejmě vám předám mikrofon, ale když už ho držím v ruce, jako editor, spolueditor teda té druhé knihy a někdo, kdo podrobně četl i tu knihu první, což nevím, jestli je váš případ, my to tam probíráme v té první knize. Jo, právě, jo, že my vlastně dneska představujeme tu druhou knížku, kde jsme jakoby o krok dál a některé odpovědi na tu otázku, kterou jste správně položila, tak jsou v té první knize. Tam vysvětlujeme, proč jsme se do té situace dostali. A proto přicházíme s tou koncepcí změnou režimu, že si uvědomujeme, že prostě nestačí jenom tady povolit matku, tady utáhnout šroubek, že se musí tak celá konstrukce změnit. Jo? Takže, ale prosím, jestli někdo k tomu chcete. Já jsem to prej řekl výborně, to jenom kdyby náhodou to někdo neslyšel. Tak.
16: Je to
1: Tak poslední dotaz. Tak jestli už, jo tam, prosím, zádu, ano.
16: Tady celou tou diskuzí se nám tady vleče nit nějakých práv, ať už v nejrůznějších oblastech, různých politikách. Určitě uvažujete i o rezortu Ministerstva spravedlnosti. A já se chci jenom zeptat, jestli jste někdy neuvažovali o tom zřídit, ať už rezort, nebo z vašeho úhlu pohledu politiku, národní povinnosti. Děkuju.
12: No, to je přesně, to by bylo asi v té první knížce, že jo? Akorát, že tam tu kapitolu nemáme, chci dodat. Michal to měl trochu jednodušší, ten mohl na něco odkázat, ale...
17: Taky jsem to tahal z paty.
12: Ale samozřejmě, že máte pravdu, jo? Protože v okamžiku, kdy mluvíme o tom teda národu, který nějakým způsobem sebevědomně vystupuje, tak je to trochu, no ne je to trochu, je to v rozporu s tím absolutním individualismem toho liberalismu. No, když vy říkáte národní

0: které zůstávají nepokryty. Jo. Takže myslím si, že ne letos, ale v příštím, přes příštím roce určitě budeme, přijde zase publikace, která bude reflektovat ty věci, jimž jsme nedali dostatečnou pozornost. Ano. Ne, samozřejmě práva, která jsou spojená s určitou odpovědností, že jo, což je téma, které samozřejmě každému, kdo kritizuje ten liberální pohled na společnost, je blízký a vlastně je nevyhnutelný. Děkuju za ten podnět.
1: Díky a v tuto chvíli ještě předtím, než tedy... Jo, Honza, dobře, tak kratičce, prosím.
2: Jenom krátce. Tady na dvě otázky, na obě dvě odpověď. Samozřejmě jsou tam ty globální vlivy a globální struktury a národ a tohle, ale zapomínáme pořád na jednu věc, že řada těch věcí, vy jste se ptala, co je důvodem, proč to nefunguje, je prostě vysledovatelná normálně ve smyslu cesta peněz. Proč to tak je, je vždycky dohledatelný, že někdo využívá toho, o čem se tady celou bavíme, využívá těch struktur, řekněme, globalizačních, které nás ovlivňují, ohejbá si to a stát nemá sílu na to, aby ho z toho vyrval. Řeknu to příklad toho životního prostředí. Když se podíváte na to, jaký peníze dostávají ty, kteří jdou vlastně proti rozvoji země a kolik dostávají ty, kteří by to hájili a chtěli, tak vždycky ty destruktoři si najdou cestu k penězům jednodušejc a vypadá to jako tak ekologicky, čistě, hezky a my prostě to respektujeme, protože přece nemůžeme jít proti někomu, kdo to tak myslí dobře s přírodou. A tak je to v každém oboru. Cesta peněz, sledujte ji a najdete tam důvody. Děkuji.
1: Tak já ještě, než začne ta slíbená autogramiáda, tak bych přece jenom se ještě na vás obrátil krátkým dotazem. Mluvili jsme tady o školství, ty jsi, Andreo, zmínila známkování, že spory, které se vedou o známkování. Tak zkusme si taky takové jedno známkování tady, mě tak napadlo. My jsme před volbami, a ono to vychází i z toho našeho konceptu změny režimu, my jsme upozorňovali, že jo, tak ve Svatopluku jsme to měli docela ujasněné, ale veřejnost jsme tak nějak vedli k tomu, že těšme se na změnu vlády, radujme se z toho, až bude vláda vystřídána, ale zase od ní nečekejme velký zázraky. Právě proto, že dojde jenom k nějakým kosmetickým změnám, to nejhorší se možná odstraní, ale to, co vlastně máme v těch knihách, tak toho bude prosazeno pomálu. Takže my nejsme tak úplně zaskočení tou současnou situací. Přesto se vás chci teď zeptat nebo vás požádat. Je to citlivý, choulostivý, máme tady vládního poslance, ale kdybyste každý na té stupnici jednička až pětka, je to teď přesně půl roku, co nám vládne nová vláda Andreje Babiše, kdybyste jí dali za ten půl rok známku. Český systém, pochopitelně, jsme český systém, takže tady u toho tím už se dlouho nezdržíme, že jo, protože od jedničky do pětky to všichni nějak umíme.
3: A já se nebojím, já se rozhoduju vnitřně, víš, jakoby, no tak já to vidím, tak se rozhoduju mezi 3 minus a 4, tak.
1: Jo, 3 minus tak, až 4, jo, tak někdo si to, dobře.
0: Tak já známkuju docela často, že jo, to je moje profese, ale vždycky jako mi přijde nefér jako zkoušet studenta z něčeho, co nemá v té literatuře, jako jo. To znamená, já tady mám dvě známky pro ně. Jednak podle toho, co měli v literatuře, a to byly ty jejich programy a to slibovali. A tam bych to viděl mezi 3 a 4. No a pak bych je ale taky známkoval podle tohohle, že jo. To je v naší literatuře a tam je to za 5.
1: Děkuji.
2: To rozdělení, to mě Petr vzal, protože já jsem to chtěl říct taky, že důležitý je totiž, jak to vnímáme z hlediska rozvoje země, jak to chápou, trošku nafoukaně řekněme odborníci, který vědějí, o čem mluvějí, ale druhá věc je, jak to budou chápat voliči. Jo, protože pokud ta vláda neudrží trend a bude nahražená třeba, já nevím, vládou Andreje Babiše s lidovcema a stanem, protože prostě voliči řeknou, že nic nedodrželi, no tak to je větší průšvih, než když se něco malinko odsune časově. Takže z hlediska toho, jak se tím prezentuje tady ta vláda voličům, tak je to 5, prostě ty lidi to nebudou brát. Z hlediska, řekněme,

0: naplňování, tady trošku to říkám jinak než Petr, ale já to vnímám jako z hlediska, že chápou, co by měli, tak je to 4.
1: Jo,
0: ale dělají to tak, že to vypadá na 5.
1: To je teda, teď jste viděli takzvané slovní hodnocení, ale bylo to teda nakonec zakončeno teda tou číslicí, jo, ale tady vidíme, jak je to složitý problém. Ilono, prosím.
2: Tak já bych, teda já normálně známku docela přísně, já známku taky celý svůj život, ale dala bych, já jsem teda žádný očekávání neměla, takže jako vzhledem tomu, že se nedostalo, stačilo, tak moje očekávání byla jako skutečně extrémně nízká, takže já bych to taky viděla někde mezi 3 a 4. Mě fascinuje ta pomalost, protože tam je spousta lidí, kteří jako už tu funkci měli, znají to, ví ten rezort, měli by vidět, proti komu stojí, měli by vidět, jak se ty lidi formujou, co dělají, čeho jsou schopní, ten deep state prostě a ty organizace. A oni vůbec nejsou schopní se s tím poradit. A jako já nevím, já kdybych byla v opozici takhle, tak si prostě připravím legislativní smršť a jedu. Já je musím úplně zahltit, těch prvních 14 dní prostě utluču tou rychlostí, jo, tou smrští, a ne abych jim dala čas, aby se zorientovali a sformovali. Pro mě to je nepochopitelný. Z hlediska hlavně někoho, kdo už měl tu mocenskou zkušenost, jo, a měl i tu zkušenost právě s touhletou, řekněme, s tím deep statem a podobně. Pro mě nepochopitelný ta bezradnost to mého hru, takže ano, fakticky 3 a 4 a možná jsem ještě moc mírná.
1: Dobrý, díky. Tak na to se té vlády někdo konečně zastane, Martine, ne?
3: No, já chci říct, že nic není malé ani velké, jenom ve srovnání, takže když to budu srovnávat s vládou Petra Fialy, tak řeknu, že se všecko lepší. No, jakoby nenapadá mě nic, co by se horčilo, tak z toho pohledu jedna, ale když to srovnám s tím, co jsem očekával, a srovnám to s vládama, které tady byly, tak jsem jako taky zklamaný samozřejmě a řekněme tak 3-. No.
1: Mm-hmm, díky.
4: Tak, přesně na stejnou otázku jsem včera odpovídal v diskuzi s Katkou Konečnou. Paradoxní bylo, že jsem si ji položil sám. Ono se to... Ale bude se to vysílat až za několik dní, tak musím být konzistentní, nebo bych pak musel říkat, že se mezi tím něco zlepšilo, tak zhoršilo, ale teďka vážně. Každý se dívá z různého úhlu pohledu, já to vemu z toho očekávání a versus naplnění a druhá taková ta technika, forma a obsah. A tam jsem přesně řekl za 3-. Mezi 3 až 3-, zajímá to, když budu mírnější dneska.
1: Díky a na závěr, Andrea.
5: Já nevím, no na závěr už není co moc dodat, ale je pravda, že jsem čekala málo, protože jsme se o tom bavili všichni dohromady, že prostě vláda ANO bude taková houpačka mezi, jako my vám slíbíme, nesplníme, takže to bylo jasné dopředu, že se toho moc nezmění a kvůli tomu si myslím, že to očekávání, jako jsem jako Ilonka na tom asi podobně, no, že aspoň něco malinko se tam jako odehrává k lepšímu, no. Ale tak.
1: Děkuju. Přátelé, sledujte naše webové stránky, protože se z nich dočtete, kde se budou konat další besedy po republice nad touto knihou, zase v nějaké obměněné sestavě s těmi, kteří se dnes nedostali ke slovu, nebo dokonce dnes nemohli přijít, jako já nevím, je Zdeněk Koudelka, kdo tam je, Jaroslav Štefec, Hana Lipovská, Jaroslav Ungerman a další, tak ti budou zváni potom na ty další besedy. Moc vám děkuju, že jste přišli do těchto nádherných prostor. Za to taky jsem moc rád, že nás tolik, že se nás sešlo tolik, že jsme tady opravdu tělo na tělo. No a teď už se pojďme pustit do té knížky tady u toho stolu, u pana ředitele Daniela Podhradského, bez kterého by ta knížka nikdy neexistovala. Takže děkujem a brzy zase na viděnou.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
1: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikat.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos. Stá!

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek solové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna, vidíte Kaisera?
1: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl Fost a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu coby nekompromisní domina září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: Také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojína Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský! Zde!
2: Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš to s Čoupalem od 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavěl na 54. tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřek.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
3: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
4: Vy jste...
3: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
4: Nechápu, jak to, že se máma z Rovinka do vás zakoukala.
3: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
4: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
3: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
4: A duše?
3: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil. Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
4: Vy se musíte stěhovat.
3: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastermana, ne? Už mám horečku. Žáni.
4: Je. Vy úplně hicujete, táto.
3: Co jsi to řek?
4: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
3: No, já nemyslím to. Myslím to tá...
4: Táto.
3: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
4: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
3: Ty si troufáš.
4: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat klišťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
3: To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

A málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi Málem králem. 78 zpěváka v soulu pro starou dámu. A v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel, jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback. K obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí. Jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí. A když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval nejednom z muzikálů. Namátkou to byly Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

0: Jen malá vsuvka. Kdo byste našel video na kanále YouTube s nadpisem Smrt Remix Korn, tak uvidíte neuvěřitelnou choreografii a taneční show levelu, nebojím se to říci, Michaela Jacksona. Konec vsuvky a teď zpět k Drákulovi.
1: V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: No, tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně v tom dnešním pořadu při rozhovorech s Išou. Pomalu se blížíme k prázdninám. No a já jsem rád, že si to uvědomujete a píšete nám témata, otázky, náměty, které bychom měli probrat, protože se toho děje hodně. No a vy jste zvědaví, protože máte spoustu zkušeností, tak je to dobře. Takže máme dneska spoustu námětů, takže vítám všechny, kteří právě teď posloucháte. No a vítám taky svého hosta, svého nejdéle sloužícího hosta, svého nejmilejšího hosta a svého nejhosta. Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne. Mě tady vylezlo sluníčko, tak doufám, že i u vás je sluníčko. Při tom poslechu těho našeho už blížícího se předprázdninového měsíce. Takže vrcholí nám tady pěkné počasí, vláká to ven a my si ještě budeme povídat, odpovídat na vaše dotazy. Takže mějte hezký poslech.
0: No nám tady svítí od rána, víš, aspoň tady na Moravě, takže dneska je den plný slunce, no tak se to vylepšuje, teď jsem byl venku, je tam, oteplilo se tam, je tam úplně takový ten, jak bych to řekl, venku je 24 stupňů, je tam takový, to na tebe dejchne, to ještě nebylo před 3 hodinama, takže přišla nějaká ta teplá fronta. Dobré je, že co se týká fronty, tak zatím řešíme jenom počasí. Byť dneska jsem sledoval to nebe a to bylo neskutečný, ale neskutečný. Za A stříkají to v mnohem větších výškách, takže se to rozpadá trošku jiným způsobem, ale to nebe bylo neskutečně začárané a v podstatě to vytvářelo na té modré obloze mezi těma mráčkama, které tam pluli tak jako úplně svobodně, tak to vytvářelo takovou mlhu. Jako kdybys tam nafoukala do toho mlhu a bylo vidět, jak jsou to ty jednotlivé čmouhy, který jsou různě nakřížený. No, hnus, hnus, hnus. Takže bylo by dobré, kdyby se v Hormuzu to chvilku podrželi, aby neměli jak lítat a byl by klid. Pak se divíme, že to počasí je fakt zvláštní, dokáže být hned vedro, hned zima, prudký výkyvy. Je dobře, že prští, to ano, ale ty teplotní výkyvy teda nesvědčí vůbec nikomu, ani lidem, ani rostlinám. A to, co nám sypou na hlavu, že se nás to dotýká. Normální člověk by z toho musel omarodit. Tak, pojďme se podívat na to, co to vypadá s svátkem. Dneska slaví svůj svátek Zbyňkové. No. Jméno Zbyněk je dle svého významu plné hněvu, skrývá však také šlechetnost. A urozený původ ve středověku totiž jméno Zbyněk s oblibou nosili rytíři. Mezi nositeli jména najdeme filmového režiséra a scénáristu Zbyňka Brynicha, také básníka a psychologa Zbyňka Havlíčka, spisovatele Zbyňka Kovandu, nebo hudebního skladatele a dirigenta Zbyňka Přecechtěla. Jméno náleží také k básníkovi, prozaikovi a filozofovi, který si říkal Egon Bondy, vlastním jménem byl Zbyněk Fischer. Stejné jméno nosí i jeho syn, literární vědec a básník Zbyněk Fischer. K současným nositelům jména patří také český zpěvák Zbyněk Drda, herec, tanečník a zpěvák Zbyněk Fritz, dále architekt Zbyněk Tichý, sochař Zbyněk Runcík, nebo malíř a sochař Zbyněk Sekal. Já je vůbec neznám, ty lidi. Mužské křestní jméno Zbyněk má slovanský původ. Vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv, Stejně jako Zbihněv se jméno Zbiněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv. Posilující hněv anebo hněvající se. No, nedivím se, že atmosféra ve společnosti je leckdy hustá, protože Zbiňků je 13 240. 13 240 nahněvaných Zbiňků. Je to 62. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak milí Zbiňkové, no, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování a také obdarování. Vy, kteří znáte nějakého Zbiňka, tak jim mu nezapomeňte popřát, protože když mu popřejete, uděláte mu radost. A radost mu prodlouží život. Tak to jsou Zbiňkové. Znal jsem jednoho Zbiňka a to bylo fakt stělesněné zlo. Křiváček, lhář, podvodník a zloděj. Den afrického dítěte mimochodem také je. Další z mnoha mezinárodních dnů týkajících se dětí a jejich práv a potřeb je Den afrického dítěte. Musíme brát na vědomí, že stále některé děti v rozvojových zemích umírají na podvýživu, žijí ve velké chudobě. No, já bych spíš chtěl, kdyby ti, kterých se to týká, no tak aby konali, aby toto se vymítilo. To znamená, kdyby byli vyhnáni všichni ti zlotřilci, zloději a novodobí otrokáři, kteří si tam v těch zemích stále dělají kolonie, přestože oficiálně to kolonie nejsou, tak když se tam takhle chovají, tak by v té Africe bylo mnohem lépe. A místo toho, aby jsme těm dětem tady jako se na ně vzpomněli s nějakým dnem, tak by se třeba mohli najíst. No. Třeba by mohli mít lepší životní úroveň. No, protože když jsou to černé děti, tak a teď někdo říká, když oni se množí jako kobylky. No, v prostředí, kde je vysoká úmrtnost těch dětí, tak to prostě příroda tak zařídí, aby těch dětí se rodilo hodně, aby nějakým způsobem ta společnost jako se rozvíjela co do potřeb a toho, co potřebuje třeba jak zajistit ve stáří. Se bych tady nerozděloval, tak jak se to někdy snaží někteří Gatesové a další, že když ty děti jsou tam a je jich tam hodně, tak na nich budeme páchat nějaký zvěrstva, nějaký pokusy, jak na zvířatech. Místo těch keců okolo afrického dne by mohli toto začít někdo realizovat a opravdu těm dětem nastolit lepší podmínky. Vedle toho máme další významný den, takže už to není jenom den afrického dítěte, ale pak tady máme den, který, nevím, ve mně zbuzuje fakt jenom úsměv. Evropský den židovské kultury nám připomíná historii židovské kultury. To by blbec nenapsal, kdyby ho dloubali vidlema do očí. Obvykle je tento den spojen s mnoha akcemi. V České republice bývá otevřeno mnoho synagog, doprovodné akce jsou na hřbitovech a dalších židovských památkách. Právě v tento den bývají pořádané akce.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné...
0: Tak doufám, že jsme v éteru. sebe začal vypínat počítač, jsem to teda chytil úplně na poslední chvíli. Čili, tady se tak odevřeme, tak. Evropský den zdarma, jo. Takže Evropa, pochopitelně, která dala vzniknout a vytvořila podmínky, legislativou vytvořila podmínky pro to, aby mohl vzniknout židovský stát, který nám prezentuje, jak se odměňuje všem okolo sebe svou agresivitou, tak to je výsledek toho, když se, řeknu, příliš nevhodným způsobem začne protěžovat nějaký, to nebyl národ, že? Nějaké etnikum, by se dalo říct, protože víme, že to, co první republika, byl zákon o národnostních menšinách, protože do té doby Židé byli pouze a jedině byli uživatelé židovského náboženství. Čili byla to náboženská záležitost, nikoli národní. Národnostní menšina, která nemá pochopitelně svůj, jak bych to řekl, která nemá svůj, svoji zemi, nemá svůj stát, v tu dobu se bavíme o státu, no tak, že jo, nemůže být menšinou. Jedině když ta menšina někam patří, zatím si nastartovali a udělali si předpolí právě na to, aby vyvraždili, koho potkali, a udělali si ten svůj židovský stát, který začali rozšiřovat na úkor Palestinců. Vidíme to dodnes, jak jsou satanisticky naladěni a jakou paseku okolo sebe páchají. Tak, jsem se išel, trošku musel rozhovořit o tom. No tak doufám, že to nebylo zdlouhavé a nebylo to protivné. Tak. Co ty, Išo? Jak pak ty jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli? Halo. Halo, Išo? Já mi vypadla. Tak ji zavoláme.
1: Halo, slyšíme se.
0: Halo, už se slyšíme, mě se to tady nějak vyplo, nebo co, tak jsem to
1: se
0: tady...
1: Se ti tam strojem vyskočilo, že tam je nějaká chyba v přenosu, no. A chvíli to tam bylo a pak to vypadlo.
0: Ono se to vlastně vyplo, takže já jsem tady jako dotázal, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli.
1: No jo, tak já jsem, zase prosím tě, já jsem neslyšela ten další významný den, jak se okomentovala, ale to nevadí.
0: No, jak jsem se měla, den židovské kultury v Evropě, evropský den židovské kultury, tak jak jsem to mohla okomentovat, to víš, lásky plně.
1: Dobře, jak jsem se měla, prosím tě, pořád stejně. Občas ještě pořád, jako mám takový ty záchvaty toho úklidu, tak... Lezu tady po štokrdlatech a lezu tady jako kam došáhnu, že jo? A pak umírám, protože si zbytečně všechno namůžu a pak se tady zase nemůžu hejvat, takže to mám takový nahoru dolů. Do toho nebylo pěkný počasí, tak to bylo takový jako, víš, jako smutný takový. I když chápu, že tam, kde je potřeba, to mě jako nevadí, že prší, protože opravdu ta půda je strašně moc vyschla. A pokud chceme mít nějakou úrodu, tak ten déšť je tady na místě. Spíš bylo velká zima na to, že tady je už téměř polovina června. Takže já to mám pořád stejný. Do toho nějakým způsobem prostě se teď zmnožilo množství žádostí o přetestování, o řešení různých problémů, nějaké informace nebo takové věci, jakože se lidička něco děje, oni si s tím nevědí rady. Souvisí to vlastně s tím, o čem se tady už v poslední době dost dlouho bavíme. takže někteří jsou z toho překvapeni, někteří nevědí, jak si s tím poradit dál. Tak to teď jako jsem docela hodně vytížená, do toho teda jsme ve finiši, takže se tam aktivuje velká spousta různých kódů, které je potřeba dotáhnout do konce. No a tak ten čas docela utíká. Jak mám pocit, že se to i třeba zrychlilo, protože jednu dobu jsem říkala, že si vybavíš, že ty dny jsou nějak opravdu hodně dlouhý. A teď mám trošku pocit, že se to jakoby... Buď jsme si na to zvykli, což je možný, a nebo zase se to určitým způsobem jakoby lehce zrychlilo. To nevím, to už jsem neskoumala. Ale v každém případě ty turbulence, které jsou v těch energetických prostorách, jsou opravdu tedy rychlý, náhle vznikající, rychle odeznívající a ta situace na bojišti, jak se říká, se mění minutu od minuty. Takže stále jsme nějakým způsobem vtahování do toho děje, kdy je to či ono potřeba vyřešit, to či ono zadat, to či ono odstranit, tedy aktivovat.

0: kde třeba vypnout a co je kde třeba zapečetit. Protože jak jsme si, jestli si posluchači vybaví, říkali jsme si, že vlastně ty páry, ty dvojice, ty lidičky, kteří sestupují, prochází tou obrovskou katarambříškou, těmi centry, kterých tam je 15, a musí projít všichni, kde se tam vymění ty informace svoje, předají a od toho centra informačního dostanou to, co potřebují, tak zase ještě už pak za nima, za těma úplně posledníma, co procházejí, je potřeba to centrum zase zamknout, zapečetit, vypnout. Takže to je takový ten postup po té mřížce. A protože těch lidiček je hodně, tak to trošku chvíli trvá, než všichni projdou, protože chodí spořádaně, nestrkají se, nehádají se, kdo to byl dřív. Jdou prostě spořádaně, drží se za ručičky a jdou společně. A až se tam u těch vrat, těch posledních vrat sejdou úplně všichni, tak nastane ta chvíle, kdy vlastně bude moct být vzestup definitivně potvrzen jako spuštěný. A ta mise, která vlastně k tomu cíli byla směřována, tak víceméně je hotová. Došli jsme tam, kam jsme měli, splnili jsme, co jsme splnit měli. Zatím to tak vypadá, že už tam nic dalšího není. A že tedy jen co se tam všichni sejdeme, tak tam všichni skočíme a vlezeme do těch vrat. Takže to je takový to, co já tady celý týden vlastně řeším.
1: Si teda měla jako poznámky, že ten den jako a tak dál, jak to nechce běžet a najednou šup, šup, šup, vidíš to? To je o tom, jak
0: Je víc
1: hodně tě nechají
0: práce.
1: odpočívat, jak hodně tě nechají odpočívat předtím, než tě zase zaměstnají pořádně, takže to je nahoru dolů. Tak důležité je, že se koná, že se pracuje, že se posouváme, že se přibližujeme a že se vzdalujeme od toho, co vůbec nebylo hezké. Tak mám tady reakci. Krásný dníček 26.4.2026. Jsem v jednom momentě na počítače 13 čiar v rôznom štádiu rozptylu. Pred cirka týždňom na otočku 360 stupňov 7 pozdravov. A pozor, pri dobrej vôli som tam videla rôzne geometrické obrazce. S pozdravom pani Dáša. Tak dělají to satanisti, tak mají plán a snaží se ještě na poslední chvíli něco zvrátit, něco prostě tady, no, otravujou nám život. No ale pochopitelně já se spíš nad tím pozastavuju, že to jakoby nikoho to netrápí z těch lékařů, činitelů, hygienických stanic. Nikdo se nevydá tou cestou zkoumat, tyjo, co to je, jako jo, protože oni už to dávno přiznali. Oficiálně to přiznali, že to dělají, že aerosolují. To není o tom, jestli to je nebo není pravda. To je prostě jima přiznaná záležitost. Ale že se nikdo neptá na škodlivost těchto věcí. To je právě zajímavé. Není žalobce, není soudce. Já jsem zvědav, kdy toto nějakým způsobem praskne. Protože dělají to vojáci a bez jakékoliv kontroly civilních orgánů, když se nad tím zamyslíte, tak je to jenom otázka toho, kdy tam někdo pustí něco opravdu hodně jedovatého. Kdo ví, jaký mají záměr? Podstatné je, že mi odtaď fakt už brzy nebudem tady muset pobývat, tak jsem to chtěl říct. No. Mám tady nějaké mailíky, co jsme dostali, tak bych s dovolením si je jal přečíst. Začneme od Roberta. Potřebujeme slovenčinu, hej? Dobrý deň,

0: Prajem pani Iša a pán Peter a dobrý deň aj všetkým poslucháčom. Svojím pravým vyšším ja sme sa rozhodli, že vám ešte pred letnou pauzou niečo napíšeme a pokračovať budeme po letnej prestávke. Inak áno, počúvame vás pravidelne na ostro a aj zo záznamu. Tak, pojďme na to. Za prvé, pravé vyššie ja, ako už vieme, tak sme to vlastne my. Venujme chvíľku aj komunikácii sami so sebou. Opýtajte sa pravého vyššieho ja, či je už tiež na 100% pripravené na vzostup, či už má tiež svoj nový evolučný plán pripravený a odsúhlasený. Je to dôležité vedieť, lebo popri tom sa dozviete aj napríklad, že v novom vesmíre, respektíve v akvaferióne, už nebudete mať toto práve vyššie ja. Ono bude tiež súčasťou vyššieho pravého vyššieho ja, ktoré ste tiež vy. Za druhé, každý originál s vypracovaným a schváleným evolučným plánom je už od reality tu a teraz odpojený. Spojenie s touto realitou je už bezpredmetné. Spojenie medzi realitou tu a teraz a originálom je už len cez pravé vyššie ja. Originál už má svoj vlastný evolučný plán, tak sa touto realitou už nebude zaťažovať. Všetko, čo v realite tu a teraz zažijeme, už ide priamo len do záznamov. Za tretie, bardo, ktoré sme aj my navštevovali, je už prázdne. Všetky formy bytia sú už transformované v dušiach a tie zase následne v duchoch a avataroch. Vzniklo ale nové bardo, a to je pre bytosti, ktoré čakajú na prvé inkarnácie do kristovských tiel, v úvozovkách zvieracie vedomia. Napríklad, z tohto nového bardo sa ale vedomia budú inkarnovať len v harmonickom univerze 2. Za čtvrté, toto je tiež dosť dôležité. V našich origináloch sú vedomia, ktoré prišli nevedomky a mnohé ešte aj teraz nevedia, kde je sever. Treba požiadať a povoliť pravému vyššiemu ja, aby s nimi začalo pracovať. Všetci posluchači už vedia, o čo tu ide. Azur, kryštál, katera, mliečka, tak dál. Opýtajte sa svojho pravého vyššieho ja, či je to možné, bez karmického zaťaženia, ale malo by byť. U mňa to bolo možné, týmto sa dosť urýchlí evolučný proces. Za piaté, karma z bardo prišli vedomia, ktoré ešte boli karmicky zatiažené a nestihli si karmu odpracovať. Odpracováva sa karma už len ku kristovským bytostiam. Požiadať a povoliť pravému vyššiemu ja, že ak treba, tak v realite tu a teraz poskytujete svoju tú prítomnú formu života, aby riešenie odpracovania karmy prebehlo a možno aj sa vy stretnete s niekým, koho ste v živote nevideli. Je to úžasné pracovať sám so sebou. Sám sebe pánom. Žiadna únia, žiadna vláda, mimovládky, len sám so sebou. Krásne a príjemné celé leto vám všetkým prajem, Robert. No, ja bych to vzal asi jedno po druhém, abychom sa tomu povienovali. Pravé vyššie ja, ako už vieme, tak sme to vlastne my. Venujme chvíľku aj komunikácii sami so sebou. Opýtajte sa pravého vyššieho ja, či je už tiež na 100% pripravené na vzostup, či už má tiež svoj nový evolučný plán pripravený a odsúhlasený. Je to dôležité vedieť, lebo popri tom sa dozviete aj napríklad, že v novom vesmíre, respektíve akvaferióne, už nebudete mať toto pravé vyššie ja. Ono bude tiež súčasťou vyššieho pravého vyššieho ja, ktoré ste tiež vy. Tak, Išo, k tomuto bodu, jestli můžeme.
1: No.
0: Takhle obecně, já bych jenom, promiň, ještě.
1: Ano.
0: Děkujeme Robertovi, že tady jinými slovy trošku popsal to, vlastně, o čem tady mluvíme, a že přinesl to svědectví těch všech záležitostí, o kterých jsme tady mluvili. Tak pojďme to rozebrat.
1: No, to je právě dobře, protože tam, kde lidé pracují a chodí jim informace, tak podle toho, co nám sdělují, a my to potom teda předáváme dál, je prostě vidět, že každé to vyšší já hovoří svým vlastním jazykem, nebo má určitý svůj vlastní vyjadřovací způsob. Takže totéž je řečeno mnoha různými způsoby a pořád je to totéž. Takže víme, že jsme si říkali, že plně vědomá bytost je bytost, která vlastně je sama sobě vyšším já. Protože vlastně ten vývoj pořád pokračuje dál a dál, až když tedy skončí ta část toho vzdělávání se a evolučního vývoje v té úrovni avatar, rýši, pak přijde stvořitel. A pak vlastně tam by to ještě dál pokračuje v tom navyšování těch vibrací a stoupá po těch schůdkách nahoru. A vždycky má zhruba o úroveň výš, je to tak většinou, k dispozici informace, ze kterých může čerpat. A jaksi ku pomoci a k poradě je mu právě to informační pole, je mu právě ta vyšší úroveň sám sebe, protože ta vyšší úroveň sám sebe jednak vidí, jaké má ještě nějaké úkoly před sebou, vidí do vyšších úrovní, kde lze čerpat další informace k právě třeba k řešení těch problémů nebo těch úkolů, který tedy ten dotyčný má nějakým způsobem naplnit. Takže pořád je někdo k dispozici a jsme to zase pořád jenom my, jenom ve vyšší úrovni. Jo, vždycky páťákovi radí šesták, šesťákovi radí sedmák, sedmákovi osmák a tak dále. Takže úplně stejným způsobem to probíhá u kristovských bytostí, kdy tedy od duše, harmonické univerzum 2, pak jsou tady duchové, pak jsou tady avataři. Avataři se skládají do rýšiho a rýšiové vytváří stvořitele. A ty stvořitele zase dál se skládají do centrálních zdrojů, do planet a do různých dalších potřebných bytostí. A prostě navyšuje se jejich úroveň zase díky tomu, že mají ku pomoci někoho s dosahem do vyšších úrovní. Vždycky je tam někdo. Jo? Takže proto máme stále k dispozici už od té chvíle, kdy se stáváme plně vědomou bytostí, sami sebe jako vyšší já. Není to totéž, jako když se ptáte, koho mám na kyvadle. Ano, připojené vyšší já znamená, že jsem to já někam napojený do nějakého informačního pole, kam mám přístup, kde mám ten svůj základní archiv, kde mám ty informace o sobě nějakým způsobem soustředěné. Tak, to je vyšší já, které se tam může pro ty informace dojít. A zároveň na kyvadle nemusí toto vyšší já být, ale může tam být bytost, která třeba přichází a žádá o pomoc, může přijít, může žádat o nějakou odpověď, může žádat, dejme tomu, nebo může přijít s tím, že je potřeba něco vyřešit a ty teďkon človíčku se teda postarají o to, aby si ty informace zpřístupnil. Jo, takže přes vyšší já, vlastně vyšší já koukne do toho archivu a je potom možné zrealizovat ten úkol, který je zadán. A je to tedy buď sám sebe, protože si tam šahnu pro informace, anebo přes bytost, kterou mám na kyvadle, se kterou můžu mluvit a která mi vlastně říká, co by ode mě potřebovala Často jsou to bytosti, které si přicházely, většinou přicházely, teď už je míň, přicházely o radu, přicházely o pomoc, že je tam něco, s čím si nevědí rady, nebo je tam něco, kam svojí úrovní nedosáhnou, takže přišli požádat o to, abychom třeba zjistili, co se děje, kde se děje, proč se děje, jak se děje, jestli můžeme pomoci, protože třeba nedokázali vyhledat nějakou příčinu toho svého problému nebo toho, co řešili. Takže to, kdo je na kyvadle, nemusí být vždycky vyšší já. Víme, že vyšší já tedy jsme my, připojení na naše vlastní informační pole, na svůj vlastní informační archív. A na to kyvadlo nám může právě přicházet někdo ku pomoci nebo pro pomoc. Já si myslím, že takhle to úplně stačí, je to úplně nejjednodušší, je to k pochopení, není to složité.
0: Píše Dana, absolutně nerozumím, nechápu, jak sama sobě můžu být ještě bytostí, která dělá právě vyšší já.
1: No, protože chodí do archivu a v tom archivu si to sama najde, ne?
0: No, nám je to jasný, ale tady posluchači s tím trošku někteří asi budou mít bramboračku. Jak můžou sami sobě dělat pravé vyšší já? Rozumíš?
1: Jako to je na mě, jo?
0: To je otázka, jestli to chceš zodpovědět.
1: Aha, já to začnu a ty to můžeš tak dokončit nebo přesat. No, sám sobě vyšším já, berme to tak, že mnoho věcí, které se kolem nás dějí, zvláště teď v této době, naším chápáním nejsme schopni pobrat. Prostě nejsme schopni, nemáme na to schopnosti, nemáme na to možnosti, protože ty věci jsou prostě podřízeny jiným, dalo by se říct, jiným principům fungování. A my tomu jakoby nerozumíme, ale určitě rozumíme tomu, že jsem vysokoškolský vzdělaný člověk, mám svůj osobní archív, kde je o mně všechno napsané. Jenomže já do toho archivu nemůžu, tak já tam pošlu něco ze sebe, tu bytost, která je u mě v tom fyzickém těle, ať je to tedy buď Rishi nebo avatar, to vědomí tam pošlu, ať se jde podívat, co mám dělat, jak mám situaci řešit, co se vlastně děje. Hledám odpověď na něco, na co se ptám. Tak to je to naše vyšší já, které se tam jde podívat. A protože to vyšší já nemá fyzické tělo, tak jako není fyzický ten archív, tak tam nemůžeme nakráčet v tom našem fyzickém těle, protože tam to je v jiném prostoru, v jiném rozměru, dalo by se říct. V tom neviditelném světě za oponou, tak my se tam v tom našem fyzickém těle vypravit nemůžeme, ale naše vědomí tam poslat můžeme, protože pokud máte v pořádku DNA vlákna, a víte, že jsme si říkali, že DNA vlákna fungují jakoby nějaké klíče, které nám odemknou dveře té místnosti, kam si jdeme pro ty informace. A tou místností jsou čakry, tedy informační pole, kde tam je všude zapsáno, co jsme kdy a jak si tvořili, netvořili, chovali jsme se, nechovali jsme se, pracujeme, nepracujeme a podobně. Takže protože si tam nemůžeme dojít fyzicky, protože tyto archivy nejsou ve fyzickém světě, jsou v tom světě za oponou, tak tam musí jít někdo. Toto fyzické tělo sice má v nižší úrovni, ale v té vyšší úrovni je to prostě vědomí, který si tam dojde vyhledat, co je potřeba a přijde vám to říct. Ale aby ta úroveň, abyste dostala ty informace, co pro vás nejsrozumitelnější, tak tam, kde bytost, která je o něco výš, o něco vzdělanější, než jste vy, ale musí být zase na úrovni tak, aby to, co vám řekne, aby jsme byli schopni chápat. Protože těžko budete prvňáčkovi ve škole vysvětlovat nějaké téma, které se učí v 9. třídě. Ono by tomu dítě nerozumělo. Takže je potřeba právě srozumitelným způsobem v rámci schopností chápání daného člověka nebo dané bytosti ty informace sehnat, doručit a dát k dispozici. A protože nemůžeme fyzicky, tak tam posíláme naše vědomí, protože, jak jsem řekla, klíče k těm archivům a ty archivy samotné jsou součástí toho, co jsme si nedávno říkali, že je třeba řešit. Záznamy, mřížka, azur krystal, genetika, plákna DNA, co by klíče otevírající a zpřístupňující informace a čakry, které jsou k informačními poli, do kterých se můžeme jít podívat a najít tam informaci, kterou potřebujeme. Případně to vědomí se může ještě jít otázat vyšších úrovní, pokud nebude schopné najít informaci tam, kam přináležíte svoji, dalo by se říct, vibrační úrovní. Takže to chápání, proto já se to snažím nějakým způsobem vysvětlovat příměry, které jsme schopni pochopit na těch dětičkách, na těch školácích, na tom, že prostě ten prvňák nechápe to, co se děje v 10. třídě nebo na gymplu, protože prostě ještě nemá zpracovaná všechna témata, co se týče učení. No a to všechno se vlastně odehrává, nebo většina toho se odehrává za tou oponou v tom neviditelném světě, překlápí se to potom do toho světa hmotného, kdy to potom zrealizujeme, protože ve hmotě vlastně prožíváme ten svůj evoluční vývoj, takže tam se to v tom světě, kde není hmota, tam si to přesto vyšší a dozvíme, získáme informace, co s tím, a v tomto hmotném světě ve fyzickém těle to potom zrealizujeme. Snažím se to vysvětlovat, ale nesnažte se to pochopit, protože ty věci, kdybyste věděli, co všechno se dá zažít, co všechno prostě je reálné, tak my jsme byli všichni blázinci. My jsme jim to tam všecko zavalili těma našema pocitama, až bychom si to sdělovali, co se komu kdy stalo neuvěřitelného, protože my na to nejsme zvyklí, my nejsme schopni chápat ty procesy, které se dějou v těch vyšších úrovních a jak to vůbec, mimo tu naši realitu, jak to tam vůbec vypadá a funguje. Takže nesnažte se to pochopit, snažte se to teda nějakým způsobem uchopit tak, jak to říkám já na tom příkladu těch, dejme tomu, školáků, vysokoškoláků a podobně, jak to je, že to je prostě záležitost, kterou momentálně nedokážeme úplně nějakým způsobem rozlousknout, dalo by se říct, abychom to třeba viděli, jak to probíhá, nebo aby jsme si tam došli se na to kouknout momentálně, a on to asi nikdy nepůjde, nebo možná někdy půjde, ale až budeme mnohem a mnohem vyšších úrovních, než jsme teďkon. Jsme na začátku. Jsme úplně dole, jsme skoro ve sklepě, dalo by se říct. A odtamtud teprve stoupáme nahoru do těch vyšších úrovní a tam teprve hodně věcí s postupem času začneme chápat. Ne všechno, protože pořád jsou tam nějaké záležitosti, které asi těžko budeme chápat ve vyšších úrovních, ale prostě musíme se tam k tomu dopracovat, abychom to byli schopni pobrat.
0: Dobře, tak já se pokusím se k tomu taky vyjádřit. Bavíme se o plně vědomé bytosti. Kdo je plně vědomá bytost? Plně vědomá bytost má 15 DNA vláken, 15 čaker, má je zapojené do těch zdířek v úvozovkách, to znamená, že má aktivované, aby tekly možné informace po těchto propojeních. Tak, když je plně vědomá bytost, tak to znamená, že je to třeba ten avatar, který se šel učit do hmoty, a tak on se rozdělí na 14 duchů a ty duchové se okamžitě rozdělí každý na 14 duší, tedy dostává se do toho bodu obratu, jak se říká, přirozené a organické je, že bod obratu nesmí být jaksi hloubš v té hmotě, než v druhém harmonickém univerzu. Říkali jsme si, že harmonické univerzum 1, kde jsme se předtím nalezali, bylo nějaké řešení vynucené okolnostmi a vůbec to nebylo správně. Takže za normálních okolností bod obratu tam, kde duše startují svůj evoluční jaksi vzestup, čili učení se, vzdělávání v té hmotě, tak začínají v harmonickém univerzu 2. Jenže když se ten avatar rozdělil do těch duchů 14, tak si o úroveň níž, protože víme, že avataři jsou v harmonickém univerzu 4, takže duchové, kteří tam byli jenom proto, aby se rozdělili, operují v harmonickém univerzu 3 a rozdělili se na ty duše. Oni si nechali otisk, nechali si to svoje tělo, které vlastně tam na ně čeká, ale není fyzické. Ono to tělo tam je pouze v podobě předloh. O tom jsme tady už také hodněkrát mluvili. To znamená, že nechá tam po sobě otisk, jo? Nechá tam po sobě, dejme tomu, nechá si tam předlohu, podle které až dosáhne všech těch lekcí v úrovni duše, tak do tohoto těla, podle těchto předloh, se potom naskládá těch 14 vzdělaných duší, které vytvoří jednoho ducha. Všechny odloží svoje hmotné tělo, čili své fyzické tělo, odloží v té úrovni harmonického univerza 2. Ono se rozpustí, to tělo se rozpustí na tu energii primární, to znamená, že jak z té energie bylo vytvořeno, tak se zase rozpustí. 14 bytostí na úrovni vědomí teda. To znamená, že to je 14x14.
1: 196
0: duší. To znamená, že 98 jich je ženského principu. Nebo ještě možná to říkám špatně. Jo, 98. Ne, jich je ženského principu, 98 jich je mužského principu. Nalezou do 14 fyzických těl, které se ve chvíli, kdy vstoupí do té reality, která se pro ně vytvoří, úplně stejně jako pro nás se tady vytvoří nová realita, tak při tom jejich zestupu se to bude tvořit úplně stejně. To znamená, oni tam mají předlohy, mají tam všechno, naskládají se tam, jak do autobusu, tam nalezou, každá přinese nějakou to vzdělání a vytvoří jednoho ducha. Až odjedou tu misi, až udělají všechno vzdělávání se v podobě těch duchů, tak se zase poskládají do toho avatara. To znamená, zase to bude těch 14 duchů, kteří si vlezou do toho jednoho avatara. A v každém duchu je 14 duší. Tak to jenom připomínám tu dělbu. Ale když je to plně vědomá bytost, tak v úrovni té duše má průkazku do knihovny. Tu průkazku do té knihovny má až do, a může chodit do knihoven až do harmonického univerza 4. Ale nechodí. Protože ta duše, jak ty jsi říkala, že to je prvňáček, se učí třeba násobilku. A paní učitelka, to je ta lekce, učí toho prvňáčka, jak to je, když se násobí 2x2. A teď si představte, že ten prvňáček by nešel do té správné knihovny, které rozumí, ale šel by třeba do té knihovny toho avatara a přinesl by si odpověď, to jsou 2x2. Co to je? To jsem nikdy neviděl. Jak tomu mám rozumět? K tomu nemám žádné informace, co si mám pod tím představit? 2x2, co to je? Ale paní učitelka vysvětlí trpělivě tomu prvňáčkovi, že to jsou 2 jablíčka, vlastně, plus dvě jablíčka. Takže když si dám dvě jablíčka na jednu hromádku a dvě jablíčka na druhou hromádku a znásobím to, tak mám každý jablíčko dvakrát a jsou to čtyři. A už to rozumí ten prvňáček. Takhle nějak bych připodobnil to, jak ty vysvětluješ tu záležitost s úrovní informací, pro které si to vyšší já chodí. A u vědomé bytosti je to o tom, že vlastně to vědomí, které se celé nerozdělilo, úplně se nerozdělilo, to je ten originál té bytosti, do těch samfůrků, do těch duší, tak to je vlastně to vědomí, které slouží každé té duši z těch 14, slouží jako pravé vyšší já. Čili kterákoliv, a teď oni můžou překotně křičet, že jo, v té třídě, já chci vědět tohle, já chci vědět tamto, musí je umět obsloužit a chodí pro informace pouze do úrovně, o jednu výš, třeba do knihoven v tom harmonickém univerzu 3, kde je jednoduchým způsobem to dvakrát dvě vysvětleno. Proto se obsluhuje samo, protože ono ví, kam má jít a má jako plně vědomá bytost, protože prošla celou krystalovou mřížkou, všema centrama, tak v podstatě má přístup do všech knihoven, ale chodí jenom do té správné. Když se ty duše naučí, jsou vzdělané, mají všechny lekce, mají témata zpracovaná, se kterými šli do té hmoty se vzdělávat, tak se stanou při dalším vzestupu tím duchem a mají ty svoje evoluční vývojové plány, to jsou ta témata, ty úkoly, ta zadání, které mají umět zpracovat, mají si zažít na ně řešení. Celé to je o zažití a zautomatizování přístupu k daným situacím, k daným lekcím, k daným potřebám a požadavkům, naučit se to či ono, protože to je potřeba dostat tak do krve, že v úrovni Rishiho, kde už nejsou fyzická těla v harmonickém univerzu 5, jsou tam, dejme tomu, ta poziční nebo ta obalová těla, jak jsem to už jednou vysvětloval, ale fyzické tělo tam není, není tam hmota, není tam čas a všecko kmitá a vibruje na tak vysokých vibracích, že všecko se děje, veškeré rozhodování se děje rychlostí myšlenky. Může to tak být, protože v té hmotě, kde je čas a je prostor se tomu věnovat a přemýšlet, tak prostě se to člověk naučí tak, jako když by čemrská. Je to jako když se naučíte jezdit na kole. Je to úplně stejné, jako když se naučíte jezdit autem podle předpisů. Takže chováte se podle konů, podle pravidel. No a potom máte velkou šanci na to, že nebudete havarovat. V úrovni ducha chodí vyšší já, vymění si vstupenku nebo kartičku do té knihovny a chodí obsluhovat těch 14 duchů. Chodí obsluhovat do knihovny, která leží třeba v harmonickém univerzu 4. To proto, aby rozuměli tomu, co vlastně jim přináší za odpovědi na daná témata. Možná se vám už také stalo, že jste se kdysi na něco ptali, dostali jste rychlou, jednoduchou odpověď a když se na to ptáte třeba momentálně teď, tak ta odpověď není úplně 100% jedna ku jedné s tím, co byla předtím. Protože jste evolučně vyrostli, máte vyšší evoluční číslo, stali jste se třeba už plně vědomou bytostí a proto můžete mít kartičku s přístupem do těch knihoven. Pokud nejste plně vědomá bytost, musí vám dělat pravé vyšší já. Někdo z vaší duchovní rodiny, kdo vás rozvíjí, kdo má přístup do těch knihoven a pracuje na tom, aby se vás už konečně zbavilo, aby vás vyučilo, poučilo, naučilo, abyste se stali plně vědomou bytostí a aby ono se mohlo věnovat svým záležitostem, svým povinnostem, svým úkolům. Většinou ta pravá vyšší já mají tu službu, když tak řeknu, těm svým méně zdatným rodinným příslušníkům, mají za to, když to řeknu, odměnou jim je za tu službu to, že se věnovali, rozvíjeli vás a pokud se jim to povede, tak pochopitelně evolučně se zase oni navýšili, protože dělali tu službu, učili se, jak třeba takovýhle věci zvládat, mít pochopení pro ty prvňáčky, kteří sice všecko vědí údajně, ale ono toho ještě moc vlastně ve skutečnosti není. Takže takhle nějak to probíhá, to učení. Takže dělat sám sobě to pravé vyšší já, jak říká Iša, není to to, že sami sobě jste na kyvadle. Můžete mít na kyvadle úplně jinou bytost, která vám zprostředkovává tu komunikaci s tím, na koho jste napojeni. To je ten, kdo vám chodí pro ty. Kdo vás má na starosti, kdo vás rozvíjí a kdo třeba i volí způsob, jakým vám bude sdělovat tu odpověď na tu vaši otázku, na ten váš dotaz. Protože oni taky musí přihlédnout k tomu, co se dozvěděli v té knihovně pro vás. Musí přihlédnout k tomu, čemu rozumíte a čemu ne. Takže je to nějaký proces a je takhle vychytaný. Takže plně vědomá bytost může sama sobě, a je to tak, dělá sama sobě toho nosiče těch informací, které bere v té knihovně, v těch informačních polích. Čím vyšší úroveň té bytosti, tím rozsáhlejší přístup, to znamená, už třeba nechodí jenom do rodových informačních polí, už nechodí jenom do vašich osobních informačních polí, ale už může chodit do, třeba do informačních polí, která jsou seskládána z prožitých zkušeností třeba kristovských lidí, všech kristovských lidí, kteří vlastně třeba působili v nějaké úrovni. Jo, takže proto šíře těch informací, jaksi hloubka těch informací, toho sdělení je čím dál tím vyšší v souvislostech a to vyšší já volí formu toho sdělení podle vašeho stavu schopností a vnímání. Tak takhle asi bych to nějak vysvětlil. Dáme si písničku, ne, Išo?
1: Můžeme dát písničku, ano.
0: Se tady normálně dostal. Rozhovořili.
1: A krásně si to řekl.
0: No, jsem jenom navázal na tebe, tak počkej, tady dáme si starou dobrou Abu.
2: Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. Abba!

0: Jo, naše mládí, pamatuješ, to nám bylo náct, když se tohle hrálo a znělo to z rády a pozor, no, zákruta.
1: Já ti těžko odpovím, já to neslyším totiž tu hudbu, víš. Neslyšet, je tam jenom pomlka. Předtím, než jsi tam měl nastavený ten systém, tak aspoň šly slova bez hudby. Teď to jde úplně bez hudby a úplně bez slov, takže já tam mám jakoby hluchý prostor.
0: Je, no tak dobře.
1: Prostě ty stroje jsou nedokonalé, protože se pohybujeme v tom prostoru, kde se nám mění všechny ty parametry, které nám způsobují vlastně, že nám tyhle ty přístroje jaksi fungují. A takže pak samozřejmě musíme někde něco oželet, co se prostě nepodaří zprovoznit díky tomu měnícímu se prostředí a prostoru.
0: Já ti tu písničku pustím mimo vysílání. Tak. No, pojďme na další bod. Každý originál s vypracovaným a schváleným evolučním plánem je už od reality tu a teraz odpojený. Spojení s touto realitou je už bezpředmetné. Spojení mezi realitou tu a teraz a originálem je už jen cez pravé vyšší já. Originál už má svůj vlastní evoluční plán, tak se touto realitou už nebude zaťažovat. Všetko, co v realitě tu a teraz zažijeme, už jde priamo len do záznamů. Tak jestli to chceš zvednout, tu rukavici, tak je to tvoje.
1: No, tak tady zase hovořím o tom, že jak jsme se minule vlastně bavili, že nám jaksi dobíhají ty evolučně vývojové plány. Říkali jsme si také, že každé to vědomí, které vlastně se chystá vzestoupit a připravuje se na ten přesun, tak v každém svém jaksi konání, v každém svém, byť i třeba v tom padlém systému, v každém tom životě, musí nebo muselo se pohybovat podle nějakého plánu. Nelze, že teda ty bytosti, ta vědomí byla vypuštěná do prostoru, že se tam každý dělal, co chtěl. Ne. Právě to, že mnozí kristovští, dalo by se říct, vyspělejší nebo vyspělé bytosti, měli teda život, jak se říká, velmi, ale velmi těžký a stížený. To si určitě každý vybavíte, určitě znáte někoho, možná, že i sami jste si ještě pamatujete, že ten život byl velmi těžký. Ty životy tenkrát v těch padlých světech se vlastně odehrávaly podle předloh, které temňáci připravovali pro kristovské. No a samozřejmě, že to nebyla procházka růžovou zahradou. My jsme se teď ale dostali do takového období, kdy vlastně padlé světy jsou za náma. Také jsem nabádala, žádala, abyste si požádali přes vyšší já o úplné zapečetění, uzavření všech těch prostor, kudy jste se jako bytost pohybovali, protože za ta tisíciletí toho pobytu v těch různých podmínkách temných, tak jste mnozí zažili různé systémy a všude jste za sebou zanechali něco. Všude jste žili podle nějakého plánu, který jste buď splnili nebo nesplnili, nebo dokončili nebo nedokončili podle toho, co s váma udělali. Takže teď, když toto máme za sebou, požádali jsme si přes vyšší já, aby tedy všechny ty záležitosti, jako každý ten z těch plánů, který byl vlastně aplikován na různé prostory, aby ty plány byly dokončeny, vypnuty a aby byly zapečetěny, zlikvidovaný. Tak teď jsme zase, když jsme se dostali do té fáze příprav na vzestup, tak jsme zase absolvovali, víte, že jsme si říkali, že absolvujeme několik různých zón, různých prostorů, bubliny a zase jsme šli do další bubliny a zase jsme se jaksi určitým způsobem očišťovali. Takže každá tato část, skrze kterou jsme se prodírali nahoru, vlastně zase se řeší podle určitého plánu. A jde to, že prostě jako někdo někam nakluše a tam jako se očistí a jde zase někam, kam ho napadne. Ne. Všechno, co vlastně děláme, všechno, co prožíváme, i ta příprava na ten vzestup, i ta příprava, že jsme si potřebovali pročistit všechno, že jsme si potřebovali zkontrolovat, uzavřít záznamy, překontrolovat všechny položky, mřížka, azur, krystal, genetika, zkontrolovat, jestli máme v pořádku všechny záznamy, jestli máme všechno připojené, jestli máme klíče, kterými si budeme otevírat ty dveře k těm informacím. A to všechno, co za poslední dobu jsme konali, tak to je všechno věc, která se dělá podle plánu. Každý vzestupující nový člověk, každé stvoření, které se v tom prostoru vlastně nově realizuje, vyskytuje a chystá se na vzestup, na přesun, tak všichni konají podle plánu. Není to plán společný pro všechny, ten tam je, ale to je spíš jako plán, který ukazuje tu jednu cestu, že jo, kam tedy směřujeme do sestupu. Ale každý člen nebo každé vědomí, které se v tom prostoru vyskytuje, má svůj vlastní osobní plán. Ten osobní plán je potřeba naplnit, protože tam máte zadané úkoly, které je třeba, co všechno je potřeba splnit, abyste tedy měli ten plán splněný. Musíte mít plán dokončený, měl by být dokončený, měl by být splněný všechno na 100%, ale může se vám stát, že buď už ten plán je vypnutý a u mnohých již tedy funguje plán nový, který je teda, dejme tomu, aplikován té bytosti, ale ještě nemusí být zapnutý, ale může. A nebo ten plán, který teď dokončujete, máte splněný, máte ho dokončený, ale nemáte ho vypnutý. Takže vlastně stojíte na místě, protože jste ještě v prostoru toho plánu, ale už vlastně nemáte co dělat, protože jste všechny svoje úkoly splnili. Takže u některých to je tak, že jsou již napojení a mají aktivní ty nové plány pro nový svět. Někteří ještě čekají, dejme tomu třeba na svého plamenného partnera, než dokončí svůj plán, abyste se mohli potkat, abyste mohli společně vykročit, nebo ještě z nějakého důvodu nemá připravený ten plán pro nový svět, takže potřebuje počkat, až to všechno bude nachystané, aby vlastně přešel z jednoho plánu do druhého plánu. A tak prostě jsme zase minule jsme nabádali, aby si ten, kdo pracuje s kývadelkem, aby si jenom ověřil, v které té fázi toho plánu se nachází. A zase, musí ten plán být dokončený, měl by být splněný a pokud vám vyšší já dovolí, tak pravděpodobně ho necháte vypnout a zapnete si nebo požádáte o zapnutí toho plánu, který je připraven pro ten nový svět. Všecko je ale s pomocí vyššího já, protože je dobrý se ověřit, jestli už nastala ta chvíle, kdy můžu, jeden plán jsem skončil, tak ho opustím a začnu plnit ten plán nový, protože ten začátek není zase tím cvaknutím, ale jak si ty plány na sebe určitým způsobem navazujou, takže je tam takový, dalo by se říct, plynulý přechod. No a najednou se vám, nebo najednou zjistíte, že ten člověk není v tom vašem novém plánu. Jiný člověk tam není v tom vašem plánu. Ale jsou tam zase lidé, se kterými jsme se doteďka nepotkali, protože nebyli součástí vašeho plánu. Takže pak pro vás je zase taková zajímavá zkušenost, že vlastně zjistíte, že někteří lidé vám už do života nevstupují, naopak přichází jiní. Pokud vám kývadlo potvrdí, že už jste vlastně jakoby spustili ten plán toho přesunu do toho nového světa, někdy ten plán se u někoho spustí až při tom zapnutí, někdy je tam potřeba ještě nějaké věci jakoby předpřipravit a prožít nebo nějakým způsobem získat nějakou zkušenost, která pak plynule vás vlastně navede na tu cestičku, na tu stezičku toho nově vytvořeného plánu pro ten nový svět. Takže to je kolem těch plánů ta záležitost, kterou je potřeba teď si třeba překontrolovat. Zase ten, kdo nekývá, tak požádá svoje vyšší já, aby se postaralo zkontrolování toho, jestli máte všechny plány, které jste kdy v životě jak si měli, tak jestli je máte splněné, ukončené, vypnuté a zapečetěné, tak aby bylo za váma v podstatě čistý stůl, jak se říká. Jo? Takže požádáte si svoje vyšší jak, kdo kýve kivadýlkem si to může nakývat. Někdy tam třeba ještě dobíhá nějaká karma, může to být karma s někým, s kým buď se máte potkat, nebo teď se s ním už jako vlastně v tom prostoru vydáte, dalo by se říct naposledy, protože jako každý možná půjdete jiným směrem, už se třeba nepotkáte, nebudete mít příležitost tu karmu řešit. Ještě opravdu pár případů karmy jsem v poslední době zaznamenala. Samozřejmě karma s někým, kdo nevzestupuje, je jasná věc, je to neodpracovatelná karma požádat, aby byla odstraněna, protože nebudete mít už nikdy v životě příležitost tu karmu nějakým způsobem vyřešit. A tam, kde je potřeba ještě s někým, kdo vzestupuje karmu pořešit, požádat, aby se v co nejkratší době stalo buď nějaká situace, nějaká lekce, nebo nějaká zkušenost, nebo informace, cokoliv, co způsobí, že vlastně vyrovnáte to, co je potřeba dát do pořádku. Zase si naděláte budíky. Zase si může vlastně to vaše vyšší já odškrtnout položku, že toto máte splněné. Takže to je velice, velice důležitá teď záležitost ohlídat si ty plány. To vyšší já je většinou přizpůsobuje těm informacím, které máte v těch informačních polích, protože tam je napsáno, co ještě máte vyřešit, co se máte naučit, co máte zažít, s kým to máte zažít a tak dále. Takže tam vám ty vyšší bytosti vytvoří ten plán, který potom zapadne jako kolečko v hodinkách do těch ostatních plánů, protože každé to vědomí, které vzestupuje, má ty plány takhle předpřipravené a on to musí být všechno naladěné, aby to spolu hezky ladilo, abyste se potkávali s tím, s kým se máte potkat, abyste vlastně řešili, co máte řešit a neřešili něco, co vám vůbec nepřináleží nebo abyste scházeli z cesty, protože se vám něco nebude chtít třeba plnit. Takže to je zase věc, kterou máme teď před sebou, když tedy jsme si už vyřešili ty záležitosti ohledně těch položek. A může se vám stát, že vám vyšší já řekne, že není potřeba, abyste si již své položky kontrolovali, protože pokud máte dokončeno, pokud máte záznamy na 100% všechno v pořádku, pak vlastně stojíte na prahu těch vrat, do kterých budeme vstupovat, nebo té brány, do které se bude vstupovat do toho nového světa. Jste připraveni, sakum prásk, máte všechno hotové. Tudíž není nutné, když vám to vyšší já řekne, že nemusíte tyto věci řešit, že už to máte v pořádku, tak tomu věřte, to se vám taky může stát, protože v tu chvíli jste vlastně připraveni a čekáte jenom až teda mávne ten praporek, abyste udělali ten krok do toho nového fyzického těla, do nového světa. To je vlastně ta záležitost, která ukončí celý vzestupní proces, celý vzestupní cyklus a nastartuje vlastně nový vývojový cyklus, říkali jsme 29 000 let dlouhý, má tam pravděpodobně nějaké kratší úseky, kdy bude možnost vlastně přecházet z prostoru do prostoru podle toho, jak kdo bude pilný, jak kdo bude ty svoje úkoly plnit, jak kdo se bude učit a kdo bude chtít pracovat, tak podle toho, jak se bude dařit, tak podle toho potom budou ty další a další věci vlastně přizpůsobovány tomu prostoru, tomu vývoji. Jo, takže vyšší bytosti pořád zase na těchto věcech pracují a upravují to tak, aby to bylo aktuální v danou chvíli, kdy se ty věci dějí. Takže to jsou záležitosti týkající se těch plánů teď a tady.
0: No, je to zajímavé, tak jak jsi mluvila, tak jsem o tom přemýšlel. Vžijeme se do situace, že jsme byli v Harvardském univerzu 1, měli jsme nějaký inkarnační plán a ten plán obsahoval jakýsi pokus nezdařený o vzestup a všechno tam bylo vlastně dané, protože nám ty plány vytvářeli temňáci. Přišly bytosti ke vzestupu někde okolo toho roku 1980-84 a začali kontrahovat, tedy začali komunikovat a probouzet ty duše, ty inkarnáty. A to znamenalo, že když se některá ta duše probudila, tak také musela asi buď odložit, ale to by asi se na to přišlo, pravděpodobně jí byl vsunut do jejího toho plánu, tak byl ten konec v určitou dobu přepracován, anebo ten plán, jak se vyvíjel, tak v nějakou dobu byl ukončen a byl nahrazen jiným evolučním vývojovým plánem, který nás dovedl třeba až do období roztržení realit. Tam jsme mohli vyfasovat další plán, protože se podařilo, tak tam jsme třeba vyfasovali vzestupující, tam vyfasovali další plán, který nás přivedl třeba až do současnosti. Jo. Takže myslím si, že vzestupující by si určitě zcela bezpečně dokázali otypovat, kolik těch plánů a tak dál. Za tenhle ten svůj jediný život, kolik jich třeba tady realizovali. Druhá věc je, že třeba některé bytosti, tak jak se uplatnili a tak jak nastartovali svůj evoluční vývoj, tak byly tak rychle, a my jsme to říkali, že měli původně třeba absolvovat nebo měli se stát z inkarnátu duše, ale oni se dokázali prosmíknout ještě až do duchů, protože splnili požadavky na to, aby absolvovali v rovině duchů. A dokonce někteří až na avatary. To samo o sobě jaksi dává tušit, že tam byly vždycky vývojové plány a protože oni je splnili a velmi dobře a rychle, tak dostali další a ten plán je jakoby zrychloval. Oni je zvládali, protože měli k tomu dovednosti, schopnosti, rozuměli, rostli evolučně, že? Vibračně. Takže vlastně jim dávali další a další vývojové plány, ale všechno to bylo celé odřízeno skrz tyto plány. To znamená, nikdo nedělal nic chaoticky. Nebyla to náhoda. Prostě každého testovali a každý, kdo splňoval ty podmínky pro vzestup, tak dostal nejdřív jednoduché a posledně těžší a těžší zátěž, zkoušku, požadavky na něj byly kladené vyšší a vyšší a tak, jak splňovali,

0: něco se stane, tak zkrátka dobře mu je dán jiný plán, anebo je odejít z té reality. Jo. Takže to jsou potom velice výjimečné záležitosti, které ale tentokrát v tom divokém vzestupu byly velmi často používány k tomu odřízení celé té akce. Je to vidět, že třeba některé před třema dny někomu vyšlo, že tenhle ten inkarnační plán bude mít až po ty dveře, než vstoupí do té nové reality a ejhle za tři dny najednou zjišťuje, že ten plán splnil a je tam ještě prostor na to, aby splnil ještě něco do té doby, no tak aby nelenil, aby se mu neskrátili žíly, tak co může vyřešit, to může vyřešit. Takže přijdou další a další a další, řeknou úkoly, které jsou třeba zpracované v tom plánu. Rozhodně ty plány teď jsou čím dál tím kratší, protože ta, té, té doby už toho času na to je velice málo, takže, takže tak. Vždycky ještě je dobré se ptát, jestli bytost přijala ukončení toho plánu a jestli přijala nastartování, aktivaci toho nového plánu. Tam pak podle toho plánu vlastně ten plán se začne promítat do fyzické genetiky, do chování toho člověka. Nějakou dobu to trvá, než se to pochopitelně všechno začne projevovat. Takže to, že někdo najednou má další vývojový plán, neznamená, že během půl minuty se stane jiným člověkem. Je to proces nějaký. Generuje to pochopitelně v nějaké myšlenkové pochody, postoje, stanoviska a tak dále. Ještě jenom řeknu, že pro každý ten vývojový plán ta duchovní bytost, tedy to vědomí, má jméno. Mluvil jsem tady o tom, jako když se žena vdá, zapadá Vocázka, tak se jmenuje Vocázková, když skončí to manželství s Vocázkem, tak se dejme tomu vožení s panem Chvostou. Takže pak je paní Chvostová. No a v každém tom plánu ta bytost má svoje jméno a i ten plán se podle toho jmenuje. Takže abyste se v tom zorientovali, tak když se zeptáte, jaké máte jméno duchovní, tak i ten plán, ve kterém se tato bytost realizuje, pod tímto, je to pořád stejná bytost, stejné vědomí, ale pro tento plán má takovýto, takovéto jméno. To jméno pochopitelně odráží spoustu věcí a není tedy jen tak vybrané, že někdo zapíchl prst někam do toho kalendáře pomyslného, ale má to svůj význam. Takže můžete se ptát, jestli plán pod jménem tím a tím, z kolika procent je splněný, co mu tam ještě zbývá, co ještě potřeba udělat. Někdy je potřeba těm věcem trošku pomoct, protože tam může být právě třeba ta neodpracovatelná karma, kterou nelze s někým odpracovat, a když vám vychází, že máte ten plán už tři dny na 85%, tak je dobré se zeptat, jako, proč se to nehýbe, co se děje. Takže takhle se s tím dá vlastně pracovat. Já myslím, že ano.
1: Já jsem jenom chtěla k tomu jménu, jo. Prosím vás, ta jména jsou runová. To znamená, že vyjadřují význam run, ne určitě těch, které známe z minulosti. Jsou to nové kristovské runy. To jméno teda těžko lze určovat podle numerologie. Dá se spočítat numerologicky, ale to nemá nic společného s tím runovým jménem toho plánu. Jo, takže abyste někteří zbytečně nepočítali numerologii, protože prostě ta numerologie sice dává nějakou charakteristiku, ale nemá to nic společného s tím runovým významem, jak je vlastně ten plán vyjádřen tou kristovskou runou. Takže nepleťme si to, jo? Tak děkuju. To je všechno.
0: Tak bardo, které jsme aj my navštěvovali, je už prázdné. Všetky formy bytia jsou už transformované v dušiach a tě

0: zase následně v duchoch a avataroch. Vzniklo ale nové bardo, a to je pre bytosti, ktoré čakajú na prvé inkarnácie do kristovských tiel, zvieracia vedomia napríklad. Z tohto nového bardo sa ale vedomia budú inkarnovať len v Harvardskej univerzite. Áno, tam začíná tá cesta pro lidi, takže budou začínat jako lidé, kteří mají ne všechny čakry, jako vědomá bytost. Těch čakr mají méně, mají trošku jiné úkoly, mají se učit trošku něčemu jinému. Hodně se toho naučili právě jako domácí zvířatka pozorováním lidí. A teď jsem se vyděsil, protože pozorovat některé domácnosti z pozice kočičky nebo pejska může být teda někdy komické a někdy teda naprosto strašidelné. Tak třeba to brali tak, že se poučili, jak to určitě nemá být. Protože víme, že v těch domácnostech pochopitelně jsou dravci, jsou to nekompatibilní páry a tak dál. Jsou tam zlí lidé, chovají se k některým těm domácím mazlíčkům ošklivě, hrubě, až řeknu neoprávněně špatně. Takže tady to přesně takhle je, čili žádná vědomí někde nečekají na to, až na ně přijde řada. Povedlo se, že dostali umístěnku v podstatě všechna. A já ale si myslím, že bude existovat ještě, protože takhle dostali umístěnku, ale ještě nejsou manifestovaný ve fyzických tělech. Čili beru to tak, že dostali umístěnku, to znamená, stojí tam někde u těch dveří do té nové reality a jejich úkolem na začátku je, že mají vybraný ten pár, ať je to párový pár, nebo je to plamený pár, kam si založí to klubíčko, aby se narodili třeba jako dítě do té rodiny a tak. Čili pro některé bylo umístění přímo v těch duších nebo v těch duchách. A pro některé to znamená teprve, že se budou do té reality rodit jako děti. Išo?
1: No, souhlasím, protože jsme to narazili. To bardo, když jsme byli v té jedničce, tak vlastně bylo umístěné ve čtvrté dimenzi v harmonickém univerzu 2/4 dimenze. Tam odtamtud vlastně ty duše sestupovaly směrem dolů do té inkarnace. Takže to všechno samozřejmě bylo zrušené, vymazané, zbořené, odstraněné. A my teďkon vlastně máme to bardo, takové to říkáme tomu, nebo já tomu říkám čekárna na tělíčko. Takže předpokládám, že všichni čekatelé, kteří tam jsou, nebo ta vědomí, která jsou tam připravena, a jsou to povětšinou ta vědomí, která vlastně dokončila vývoj v té formě zvířecí, v té formě tedy toho domácího mazlíčka, přesunuli se do úrovně lidské duše, začínají jako lidská duše, tak ti musí čekat na to fyzické tělíčko, až bude jaksi zrozené při nějaké té příležitosti, kam tedy bude směrovat geneticky, takže tam v té rodině se potom narodí. Myslím si, že několik jedinců, kteří byli tedy poníženi jakoby z vyšších bytostí, z lidské duše, byli těmi procesy odvíjení těch evolučních jednotek, byli poníženi až na tu úroveň toho zvířete, tak někteří už mají tělo připravené a budou se jaksi při tom procesu stávat rovnou do, nebo takhle vtělovat do těch nových, nově vytvořených fyzických těl. Takže je tam rozdíl mezi tím, že některá nová, jakási nová stvoření, nová vědomí se budou muset narodit jako dítě a projít tím procesem dítěte. Někteří ten proces měli přerušen v té minulosti, takže jenom budou muset dokončit. No a ty právě budou dokončovat v tom již připraveném dospělém nebo dospívajícím fyzickém těle. Záleží potom na těch okolnostech, jak to kdo má. Pokud to byl někdo, kdo byl tedy už částečně v procesu a nedokončil ho, anebo jestli to byl někdo, kdo teď dokončil tu vývojovou etapu a bude vstupovat poprvé do toho lidského fyzického těla. Tam je ten rozdíl, ale je to tak. Takže ty staré prostory byly odstraněny, sanovány, nové prostory podle těch nových dalo by se říct genetik, jsou zase vytvořeny pro tuto příležitost.
0: Jo, tak. Štyrka, toto je tiež dost důležité. V našich originálech jsou vědomia, které přišly nevědomky a mnohé ještě aj teraz nevedia, kde je sever. Treba požerať a povolit pravému vyššiemu já, aby s nimi začalo pracovat. Všetci poslucháči už vedia, o čo tu ide, azur, kryštál, katramneška a tak dál. Opýtajte sa svojho pravého vyššieho ja, či je to možné bez karmického zaťaženia, ale malo by byť. U mňa to bolo možné. Dosť sa urýchli evolučný proces. No je to vlastne o tom, že když ten dotyčný jakoby nepracuje, já bych se tam ptal na jednu věc, já bych se tam ptal, jestli je komunikováno, to znamená, jestli on si to jakoby zadává, aniž by tušil, že vlastně takovým způsobem pracuje, to znamená, nějak to navnímává, anebo jestli je úplně mimoň. Pak bych se zeptal, jestli to, že je úplně mimoň a je nevědomky a nechápe, neví vůbec nic, jestli to je v souladu s jeho evolučním plánem, anebo jestli se má třeba nějakým způsobem ještě naučit pracovat s kývadlem. Tady pak je prostor pochopitelně, nebo pracovat s vyšším já i bez kývadla. Jo. Čili tady je pak prostor na to, jestli to máte být vy, kdo mu to třeba řekne tomu člověku. Jo? Protože myslím si, že už pokud ten člověk nejde do harmonického univerza 2 a jde do trojky nebo do čtvrky, tak by určitě už měl něco v té věci vědět. Co myslíš, Išo?
1: No to je právě to, co je, jako já, pro mě to úplně není jasná věc. Protože víme, že poměrně velké množství lidí vzestupuje, aniž by tušilo, že existuje vzestup a že vzestupují. Protože jsou to vědomí, která se rozhodli bez vědomí toho svého nosiče. Oni se rozhodli, takže oni si pracují, zpracovávají všechny ty procesy, které jsou potřeba. Že kontrolují záznamy, kontrolují bříško a všechny tyhle ty věci, aniž by ten člověk, který je jejich nosičem, se nějakým způsobem jak se postavil nebo stavil na stranu toho duchovna a zajímal se o tyhle ty věci. Ale zas na druhou stranu, jako většinou jsou to lidi, kteří jsou velice slušní, žijí takovým spořádaným způsobem života, takže oni aniž by teda věděli, že probíhá nějaký takovýto proces duchovní, tak oni fyzicky ho naplňují. Aniž by teda věděli, že prostě některé ty zásady, principy dodržují automaticky nebo jsou k ním vedení, takže jsou teda v podstatě morálně v pořádku, protože to za ně vlastně dělá to jejich vědomí. Takže tam je to asi o něčem trošku jiném, než tam, když někdo tady 6-7 let pochybuje o tom, že vůbec nějaký vzestup bude, A pak se rozhodne, že teda jo, tak já jsem se včera rozhodl, že budu sestupovat, tak teď jako se mnou něco udělejte, vytestujte mě. A
0: No
1: teď, ať
0: hele,
1: to vyšší, já
0: jestli...
1: se snažím. Jo,
0: Tak
1: to je
0: teda, když
1: úplně
0: už
1: podivné.
0: říkáte, promiň, když už říkáte, že to bude, jo, tak jako, jestli mě, tak jo, tak jestli, tak já jdu s váma, no, ale nic ode mě nechtějte,
1: No.
0: jako jo.
1: No, to je to, o čem teď mluvím, jo. Takže to je, jako, to je zásadní rozdíl, takže tam je úplně jasný, že v nevědomé formě ten člověk určitě není připravován. Ale já tu ten pojem nevědomí jako nevědomý vzestup nebo v nevědomí právě vidím v tom, že ta duše nebo ta vědomí je v pořádku, naplňuje všechny principy, splňuje v podstatě všechny podmínky a ten člověk automaticky ten způsob toho života podle konu v podstatě žije, je mu to vlastní. Jo? Takže prostě nekontroluje, jenom teda si vlastně nekontroluje, nežádá vyšší já, aby mu tohle udělalo, tamhle to zkontrolovalo, ale prostě to vyšší já vzalo na vědomí, že ten způsob života mu opravdu zaručuje, nebo to jeho myšlení, způsob, jak se chová, jaké má myšlenkové formy, jak se vlastně zaujímá různé postoje, aniž by tušil, že se vlastně pracuje pro vzestup. Je to, pro mě je to třeba taky hodně, hodně zajímavá záležitost, protože si myslím, že ty lidi mají stejnou úroveň jako ti, kteří vlastně na sobě pracují. Pracují vědomě, protože vědí, co si odstraňují, vědí, kde se to vědomí pohybuje, vědí, v jaké jsou úrovni, vědí, kam půjdou. Protože je to zajímá, tak oni to vědí. Oni pracují právě proto na ty vědomí úrovni. Ty, kteří pracují na nevědomé úrovni, nebo, jo, nebo vlastně budou sestupovat na jakoby nevědomé úrovni, tak tyto informace nemají. Oni jsou ošizený, ale oni je nezajímají svým způsobem. Jo? Někteří třeba vědí, že existuje, jak říkají, něco mezi nebem a zemí, že se teda v tom světě něco děje, ale dál už jako se nezamýšlejí nad tím, proč a jak, ale prostě to jejich vědomí je v podstatě na vlnách toho vzestupu, protože oni dodržují všechno ostatní. Takže to jsou takové ty dva typy. Nedá se teda jednoznačně říct, že když jako na sobě nepracuješ, tak musíš se to oddělit. Někdo nepracuje, protože prostě to vědomí odmítlo, protože přece jenom ten pámbiček je nám bližší, protože tam tedy jako chodíme 150 let kompletně, takže jako tomu budu věřit a když budu mít pocit, že vyhrává ta druhá strana, tak přeskočím na druhou stranu, tam už to tak nefunguje. To je o něčem jiným. Nebo když ta duše, když bylo třeba, aby se probudila, tak ten vzestup odmítla z jakéhokoliv důvodu. Měla strach, nechtěla, neměla úroveň, neměla jízdenku. Jo, prostě víme, že bylo velké množství těch různých důvodů, proč ty duše nevyužily ty nabídky probudit se, zapnout svoje vzestupné programování a začít tedy na sobě pracovat. Takže teď už se to samozřejmě zachránit nedá, ale zase jsou bytosti, které sice nepracují navenek, tak jako mnozí ti, kteří nás třeba poslouchají a jsou zasvěceni do obrazu, jo, vědí, co se jakoby v podstatě zhruba děje. Ten druhý typ lidí to sice neví, ale chová se tak jako, pro ně je to přirozenost chovat se slušně, být slušným člověkem, žít slušným životem. Takže to je v podstatě, je to totéž akorát, že prostě jedni to, jestli to uvědomují, druhý si to neuvědomují, ale sejdou se u ty brány stejně všichni. Tak je to taková zajímavá situace a zase, že jo, je to různá varianta toho, jak vlastně to vědomí se může dopracovat k tomu, že bude vzestupovat vědomě nebo nevědomě, pak záleží na tom, jak ty vyšší bytosti s tímhle s tím pracují, jak to vyhodnotí a jak prostě to vyšší a bez toho, dalo by se říct, nosiče, nějakým způsobem celou záležitost vlastně pojalo a jakým způsobem se tam všechny ty věci odehrávají.
0: No, já to cítím asi tak. že všechno se děje tak, jak se to má dít, jo. Protože často slyším, hele, ale já pracuju s tím kivadlem a já tady řeším takových věcí. Kdo to pořeší těm, kteří s tím kivadlem vůbec nepracují a jdou jako nevědomě, jo, v té nevědomé formě. No, nemůžou všichni řešit všechno, jo, takže někteří řeší ty úkoly, které se zapisují do informačních polí a nemusí ty samý úkoly řešit všichni. Prostě každý řeší nějaký zádrhel, který mu teď jako do toho evolučního vývojového plánu oni dávají. To proto, že ty věci sice už jsou dávno vyřešeny, ale my na ně máme přijít, máme je pojmenovat, máme je zažít, vložit do informačních polí. A tak někteří jsou toho ušetřeni, protože třeba jejich vyšší já s tím vědomím, to mají tak domluvený, že oni třeba hlavně slouží tomu, aby čistili prostor, aniž to tuší. Aby přes ně tekly energie, které přes ně mají týct, aniž oni tuší. Vytváří určitou stabilitu. To znamená, že ve chvíli, kdy dejme tomu 25% vstupujících něco řeší, protože pracuje s kivadlem a vlastně urychlují si tu svoji evoluční cestu tou prací, no tak ti to zase vytváří tu stabilitu, že nejsou nejsou disharmoničtí v tom, jak tečou krzně energie, tečou krzně stabilně, oni se nevystavují žádným, když to řeknu, rizikům, nahoru dolů, oni prostě zajišťují tu stabilitu toho prostoru tím, že prostě jenom jsou těma bodama, přes které ty energie tečou. Čili v celém tom procesu má každý nějaké svoje místo. To, že ten člověk nepracuje, protože mu jeho vyšší já a jeho vedení ho nepřivedlo k tomu žlabu na náš seminář nebo nějakým způsobem jiným, aby se dozvěděl o těch věcech, no tak je pověřen jinými úkoly. Ovšem, bavíme se o těch, kteří přijeli na seminář třeba, začali pracovat, pak to zahodili, protože se jim něco stalo, čili rezignovali na to, takže tam je to něco jiného. Také se můžete ptát, jestli třeba, když máte okolo sebe děti, jo, které vzestupují, tak jestli jste to vy, kteří máte s jejich vyššími já řešit, nebo jestli vy jim třeba děláte vyšší já, a jestli s nima máte řešit to, že kontrolujete katara, mřížku, azur, krystal a tak dále. Pokud vám vyjde, že ano, no tak to pro ně dělejte. A nesnažme se je do toho už zapojovat v tuto chvíli, protože oni budou zapojeni v nové realitě nějakým způsobem. Čili berme to tak, že všechno se pro něco děje. A to, že my řešíme 101 problém během jednoho týdne, protože nám je tam takhle sázej, tak to neznamená, že ty samé problémy jsou předkládány těm, kteří vůbec s kivadlem nepracují a vůbec neví, že mají nějaký vyšší a vůbec neví, že vzestupují. Jako. Takže jim toto předkládané není. Proto oni to řešit nemusí. Takže nebojme se, že oni jsou v tom taky takhle jako interesovaní, že oni mají taky tyto všechny problémy jako my, který musíme vyřešit, nebo nějaký lekce, nějaký vizualizace. Ne, oni je nemají. Oni, jejich poslání je jiné. Jo? Třeba mají na starosti harmonizaci energií. Třeba. Sice neví úplně přesně, co to znamená, když jim to někdo řekne, hele, tak ty máš tady dělat, máš harmonizovat energie. Leckdy oni mají sami za sebou třeba nějaký problém, ale to oni neví, jak to dělá to jejich vědomí. Oni tomu nemusí rozumět, jak to dělá to jejich vědomí. Prostě byli vybráni pro tento typ činnosti toho celku. Takže nesuďme naším úhlem pohledu, jakoby neposuzujme ostatní, protože opravdu je to složitý proces, ve kterém má spousta lidí rozdílné hry. Jo? Rozdílný scénář, rozdílné povinnosti, rozdílná zadání. Tak jestli, tak můžeme dál, ještě stihneme.
1: Já teda jenom to odsouhlasím, protože samozřejmě s tím souhlasím. Ti lidé, o kterých si myslíme, že teda tím pádem si asi nezaslouží přestoupit, protože nepracují, tak ti lidé jsou tady právě proto, aby drželi ty vibrace, aby navyšovali vibrace, aby harmonizovali prostor, aby prostě pomáhali v takovém, dalo by říct, oboru v úvazovkách, na jaký vlastně oni jsou svým způsobem vyvíjeni. Víme, že každá bytost má na konci svého vývojového plánu napsáno, kým se má stát, kým má být. Takže toto jsou lidé, kteří mají na konci právě svého zadání něco, kým mají vlastně být. Jestli jsou to nějaký ochránci, jestli jsou to nějaký, já nevím, mladíči nebo podobně, cokoliv, tak to je ten jejich životní úkol. Ke kterému vlastně všichni my máme také svůj úkol. Takže k tomu jsme vedení tou vývojovou cestou, po které teda kráčíme, a ten plán je na to tak uspůsoben. Takže tito lidé to mají zase trošičku jinak.
0: Tak, děkujeme Robertovi. Za ještě pátý bod, karma. Z bardo přišli vědomí, které ještě bolí karmicky zatěžené, a nestihli si karmu odpracovat. Odpracovává se karma ušlenku kristovským bytostiam. Požádat a povolit pravému vyššímu já, že ak treba, tak v realitě tu a teraz poskytujete svoju tu prítomnou formu života, aby riešenie odpracovania karmy prebehlo a možno sa aj vy stretnete s někým, koho ste v životě neviděli. Je to o tom být v tomto vstřícný. Někdy se to stane, aniž byste to vy vůbec tušili a nepotkáte se fyzicky s tím člověkem, jenom se to nastaví a někdy to může být neodpracovatelná karma právě proto, že už ten dotyčný, ta dotyčná bytost tady není k dispozici. Ona tu prostě už není. No tak se to musí, deaktivovat, anulovat, odvinout, protože jiná cesta, jak se toho zbavit, už není. Tak to asi jenom k tomu, no. Takže práce krásná na sobě, jak tady píše Robert. Děkujem. Išo?
1: No já souhlasím, protože fakt je, že já v poslední době už jenom občas narazím na karmu. Občas opravdu výjimečně je to karma s člověkem, nebo je to kristovský člověk s kristovským člověkem, když se dostávají do toho finálního prostoru, finálního procesu. Tak ještě některá ta vědomí se spolu řeší tu odpracovatelnou karmu v různých situacích, teda odpracovatelnou. No a když teda v těch záznamech se objeví karma s někým, kdo vlastně není vzestupujícím, tak to je ta karma, kterou žádáme, aby byla odstraněna, protože ji nelze zpracovat. Takže říkám výjimečně, ale ještě se karma mezi kristovským a kristovským člověkem objevuje občas ještě někde vyplave na povrch něco, co není úplně dořešeno. Právě v některých situacích, kdy se ti lidé potkají buď fyzicky, anebo jenom jako ve vědomí a je tam nějaký projev nějakých nepříjemností, nepříjemná situace, nepříjemné emoce a podobně. A takže když se to pak testuje, tak zjistíte, že se jedná o karmickou záležitost. Může to být třeba na pracovišti, že je třeba ještě ta vědomí, aby se zbavili toho baťušku, který by si nesli sebou do toho budoucího života, protože tak je tady možnost, že se s tí lidé už do budoucna nepotkají. Každý může jít do jiného vesmíru, každý může jít do jiného harmonického univerza. Takže prostě pořád ještě se nachází některé věci, které jsou tam takové, jakoby buď zapomenuté, nebo teď teprve na ně přišla řada. Takže ta karma je jedna z těch věcí, na kterou myslíme, když řešíme, že tedy je tam nějaký problém mezi těmi vědomými, mezi těmi lidmi a tak.
0: A takhle, a proč ta práce je hodně ještě? Nebo proč pořád je hodně té práce? My jsme se vlastně po dlouhé statisíce let jsme se nikdy nedostali takhle daleko, nikdy jsme neodloupali tolik vrstev té cibule aby jsme se proloupali takhle hluboko do té cibulky. Takže tam jsou věci, které jsou opravdu hodně, hodně staré kolikrát. A jsou to věci, které mají obrovskou hloubku. A je to proto, že nikdy nebyla šance je vypořádat, protože vlastně jsme poprvé po obrovské době se dostali až takhle daleko. No a teď se naskýtá jedna taková otázka, Išo, jestli ještě to může někdo zastavit, jestli se ještě může něco, jak se říká, podělat, nebo jestli no, už je to nezvratný proces vzestupu.
1: No, z mýho pohledu, z toho, co vidím, z toho, co vím, tak prostě to je proces, který nelze zastavit. Ten je rozhodnutý, ten to je prostě jenom záležitost doběhu některých procesů. Vy jste teda ty výměny těch informací na těch různých centrech, jako to se nedá zastavit, to v tom případě by ten vesmír zemřel, protože ty procesy jsou tak daleko, že to nevypneš, to se nedá vypnout. Takže ať si někdo myslí, co si myslí, tak prostě je to hotová věc, je to jasný a možná si o tom někdy budeme moc popovídat, až tedy se sejdeme někde do nějakého společku, budeme si povídat, co jsme všechno zažili, tak tam už asi budeme schopni si vysvětlit celý ten proces, co se všechno přihodilo a ukázat si tu trasu, kterou jsme prošli od toho probuzení těch duší, dušiček a těch genetik až do té doby, než dojde k tomu úplnému přesunu do toho nového světa, jako noví lidé, nová stvoření. To všecko vlastně čeká na to, jen aby to bylo spuštěno, až prostě všichni dokončí, co dokončit má. Až nastane ta, jak se tomu říká, chvílech, pravý moment, tak tam už se to spustí. Mnozí si to možná ani neuvědomí, ale jako bude nás hodně, kdo budeme mít paměť, budeme si to pamatovat a budeme si moc o tom povídat. Takže pak třeba nastane chvíle, kdy si zmapujeme celou tu anabázi toho všeho, co jsme museli absolvovat, kudy jsme všude prošli a co se tam všude dělo.
0: No, já osobně se domnívám, že to bude výuka dějinných epochálních událostí, jakožto poučení, protože on je to celý poučný příběh. Někde začíná ten příběh zanedbáním některých věcí, přehlednutím některých věcí, porušením konů, lehkým porušováním konů, pak už těžkým porušováním konů, pak úplně rezignace na základní principy, devastace úrovně žití nebo bytí jako takového, co si lidé všechno nechali vnutit pod nějakou zástěrkou čehokoliv a tak dále, tak dále. Čili on ten příběh bude zajímavější než Angelika všechny díly, protože bude určitě delší, jo. Protože nastudovat si to bude důležité. A myslím si, že právě ty, co jako nevědomně se toho neúčastnili vůbec, tak hlavně oni budou muset tyhle ty věci studovat a se studovávat, aby se poučili. Protože budou muset být přivedeni do situací, ve kterých si budou sahat pro ty zažité informace, ať hezké nebo špatné, nebo ošklivé, aby to prožívali, nebo aby se s ním seznámili. No, tady se xkrát bavili o té imunitě proti dravcům, jo, nebo vůči dravcům. To je strašně důležitá podmínka pro to, aby lidé neskočili zase na špek nějakým vábničkám a nějakému mámení. to nevadí, to projde, to se nic neděje. Je to jenom na jednom jediném příkladu se dá celá ta věc vlastně přiblížit. Celá ta anabáze, strašně dlouhá, se dá přiblížit jenom na jedné věci. Kdysi lidé neznali lež a pravdu chápali v několika úrovních. Jediná ta pravá pravda jako, byla prožitá situace. To byla ta skutečnost, která se stala. Ve chvíli, kdy ten, kdo to prožil, o tom začal vyprávět, tak to už není pravda jako taková, ale je to něco, čemu se říkalo pravda, ale je to ta pravda vyprávěná. To znamená, že už ten člověk do toho dává svůj pocit, jak to na něho působilo, jaký měl k tomu postoj. Barvu hlasu, udělá tečku, někde něco vypíchne. Čili může změnit, jak kdyby vnímá, u toho vnímání toho posluchače, může výrazně změnit vlastně tou interpretací, může změnit to, jak on to vnímá. Protože zažijte to mohlo být malinko jinak. A ten, co to poslouchá, když to potom šíří dál a vypráví to, tak to už vůbec za pravdu uznatelnou, jako kdyby moc nebylo braný. To byla taková převyprávěná pravda, ale nikdy v této době, kdy ty pravdy měly tyto polohy, když tak řeknu, nikdy neexistovala lež. Lež přišla až s reverzací a lež přišla až s temňákama, s dravcema, protože bytosti jako nikdy nebyly srozuměné s tím, že by záměrně vyprávěli tu věc jinak, než se stala, s cílem manipulovat úvahy toho posluchače ve smyslu toho, jak oni chtějí, aby tomu rozuměl. Čili tato záměrná lež nikdy neexistovala. A proto vlastně byly ty bytosti tak zranitelné tenkrát, protože když s tím byli konfrontovaní, tak se s tím nevěděli rady. No jo, už tady mám dotaz, kdy budeme končit. Jestli se chceš tomu vyjádřit, tak jinak se pojď rozloučit.
1: Tak já s tebou souhlasím. Posluchače pozdravuju, budu se moc těšit na příští týden. Pošlete nám zase nějaké zajímavé dotazy, či máme o čem povídat. Já se budu těšit dneska na 21. hodinu na Míšu a s vámi se všemi příští úterý zase v 17 hodin naslyšenou.
0: Míšo, já ti děkuju ti za krásný rozbor toho, co nám poslal Robert, kterému také děkuji. Je to krásné, že se můžeme navzájem takhle učit, obohacovat, rozebírat, komentovat a rozpitvávat a vlastně navnímávat. Vám všem, přátelé, děkuji za poslech i za to, co nám píšete. Na ty vaše dotazy další se dostane příště. No a teďko po té dvouhodinovce se zase vrátíme s Míšou. To je pro teď společně s Išou tady z Midgardu od mikrofonu úplně všechno.

0: должна вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу.
1: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
2: Není s tou květinou života i s určitou geometrií jako posvátnou, která jakoby rezonuje s touhle kosmologií. A teď ještě pro mě je hodně spojovaný to číslo i ten 12 stěn, nebo ve výsledku 24 stěn potom a tak dále, se jako v té kvalitě odráží v té kosmologii tak, že ty dávné národy, co tu byly, zanechaly určité stavby, které jsou s tou kosmologií identické, jo? Že tam je spoustu pojítek s tím číslem. A dá se říct, že vytváří jakoby takovej harmonický průřez, jo, té stávající tvorby, proto nějak určitým způsobem to vycejtili, že pro ně ta kosmologie může být nástroj, jak pracovat skrz tohle číslo na vývoj člověka, protože mě evokovala ta vyšší matematika, mě evokovala prvotní tvorbu. Jako takový ten prvotní sen o tom, jak by ta teorie všeho, jo, jakoby, jak by to mohlo vypadat. A ta prvotní tvorba, já jsem to dokonce na to narazil, že člověk je vázaný touhle smlouvou, já jsem to nazval, promiňte, budu to nazývat smlouvou 144, která je jako prvotní smlouva o tvorbě. Je to kvůli tomu, že tato vyšší harmonie působí na to předivo tohohle světa. To znamená, se toho, této pravdy se chytli a velmi, velmi zdatní teologové a takový ty mystici, který vlastně hloubali úplně do té hloubky, jo, tohohle mystérie. Můžeme jako celkově, to si pak představíte, že každý chtěl zkoumat tuhle tu jakoby novou zkušenost, jo, tady tohle to prostředí a hledal si některé nástroje. A ty, kteří se tady podle mýho nejvíc uplatnili, jakože fungujou, tak se tu jakoby aplikovali pak do těch rodových linií, těch různých ras, které tu tvořily ty dávné civilizace, které my teď ještě vidíme, jako ty pyramidy, které jsou rozeseté všude, které jsou ještě naposled viditelné. A před vznikem, jo, to bylo zajímavé, že před vznikem 3D prostoru tu planeta obsahovala prostě vyšší vibraci a tím, že snižovala a dostávala se blíž k 3D prostoru, tak vytvářela ty podmínky. A tato poslední smlouva o tom, jak má vypadat jakoby ta prvotní tvorba 3D, měla být spojená s člověkem. A to se ku podivu stalo, protože se vypráví jeden příběh, který je dohledatelný jako vibračně, ale historicky je trošku jakoby přivlastňovaný různýma kulturama. Tady ten příběh znamená, že si vždycky jako vyvolí, a to už tady trošku narážíme na to, jestli existuje nějaké vykoupení, jo, pro to lidstvo. A pro každý cyklus takzvaně si vyvolí určitý, jak to říct, jakoby nositelé světla, který aktivují, jo, teď jsme u takových, jako blížíme se skoro k něčemu takovému nepříjemnému, že tohle už je takový ten spasitelský syndrom, jo, že jsme nositelé světla, že osvítíme jako ty ostatní. Takže vznikl takový jakoby pilíř toho, jak teďka jako ten vývoj uspořádávat, tak vznikla tato smlouva, která byla smlouva mezi člověkem a tou prvotní tvorbou. A ta se začala vpisovat jakoby prvotně do toho zdrojového kódu a z toho se začal utvářet ten 3D svět. A jenže, ano, když chci, aby se, řekněme, ten vývoj někam nějakým směrem jako ubíhal, tak mu jasně definuju směr, jo, jakoby dám mu prostě jasný směr, ty půjdeš tímhle směrem. Jenže tady ta tvorba už byla založená i na tom pseudo vývoji, který byl polarizovaný v tom vývoji jako ten invertní, jakoby ten je ten destruktivní, ne ten udržitelnost, tak jsem mísil do těch rozhodnutí a jmenoval se do chování, jak ten nástroj použít. A vznikl totiž ten nástroj, já jsem to nedokončil, vznikl v době, třeba v Biblii je psaný jako Enoch, který vzestoupil do toho andělského původu, do toho nejvyššího Metatrona a on dostal jakoby vládu i v té prvotní tvorbě. Takže člověk obsahoval prvotní tvorbu toho tvůrce, to je to božství, to se dělo i předtím, že to božství vstupovalo do toho člověka. A pak, když už člověk tady byl v 3D, tak se stalo ještě to, že dostal tu prvotní tvorbu, nebo ten andělský genom. V tu chvíli se člověk stal v celé té tvorbě, protože nejenom si představte, že když nebyla rozdělená ta tvorba na dobro a zlo, tak to bylo jenom hřiště bez toho rozdělení. A když vznikla jakoby ta pseudo vývojová linka, znamená ta odvrácená strana tohohle vývoje a v rámci toho duálního procesu tedy se potřeba vytvořit ta druhá stránka a ta zase na jednu stranu jakoby vytvořila to, že se to hřiště rozdělilo na půl. Jakoby tam někdo na tom hřišti namaloval opravdu čáru a tady jsou bílý trička a tady jsou černý trička. A aby právě někdo tu hru, aby tam měl toho rozhodčího, že vzniká jako ta rovnováha těch zkušeností, a tak toho rozhodčího právě dostal ten člověk. Když si to představím, tak se to stalo tím, že jakoby zdrojová kvalita stvořitele si vybrala člověka podle toho, jak se choval a skrz jeho poznání vytvořil tuto smlouvu 144 o prvotní tvorby. A celý ten jako hmotný 3D prostor, protože to bylo hned při prvoosídlení, kdy se ještě kultivoval ten 3D prostor, tak on přijmul jakoby tuto verzi a začal se uspořádávat a byl ten andělský řád, který udržoval ty síly chaosu, toho démona a ty luciferiánské síly do určité rovnováhy. Jenže vznik rozpor toho člověka, že on se vyvíjel trošku nějak jinak a nepřijmul ten svůj jakoby úděl toho, že obsahuje jak prvotní, tak božskou, tak lidskou podobu, tak se nemohl jako uskutečnit, že on byl ten rozhodčí toho, kdy nastane ten vzestup, aby se uzavřel tenhle ten cyklus celého procesu tohohle stvoření. A člověk teda stojí právě tím, že v sobě nese tu prvotní smlouvu o té andělské a démonské bitvě a určitých rozhodnutí, které utvářely jakoby i náš svět tady, tak jenom aby jsme nastínili, že tohle všechno může obsahovat jenom tohleto číslo, tato speciální jako kódová informace, která se potom snaží. Samozřejmě formy takhle fungují, že my můžeme jako zakódovávat určité informace do těch forem. A samozřejmě formy byly částečně zneužité, stejně jako symbolická řeč, Takže můžeme říct, že máme trochu jakoby strach znovu používat stejné nástroje. Protože už je někdo používal třeba v magii pro nějaké nečisté účely, takže my se znovu bojíme jakoby vstoupit do té smlouvy a přijmout toho stvořitele v sobě. Abyste mohli tu stvořitelskou kvalitu v sobě vlastně přijmout, je potřeba vyřešit tuto prvotní smlouvu o prvotní tvorbě, kde jste byli součástí právě té andělské a nebo jo, že jako démoni nebo andělé jste zažívali a tu hru vývoje, která se tu odehrávala. Každé to rozhodnutí je vepsáno pak jako výsledek toho poznání, té zkušenosti. Když člověk se rozhodne, tak jako tvůrce začne utvářet ten život. A když on pochopí, ten člověk, jestli to je správná cesta, tak v tu chvíli tam vstupuje ten stvořitelský, jako spojovatelský, sjednotitelský efekt, který mu říkám, že už vím, proč jsem vstoupil do té zkušenosti, abych si něco uvědomil. Takže jakmile já už vím, jako proč, tak tím uzavírám ten cyklus. Já se o tom tady vlastně často bavím, že tam máme takový jakoby cyklus. A první je, že se jako zrodíme jako děti v tom vývoji, takže hledáme svobodu. Hledáme jsem. Hledáme to jsem. Čisté, nevinné, neposkvrněné jsem. A to je pro mě ten prenatální stav toho dítěte v tom vývoji. Pak hledáme dospělost a to je ta tvorba, to je božství. A to byly bohové. A to je právě ta tvorba. Jako jak umím tvořit. Jak. To je to řemeslo. Jo, proto se mi líbí podporovat lidi, kteří chtějí zachovat řemeslo. Protože to je, znamená, že zachováváme tvorbu. Takže pro mě bylo další krok přijmout to, proč tady všichni hrajeme tuhle hru. Existuje nějaká takováhle jakoby, pro mě jakoby verze toho, že vzestup je výsledek toho proč. Jo, že když já čím víc vzestoupím, tak mi dává jakoby ten celistvý smysl toho lidského zrození, které tady mám. A protože člověk byl vytvořený opravdu k obrazu tomu celému univerzu a té tvorbě, tak tam má i ten stvořitelský aspekt, to proč. A pak tam má i toho tvůrce, toho boha a bohyni, a to je jak. A když je tím dítětem, tak se učí být jenom já jsem. A uvědomil jsem si, že spojením toho vytváříme jako unikátní zkušenost, která za prvý léčí jako vývojovou kvalitu, která se týká i našeho genomu. Samozřejmě ale i léčí jako samotnou společnost v rámci svobodné spolupráce, protože dokáže se vyvázat z toho sporu, který od nepaměti na tom hřišti se odehrává. Protože být součástí té hry, že mezi sebou bojují neustále démonský a andělský síly a neuvědomovat si ten fakt, že jsme rozhodčí, znamená, že jsme popotahovaní jak světlem, tak tmou, jo, do různých prožitků a necháme se spíš vláčet. Nemáme z toho to rozhodnutí toho rozhodčího, který má vytvořit ten tu vývojovou kvalitu, dokončit ten celý prožitek poznání. Takže pro mě znamená, že se můžu v rámci vzestupu, protože vzestup tu je, nejenom podpořit uvnitř mě, tím, že blokuju jakoby tuhle smlouvu, tak mám uzavřený svý démony a svý anděly ve své vnitřním mikrokosmu. A když já uvolním tuto smlouvu pro vývoj, pro vzestup, když řeknu, že v rámci vzestupu bych ji uvolnil a poslal do vývoje, aby se mohla zpracovat ten cyklus té celé tvorby, tak se mi začne odehrávat, že já začnu chápat tu stvořitelskou úroveň a to, proč se to tak děje, proč vstupuju do těchto prožitků, proč je ta příčina a důsledek. Najednou jste ten režisér, najednou jste obsáhli celou trojedinečnost. Takže pro mě teď znamená, že když ta možnost je, tak si to uvnitř přejte, aby v lásce a v rámci vývoje a podpory svobodné spolupráce, aby jsme byli schopni se podpořit v tom vývoji a přijmout všechny přirozené prenatální prožitky té jedinečnosti a uvidět tu celistvost toho, proč tady jako my lidi existujeme. Znamená umět řešit i tenhle klíč k této realitě. A to je zrovna pro mě ta smlouva 144 tisíc. Protože je přímo vázaná na ten Armagedon, na tu apokalypsu Janovu, kdy on tam vyloženě říká, že tohle číslo znamená jako pilíř toho vykoupení, že takových probuzených bytostí má být, aby byl pilíř vykoupení. Ale když se na to jako podíváte, tak tato celá jakoby agenda toho, jestli se to stane takhle nebo takhle, je daná jenom touhle smlouvou. Chápejte, on mi, jak to říct, uzavíráme starý cyklus, aby se mohlo to poznání, jo, že se to dokončilo, přenést do té nové tvorby toho dalšího cyklu, toho Eden. V té chvíli znamená, že přestáváme všechno držet na tom principu starého cyklu. A to znamená opustit řád, úplně ten nutný dogmatický řád, tyhle ty dohody, které vznikly, už je můžeme pustit, už jsme si uvědomili ty procesy, můžu je poslat do vývoje. A zároveň přijme člověk spolupráci na vývoji. Tím vyléčí ten dogmatický řád a začne být spolupráce, která nevytváří nic tak dogmatického. Naopak toho člověka neustále vybízí, aby to měnil v rámci té cesty, jo, ty své poznatky a další jakoby tu analýzu jakoby toho prožitku, protože my najednou analyzujeme, ale hned to definujeme, místo toho, aby jsme to pochopili, tak to uzavřem do té hmoty, ale nechápem proč. A to proč chápem, až když jsme v té stvořitelské úrovni.

je výsledek té zkušenosti. A to je pro mě to celistvé poznání. A samozřejmě každý v sobě cítíte, že máte napojení na určité své stinné stránky, na určité své stíny, že to vede někam do toho podsvětí. Ano, to jsou ty vaše démony, které vy potřebujete vypustit z těch skříní a takhle, abyste je poslali do toho vývoje, abyste byli schopní je ve svém srdci přijmout. Když je vaše srdce v míru, tak dokáže přijmout úplně kohokoliv. Měl jsem s tím velký problém, ale když potom zjišťuju, že když vypouštím ze sebe ten stín, tak cítím úlevu, jo, že si uvolňuju z určitého trápení. Ale zároveň já si můžu uvolnit i z toho mého jakoby toho světelného přesvědčení. Já mám obrovskou ideji, která třeba nejde uskutečnit a já se jenom zuby nechty jako držím a to mě stále jako vysiluje. Takže my můžeme mít stejné problémy v tom světelném osvíceném stavu, nazveme to i právě, že když byl ten světlonož jako funkční, tak by přinášel světlo. Můžeme se na to takhle podívat. My se snažíme akorát tu hru celkově pochopit. To znamená, že proč by my jsme teďka měli být vázaný tímto starým cyklem, když naopak vzestup má úplně člověka osvobodit od toho procesu, osvobodit celý ten potenciál, který v sobě má. Tím, že v rámci krajiny prožívám tyhle stejné zkušenosti, tak jsem teďka jako v tom vědomí, kdy si uvědomuji tu tíhu, a která tu byla jako nesená dlouho a takový jako vnitřní jakoby spor, který pocházel právě i z tohohle chování, který bylo nastavený v této pradávné době. Já jsem se vlastně jakoby bál překročit hranici, kterou ty mystikové a ty teologové a ty tradice a všechny tyhle ty krásné moudrosti, které jsou jako přenášené tím naším lidským životem, abych jako pustil. Ale ono to tak je, protože ten cyklus se uzavírá. My nemůžeme lpět na té cestě tím labirintem, která nás přivedla jakoby k té jedinečnosti. Naopak, my potřebujeme přetransformovat tu tradici, přetransformovat tyhle ty zkušenosti, které byly do té nové podoby. Pro mě je to velký krok pro všechny, kdo se pro to rozhodne. Protože na jednu stranu on si může ulehčit, už nemusí být ve sporu, může se vyvázat, může. A smlouvy, které jsou založené na sporu, vždycky nechávám okamžitě poslat do zdroje, jo, přeju si to v srdci, aby se vytvořila jakoby revize té smlouvy. To znamená, že jestli podporuje tenhle ten celistvý potenciál, o kterém já tady bavím v tom duálním světě. A jestli ta smlouva jakoby nevyhovuje, tak protože my máme jako právo v rámci té naše stvořitelské pečetě měnit tyhle smlouvy, i ty prvotní. Jo, vlastně když se na tom jakoby shodne ten člověk, tak může změnit i tyto prvotní rozhodnutí, nebo je dokončit, nebo s nima kooperovat, spolupracovat tak, aby mohlo vytvořit další novej pohled na svět. A to je to proč. Protože jakmile vy si ve svém životě uvědomíte, jako proč jste tady a co je vaše poslání a najednou cítíte, že se naplňujete, tak v té chvíli vznikáte pro vykoupení lidstva. A to jenom těch bližních, nebo těch, kteří si tohle uvědomují. Takže vykoupení nejde vykonstruovat, není to ani předpověditelná věc, ona vzniká přirozeně v těch lidech, tím, že oni se rozhodnou rozvázat všechny tyhle ty závazné věci, z kterého vznikal tenhle ten řád, který se snažil skrotit ten chaos. Chápu to, to je úplně logický, prostě musel vzniknout extrémně ostrý a spravedlivý a úplně trestající řád, aby

0: se ten vesmír nezhroutil, protože tu vzniknul tak velký nekonečný svobodný chaos, který byl zase destruktivní. Takže ty dvě síly se musely jako v té extrémnosti úplně roztáhnout a je to hodně bolestivý, čím víc jsou, jo, v těch extrémech. Vznikla vlastně taková nerovnováha těch prvotních sil, které můžeme nazývat ty odstředivé a dostředivé. A aby vznikla jakoby ta rovnováha, tak se vybral právě ten člověk. To už tady naznačuju celou dobu, že ten člověk vyprodukuje něco, co vytváří přirozeně tu rovnováhu. Vzniká mír v dualitě, to znamená, jakoby naplňuje všem, kteří jsou součástí jeho a vzestupu a všeho toho, co tady prožíváme, můžeme kolektivně podpořit a uvolnit jakoby všechny tyhle ty věci, které nás můžou blokovat. Takže já nevím, to byl můj osobní pohled s tímhletím číslem spojený, protože mě doprovází opravdu dlouho. Já jsem
1: Haló, Mára se nám seknul, já se tady hodím na obrazovku a já jsem tady pořád, akorát jsem se tady trošinku ukryl, takže přátelé, Mára se nám seknul, já to tady ještě zkontroluju, ano. No, takže počkáme, jestli se Mára připojí znovu, já teda tady sedím, poslouchám a tady tu chvilku vlastně po 27 minutách, kdy vysíláme na streamu číslo 2 na Svobodném vysílači, tak využiju k tomu, že pozdravím vás, posluchače Svobodného vysílače Studia Deja Vu. My už teda vysíláme od 18 hodin, jo, a vysíláme na streamu číslo 2 Svobodného vysílače a na našem YouTube kanále. Takže my jsme plynule vlastně přešli s Márou na stream číslo 1, tudíž jsem ani nepouštěl znělku Deja Vučka, kterou všichni znáte, protože Mára má souvislý projev a nechtěl jsem ho vůbec jako vyrušovat z té myšlenkové nitě. Takže jsme jeli bez znělky a znovu teda opakuji pro vás, který tady jste nově na tom streamu číslo 2, že mám tady telefon, že sledujete pořad na Deja Vučku s Markem Hašlarem a ten pořad se jmenuje Svobodná spolupráce a okruhy téma dneska máme kód nebo vesmírný kód 144 anebo 144 000 aneb existuje vykoupení lidstva. Máro, ale ty jsi teďka krátce vypadl. Takže já jsem mezi tím pozdravil posluchače Svobodného vysílače na streamu číslo 1, na který jsme teda přijeli, protože se nám tam uvolnil prostor. A máme tady, Mari, máme tady telefon, můžeme ho vzít do vysílání?
0: Ano, můžeš, tak, super.
1: Vyzkoušíme Petro, slyšíme se? Takže s Petrou se neslyšíme zatím. Ale možná už vím proč. Haló? Haló?
2: Haló?
1: Ano, je tady.
2: Ano.
1: Ahoj, trošku nám Petro bustruje. Já jsem rád, že voláš, pořád je interaktivní. Mára si aspoň odpočine. On si odpočinul už teďka minutku, protože vypadl ze streamu na chvílečku. Takže vesmír to zařídil tak, že Mára se odpojil, ale už se připojil a ty se připojila. Takže ahoj Petro, my tě zdravíme. Nevím, jestli bude slyšet Marka. Máro, promluv prosím tě, jestli tě uslyší volající Petra.
0: Já teda říkám, slyšíš ahoj, vítám tě.
1: Neslyším, máme tam ještě takový technický moche, který je potřeba jako trošku doladit. Petro, ne, to je tady chyba ještě ve studiu malinká, jo, že vlastně Marek tě slyší, ale ty ho neslyšíš. Tak klidně sděl, co máš teda na srdci, na duši a potom teda vypni telefonek a poslouchej nás dál. a Mára ti odpoví, nebo jestli chceš jenom pozdravit. Takže Petro, my tě tady slyšíme, já si tě tady trošinku zeslabím na telefonu, protože bustruješ a přidám si tě tady ve studiu. Takže Máro, Petra bude mluvit, ano? Poslouchejme ji. Petro, máš slovo.
2: Tak vás všechny zdravím, dobrý večer všem a já bych se chtěla pobavit teďka s Markem o tom, že já vlastně celý život vlastně od 15 let už takhle, tak vlastně jsem by měla duchovní napojení s duchama a vlastně potom se to začalo stvořit i tak, že mi začaly schizofrenní stavy a takové věci a já se chci zeptat, jestli náhodou já můžu být taky nějaká světelná bytost, že bych to jako věděla kvůli tomu, víte? A ještě taková jedna dodatek, že vlastně ono tam jde o to ještě, že vlastně teďko se mi dějou takový principy, že tomu nerozumím vlastně. Mně přijde, že máme možná i nějaký rodový jako karmický věci, jakože tam a takový. A že mi to možná dává jako ty předci. Je to možný tohle?
1: Tak Petro, pokud všem ti děkujeme, nevím, jestli Mára tě slyšel, protože on tady zamrzl. Máro, slyšel z Petru? Tak, no vidíš, Mára nám tady zase zamrzl. Tak, už je tady. Maro, slyšel z Petru? Nebo vypadl na chvilku?
0: Ano, vypadl jsem. Mně začalo pršet, tak mám takový výpadky vždycky. No. Nevadí. Uvidíme.
1: Dobře, já to mám tady poznačený. Takže Petro, když tak teda já Markovi tady přečtu tvůj dotaz, nebo jestli bys to chtěla ještě zopakovat? V krátkosti.
2: Jo, tak já to klidně zopakuju, že vlastně jestli je možný, že máme v rodině nějaký světelný bytosti, který mi posílají teďko zprávy, zkrátka o tom, jakože se něco třeba bude dít a takové věci i vlastně. Ono tam je toho spousta, totiž já mám i trému trochu, tak to všechno motám dohromady. To se omlouvám. Tak takhle.
1: Dobře.
2: Tak abych to podala.
1: Petro, otázka byla trošku poněkud delší, ale já to mám tady poznačený, takže já to Markovi ještě zopakuju a poslouchej nás teda z počítače nebo z telefonu. Takže děkujeme za zavolání a ahoj.
2: Jo, tak se mějte krásně, tak děkuju. Zatím děkujem,
1: ahoj. Mari, Petra volala právě, že ty jsi vypadl, ten dotaz byl trošinku jako delší, já to tady mám poznačený, takže ona má pocit, že od 15 let je napojená na nějaké ty vyšší světy, jo, pak začala trpět schizofrenii a ptá se, jestli je možné, že by byla světelná bytost. Jo, a teď se dějí věci takové, kterým ani vlastně nerozumí, jo, něco neobvyklého, že vlastně jako nechápe, co se to vlastně děje. Jestli bys ji na to mohl odpovědět?
0: Tak já děkuju, prosím tě, za krásnou otázku. Já si sám pamatuju v tom mém dětství, že v té paměti mám spoustu takových jakoby jiných znění těch situací, jenže nejdřív jsem si pamatoval jenom třeba, jo, že jsem byl tamhle u dědečka a u babičky, že jsem si tam žil na tom krásném pozemku chvíli a užíval si svobody. Pak, že jsem byl tamhle na horách a tamhle se něco odehrálo, hledali jsme lyže třeba, jo, že takovýhle zážitky. Ale najednou i za těmahle informacema se postupně začnou uvolňovat jakoby hlubší návaznosti. Jakoby v té přítomnosti se člověk stává multidimenzionální, ale pojí se to stále na tu jedinečnost té přítomnosti. To znamená, že v jeden okamžik zažijeme tu multidimenzionalitu. No a vlastně schizofrenie je jakoby nemoc, jakoby roztroušení těch různých aspektů v člověku, že on tu multidimenzionalitu nedokáže dostatečně zpracovat. Jo, ten mozek má nějakou predispozici a může tenhle ten záblesk, jo, toho té chvilkové multidimenzionality člověku vytvářet pocit, že je trošku jako nestabilní. Jo? V tom, to někdo to nazývá právě, že třeba má náznaky na tu schizofrenii nebo různý jiný poruchy, které se můžou odehrávat přitom. Ale ono to tak je. On člověk má predispozice. Má docela velké predispozice v rámci těch záblesků, protože jeho mozek a jeho neurální síť je hluboce zablokovaná. A když zažije tenhle ten záblesk, tak mozek, ani mysl, ani neurální síť ti na to nedokáže dát odpověď. Takže jsi najednou ve stavu, kdy se ti změní úplně předivo, jak funguje tenhle svět, úplně se ti to ukáže v tom záblesku, ale tvůj mozek ani neurální sítě ti nedokážou vysvětlit to proč. A to je ta zkušenost, že jakmile my jsme schopní si to pak vysvětlit všechno, proč se tak dělo a proč jsem v té situaci a co se to odehrává v té přítomnosti, pomáháme rozklíčovat tyhle smlouvy, které jsou ve všech těch úrovních. Jak v tom lidství, tak v tom božství, tak i v té jednotě nebo té celistvosti. Tyto smlouvy byly založeny právě na tom principu chaosu a řádu a my se snažíme je správně jako pochopit, prozářit, to znamená, že jako přijmem zase do své pozornosti, dáváme tam tu svoji vibraci prožitku a propojení, to je láska, a v té chvíli to posíláme do vývoje. Všechny tyhle ty smlouvy dokážeme poslat. To znamená, že my jsme měli a byli připravovaní, určitým způsobem se tomu říká jakoby hvězdní semínka, že v té chvíli jste byli připravovaní, abyste tu mohli zasít třeba to božské já, být tím semínkem a zasít tady určitou tvorbu. Tak ano, pak v mládí k vám přicházely určité bytosti, které zanechávaly ale úplně v jiné paměti, jo? Ne v té hmotné. Zanechávaly to setkání s nimi a ty všechny potřebné klíče. Ve své podstatě jakoby se o ty své galaktické semínka se ty božstva nebo ty tvůrci, kosmický tvůrci, se snaží jakoby jim probudit, že jo? Taky zalévají, aby se jim to semínko tady na zemi vyklíčilo. Takže to bylo takové malé zalévání určitých důležitých setkání a propojení, aby si ta duše a duch mohli na to rozpomenout, že to třeba už jako v dětství nebo jako miminko nebo v jiném životě potkali, aby mohli znovu obnovit ten svůj vesmírný potenciál. A tohle to nemá úplně každý. Každý v tom zestupu si vybral už svoji osobní roli, která mu jako vyhovuje. Jenže to jakoby neví, on si to vytvořil v té vlastní podstatě, jo, že ten člověk má nějaký smysl. To je pro mě návod k použití. Každý výrobek, i ten náš jako člověk, má někde návod k použití. A to je pro mě prenatální stav. A já jsem schopen se vrátit do toho prenatálního stavu, tak si tam přečtu ten návod k použití. A já jsem pak schopen správně reagovat, abych ten osobní vzestup, to osobní vykoupení mohl pro ty všechny ostatní lidi udělat. A teď vidíte ten rozdíl. Já preferuju vzestup, který je založený ne na kolektivním dogmatu, že se všichni přemluvíme, aby jsme se setkali v tenhle okamžik a bude nás 100 000, miliony, ale různých lidí, kteří jsou v různých frekvencích, různých nastavení. Takže dohromady vytvořejí takové jako mumraj přání. A teďka, jestli to přání se odehraje, nezáleží na tom záměru. Záměr je jenom směrování do toho vývoje, ale výsledek, jestli jsme zasadili jako správně ten záměr, tak se odehrává až potom. Odehrává, kdy to jako vkládáme do té tvorby, do té lásky, aby se to mohl reflektovat v té reflexi toho zahradníka a mohli jste si říct, ano, to je udržitelnost. Kdy to společenství vzniká z vašeho osobního procesu té jedinečnosti, že vy si uvědomíte, že vzestupí jste vy, ne něco, co se má externě aplikovat. A to je A to je právě i tato ta smlouva, která je jakoby trošku nešikovná, protože ona předpověděla, jak se to má stát, a celou dobu nám předkládá to chování, jak se máme chovat vůči tomu chaosu, takže jsme trošku chycený do tohohle labirintu, který hold byl vytvořený v rámci právě té duální hry. A jediný, jako právě co pomáhá, abych jako člověk se z toho nezbláznil, jakože nemá, že ta struktura toho člověku je na to navržená, je to přirozeností, to znamená, že se chováte přirozeně na té cestě, nenásilně, přirozeně ke všemu, čistá přirozená pozornost, jo, té přítomnosti, tak nenarušujete vývoj. To je geniální věc, protože tím máte čistotu jakoby vnímat ty své rozhodnutí tak, aby každé to rozhodnutí mohlo podpořit ten vývoj. A to je najednou, děláte zázraky na zemi, protože najednou jste vyvázáni z toho chaosu a řádu, protože jste ty rozhodčí, který najednou jakoby přinášejí ten skutečný pilíř té spolupráce. Takže i na tom rozhodčí je, aby ono rozhodnul, co je spravedlivý, to je jedna důležitá věc. Ale on pak možná pomůže a řekne, jak těm andělům, tak těm démonům, hele, já to tady pozoruju celou dobu, já už vím, co máte udělat, abyste přestali bojovat. A ne se chovat tak, aby se stále jako udržoval ten starý cyklus toho boje, té duality. Tak to je jenom... Pro mě k té otázce a k tomu, že vlastně člověk tu multidimenzionalitu opravdu prožívá a trošku, že se mu rozšíří to jeho vnímání natolik, že může mít různý jakoby náběhy na to, že něco jako neustojí, nebo jo, jsou tyhle ty poruchy té mysli. Ano, my všichni máme predispozice. Ano, všichni se z toho můžeme zbláznit. Ale když si to jako představím, tak žít v té iluzi znamená být úplný totální blázen. Jo, jako vnímat naše chování tak, že je nám jedno, jak se chováme vůči krajině, vůči společenství, vůči dětem, vůči všemu. Takže jedině ten váš osobní přístup tohle může změnit. Ne tím, že budeme striktně všem říkat, aby se chovali podle nějakého vzoru chování, jo, toho řádu. To znamená pro mě i to, že někdo stanovil, že zákonitosti tohodle světa jsou spjatý s touhle smlouvou, s tou prvotní smlouvou. Ten svět tu drží pohromadě, i ten Matrix 3D drží pohromadě díky této prvotní smlouvě. A tím, že nechceme přijmout toho stvořitele, nechceme uvolnit jakoby tenhle potenciál, tak jakoby blokujeme tomu, aby jsme mohli vlastně i působit na to předivo této reality. Aby nebyla neměná, protože tady se stala věc, že se stala tato realita neměná a byla definovaná a nemění se. A jenom se v té neměnosti my vyvíjíme a měníme. Jo? Ale ta neměnost vstoupila do toho vývoje právě tím pádem, že najednou zde se ta proměna mohla zastavit a mohlo vzniknout dogma, který jasně tvrdí, jak se chovat bez té neměnosti. Takže oni vyhodili tu spolupráci a místo toho tam dali neměnost. Je to, spolupráce je vlastně služba pro vývoj, když to řeknu jinak. Spolupráce je služba pro vývoj všech. Takže je jasný, že tam prostě zarazili tu službu, aby jsme tohle nemohli dělat a vznikla neměnost. Pak my jsme museli jakoby vědomě to lidstvo přijmout, to dogmatické chování, který dál bylo pronesený už do té absolutní bílé a černé magie, která potom lidstvu, ano, lidstvo může chtít, protože je naprosto svobodný. To není moc dobrý návod k použití. Když tohle řeknou lidstvu, tak lidstvo se opravdu, ono se stane jako zvířecí. Jo, ona se začne demolovat sebe sama. Jakmile má tu sílu, možnost se zničit, tak se zničí. Jo, v tomhletom nastavení. Protože nechápe ten smysl. Teprve tehdy, když ho uchopí ten smysl, proč tu je, tak přestane mít tenhle ten destruktivní pojem té duality vzniku a zániku a i těch pseudo vývojů, které můžeme naznačit jakoby ten pradávnej boj andělů a démonů. Takže na každém z vás vlastně teďka je, to je zajímavé, aby my jsme podpořili ten vzestup i té prvotní úrovně, tak si jako vnitřně si tohleto vyjasnit, že to naše vlastnictví toho člověka se tím celistvě vyjasňuje. Už nejsme otroci bohů, jo, už je nevzýváme, už chápem, co je božství a tvorba, ale my potřebujeme přijmout i tu prvotní tvorbu tohodle boje, že tam vznikly rozhodnutí, které rozdělili tu hru na dobro a zlo. A v tu chvíli, když tohle řešíte, to dobro a zlo, tu mírovou smlouvu, tak je potřeba, aby vy jste si jako uklidili na svém vnitřním místě, aby vy jste propustili ty svý démony a i ty svý anděly. A konečně si pořešili, co znamená ta vyrovnanost, jo, v tom procesu. Že ty extrémy, jo, když jsem to naznačoval, ten extrém toho chaosu a toho řádu je tak ohromný, že vlastně víceméně drtí spíš ten vývoj, než aby mu pomáhal. Jo, se to nastavilo do takový blbý pozice a teď je důležitá jakoby šance znovu tuhle pozici vyrovnat do té udržitelnosti. Proto se teďka vlastně děje ten vzestup a jsou tady tyhle ty takzvaně spící semínka, který mají svoji schopnost tvořivýho, jo, toho, té tvorby jak předat pro tu evoluci planety, evoluci lidstva a všeho tady, aby se ten přerod mohl uskutečnit. Protože tam je určitý potenciál. Tady nejde, aby my potřebujeme, aby tady vznikl určitý jako vibrační potenciál, jinak by se jakoby nemohli převážit a do té vyrovnané podoby. Že v téhle chvíli, když teda můžeš nám tam hodit ten slide nějaký, můžeš, vět?
1: Můžu.
0: V té chvíli byste možná naznačili, že tady celý svět je tímhletím řádem, nebo tím novým světovým řádem řízený. A všechno to je právě o té Merkabě, protože Merkaba vznikla, byl to předaný mystický učení, který byl pak spytvořený do té kabaly, takže to postupovalo, jo, v té prvotní impulzu té tvorby, postupovalo až do té dogmatické podoby té magické formy, kde opravdu se můžeme dožadovat a jsme opravdoví vládci té tvorby, že my můžeme vyvolat kohokoliv anděla a můžeme vyvolit a přivolat jakékoliv toho démona. A můžeme mu dokonce přikázat, to je zajímavé, že má to člověk jako opravdu jako je schopen, jim nařídit, aby vám zprostředkovali určité věci. A to je na tom je všem založená ta magie. Vy si můžete vyžádat cokoliv. Když umíte udělat ten rituál správně, tak ten anděl nebo ten démon vám to má splnit. Ale když to uskutečníte tímhletím způsobem magickým, tak vytváří dluh a provázanost, která najednou vytváří tu tíhu. A protože ta tíha tíží bytost jakoukoliv, jo, tady na zemi, tak aby to netížilo úplně ty nejvyšší, takový ty mágy, černý magie a bílý magie, tak jim jakoby ty jejich tvůrci, to znamená, řekněme, ty andělé nebo ty démoni, dávají super schopnosti, které se dokážou vymanit, jo, té zákonitosti tohohle světa. Ale to je zajímavé, to je známý tím, že si jakoby ty božské bytosti vyberou člověka, že podle jejich chování a uspořádání přesně definuje jakoby toho svýho hrdinu. A tak jakoby napůl vstoupí do toho člověka a dá mu ty super schopnosti. To je známý hodně, jak vstupujou ty božské síly do těch lidí, aby mohli působit na ten vývoj. A můžeš hlásit?
1: Ano, drž nit. Ano, hlásím se, drž nit. Totiž toto by zajímalo i mě, ale je to pokračování Petřiny otázky. Jo, jestli teda je ona světelná bytost, jak to pozná? A já ještě k tomu dodám, vlastně, jak to ten člověk pozná, jestli má teda v sobě kus toho démona, teďka se bavíš o tom o démonu, o andělích, jako je to třeba, že by mohl mít člověk dvě duše, jedna je třeba andělská, druhá démonská, Jekyll a Hyde, nebo jo, a pak se ještě ptá, jo, že některým věcem, nebo asi hodně věcem, jako nerozumí, jako jo, že jsou pro ně složité. Jinak tady píše tady Petra: Máro, tobě děkuji mnohonásobně za skvělou výživnou odpověď, moc si mi, Máro, pomohl zodpovědět a uvědomit si, že jsem vždy těma zkouškama prošla, šla jsem za anděli lásky. Mám vás ráda za všechny rady do života. Takže jak to je s tou světelnou bytostí nebo s tou temnou uvnitř sebe, jak to člověk pozná a proč některým věcem jako vůbec nerozumí?
0: Velice důležitý téma. Já jsem jako měl strach právě někoho takhle jako svobodně zavolat, jestli není někdo, kdo by se mnou chtěl pořešit něco důležitýho. Znamená, že pozvu opravdu toho, kdo je nejblíž k tomu, co mi má dát. A bál jsem se, že budou chodit právě ty temné bytosti, jo? Že mi třeba něco budou chtít jakoby vštěpovat. A když máte chrám srdce, tak ta bytost nemůže... Máte svůj osobní prostor, kde všichni dodržují ten vývoj. To znamená, že se posílají do vývoje. To znamená, že ta bytost je připravená vstoupit do tvého chrámu srdce, tak už není děsivá. Už není v té polaritě tak moc jako vytříbená, tak děsivá. Naopak, jakmile ji potkávám v tom srdci a v té lásce, tak ji vnímám jako prvotní. Bez toho hříchu, jo? Bez toho rozdělení bílejch a černých triček. Já, když ji vnímám skrz to srdce, tak ji vidím její prvotní verzi. To znamená, není tam ani děsivá, ani dobrá. Mm-hmm. Víš, jakoby. Mm-hmm. Takže mi to řešilo, jakoby tohle moje dilema, že já se těch bytostí jako bál, ale trošku jako řekněme, když k něčemu jako tíhnem a máme takový chování, tak to je vlastně rituální činnost, která určitým způsobem přitahuje určité bytosti. To znamená, že my si tím životem opravdu přitahováváme takovýhle přes ty naše osobní rituály malý, tak si přitahujeme takovýhle bytosti, které prostě pak s náma pracují, ať to víme nebo ne. A tím, že nemáme vyčistíno ten smyslový aparát, aby jsme vnímali tu jemnohmotnou, jo, říši jako celou, tak jediná obrana je právě to srdce a ta vaše osobní vibrace lásky. A ta jediná totiž zajišťuje, aby ta iluze nebo ty informace, které přicházejí od těch bytostí, nejsou nějak zkreslený. Jako ona láska a jakoby ten prožitek a spojení vlastně jako vyčistí ten prožitkový aparát, když tam vstupujeme a prožíváme něco. Čím víc lásky a poznání máme v sobě, tím čistota a nevinnost toho, že něco neovlivňujeme. Takže když čistota lásky bude úplně v tvém srdci, tak se přiblíží jenom bytosti, který by chtěli zažít úplně tu čistou jednotu. Jo, ten mír. To znamená, že já když jdu do krajiny a vlastně prosím uvolnění jakoby z téhle prvotní smlouvy pro tu krajinu, tak najednou vidím, jak z té krajiny se vypouštějí právě, řekněme, takovéhle ty tmavší a světlejší bubliny a v tom je ta bytost. Ale v té prvotní verzi vidím tu bytost, že měla svůj prvotní potenciál, jako smysl, proč do toho vstoupila. Takže měla vždycky jako velký smysl, i když si vybrala tu negaci toho démona i pozitivum toho anděla. A pro mě to byl jako zvláštní najednou přístup, že já najednou nemusím jako soudit, kdo je dobrý a kdo je špatný v té krajině. Ale jenom jakoby zprostředkuju to uvolnění, jako rozhodčí. Přijdu a to byl faul, prostě jdeš tamhle, ale já to neodsoudím. Já jenom zprostředkuju jo, ten, tu možnost změnit změnit smlouvu, která byla celým procesem tohohle starého cyklu, my jsme vytvářeli. Tady vidíte, že jsou to naše společenské hodnoty, to všechny ty společenské hodnoty, které teďka to společenství žije. Od vzdělávání, od toho, jak si předávají pravdu, o tom, jo, jak jakoby přemýšlejí nad tím životem. To všechno byla tato ta smlouva, která vždycky s tím člověkem byla doutvářena postupně podle toho, který vliv přišel pro tu evoluci toho člověka. To znamená, že přišel jiný galaktický vliv, jiná civilizace a ona jen jako přinesla část do té smlouvy. Tak vznikal velmi obsáhlej proces, který ku podivu nás spíš jakoby zabřednul v tom, že najednou jako máme nějaké vlastnictví, můžeme s tím manipulovat a je tam spoustu prostě takových vlivů, který nás jakoby spíš naučili, že máme věci chtít, máme věci posílat furt do záměru, ale já nevím, jestli ten záměr je správný. Já nevím, jestli ta moje vůle bude uskutečněná pro správnou jako způsobem, aby dosáhla toho, co já si přeju. Protože kolektivně vytváříme velké pole energetické, které je najednou přemyšlenkované. Jo, že tam chybí ta jedinečnost najednou. Je tam spoustu rozličností, je tam spoustu nápadů, jak to udělat, ale chybí tam jednota. Proto to společenství už vzniká, už funguje, už pracuje, funguje na té jedinečnosti. Funguje, že kdyby svědomitě tvoříte jedinečnost, to znamená, jako uskutečňujete sami sebe a jste zapojeni do toho vývoje, tak jste zapojeni právě do toho společenství, který tohle podporuje také. A už na té vibrační úrovni. Už se nemusíte potkávat a říkat si to, že musíme meditovat v tuhle hodinu, aby jsme dosáhli vzestupu. To je vlastně blbost. Protože vzestup v každém vzniká úplně jiným způsobem. Každý se připravuje na ten vzestup, aby se mohl stát. Ale v přítomnosti už se může stát, 14 let už se může stát. Jo, jakoby. Chápejme se, v té přítomnosti se teď ta možnost toho už jeví už dlouho. A my ku podivu to půjď stále jako oddalujem, že to vyřeší zase jo, někdo jiný, vyřeší někdo jiný a vyřeší to za nás ten řád a my nemusíme nic dělat. Tak to je právě v tom celé, že já to vnímám obráceně, že to je v tu spolupráci, jakmile my spíš naopak se zapojíme vědomně, že se snažíme předat to osobní poznání, tím naplňuju svoji jedinečnost. Takže naplňuju i společenství, který pomáhá tomu zestupu. Daleko víc, než když jsem součástí toho chaosu. A to je jenom tak na úvod, že vlastně celou dobu se můžete podívat. A proto třeba jako naznačuju, že ta egyptská kultura, která tu byla zanechaná, tak už jakoby je určitým způsobem cinklá. Už tam jsou vlivy, které člověka vedli právě k té magii, buď té bílé nebo černé. A zároveň to bylo založené už na tom řádu a na tom chaosu. Takže tyhle věci, ano, oni nás přivedli k tomu, aby jsme takhle vypadali, aby jsme se takhle chovali. Ale tu tradici já už nepotřebuju pro další zkušenost. Já už jsem se to tady vlastně jako naučil, jak jim to funguje a co mi všechno přináší. Žít tady v tomhle tom prostoru a jak ta společnost, jo, mě uvíjí, co je dobře a špatně, já to všude vnímám, kamkoliv přijdu, tak vnímám, co je udržitelnost života, snažím se na to tak furt jako dívat. Takže když jsem dostal jakoby výzvu, že ten člověk to může znovu aktivovat, tak jsem šel do krajiny a snažil jsem se to uskutečnit, snažil jsem se to prožít. Uvědomit si, že i já jsem tou součástí a že i já potřebuji v sobě ty stíny umět uvolnit a taky si nedržet ty svý démony nebo anděly. Naopak, pochopit, proč tu se mnou jsou, co mi mají říct, proč tu jsou se mnou, co se nám stalo, jo, že všechny tyhle otázky já můžu stále jako skrz to srdce a skrz to přání si jako přát a tu chvíli vy naplňujete vyšší poslání, vy sjednocujete, naplňujete i tu prvotní tvorbu, jo, chápete to proč, proč se tu děje vzestup, a proč se vlastně neděje, a proč ho každý vidí jinak, a proč tady nám dokonce řekli, že bude spása lidstva, stačí jenom dodržovat tady nějaký základní řád a být jako jo, křesťan třeba nebo žid, a pak to prostě jako ten nový příchod spasitele někdo vyřeší. Jo, já bych řekl, že to jsou všechno takový jakoby nesmysly, který nás mají opravdu jenom dostat z té úplné zkušenosti toho, že vzestup si vytváříte vy sami. Každá bytost si to vytváří na své osobní úrovni. A ano, máme tady kolektivní vlnu, která nám k tomu dopomáhá. Dopomáhá to naší planetě, pomáhá to celému solárnímu
1: systému a Mára vypadnul na chvilku, ale píše tady Jejda, spojení přerušeno, znovu se připojují, takže věřme tomu, že Mára se připojí znovu, aniž by ztratil nitku, ale to se Márovi neděje, že by ztrácel nitku, takže já mu taky nevstupuju do slov, protože je to souvislý proud informací. Takže, přátelé, kdo byste chtěl zavolat do studia, volejte s nějakým dotazem na Máru, nebo jenom tak, pozdravit se a vyzkoušet spojení, protože mám tady ještě nějakou takovou technickou závadu, že volající neslyší Máru. A je to zajímavé, že mě slyší, byť jsme vždycky s Márou na jedné, jak se říká, šavli. Ale člověk se neustále učí, takže já na to přijdu, protože ten záměr je, aby spojení fungovalo. Dobrá, takže já vám asi pustím nějakou píseň. Nelze se připojit k místnosti. Takže je možný, že Mára tam má bouřku. Říkal, že tam začalo pršet u nich. A pokud nemá teda stabilní internet, ten datový tok, tak byl odpojen. A možná je to tím, že informace, které nám sděluje, jsou tak zásadní o tom zestupu, že někdo nebo něco, nějaká entita nechce, aby informace doputovaly až k nám. Ale já tady mám teďka normálně výpadek aj u sebe, že nevím, co s tím. Takže když tak dejte vědět, pokud vůbec lezeme ven k vám do éteru, jestli nás vidíte a slyšíte, nebo aspoň slyšíte. Tady to studijko celý jaksi zmizelo. A zůstalo tady jenom upozornění, že spojení bylo přerušeno. Takže nevím, co teď s tím. Halo. No a zmizeli všichni posluchači. Je tady nula, takže ten stream skutečně asi spadl celý. Ale vidím teda, že na svobodné vysílači tady máme sledující. No ale bez hlavního hosta večera. To asi nebude ono. Takže pustím píseň. Mně tady zmizly i písničky. Hudba. To už se mi stalo jednou před nedělníčkem, jo? Že tady spadl celý systém, kéž by tak celý systém spadl, ten Matrix. Zatím tady padá akorát studio, a k tomu vysílání ani nedošlo. A pak mě tam vypisovali, že si mám zaplatit upgrade a nějakou pro verzi. Chtěli peníze, peníze. Takže zřejmě to bude dneska něco podobného. Takže přátelé, já se s vámi asi rozloučím a pozjišťuju, kde je problém, protože nemůžu tady pustit ani hudbu. Jo, která by překlenula trošinku tady to němé místo, ale Mára se znovu nehlásí a stream mě tady nefunguje. Dobrá. Tak jo, takže přátelé a posluchači studia Deja Vu, já se s vámi loučím tady Petrucha z Deja Víčka a dáme si vědět, kde byla chybka a kdy bude pokračování tohoto pořadu, takže vám dám včas vědět. Mějte se krásně a pište básně.
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
4: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
5: Horší to může být, ne, že ještě ráno, než si člověk dá tu vodu ráno, tak ti lidé přijdou k tomu umyvadlu, tam většinou je taková ta zvláštní věc, ve které občas vidíš strašné záležitosti, to je zrcadlo. A teď ty lidi se podívají do toho zrcadla a řeknou, tyjo, zase jsem se stárnul, jako. Tak to už je taková první momentka, která předurčuje, že tělo si řekne, aha, jo, tak on se na sebe kouká, tak o to dopřejem. No, takže je potřeba se mít rád a umět třeba požádat to svoje tělo a prostě mu říct o tom, že chci být zdrav, chci, aby to či ono se mi zahojilo, aby to či ono mě nebolelo, abych se udržoval zdraví. Čili komunikovat s těmi buňkami, protože to tělo je složeno z buněk a z vody, tak to všechno jakoby do sebe pasuje, tak to nějakým způsobem mít zkomunikované. Komunikuješ sama ze sebou třeba ráno v tom zrcadle?
6: No, když se podívám na toho cizího člověka, který tam na mě kouká, tak ho pozdravím a řeknu si, no tak ty bys ale ze sebou měl něco dělat.
5: No, a to možná neděláš dobře. Měla by si říct, ráda tě vidím, vítej mezi námi. No, tak to je takové usměvné, ale něco na tom bude. Protože na tom hodně záleží a právě opačný přístup generuje takovou tu reakci těla, kterou nikdo nemá rád, a to je jednak předčasné stárnutí a jednak je to i ta nemocnost a chorobnost, která v té populaci je. Ale k tomu se ještě dostaneme. Čili my jsme se bavili o těch kmenových buňkách a co tedy ty telomery. Tak telomery se nám přestanou asi někdy okolo 35. roku života tvořit a už jenom hospodaříme s tím, co máme.
6: Někdy je to i dřív, bohužel. Takže opravdu potom už záleží na tom, jak dalece podpoříme tvorbu nebo podpoříme to, aby ty telomery, nebo ty buňky, které se z těch telomerů ty nové tvoří, aby ty telomery nebyly tak zkracovány, nebyly tolik ukrajovány, jak si hovořil o tom salámu. A to můžeme podpořit jednak tím přípravkem, o kterém jsem před chvílí hovořila, a jednak taky opravdu tím, že budeme držet určitou životosprávu, která nebude zbytečně ty telomery zkracovat.
5: Nebude je vyčerpávat. Čím víckrát je použiju, tak tím víc mi jich potom na konci bude chybět. Ale víš co, napadla mě taková věc, jak jsi řekla, že u řady lidí se ta výroba de facto zastaví dřív. Tak ono to je pravda, protože to opotřebení toho organismu, pokud nastane dřív, tak se vlastně vybudí ten dojem té hranice už nevytváření těch telomerů. Takže u extrémně namáhaného člověka to nemusí být sport, to může být třeba ten člověk propadne drogám, alkoholu,
6: no, tak to rozhodně.
5: Stresu, nějakému pracovnímu vypětí, vztahovému vypětí. Čili tam to může být mnohem dřív a třeba už v těch 30 letech se to přestane tvořit, protože biologicky ten člověk je třeba za 35. rokem věku. A klidně to může být v 25.
6: Přesně tak, přesně tak.
5: Takže ta hromádka, která by se mohla zvětšovat až do 35, se ani neudělá tak velká, jo, bych takhle řekl. Já jsem se totiž dost zajímal o to, proč vrcholoví sportovci umírají tak brzy. Někde okolo 50-55 let většinou ti lidé, co sportovali celý život, tak přijde mrtvice, přijde infarkt. Je to o tom stavu, tom vnitřním stavu toho organismu. Zalepený cévy, skřehlý cévy, plný organismus toxínů, protože třeba já vím, když já jsem sportoval, tak jsme neřešili spoustu věcí, jako byla detoxikace toho odpadu po tom výkonu. A taky mě to potom dost limitovalo a taky to bolelo. Takže dnes vím, že kdybych to provozoval nebo kdyby někoho vedl v tom sportu, tak ta péče o to tělo, ať už z toho pohledu okamžitého možného výkonu, které to tělo je schopno podávat, anebo po tom následném životu, po té sportovní zátěži, tak si myslím, že bych se choval a tomu člověku bych radil úplně jinak, než jsem to třeba měl já. Ale to je tam bohužel zkušenost, ke které vždycky musíme dospět, aby nás to někam posunulo. Tak já jsem o telomerech hodně načítal a vlastně existuje mnoho přístupů, takže je snaha ty telomery dodávat z jakéhosi mleziva, z vajíček, z předmléka kokosových ořechů a také z jader hroznového vína. To znamená, že pokud dnes nás posloucháte vy, kteří jste si nakoupili takové to hroznové víno bez těch jaderek, což je velice super, protože vlastně vás ta jaderka neobtěžují, tak jste si zase koupili hlušinu, protože ta jaderka právě a rozkousáním těch jaderek se dostáváme k tomu oleji, který je uvnitř a ten vlastně obsahuje řadu přírodních látek, mimo jiné i těch telomerů, ale je rozdíl mezi tím, když chroupu ta jaderka, anebo když to někdo umí vylisovat, zpracovat do nějakého produktu, který je pochopitelně velice účinný.
6: Tam je právě důležitá ta látka, která se jmenuje resveratrol, který vlastně napomáhá tvorbě těch telomerů.
5: No, tvorbě. Já si myslím, že ona je obsahuje, že když to tělo přestane ty telomery vyrábět, tak prostě přestane, ale je to vlastně dodání těch telomerizačních látek zvenčí a díky tomu vlastně se ta hromádka přisype. Jo, která tam je, která tam zbývá. A v tom tkví to kouzlo, že zase tělo je chytré a ono vlastně hospodaří. To znamená, má nějakou hromádku a když ta hromádka je dostatečně velká, tak tělo říká, a tady mám nějakou dermatologickou záležitost na pokožce, tak já to opravím. A tady se dělá vrázka. No tak tu vrázku narovnáme, ještě na to máme. Jako. A když ta hromádka se stenčuje, tak to tělo začíná hospodařit v tom smyslu, že udělá priority. To znamená, bude opravovat nebo bude poskytovat ty telomery zejména těm buňkám, které je potřeba, aby žily co nejdéle. Srdce, plíce, mozek a tak dále. Na úkor toho ostatního. A právě to hospodaření se projevuje jako ty rychlé příznaky toho stárnutí. Můj výklad, tak jak jsem to pochopil já. Co si o tom myslíš ty? Neříkej, že mám pravdu, řekni svůj názor. Aby to nebylo tak, že chceš mít svůj názor, řekni, já ti ho sdělím.
6: No já nemůžu nic jiného říct, než že jenom potvrdit to, co říkáš, tak jako takhle nějak to je. No.
5: A my jsme spolu viděli právě člověka, který se okolo těch telomerů hodně zaobírá a je pravda, že ten jeho věk by mu nikdo nehádal.
6: To rozhodně.
5: Jo, takže opravdu viděli jsme cirka 80-letého člověka.
6: Ano.
5: Jestli se nepletu. A ten 80-letý člověk nejenom...
0: A proč to jako potřebuju třeba k životu, nebo jako k čemu mi to jako má sloužit, tato informace, tak klidně můžu pak jako víc těch praktických věcí jakoby navázat úplně na závěr. Ale já nevím, kdy se to jako utlo přímo, ale v sobě cítím takovou jakoby, takový jakoby částečný uspokojení toho, že jsem to tam několikrát jakoby řekl v různých pozicích, v různých pohledech a v různých náznacích, co se teďka jakoby děje v tom člověku a co je primární vzestup. Protože celou dobu si ten vzestup člověk svým přesvědčením projektuje, jo, jakoby postaru. Až tehdy on zažije jakoby všechny ty malé narození a ty malé smrti, aby neustále jakoby pochopil až už ten prenatální prvotní stav, tak v tu chvíli se jakoby uvolní i z toho, proč jako neví, jo? Proč neví ty odpovědi, na které by se rád zeptala, neví je a hledá je všude okolo. V různých pravdách a v různých technikách a řádech. Přitom on skutečně tím nástrojem je. On by měl jenom člověk opravdu přijmout sebe jako nástroj a toho správce, toho rozhodčího, a jaký vývoj se tady opravdu odehraje. A umět říct svůj názor, a zdravý názor, který není destruktivní, ale naopak tu společnost nějak podpoří, mi připadne jako velmi, velmi ozdravná věc pro každýho, kdo si to vyzkouší. Protože když člověk jako společně něco vytváří, cokoliv, nějaký dílo nebo větší, hlubší projekt s člověkem nebo stavba nebo typicky něco jiného, tak vždycky záleží na tom, jak se ty lidi navzájem dohodnou a podpořejí v tom celém projektu. Jo, že si tam vlastně hledají tu svoji správnou pozici a kde se jako správně učej, aby mohli mít to pochopení. Tak to pro mě znamená, že já přijmu jakoby svůj návod k použití, který je ve mně, v tom prenatálu toho úplně toho mýho prvotního narození. A tam já si tohle přečtu. Takže pro mě najděte své vnitřní dítě, vysvoboďte ho, očistěte ho natolik od těch strachů a různých prostě nepříjemností, prostě ho milujte tak, až se očistí a začne to vaše já skutečně jako tu podstatu nebo vůbec jako ten váš smysl vyzařovat. A tohle vyzařování můžeme říct, že je ta čistá láska. Že činíte všechno proto, aby se ten vývoj podporoval v rámci té udržitelnosti. Kdy ta jedinečnost toho bodu přichází k té celistvosti. A teďka člověk měl být hozený do té tvorby, aby jakoby z té jedinečnosti krystalizoval skrz to božství, protože krystalizovat znamená, že si zažíváte různé formy, jo, různé ty tvary, formy, kosmologii. A teď projdete celou tou krystalizací až zase do té celistvosti. Je to vlastně jakoby nádherná věc, kdy si pak už najednou víte proč. To znamená, že jestli máte pocit, že se vás tohle netýká, tak se vás to týká, protože vy se rozhodujete jako lidi. To znamená, vytváříte tvorbu. Ale pak je tam ta otázka, jestli to, co tvoříte, vytváří ten smysl nějaký váš životní. A jestli tam je to proč. A jestli se vám i tím jako vysvětluje to, proč vstupujete do té zkušenosti. A to je obrovský krok, proto opravdu i v rámci vzestupu si teďka každý jakoby opravdu

to stalo těmi modly, sociálními, finančními, jo, formou hudby, filmu, to je jedno, tyhle ty modly, hlavně aby jsme měli modly, aby jsme někam mohli tu energii dávat, protože my jsme opravdu neustále generující tvořivý aspekt jako celiství evoluce. To znamená, že nás museli jako nějakým způsobem jako naučit se zbavovat té energie, protože by se v nás navýšila, takže bylo jasný, že vyndají to ven, jako modlu, to nechaj, to naše božství, a my se k tomu budeme modlit. Takže uděláme jako sekundární nastavení, není tam to primární, kdy jsme i s tím božstvím, ale naopak jsme to zboštili, oddělili. A ta rovnováha v tom vývoji spočívá v tom, že není to vlastnictví. Jo, že nikdo nevlastní vývoj, to je jako společná věc, že? Ale tohle dělá pravý opak. Jo, tím se tato věc jako to vlastnictví rozděluje a víc hrotí. A v rámci evoluce se dá říct, že ten, kdo vládne jako zemi, tak je jakoby, jak to říct, tak má k dispozici prostě velmi jakoby vyspělou technologii na ovládání tak dokonalé bytosti jako člověk. Je podle mě jako je geniální jakoby nástroj, jak toho člověka přesvědčit, aby on svobodně předal svoji jedinečnost, svoje řemeslo pro něco, co nechápe, proč dělá. Jo, že úplně ztratil ten smysl, takže ten člověk je pak lapenej, že nedokáže tu svoji tvorbu zase vrátit naspět té celistvosti. Neustále to jakoby dělá pro ty svý pány, aby si vytvořil nějaký vlastnický post, aby vznikla jakoby hierarchie, že já vlastním ten labirint, takže najednou vlastním labirint, takže každý, kdo půjde po mým labirintu, tak dosáhne stejný hodnot, je ten stejný princip. A kde neustále ty linie vytvářely ty labirinty a dostávali jakoby vlastnictví toho, jo, toho, že tam někdo půjde. To úplně vidíte, jak je ta vázaná na to zasvěcení toho rodu, že ten mistr z toho rodu má zasvětit toho žáka a zároveň tam funguje furt tohle ten koloběh. Neustálý množení se k té linii, aby zesilovala tu kvantitu. A ve své podstatě já už tady zase vysvětluju, že tam důležitá je ta kvalita, ale zároveň ani jeden z těchto extrémů nemohl jakoby vyrovnat zase znovu jakoby ten vývoj člověka. Takže člověk se snažil udělat něco, a co by ho jako nevyvádělo z té kvality, ale zároveň chápal, že je potřeba se jako množit, jako kvalita i kvantita se musí dál množit, aby v určitým měřítku ta evoluce šla dál a dál. Takže bylo jakoby za úkol pro tenhle cyklus vytvořit nějaký způsob chování, který by to dělalo formou samosprávy, kdy člověk má to svědomí, dokáže dělat svědomitě ty věci, takže ho svoboda jako nezničí do toho chaosu. Naopak pochopí i ten řád, že není nutný si furt něco definovat, ale naopak být svobodnej v té tvorbě natolik, že udělám právě to rozhodnutí takový, který potřebuju, ač jsem tu zkušenost, nebo jo, že nějaká pravda někoho mě říká opak, tak já se snažím právě jako jít za svým jakoby pohledem. A v tom jsou jakoby dva rozdíly, že ten stávající tu vládu vztahuje jakoby k tomu jedinému, tomu vůdci, který je jako ten král, který řídí celý království. Kdežto ta svobodná spolupráce spíš dělá, že každý je ten jedinečný, ten prvotní bod i ten tvůrce, že je v obojí. A to pro mě jako byl velký čin si to vlastně uvědomit, že tohle naše jednoduché chování, které zažíváme v kariéře, v práci a právě v tom řemesle, kde tak vlastně jakoby řešíme tohle dilema té tvorby. Jo, protože to dilema tvorby právě je v tom extrému toho chaosu a toho řádu. A my to dostáváme jako

0: úžasnou zkušenost si to tady zažít a určitým způsobem to zpracovat a vyrovnat tu odstředivou a dostředivou sílu té celé a to celého tvořivého aspektu té duální existence. Tak pro mě to není tím, že já přijmu toho jediného Boha, jo, ale to společenství, který je v té jedinečnosti. Tož mě jako těší, protože to znamená ten Jahve, to znamená běžte to k tomu jedinému Bohu. Víš, že oni prostě vytvořili tak, ten nový světový řád na tom, že jdeš k tomu jednomu, ale v tom dogmatickým, hierarchickým posloupným zasvěcování do této vlastně jakoby prapodivné magické kosmologie, kterou pak skončila až jako kabala, že jo, nebo prostě to šlo až do hloubky, do těch nejtemnějších rituálů. A vychází to jakoby z jednoho samého učení. Ano, to všechno bylo i důsledkem toho, co se vlastně jako dělo na té planetě, protože oni sem vstupovali různé vlivy, různé galaktické linie, které měly různé vlivy a jakoby tuhle tu věc, ten ústřední program, jo, tady to dogma, se neustále měnilo podle toho, kdo přidal jakou zkušenost z dalšího galaktického rodu. Ale ten člověk fungoval vždycky jako, že on uměl ty rozdílnosti jakoby zpracovat. Takže pro ty různorodosti těch řádů vždycky vytvořil geniální řešení, jak by to mohlo fungovat. Ale bylo jedno, jestli to mělo ten negativní potenciál nebo pozitivní potenciál. On ten člověk jakoby umí to udělat. Jo, jakoby. On má takový ten efekt toho, že tu rozličnost umí vyřešit. Takže do něj vlastně jakoby ty rody, které byly hodně rozličný, tak jim taky pomohly s tou evolucí, když vstoupili do toho člověka. Byla tam určitá kooperace. Jenže ten člověk byl nebezpečný, že on se přirozeně tou vibrací země a duše země na něj působil a on se navracel vždycky k tomu prvotnímu nastavení. Takže oni vymysleli, že nejlíp bude, když si vždycky vytvoří jakoby ten reset, jo, aby člověk zažil ten Armagedon, ten trest, jo, úplně ten extrém toho trestu, že za něco může, tak si může a tím Armagedonem jakoby uvědomit, že ho jako trestá ten Bůh a pak může znít teda z té trestě může znít ta oběť a člověk je pak jednoduše potom zase jako vymazaný pro další evoluce a nedokáže zestoupit, protože zapomene jako na tu historii, protože je v šoku, má prostě ztráty paměti, takže se v další generace už nepředají ty informace. Takže tyhle ty rezety, tyhle ty Armagedony byly tvořený, protože ten člověk se moc probouzí a našel by jakoby jo, úplně jiný princip, že oni se báli jako ztratit tu vládu tady, takže udržovali ten řád furt takhle stavěný, jak se dohodli na začátku. Že pokaždý, kdyby ten člověk to změnil, to předivo toho vývoje, tak by mohl dosáhnout zestupu, oni by ztratili tu nadvládu toho jediného Boha.
1: Maro, můžu chvilinku, aby jsi taky odpočinul?
0: Jsme ano, rádi, můžeš.
1: Jsme rádi, že jsme navázali ten kontakt. Vidíš, my jsme taky jak Kejklíř, my se nevzdáváme, on pořád tvoří ty mořice, pořád špekuluje, ano, a vytváří ty vize a funguje mu to a nám to taky už funguje, zase jsme zpátky ve studiu, přátelé. Já pak to vysílání teda dám dohromady, tady tu pasáž němou tu vynechám. Jejda, už mě tady zaznačí ta kolečko něco. Já jsem jenom chtěl k tomu, prosím tě. Já třeba osobně, já jsem vlastně nikdy, aniž bych se tomu věnoval, jo, jakmile jsem vnímal jako Boha, stvořitele, tak jsem ho nikdy neměl za jednu nějakou solitérní bytost, ale spíš jako pramen nějaký, nebo zdroj. To znamená nějaký komplex něčeho, energetický nějaký ten tok, proud, jo, a ne jenom jako solitéra jednoho. Ať je to třeba nějaký ten Jahve, no, Buddha, nebo ten Ali jejich, jo. Takže to je k tomu stvořiteli a to je zatím tak vše. jo, co jsem chtěl, jenom k tomu. Já jsem měl ještě něco malinkého, ještě nějaké doplnění, teďka mě to vypadlo. Takže Maro, klidně teda pokračuj dál a já tě budu poslouchat.
0: Já teda děkuju. Ono to je velmi, velmi náročné téma.
1: Je.
0: Je, protože je hodně prastarý, víš, ty prvotní...
1: Promiň, ano? já už jsem si vzpomněl, jo? Hodně informací. Bavil se za tom vzestupu, jakože někomu je, kdo se hodně probouzí, třeba zabráněno, aby mohl vzestoupit. A mě potom by zajímalo, co se jo, s takovou duší nebo člověkem, byť je hodně už jako má vysokou úroveň vědomí, ale přesto je mu v tom zabráněno, co potom se s ním děje, jo, jako s bytostí, s duší nebo s člověkem.
0: Prosím tě, to nemyslím jako zabráněno vzestupu, bylo to myšleno tak, že ten člověk nemá celistvý vzestup úplně ke zdroji. Mm-hmm. Ale vždycky jakoby ten vzestup třeba v tom božství nebo v té prvotní tvorbě. Takže se najednou probudí v určité vibraci, v určitém těle vibračním, na určitém místě, které je pro něj jako pro další jako cestu. A když se jakoby já představím jako zabrání, ono nám není zabraňováno vzestupu. My jsme si někde udělali ty smlouvy proto, aby naše osobní potenciál, víš, jakoby, naše osobní síla byla odebírána. A díky tomu si my bráníme vzestupu. Jo? Že my bychom už dávno mohli vzestoupit, ale nedokážeme to, protože se furt řešilo to vlastnictví těla člověka. Takže člověk si řešil, já jsem Slovan, já jsem tamhle, víš, jako snažil se najít větší potenciál jakoby sebe, aby si mohl přečíst jako návod k použití, tu podstatu. Jo, jako jestli si rozumíme. Uh-huh. A tohle je ta důležitá část, kdy v tu chvíli my najdeme podstatu, ten prenatál, tak tam jsou uložený už ty prvotní smlouvy, víš, tam to cítíme. Tady naznačovala byl krásný, jak tady divačka, že vystoupila o těch bytostech. Ano, v dětství nás navštěvovaly tyhle ty bytosti, které teď potkáváme na té cestě. A my se opravdu jakoby znovu jenom navracíme do toho příběhu, který jsme zapomněli. On v tu chvíli, jak mu nedáváme pozornost tomu příběhu srdce, tak ten příběh se zastaví. A najednou se náš svět začne odhrávat jenom z té budoucnosti a minulosti. Jsme v tom sekundárním prožitku. A jakmile vstoupíme jako do přítomnosti, do toho primárního prožitku, tak ten příběh srdce se začne zase odvíjet od té chvíle, kdy jste ho opustili. A když ten příběh srdce pak dokážete i do té evoluční další spirály dostat, jo, jakože řešíte jakoby tu cykličnost, jo, těch prožitků, protože v každé té spirále je jeden vesmírný cyklus, takže ten člověk se narodí najednou třeba do nějakého nebe, jo, řeknu třeba páté nebe, třeba řeknu jen tak ze srandy, do určitý galaxie, k určitý hvězdě a tam si zažije znovu tenhle cyklus nějaký. A pak se znovu třeba vrátí na Zem. Ale hle, narodit se tady na Zemi znamená, že už jste všechny ty cykly docela dostatečně proběhaly, protože narodit se tuhle chvíli znamená, že ty bytosti už mají zpracovaný jako ty svoje božství, tu tvorbu. Aby tady byly k dispozici pro vzestup, potřebujou mít bytosti, které umějí tu tvorbu, takže pro ně to byla výzva, že si to můžou někde vyzkoušet, že už to třeba chápou, tak se narodili tady jako hvězdní semínka na Zem. A v tu chvíli zjistí, že to tělo, ten člověk, je něco jiného, než měli dřív tělo tamhle v těch cyklech. Protože tady se narodíte a máte to celý. Už nemusíte do cyklu, nemusíte tam, tady to máte rovnou ke zdroji. Jo, to je velký rozdíl. Když to tady neustojíš, tak si ještě jdeš někam prostě do nějakého hvězdního systému, do určité úrovni nebe, prožít nějaký proces, aby se mohl znovu narodit na Zemi a tady to zpracovat celý.
1: Mari, Já vám řeknu teďka jenom v krátkosti můj příběh jako vzpomínku, který se mě udál na základní škole asi v 11 nebo ve 12 letech. Jo? Asi mě bylo už tehdy jako něco naznačeno ohledně teda duše a těla. Jo? A mně se to opakovalo. Mně to trvalo asi půl roku a já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. Stejně třeba jako Petra Galtič se ptala na tu schizofrenii a na ty světelné bytosti a na to, že hodně věcem nerozumí. A já jsem tomu skutečně nerozuměl. Začínalo mě to brněním, hučením v hlavě, jak jsem seděl za tou školní lavicí, jo, a poslouchal tam kolikrát ty bláboly a nesmysl, které mě vůbec nebavily. A už jsem říkal, aha, něco se děje, jako jo. A normálně jsem se vznesl a viděl jsem sám sebe, jak sedím prostě v té školní lavici a měl jsem z toho divný pocit, jako jo. Já jsem tomu vůbec nerozuměl a vím, že jsem se vždycky zvedl, jako že jdu jako na vécko, jo, a otevřel jsem dveře z té třídy, šel jsem po chodbě, začal jsem utíkat a vždycky jsem utíkal po té, a viděl jsem se neustále z vrchu, jo, a utíkal jsem po té chodbě, po schodech, dolů, do šatny, jo, a tam jsem seděl a měl jsem prostě divný pocit, říkám, co to je, co se to děje, jako, a měl jsem až tak jakoby strach, jako, jo, protože to bylo pro mě jako nový úplně, jak kdybych se odprostil od svého těla a byl někde v tom prostoru nad tím tělem. A najednou to přestalo, já jsem se dostal zpátky do těla, jo, až byl jsem vyklepaný z toho, šel jsem zpátky teda, jo, do té školní lavice a dělo se mě to asi půl roku, jako několikrát po sobě a pak už jsem věděl, co se stane, ano, takže už jsem třeba aj vydržel v té třídě, jenom jsem se pozoroval, už jsem jako nikam neprchal, jako bych chtěl utít sám před sebou do té šatny třeba, která byla pod úrovní té školy, v tom suterénku, jo, kde nebylo tolik světla a byl jsem tam jako sám. No. Takže to se mě dělo, nerozuměl jsem tomu, dneska už tomu asi rozumím, jo, že to je asi to vytělesnění, jo, že to odpojení třeba toho vědomí nebo té duše od té tělesné schránky. Takže jestli bys, Maro, jenom třeba, ještě máme čas, 20 minutek, k tomu mohl něco, jo, k tomu zážitku, co mě to mělo naznačit, proč se mě to událo, jo, jestli bys mohl k tomu.
0: Já bych znovu navázal, já si myslím, že tady tenhle prožitek ten rád sdílím, protože a pro mě byl velmi důležitý životně. Bylo to v době, nevím, třeba nějakých 17, 18. A cítil jsem, že jako potřebuju nějakou změnu a třeba změnu jakoby paradigmatu. A ta změna paradigmatu a v člověku jako vyvolá vlastně změnu jako celou životní jako pohled jakoby na ten smysl, jo, nějak z toho života pro mě teda samozřejmě. A vnitřně jsem si už jako přál, aby se mi jako probudilo to moje srdce, abych mohl jakoby uzřít sebe sama, víš, v té své láskyplné jako bytostnosti, jako se uzřít, vidět se, abych se cítil jako živej, protože jsem si připadal spíš jako nemohoucí člověk. A furt jsem si vnitřně jako přál, aby konečně ke mně ta duše už se navrátila a já už jako jsem našel jako ten domov, který mi jako vnitřně všude jako chyběl, jo, ve vztazích a takhle jsem to furt nějak nahrazoval. A chodil jsem do té krajiny, ještě to prostě jako bylo takové, jako že jako jenom sedíš v krajině, přání a něco si zaspíváš, zabubnuješ, tak jako zpříjemnění a jenom to tak posílat jo, do toho srdíčka, jako to přání. A já teďka přeskočím, ale jako pamatuju si, že v mládí jsem měl otravu krve, která se mi stala tak, že jsem měl strup na ruce a ten jsem si roztrhl o strom a z toho mi to začalo jakoby hnisat potom okamžitě a jako měl jsem otravu krve. Jo, jenom si pamatuju z mládí. A teďka si představ, že teda vracím se zase do tohle příběhu, kde volám, aby se probudila ta moje duše, to moje srdce. A najednou a mám chuť si koupit tibetskou mísu. Jenže v tom roce bylo opravdu málo jako prodejen, kde se dá sehnat pravá, jako tibetská nebo tohle. Tak jsem dostal nějaký nasměrování od kolegyně, ta mě poslala, že tam má výtečný, tak jsem tam jel za tou paní do Prahy. Pak jsem si udělal takový fakt dobrodružný vejlet v té době ještě, že jo. A vejdu do té prodejny, vybírám si tam ty zvuky a jenom jediný zvuk ze všech těch tibetských míst, který jsem chyt a takhle jako břinknul, tak takhle rezonovaly v tom mém těle úplně jako když, jako energeticky, že to dělalo tyhle to brnění různý a vytahovalo to vědomí jako ven z toho těla. Jo, byl to takovej přesně zážitek, který si tady naznačil. A teď úplně úžaslej tou mísou jako odnáším úplně jak poklad k té paní, ne? To si ani nevšim, jak vypadá. A najednou ona jenom něco jako říká, já jsem v takovém jako tranzu a pamatuju si najednou, že si podáváme jako jenom ruce, že jí předávám ty peníze za tu mísu. A jak se dotknem, tak jako když dostanete elektrický šok, jo, takovej ten turánu, statické energie, jenže to bylo skrz to brnění, který jsem v sobě cítil. To nebyl statická energie, ale jako by ty bytosti udělali záblesk té jednoty, toho proč. A mě to vrátilo do toho příběhu, o kterém jsem vám vyprávěl, že jsem jako dítě, běhám v lese, hraju si s dětma, ale najednou ten příběh vidím úplně jiný, jako multidimenzionálně, že tam vidím víc poloh. Vidím tam polohu toho dítěte, vidím polohu těch dětí, jak to vidějí. Vidím ty božské bytosti, které se tam snášejí a něco se snažejí. Vidím duši a ducha, jak tam kmitají. Prostě viděl jsem všechny ty polohy najednou, skrz to, že jsem se dotkl někoho, úplně cizího v krámě. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem se rozhodl, jako i tak malý dítě, jo, jsem se rozhodl, že ta moje tvorba, víš, ty všechny bytosti, které byly navázeny, ty průvodci a ty anděly, že jsem úplně uzavřel a říkám, já to srdce takhle nechci, to je moc jako tady citlivý. A takhle jsem se jako uzavřel a stačila mi jenom ta hra s těma dětma. Jo, takový to, že jsem zapojený, že jsem tam vnímaný, ale celý tohle srdce, který stělesňovali právě ty bytosti země, a ty božské bytosti a ty anděly, jsem všechny takhle prostě jako zavřel do toho srdce. A cítil jsem to jako v obrovské jakoby, jako zradu, že jsem to jako udělal, jo, jakoby, jako dítě, chápeš jako dítě, to nemůžeš takhle chápat, protože tu zkušenost ještě nemáš, takže na tebe je docela tím systémem hodně tlačeno, víš, jakoby, aby ses tady dobře jako bytost neusadil, jo, aby to vědomí jako do toho těla vstupovalo už nějak pokřivený a mohlo na nás jako do hloubky působit, takže jsem si uvědomil, že vůbec jako to chování společnosti velice působí a ovlivňuje, jak se ta naše duše a ten duch do toho těla jakoby dostávají. Takže tato forma vzdělávání, která vyšla z toho světového řádu, který je založený na tom, že se učíme nějakou pravdu někoho, ne, že to sami poznáváme, je tohle důsledek. Jo, že my tím jedem jako setrvačně z toho, že to dítě už vstupuje do tohohle paradigmatu. Takže jsem si uvědomil, že se nám děly i horší věci, aby dosáhli jakoby toho ovládnutí té bytosti tady. Takže pro mě byl velký jakoby krok přijmout to, že můžu být jakoby součástí celého toho procesu a že se neodděluji. To mě velice jako pomohlo se skrz tu krajinu takhle jako víc propojit. A uvědomil jsem si, že potřebuji otevřít to srdce. Takže já ve výsledku, když jsem si uvědomil to rozhodnutí, co jsem tam viděl, tak jsem to tam jako rozpustil v té vizi sebe, těch prožitků a konečně se mi otevřelo to srdce. A zase jsem stál u té paní a oba na sebe koukáme a měli jsme stejný mystický zážitek. Víš, jakože najednou mi řekla, jakože, že ví jako všechno, co se jako všechno stalo. A bylo to asi z důvodu toho, že jsme byli třeba provázaný někde s tím naším a větším, tím celistvým příběhem. A díky tomu, že jsme se bytosti, který mohli si ten osobní příběh jako takhle navíc jako předat, ještě jako na té dimenzionální, na té metafyzické stránce, to byl pro mě jako skvělý zážitek. Že tohle jde sdílet s někým. A že ho vůbec neznáte, no a ho potkáte na ulici, kdykoliv, může kdokoliv. Ale ve výsledku spíš jde o to, jestli ten člověk je jako připraven, že on se jakoby snaží být připraven na to, aby se to odehrálo. Tak o tom je i ten vzestup. Jde o té vnitřní připravenosti, té samostatnosti a té zodpovědnosti za tvorbu, a aby jsme pochopili ten hlubší celistvý smysl.
1: Když se zbavil teďka nedávno v dnešním vysílání o tom, že být teda člověk jako tvůrce tvoří, tak stejně by měl vlastně pochopit to, proč a jestli to má ten smysl, ten skutečný smysl, jo? Protože tvořit můžem cokoliv, jak jsem dneska vrtal díry na kůli, tak ono to třeba ani není vlastně ten smysl, jo? Proč tvořit. Jo? Takže jak člověk pozná, že je to gro, to pravé ořechové, co momentálně tvoří? Jo? To je ta otázka, proč vlastně. Jak to člověk pozná, co mu to sdělí, jako, že to je ono přesně?
0: Jak jsem říkal, ten prenatální stav je návod k použití. Když ty nebudeš mít přečtený celý návod použití toho zdrojového kódu sebe, jo, tak nejsi schopen přečíst ten celistvý příběh. Když nemáš to dekodovací zařízení, která ta podstata, která ti vlastně ti to vysvětlí. A to je jakoby stejný efekt, že tu složitost pochopíš až skrz tu jedinečnost, tu jednoduchost, tu komunikaci. Uh-huh. Když zjednodušíš ty algoritmy natolik, že ta složitost jde pochopit, víš, jakože. To je to, jak jsem říkal, že je něco kvalita a kvantita, to je furt jako stejný ten proces, jakoby v tom. No,
1: pro mě je takový indikátor, jako třeba to, jakou míru radosti prožívám při nějaké tvůrčí činnosti. Jo? Někdy jako tvořím jenom tak, že dobrý, na pohodu, parádička, tam si natírám trámek, jo, tam si přišroubuju prostě na altán, něco dobrý, ale jakmile tvořím třeba hudbu, mně se zastaví čas, jo, úplně prostě se ocitnu někde jinde, jak kdybych ani vlastně jako nebyl, jo? Jak kdyby prostě jenom byl součást toho procesu, někdo, něco, jo? Že nevím, jestli já jsem ten, jako ta bytost, ten člověk, anebo jsem ta kytara, nebo ten zvuk, nebo ten prostor. A pokud je to tak jako silný zážitek, tak si myslím, že to je právě ten smysl, ten bytostní smysl, proč tady jsem. Jo? Když se ocitnu tady v tom stavu někde mezi. A to je právě, teďka já jsem, vlastně tady to dnešní téma je ten kód 144 a někde jsem zaregistroval, že to je vlastně prostor, nejenom teda číslo, ale prostor, kam se až člověk v tom fyzickém chápání světa může dostat a zatím už je vlastně ten předěl mezi zjeveným a nezjeveným světem, jo, což třeba nemusí být úplně představitelný, takže do těchto prostorů já se dostávám při nějaké tvůrčí činnosti, teda většinou je to hudba, jo, nebo něco podobného, nebo třeba skládání textu, ale může to být i manuální práce, jako, jo, která mě dostane tady do těchto prostorů. Co si o tom ty myslíš?
0: Přesně, při jakékoliv tvůrčí činnosti my hledáme jako smysl, jestli nám to fakt jakoby něco dává. I když je to běhání, ježdění na kole, hraní fotbalu, jo, cokoliv. Tvorba jako řemesel, to vidíš úplně. jakmile je to práce, bez toho aniž by ti to bavilo, že ti něco učí, tak ti to začne jako brát, tak to zase nemá ten potenciál, takže ty se měníš, takže furt jakoby hledáš, jakoby ti jsi vybral zkušenosti a oni jenom ve správný okamžik do tebe zapadají různé prožitky, jak pozitivně, negativních, a ty ve výsledku vytváříš poznání, které je jakoby univerzální pravidlo pro udržitelnost. No. A když to bude svědomitý, svobodný, svědomitý, tak jsme schopní jakoby soužití, víš, jako i s tou planetou. Ne jako přesně ta nadvláda, že my jsme ty nejvyšší a my můžeme všem brát, protože jsme ty nejvyšší tady. Jo, že ten jejich smysl přesáh toho, že nám jakoby všichni určujou, co máme vlastně dělat. Ten řád je ve výsledku jako pěkný neřád. Jo, že on nedává vůbec možnost jako svobody. Čím více jako nastavený, tak je trestající a je prostě jako soudící úplně drsně. A ve své podstatě pak, když se na to člověk podívá z toho proč, tak přestává mít právě ten trestající efekt, že vlastně i chápe lidi, proč se tak chovají. Jo, že se on sám přestane, ten člověk, taky trestat, když je jakoby v tom míru, tak nemá jako tendenci někoho furt soudit a trestat, že chápe, že to je jenom jeho teď zkušenost, kterou se jako prožívá, aby pochopil tu celistvost. A proto vlastně to naznačuju, viď, tady Petrucho, dlouho, že neexistuje jakoby dobro a zlo pro nás lidi, protože my žijeme jako vedví toho. A nemůžeme ani jednomu prostě dát jako přednost, protože my se snažíme tu rozličnost prostě jenom vyhodnotit a sjednotit pro další budoucí udržitelný život. To je velice zvláštní věc, protože já jsem se tady, je zajímavý, že jsem v různých společenstvech se řeší otázka udržitelnosti jakoby toho společenství. A zkoušely se různý nápady, že jo. Různý modifikace nápadů, ale vždycky byl jako problém, že byly dvě linky. Jedna linka furt chtěla jakoby tu svobodu a všechno pro všechny, jako málo toho řádu, a pak ty druhý, kteří zase chtěli moc toho řádu, jako všichni držet podle toho, jak se mají chovat, a všichni budeme to dodržovat, a jo, prostě ten dogmatický systém. Ale vždycky výsledek toho měl být. A teď, jo, když to vidíte, máme i ve vládě, jak tam jsou ty různý prvky, tak tam vlastně jakoby se v nás moduluje tenhle ten pohled, jakoby jak uchopit ten vývoj. Jo, že my myslíme, že změníme svět, že budeme volit nějakého politika a stranu, která něco jako stvoří pro nás. Jo, jakoby. Tak podobným způsobem my můžeme dělat věci tak, aby jsme chápali proč, a pak se to stane, jako že jste tvůrce, tak se vám najednou začnou ty věci jako dít, protože jste ten cyklus jako pochopili. Jo, už jste najednou tvůrci, že chápete proč. Nemůžete hrát jako božské já filharmonii, protože neznáte noty. Jsou ty cykly, prostě potřebujete znát noty téhle hry, aby jsme byli schopní vzestoupit, proto my všichni teďka hledáme v tom genomu, hledáme v té naší minulosti a budoucnosti, hledáme v těch všech našich multidimenzionálních bytostech jakoby takové speciální tóniny, které zahrajou ten celistvej jednotný břink. A v tu chvíli by měl nastat jako dostatečný potenciál pro ten vzestup. Já proto věřím, že to je na každém jedinci a že to nejde naučit, aby ten člověk zaspíval něco, co v sobě nemá. Víš, jakoby. Proto nemůžeš tu tóninu zaspívat, protože jsi ji neprožil. Víš, jakoby. Tak proto, když to někdo vyhlásí na plakátku, neznamená, že to jako bude fungovat pro všechny. Že každý je opravdu jinak nastavený, jiná tónina. A my potřebujeme hrát opravdu jako filharmonie, úplně, úplně grandiózně, krásně a úplně neskutečně. ale potřebujeme proto, aby jsme se jako uvnitř sladili skrze tu jednotu a celistvost. A pak všichni děláme identické věci, totožné, jsme jedna bytost. Jo, je tam, už tam není ta nadvláda, ale chápem tu jedinečnost a tu celistvost. Je to vlastně jakoby jiný efekt, než nás unutili přijmout, jakože něco zboštit, naopak se jako dostanu víc k té své síle, k té své jakoby tvorbě a tak dále. No, jediný, co mě teda jako napadlo, že spoustu lidí teďka už předtím mi volalo, protože jsem měl různý klientely, který vlastně se přesně nemohli dožádat uvolnění určitých smluv, třeba určitých bytostí, které byly rodově navázané třeba na tu rodinu nebo na ty lidi. A vlastně jsme i skupinově dohromady žádali, aby byla udělána revize v rámci toho zdroje, ale někdy se prostě jako stane, že je to evolučně jako blokovaný, protože se ty strany jakoby ještě nedohodly v tom rodě. Takže třeba se dá podnět aspoň proto, aby se to jako nějakým způsobem vyřešilo a že i skrz ty mý prožitky bych to mohl pomoct jako zpracovat, tak to se taky jakoby dá jakoby říct, že té duši a duchu chcete jako pomoct a že si je budete zvát do toho srdce a budete se snažit rozpomenout na ty všechny potřebné věci, to je ten návod k použití, no, abyste měli hlavně návod k použití.
1: Maro, máme 2 minutky a něco před koncem, teda před vypnutím streamu na Svobodném vysílači a máš tady pořád ten první slajdík, takže
0: Oni byli jenom takový zmenšený a zvětšený, ano, ale
1: dobře,
0: tak myslím, že jsme všechno probírali, tak nemusíme ani slajdovat.
1: Nemusíme slajdovat, nicméně já všechny tady ty 3 slajdíky nahraju pod vysílání, informace, kontakt na tebe, na tvoje stránky.
0: Nechali jsme, tohle to kolovalo na Facebooku, je to anglicky, je to určitě z umělé inteligence.
1: Viděl jsem to.
0: Ale je to výčet jakoby tato informace o 144 tisíc. Nebo odmocní na 12, nebo dvakrát, teda na druhou, ne. Druhá odmocnina z 12 ještě teda pro počet jakoby matematický.
1: No.
0: Dobrý, tak je tam teda překlad i v češtině, jsme se pokusili taky, někdo mi poslal překlad v češtině. Je to tam jako docela rozumně ukázaný, o čem jsem asi se bavil, co je součástí té smlouvy. A jediný, co musím jako uznat, že jsem jakoby nečekal, že to člověk má v sobě jako v genomu. Ale když se jako člověk by uvědomí, že pochází z toho prvotního Adama a Evy, jo, když si to představím, z nějakého člověka, tak ty prvotní příběhy, které on tady mohl zažívat, se nás prostě určitým způsobem jako dotýkají. A jo, i v těch našich prvotních jakoby rozhodnutích, které mohly následovat, když jsme tu byli poprvé. Proto určitě terapie v rámci toho vnitřního dítěte velice doporučuju, protože tam jdeme do hloubky, když si vy jako představíte svoje vnitřní dítě a když máte pocit, že se nějak brání nebo že ho ne...
2: Přepojujeme na jiné studio.
3: Ahoj. Něco se děje, že jsi takový. Čau, ahoj. Slyšíš mě? Halo.
4: Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí.

držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Tak vítejte, vítejte u dnešních pokřivených zrcadel. Upozornění, Míšo, pro tebe. Ono mi to tady trošku leze jinudama, než má. A tak se děje to, že když hraje znělka, což možná ty ani neslyšíš, tak ale ty jsi slyšet ve vysílání. Jseš tam?
1: Tak to je dobrý.
0: No, bylo to zajímavý.
1: Já tak chrůstal, nejob srandu, no.
0: No jo, no.
1: Já jsem znělku neslyšela, no tak prostě
0: no,
1: proto, to jinýma.
0: Ano, proto jsi se to dožadoval. Já to pak musím přehodit, ale nechtěl jsem to rozvrtat před vysíláním, víš?
1: Hned.
0: Ne, nechtěl jsem to rozvrtat před vysíláním.
1: To byl dobrý úvod.
0: Chce to jako, víš, tak. Dobře, tak já tě přivítám. Míšo, vítej, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, no tak to už jako všichni ví, že jsem vlastně z toho mě trošku jako vítr, no.
0: Větry? Vanou větry?
1: No ty tady teda vanou, já musím říct, že tady v Praze je takovej vítr, že by to urvalo i vlajku na stožáru.
0: No vidíš, tady úplně bez větří, klídek.
1: Jo, tak tady je teda vítr už 3 dny. Jako opravdu dost jako silná. Dneska, teď večer, my jsme ještě někde k večeru byli a opravdu teda vítr byl takovej, že jsem si říkala, no, tak ten něco přinese, ale zatím nic nenese. Uvidíme.
0: Nic nepřines? Co to je za vítr, prosím tě? Nějaký nemocný,
1: no,
0: ten vítr.
1: No, já bych potřebovala, kdyby trochu přines nějakých kapiček, jako aby to tady trošičku jako svlažilo, nebo budu muset ráno já nebo Martin nastoupit s hadičkou a trošku to jako, ale hele, hlásej, že by tu mohlo na 30%. No, tak uvidíme, no. Tak uvidíme, jo. Jak to bude.
0: Se dočkáte i v Praze, se dočkáte deště, jako.
1: Jo,
0: se vydržet,
1: tak jenom ty kytičky, jo, jenom vydržet, co pak my vydržíme, ale ty kytičky jsou takový, jako, žádostivý, ty vody, víš, tak, jako, uvidíme, no. Trošku je svlažíme ráno. Nějak to vím.
0: Co,
1: no.
0: Ježíš, ta toho posola, ta boženka. Tak, 16.
1: Já jsem bohužel nemohla poslouchat od 5 hodin, takže jsem jako trošku mám mínus, tak jsem úplně v obraze, co jste si povídali, ale ráda si to poslechnu zítra. Tak.
0: Celý 2 hodiny.
1: Se na mě nebudete zlobit.
0: 2 hodiny, no jo,
1: celý
0: 2 dávky.
1: No.
0: Tak pozor, dneska je veliké výročí, protože 16. června roku 1963, ještě někteří nebyli ani na světě, jo? Někteří už jsme, jo, ale někteří ještě ne.
1: Já ne.
0: Se do vesmíru vydala první žena, kosmonautka na světě, Valentina Vladimírovna Tereškovová. Na lodi Vostok 6 provedla 48 obletů Země a strávila téměř 3 dny na oběžné dráze. Obyčejná dívka z Jaroslavské oblasti, tkadlena a parašutistka, se stala symbolem sovětského snu a ženské síly. Vedla palubní deník, fotografovala horizont, řídila loď a dokázala celému světu, že vesmír je i pro ženy. Valentina Tereškovová otevřela cestu do nebe milionům dívek, které nyní vědí, že pro ty, kdo věří a pracují, neexistují žádné hranice. To není jen let, je to součást naší velké historie, na kterou jsme právem hrdí. Tak to je velké výročí, dneska to říkali dokonce na mainstreamu v rádiu. Ve zprávách.
1: Opravdu to říkali, jo?
0: Jo, fakt, normálně, jo. No jo.
1: Tak,
0: přímo.
1: Tak to je teda velký.
0: No to je velký, jako. Já jsem teďko nedávno viděl nějaký film americký, jak v NASA byli bezradní a jak měli problém. Bylo to o takový černošce, která byla geniální na výpočty. Jmenovalo se to nějaký čísla, nějaký, nějak pojmenovaný. Tajná čísla nebo něco takového. No a ona musela vždycky vypočíst jako nějaký parametry toho, kdy se má jako dostat z té elipsoidní vlastně dráhy a vůbec jak to udělat, aby dokázali stáhnout tu loď dolů, jo, ten modul. No bylo to úsměvný, jak tam ještě bojovali v tu dobu, jo. Oni měli záchody pro barevný třeba, jo. A oni nám tady budou vykládat něco o demokracii, rozumíš? Oni, kteří, když Tereškovová byla ve vesmíru, tak oni usurpovali ženy měli. A černochy obzvlášť, jako. No, tak.
1: No, tak to víš, no. To jako, to tak je.
0: Co dodat?
1: Taková je historie.
0: Takže představ si, ne, že bys mohla letět do kosmu třeba.
1: Ale člověče, víš, že když jsem byla malá holka, tak chtěla, jsem Tereškovou hrozně obdivovala a strašně ráda jsem byla, když se o ní mluvilo a když někde byla vidět a tohle. Fakt jako se mi to líbilo, no. Jsem jí obdivovala, že je opravdu jako dokonalá, jo. Že prostě to dokázala. Že... A no vidíš jo. To? A ona byla kadlena?
0: Jo, úplně obyčejná holka.
1: To je obyčejná holka.
0: No tak byla tkadlená a jako z dlouhý chvíle tak měla koníčka, parašutistovala. Jasně. Paragliding, jo. Dneska bychom řekli paragliding. Mm. No a tam asi potom, že musela se stát jako pilotkou určitě jako posléze, že? Nemohla to řídit jako no. Od toho stavu, že by šla rovnou jako do té rakety. Takže něco se u tomu lítání musela to, ale jako šikula, ne? Prostě jako vesmír výborný. Je i pro normální tkadlení. Proč by si nemohl skladník ve šrubárně přečíst Wrigleyho v originále? No, třeba. Tak proč by nemohl tkadlena vyletět ke hvězdám? Tak, podle Koňského ministerstva komunikací a médií počet obětí eboli v Kongu dosáhl kolik? 80, tady nechce se ukázat, člověče. Kolik? 181. Počet potvrzených případů nákazy je 782. USA nemají v plánu spěchat s vývozem iránského uranu, prohlásil Trump. Tak oni taky žádnej nedají, že? Dohoda mezi USA a Iránem bude zahrnovat příměří s Libanonem a právo Izraele na odvetné údery, uvádí VSI. Trump prohlásil, že dává povolení v uvozovkách ke zrušení blokády Iránu a obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Ale o tom přeci Trump nerozhoduje, o těch lodích, že jo? Zástupce iránského ministra zahraničí potvrdil dosažení dohody s USA, uvedla agentura TASS s ním. Vance označil dohodu mezi Iránem a USA za velké vítězství pro Washington a dodal, že tato dohoda může změnit Blízký východ na příštích 50 let. Ale že je k tomu museli dokopat, co? Západní vlády, které dodávají zbraně kyjevskému režimu, se stávají spoluviníky zločinů proti mírumilovným občanům v Rusku, uvedla Lantratová. Hormuzský průliv bude plně otevřen do 30 dnů po podpisu dohody mezi Iránem a USA. Uvádí agentura Mehr. Irán odhadl škody na 300 miliard dolarů a plán obnovy země by měly poskytnout Spojené státy a jejich spojenci, uvedla agentura Mehr. USA popřely informace o uvolnění 12 miliard dolarů iránských aktiv, uvedl novinář portálu Axios Barak Ravid. Moldavsko ztrácí každý rok přibližně 1 miliardu euro kvůli přerušení kontaktů s Ruskem a SNS, uvedl bývalý prezident republiky Igor Dodon. Kurz dolaru klesá navzdory zprávám o dohodě mezi USA a Iránem, zlepšení nálady investorů a poklesu cen ropy, uvádí agentura Bloomberg. V Konstantinovce bojují ukrajinské speciální jednotky LUT a KORT, uvedl ruský voják s přezdívkou Rusič. Pokus Sandu sjednotit Moldavsko s Rumunskem povede k destabilizaci regionu, což je cíl Západu, prohlásil bývalý prezident republiky Igor Dodon. Velká Británie, Německo, Itálie a Francie zvažují zrušení sankcí vůči Iránu, pokud bude Teherán vést otevřeně svou jadernou činnost. Vojáci mobilizovaní do ukrajinské armády zahájili vzpouru na výcvikových základnách v Černihivské oblasti, v jejímž důsledku bylo zabito několik instruktorů. Informaci zveřejnili ruské bezpečnostní orgány. Zakázat ruský jazyk v Moldavsku se nepodaří, protože ho aktivně používá až čtvrtina obyvatel republiky, uvedl Igor Dodon. Ruská armáda v reakci na teroristické útoky ukrajinských sil provedla masivní útok na objekty obranného průmyslu v Kyjevě, Charkově a Dněpropetrovsku, oznámilo ministerstvo obrany. Podle potvrzených informací byl komplex budov kyjevsko-pečerského kláštera zasažen raketou amerického systému PVO Patriot, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Jednání Evropské unie s Ukrajinou budou zastavena, pokud Ukrajina nedodrží dohodu s Maďarskem o obnovení práv maďarské národní menšiny na Zakarpatí, prohlásila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Putin poslal Sitinkovi telegram s gratulací k narozeninám. Evropané dělají chybné závěry, že Rusko prohrává. Výpočty Evropy, že Rusku lze dávat ultimáta, jsou iluzorní, prohlásil Lavrov. A kontakty Ruské federální bezpečnostní služby FSB s americkou CIA ohledně Ukrajiny pokračují, uvedl Sergej Naryškin pro TAS. Arbitráž v Hágu zamítla požadavek Kyjeva na uznání prohlášení Ruska o suverenitě nad celým Azovským mořem za porušení mezinárodního práva, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Finský politik Mámy odsoudil návrh finského ministerstva zahraničních věcí zpřísnit vízovou politiku vůči Rusům. No a Rusko zvítězilo v mezinárodní arbitráži o právech pobřežního státu v Černém moři, v Azovském moři a Kerčském průlivu. Hlavní body prohlášení ministerstva zahraničí. Dnes bylo oznámeno konečné rozhodnutí v 10 let trvajícím sporu mezi Ruskem a Ukrajinou. Věc skončila přesvědčivým vítězstvím Ruska, včetně požadavky Ukrajiny, která obvinila Rusko z porušování desítek článků úmluvy OSN o mořském právu, byly zamítnuty. Snahy Kyjeva zpochybnit ruskou suverenitu nad Krymem a přilehlými vodami ztroskotaly. Arbitráž v Hágu odmítla Kyjevu jakékoliv odškodnění a reparace od Ruska za využívání přírodních zdrojů v krymských vodách. Selhal také pokus Ukrajiny za podpory západních zemí prohlásit Kerský průliv za mezinárodní s právem průjezdu lodí všech států, včetně válečných lodí. Arbitráž v Hágu zamítla absurdní cynický požadavek Ukrajiny na demontáž Krymského mostu. Byla také zamítnuta veškerá obvinění Ukrajiny o údajném poškozování ekologie ze strany Ruska v krymských vodách. Toto rozhodnutí arbitráže je citlivou porážkou Ukrajiny a Západu V jimi zahájené právní válce proti Rusku uvedlo ministerstvo zahraničí. Tak, co tomu říkáš?
1: No to je zase teda jako nářez.
0: Teda, hele, v tom hormuzském průlivu, jo. Irán chce odškodnění, uvolnění zmrazených aktiv, odblokování sankcí, zastavení bojů a Amerika by se měla jakoby vylikvidovat z celého toho Blízkého východu. A mělo by se to podepsat, někdo říká 19. jako že by se to mělo podepsat v pátek, ovšem Iránci řekli, že nejdřív musí nastat ty věci, aby oni vůbec šli to podepsat. Protože tomu Západu nelze věřit, že?
1: No přesně.
0: Takže to všecko, co jsme tady četli, má jeden velký otazník. Jestli to vůbec nastane, jo, prostě.
1: Jestli to vůbec nastane, ale ne, samozřejmě Trump už zvítězil, že jo. Ten
0: no oni zvítězili a bude to stát $300 miliard.
1: Ale to tak nějak jako někdo zapomněli napsat, víš, jako třeba na mainstreamu a tak, tam to tak jako nebylo, no. Jsem to tam aspoň nečetla.
0: A tak, hele, každý vítězství něco stojí.
1: No samozřejmě. To je jako 150. No, tak zaplatí, no.
0: To se ještě neví, jaké to bude mít další dozvuky. Jo. Já si myslím, že oni to asi nepodepíšou.
1: Že velký.
0: Trump uvolní lodě. On nařídil uvolnění lodí.
1: Ty by měl uvolnit do pátku, že jo?
0: To je
1: on.
0: Taková sranda.
1: A on byl teďka někde v Evropě, nebyl teďka na setkání nějaký ty G7 nebo něčeho takového?
0: Nezahlídla
1: jsem to tak jako někde.
0: Myslíš, že byl na nějaké zkusce s kolaboranty?
1: Člověče, jako někde jsem to viděla, ale já jsem dneska teda spíš než cokoliv jiného prostě hodně jako byla fakt jako zabraná do práce. Ale tak jako třeba na to ještě přijdeme někde, jo. Třeba to tady ještě někde oběhujem. Ale mám takový pocit, že jo, že byl někde, že byla G7, že to jako...
0: A co třeba to je ta G7? To ještě existuje?
1: No to jako... No snad jo, no, tak ono se to tak jmenuje, Bůh ví, kdo tam za to, myslím si, že jsem tam viděla Macrona s Macronovou, někde se fotili u písmenek G7 se fotili Macron, Macronová a ta italská, jak se jmenuje?
0: Melony.
1: Melony. A to bylo.

0: Dobylo. A je
1: I
0: to,
1: ty,
0: že
1: no.
0: Zelinský, a byl tam, prosím tě, Zelinský. Lídři G7 se shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí uzavřít dohodu.
1: Že
0: Tak.
1: co, že Rusko vyhrává?
0: Nevyhrává válku. Ne,
1: Nevyhrává.
0: nevyhrává.
1: Aha.
0: A musí uzavřít dohodu. Tak
1: No,
0: tak.
1: Rusům došla trpělivost
0: Jo,
1: a
0: a
1: rovnají
0: zúčastnil se
1: Ukrajinu,
0: toho.
1: že?
0: No, bylo to teda podle toho, co vysílají nebo píšou na mainstreamu, tak vypadá spíš, že teda Zelenský rovná Moskvu, Leningrad a podobné věci. To je jako když Hitler ležel na lopatkách a vítězil. To je úplně stejný. Takže jako v mainstreamu každý týden, každou chvíli čteš, prostě každý den bych řekla, že čteš jako, jak to skvěle prostě
1: Jak
0: jako
1: Wehrmacht vítězí.
0: je bombardovaný. Jo, jo, jo, jo. No, no.
1: Jak
0: Takže
1: vojska
0: tak.
1: Wehrmachtu, jak vítězí.
0: Zvítězí. Zítra zvítězí, ne? A
1: Wehrmacht
0: tak jako.
1: vítězí.
0: No,
1: Tak
0: tak
1: se
0: to víš,
1: koukneme
0: no.
1: do Evropské unie. USA s
0: Oh.
1: Evropskou unii nejprve Indii vyhrožovali kvůli ruské ropě a teď ji nutí nakupovat ruskou ropu. Indický ministr zahraničí, to má složité jméno, Subrahmaniam Jashankar se ostře pustil do
0: Ty to.
1: pokrytectví USA a Evropské unie kolem nákupu ruské ropy. Ale chci, aby si to lidé pamatovali. V té době USA výslovně požádali Indii, aby kupovala ruskou ropu, aby se stabilizovaly světové trhy. Že? Právě teď, jak můžete vidět, poté, co na nás minulý rok nejprve uvalili cla za nákup ruské ropy, USA pak své sankce na ruskou ropu znovu zrušili. Hlas publika, moderátor se ptá. Protože potřebují srazit cenu ropy zase dolů. Ano. Jashankar říká, takže nepředstírejme, že je v tom nějaký velký princip. Chci říct, pokud je to ve stylu zapnuto, vypnuto a víte, dělejte to, když se nám to hodí a nedělejte to, když se nám to nehodí, no tak všichni jsme v téhle místnosti dospělí, víme, o co v té hře jde. Jashankar v klipu otevřeně kritizuje pragmatický až oportunistický přístup Spojených států a Západu obecně k mezinárodním sankcím a nákupu ruské ropy. Poukazuje na to, že pravidla a sankce se mění podle toho, jak to vyhovuje ekonomickým zájmům USA, například potřebě stabilizovat globální ceny ropy, a nikoliv na základě pevných morálních nebo politických principů. Tento proslov zazněl ve čtvrtek 11. června 2026. Tato slova pronesl ve Finsku během panelové diskuze na bezpečnostním fóru Kultaranta Talks v diskuzním bloku nazvaném Emerging Powers Anti-New Geopolitical Competition. Reagoval tak na dotaz z publika, který Indii vyčítal přílišný nákup ruské ropy a údajný nedostatek morálních zásad vůči probíhajícímu konfliktu na Ukrajině. Více k tématu ekonomických vztahů mezi světem a Ruskem, které vám Česká televize a velká česká média neřeknou, si přečtete v publikacích Rusko a společenství BRICS+. No, to je přesně
0: Nevidíš
1: to,
0: to,
1: jak
0: no.
1: oni
0: Tak
1: si vyš...
0: Indie,
1: No.
0: no.
1: Jak si
0: No,
1: dělají, co...
0: co chtějí, jako, a co se jim hodí do krámu, jo?
1: Přesně tak.
0: Pondělí
1: Nakupujte.
0: zavřený průliv, úterý otevřený průliv, ve středu napůl zavřený průliv.
1: A v pátek nikdo naživu. Ne,
0: A v
1: to je...
0: pátek nikdo neživu, no.

0: Víš co, to je složitý. Takhle se asi jako nedá nějakým způsobem fungovat.
1: No já si myslím, že možná jestli třeba jako to trošku ten Trump taky nemá jako ruletu, jako že prostě hraje na těch trzích, víš, jak jako investují na krátko, na dlouho, to tak jako
0: teď je takový jako...
1: Jo, a on si s tím hraje, jakože a teď to dáme dolů, a teď to dáme nahoru a vyděláme na tom balík.
0: Tak při těch všech operacích se ještě vydělávají peníze, to není jenom jako, to nejsou jenom politická rozhodnutí, to jsou pochopně rozhodnutí, která přesně vydělávají to, peníze.
1: Přesně, je tak, jako.
0: No. Mohli bychom zabrousit asi do českých luhů a hájů?
1: No klidně.
0: České luhy a háje se vyznačují tím, že se teďko hodně vyšetřuje. Všim asi, jo?
1: No, jako docela dost, jako.
0: Jako
1: snaží
0: dost?
1: Se.
0: No jo.
1: Docela dost, no. Myslím si, že má pár lidí zaťato.
0: Myslíš, jako, že mají přímo jako stažený tyhle ty? No někteří jako určitě.
1: Někdo možná jako štípe šestku drát, no.
0: Ale pořád ještě na náměstí dokáže vykřikovat, nebo někde na veřejnosti prostě nestrácej jaksi tvář a neustále se snažej jako házet vinu a kde co na někoho druhýho.
1: Na všechny
0: ostatní, jenom ne na sebe. Poukazují na spoustu věcí, píšou udavačské dopisy na všechny strany. Snaží se ze všech sil prostě poplivat kde koho a kde co. Jak se to nechce otvírat, člověče?
1: No já jsem tady ještě musela dirigovat svoje chlapečky na dálku, protože já jsem těsně před vysíláním ještě hodila bublaninu do trouby. Měli všichni nastavený budíky, kdy jí mají vyndat. Tak jsem
0: bublanina
1: teď jako
0: vyběhla, vzepřela se v troubě.
1: Jo, bublanina se vzepřela a vyběhla. Jenom pro jistotu, jako jo, včera jsem pekla jednu, dneska jsem pekla druhou. Jo.
0: Mi to nefunguje, čoči, vůbec nejde otevřít.
1: Co se ti tam stalo?
0: Facebo, prostě několik odkazů tady se snažím otevřít a ani prdky, hele, ani prdky. To je teda
1: síla.
0: Že minulý
1: týden to nefungovalo nějak trochu, tak jako...
0: To jsem byl na jiném počítači. Tak jsem si pro jistotu vzal jiný, že jo? Tak já ti nevím, co budeme dělat. Nemáme co dělat tím pádem.
1: Ale ty určitě najdeš něco jiného.
0: Myslíš, jako, že najdu způsob?
1: Jo.
0: Podívat. Jdeme Bluetooth, možná, to dělá to. Takže to nikdo nezapnul třeba letadlo, víš? To je taky dobrý potom.
1: Jo, to já naštěstí jako úplně nevím, jak se to dělá, kde se to zapíná, vypíná.
0: Držím letadlo.
1: Tak, takže jak...
0: Nemáme.
1: No, to...
0: No, viditelné sítě a tam teda máme je tady. Bez připomínek. To já teda ti řeknu, teď se mi tady... Asi se mi šprajcla vazelína v té elektronice. Je to možné?
1: Nejsou dráty úplně v pořádku, jako. Na začátku to vrzalo.
0: To vrzalo, nic nevrzalo, ty jsi toho mluvila. Už to fakt činí.
1: Já už příště budu mlčet. Ne. Bude mi jasný, že radši mlč.
0: Ne, já ti tady pustím za to. Tady Alenku ti tady to pustím.
1: Jo, Alenku, tak jsem s ní.
0: chceš?
1: Jo.
0: No, musíme jít takhle. A to bude náročný. Musím klikat.
2: Tak máš volební právo. V nejvyšších patrech politiky je stíhaný bývalý ministr spravedlnosti za činnost v době, kdy byl ministrem Filip Benda, bratr Marka Bendy, který byl šéfem kabinetu ex-ministra Stanjury 36 dnů. Zadržoval tyto materiály, údajně nedal ministrovi. Ministr odmítl vrátit veškerou výpočetní techniku. Něco neuvěřitelného. V nejvyšších patrech politiky je stíhaný...
0: Jsi to neslyšela, viď?
1: Slyšela v nejvyšších...
0: Jo, slyšela jsi to? Tak to je dobře. Mm-hmm. Já jsem se koukal, jestli to tady je.
1: Slyšela.
0: Dobrý. Tak to mě právě zajímalo, jestli jsi to slyšela. To je důležitý, víš, jestli jsi to slyšela. No tak, oni to normálně blokovali ze všech stran. Ta Dekroa, tak ta tam pochopitelně zametala, co mohla zametat.
1: No, a ta dělala úplně prostě příkosy.
0: Tenhle ty dobytkové ještě mají tu drzost, že nějakým způsobem chodí do nějakých debat a tam lžou zase. Tak si musím dát zase tu Alenku prostě. Tentokrát nám něco poví o tom, víš?
1: To jsem zvědavá.
0: Je, to se nepovedlo. Poví nám něco o kampaničce.
1: Uh-huh.
0: Ty, to mě stavíme tady.
2: 50 tisíc, aby za 5 let vydělal 256 korun.
3: Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Mi to tady úplně... To...
3: Je ti 18? Stupině. Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a... A přijď k volbám.
0: Za mi to a něco mám přes
3: je to, a to dát na tak máš stranu. Volební právo, tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Když se daří, tak
3: je ti 18?
0: Se daří.
3: Tak máš volební právo, tak to tak konečně tak vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Ale, no jasně, ale teď prostě
3: je ti 18? Tak máš volební právo, tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Tak. Hele, já ji musím vyřešit, tu holku, představ si to.
1: Ty ji vyřeš nějakým způsobem.
0: Já ji musím vyřešit.
1: Prostě ji ukončí.
0: To věci, hele, to normálně se tady na tebe
1: sesype. Ty to tam máš teda nějaký...
0: Zesype se na tebe technika, rozumíš prostě.
1: To tam máš nějaký úplně jako zamotaný.
0: Jak zamotaný? Normálně ne, rozmotaný. Si myslíš, že to je jednoduchý?
1: Dneska
0: něco chtít, aby ti fungovalo? To není tak jednoduchý. Ale počkej,
1: já to naprosto vím, že to...
0: Tak ještě jednou si to dáme, jo? Tak ještě jednou. Šup. Tak. A teď.
2: Víte, co mě hrozně baví, pane poslanče? Někdo, kdo dal do kampeličky 950 tisíc, aby za 5 let vydělal 256 korun 20 haléřů,
4: dáte panu Plagovi
5: 30 miliard.
4: Opravdu to mě baví.
5: Vy to nesmysl, co vykládáte. Vemte si koště a běžte si zametat před vlastním prahem.
2: Víte, co mě hrozně baví, pane poslanče?
0: Běžte si zametat před vlastním prahem. To říká korupčník, zloděj. Niemand, prostě ty podělali, co mohli, a on ještě je drzej a ještě si dovoluje mluvit, když dospělí a ty, co něco umějí, tak jako hovořej. Kde se to v něm bere, ta odvaha? Je to odvážný Péťa.
1: On musel si být sám sebou, prosím tě, jistý. Je to
0: Jasně,
1: je jako úplně
0: my
1: jasný.
0: si mysleli, že jsou nepostižitelný. Víš? Oni si
1: a
0: mysleli, že totiž znova vyhrajou volby. No a pozametaj, že?
1: Tak jo. Ano, tak to asi těžko. To možná teďka zametá někdo za nima jiný, ale pěkně to rozčuchne. Aby se ty kauzy jako trošku rozmíchaly. Já teda doufám, že to nebude jenom u toho, že se bude furt říkat jako, že se něco rozmotává a studuje a to, a aby to netrvalo třeba 20 let, jako, tak to jako fakt, jako asi mezi tím se vystřídali 4 vlády.
0: Nebo či, ale ona na to má Šilerová, Šilerová tady na to má ještě jeden takový návod.
1: Mhm.
0: Se tady nezobrazuje taková jedna ikonka. Velice důležitá ikonka se tu nezobrazuje.
2: Rukou. Psst. Slyšíte to ticho? To je hrobové mlčení Petra Fialy a ODS poté, co v kauze Bitcoin rozšířili trestní stíhání Káry Matice. Přitom o něm docela nedávno jeden vlivný člen ODS řekl, je to v podstatě firemní právník ODS, všichni na něj máme číslo, správný chlap, ochotný vždy pomoci. Tak proč to hrobové mlčení, milá ODS?
0: No jo, proč tak mlčej, proč to se neříkaj?
1: No, protože mlčeti zlato, jako rozumíš, jo?
0: Mluvit je přídel. Hele, oni si zvykli všechno vymlčovat. Pamatuješ si, když oni je interpelovali kvůli nějakým věcím, tak by tam prostě ani nepřišli. Kdyby, uh-huh. kdyby dneska Babiš nepřišel na nějakou schůzi, která byla svolaná kvůli nějakému tématu, co oni si
1: ty
0: zase
1: bláho,
0: jako vymysleli.
1: Ty by ho proprali.
0: No, tak by se pofikli. Jo. Tak by se totálně zbláznili.
1: I si vím, že co si kdy za 4 roky zpátky, když byl u moci Fiala, viděl nějaký prostě jednání vlády nebo zprávy z jednání nebo něco takového? No nikdy, jako všechno bylo potichoučku, že jo?
0: No.
1: Dneska měl Babiš docela zábavný video, teda nevím, jestli to bylo dneska, ale má nějaký kašel, tak je doma. A díval se na fotbal. Říkal tam, že stával velmi brzo. A nějaká bába, pardon, ho tam hejtovala, že tam má fejkovou televizi a já nevím, co všechno, a že už jí nebaví se dívat na ty jeho záclony.
0: No to mám tady taky.
1: Máš to na to?
0: No vstal v 4. ráno, aby se mohl koukat. Aby se mohl koukat na to a nějaká
1: na
0: bába tam
1: fotbal,
0: měla,
1: no.
0: Jako, že by nějaký marketing, já nevím. Tak tam ukazoval, že to má v kuchyni
1: ne,
0: televizi.
1: Jo. Ale jako mě by opravdu jako zajímalo, jo, tohle to zafijali, no to vůbec, jako ani náhodou, ani omylem. No nevím. Prostě já jenom doufám, že to všechno vyšetřování, ty komise a já nevím, co všechno, fakt něco vyšetří. Jo?
0: No, takhle je otázka. Je otázka, jestli to, co vyšetřej, tak jako budou chtít natvrdo proti ním použít, anebo to bude otázka nějakého vyjednávání některých věcí, jo? Ale já si myslím, že už jim dochází, že s těmahle hňupama se nedá vyjednávat politicky cokoliv. Že to je sebranka prostě nýmandů, sebranka strašných morálního úpadku, která prostě nectí žádný pravidla, to je prostě bezpředmětný. Já naopak se těším, až se teda jako vyšetří, že vlastně ODSka STAN, že byli financovaný z peněz pocházejících z kriminální činnosti. A teď, co se bude dít s těma poslancema, když ty strany budou mít pozastavenou činnost nebo budou zrušený, tak oni nemůžou přeci tam být dál jako nestranný, když kandidovali za ty partaje.
1: Ty jsou čistý, ne? Tak oni vystoupí a budou bezpartijní. Uvidíš.
0: Myslíš, že by mohli Pánek dělat poradce na to?
1: No. A nebo narychlo prostě, ale to nejde. To asi nejde založit nějakou stranu.
0: Já si myslím, že je to na volby potom. Hmm. Předčasný.
1: A nemůžou být bezpartijní? Že by vystoupili? Jako,
0: ale oni kandidovali, za financování. Tam jde o to, že ty peníze byly, co použili na volby, pocházely z kriminální činnosti. To znamená, že ty volby by neměly být ani platný, že?
1: No.
0: Jo. No, mám tady informaci. O té informaci. Boženka nám poslala, Blanka. Tanky na dálnici D35. Armáda si vyzkoušela přesun obrněné techniky po dálnici. Oni tam teď udělali nový povrch, tak to určitě.
6: Tak to zatěžkali.
0: Neobvyklý pohled se v úterý naskytl řidičům na dálnici D35 u Olomouce. Kvůli organizaci provozu byli motoristé svedeni do levého pruhu, zatímco v pravém se pohybovaly tanky. Vojáci ze 73. tankového praporu z Přáslavic absolvovali výcvik přesunu po dálnici se svými tanky Leopard 2A4. Cvičení probíhalo od ranních do odpoledních hodin a mělo prověřit schopnost rychlého přesunu těžké obrněné techniky po české dopravní infrastruktuře. Pro mnoho řidičů šlo o nezvyklou podívanou. Tanky na dálnici se přece jen nevidí každý den. Česká armáda otestovala nový způsob přesunu tanků samostatně po dálnicích. Dříve byly přepravovány pouze po železnici nebo na přívěsech. Německé tanky Leopard 2A4 vyjeli na dálnice. Česká republika je obdržela jako kompenzaci za předání tanků T-72M1 Ukrajině, píší Novinky. V Německu již dříve hovořili o plánech na modernizaci největšího evropského autoterminálu k přesunu tanků v rámci přípravy na potenciální válku. Evropská unie se stále více transformuje z ekonomické na vojenskou alianci. Její členové se přezbrojují a zvyšují výdaje na zbrojení. Záminka je přitažená za vlasy neexistující hrozby ze strany Ruska. Píší asi Novinky, nebo kdo. No.
6: To budou určitě na...
0: Takže konečně dali tu dálnici do pořádku, tak tam vyjeli s těma tankama na tu dálnici.
1: Tak tam vyjeli, no.
0: Ale myslíš si, že měli dálniční známku? Co?
1: No, tak je to kolové vozidlo, je to pásové vozidlo, člověče. No, to úplně nevím, jako.
0: Píše Věrka, každá možnost jak vyděsit stádu se hodí.
1: Hmm. Oni o tom hodně psali, no, že to budou přesouvat, aby se lidi nedivili a to, ale nevím, jestli to šlo přesunout jinudy než tou dálnicí.
0: Ne, to, počkej, to oni trénovali, jak se jezdí po dálnici. Chápeš? To by oni netrénovali, no, oni prostě, že jo, jak to... jsou zvyklí jezdit jenom z garáže a do garáže, tak ty trénovali, jestli jsou schopni vyjet i za vrata, třeba na tu dálnici. No tak zjistili, že asi jo. Zjistili, že dálnice není až tak hrbatá, aby se jim ty tanky rozbily na ní. Jo.
1: No tak já bych se teď jela podívat, jak vypadá ta dálnice.
0: Tak normálně,
1: ten tank přeci jenom něco váží.
0: Samozřejmě, jo, váží dobře. Takový tank něco. A ten tank hele, neváží štěstí, něco, vyjeli... Míšo, on váží hodně.
1: Já vím, tím, protože když se tady nad náma Nuselský most zatěžoval, tak se zatěžoval tankama. tak vím, že teda jako to asi váží hodně. Ale je dobrý, že to dělali dneska, že to nebudou, že to nedělali za týden,
0: pátek,
1: kde budou
0: odpoledne
1: ty
0: třeba.
1: No což o to, ale ty ohlašovaný 30, 35, když ten asfalt poteče, jo.
0: No ale zase takový propocený voják, jo. Váží mnohem víc, že jo, než suchý voják.
1: Hele, můj táta byl tankista, když byl na vojně.
0: Já byl u lafeťáku.
1: Tak o tom něco vím, o těch tankách. Já dokonce jednou na kvůli němu jsem do toho tanku i vlezla, abych viděla, jak to tam vypadalo.
0: A jak to tam vypadalo?
1: Strašně. Strašně sklíčeně, bylo to malý. Já nemám ráda sklíčený prostor. Jsem mu jako říkala, že teda jako fakt musel být odvážný, protože on sloužil v Milovicích a fakt jako byl u tankistů. A prozradím ti, z jakého důvodu byl u tankistů, protože byl malej. Byl menšího vzrůstu, tak proto ho jako přiřadili k této jednotce.
0: No. Tak no? Tady to mám. Už to tady mám. Tank Leopard 2A4. Když ho vystavíte, když ho vystavíte dešti, tak skoroduje. Vy tupci. Hmotnost 55 tun 150 kg. Plus posádka promočená. 55 tun. Jinak to není vůbec pravda, protože třeba my, kteří jsme bydleli v okolí Doupova, respektive třeba v Žatci, tak tam byly tankáni, že jo? Pak další tankáni byly, teď mi to vypadlo, jmenovalo se to, to už bylo tady blíž jakoby tomu Doupovu. To mi asi naskočí teprve. No a to bylo od sebe asi 20 kilometrů, ta dvě místa. A měli to udělané tak, že měli položený betonky a normálně vlastně měli spojení, takže až na ten Doupov a přes Doupov potom až k západní hranici, tak měli vybudované svoje vlastní jakoby cesty, aby se mezi polma dostali na ten Doupov, že jo? A aby byli mobilní, takže oni se nemuseli vagónovat a podobně. To se vagónovalo, když se ty tanky přesouvaly jako na velké vzdálenosti, ale když šlo o bojovou akci nebo když prostě měli cvičení, tak zkrátka a dobře jako razili po ose. Normálně tam jezdili furt. Z panelů položený cesty, aby něco vydrželi a už drandili. No, takže to není nic novýho. A jako tenkrát, kdyby někdo je měl pustit na dálnici, oni tam totiž tu dálnici teďko opravili, konečně, a tak jim se asi hned rozbít, nebo co?
1: No určitě v tom je nějaký záměr, jako stoprocentně. To už jsem o tom tak jako přemýšlela, jsem si říkala, tyjo, jako co zase jako Šibalové vymýšlí tím, že na úplně nově opravenou dálnici zase jako vyšlou takovouhle techniku. No.
0: Ale hele, jaký máme posluchače? A Věrka hned píše. A co emise? No to je pravda. Co když ten tank nesplňuje emisní... To, ale tak armáda zaplatí emisní povolenky.
1: No,
0: ne?
1: Armáda zaplatí všechno.
0: Jo, tak ta našich je, peněz zaplatí něco, ne? Tak jako co? Jo, takže tanky, no. přesunuta. Pojďme se podívat do sněmovny, ať se trochu občerstvíme. Já si myslím, že je na čase si pustit něco zajímavého.
7: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Bylo to řečeno tolik a tolik polopravd a tolik dezinterpretací té právní normy, že bych tady mohla mluvit hodinu a to dělat nebudu, protože bych ráda, abychom překročili k hlasování. Tak jenom to, co mi teď uvízlo v hlavě, pane poslanče Hási, vy jste tady tak promlouval a tak jste promlouval našim kolečním partnerům do duše. Já vám taky promluvím do duše. Kde jste byl, když jste tady ve stavu legislativní nouze naprosto nehorázným způsobem schvalovali to, že jste sebrali důchodcům, těm nejpotřebnějším, jste sebrali mimořádnou valorizaci. Kde jste byl? Kde jste citoval? Kde jste citoval ty rozhodnutí Ústavního soudu? Nebo teď jste nám citoval z toho, které se týkalo právě těch důchodců, kde tam říkal, teda citoval jste nám, že musí se stát nejdřív a vláda postarat o ty úspory? Když váš ex-ministr financí tady hřímal, že na ty důchody, když jsme se ptali, jak to, že nejsou v rozpočtu těch 20 miliard, to je zanedbatelná částka z pohledu přes 2 biliony výdajů. Abyste po prezidentských volbách udělali úplný opak. A tehdy jsem vás tady neslyšela, pane poslanče Hási, a to jsem, já myslím, že už je závěrečná, takže už to nepůjde, že tehdy jsem vás neslyšela, že byste takhle plameně nám tady citoval rozhodnutí Ústavního soudu. To byla ta obrovská nehoráznost. My jsme zvolili stav legislativní nouze, a to nám říkáte pozdě jste přišli, pozdě. A teď to rychle spěcháte, říká paní poslankyně Bačíková. Za 3 týdny, no já nevím, tak jestli je to pozdě, možná pro někoho ano. Já jsem taky nezapomněla, seděla jsem tamhle na tom místě, kde sedí dneska Táňa Malá, naše předsedkyně klubu, a vzpomínám si, kdy jste přišli poprvé s nějakým opatřením, kdy se to sypalo z jedné strany, ceny energií, plyn, pohonné hmoty, inflace vám vystřelila, prostě byla v té době, kdy jste přicházeli s tím opatřením, byla 12,7, podívejte se prosím na stránky Českého statistického úřadu a za celý rok 22 byla 15% a tak dále. Takže já si myslím, a dívám se na pana poslance Jurečku, který také tady mluvil tak plameně, co to tady dělám. Takže prosím vás, je myslel vážně pan poslanec Bendl, že pohonné hmoty nejsou klíčové pro ekonomiku? Nebo jsem se přeslechla? Když říkal, pomáhejte jen tak někde, ty energie jsou důležitější, protože bez těch energií nejde prostě vůbec fungovat, ale bez těch pohonných hmot se mineme. On je přece zemědělec, ne? Nebo má vztah k zemědělství, pan poslanec tady není, bohužel, já bych mu to ráda řekla do očí. Už tu není. Tak já jsem se domnívala, že on právě chápe, že to zemědělství, doprava, všechno zboží, potraviny, všechno se to dováží přece těmi auty, které na něco musí jezdit. Takže zastavíme tu ekonomiku a vydržíme to, protože ty pohonné hmoty nejsou tak důležité. No, myslela jsem, že špatně slyším. Nechci se opakovat, nejsem na to ani expert. Kdyby tady byl můj ctěný kolega Karel Havlíček, asi by to řekl lépe. Ale ta situace v tom energetickém zákoně, který vy jste přijímali před těmi 4 roky, čtyřmi roky, tak tam samozřejmě jste museli dát kompenzace, protože jste nutili, a to já teď nekritizuju, já říkám dikci toho zákona. Nutili jste se tedy toho dodavatele poslední instance, aby prodávala za nějakou cenu, která třeba mu nevycházela, mohla být i ztrátová. Takže logicky jste museli počítat s kompenzacemi. Já znova opakuju. My jsme, když říkal pan předseda Hřib, říkal, už jste se ten vzoreček naučili. Ano, možná by někdo vymyslel něco lepšího, já netvrdím, že ne. My jsme využili know-how státního podniku Čepro, k konzultovali jsme to s nimi a konzultujeme na denní bázi. Nezachovali jsme tam tu marži 2,50, protože ta nám připadala ještě dostatečná na to, aby ten trh se nějakým způsobem tržně choval. Každý den to stanovujeme proto, protože každý den, a ti, co tady pořád říkáte, jak jste ekonomové, tak to snad chápete, že každý den ta cena na plecu, neboli v rotterdamské burze, je prostě jiná. Takže prostě, když vezmeme ten průměr, kde je Čepro, MOL, Orlen, Plec, k tomu dáme 2,50 marži, tak jsme na té ceně. A jestliže ten Plec je každý den jiný, a zase už vím, že zítra bude jiný, mám už ta čísla, vždycky večer zavře burza a já dostanu ta čísla, takže už vím, že zítra budeme stanovat zase trošku jiná čísla na ten další následující den, tak samozřejmě to logicky musí být jiné. Když ten Plec je denně jiný, ta rotterdamská burza, co je na tom nepochopitelného? Co je na tom prostě nesrozumitelného? A když jsme se tady bavili, mluvil tady, myslím, že pan kolega Reichl mluvil o těch opatřeních v jiných zemích, já jsem o tom dneska mluvila na rozpočtovém výboru, tak třeba Polsko stanovilo korunu 70. Razantně snížili k tomu ještě DPH, kromě spotřební daně, a mají teď tady tu cenu, jednu z nejnižších, ale také mají problémy. A já jsem znova opakovala, my jsme snažili se, a my víme, že ještě existuje rafinérská marže, nebojte se, my se tomu věnujeme, ale samozřejmě jsme obezřetní. Zaznamenali jste možná výzvu našeho premiéra minulý týden, kdy pohrozil právě těm velkým výrobcům a distributorům, aby, protože máme čísla i tady této rafinerské marže, my to vidíme každý den a neviděli jsme jeden den tam prostě vůbec důvod pro to, aby navyšovali, když prostě cena jim klesla, ale musíme se chovat s nějakou citlivostí v tom směru, že 40% nafty dovážíme. A nemůžeme si dovolit právě proto, abychom nevyschli, což se některým zemím v rámci EU už stává, tak se musíme chovat tak, abychom ten import prostě nezabrzdili, abychom nezabrzdili to, že k nám někdo bude chtít dovážet. A teď k tomu Děčínu. Nevidím tady kolegu Richtera. My jsme ověřovali ten Děčín u pana primátora, co mi toho tady omlacujete celý den přes tady oko dokola. Tak ten Děčín, to je skutečně benzínka dopravního podniku, jestli to říkám správně, dívám se na kolegu. Oni se rozhodli prostě, že budou dodávat především primárně svému dopravnímu podniku, ale podle informací, kterou jsem dostala od kolegy z toho kraje, tak zítra budou otevírat. Teď mám, nemluvila jsem samozřejmě s panem primátorem a mám to zprostředkovaně, můžete si to ověřit. No a kromě toho jsem tady jmenovala, já to nechci podceňovat, jmenovala jsem tady 6 benzínek, které zavřely, z toho jedna už otevřelo, jeden tam měl nějaké přechodné problémy a ostatní, čili je to minimum. A já chápu, že pan Indráček prostě, který s vámi bezesporu spolupracuje, politik za Pirátskou stranu, na to upozorňuje, ale to minorita na tom trhu. My mluvíme s ČAPem, Česká asociace petrolejářského průmyslu, mluvíme s hospodářskou komorou, Karel Havlíček to dneska jasně říkal na mikrofon, mluvil s celou řadou dalších zástupců, dopravců a tak dále a prostě oni to naše opatření berou jako relevantní. A mě je trapné vám tady vysvětlovat, proč jsme to udělali. Mě je trapné vám vysvětlovat, že prostě já nechci věřit, že to nechápete. Vy to prostě chápete, jenom musíte tady něco říkat, abyste byli takzvaně v opozici. Jinak není možné, že byste to nechápali. Znovu vám ukážu tu tabuli ceny nafty. Tabulu, tak jsou z Brna, no to víš, Marku. Takže tabuli prostě cen nafty. Vzala jsem naftu, protože ceny nafty jsou na rozdíl od benzínu, jsou tam nůžky rozevřenější a 70% ekonomiky, říkám to v uvozovkách, prostě používá naftu. Tak se podívejte, znova to opakuju. Tady začal konflikt, tady. A tady 2.4. naše vláda vyhlásila ta opatření, které jsme přijali s účinností od 8.4. Vidíte to? Jsou tam všichni. Já se omlouvám. Tak to, ale tak měla jste to na rozpočtovém výboru, paní místopředsedkyně, tak jste to dobře viděla. Klidně já vám to donesu až před oči. Prostě vidíte, co tady ty ceny udělají, jak klesají? Prostě zafungovalo to. Dobře, já si příště pořídím větší. Nebo vám přijdu osobně to ukázat. Ale vidíte ty barevné čáry, jenom děláte, že nevidíte. To je v pořádku. Čili já to dám. Můžete se podívat na moje sociální sítě. Mám to tam. Mrkněte se. To uvidíte okamžitě. Takže to je ten důvod, proč jsme se do toho pustili. A stav legislativní nouze jsem snad už vysvětlovala xkrát, proč byly tyto důvody. A chtěli jsme to zahrnout do toho jednoho balíčku energetických zákonů spolu s plynem, spolu tedy s pohonnými hmotami jako strategické investice, aby vláda napříště mohla o tom rozhodnout. A někdo z vás tady říkal, nevím teď přesně kdo, protože toho bylo tolik, že já mám popsaný tady list, někdo z vás říkal, myslím, že pan poslanec Haas, ale nejsem si jistá, že ta opatření tam fungují ještě po skončení krize, no logicky. To je pojistka, tak se to nebyl vy, tak někdo jiný, omlouvám se, pane poslanče, to je pojistka pro situaci, že ten trh by držel ty neuvěřitelné ceny, ty excesy, které jsme se snažili uřezat, že by je držel prostě naprosto bezdůvodně dál. Proto je tam tato pojistka, která samozřejmě nemůže být použita bez relevantních důvodů. To je celé, já si myslím, že já si stojím za tím, že ta opatření prostě jsou promyšlená, že jsme na nich spolupracovali s experty a že jsme to udělali proto, aby ta cena byla alespoň trochu přijatelná pro domácnosti, pro koncové zákazníky a samozřejmě i pro firmy. Děkuji vám za pozornost.
0: No, to je, jak to řekla, jo, to už je trapný. Co je to oni trapný, jsou schopní, hele, Míšo, vymyslet v těch debatách, jo, jak oni jsou zarputilí. A když už jim sebereš úplně všechno, jim to vysvětlej a už všecko jako by měli vědět a znát, jo. Tak oni stejně melou ty věci dokola jak mantry a oni tomu moc nerozumějí, ale jako melou to, když se usnesou, jako stádu
1: kachem. A věří tomu, oni tomu nerozumí.
0: Ale věří.
1: A věří tomu.
0: Ale věří. Věří, že Bůh opozice stojí při nich?
1: Ježíš, to bych chtěla vidět, jak vypadá Bůh opozice.
0: No, Zubiska má jako Richterová. Jo. Zubiska má jako Richterová.
1: Já jsem si ho představila.
0: Inteligentní je jako prázdnuše. Mm-hmm. Inteligenci má po prázdnuši. Vytrvalost a píly má po několikanásobném agentovi z Hradu. No jo? Mm-hmm. Víš? Jinak jsem si nemohl vzpomenout, napověděla mi Iša, děkuju. Podbořany. Čili Žatec, Podbořany, tam byly největší kasárna tankistů. No a ty vyjížděli přímo na Doupov, tak ty z Podbořan přejeli silnici a byli na Doupově. No a ty ze Žadce přijeli normálně po ose těma cestama, co měli udělaný. To bylo jedno,
1: jestli... To já už si nepamatuju, když to táta vyprávěl, tak já už si to úplně nepamatuju, ale vím, že on byl v těch Milovicích, no. Ale tak to bylo ve 54. že jo, nebo něco takového, tak... To už jako tak je hodně
0: tanky,
1: dávno.
0: Víš co, ty tankáni byly na mnoha místech, jo, to je jasný.
1: Jo, ale, jo, jo.
0: Tak Milovice byl výcvikový prostor, takže tam taky trénovali. Ty tankodromy byly jasný. Jsem náhodou se účastnil jednou takové akce. Jsme měli zadržet špiona na motorce s koženou brašnou.
1: Jo, muž s koženou brašnou, jo.
0: Muž s koženou brašnou.
1: No tak to povídej teda.
0: No, byli jsme na Doupově a my jako lafeťáci. Jestli pak víš, co mají lafeťáci a co mají tankisti společného?
1: Čepici.
0: Co? Čepici. Co mají společného? Jako? Technicky, víš?
1: technicky nevím, jako já tak zase nejsem úplný odborník krom, na tyhle věci. Já si to,
0: krom toho,
1: já se asi nechám podat.
0: Krom toho, že mají kanon, jo, tak ale no. Oni tu techniku musí zakopávat. Vzpomeň si na tankový prapor.
1: Ano.
0: Jak zajeli do okopu. Ano. No to se musí zakopat tank, prostě osádka tanků. Veme lopatu, krumpáč a v lese zakope tank.
1: A zakope tank.
0: Jo. A některý ho tam zapomněli dokonce, no. ale většinou ne.
1: To se může stát, no.
0: No a tak my jsme takhle jednou zakopávali kanon, ale to pozor, to není tak, jako že zaparkuješ tank na kraji lesa, prostě jdeš, vykopeš díru a zajedeš tam tankem. To ne. Nebo že vezmeš kanón, odstavíš ho prostě někde u cesty a až vykopeš díru, takže tam najedeš. Ty musíš neustále mířit na nepřítele. Ty musíš být i v nezakopaném stavu nebo v částečně zakopaném stavu prostě střílet, pálit, bojovat. Prostě kopeš před kanónem půlmetrovou díru, a pak všichni vemou ten kanón a sjedou s ním do té díry, stále míříc na imperialistu, tenkrát, dnes už se míří na Rusa.
1: Na muže
0: s koženou brašnou.
1: Počkej, a chytli jste ho?
0: Dvě dávky.
1: Jo.
0: No ne, přijedeš na to cvičení a celou noc kopeš a zakopáváš ten kanón, jo? Když už to máš konečně zakopaný, a to jako zakopeš kanón, pak vykopeš okop, tam se dá munice do toho okopu, musíš vykopat spojovací chodbu, když to všechno vykopeš. Na rukách máš mozoule, že ti z nich teče krev. Tak oni zavelej, zapřáhneš kanon, popojíš o 2 kilometry a tam ho zase zakopáváš celou noc, třeba celý den.
1: Ježišmarja, to je teda jako dramatický. No to je...
0: No, protože nepřítel se přesunul o 2 kilometry a ty bys tam nedostřelila, tak musíš zaujmout jiný palpost, jiný stanoviště palebné a musíš tam odtaď prostě zase zakopávat. No prostě, aby tě neviděl. No a když to zakopeš, tak tam natáhneš tu maskovačku, že jo, prostě asi šťastná. No a tak já jsem se u toho zranil. Já jsem se u toho zranil a byl jsem přeřazen k takové...
1: Ty jsi šel na ošetřovnu.
0: No to taky. To mě gynekolog zašíval ruku. Bys viděl, jak mu to šlo. Já mu svítil a on mi to zašíval. V mezičase jsem vždycky omdlel, protože jsem nemohl vidět krev. A on mi to sice asi 5x opíchnul nějakou a to vůbec nefungovalo, byl nějaký starý injekce. A navíc na vojně se zásadně operuje při vědomí, že jo? Takže třeba řežou ti nohu nebo tak. Prostě válka je válka, jenom jich nech. No a tak jsem svítil, on zašíval, asi v jednu ráno se to stalo, tak mi to zašíval. Pak mi dal léky proti bolesti a když mě přivezli zpátky, tak mě postavili do stráže, abych strážil, jako pod těma práškama proti bolesti.
1: Tak to muselo být fakt super.
0: No jo.
1: To by vás ukradli.
0: Ty nemáš ani náboj, rozumíš? Že? Teď, kdyby přišel narušitel, tak jedeš na bodák, že jo? Prostě. Naštěstí nepřišli narušitelé, ale v tom svitu měsíce se blížilo takový stádečko divočáků, tak jsem vylez na strom a zbabil jsem na ně koukal z vejšky. No a tak jsem byl přeřazen posléze k motorizované skupině, která se starala o to, aby do těch vykopaných jam, kde ty vojáci jako žili s těma kanonama, aby byla dopravena krmě. To znamená, měli jsme vyhledat kuchyni polní, nafasovat jídlo a poté se dostavit zpátky, najít zase je a nakrmit je. tak jsme vyrazili tak nějak jako po ránu, po snídani jsme vyrazili pro oběd a jsme nějak zabloudili, tak jsme vyjeli asi 8 kilometrů od Karlových Varů. Mezi tím, jak jsme se vraceli, tak nás stihl útok tankistů na tankodromu, takže my s tou vejtřaskou jsme upalovali mezi těma tankama. To ti bylo zajímavý, člověče. No a takže jsme spoustu ty polívky nedovezli a když jsme se vrátili na večer s tím obědem, tak oni už tam nebyli, člověče. Oni už byli zase někdy přestěhovaný. Takže jsme se museli...
1: Takže byli hladoví?
0: No, oni to zase nějak sehnali jinak. No zkrátka, my jsme stáli před problémem, jestli máme emigrovat, anebo jestli se máme zastřelit, že jo? Čestně. Jsme nesplnili úkol.
1: Prosím tě, co zvítězil?
0: No tak jak vidíš, tak ani jedno, protože...
1: Ani jedno, no.
0: Ani jedno. Protože nakonec jsme oživili vysílačku a zjistili jsme, že my jsme asi 20 kilometrů jinde. No tak jsme tam přijeli už za tmy, s tím zbytkem té polívky, tak...

0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Víte navázat.
2: No ty jo, jako zase to tady na mě kňouralo, že bez spojení není velení, ale že mám teda vydržet, že se to jako určitě spojí, no tak se to spojilo.
1: No jsi pořád spojená, nemusíš se bát, jsi stále spojená tady s náma, se mnou,
2: jo.
1: S posluchačema,
2: rozumíš? Jo.
1: Jsi pořád ve střehu a pořád ve vysílání.
2: Furt ve střehu, ano, to je naše oblíbené.
1: Jo. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. No jo, tak hele, na vojně tam zažiješ úplně všechno. Jako,
2: já doufám, že to nezažiju.
1: No kdyby jsi šla někdy na vojnu, jo, tak se přihlaš, já tě budu instruovat, abys ten přijímač jako dala v klidu. Protože já už s tím mám zkušenosti.
2: Já si myslím, Peťo, že jako asi potom úplně netoužím. A pokud to nebude nějak úplně smrtelně nutný, abych musela vyrazit, tak si tohle nechám jako, že si to odpustím. Že
1: a tak
2: tohle
1: nemusíš jako zakopávat kanón. Nemusíš zakopávat, tak třeba by si mohla sbírat raněný, že jo. To zrovna, když jsem byl raněný, tak si mě mohla sebrat, že jo, normálně.
2: Jo, tak to dobře, tak. Ale já bych tě asi nezašila, jo, to asi jako...
1: Ne, ty bys mě jenom sebrala a přepravila bys mě k tomu lékaři, který mě marně se snažil zašít, že jo. Pak jsme se zašili všichni, no, ale nakonec.
2: No, to si myslím, že jo. To...
1: Protože kdo byl na vojně, tak ví, co znamená akce jehla. Víš, co je na vojně akce jehla?
2: To je určitě, jestli někam jdete zašít.
1: No jasně, protože o víkendu většinou, že jo, ty důstojníci, tak chtěli být taky s rodinama, tak my jsme se zašili, ty když tě nevidějí, tak tě nemůžou pérovat, když tě nevidějí, nemůžou tě kárat, ani potrestat. Takže prostě akce jehla. No.
2: To je krásný.
1: No, dáme si, prosím tě, tady mám teďko jednoho zajímavého. Dáme si Zaurálka.
3: V stejném článku je totiž ještě jedna věc, která mě ohromila ještě víc. Jako. Tam je napsané, jestli chceme ukončit někdy ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak přece to znamená, že my tady v Evropě musíme být schopni uvažovat o tom, že podmínkou bude zrušení sankcí vůči Rusku, že to bude rozmrazení aktiv, jako, že to bude to, že budeme navazovat diplomatické vztahy a podobně. Což dneska, když někdo tady řekne, tak se řekne, to je zrádce, jako tohle je zrada. A poslední věta toho textu je, tom Šarlmani. No ale není třeba, abychom si uměli představit, že zítra ten Putin bude náš partner v mírových rozhovorech, pokud skutečně chceme někdy tu válku skončit a ten mír nastolit?
4: Já dávám na toto jiný příklad, že Daytonské dohody, s kterými se skončila vojna v Bosně, i hlavním architektom byl Miloševič. Prostě toho Miloševiča nemohli z toho vyradit. Oni si to s ním potom vyriešili.
3: Ale oni
4: v té chvíli prostě bol partnerom, protože bez něho to nešlo.
3: Ano.
4: A nějaké představy o tom, že Putina dáme mimo toho všetkého, jsou nielen směšné, ale aj nebezpečné, lebo toto hovoria evidentně ľudia, ktorí to Rusko nepoznajú a ktorí nevedia, že v tom Kremli, akokoľvek to dnes paradoxne znie, je ten Putin, neviem, aké slovo mám použiť, najliberálnejší alebo najotvorenejší nejakej dohode. Tí ostatní, to sú jastrabí, ktorí tlačia na Putina, že prečo už dávno nepritvrdil tú vojnu a on to ešte stále, povedal by som, aj tie orešníky bez nálože. To bola podľa mňa kamuflácia smerom k tým silovikom v Rusku, aby ich nejako upokojil, ale on je pod veľkým tlakom treba si uvedomiť, že alternatívou k Putinovi nie je liberálny politik, ale až to by bol nejaký
3: fašista.
1: No takže takhle to je.
2: Jo, a je to
1: pravda. Kto sa baví s Putinem, tak má infekci.
2: Je ale nakaženej. Ako.
1: No a s kým iným to chtie jako dohodnout?
2: No, s kým jiným chtějí dohodnout to jako celé ukončení toho konfliktu?
1: No. To je prostě... Tady vidíš, jak oni jsou krátkozrací a

0: A že jim vůbec nejde o to něco ukončovat nebo něco řešit smysluplně.
1: Ale naopak jim jde o to ještě prodlužovat, aby si na to mohli nakapsovat, že jo. To jako všichni vědějí, že jo, všichni to mají jasný.
0: No, jinak. Počkej, tady ti ještě něco to. To bych tě ještě k tomu pustil. Že mám tolik věcí. Mám tady Vladimíra Putina. On se nám taky k tomu vyjádřil, jako jo. Takže pojďme si to pustit. Dáme slovo tomu nejpovolanějšímu, já bych řekl.
2: Neustále jsme říkali, že jedním z cílů naší operace je denacifikace Ukrajiny. A ze všech stran nám říkali, no co to je, jaká denacifikace a vůbec, co to je denacifikace. To si vymýšlíte nějaké nesmysly. My říkáme nesmysly. Proč denacifikovat Ukrajinu? Poslouchejte, vážení kolegové. Všichni to viděli, ale téměř nikdo o tom nemluví. A teď znovu pohřbívání ostatků nacistů a nacionalistů, kteří na Ukrajině během druhé světové války likvidovali Židy, Poláky a Rusy. Kolik? Myslím, že milion Židů zabili na Ukrajině. Milion nevinných lidí. A nyní na Ukrajině jejich ostatky s vojenskými poctami a se salvami pohřbili jako hrdiny Ukrajiny. Jen Polsko tam reagovalo spíše vlažně, Izrael ještě vlažněji. Všichni se snaží to nevnímat a stydlivě to přehlížejí. A kdo to dělá? Současný šéf kyjevského režimu, Žid podle národnosti. Jeho dědeček, který bojoval proti nacismu, se tam v hrobě nejspíš obrací. Existuje taková organizace ukrajinských nacionalistů, UPA, naprosto pronacistická organizace. Její název je přidělován současným jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny. Poslyšte, pokud vím, v zákoně je to zakázáno, nebo tam má být uvedeno, že propaganda nacismu je zakázána. Ale je třeba nějak upozornit ukrajinské úřady na to, že nestačí to jen napsat do zákona. Je třeba ten zákon také dodržovat.
0: No jo, tak to je. A všichni předtím strkají hlavu do písku, jo. Jakože to není.
1: Jo, tam žádné, tam není nacismus. Tam není vůbec nic. To je úplně v pořádku, že jo. Já nevím, proč tohle to jako prostě nikdo nechce jako slyšet. Jo? Co jako...
0: Jako listí...
1: Evropa je celá znacizovaná. Všechno se to vrací zpátky a všichni předtím budou... Ne všichni, to bych křivděla, ale spousta lidí nad tím bude zavírat oči.

0: nastolit mírový, prosperující život na zemi, která po staletí byla nedílnou součástí Ruska a nyní se znovu sjednotila se svou vlastí. Připomínám, že jsme si stanovili integrační cíl. Již do roku 2030 Doněcká a Luhanská lidové republiky, Záporožská a Chersonská oblast by měly dosáhnout celoruské úrovně v klíčových směrech, které určují kvalitu života lidí. Fakticky celá země. Pozornost vyvolávají prohlášení americké administrativy a vlády Německa o plánech na rozmístění od roku 2026 na území SRN amerických komplexů vysoce přesných raketových zbraní dlouhého doletu. V zóně jejich dosahu se ocitnou důležité ruské objekty státní a vojenské správy, naše administrativně průmyslová centra a obranná infrastruktura. V případě realizace Spojenými státy Ameriky takových plánů budeme považovat sami sebe za osvobozené od dříve přijatého jednostranného moratoria na rozmístění úderných prostředků střední a kratší vzdálenosti, včetně zvýšení schopností pobřežních vojsk našeho válečného námořnictva. Pozornost vyvolávají prohlášení.
1: No, takže to všechno bylo z úst Vladimíra Putina, bylo to pochopně přeloženo. A já jsem viděl nějaká čísla, nevím, jestli se to taky k tobě dostalo. Kolik peněz utratila Ruská federace na obnovu ukrajinských infrastruktury, vybudování vůbec jakoby sociálního zabezpečení, které tam na některých místech vůbec nebylo. Jo. Někde tam lidi viděli poprvé asfaltku. Čili to je okupace, jo? Jak oni furt říkají tady, jako agrese,
2: no,
1: okupace.
2: No jasně, to je okupace, takový agrese.
1: No, tak kdyby takhle všude pracovali, to by bylo. To by se všechno úplně jinak chovalo.
2: Jo. No jo, no, jenomže oni jako to neumí nazývat, že jo. To je prostě...
1: Je to, jak bych to řekl, je to tak všechno zkreslené a je to tak všechno převrácené a je to tak všechno zreverzované, ty informace, které jakoby chodí, že oni opravdu vytváří úplně jiný obraz toho světa, než jak to ve skutečnosti je. A protože lidi jsou líní.
2: Myslím si, že to dělají záměrně.
1: No jasně.
2: Oni to dělají záměrně. To je, to ani není jako, že by to chtěli, jako že se to nějak přihodilo. To je záměrný a lidi se tím nechají opít. Jako rohlíky.
1: No ale takhle, lidi jsou líní, od přírody jsou líní a tak konzumujou ty informace, aniž by si je ověřovali. Protože ověřování toho faktu je složitý, hůř dostupný, protože média neplní vůbec tu svoji základní premisu, proč vlastně existují. Takže média jsou pouze manipulativní nástroj těch různých ideologů a militaristů. Je to hrozný. Já teďko tady mám jedno a budu číst titulky. Jo. Mám tady ruského generála, který mluví o Ukrajině. Mluví o programech biologických zbraní, které na té Ukrajině jedou od roku 2014. Tak, já budu muset rychle číst ty titulky. Pojďme na to. Ruské ministerstvo obrany opakovaně upozornilo na vojenský biologický program, který Pentagon vypracoval na území bývalého Sovětského svazu. Na území Ukrajiny vznikla mimo jiné síť více než 30 biologických laboratoří, které lze rozdělit na vědecké a výzkumné. Objednatelem prací je Úřad ministerstva obrany USA pro snižování hrozeb DTRA. Na realizaci projektu se podílí společnosti přidružené ke zvláštním vojenským jednotkám.

0: Práce probíhá ve třech hlavních směrech. Za prvé, monitorování biologické situace v oblasti, kde Pentagon předpokládá nasazení vojenských kontingentů států bloku NATO. Za druhé, sběr a vývoz amerických kmenů nebezpečných mikroorganismů. Za třetí, vědecká sekulární práce na studiu potenciálních biologických zbraňových agentů, které jsou specifické pro tento region, které mají přírodní ohniska a jsou schopné přenosu na člověka. Například v roce 2021 spustil Pentagon svůj projekt diagnostiky a léčby infekčních nemocí v ukrajinských odbrojených silách s objemem finančních prostředků ve výši 1,8 milionů dolarů. V letech 2020 až 2021 provedlo německé ministerstvo obrany na území Ukrajiny pokusy z původce krymské hemoragické horečky, leptospirozy, meningitidy a eboli v rámci realizace ukrajinsko-německé iniciativy k zabezpečení biologické bezpečnosti na vnějších hranicích Evropské unie pod záminkou testování prostředků pro prevenci koronavirové infekce bylo z Ukrajiny do vědeckých zařízení a institutu americké armády Waltera Reeda odebráno několik tisíc vzorků sera pacientů, kteří patřili především ke Slovanům. Současně činnost biologických laboratoří, které jsou aktivní od roku 2014 a provádějí program tzv. Reformy ukrajinského zdravotnictví ve spolupráci s USA, vedla k nekontrolovatelnému nárůstu výskytu zvláště nebezpečných a ekonomicky významných infekcí. Na Ukrajině roste počet případů zarděněk, záškrtu a tuberkulózy. Výskyt spalniček se zvýšil více než 100x. Světová zdravotnická organizace prohlásila Ukrajinu za zemi s vysokým rizikem výskytu dětské obrny. Domníváme se, že v roce 2007 byl v gruzínské biolaboratoři Pentagonu vytvořen kmen afrického moru prasat se zvýšenou nakažlivostí. Jeho šíření způsobilo značné hospodářské škody v několika zemích, včetně Ukrajiny a Polska. Vyloučili je z řad vývozců vepřového masa. Provolitele jednotek biologické a chemické obrany na Ukrajině. Dvojtečka. Podle našich údajů dochází k nouzovému odstavení biologických programů. Analyzujeme dokumenty, které potvrzují, že ukrajinské ministerstvo obrany stanovilo úkol zcela zničit bioagenty v laboratoři, které se tam nachází k datu 24. února. Zároveň analýza pokynů pro vedoucí pracovníky laboratoří potvrzuje, že příkaz k likvidaci zásob patogenů a jejich nenávratnému zničení zdá se, že vše potřebné pro pokračování programu biologické války již bylo z území Ukrajiny odstraněno. Analýza faktů ukazuje na zničení patogenů sibirského moru, antraxu a brucelózy, biolaboratoři ve Lvově a patogenů záškrtu salmonely a úplavice v laboratořích v Charkově a v Poltavě. Zde jsou záznamy o některých z nich. V samotném Lvově 232 vzorků s leptospirózou, 30 vzorků s tularemií, 1000 vzorků a 5 vzorků moru, celkem 320 vzorků. Záznamy o nadbytku biologických patogenů sedí a mají něco společného s vojenskými biologickými programy. Kurátor z Pentagonu chápe, že pokud se tato sbírka dostane k ruským ozbrojeným silám, s vysokou mírou pravděpodobnosti se zde potvrdí. A počkej, to jsem nestihl. Tak to ne, chlapče, počkej, ty jsi nějaký rychlej, ty jo.
1: Jo, je to teda jako opravdu
0: S vysokou mírou pravděpodobnosti se zde potvrdí porušení úmluvy o zákazu biologických a chemických zbraní ze strany Spojených států. Za práce na posílení patogenních vlastností mikroorganismů s využitím metod syntetické biologie. Tím lze vysvětlit spěch, s jakým byla operace zničení vzorků provedena. Toto je jen malá část dokumentů, na kterých pracujeme a budeme vás o nich informovat. Takže toto v podstatě je někdy ze začátku speciální vojenské operace. Já jsem to sem dal, protože jsme se tady o tom bavili a
2: SRM lidi to bylo amerických komplexů vysoce přesných raketových zbraní dlouhého doletu.
0: No, nezabila bys je. Pro některé lidi to bylo příliš, bylo jako příliš silné kafe, jak se říká. A psali mi, tady několik mailů mi přišlo, že tomu nevěřej, že by v podstatě jako se chystala nějaká biologická válka vůči Slovanům.
1: Jo. Mhm, tak tady to mají jako.
0: Jo. No. Takže to je ta vážená Ukrajina. to je to. Teď, Ursula von der Leyenová, zločinec, který rozkradl spoustu peněz, korupčnice a usvědčená, jak se jim říká, že to zločinec, tak ona je usvědčený pachatel.
1: Pachatelka.
0: Ano, usvědčená pachatelka. Ursula von der Leyen, otrávené meso a káva z Brazílie. 63 tun zhnilých zrn plných parazitů přichází do Evropské unie. Absolutní zdravotní škandál. 63 tun zelené kávy z Brazílie právě dorazilo do Polska s poškozenými pupínkami a živými parazitmi vo vnitři. Náklad byl vďaka polským kontrolám v Poznani těsně zachytený. Nie je to však náhoda, je to primární důsledek dohody Mercosur, kterou Ursula von der Leyenová ukládá celé Evropě. Slúbili nám kvalitné výrobky a dávají nám lacné potraviny bez evropských noriem, plné pesticidů, hormonů a chrobákov. Předtím bylo hovězí meso kontaminované estradiolom alebo kuracím mesom so salmonelou na 80%. V Bruselu je jedno, čo si dáme na taniere a čo jedia naše děti. Důležité je, že nadnárodné společnosti mají zisk. Dost bylo tohto globalistického šelenstva, které nás otravuje. Von der Leyen a komisí, aby nás radšej zradili, než aby bránili Evropanům. Dohoda Mercosur musí být okamžitě vypověděna. To má ještě jeden velký rozměr a to jsou ekonomické dopady. Protože to poškozuje to zemědělství, které v Evropské unii je velice přísně nějak normované a tak dále, ono taky jako ledacos projde, ale jak vidíme, tak z těch zemí sem přichází strašný šrot. Jako jo.
1: No hele, představ si, jo, jako pomazánkový máslo, nemůže se jmenovat pomazánkový máslo, protože to není máslo. Podle nich, jako podle Evropské unie, ale nacpou nám sem plesnivý kafe, který někde nechají prostě jako vypražit a pak ho nacpou, přebijou to různýma aromatama, já nevím čím vším možným, nacpou to do kapslí. A, no, nechci ani domyslet. Jako.
0: No to je pak takový to kafičko s proteinama. A děkuju, že se... Ještě se vrátím k tomu tématu biologických laboratoří. Věrka poslala z Parlamentních listů článek utajované biolaboratoře USA odhaleny. Část z nich je na Ukrajině. Ředitelka americké národní zpravodajské služby DNI Tulsi Gabbardová po prohledání archivů zpravodajské komunity odhalila dosud nezveřejněné důkazy, že Spojené státy americké dlouhodobě financovaly více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. Část z nich se má nacházet i na Ukrajině, kde mohou být kvůli válce ohrožené. Tak oni už je radši zničili. Důkazy o existenci laboratoří, které se měly zabývat výzkumem s využitím nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů, byly před Američany až doteď záměrně utajované. Totiž v Americe je tenhle ten výzkum zakázaný, proto oni to pořád spou někam jinam. Některé z laboratoří financovaných Spojenými státy se podle americké národní zpravodajské služby měly zabývat i výzkumem zisku funkce Gain of Function. Takový výzkum vědců mimo jiné umožňuje upravovat organismy tak, aby získali novou vlastnost. U patogenů lze zkoumat, jestli virus může být třeba nakažlivější nebo odolnější. Podle americké společnosti pro mikrobiologii vzbuzují určité typy výzkumu zisku funkce obavy z hlediska biologické bezpečnosti. Prezident Donald Trump, který si podle vyjádření DNI uvědomuje vážnou hrozbu, kterou představuje výzkum zaměřený na zvýšení funkčnosti virů, zastavil financování laboratoří po celém světě už 25. května 2025. Navzdory zjevnému riziku katastrofálních globálních dopadů, které může výzkum nebezpečných patogenů v biologických laboratořích mít, politici, takzvaní odborníci na zdravotnictví jako doktor Fauci a představitelé týmu pro národní bezpečnost v rámci Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kteří se pokusili odhalit pravdu. Kritizuje ředitelka DNI Tulsi Gabbardová administrativu bývalého prezidenta Joe Bidena. Gabbardová také vydala nové pokyny americké zpravodajské komunitě, aby intenzivněji shromažďovala informace o zahraničních biologických laboratořích. Z informací, kterými v současnosti DNI disponuje, totiž vyplývá, že klinické studie, které probíhají v laboratořích, vyvolávají etické, finanční i bezpečnostní obavy v oblasti veřejného zdraví a národní bezpečnosti Spojených států amerických. Mezi odtajněnými materiály se nachází také analýza týkající se Institutu experimentální a klinické veterinární medicíny v ukrajinském Charkově. Dokument americké zpravodajské komunity upozorňuje, že zařízení dlouhodobě pracovalo s nebezpečnými patogeny a kvůli válce i ruským informačním operacím zůstává zranitelné vůči poškození. Podle zveřejněných informací institut uchovával stovky vzorků patogenů a patří mezi více než 40 ukrajinských laboratoří, které získávaly podporu z programu amerického ministerstva obrany Biological Threat Reduction Program. Odtajněné dokumenty připouští existenci nedostatků v oblasti biologické bezpečnosti a biologické ochrany. Jmenovány jsou například bakterie antraxu nebo brucela. Jsou tady k tomu dokumenty. Prověřování více než 120 laboratoří, z nichž asi 40 jich mělo být na Ukrajině, oznámila Gabbardová už v polovině května letošního roku, a to právě kvůli existujícímu podezření, že některé mohly provádět výzkum uměle upravených virů. Pozornost se proto znovu obrací také k dohodě, kterou Ukrajina a Spojené státy uzavřely v roce 2005 v Kyjevě. Ta měla nastavit spolupráci při prevenci šíření technologií, patogenů a odborných informací využitelných k vývoji biologických zbraní. Odtajněné dokumenty potvrzují existenci realizovaných programů ve spolupráci se sítí ukrajinských laboratoří a výzkumných institucí. Část projektů se týká veterinárního a virologického výzkumu. Mezi uvedenými tématy je například vývoj metod diagnostiky ptačí chřipky, analýza šíření afrického moru prasat a klasického moru prasat i molekulární charakterizace vysoce patogenních kmenů ptačí chřipky. Toť vše. No. Je to prostě to o tom, stačí, co tady neustále vlastně říkáme, že Ukrajina byla časovaná bomba a Ukrajina je srdcem čtvrté říše evropské a my máme jednoho, řeknu, my máme jednoho zrádce, vlasti zrádce, kolaboranta a šmejda, který třeba mimo jiné navrhuje velice kontroverzní věci, například Spojené státy evropské a tak dál a tak dál. No a já mám tady, teď si tam skočím, ale musí se k tomu vyjádřit, Míšo. Já to připravím.
1: No ne, tak jako je to tak, jak říkáš, prostě kdyby tam býval jako Vladimír nevlítnul a trchým koneček a nezastavil je, tak jsme se tady jako všichni mohli divit, jo. To nějaký covid, to by byla asi legrace a procházka růžovou zahradou, kdyby nám sem pustili viry, který mají vyrobený přímo na Slovany nebo prostě na nás, jako na tyhle ty národy, tak to by jsme se asi se sakra divili. Jo, oni si to na covidu cvičili, jak by to vypadalo, jak jsou lidi zbláznění, když jim jde o zdraví. A to by pak bylo, že jo. A pořád jako předtím zavírají oči, pořád říkají, ne, to není pravda, co by to tam bylo a to, jo. Ale jak říkáš, jsou líní, si líní věci vyhledat, věci načíst, věci prostě se nad tím zamyslet, vymyslet si tu logiku v tom, poskládat si věci dohromady. A to můžeš mluvit do dubu. No. Asi tak.
0: A to my zase líní nejsme.
1: No, to my určitě ne.
0: To my určitě ne. No, já mám tady, musím podívat, měl bych tady mít, už se mi tady otevřelo. Já to pustím, je to jedna rozhořčená žena, která se vyjádřila právě k tomu kolaborantovi. Jo.
3: Ale přeci jenom bych poprosil alespoň o...
0: Ne. Co se mi to tu zase otevřelo? O, úplně něco jiného. Tak počkej, jsem se tady... Ach, jsem se tady špatně tohleto. To něco jiného. Stává se ti to někdy?
1: Víš co,
0: já když si pustíš něco jiného.
1: No jasně, když si chci někdy něco pustit, tak se mi tam pustíš 150 tisíc jako reklam všeho možného. A to, co potřebuji, aby jsem si vyslechla, tak to kolikrát i vzdám.
0: To prostě vzdáš.
1: Jo, někdy to vzdám, protože to nedám.
0: Tak, pičky, to jmenuje audio. Jo, tak to by mohlo být. Tak pojďme. Pustíme si to ještě jednou.
4: Tam. Dobrá, přátelé, já vám teda pustím tady chvilku videjko jedné fakt jako hodně, ale hodně nasrané baby. Máro, chvilku pustím videjko.
5: No.
4: Tak jenom na trošinku odlehčenou.
6: Takže krásný den, přátelé. Dostalo se mi do mailu strašně hnusná věc. Projev prezidenta Petra Pavla na mezinárodní jazykové konferenci v Babylonu v tomhle roce v Mnichově. Než vám řeknu, jaký měl projev. Hnus, ten člověk je normální odpad české společnosti. Na Hradě nemá co dělat. Nemá. Protože až tohle uslyšíte, budete si říkat úplně to samý. A jestli nezakročíme, budeme muset všichni vyjít do ulic, protože tohle kurva ne. Takže já vám přečtu jeho přednes, jo. Já jsem ho trošku pokrátila, protože to bylo strašně dlouhý, aby se mi to se vůbec vešlo. Takže ty důležitý věci, jo. Takže, začínám. Vážení dámy a pánové, dovolte mi, abych byl stejně otevřený a upřímný, jako jsem byl na ekonomickém fóru Revizi Česka. Pokud náš český jazyk brzdí v našem ekonomickém a globálním rozvoji, musíme mít odvahu ho opustit. Musíme se dívat dopředu, ne do minulosti. Podívejte se na fakta. Velká část našich dětí a mladých lidí má zásadní problém naučit se pořádně cizí jazyk. V dnešním světě jsou tímto způsobem de facto diskriminovaní. Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Tak seš kreten, debile, ty vole. Tohle to je...
4: Tak.
0: To bylo ze studia Dešaví našich kolegů.
1: Jenomže já jsem to neslyšela.
0: Ty jsi to neslyšela? Ježíš manko.
1: Ne, já jsem... A protože Martin má vedle puštěný, nás má puštěný, tak jsem si jako rozhodovala, jestli jako teda sundám ty sluchátka a půjdu to poslouchat, ale...
0: Tak to měla jít poslouchat. No prostě odřekl, že pokud naše děti mají mít úspěch, mají uspět, tak musíme opustit češtinu, aby se učili děti německy, protože to je rozšířený jazyk.
1: Jo, a češtinu, to jsem slyšela, ano.
0: A češtinu
1: ano,
0: můžou mít jako dobrovolný jazyk.
1: Dobrovolně.
0: Další.
1: To je debil.
0: Je no to debil.
1: Sorry.
0: Je, no tak jako je vidět, za koho tam kope, za čí zájmy tam kope. Kolaborant, který vezme záštitu nad sudetoněmeckým landsmanšaftem, který se tady srocuje. Pak ještě řekne takovou věc. Jako, to, když si poskládáš, ty věci jdou pěkně do sebe, zapadají. On prostě chce demontovat Českou republiku a udělat z ní součást prostě čtvrtý říše. Dítě je to naprosto evidentní. Tenhle ten element tam nemá co dělat. Takového nájemníka na Hradčanský prostě nepotřebujeme, na Hradčanský 1.
1: No a jako chceš vyméct, jako?
0: No tohle to je prostě na žalobu, tohle to je na to, aby se tím začaly zaobírat orgány konající v trestné činnosti.
1: Trestním řízení.
0: No jasně, tak to musí někdo posoudit a musí rozhodnout, jestli prezident České republiky, ať už to bude říkat soukromně, anebo jako prezident, ale on tam vystupoval jako prezident, protože to bylo na té akci, že jo, oficiálně. Takže tam vystupoval oficiálně za Českou republiku. Takovýhle teze, když to je na to, hodí to do macochy. Prosím tě, to... No ne?
1: No?
0: Tomu, jo? Tomu by měla selhat zbraň normálně služební.
1: Počkej, ale čistit. Teď si představ, že třeba P na výlet do macochy a spadne tam. No.
0: Jo, to je...
1: No nechtějí
0: to už je, ale víš co to je, kolikátej případ, který ho utvrzuje v tom, že on vůbec pro ten výkon toho mandátu ztratil jakékoliv oprávnění.
1: Jo?
0: A teď jsem zvědav, kdo to první otevře, jo? Máme tady Zvěrtek Hamplovou, máme tady Reichla, máme tady Okamoru, ten je taky docela divokej. Já jsem zvědavý, kdo tu rukavici zvedne a kdo podá trestní oznámení na neznámého pachatele.
1: Já jsem si říkala, že okolo toho sjezdu toho Landsmannschaftu to bylo takový celý jako rozvířený a tak, že to někdo udělá, jo.
0: A neudělá.
1: Jako zatím je ticho. Tak ono bude léto, oni chtějí jet na ty dovolený, věc. Znáš to.
0: Hele, já si myslím, že se možná jenom skládá nějaká skládačka. Teďko ho, že jo, krásně ho odstavili od toho NATO. Teď je evidentní, že co on by tam blejkal. On by tam neblejkal názor vlády, on by tam blejkal nějaký svoje bláznoviny. On by si tam ujednával kontrakty, protože on přeci není ve střetu zájmu. On je jenom ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněma. A on vymahal z Babiše, aby řešil, chápeš, jak tomu Andrejovi muselo být, když takovýhle kripl, který má máslo na hlavě, který je v tom ponořený až po uši, tak mu klidně jako zadává, že musí prostě vyřešit střet zájmu, jinak on ho nebude jmenovat. To je.
1: No jo, no. Tak
0: hroší jako kůže.
1: Chtěl být jako hroší kůže, no. Chtěl být prostě na vrchu a chtěl Andrejovi ukázat, jako, že on je tady pánem.
0: A proto si myslím, že mu to dřív nebo později zlomí vás.
1: No, uvidíme, no. Možná, že už člověče je teď po něm ticho nějak teďka, jestli třeba už nevyrazil do té Ankary na tom motorce.
0: No, nevyrazil. Protože pokud tam nebude nahlášený v delegaci České republiky, tak tam nemůže za Českou republiku vystupat. On by tam mohl se třeba nechat nahlásit jako do delegace nějakého NATO a podobně, ale to by nemohl vystupovat oficiálně za Českou republiku. I když on je tak hloupý, že on ani neví, jako, že ty protokoly takhle fungují. Jo, takže. On by tam stejně blejkal to svoje.
1: No. No, hlavně, že jsme si ho zvolili, teda já jsem ho nevolila.
0: No právě.
1: Ale že jsme ho zvolili.
0: Hlavně my dva jsme si ho zvolili, no. To
1: lidi
0: jo.
1: Zvolili. Jo,
0: když,
1: my dva určitě.
0: Hele, když on je tak podobný tomu ale Masarykovi, je... veď, prostě.
1: No, zrovna jsi mi to vzal z pusy, jako. Prostě přesně ono. On je takovej hezkej. Teď je to, teď to srovnej vždycky, když mi to někdo vysvětluje. Teď to srovnej, vem si toho Zemana, jaký to byl prostě, jako to byla tragédie. A teď to aspoň má úroveň. Říkám, jasně, no, až teď budete mluvit německy a hajlovat se tady bude a republika bude okleštěná a budeme protektorát, jako jsme byli. Ale prosím tě, ty strašíš. No, tak straším, no.
0: Věrka tady poslala, bude k tomu, že Miloš Zeman se vyjádřil, nedá se věřit tomu, že by Pavel, že by Pavel v Ankaře mlčel.
1: No?
0: Počkej. Přestože současný prezident veřejně deklaroval, že by v Turecku plně respektoval mandát schválený vládou. Zeman těmto slibům vyjádřil hlubokou nedůvěru. Jako argument poukázal na Pavlovu nedávnou zahraniční cestu do Pobaltí, když uvedl, že uvozovky teď, nedávno, byl na návštěvě v Estonsku a tam svou kritiku naší vlády kvůli zbrojním výdajům opakoval, takže se nedá tak úplně věřit tomu, že by v Ankaře mlčel, řekl Miloš Zeman. No jo, to je pravda.
1: No, je to tady. Je to tady, no.
0: No jo, je to tak.
1: A je moc dobře, ten Andrej ví, protože tam nemůže vzít, že jo, to je prostě logický.
0: Já už je poslala.
1: A to, že tam má nějaký kamarádičky. Aby si tam s nima dohodoval kšeftíky a já nevím, co všechno.
0: Jak nám tady taky poslala nějaké.
1: Nějaké?
0: No, a zase je dlouhý. Zase je to dlouhé. Univerzitní vakcína, poslední část Gatesová, co? Plánu na snížení populace?
1: No, zatím se mu daří velmi dobře.
0: A politický chaos dominují novinovým titulkům, globalističtí loutkáři zřejmě dosáhli nového úspěchu. DioSinvax, biotechnologický startup z Cambridgeské univerzity, který obdržel 42 milionů liber od CEPI, Aliance pro vakcíny, na níž se osobně podílel Bill Gates, oznámil vytvoření univerzální vakcíny. Vakcíny, jak tvrdí, pro viry, které zatím neexistují. Ale brzy budou existovat. Nahráli obrovské genetické databáze, také financované Gatesem, do umělé inteligence. Stroj vyvinul syntetický superantigen zaměřený na celé rodiny koronaviru. 39 dobrovolníků bylo očkováno a to u nich vyvolalo imunitní reakci. Zřejmě vakcína Sarbeco proti koronaviru, vyvinutá umělou inteligencí, poskytuje rozsáhlou ochranu proti tisícům variant virů, jako jsou koronaviry nebo ebola. Nadace Billa a Melindy Gatesových také hrála významnou roli při financování prostřednictvím grantu Národního institutu pro alergie a infekční nemoci USA, kandidáta na univerzální vakcínu proti chřipce BPL 1357. Nyní prochází klinickými testy v rámci iniciativy Generation Gold Standard. Nyní pojíme tečky. Bill Gates, stejný člověk, který financuje vakcíny vyvinuté umělou inteligencí pro hypotetické budoucí viry, také financoval výzkum všeho od geneticky modifikovaných komárů až po matematické modely, které ukazují optimální počet obyvatel menší než polovina dnešních 8 miliard. Není tajemstvím, že dlouho před COVID Gates, Epstein a elita z Davosu propracovávali scénáře a vyvíjeli strategie, jak profitovat, když, jestli nepočítají, začne další globální pandemie. Technologie super antigenu Diosinvax není určena k prevenci přirozených vypuknutí nemocí. Jedná se o to, jak naučit lidský imunitní systém přijímat syntetické cíle vyvinuté stroji. Cíle, které mohou být změněny, upraveny nebo použity jako zbraň podle přání nevolených technokratů. Tak.
1: No vidíš to, no. To pořád budou strašit. Pořád
0: no ne, to počkej, to není strašení, to musíš chápat trochu jinak. Oni říkají, že ty viry neexistují, ale to jsou viry, které už mají vyvinutý jako biologický zbraně. Kdo bude hodnej, dostane vakcínku, kdo nebude hodnej, zhebne. Protože to budou, budou syntetické věci. Jo. Naštěstí bych řekl, že tohleto je vyřešený. Řekl bych, že už jsme se s tím potkali, se syntetickýma věrama. A myslím si, že ty jejich biologické laboratoře a tyhle pokusy, že tomu zakroutí Vladimír Putin krkem.
1: Hlavně, aby to všechno se zlikvidovalo, aby to prostě se nedostalo mezi lidi, víš.
0: No.
1: Nějakým způsobem to jako by bylo velmi nepříjemné.
0: Takže pokud budou takovýhle vrcholný paraziti, parchanti, nelidi budou mít takovouhle moc a budou takové věci vyvíjet. No, tak to je pochopitelně velice závažná, závažná věc. A to, co se děje pochopitelně, spěje jednoznačně k tomu, že je nejvyšší čas už, aby se to pořešilo. No a jinak by se dalo říci, že Rusko oznámilo, že má velice účinnou, nevím, vakcínu nebo léčbu rakoviny, takhle to dneska řekneme.
1: Léčbu rakoviny, ano, ano, ano.
0: Takže obrovským způsobem se posunuli dopředu. A v podstatě Rusko dneska, jak oni nic nemají, jo, jak prostě rozdělávají ty žehličky, aby mohli stavět ty orešníky.
1: Ty čipy, že jo, dělají z ledniček čipy, vyndávají a orešníky.
0: Tak.
1: Ještě burevestníky.
0: Tak zkrátka a dobře, jsou tomhletom daleko, daleko před ostatníma. Daleko, daleko před ostatníma. Tak jo, tak mám tady spoustu věcí, co jsme nestihli, ale to nevadí.
1: Tak zase za týden.
0: Zase máme za týden, bude taky další. Den.
1: Bude taky den, přesně tak. Ono se zase něco nového přiděje. Tak
0: pojď se rozloučit.
1: No tak jo, přátelé, tak doufejme, že se to začne trošku víc hýbat, že jak říkal Petr, je zapotřebí, aby už se to začalo řešit. Všechno visí na vlásku, všechno visí na tom, že už se konečně musí ukázat ta pravda, tak si budeme držet palce, aby to bylo co nejrychlejší. Jinak počasí má být krásné, tak si to užijte. Já si bohužel ty červnové dny užívám v kanceláři, tak Tam ani nevím, jestli je noc nebo den, nebo jestli je horko nebo zima. Já tam mám stabilních 22 stupňů. Takže mám to tak jako všechno stejný. Nicméně mějte se všichni moc krásně, užívejte si krásného léta, užívejte si těch krásných dlouhých večerů, protože dneska jsme šli kolem 8:45 domů a ještě bylo krásně vidět.
0: Slunce zapadá,
1: podívá,
0: ve 21:18 zapadá slunce.
1: Ano, a ještě se to prodlouží, ještě pár dní a prodlouží se to.
0: Ve 9:45, představ si to, ve 9:45.
1: No, je to krásný, je to krásný. I mám tyhle ty brzké letní večery hrozně. Dá, jsou fajn, když zrovna teda neprší a není víte. Mějte se všichni moc krásně, loučím se s vámi a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
0: Děkuji, děkuji ti za dnešní pořadování, že jsi tady byla se mnou, že jsme to mohli rozebrat, že jsi se vyjadřovala, že se nám tady posluchačky posílali další náměty a mohli jsme se udělat takovou interaktivní záležitost. To je naprosto skvělé, no a my teda se spolu uvidíme za týden, respektive uslyšíme za týden. No a do té doby tady jsou další pořady Svobodného vysílače, no a také pochopitelně páteční pořad s Jiřím a tak dále, tak dále. Takže, co dodat? Máme 23:00 něco, je nejvyšší čas to zapíchnout. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

Milí přátelé, dámy, pánové, vítám vás všechny srdečně na dnešním představení knížky, kterou jsme nazvali Změna režimu politiky. Je to již šestá kniha naší svatoplukovské edice v nakladatelství Dofén. Máme tady mezi námi, když teď ho momentálně nevidím, ale byl tady zatím stolkem Daniel Podhradský, to je ředitel. Jo, dobře, tak to je pan ředitel nakladatelství, který tu knihu přivezl i jiné knihy, které jsme u něj vydali, takže po skončení té dnešní besedy, té debaty s autory této knihy, budete mít tu možnost si ty knížky tady zakoupit a nechat si je také podepsat od autorů. Na vzniku této knihy se podílelo celkem 21 osobností veřejného života. S Danielem teda 22. Je tam celkem 18 příspěvků, takže některé ty příspěvky mají dva, ty autory. A já jsem si na pódium pozval 9 z nich. A budu jim té první části klást otázky. Budou to otázky stručné a vás také prosím o co nejstručnější odpovědi, aby se dostalo na každého, aby taky byla příležitost o té, řekněme, úvodní části, abyste se také mohli ptát vy. Ale já bych vám nejprve rád na úvod přeci jenom tu knihu představil, než se dovíme, co je obsahem těch jednotlivých příspěvků. Co nás tedy k tomu vedlo? Mnozí víte, že knížku s podobným názvem jsme vydali už před rokem. Ta se také jmenuje Změna režimu. Tato se věnuje jednotlivým politikám a ta první kniha, ta je, řekněme, psaná ve vyšší míře obecnosti. Tam se věnujeme institucím. V té první knize vysvětlujeme, proč pro zachování demokratického a svobodného života v naší zemi nestačí už pouhá změna vlády. Proč je pro záchranu demokracie zapotřebí provést některé zcela zásadní, fundamentální změny na úrovni naší ústavy? Nově koncipujeme poměr mezi jednotlivými institucemi a zabýváme se těmi, řekněme, základními východisky pro tolik potřebnou politickou změnu. Ale abychom nezůstali právě v rovině té obecnosti, tak jsme vlastně tuto ambici přetavili v tu druhou knihu, kde už rozpracováváme tuto ideu do těch jednotlivých kapitol podle toho, jak je řízen stát. Tak jako má vláda svá ministerstva, tak tato kniha má svoje rezortní kapitoly, kde se ti autoři přichází s představou, jak by stát, který je suverénem na svém území, který není omezován zvenčí, svázán k tomu, aby má, řekněme, úzce vymezený manévrovací prostor, tak stát, který ho má daleko širší, jak by taková politika v tom daném oboru měla vypadat. Je, myslím, důležité číst ty knížky ve správném pořadí. Takže pokud si tady koupíte tu druhou a nebudete mít tu první, uděláte chybu. To není, jako je to dobrý marketingový tah, to jako uznáte, ale to není ten hlavní důvod, proč to říkám. Jo, když budete číst tu dvojku, tak si budete říkat, to přece to se nedá prosadit za současný situace. Jistě, protože to, co je zapotřebí udělat, předtím vysvětlujeme v té první knize, která vyšla před rokem. Co mají všechny ty příspěvky v té druhé knize společné? Je to primárně idea svrchovanosti. Čiže my vycházíme právě už z předpokladu, že
Česká republika, náš stát,

Není to, co by mohlo být, kdyby, já nevím, se jo, stalo něco, co v zásadě je naivní očekávat. Jo? Ale co se dá opravdu reálně prosadit za předpokladu, že se uvolní ty šrouby a budeme zase trochu svobodněji dýchat. Je tam prostě obsažena ta politika národních zájmů. Nejsou to nějaké konstruktivistické nápady z říše politických abstrakcí, ale prostě konkrétní kroky, které je třeba provést, aby ten systém sloužil obecnému dobru, což je základní účel vlastně fungování státu. Zároveň jsme dbali na to, během přípravy té knihy, aby to nebylo 18 příspěvků tak nějak jako halabala, že si každý napíše, co ho jako momentálně napadá. Všechny ty příspěvky mají podobnou strukturu, popisují ten současný stav. Ty největší neduhy toho stávajícího režimu a pak přichází s tou představou, s těmi jednotlivými kroky, co je zapotřebí prosadit, co je zapotřebí změnit. Čili ta kniha jako celek tvoří jakýsi vnitřně sourodý manuál dobrého vládnutí. A poslední moje poznámka na úvod, není to jenom kniha do poličky. Takových knih, které prostě si koupíme, prolistujeme, někam vložíme, těch máme sami hodně. A to jsme nechtěli toto množství ještě rozšířit o tuto. Ale hlavním účelem té knihy je ve společnosti vyvolat debatu, diskuzi o jejím obsahu. Čili taková debata, jako povedeme dnes, tu povedeme v příštích měsících po celé republice. Všude tam, kde má Svatopluk svoje větve regionální, kde působí, tak budeme zvát vždycky v nějaké obměněné sestavě autory této knihy a vysvětlovat, o co nám jde, co chceme v této zemi prosadit. Čili ta kniha je jakýsi materiál, podklad pro to, abychom společně si vydiskutovali, o co budeme jednou usilovat, až se ta politická situace ještě více změní. A nyní mi dovolte, abych představil ty, které jsem si vybral pro tu dnešní besedu. Nemohl jsem sem posadit za ten stůl všechny i z těch, jak vidíte, prostorových důvodů, ale to neznamená, že by jejich příspěvky byly nějak méně cenné nebo méně hodnotné. Já s nimi samozřejmě počítáme na ty besedy na jiných místech, ale tady v Praze jsme chtěli udělat setkání, řekněme, v co nejhojnějším počtu. Ty další už budou třeba jenom se dvěma, se třemi autory. Takže já si dovolím nejprve představit Janu Turoňovou, Petra Druláka, Jana Skalického, Ilonu Švihlíkovou, Martina Pecinu, Ivana Noveského, Tomáše Doležala a Andreu Roskovcovou. A mezi námi jsou ještě další autoři. Pan doktor Rád. Pak tady Tomáš Břicháček. Miroslav Belica. No a to nejlepší nakonec, já se jmenuji Michal Semín. Jak jsem říkal, takovým leitmotivem té knížky je ta idea svrchovanosti. Takže jsem si pro vás, přátelé, připravil otázky, které se týkají pochopitelně těch vašich příspěvků, ale budu se na ně dívat právě touto optikou. Jani, já bych začal s dovolením u tebe. Ty v tom svém příspěvku koncipuješ novou bezpečnostní doktrínu, která je směřována směrem dovnitř, jo? Čili něco, co by normálně mělo na starost ministerstvo vnitra. A ty říkáš, že migrační politiku dnes fakticky neurčuje.

0: Tu je Praha, ale Brusel. Přes migrační pakt, přes financování neziskových organizací ze zahraničních zdrojů. Co je podle tebe třeba udělat, aby se vliv těchto faktorů minimalizoval? Prosím, ano.
1: Dobře, děkuji moc. No ono to, já si asi stoupnu taky, abych byla vidět. No, nemáme hlasitý mikrofon, děkuju. No ono to hodně souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou, o které ty mluvíš. My v podstatě... Já to, co se nedá zapnout. Tady není. Měl jsi sednout blíž, aby jsi líp slyšel. Dobře, takže zapínat se nebudeme. Tak souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou hodně, protože my máme samozřejmě naše bezpečnostní složky. Ty jsou funkční, tady existují, máme jejich strukturu. Samozřejmě dají se v mnohem vylepšit, o tom se třeba ještě pobavíme, ale jsou tady. Ale důležité je, jaké mají politické zadání, jak fungují v tom našem státě, kdo jim říká, co mají dělat, co mají chránit a co chránit nemají. A samozřejmě ta migrace, to je velké téma, protože zrovna v té migraci asi v budoucnu budeme nejvíc pozorovat, jaké vlastně motivy a zájmy jsou naší vlády. Jak my víme, minulá vláda nám prostě migrační pakt vyjednala, dokonce i ho vyjednávala, migrační pakt schválila, přijala a ono to jakoby teď vypadá, já mám pocit, že to trošku spí, ale ono je to jenom tím, že k tomu už diskuze byla a žili jsme v tom období, kdy ještě ten migrační pakt nebyl platný. Ale zrovna teď, v červnu roku 2026, přichází v platnost. A teprve od příštího roku se začnou ty jeho pravidla nastavovat, bych to řekla v takovém tom plném gardu, protože teď ještě jsme v jakémsi mezidobí. A ty se ptal, jako co my můžeme dělat, aby k tomu teda nedošlo, nebo aby se nás ten migrační pakt
0: netýkal. Ochrana hranic, jo? Věnuješ se v té první části svého příspěvku.
1: Ano, jistě, je to
0: se zabýváš ochranou hranic.
1: Ono by samozřejmě...
0: Jak je chceš posilnit? Co chceš konkrétně, jo. Co navrhuješ?
1: No ono by bylo ideální, kdyby prostě my jsme nerespektovali ty pravidla migračního paktu. Kdyby my jsme nesouhlasili s tím, že si budeme brát migranty, které Evropská unie bude rozdělovat. Aby jsme nesouhlasili s tím, že nám sem budou posílat migranty, kterým my máme vyřizovat žádosti o azyl. A aby jsme nesouhlasili s tím, že se z toho budeme vyplácet ty velké peníze. Ale když už tohle se nezvládne a opravdu by došlo na nejhorší, že nám ti lidé sem přicházet budou, což je otázka, jestli budou nebo ne, protože sami migranti, kteří jsou v západní Evropě, oni se nechtějí. Ti stávající prostě nechtějí do střední a do východní Evropy, což je ta naše obrovská výhoda. Ale ty noví nám sem posílat můžou. A ve chvíli, kdy k tomu přijde, tak tam jsem se věnovala té ochraně hranic, ke které mě ty vybízíš. A tam samozřejmě nemáme jinou možnost než to, aby jsme přijali opatření na ochranu těch hranic. Vlastně to, co jsme si teď odvykli. My jsme si v rámci vlastně všech ostatních opatření řekli, dobře, hranice nám chrání Evropa, hranice nám chrání Frontex, my se tomu nemusíme věnovat. Jo? A my musíme prostě změnit to myšlení, musí to samozřejmě udělat vláda a začít si ty pravidla na té naší vnitřní hranici znovu zavádět. Ostatně dělají to i jiné státy, dělá to Německo, prostě jako odehrává se to Polsko, jo? Není to nic, co by jako mělo být úplně mimo současnou dobu, současnou éru. No a to je vlastně jedna věc, jo? Ta vůle vůbec to udělat, ta tady musí být. Jo, za určitých okolností tady být musí. No a potom jsou ty technické možnosti a to zase v dnešní době my ty technické možnosti máme, já se o nějakých zmiňuju, to znamená, je to vlastně to, že jsme se pořádně nevěnovali například nákupu dronů, skoro, že tady není Jarda Štefec, dneska ten by nám o tom možná víc popovídal, a takže kromě těch dronů, který nám můžou prostě mapovat, chránit nám ty hranice, tak máme prostě technologie, kteří jsou schopní místo těch lidí, aby jsme tam nemuseli mít desítky, stovky vojáků, policistů, tak jsme schopni tam mít ty technologie.
0: Děkuji, Jano, já bych měl, mě napadají další otázky, když hovoří samozřejmě, ale já myslím, že uděláme takové první kolečko a když budeme na tom časově dobře, tak bych vám pak ještě položil jednu otázku, jo, navazující na to, co jste řekli. Zmínila si Jaroslava Števce, omlouvá se. Jo, mrzí ho, že nemohl nakonec dorazit. Je to jediný vlastně z těch autorů, který tu měl sedět. Bohužel tu tedy není. Ten se ve svém příspěvku věnuje také bezpečnosti, ale té vnější. Jo, poukazuje na to, že nám chybí vlastně bezpečnost nebo obranná doktrína a přichází s nějakou tedy představou toho, jakou bychom měli přijmout. Ty potřebné reformy v těchto silových rezortech, jako je vnitro a obrana, tak nejsou možné bez posílení naší suverenity v zahraniční politice. Ty se s Petře té otázce věnoval už v té první knižce, kde si zdůraznil mimo jiné tu potřebu našeho určitého rozvolnění těch vztahů na ty struktury politického západu. V této druhé knize píšeš jakýsi program pro svrchovaně jednající ministerstvo zahraničí, jo, které jenom neodezírá z úst těch velmocí nebo těch nadnárodních subjektů. Ta tvoje vize nového zaminy tam zajímavě vlastně nebo přichází s úplně novou rolí pro prezidenta republiky. Jsme dnes aktéry sporu, že jo, kdo vlastně u nás tvoří zahraniční politiku, zda vláda, prezident. A jestli by si mohl vlastně tu první a druhou knihu tak trochu propojit právě přes tu osobu prezidenta.
2: Jo, děkuju. Já si nakonec stoupnu, když tady vlastně z hlediska ozvučení je to asi lepší. No, pokud má mít stát skutečně svoji zahraniční politiku, pokud má být suverénní, tak potřebuje zahraniční politiku. Stát, který je součástí EU a NATO, v podstatě zahraniční politiku moc nepotřebuje. On na ní může rezignovat. Jako ne, že by to bylo dobře. I členské státy EU a NATO mají zahraniční politiku. Máme příklad Turecka, máme příklad Orbánova Maďarska, Francie něco dělá, jo, to znám, ale když ten stát nedělá nic, tak v zásadě se o něj ostatní postarají. Ne v nějakém dobrém slova smyslu, jo, je tam nějaký bruselský autopilot a ten to řídí. Jo, ten stát vlastně nemusí dělat nic a jeho existence úplně nemusí být ohrožena. Jo, ona je ohrožena v podstatě těmi postupnými bruselskými kroky, podobně jako ostatních členských států. Ale je to něco jiného. V okamžiku, kdy skutečně stát se chová suverénně, kdy skutečně dělá důležité volby, tak některé ty volby můžou dopadnout dobře a některé špatně. Jo, je to jako v biznise. Když je někdo zaměstnancem a když je někdo tím podnikatelem, který to vlastní. My v EU a NATO jsme v pozici trochu těch zaměstnanců. Jo, to znamená, my třeba ten zaměstnanec dostatečně vysoké pozici, může tomu vedení něco říkat a může změnit dokonce i chod té firmy. Ale když to nedělá, tak nějak se veze, nějak to funguje. Kdežto, když nejsme součástí těchto uskupení, a já myslím, že my nebudeme součástí těchto uskupení, ne třeba z důvodu, že bychom dokázali jednostranně vystoupit, to snad by ani, myslím, moc nešlo, ale oni se rozpadnou. Dostanou se do takové krize, že budeme v jiné situaci. Tak v takových chvílích skutečně se dělají rozhodnutí, která mohou být dobrá nebo špatná. No, jako v té firmě. Ten majitel může udělat fantastické rozhodnutí, který tu firmu katapultuje do úplně vyšší kategorie podnikání, anebo udělat takové rozhodnutí, které povede k zániku té firmy. To všechno se nese se svrchovaností. A proto, pokud tedy mluvíme o svrchovanosti, tak bychom měli mluvit o institucionálních předpokladech. O institucionálních předpokladech. Co se musí změnit v těch institucích, aby ten stát skutečně se mohl vůbec svrchovaně chovat. No a my jsme vlastně k tomuhle, tam, jak Michal říká, tam je určité předpolí v té první knize, protože my mluvíme o poloprezidentském systému. My mluvíme o poloprezidentském systému a to z dobrých důvodů, že v okamžiku, kdy stát je svrchovaný, tak tam musí být jasno v tom, kdo dělá zahraniční politiku a kdo za ní nese odpovědnost. Když se podíváme na tenhle režim, tak vlastně v tomhle jasno úplně nikdy nebylo. Dneska po 33 letech o vzniku České republiky se zvažuje, že se podá ústavní žaloba, aby se vyjasnily kompetence prezidenta a vlády. V zahraniční politice. To o něčem svědčí. To znamená, my v tom Bruselu, v tom bruselském systému si to vlastně ale můžeme dovolit. Mě to vlastně jedno. V okamžiku, kdy skutečně budeme odpovědní za svůj osud, tak si tohle dovolit nemůžeme. Tady může být jen jedna instituce zodpovědná za zahraniční politiku a my ten koncept změny režimu koncipujeme tak, že to má být prezident, přímo volený prezident. To znamená, je to ten poloprezidentský systém podle de Gaulova vzoru. To neznamená, že by ministr zahraničí nehrál nějakou podstatnou roli. Ministr zahraničí by měl hrát mnohem podstatnější roli, než hraje dnes. Když se podíváte na tu mou kapitolu, tak je to ministerstvo zahraničí, jaké jsme ještě neměli. Jo? To, co tam navrhuju. To znamená odpovědnost za rozvědku. Dneska rozvědka z nějakých důvodů odpovídá ministerstvu vnitra. Jo? Zvláštní. Jo? U kontrarozvědky by to člověk pochopil. U rozvědky je to fakt divný. Odpovědnost za ekonomickou diplomaci. Dneska klíčové odbory ekonomické diplomacie jsou na ministerstvu průmyslu a obchodu. A pak samozřejmě vypořádat se s těmi, kteří tu svrchovanost nahlodávají zevnitř. Nevládky, kulturní fronta, to jsou ta česká centra, ale také neloajální úředníci. To je jeden z velkých problémů ministerstva zahraničí. Podstatná část toho úřednictva je socializována do těch bruselských struktur. Každý ministr zahraničí, který by chtěl dělat nějaké změny, tak musí vycházet z toho, nevím jakou část, jo? Možná třetinu, čtvrtinu, že by se s nima musel rozloučit. No, takže to jsou možná, to jsou takové základní kontury. Já už asi jsem přesáhl ten čas, tak nebudu tady dál.
0: Děkuju, Petře. Zbytek samozřejmě najdete v té knize. Ona by byla škoda, kdyby vám naši milí tady autoři všechno řekli, že jo. Jo, takže a myslím, že jste i pochopili z toho, co Petr Drulák říkal, jak je důležitý číst ty knihy společně. Že to je opravdu koncipovaný jako tandem, že když pak budete číst vlastně tu precizaci, tu představu o tom, jak má fungovat ministerstvo zahraničí, tak v tom současném systému vlastně nenacházíte jako dostatečný zdůvodnění pro to, jak by to takhle mohlo fungovat. Ale v případě zvlášť toho poloprezidentského režimu už to samozřejmě smysl dává. Jo? Takže číst tomhle pořadí. Děkuju. Přejdeme nyní od té bezpečnostní a zahraniční politiky k ekonomice, že tak jako je třeba posílit odolnost našeho státu v otázkách bezpečnosti, tak něco podobného se musí odehrát i na poli hospodářství. To dnes vykazuje nemalý zranitelnosti a o nich a o tom, jak je odstranit, píše ve svém příspěvku Ilona Švihlíková. Ilono, ty jsi autorkou dneska už slavné teze, že Česká republika se stala kolonií ekonomicky závislou na zahraničním kapitálu, zahraničních bankách, zahraničních mateřských firmách. Jaké hlavní kroky podle tebe, nebo jo, co je i v tom tvém příspěvku, jaké kroky navrhuješ učinit, abychom se z tohoto dosti nelichotivého postavení vymanili. Prosím, Ivona.
3: Tak, dobrý den taky. Já se taky teda radši postavím.
0: Děláte to správně.
3: Ano, ano. Dobře. Tak, já jsem se věnovala přesně, jak Michal řekl, těm zranitelnostem, protože to je téma, kterému se u nás moc pozornosti nevěnuje. A zároveň je to téma, které se ukazuje být čím dál důležitější. Protože když se podíváte na dění v posledních měsících, tak vidíte, že velmoci se snaží cílit přesně na slabosti určitých zemí a vydírat je s tím prostě a omezovat výrazně jejich prostor ku svému prospěchu. A naopak třeba země, do kterých bychom to neřekli, zase velmi aktivně pracují se svými silnými stránkami, jako je třeba geografie v případě Iránu a podobně. Takže ono je dobré mít tuhle jako tu základní analýzu a vědět, v jakých oblastech jsem buď okamžitě vydíratelný a v jakých, řekněme, nevyužívám minimálně svůj potenciál a jsem zbytečně zranitelný a jde to napravit. Já jsem se tam věnovala několika tématům, ale stručně, aspoň abych dodala trochu optimismu, zmíním jedno, a to je dvě, ale jedno jako pozitivně, a to je otázka vlastnictví dluhopisů. Tohle je samozřejmě samozřejmě velikánský problém, protože se hodně hovoří o tom, že jako dluh, když je vysoký a jak je vysoký a nebezpečný a podobně, a potom obsluha dluhu a jak vypadají výnosy z dluhopisu a že se zvyšují nejenom u nás, ale vlastně v celém světě, to je tím proinflačním prostředí mimo jiné, ale už se hrozně málo mluví o tom, že je velice důležité, kdo ty dluhopisy drží. Jo, kdo je má prostě pod svou kontrolou. A tady na první pohled, jak tam píšu, to vypadá, že Česká republika je na tom úplně báječně, protože vykazujeme velikánský podíl v držbě rezidentů. Ne jako Japonsko, ale taky velmi vysoký. Ale bohužel, když se podíváme podrobněji do té statistiky ministerstva financí, tak zjistíme, že velká většina z toho jsou takzvaně jako sice domácí subjekty, ale jsou to dcerky nadnárodních firm, ať už bank, nebo různých fondů investičních, penzijních, pojišťovacích společností a podobně. To znamená subjekt, který je pod zahraniční kontrolou, ne pod domácí. A tam ta vydíratelnost je samozřejmě veliká, obzvláště u toho našeho finančního sektoru jako takového. Takže jeden z nástrojů, který malinko přispívá, který jste možná už využili, je právě dostat víc dluhopisů mezi občany. To znamená dluhopisy pro občany, to je teď, co probíhá. Vidíte, že zájem o to je. Ano, nejsou to cifry, které by dokázaly vykompenzovat to, co dělají ty banky, ale je to dobrý, každopádně dobrý směr. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc je mobilizace domácího finančního kapitálu. My máme velkou výhodu v tom, že naše obyvatelstvo je velmi spořivé z mnoha různých důvodů. Ať se nebudu tady zabředávat do toho, jak máme velký úspory a proč, ale každopádně máme velké úspory, akorát je zase máme uložený u těch dcerek těch nadnárodních bank. To znamená, my musíme vytvořit vlastní domácí struktury a nikdo mi nebude říkat, že to nejde, když se díváte na ty skutečně české banky, které u nás operují, tak všechny vznikly z dola jako družstevní záložny. Všechny. No, takže ten potenciál tady je, včetně rozvoje kapitálového trhu, což by se nám taky moc hodilo, abychom tu závislost na tom zahraničním rozhodování, se kterým zrovna tady ta osoba po mé levici má zkušenosti, abychom omezili. Upřímně skoro všichni podnikatelé s tím mají nějaké zkušenosti. No a další bod, kterému se věnuju, je naše velká závislost na exportu. My samozřejmě máme nějaký exportní profil ekonomiky, to není nutně špatně, ale přece jenom by bylo dobré, abychom trošku víc tu ekonomiku vybalancovali, trošku víc narovnali. A proto já tam navrhuji několik opatření na posílení té lokální ekonomiky, aby se nám prostě víc střetávala ta naše výroba s tou naší domácí spotřebou, abychom si uvědomovali, že každý náš nákup má nějaký smysl. A vlastně tím končím něčím podobným, co už tady zaznělo, a sice, že ty velké změny často začínají v naší hlavě a naším každodenním rozhodováním, čemu dáme přednost a jaká kritéria prostě si u toho stanovíme, a jestli se rozhodneme podpořit Českou banku, český dluhopisy, české výrobky, pokud tomu prostě ta možnost je, pokud tenhle ten výběr existuje. My se totiž často do té nohy, jako kromě toho Bruselu a dalších, tříníme i sami. Tím, že jsme málo loajální sami k sobě, tak říkají. Tím, že tohle neplatí samozřejmě na náš spolek, že? Jinak byste do něho taky nevlezli, ale je to celkově problém, který si tady snažím trošku dlouhodobě burcovat, abychom si vážili vlastní práce a podporovali ji, protože to za nás jaksi nikdo jiný neudělá.
0: Já ti děkuju, Ilono. Určitě si už teď jste plně vědomi tý vzájemný těch souvislostí mezi tou politickou svrchovaností a tou svrchovaností ekonomickou. Jedna bez druhé dost dobře není možná. Tady Honza Skalický už určitě je natrní, že jsem ho jako přeskočil, ale doprava, to uznáte, to si počká ještě chvíli, protože kdo jste sem jeli touhle dopravou, to je prostě nereformovatelný. Jo. Se v zásadě změnit skoro nedá. A nebo na to musí být někdo, jako je Skalický. Teda, jako. Ale dobře, pojedeme tak, jak to mám tady pěkně před sebou, a to je Martin Pecina. Martine, ale ty jsi to určitě nahrál, takže tvůj příspěvek se jmenuje Vize národně orientovaného a méně regulovaného hospodářství. Takže moje otázka zní, Jak souvisí, pokud vůbec, ta přemíra těch regulací s tím, že to naše hospodářství je do té míry, o které mluvila taky tady před tebou Ilona, vlastně v područí těch cizích zájmů. Jo? Jestli to množství těch všelijakých zákazů, příkazů, regulací, jak to s tím souvisí, že jsme takto vázáni na to, na ten zahraniční vliv.
4: Dobrý den všem. No. Já nevím, jestli ta regulace souvisí s tím, že jsme v područí. Určitě ty regulace souvisí s tím, že v zásadě celý průmysl v Evropě, nebo průmysl téměř v celé Evropě umírá. A mě se mnozí lidé ptali na to, kdo si myslím, že to způsobuje. Já to fakt nevím. A krásnou odpověď na to možná dává knížka Prolomení hrade pod pana kolegy Hampla, Petra Hampla, který vysvětluje, že to je vlastně samovolný proces, tak možná to tak skutečně je. Ale ty procesy, té regulace, zejména regulace, které jsou ideologicky podmíněné, tak ty jsou pro náš průmysl zničující. No, se to viděli v mnoha oblastech, ale já jsem se v té knižce snažil vypíchnout oblasti, ve kterých Česká republika byla vždycky silná, protože si myslím, že tak, jak ve firmě máte, si musíte, když přijdete do nové firmy, udělat nějakou SWOT analýzu a říct si, toto jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, tak stejně by si to měl udělat každý minister průmyslu a říct si, kde jsou silné stránky a kde jsou příležitosti. To jsem se snažil nějak, nebo pokusil jsem se to nějak pojmenovat a prostě v České republice více než 200 let fungovalo silné hornictví, silné hutnictví, těžké strojírenství, přesné strojírenství, automobilový průmysl. A to jsou věci, ve kterých jsme byli fakt dobří a oni postupně jako od vrchu, tak jak jsem to jmenoval, tak postupně umírají. Že hornictví, ještě něco bylo v severních Čechách na těžbu, povrchovou těžbu hnědého uhlí, možná se bude někde těžit litium, ale jako nikoho to v zásadě jako moc nezajímá. O hutnictví se netřeba bavit. Mimochodem, kdo by si myslel, že jsem já koupil novou huť, tak podotýkám, že to si vymysleli novináři. Že jako, je to absurdní a do takové jsme se dostali situace, že nikdo nechce slyšet, když řeknu, že já jsem nic nekoupil a pak si večer v televizi přečtu, že firma, kterou koupil bývalý ministr Pecina, tak propouští nějaké lidi, tak to je úplně jako na infarkt. Ale přesně tak, už mi to nikdo neuvěří. A tak jako z hutnictví už nám zůstalo v zásadě jenom Třinec z toho, z 12 milionů tun oceli, které se tady vyráběly těsně před vstupem do Unie, tak je to dneska někde kolem 12,5 milionů, tak je to nějaké 2 a něco milionů tun ročně. No a to strojírenství postupně taky, že jo, tak jako tady se nebudeme bavit dokladně. V Ostravě ten proces úplně stejný, Vítkovice měli 185 let a je po nich definitivně. Takže je to způsobeno dneska jednak tím, že se taky málo ví při tom vstupu do Evropské unie, jsme vyjednali tak skvělé podmínky v čele s panem Teličkou, že jsme třeba museli se zavázat, že omezíme výrobu oceli na polovičku. No? 12,5 milionu tun na 6 milionů tun naraz během roku. A to byl jakoby jeden vliv. Druhý vliv je, že nás samozřejmě drtí konkurence ze západu, když už jakoby přežila, tak jako první chce, aby jsme umřeli my. To je taky vcelku pochopitelné. A když už se nám začne dařit třeba vyvážet do Číny, tak pošleme někoho na Tchaj-wan, nebo někdo pošle pana Vystrčila na Tchaj-wan, jako samozřejmě má nějaké biznisové pozadí, on tam nejel proto, aby zachraňoval Tchaj-wance, to je jako asi každému jasné. Čili takhle jakoby postupně nás to likviduje, no a teď přišly ty ideologicky podmíněné zásahy, jako je Green Deal, jako je ESG, jako o tom většinou ani nevíte, ale já musím prostě zaměstnávat ve firmě, která má 60 lidí, jednoho člověka na to, aby sledoval uhlíkovou stopu zaměstnanců. sledujeme, jestli zaměstnanci jezdí na kole, to fakt jako není legrace, jestli zaměstnanci chodí, jezdí na kole, nebo jezdí tramvají, nebo jezdí autem do práce, a když jezdí autem, jestli mají elektromobil, nebo úplně prostě jako naprosté šílenství, teď jakoby do toho regulace bank, takže banka vám nedá úvěr na to, když chcete stavět uhelnou elektrárnu ve Vietnamu, na to zapomeňte, Vietnamcům to nevadí, že jo, a jako naše činnost taky nevadí, ale naše jako banka, naše italská banka, se kterou děláme, tak nám nedá úvěr na to, aby my jsme dělali inženýrskou činnost na uhelné elektrárně ve Vietnamu. O tom, že nesmíme dělat do Číny, do Ruska, že nás to nikdo nepodpoří, no o tom se ani jako nebavím, a že když budeme dodávat do Ruska, tak nás ještě zavřou. No, čili to je jakoby tyto regulace, které jsou ideologicky, politicky podmíněné, nás asi začínají drtit víc a víc, místo toho, aby jsme si řekli, tohle jsou naše silné obory, pojďme podpořit, co ještě přežilo, a vydefinujme si, to jsem se v té knize taky pokusil, vydefinujme si nějaké obory perspektivní, ve kterých se zdá, že jsme dneska dobří, a ty pojďme podpořit, jako to dělají v mnoha jiných státech.
0: Moc děkuju, Martine. Všechny ty nesmysly spojené s Green Dealem, který si tady zmínil, tak se silně projevují v naší energetické politice. Tam ta podvázanost nebo ta podřízenost zase tomu nadnárodnímu těm strukturám, tak se na tom velmi dobře dá jako ilustrovat. A touhle problematikou se v naší knižce věnoval Ivan Oveský. Takže Ivane, prosím tě, mohl by si tady krátce dva, tři kroky, které zapotřebí udělat, které by stát, který se jako nějak vyváže tady z toho područí Green Dealu, který musí co nejrychleji udělat, abychom si udrželi jakž takž nějakou energetickou soběstačnost?
5: No, já jsem v tom měl 10 bodů. V té knize je 10 bodů, které bychom měli v podstatě udělat. První z těch 10 bodů už je dneska...
0: Tak dva, prosím.
5: To já vím, ale ono je to potřeba to v kontextu, jo. Z těch 10 bodů v podstatě dneska je 9 bodů pasé.
0: Aha.
5: 9. 9 z 10 je pryč. Poté první bod byl, že ČES a vůbec se plynárenská a elektrárenská síť a všechno by se mělo normálně dostat do rukou státu. Místo toho máme teďka pevního 6. bávána hromada ČESu, kde se rozhodlo, že ČES se rozkrade, nikoliv ze státní a rozkrade. Protože to nejcennější, co tam je, to znamená, to jsou distribuční sítě, to je obchod, služby, všechno, tak to přijde pryč. A místo toho, aby se to teda zestátnilo, tak se to rozkrade. To je první věc, to byl ČES. Jo? Druhá věc. ETS 1, ETS 2. ETS 1, vláda nám taky slibová, dá si do programového prohlášení, že z toho vystoupí. Dopadlo to tak, že ETS 1, o tom už dneska nikdo v podstatě nehovoří, ETS 2 teďka obrovské vítězství, že se údajně zastropuje ETS 2 na 45 € za tunu, což samozřejmě víme, že ten mechanismus toho zastropování cenných papírů je v podstatě na vodě, protože tam je prostě takový nějaký systém, který podle mě nemůže fungovat, to by spíš mohla říct paní Ivona tady asi, jo? Protože to je spíš její doména. Za třetí, uhlí. Už to tady nakous Martin. Uhlí. My jsme se zbavili, my zatápíme, jak idioti, zatápíme dolin na severní Moravě a v severních Čechách, likvidujeme náš uhelný průmysl. To je prostě neštěstí a to ty další generace nás budou proklínat za to, co děláme. A bohužel tím se dostáváme do toho, že nejenom, že se nevymaňujeme z toho područí, a naopak se dostáváme čím dál víc do područí. Bohužel, protože bez toho uhlí, to je v podstatě jediná surovina, kterou máme nejenom my, ale vůbec vlastně v Evropě víceméně. Za další. Pátý blok, a dneska už pátý a šestý blok v Dukovanech. Jo, tam jsou 4 bloky a teďka pátý, šestý blok. Takže ta notifikace, která tam byla, protože když si chceme postavit my tady vlastní jadernou elektrárnu, tak musíme požádat Brusel, aby nám to dovolil, protože tam bude veřejná podpora. Takže to, co tam bylo na ten pátý blok, to už neplatí, ta notifikace, bylo požádáno o novou notifikaci a teďka signalizuje Brusel, že vlastně neví, ale že se to musí doplňovat a že vlastně to možná nevíde. Což je teda další jako šílená věc. máme rozestavěný, nebo respektive máme v Temelíně, máme komplet připravený další dva bloky, třetí, čtvrtý. Tam jsou dneska dva bloky, 2000, třetí, čtvrtý blok kompletně připravený, všechno. Nikdo to nechce zatím dostavět. Vláda sice říká, že o tom přemýšlí, ale neviděl jsem žádný konkrétní kroky na to. Což je teda taky průšvih, jo? Protože říkají, nechceme uhlí, ale to uhlí není čím nahradit. Není čím nahradit. 40% vyráběno z uhlí, prostě nemáme zatím čím nahradit, nebudeme si nic zalhávat. Za další, OZE, to jsou ty občasné, oni tomu říkají obnovitelné, jsou to občasné zdroje energie. Neříkejme tomu obnovitelné, i když se tomu taky dá říkat obnovitelné, protože oni obnovují svoji činnost vždycky, když začne svítit a foukat. Takže z toho pohledu jsou fakt obnovitelné, jo? Ale bohužel, jako to, jak oni to říkají, to vůbec není pravda. Teď máme obrovský problém, o kterém se nehovoří. 1.6. byl deadline na to podávat připomínky k těm akceleračním oblastem. Akcelerační oblasti jsou normálně úplně sprostý zločin. Nachystala to vláda Fialova a bohužel vláda teďka v tom pokračuje, Babišova. Bohužel. Jo? Ty větrné elektrárny, to je prostě šílenost. Představte si 4 kilometrů vysoký větrníky, jo, který dělají hluk, svítějí, já nevím co všechno. Je to v podstatě jenom obyčejná mašina na dotace. Na nic jiného to nefunguje. A udělají to tak, že je to v rozporu s evropskou směrnicí. To je strašně důležitý. Já ten Brusel nechci hájit, ale v tomto případě musím říct, že Brusel se choval inteligentně a do té směrnice RED 3 z roku 2023 jasně napsal, že ty akcelerační oblasti musí být na nezemědělské půdě. To znamená tam, kde už je to dávno vyřízený, to znamená tam, kde vlastně to jsou, já nevím, haly třeba průmyslových objektů, haly logistický, jo, střechy logistických, to bývají doly. Prostě všechny ty věci, kde už dávno to není zemědělská půda, už to nikdy zemědělská půda v podstatě nebude. Ale oni ne, oni klidně normálně to narvají na zemědělskou půdu, dokonce na černozem. Což je teda prasárna non plus ultra, jinak se to opravdu říct nedá. A když si vezmeme, že třeba jenom ty soláry, které dneska už vás nebude chtít nikdo připojit a nikoho nechtějí připojovat, ale najednou se vytyčilo, na 1500 MW se vytyčilo soláru a jenom ty soláry zaberou normálně 7 milionů metrů čtverečních. 7 milionů metrů čtverečních se zabere zemědělský půdy. Zemědělský půdy, to nehovořím o tom, že dali něco i na ty Brownfield, já jsem chtěl říct Blackouty. Sorry, díky.
0: Přijdou taky.
5: Jo? Ty přijdou posléze, jo? No, VVN, jsem říkal, neměl by se stavět ty VVNka do Německa. Staví se to pořád, bohužel, a v podstatě to mají to v podstatě v plánu, že to budou stavět, což je teda další průšvih, protože my nepotřebujeme dělat tranzit zadarmo, dělat tranzit německý elektřiny sem a tam. My potřebujeme mít vlastní zdroje, jo? Státní obchodník elektřinou, státní obchodník plynem, to v podstatě zařvalo díky tomu rozdělení ČEZu, takže to je pasé, ale to mělo fungovat, protože stát si tím pádem vyrazil z ruky všechny nástroje k tomu, aby mohl ovlivňovat ceny energií. A cena energie je základ. To může říct tady Martin, to řekne Ivona, to řekne Honza, to řeknou všichni, že jo. No, takže poslední zůstává energetický mix, to je ještě možná nějaká šance, že se podaří ho udržet, ale už tomu taky moc nevěřím. Takže je mi líto a nepotěšil jsem vás, děkuji.
0: Ivan, přesto ti děkujeme. I tak velké díky. Určitě přijdou nějaké dotazy potom z publika na tebe, o tom nepochybuji. No a teď Jan Skalický. Jeho příspěvek zní skoro až tak jako poeticky dopravní desatero pro budoucí ministry. Jo. Skoro jako bys si to psal pro sebe, člověče. A to tvoje dopravní desatero stojí na jednom klíčovém postřehu, že problémem není nedostatek peněz, těch je v dopravě jako hafa, ale absence nějaké závazné státní koncepce. Jak by podle tebe, krátce, měla taková koncepce vzniknout, proč nevzniká, proč neexistuje a proč vlastně všechny ty dosavadní pokusy o nějaké strategické řízení toho dopravního, řekněme, konglomerátu, proč se lávají?
6: Michale, děkuju za slovo. Děkuju samozřejmě spolku Svatopluk za to, že jsme vůbec mohli takovouhle knihu napsat, protože já vnímám to, že tady se těm jednotlivým rezortům vyjadřujeme jako nejenom desatero pro toho ministra, ale v podstatě rozcvičku i pro, a ty jsi to říkal tady, pro nás, pro naše týmy, protože nikdo z nás, počítám, není sám, že o nějak o tom přemýšlíme. A já bych chtěl tím odpovědět na tu otázku zejména tím, že doprava je jeden obor, kde má vlastně většina lidí pocit, že mu nějak rozumí. Každý nějak řídí, jezdí doprava, co by se tam tak asi tak řešilo. Ale on je to obor, který, a to můžeme říkat na státní nebo i na krajský úrovni, že jo, pan doktor Rád by to věděl, jak funguje třeba taková SUSka, že jo. Prostě doprava je obor, který má základní vlastnosti, je nejvíc, nebo jeden z nejvíc meziresortně přesahových, prostě používají ho lidi, zemědělci, průmysl, všichni potřebují dopravu, že jo. A všichni potřebují koncepci a strategii, protože proč? Možná nebude Martin úplně souhlasit, ale fabriku, když někdo fakt chce, no tak si ji víceméně může postavit za svý, když teda najde místo, kde se dá postavit. Nemocnici taky, ale dálnici, vodní cestu, železnici, to může stavit jenom ten, který má prostě opravdu jako společenskou dohodu. Jo, že má tu dohodu systémově, kudy to povede, která má přednost a má to prostě v nějakém systému stavět tak, aby to fungovalo. Já ukážu na dvou číslech, jak to dělá náš stát. Je to známý číslo, já jsem to už přednášel na konferenci, která byla v hotelu Duo. Tak když vemete číslo, kolik bychom měli stavět dálnic v tom plánu, v tom celkovém plánu, což je přes 3000 kilometrů, ne v tom zmenšeném, ale v tom, kde by byly i axiální, radiální, všechny dálnice, které potřebujeme, a vydělíte to průměrným počtem kilometrů, který stavěli poslední ministři za 30 let, tak dojdete k tomu, že dálniční systém České republiky bude dostavěn ředitelstvím silnic a dálnic už v roce 2470. Vypadá, že to je úplně chyba v Matrixu, že to je blbost, jo. Ale vy, když si uvědomíte, že ministr Ťok běžně stavěl 1,7 kilometrů dálnice za rok, 3,6 a tak dále, že ten průměr i dneska, když už se dosahuje třeba 60 kilometrů za rok, pořád je někde 20 kilometrů za rok, no a chybí nám 1,5 tisíce kilometrů, jo, tak tohleto číslo 470 je z doby toho Ťoka, abych byl korektní. Ale prostě v té době to tak fakt vycházelo, jo. A já jsem neslyšel žádného ministra, který by řekl, hele, když se nad tím ty jsi říkal jakoby koncepci, ale ona je strategie vůbec, co chci, že jo, co chci dokázat a na to musím mít koncepci. Já se nepamatuju, že by nějaký minister řekl, hele, když máme vlastně takhle rozevřený ty nůžky z toho, co děláme a co potřebujeme, tak nemá cenu se hádat, jestli nám zelený dovolej tohle nebo tohle a který úsek stavíme, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to vůbec uchopit, jinýma slovama, jaký legislativní změny, jaký zákon o liniových stavbách, jaký zákon o veřejných zakázkách, co se musí změnit, aby jsme to vůbec dosáhli. Ne. Všichni ministři se nechají do 8 dnů omotat 8-hlavou anakondou ministerstva dopravy, což jsou lidi, kteří tam jsou přes 14 ministrů, kteří jim řeknou, jak to nejde, jak vlastně ty jednotlivé ekologické organizace blokují co kde. A místo koncepce a strategie, řeknu to také na kameru, nastává úplně chaotická výstavba tam, kde to zelený přehlídli, nebo zrovna tam neměli nějaký, tak tam se postaví kousek, kde nějaký starosta si prosadil, což je dobře, že lobuje, obchvat kolem své obce ve formě třeba kusu dálnice. Takže se podívejte, že třeba kolem Litomyšle máme kousek dálnice, pardon, kolem Vysokého Mejta. Je to dobře, ona to bude jednou D35. No, ale byl postavený, že tam to zrovna někdo chtěl. Jinými slovy, ta koncepce i strategie chybí. K tomu řeknu ještě jednu věc. Koncepce vodní dopravy České republiky není vůbec schválena, protože není společenská dohoda na plavebním stupni Děčín, takže ty ministři se to bojí dát schválit a není to schválený. A abych teda řekl už zkráceně, co je výsledkem. Výsledkem je, že Česká republika je jeden z nejhůře se rozvíjejících států z dopravním systému v Evropě, což je neuvěřitelný, protože jsme centrum, jsme srdce Evropy. Tady by měli jsme využívat toho, že jsme v takhle dobrý poloze. No a když se podíváte na systém dálnic v České republice, tak jde shrnout jednou větou, dálniční obchvat České republiky byl zcela dokončen. Poláci, Němci, Rakušáci, Slováci, všichni to mají dokončený. My máme v prostředku malou hvězdičku a skoro nic nedosahuje a nenapojuje se systémově na ty dálnice. V vysokorychlostní tratě stavíme 0 kilometrů, nic nestavíme. Vodní cesty 0 metrů dokonce, nic nestavíme. Čili ta koncepce a strategie chybí. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. Doprava to je samozřejmě výstavba infrastruktury, ale taky to je využití vlastně toho, co jsem říkal na začátku, že ta doprava je potřebná pro všechny a ta doprava má například výraznou cenu, to bude tady určitě souhlasit Ilona, cenotvorebnou funkci. Když se zapne například vodní doprava, tak na Rýnu klesají ceny na železnici až o 40%, jo? Což má obrovský vliv na dopravu. Když by se zapnula doprava vodní na Labi, tak by pro Škodovku a pro ty, který kolem Labe těma železnicema vozejí ty auta, každý 4 hodiny jeden vlak, tak by ty ceny šly dolů třeba o 30-40%. Takže si představte export-import, kolik by vlastně ušetřilo se lidem, že u řady výrobků je doprava veliký procento z ceny výrobku. Čili všechny tyhle ty věci, vyrovnávání vlivu jednotlivých dopravních módů, aby mezi nimi byla rovnováha, aby nic nezaniklo, to všechno by mělo dělat ministerstvo dopravy, nic z toho nedělá a výsledkem je, že například loni zaniklo Česplo, zanikly české loděnice, čili klidně se zruší jeden obor, a ministr dělá, že to je v pořádku. Ministr Kupka mě říkal, to je trh. Takhle to trh žádá. Nikde ve světě trh neurčuje, jestli bude nebo nebude jednotlivý dopravní mód. Čili u nás ta koncepce a strategie absolutně chybí a rád odpovím jakýkoliv otázky. Bohužel jsme tak prýma země, nejkrásnější země na světě a v tomhle jsme opravdu selhali.
0: Díky, Honzo. Ta koncepce opravdu chybí, ale nechybí v té knize. Opravdu je tam sformulována v těch jednotlivých krocích pro ty jednotlivé oblasti dopravní, co je zapotřebí prakticky provést. My jsme, možná jste tam někteří byli, teď jsme měli v sobotu československou tradiční takovou už po třetí konferenci a tam se diskutovala podobná témata s podnikateli českými a slovenskými, tak se mi vybavil ten... Ono to zní jako bonmot, ale on si to opravdu spočítal. Myslím, že byl Pavel Juříček, když se mluvilo o tom, když se teď jako na povel začnou stavět dálnice od nás do Číny a z Číny k nám, tak se sejdou u Kolína. Jo. Takže tak, Praha-Peking, ano, dálnice Praha-Peking, tak se sejdou u Kolína. Tak, ale říkám, nebyl to jenom bonmot, opravdu jako si to propočítal, jak se rychle staví v Číně, jak se rychle staví u nás. Tak máme před sebou poslední dva autory, tím vůbec nechci říct, že to, čím se ve svých textech zabýváte, že je nějak méně důležité, vůbec ne, ale někdo prostě musí být ten poslední. O důležitosti školství nikdo nepochybuje. Tam se prostě rozhoduje o naší budoucnosti a tohle téma, nejen v té knize, ale i u nás ve Svatopluku, tak má na starosti Andrea Roskovcová, která se věnuje pedagogice, učí na Technické univerzitě a ty si, Andreo, se tam kladeš otázku nebo zabýváš se tam národním kurikulem. Poukazuješ na to, že vlastně dnes nám chybí jádrové učivo, že děti vlastně ve školách po zrušení osnov vlastně nemají nic, co by je nějak propojovalo tematicky, že se každá škola prostě v každou dobu učí také něco jiného, ale to určitě není jediný. A to je, řekněme, i na popud právě zvenčí, že? To není něco, co bychom si tady vymysleli sami, ale vidíme, že něco podobného se odehrává ve všech těch zemích okolo nás, protože jsme k tomu tlačení prostě ze zahraničí. Jaké další, řekněme, neduhy, ale zase jenom prosím o stručnost, tam vidíš a jaké teda nápravné kroky doporučuješ? Co vlastně, kde je ta největší achilová pata toho našeho školství a jaký odstraní?
7: Tak dobré odpoledne nebo podvečer. K neduhům našeho školství českého je to složité se vyjadřovat, protože ta situace nebo to téma není úplně jako jednostranně pojmutelné, jo? Protože my se vyvíjíme jako společnost a to, co třeba platilo v minulosti, že bychom si zvolili, tak dneska by nám nestačilo. Příkladem může být, že děti bychom třeba chtěli, aby neměli žádný mobil nebo technologie ve škole, ale jako úplně nevidím možnost tomu zabránit stoprocentně. Tak jenom, že to, co budu říkat, není jako jednostranně možné jako říct, že takhle to má být a nikdy jinak. Jo? Já v té knize se snažím představit koncepci modernizace bez toho, abychom nějakým úprkem šli progresivně dopředu bez zvažování toho, co je vhodné v určitém věku pro dítě, v určité míře, kterou tomu dáme. dobře pojato didakticky a podobně. Takže modernizovat musíme, ale ne tak rychle, jak se to děje a bez toho uvážení. To je první věc. Dále si myslím, že je hodně důležitá jako udržet si svobodu a autonomii, a to jak učitelů, tak těch škol, do určité zase míry, která umožňuje, nevím, takovou jednoduchou věc, budete na Jižní Moravě, budete v Liberci, tak když budete ty děti učit geografii, tak nepojedete na jich republiky nebo na sever v obráceně, ale prostě ta geografie na tom místě, když půjdete do terénu s dětmi, tak je, budete, tak je povedete prostě tam, kde žijí. Jo? Takže tam je určitá jako svoboda pro ty učitele, pro ty školy zvolit si, že zrovna tato forma bude takto. Ale to neznamená, že nemáme mít nějaké jádrové učivo, které prostě projde každé to dítě, dozví se i o té Jižní Moravě na severu republiky a obráceně, i když tam zrovna nemůže jet. A podobně. Takže zase svoboda má nějaké své hranice z toho důvodu, že školství je veřejný statek, nebo tak se o něm bavíme, aspoň na té základní úrovni. A myslím si, že je hrozně důležité tohleto dodržet a mít to v tom školství dobře pojmenováno. Co mě ještě trápí, je, že rámcové vzdělávací programy pro hodně lidí nejsou srozumitelné, protože jsou plné hodně těch cílových kategorií. Pořád jsou tam cíle a jakými metodami, formami těch cílů máme dosáhnout. A protože to srozumitelné úplně nebylo a všichni už to postupně jako vnímali a chápali, tak tvůrci, respektive Národní pedagogický institut, přistoupil k tomu, že dává dohromady modelové školní vzdělávací programy, kde se snaží aspoň v některých těch programech, více v tom předmětovém, určit i nějaké to jádrové učivo, ale je tam dost heslovitě. Co tím chci říct, je, že jako postupně ti tvůrci se vlastně trochu vrací, ale nejenom oni, jo? Je to vlastně zase navázáno na to zahraničí, kdy OECD, státy, ale i jiné organizace prostě se vrací trochu k myšlenkově, k tomu obsahově zaměřenému kurikulu. Takže i v tomhletom opatření to vidíme, ale není to úplně systematicky pojato, je to zase jako budeme mít předměty, nebo budou integrované, nebo budou tematicky zaměřené, tak zase každá škola si to bude moct zvolit, tak zase nevíme, co se kde bude vyučovat a jakým způsobem. Rozumíme si, jak je to myšleno. Čili není v tom zase ten koncept podle mě ucelený a správný. Tak, co ještě zmínit? Mě asi úplně nejvíc za mě osobně jako odborníka nejvíc trápí asi ta indoktrinace ve školství. Protože si myslím, že jestli se budeme bavit o známkování, o didaktických postupech a tak, na to máme vědecké výzkumy, víme, co funguje, jak se učí mozek, jak v tom fungují emoce, jak funguje reflexe, mohla bych pokračovat o výzkumných nálezech didaktických. Já bych se o těchto detailech teď v tuhle chvíli nebavila, není to to nejzásadnější, ale podle mě zásadní opravdu je v tom našem tématu, které tu řešíme, a to je svrchovanost České republiky, tak zbavit to školství indoktrinace a to tam prostě dětem nedávat. Takže proč by si dítě mělo v 11 letech dělat názor na Evropskou unii? Proč nemůže jenom vědět, že existuje? Jaké to má možná v 15 letech výhody, nevýhody, proč si o tom nemůže podiskutovat. A postupem doby kumulativně dojít k té vědomosti, o čem vlastně to je být v nějaké teda zahraniční struktuře, když to řeknu. No a to si myslím, že by mohlo stačit v tuhle chvíli, když tak jsem otevřená k dalším dotazům.
0: Děkuju pěkně, děkuju, André. Andrea Roskovcová se tam také podrobně věnuje působení neziskových politických nevládek ve školství, důsledků, ke kterým to vede, tak doporučuji taky vaší pozornosti. A poslední tedy dnes tady na panelu je Tomáš Doležal, který se dlouhodobě věnuje sociální politice. Ty máš, Tomáši, tam společný příspěvek s Karolínou Kubiskovou, jste si to tam rozdělili. A když bych měl ten tvůj, řekněme, přínos vlastně té sociální politice nějak krátce heslovitě definovat, tak bych řekl, že je oproti všem těm alternativám, které jsme dosud poznali, silně prorodina. Ty se nedíváš na společnost jako na nějaký agregát jednotlivců, ale jako na společenství rodin, která prostě tvoří tu rodinu největší, ten národ. Jaké jsou ty, a zase prosím jenom krátce, zbytek se dočteme v knize, jaké jsou ty hlavní nástroje té sociální politiky, které tu integritu a stabilitu té přirozené rodiny nejvíc posilují a naopak vlastně, které jsou taky nejvíc poškozovány těmi zásahy zvenčí, tím, že nejsme suverénní zemí.
8: Děkuju, já se nejdřív omluvím a zeptám se, jestli můžu sedět, protože jsem se nějak hnul páteří a cítím úplně každý žebro a nádech. Jo, děkuji, ano, děkuji ano. Moc. Zkusím.
0: Hele, měli bychom dát hlasovat, ne? No,
8: zkusím to hlasově. Takže ano, je to tak, základem té mojí kapitoly s Karolínou, co jsme napsali, je teze, že sociální politika, ale v podstatě ani hospodářská politika do budoucna nebude funkční a prosperující bez funkční a robustní prorodinné politiky. Ta se provazuje všemi systémy, budoucím důchodovým systémem, hospodářským výkonem, sociální soudržností a podobně. Ten současný režim, když zůstanou té terminologie, rodinu podkopává a diskriminuje. Zásadním způsobem to vidíme nejenom na propadu porodnosti, ale i na poklesu dramatickém počtu manželství, protože ekonomicky nevýhodné státy diskriminované, na rozdíl od jiných forem soužití a partnerství a dále potom na tom, o čem mluvila i Andrea a ostatní řečníci, na té společenské atmosféře, na tom, že rodina je ve školství, v marketingu, v kultuře a podobně dehonestována nebo vytlačována jako něco překonaného, jako jedna z alternativ, jak vlastně žít. Bez toho, aniž bychom měli dostatečnou reprodukci, bude docházet k ekonomické erozi, už ní dochází, Ilona o tom skvěle píše, varianty jsou jedna horší než druhá, jednu z nich už tady pomalu zažíváme, ekonomičtí libertariáni propagují náhrada cizinci, pracovní migrací se všemi negativy. Abych nebyl dlouhý, tak řeknu ty nástroje, zjednoduším to obecně, podpora rodin musí být mimotržní a musí být pozitivně diskriminační, protože když se pořídí, dnes už je střední třída, jedno než kvůli více dětí, její disponibilní případ dramaticky klesá oproti bezdětným a ostatním, tak stát jí musí podpořit násobně víc než nyní. Nejenom finančně, daňově, ale v podobě bezplatného zdravotnictví, školství, třeba i dopravy, my tam o tom píšeme. A tou základní komponentou nebo jednou z těch důležitých, proč ta porodnost klesá, proč se rodiny nereprodukují, nerozšiřují, nezakládají, je oblast bydlení. Tržní komsomolci, apologeti trhu nám říkají, že pouze trh a rozvolnění regulací vyřeší tu nemocnou situaci v bydlení. Není to pravda, my to tam taky uvádíme. Ty země, které mají nejhorší nedostupnost bydlení a s tím korelující nejnižší porodnost, jsou ty takzvaní bývalí asijští tygři, Jižní Korea, Singapur a podobně, kde už je prostá reprodukce pod 1,09, 0,8, zároveň jsou tam dramaticky nejdražší byty. To jsou ty králíkárny sedmimetrové, prostě pro ty otrokářsky pracující lidi v těch centrech typu těch východoasijských a dalších zemí. Proto my říkáme, a říká to i spousta rozumných racionálních ekonomů, bydlení nevyřeší trh a vůbec už ne ve vztahu k těm rodinám. Stát musí stavět a být konkurentem těm developerům nájemné a bydlení je veřejný statek, musí být cenově regulováno a podobně. I ty nástroje tam jsou vyjmenovány a když říkáme to B, říkáme tam s Karolínou v té kapitole i to A, kde na to vzít. Tady leží peníze doslova na zemi, Ilona o tom taky píše, nevím, 20 let, teď nehovořím jenom o odlivu kapitálu nezděleněného, ale i o obrovském šedém trhu práce, švart systému, pracovních agenturách a podobně, tam leží doslova stovky miliard korun ročně. Tak takhle na úvod a děkuju.
0: Děkuju moc, Tomáši. Děkuji pěkně, děkuji vám všem a nyní mi dovolte, abych v těch zbývajících asi 25 minutách té naší besedy, pak bude možno samozřejmě neformálně si tady s autory popovídat a zůstat tady zakoupit si ty knížky a nechat si je podepsat, ale teď bych rád dal prostor vašim otázkám. Odtrhuju, zdůraznuji otázkám, takže prosím teď, aby teda ten, kdo chce si vzít slovo, aby se stručně představil, stačí jméno, nemusí to být celý životopis a položil otázku, je-li na někoho konkrétně, tak uvedl na koho a samozřejmě do té debaty zvu i ostatní autory, kteří nejsou tady za stolem, ale mezi námi v publiku, tak samozřejmě ty mají tu výsadu případně se také ujmout slova jako první. Jo? Takže nějaká ruka tady... A jsem vás, koukám, trošku vystrašil. A už je tady.
9: Dobrý, dobrý den, doktor Forst. Já jsem sice perinatolog, ale ptám se na jinou věc. V roce 1946 československá vláda, demokraticky zvolená, vytvořila zákon číslo 16 o obludných, teda hospodářských katastrof, teda kšeftech a také o zákonu proti lichvě, což je dneska zákon, o čem se dneska vůbec nemluví. Zákon 16 přesně formuluje, co to lichva je a jakým způsobem se to

0: 15 z roku ledna, 20. ledna 1947 je platnosti.
1: Děkuju. Děkujem. Tak chcete někdo na to, kdo tu materii zná? Jste si někdo jako jistý v kramflecích ohledně platnosti?
2: Ano.
1: Já ti takhle předám, aby to tady bylo.
3: Já neznám ten zákon, já prostě vím, že tady máme problém a že tady prostě je regulační mezera, která by se měla týkat ministerstva. A ta lichva je někdy tak silná, že to člověk upadne. Ministerstva financí, ale i centrální banky, jo, která prostě v tomhle ohledu si myslím, že jako nechává prostor lidaskomu. To znamená, tohle je věc, kterou já vidím jako nedostatečně regulovanou a velmi často dokonce jako vidíme řadu jako propagace právě firem, který vyloženě jedou na lichvářský systém. Ale to je tím, že máme strašně deformovaný ten finanční trh, to jsme zase prostě u toho. Jo, my máme podobně jako ostatní zimní kontinentální Evropy máme strašně silný vliv bank, jenom minimum z nich je našich a jsou to jedna je středně velká, dvě jsou malý. No, my musíme vytvořit alternativní národní finanční systém. Musíme prostě, bez toho se nehneme. Ale máme to štěstí, že naši lidi, ale já vím, že ty úspory jsou nerovnoměrné, ale prostě my máme hodně úspor. Máme jednu z nejvyšších měr úspor v Evropské unii. Takže rozhodně máme lepší podmínky, než třeba nějaký nešťastný Řecko. Jako jo, ale my musíme dostat na ty správný kanály, ale k tomu slouží samozřejmě i jako obrana proti lichvě. A tím se otevírá další téma, jako otázka exekucí a další, které prostě nejsou dostatečně dobře řešený. Ale že bych znala přesně ten zákon, takhle z hlavy, to vám neřeknu. Já jsem docela slušně zákon o cenách, ale tohle z hlavy nevím.
1: Podej to Ivanovi, prosím. Exekucím se věnuje ve svém příspěvku podrobně Tomáš Doležal taky, jo? Nebylo to tady zmíněno, ale je to zpracovaný v té knize, ano. Takže Ivane, prosím.
4: Já bych tě navázal, tady bohužel taky se nerespektuje další zákon a ten je teda platný a všichni ho známe. I ona ho v podstatě v té poslední větě nakousla. Zákon 526 z roku 1990 sbírky zákon o cenách. A tehdy když v tom roce 2022, když ta fialová vláda umyslně nechala prostě ty ceny vystřelit, jo, přes burzu a různýma podvodama, prostě ceny plynu, tam to bylo až 92 kaček, nebo 96 kaček za kubík například, jo, nebo 24 korun za kilowatt hodinu, takzvaný burzovní ceny, tak tehdy minister Blažek, myslím, jo, tak minister Blažek tehdy jednoznačně se svýma expertama se tomu začal věnovat, my jsme tam tehdy seděli s Váďou Štěpánem, Pavlem Janečkem, Alenou Vytázkou a prostě jsme se dohadovali a v podstatě jednoznačně nám vyšlo, že nejlepší obranou proti tomu zločinu a to navazuje vlastně jakoby na tu lichvu v podstatě, protože ona to svým způsobem byla lichva, no, tak tehdy jsme jasně říkali, to je jediná cesta. A jeho právníci nám to tehdy odsouhlasili na ministerstvu spravedlnosti Síkela, jo, takzvaný závětrný Pepa, ten vůbec netušil, o čem je řeč, jo, minister průmyslu a obchodu. Ale tyhle ty právníci nám to odsouhlasili a dokonce řekli, že to je kompatibilní se zákony Evropské unie, dokonce, že to je přesně v souladu se zákony Evropské unie. No, takže musím říct, že tohle, to, kdyby se tehdy podařilo, tak jsme nemuseli mít potom těch 35% inflace a všechny ty další zvěrstva. Takže není to jenom zákon o lichvě, je to i zákon o cenách. Děkuju.
1: Díky, Ivane. Jano, jsi chtěla k tomu ještě?
5: Jo, já jenom krátce. Vlastně ono se hodně často mluví o exekutorech, když se bavíme o dluzích, o tom, jak se lidé zadluží a tak dále. Ale vemme si, že v exekucích jsou nejčastěji lidé, kteří si ani moc neuvědomují, v jakém systému žijí a oni jsou vlastně mimo ten systém. Jo. Je s nima velice jako těžká práce a co se opomíjí, tak to je insolvenční řízení. Protože my když si uvědomíme, že jsme v systému, kdy se i prostřednictvím té lichvy lidi v podstatě systémově zadlužují a oni se mají zadlužovat, tak se zjistilo, že se dostali na hranu, kdy spadnou právě do té exekuce a co s něma? No vůbec nic, protože ti lidi už si nic nekoupí, nic si nepůjčí, oni přestanou fungovat. Tak se vymyslela insolvence. Insolvence je recyklát na dlužníky. Tam se recyklují lidé, kteří si půjdou znovu a znovu půjčit peníze. My si tohle musíme uvědomit. Když se podíváte na rozvoj a vývoj vůbec celého vlastně insolvenčního řízení, tak to začínalo na nějakých 5 letech.

0: za velmi přísných podmínek, mluvím tady o fyzických osobách, než se vlastně oni stali úplně čistou novou součástí společnosti a toho finančního systému, toho systému plného lichvy. Dneska jsme se posunuli. My jsme se dneska posunuli, že ti lidé se odlužují za 3 roky. Podmínky jsou naprosto prostě jednoduchý, tak do toho může jít v podstatě každý. A na konci stojí člověk, který znovu může jít do banky, kamkoliv jinam a půjčit si peníze. Dokonce si uvědomíme, že takový insolvenční správce je jediný, který vlastně vymazává zápisy v katastru, který tam mají exekutoři. Prostě insolvenční správci oproti exekutorům jsou jediní, kteří mají nějakou na ně páku. Ale proč to tak říkám? Insolvenční řízení je součástí celého evropského práva. My máme dokonce nařízení o insolvenci. To je přímo použitelný právní předpis v Evropské unii. Takže tady se ví, že tady je lichvářský systém. Ale aby se nezhroutil, tak si potřebujeme vytvářet a očišťovat dlužníky, aby dál vůbec fungovali a aby se ten systém nezhroutil. To je jenom na okraj.
1: Prosím, pan doktor Rád.
2: Dobrý večer. Mé oblíbené téma je to asi otázka na paní docentku Švihlíkovou. Ona to tady naznačila, zajímal by mě váš názor na takové téma, které jsem kdysi tlačil Bohuslavu Sobotkovi do hlavy, že až se stane premiérem, tak prvním krokem, který by ta vláda měla udělat, by byla konstituce vlastně vládní banky. Něco po vzoru Landesbanky, která by spravovala de facto veškeré veřejné finance. To znamená, šlo by přes ní vše, co se vybere. Od zdravotního, sociálního, daně, ale i rozpočty měst a obcí. V podstatě tato banka by pak nastavovala nějakým způsobem určité oblasti, asi ne všechno, ale určité oblasti té národní hospodářské politiky. Jaký je váš na to názor?
3: No, já si myslím, že to je zajímavá úvaha obecně tohle typu. My teda máme jako nějakou banku, která samozřejmě nehraje úplně tu velikou roli.
2: Já si myslím, že by byla v podstatě komerční, čili ne něco jako Česká národní banka, která
3: tak. No, ČNB má svůj vlastní zákon, že jo, to je úplně jako...
2: Například by mohla půjčovat lidem, kteří nemají bydlení, tak by mohla za, řekněme, velmi zvýhodněných podmínek dávat půjčky na zařízení bydlení. Jo, protože de facto dneska můžete tu půjčku dát s nulovým úrokem, protože vám patří ta nemovitost, dokud ji ten člověk nesplatí.
3: Já jenom a potom vidím, že Tomáš se k tomu hlásí.
2: Ano,
3: já si myslím, že zajímavá idea, přiznám se, že tohle jako není úplně jako v mojí hlavě promyšleno, možná Tomáš má víc. To, co já teď třeba vnímám poměrně pozitivně, je ta snaha nějakým způsobem jako líp pracovat s penězma k obcí a krajů. Jo, který s nima jako na rovinu nepracují dobře a často i v tom období ty vysoké inflace měly věci na běžných účtech a ztráceli neskuteční prachy. A bylo jim to očividně úplně jedno a často na tom vyloženě dřepí a není to normální situace, kdy obce a kraje mají plusy a státní centrum má mínus. Jo. To jako s tím se prostě nutně musí něco dělat. A potom si myslím, že opravdu potřebujeme celkově změnit náš finanční systém. Já můžu dělat 2 věci. Buď budu bojovat proti těm dcerkám nadnárodních matek, do toho se nikomu moc nechce. Jo, to znamená sektorová daň a podobně, a to by se dokázalo vybrat takových 50 miliard, ale do toho prostě politicky, no tahle vláda určitě ne, a jako bylo by to otevření další fronty boje. Další, co můžu udělat, je nějaká státem podporovaná nebo garantovaná instituce tohohle typu. A třetí, co můžu udělat, je úplně obejít banky a začít to dělat prostě úplně jinak a využívat ty moderní nástroje, které mám, včetně třeba prostě jako digitálních měn a podobně. Jo? Což si myslím, že by byla asi nejlepší cesta pro nás, protože abych se nevracela do minulosti, kde bankovnictví bude podle mě čím dál víc pasé, to tradiční, a přesouváme se do úplně jakoby jiný situace, která má taky své rizika, jako má všechno, ale tam si prostě myslím, že budeme potřebovat takovej jako trošku lepší kapitálový trh, abychom dostali. Já potřebuji přesměrovat ty úspory, kterými v tuhle chvíli leží u těch dcerek nadnárodních bank, tak já je potřebuji přesměrovat dobrým směrem toho národního kapitálu. Já musím kumulovat ten národní kapitál, jo? A teď jde prostě o to, jakýma cestama to udělám. Jde to přes penze samozřejmě udělat, jo? Jde to přes nákup národních dluhopisů. Spoustu věcí tam můžu vymyslet, jak je prostě musím popadnout, protože my je máme naštěstí, rozumíme si, jako jo. Jak to říkal Tomáš, my ty zdroje máme, my je i vytváříme, jenom jsou prostě blbě rozprostřený a já musím ty kanály změnit. Nevím, jestli na to stačí na instituce, je to věc k zamyšlení, děkuju za to, ale a můžu tomu pro mě využít ty moderní technologie, jako říkám, že musím, nemůžu se vracet podle mě do 20. století, ale jedna z těch jako velkých výhod je, že my ty zdroje máme. Jo, něco máme špatně mobilizovaný a špatně rozdělený doma a hromada nám toho utíká ven a hromada nám utíká do šedý nebo černý ekonomiky. Jo? Když to spojím, tak mám dost peněz na to, abych provedla spoustu toho, o čem se tady bavíme. Jo, to nejsou nereální věci. My nejsme chudá ekonomika, uvědomme si to, prosím vás. Pokud od nás každý rok utíká minimálně 500 milionů, a to se drží hodně dole, ono to bude spíš ten důchodový, určitě bude to spíš 800 miliard každý rok, tak pardon, nejsme chudá země, teda jako fakt ne. Čili aby nebylo co utíkat, jako jo. To znamená, tady se toho vytváří hodně, ale je to špatně směrovaný, špatně strukturovaný a máme příliš starý struktury, podle mě ten bankovní systém kontinentální Evropy je něco, co je prostě na odpis a mám pocit, že už i v Africe je to modernější, vidíme krásný systémy, platební PIX, Brazílii, UPI, no samozřejmě Čína, to je úplně jiný level a něco takového bychom prostě měli jít i my, jako tímhletou cestou, ale Tomáš chce určitě reagovat.
4: Děkuju jenom krátce, děkuju Davide za ten dotaz. Já vím, že když jsme se někdy v loni o tom bavili, tak ty si přímo to formuloval jako státní hypoteční banku i jako konkurenci právě komerčním hypotečním bankám a že to vzbudilo velkou nelibost v jistých kruzích tehdy. My jsme teď šli do toho kolečního vyjednávání s tímhle projektem, který jsem ti tak trochu ukradl, ale citoval jsem tě v nich. Samozřejmě neprošlo to takhle zcela, ale během pár týdnů nebo měsíců bude připravený projekt, o kterém mluvila Ilona, bude toto financování bydlení pro obce na nosiči bankovní asociace a Moravskoslezský rozvojový banky, taky s nulovým úrokem, nikoli jako v komerční fázi pro jednotlivce a rodiny, je to takový aspoň čtvrt krok, ale plně souhlasím, že tahle by ta cesta byla. Máme na to prostředky, máme na to nástroje i legislativní a i se toho i instituce, které se toho chtějí účastnit a ty státní garance nebo podpora i mladých rodin by mohl být ten krok dva, ale uvidíme, jak to bude v realitě.
5: Dobrý den, já jsem Jana Běhonková. Téměř celý svůj profesní život jsem se zabývala životním prostředím v nejrůznějších rezortech, nejen teda v jednom. A tady jsem zalistovala v knize a tam je mimo jiné teda povídání nebo zmínka o státní politice životního prostředí do roku 2030 až 2050. Nevím, jestli je to na vás, pane inženýre, je možné třeba odstoupit od Pařížské dohody, jako to třeba udělala Amerika. A nebo vůbec dá se zredukovat nebo napravit ta státní politika?
1: Určitě může se k tomu kdokoliv, budete jenom, chtít vyjádřit. Jenom tady autorem toho článku je tady pan doktor Tomáš Břicháček. Tak Tomáši, chceš k tomu?
5: Já bych ještě jenom teda zmínila jednu větu. Já jsem v té Číně byla. 3 roky po sobě. To je neuvěřitelný boom.
1: Ano, díky.
5: To se týčí doktora.
1: Chceš, Tomáši?
5: Jo.
6: Tak děkuji, já jsem tady autor té kapitoly.
5: Děkuji.
6: A já nevím, k tomu dotazu zda je možné odstoupit od Pařížské dohody třeba, tak jako v současné době to jádro té pravomoci je vlastně v rukou Evropské unie, takže když členský stát odstoupí a teoreticky může, tak by to moc k ničemu nepomohlo, takže to je vlastně věc unijní politiky, takže to je potřeba zdůraznit. A já v tom svém příspěvku, řekněme si, kladu takové méně ambiciózní cíle, jak na úrovni nějaké změny filozofie a změny přístupu k prosazování našich zájmů v rámci Evropské unie, takže není to nějaké... Jo.
1: Okay. Chcete někdo taky ještě na tohle téma pohovořit? Tak jo, Honzo?
7: Já jenom stručně, protože životní prostředí samozřejmě dneska všichni chápeme jako důležitou věc, ale blokuje nám dneska už po mnoho let, po mnoho ministrů životního prostředí nám blokuje rozvoj všech oblastí, tak řeknu jako ropák roku. Já jsem ropák roku za rok 2018. Ten problém je v tom, že, a to jsem předtím, že to nemohlo být dlouhý, tak jsem to nemohl říct, ale v podstatě všechny rezorty, já budu mluvit o dopravě, tak mají tu vlastnost, že musí se dohodnout ty ministři s ministrem životního prostředí. A ministr životního prostředí, já jsem byl za ministrem červeným před 14 dny, tak uvidíme, ale až na tohodle červenýho, tak posledních třeba 10, který byli, tak byli vlastně v podstatě držený ve funkcích nevládkama. Jo? Takže to, co vy se ptáte, jestli se dá odstoupit, no tak asi jo, Amerika odstoupila, že jo? Ale to je to jasný, jo? Ale to se nás týká jenom jako potom dopadově, ale hlavní podle mě je, aby ty jednotliví ministři byli schopní se domluvit s rezortem životního prostředí na ochraně životního prostředí, na tom, aby se nestavili takový zůvěřilosti jako dálnice D8 mezi Milešovkou a Lovošem, která měla být pod zemí a není kvůli Patrikovi z Děti země, když to zkrátím. Na to by měla dbát to ministerstvo životního prostředí a ne na to, aby blokovalo jednotlivé stavby, protože prostě to dělá pro určitou neziskovku, která je z druhé strany republiky. Já říkám za dopravu, ale je to určitě na průmyslu, ty nevládky dneska mají větší, bych řekl, koncepční vliv než vlastní pracovníci toho ministerstva. A myslím, že tahle vláda, i když neplní řadu věcí, které slíbila voličům, tak tohleto je věc, kterou by mohla pomoct vyřešit. Tahle vláda, která tam teďka je, čili rezort životního prostředí, se o to aspoň pokouší. Děkuji.
1: Ano, děkujeme, díky moc. Tam teda máte mikrofon už v ruce, výborně.
8: Dobrý den, Daniel Antoš. Já bych se chtěl zeptat vlastně, na čem si myslíte, že by měla být ta suverenita, o které se zde hovoří, postavena, protože bude zřejmě potřeba, aby to bylo nějaký silný fundament, neboť to nadnárodní řízení, které zde působí vlastně dlouhá léta a desetiletí, vlastně vybudovalo už určité struktury a domnívám se, že aby se s nima mohlo nějakým způsobem účinně bojovat, bude zřejmě muset vzniknout nějaká širší shoda napříč jakoby celým tím občanstvem tady na tom území, tak se chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit právě, nebo na čem by ta suverenita podle vás měla být založena, aby měla dostatečnou jakoby sílu vůči těm strukturám, které zde už působí a mají nesporně také obrovskou sílu.
1: Ano, díky za dotaz, Petře.
9: Tak takovej základ té suverenity, to je národ, který je připravený té suverenitě něco obětovat. A to je vlastně podmínka, která v českých podmínkách, jak říkají technokrati, není triviální. Jo, to znamená, to není něco, co můžeme brát jako daný. A nejenom teda u nás, ale i u jiných národů světa. Jo, protože boj za suverenitu skutečně vyžaduje oběti. My to dneska máme před očima v případě Iránu třeba. Jo, ten Irán měl různé možnosti. Měl různé možnosti, jak postupovat a rozhodl se vlastně bojovat. A ty následky, které nese, jsou velmi vážné, velmi těžké. Jo, teď to vypadá, že se třeba nějak dohodli, jo, že potvrdili Iránci, že k něčemu došlo. Takže uvidíme. Ale vyžaduje to oběti. Jo? Vyžaduje to oběti. Takže to je první podmínka. Jo? První podmínka je, že v tomto národě musí převládnout představa, že za tu suverenitu je připraven bojovat a že je připraven té suverenitě něco obětovat. Pak jsou samozřejmě další podmínky, které jsou právě tak důležité. Myslím si, že ten boj za tu suverenitu pro národ naší velikosti, jo, my nejsme Irán, jo, je nás 10 milionů, nemáme přístup k moři, což je docela podstatný, protože to je přístup jako ke světu. Takže v mnoha ohledech jsme omezení tím. Takže národ naší velikosti musí dostat tu příležitost. Musí se otevřít geopolitické okno. Geopolitické okno si neotevřeme sami. To nám otevřou velké světové události. Někdy budou mít svýho hybatele, jindy budou naprosto spontánní. Jo, takže to je další podmínka. A vzhledem k tomu, jak je svět k pohybu, tak myslím si, že tato podmínka je vlastně téměř triviální. To je podmínka, která bude splněna. A pak jsou tu, pak je tu podmínka jenom v podstatě, abych to nemluvil dlouho, jo, tak ta poslední je ta, o níž mluvíme jako o změně režimu. Protože všimněte si, tyhle dvě podmínky, které jsem pojmenoval, nejsou podmínkami změny režimu. Změna režimu je až trochu dál po tom proudu. Když tyhle věci budou naplněny, tak ten národ si musí postavit instituce tak, aby tu svou vůli mohl prosazovat. O tom je změna režimu. Ona je o nastavení institucí a politik tak, aby v okamžiku, kdy ten národ si řekne, já se chci chovat svrchovaně, tak, aby měl ty nástroje po ruce. Jo? A to je vlastně, to je to, o čem tady mluvíme. Ale pak jsou tu ty dvě podmínky, které jsou teda víc proti tomu proudu a které musí být naplněny.
1: Ještě Andrea, že chtěla tady, ano.
10: Jenom krátce k těm podmínkám, co říká Petr Drulák, tak my potřebujeme získat pro tohle ten cíl naše mladé lidi. A myslím si, že to, co děláme v té učitelské skupině, tak takovou ambici máme, ale zatím je to ve zrodu. Bavíme se tam o tom, že budeme konkurovat některým těm nevládkám tím, že si vyrobíme vlastní programy, které budou právě o té suverenitě, o vlastenectví a budou komplementární tomu, co oni dělají. Takže my třeba nejsme, myslím si, nebo já za sebe řeknu, budu mluvit za sebe, já nejsem proti tomu, abychom znali evropskou kulturu, světovou kulturu, uznávali to jejich dědictví, ten jejich přínos, ten opravdový, nebudu se tady rozepisovat o tom nepřínosu, ale zároveň si myslím, že bychom měli hodně podpořit to, co tam teďko nemáme v tom školství, a to je právě ta vlastenecká národní část toho kurikula.
11: Tak, ještě Tomáš, a potom budeme mít čas ještě na dvě poslední otázky, tak vím, že mikrofon už někdo. Ano, výborně. Tak po vás ještě pak bude moct
4: Já to vemu velice krátce, minutu dvě, navážu na Petra, aby to nebudu formulovat tak strategicky a perfektně vizionářsky jako on, ale přepůjčím si ten slogan o té politické odvaze. My nečelíme válce, nepříteli jako Iránci, ale stejně stahujeme kalhoty kolikrát nebo skoro pořád, když je brod daleko. Dám jeden konkrétní příklad. Teď jsme probírali novelu zákona o podpoře bydlení. Zjednodušeně šlo o to podpořit oběti domácího násilí samoživit, dát jim dotované obecní byty, které si z části budou hradit a než se restartují zase do života, do příjmu. Piráti ho přijmuli v minulém volebním období s tím, že ten člověk, co tam vstupuje, může mít příjem i nula, čili i bezdomovec. Na to navázané neziskovky biznismeni s chudovou říkají, přilítli, tam lobovali. My je umíme zabydlet, to není problém, ale finále je vždycky takové, že dělají bordel v těch bytech a pak to zatáhnou daňoví poplatníci, protože ty byty jsou buď obecní, nebo je tam můžou dávat různí vykukové do toho fondu. Tak my jsme to v novele s ministryní Mrázovou zvýšili ten vstupní strop asi na 8800. Jo, aspoň, aby to bylo něco, nějaká pravděpodobnost, že ty lidé to zaplatí, dostanou nějaký příspěvek na bydlení. Týden předtím, než se o tom zákonu hlasovalo, mi ministryně volala a říká, prosím tě, Tome, ne, Piráti si žalovali v Bruselu, musíme to snížit na 4000, aby se tam dostalo víc lidí. Já říkám, no tak my proto nemůžeme být, když jsme to takhle investovali politicky. Prosím tě, aspoň na rok, jinak nedostaneme 8 miliard z 9. milníku Národního fondu obnovy. Jo? Čili tohle je konkrétní případ, týden starý, a nebylo dostatek ta 101, která by řekla, no a co, tak se je strčte někam, protože tohle je prostě podstatnější. Jo? Tak jenom jako příklad.
12: Dobrý den, Iveta Richtaříková. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste se zabývali příčinami toho stavu, v jakém dnes se jsme. Tady zaznělo opravdu mnoho informací, velmi různých, myslím si, ale že většina z nás asi o nich ví, potom zazněly hezké návrhy na řešení toho stavu, ale vůbec jsme nehovořili o příčinách. Já osobně se domnívám, že chceme-li něco vyřešit, takže bychom měli najít ten základ, to jádro, proč se to stalo, jak je možné, že vysoce rozvinuté Československo s průmyslem na vysoké úrovni, které vyváželo všechno možné od špendlíku až po jaderné elektrárny, k které mělo vlastní vědu a výzkum za všechny, jmenujme třeba vakcíny, léčiva a podobně, ale bylo to ve všech oblastech života, které bylo soběstačné potravinově, vyrábělo vysoce kvalitní potraviny. Jediné snad, co jsme neměli, jsou ty banány, které teda teď máme, ale to je asi tak všechno. Tak jak je to možné podle mého názoru bez pojmenování těch hlavních příčin, co se to stalo? A není to jen to nadnárodní řízení, i když je dravé, pochopitelně. Takže nemůžeme nic vyřešit. Že tady úplně opomíjíme jeden, nebo možná je toho víc, absolutní základ. Ale chci se jenom zeptat,
1: ano, děkujeme, děkujeme, výborný a dotaz, pádný. Samozřejmě vám předám mikrofon, ale když už ho držím v ruce, jako editor, spolueditor teda té druhé knihy a někdo, kdo podrobně četl i tu knihu první, což nevím, jestli je váš případ, my to tam probíráme v té první knize. Jo, právě, jo, že my vlastně dneska představujeme tu druhou knížku, kde jsme jakoby o krok dál a některé odpovědi na tu otázku, kterou jste správně položila, tak jsou v té první knize. Tam vysvětlujeme, proč jsme se do té situace dostali a proto přicházíme s tou koncepcí změnou režimu, že si uvědomujeme, že prostě nestačí jenom tady povolit matku, tady utáhnout šroubek, že se musí tak celá konstrukce změnit. Jo? Takže, ale prosím, jestli někdo k tomu chcete. Výborně. Já jsem to prej řekl výborně, to jenom kdyby náhodou to někdo neslyšel. Tak poslední dotaz. Tak jestli už, jo tam, prosím, zádu, ano.
13: Tady celou tou diskuzí se nám tady vleče nit nějakých práv, ať už v nejrůznějších oblastech, různých politikách. Určitě uvažujete i o rezortu ministerstva spravedlnosti. A já se chci jenom zeptat, jestli jste někdy neuvažovali o tom zřídit, ať už rezort, nebo z vašeho úhlu pohledu politiku, národní povinnosti. Děkuju.
9: No, to je přesně, to by bylo asi v té první knížce, že jo? Akorát, že tam tu kapitolu nemáme, chci dodat. Michal to měl trochu jednodušší, ten mohl na něco odkázat, ale...
14: Taky jsem to tahal zpaty.
9: Ale samozřejmě, že máte pravdu, jo? Protože v okamžiku, kdy mluvíme o tom tedy národu, který nějakým způsobem sebevědomně vystupuje, tak je to trochu, no ne je to trochu, je to v rozporu s tím absolutním individualismem toho liberalismu. No, když vy říkáte národní povinnost, tak to znamená, že tu subjekt národ a že ten národ dokáže toho jednotlivce nějak zavázat, dokáže ho přinutit. To je nutná součást toho. No, to je nutná součást toho, ale přiznávám teda asi náš možná v tomhle dluh, ne, že tuhle tu otázku tam rozpracovanou nemáme, ale je to otázka, která je relevantní a je to samozřejmě pro nás podnět i v té další práci, protože my samozřejmě, i když tahle knížka, v této knize jsme se snažili pokrýt věci, které považujeme za důležité, tak je řada důležitých otázek, které zůstávají nepokryty. Jo? Takže myslím si, že ne letos, ale v příštím, přes příštím roce určitě budeme, přijde zase publikace, která bude reflektovat ty věci, jimž jsme nedali dostatečnou pozornost. Ano. Ne, samozřejmě práva, která jsou spojená s určitou odpovědností, že jo, což je téma, které samozřejmě každému, kdo kritizuje ten liberální pohled na společnost, je blízký a vlastně je nevyhnutelný. Děkuju za ten podnět.
1: Díky a v tuto chvíli ještě předtím, než tedy... Jo, Honza, dobře, tak kratičce, prosím.
7: Jenom krátce. Tady na dvě otázky, na obě dvě odpověď. Samozřejmě jsou tam ty globální vlivy a globální struktury a národ a tohle, ale zapomínáme pořád na jednu věc, že řada těch věcí, vy jste se ptala, co je důvodem, proč to nefunguje, je prostě vysledovatelná normálně ve smyslu cesta peněz. Proč to tak je? Je vždycky dohledatelný, že někdo využívá toho, o čem se tady celou bavíme, využívá těch struktur, řekněme, globalizačních, které nás ovlivňují, ohejbá si to a stát nemá sílu na to, aby ho z toho vyrval. Řeknu to příklad toho životního prostředí. Když se podíváte na to, jaký peníze dostávají ty, kteří jdou vlastně proti rozvoji země a kolik dostávají ty, kteří by to hájili a chtěli, tak vždycky ty destruktoři si najdou cestu k penězům jednodušejc a vypadá to jako tak ekologicky, čistě, hezky a my prostě to respektujeme, protože přece nemůžeme jít proti někomu, kdo to tak myslí dobře s přírodou. A tak je to v každém oboru. Cesta peněz, sledujte ji a najdete tam důvody. Děkuji.
1: Tak já ještě než začne ta slíbená autogramiáda, tak bych přece jenom se ještě na vás obrátil krátkým dotazem. Mluvili jsme tady o školství. Ty jsi, Andreo, zmínila známkování, že spory, které se vedou o známkování. Tak zkusme si taky takové jedno známkování tady, mě tak napadlo. My jsme před volbami, a ono to vychází i z toho našeho konceptu změny režimu. My jsme upozorňovali, že jo, tak ve Svatopluku jsme to měli docela ujasněné, ale veřejnost jsme tak nějak vedli k tomu, že těšme se na změnu vlády, radujme se z toho, až bude vláda vystřídána, ale zase od ní nečekejme velký zázraky. Právě proto, že dojde jenom k nějakým kosmetickým změnám, to nejhorší se možná odstraní, ale to, co vlastně máme v těch knihách, tak toho bude prosazeno pomálu. Takže my nejsme tak úplně zaskočený tou současnou situací. Přesto se vás chci teď zeptat nebo vás požádat. Já je to citlivý, choulostivý, máme tady vládního poslance, ale kdybyste každý na té stupnici jednička až pětka, je to teď přesně půl roku, co nám vládne nová vláda Andreje Babiše, kdybyste jí dali za ten půl rok známku. Český systém, pochopitelně, jsme český systém, takže tady tím už se dlouho nezdržíme, že jo, protože od jedničky do pětky to všichni nějak umíme.
0: A já se nebojím, já se rozhoduju vnitřně, víš, jakoby, no tak já to vidím, tak se rozhoduju mezi 3 minus a 4, tak.
1: Jo, 3 minus až 4, jo, tak někdo si to, dobře.
9: Tak já známkuju docela často, že jo, to je moje profese, ale vždycky jako mi přijde nefér jako zkoušet studenta z něčeho, co nemá v té literatuře, jako jo. To znamená, já tady mám dvě známky pro ně. Jednak podle toho, co měli v literatuře, a to byly ty jejich programy a to slibovali. A tam bych to viděl mezi 3 a 4. No a pak bych je ale taky známkoval podle tohohle, že jo. To je v naší literatuře a tam je to za 5.
1: Děkuji.
7: To rozdělení, to mě Petr vzal, protože já jsem to chtěl říct taky, že důležitý je totiž, jak to vnímáme z hlediska rozvoje země, jak to chápou, trošku nafoukaně řekněme odborníci, který vědějí, o čem mluvějí, ale druhá věc je, jak to budou chápat voliči. Jo? Protože pokud ta vláda neudrží trend a bude nahražená třeba, já nevím, vládou Andreje Babiše s Lidovcema a Stanem, protože prostě voliči řeknou, že nic nedodrželi, no tak to je větší průšvih, než když se něco malinko odsune časově. Takže z hlediska toho, jak se tím prezentuje tady ta vláda voličům, tak je to 5, prostě ty lidi to nebudou brát. Z hlediska, řekněme, naplňování, tady trošku to říkám jinak než Petra, ale já to vnímám jako z hlediska, že chápou, co by měli, tak je to 4.
1: Jo,
7: ale dělají to tak, že to vypadá na 5.
1: To je teda, teď jste viděli takzvané slovní hodnocení, ale bylo to teda nakonec zakončeno teda tou číslicí, jo? Ale tady vidíme, jak je to složitý problém. Ilono, prosím.
3: Tak já bych, teda já normálně známku docela přísně, já známku taky celý svůj život, ale dala bych, já jsem teda žádný očekávání neměla, takže jako vzhledem tomu, že se nedostalo, stačilo, tak moje očekávání byla jako skutečně extrémně nízká, takže já bych to taky viděla někde mezi 3 a 4. Mě fascinuje ta pomalost, protože tam je spousta lidí, kteří jako už tu funkci měli, znají to, ten rezort, měli by vidět, proti komu stojí, měli by vidět, jak se ty ty lidi formujou, co dělají, čeho jsou schopní ten deep state prostě a ty organizace. A oni vůbec nejsou schopní se s tím poradit. A jako já nevím, já kdybych byla v opozici takhle, tak si prostě připravím legislativní smršť a jedu. Já je musím úplně zahltit, těch prvních 14 dní prostě utluču tou rychlostí, jo, tou smrští, a ne, abych jim dala čas, aby se zorientovali a sformovali. Pro mě to je nepochopitelný. Z hlediska hlavně někoho, kdo už měl tu mocenskou zkušenost, jo, a měl i tu zkušenost právě s touhletou, řekněme, s tím deep statem a podobně. Pro mě nepochopitelný ta bezradnost to mého hru, takže no, fakticky 3 až 4 a možná jsem ještě moc mírná.
1: Dobrý, díky, tak. Na to se té vlády někdo konečně zastane, Martine, ne?
14: No, já chci říct, že nic není malé ani velké, jenom ve srovnání, takže když to budu srovnávat s vládou Petra Fialy, tak řeknu, že se všecko lepší. No, jakoby nenapadá mě nic, co by se horčilo, tak z toho pohledu jedna, ale když to srovnám s tím, co jsem očekával a srovnám to s vládama, které tady byly, tak jsem jako taky zklamaný samozřejmě a řekněme tak 3 minus. No.
1: Mm-hmm, díky.
4: Tak, přesně na stejnou otázku jsem včera odpovídal na diskuzi s Katkou Konečnou. Paradoxní bylo, že jsem si ji položil sám. Ono se to... Ale bude se to vysílat až za několik dní, tak musím být konzistentní, nebo bych pak musel říkat, že se mezi tím něco zlepšilo, tak zhoršilo, ale teďka vážně. Každý se dívá z různého úhlu pohledu, já to vemu z toho očekávání a versus naplnění a druhá taková ta technika, forma a obsah a tam jsem přesně řekl za 3 minus, mezi 3 až 3 minus, dejme tomu, když budu mírnější dneska.
1: Díky a na závěr, Andrea.
10: Já nevím, no na závěr už není co moc dodat, ale je pravda, že jsem čekala málo, protože jsme se o tom bavili všichni dohromady, že prostě vláda ANO bude taková houpačka mezi, jako my vám slíbíme, nesplníme, takže to bylo jasné dopředu, že se toho moc nezmění a kvůli tomu si myslím, že to očekávání, jako, jsem jako Ilonka na tom asi podobně, no, že aspoň něco malinko se tam jako odehrává k lepšímu, no. Ale tak.
1: Děkuju. Přátelé, sledujte naše webové stránky, protože se z nich dočtete, kde se budou konat další besedy po republice nad touto knihou, zase v nějaké obměněné sestavě s těmi, kteří se dnes nedostali ke slovu, nebo dokonce dnes nemohli přijít, jako já nevím, je Zdeněk Koudelka, kdo tam je, Jaroslav Štefec, Hana Lipovská, Jaroslav Ungerman a další, tak ti budou zváni potom na ty další besedy. Moc vám děkuju, že jste přišli do těchto nádherných prostor. Za to taky jsem moc rád, že nás tolik, že se nás sešlo tolik, že jsme tady opravdu tělo na tělo. No a teď už se pojďme pustit do té knížky tady u toho stolu, u pana ředitele Daniela Podhradského, bez kterého by ta knížka nikdy neexistovala. Takže děkujem a brzy zase na viděnou.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy, máme tedy neděli 14. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. Zdravím vás a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a taktéž živě na Odyssey a záznamem pak na YouTube, tam bez cenzury TV, hledejte. Koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Hned jak se mi přihlásí a připojí, tak se mrkneme na samozřejmě na komentované to zpravodajství, na které jistě čekáte. No už a pak od 21. hodiny se koukneme na 37. pokračování Nového věku a programu Sunrise. Takže to jsou teď 4 hodinky nachystány. Opráskem už to tady máme, já se ještě kouknu, co pan Tichý, kde se nám zatoulal, protože to je zajímavé, tak já ho tady prokliknu. Nevím, jestli psal teda, že mám jet na začátku sám, a nebo jestli ne, už to poslal všechno, takže už by pan Tichý měl být i nachystán. Tak uvidíme, já ho zkusím vytočit, ale zavolat mu. Tak to zkusíme. Samozřejmě na začátek, když se nám pan Tichý, tak já to tady přečtu, přihlásí, tak máme tedy v tom komentovaném zpravodajství, budeme mít iránský konflikt, informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchače, diváci.
0: Tak, 6. Akorát budeme mít doběhl, novinky.
1: Doběhl jsem k aparátu, takže...
0: Jo, super. 6. budou novinky odinut, útoky na naše zdraví bude jako 7. téma a zajímavosti z domova, snad se k ním i dostaneme, budou jako poslední 8. to zpravodajské téma a pak se koukneme na tematické okénko a ne páteční shrnutí od Larryho C. Johnsona. To je ten bývalý analytik CIA, jestli se nepletu. Tak, jdem se na to kouknout, pane inženýre. Koukám tady iránský konflikt, můžeme asi začít hned tou jedničkou.
1: Začneme dneska iránským konfliktem, protože on má velmi zajímavý vývoj a myslím si, že časem se ukáže, jak zajímavé měl pozadí, ale to nechci předbíhat. Pojďme na to, co se děje tedy. Takže první zpráva hovoří o tom, že Irán vážně poškodil americké centrum leteckých operací v Kataru. Tam hovoří, zase se ještě zpátky vracejí krátce po tom začátku té války, že tam zahrnují teda desítky amerických důstojníků. Takže bylo to velitelské centrum, které více než desetiletí řídil americkou leteckou kampaň na Blízkém východě, takže to je prostě přímý zásah, bylo vážně poškozeno. Takže tolik jenom jako na připomínku, jde konkrétně o základnu Al Udeid a ta byla vyřazena z provozu tedy, takže údajně tedy ty iránské raketové útoky tehdy nenarušily tu leteckou kampaň operací Epic Fury, která začala to 28. února. Jinak ta americká armáda předpokládá, že Irán na toto zařízení zaútočí a proto od počátku operace řídila tu kampaň z objektu na letecké základně Shaw v Jižní Karolíně. Takže personál byl z Al Udeidu převelen ještě před vypuknutím konfliktu. Pak je mi všem otázkou, teda koho tam vlastně teda zabili. Pokud tedy byl odvelen, tak je otázka teda, koho tam zabili. A ukazuje se, že vlastně celá, nechci to zlehčovat, ale že vlastně celá ta záležitost s tím Iránem, že bude lépe či hůře na aranžované divadlo. Ale to nepředbíhejme. Pojďme k dalším zprávám.
0: Tak, máme tady varování k USA a k zemím Perského zálivu jako druhou zprávu. V pondělí tedy 6. kecám, oni to tady otočili 8.6. ve svém prohlášení iránské revoluční gardy varovali Spojené státy americké, aby se do války s Izraelem nezapojovali, nebo spíše po jeho boku, no takže s Izraelem, protože se Izrael stane terčem. Konkrétně revoluční gardy tedy uvedli ve svém prohlášení toto. Varujeme vládu USA a režimy, které podporují nepřátelskou entitu před důsledky intervence. Potvrzujeme, že jakákoliv půda nebo vzdušný prostor, který se stane otevřeným agresi vůči Iránu, učiní vlastníky přímým cílem našich útoků. Toto oznámení tedy přichází po izraelských leteckých útocích na iránské cíle, jakožto odvetu za teheránské raketové útoky, nebo spíše na Teherán, že ano. A Irán vysílá tedy jasný signál, že nebude tolerovat zapojení třetích zemí, a zejména tedy Spojených států amerických do války s Izraelem po boku Izraele. Je to tady zase z těch řeckých, tak je to trošku koprnatý tedy překlad. Napětí tedy zůstává stále vysoké i přesto příměří dohodnuté už v dubnu. Americký prezident Donald Trump se snaží tedy prosadit diplomatické řešení, zatímco izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy svolával mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Trhy už na to samozřejmě všechno zareagovaly, protože cena ropy překročila k pondělku $96 za barel. Tak.
1: Další zpráva, tak jak šel týden, tak je z 10. a ta hovoří o tom, že Irán zahájí masivní raketový a dronový útok na celkem 7 zemí Perského zálivu. A že teda všechno vlastně připomíná to období v březnu tohoto roku, kdy válka v zálivu v podstatě dosahovala svého vrcholu. Konkrétně tedy ten útok byl veden masivní tedy na Bahrajn, Katar, Irák, Kuwait a Jordánsko, což teda připomíná teda to březnové období. Dále tedy na, jak si bylo konstatováno, že tedy to napětí mezi Iránem a spojenci Spojených států, že dramaticky narůstá, přičemž Irán tedy zahájil tedy koordinovaný raketový a dronový útok na americké základny a cíle v těch zmíněných státech. Tady, když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, tak mi tam chybí tedy, nevím proč, těm autorům Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty, pokud těch států mělo být 7. Jinak tedy tady jsou rozebírány tedy samozřejmě ty útoky na Jordánsko a na další, kolik teda zachytili, kde raket a zachycení v Kuwaitu a podobně. To si myslím, že není ani tak zajímavé a důležité, jako to, že ten Irán se vlastně těmito útoky se snaží vlastně dotlačit ty státy k tomu, aby jednak oni už si ujasnili, že Spojené státy, že jim vlastně oni žádnou záruku bezpečnosti neposkytují, ba právě naopak svoji vojenskou přítomností v těchto zemích, tak tyto země přímo ohrožují. To je jako smysl i teda této záležitosti. Takže tolik ode mne teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Dobře, dobře, dále se vrhneme, přečtu titulek, neuspořádaný ústup USA, po bombardování amerických základen a Izraele se vrátili 3 miliardy eur v Iránu, nevím, a omezili letecké útoky na Libanon. Tak, teď jsem z toho jelen, takže objevte více pro News GR. Podle iránské tiskové agentury Tasnim, tedy a izraelského webu Khan, se iránský Teherán souhlasil tedy, že přestane bombardovat Izrael a nebude pokračovat bombardování ani amerických základen v Perském zálivu. Ale když Spojené státy souhlasily, že rozmrazí iránský majetek v hodnotě 3 miliard dolarů, který byl do Iránu převezen z Abu Dhabi, a že donutí Izrael omezit útoky v Libanonu. Výměna zpráv tedy probíhala prostřednictvím katarské delegace, zatímco letadlo s majetkem přistálo v úterý ráno na letišti v iránské metropoli, tedy Teheránu. Několik hodin po výše uvedeném oznámení izraelský premiér Bibi Netanyahu vydal projev, nebo měl projev, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán prozatím ustaly, přičemž dodal, že, cituji, za posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit na novou rovnici, která je podle mého názoru nepřijatelná a nesnesitelná. Nuž, ale iránské podmínky byly přijaty USA a toto je poprvé, co byly iránské podmínky přijaty tedy Washingtonem. Současně k tomu Teherán přijal tvrdou retoriku, když tedy předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy, aby neporušili své závazky. A v případě kolapsu jednání hrozil novými údery, protože řekl, dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynuleji. Pokud porušíte své závazky, přejdeme k tomu, co známe nejlépe. A dobrá je poslední věta z toho článku. Je prý jasné, že Irán má nyní v konfliktu navrch v uvozovkách, což nikdo nemohl předpovídat, když konflikt začal před 3,5 měsíce. Do té čárky druhé je to správně, že je jasné, že nyní má v konfliktu Irán navrch. To, že to nikdo nepředpovídal, je blbost, ale obecně se s tím jakoby proklamuje. Tak, protože tohle všechno byl cíl.
1: To jedna a druhá věc. On už byl například, on určité věci už mohl provést jaksi jeho předchůdce Trumpa, ale na místě prezidenta, ale neudělal to právě proto, protože byl odborníky varován a na rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, bychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 400 000 km, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkcí a tak dále, že to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil s zastavením bombardování Izraele a ukončení útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliardy dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, či ty už dostali. A dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní. A bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izrael novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
0: Dobře, tak, co se nám prakticky dublovalo. Jdeme se tedy kouknout na další šestou zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Irán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak expozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Iránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Iránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. Cituji Donýho. Malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Je několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat za lano do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. No, nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíš, že je to divadlo tak a komedie, no. kdyby to nestalo lidské životy.
1: Komedie, ano, je to dělo do komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion lidí, milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, předtím těch revolučních gard 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí. 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturní, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další

0: prostě do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více, než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl, a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená, tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu v pravidelném kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník. Tady ten Donald Trump je taky náhradník, to je ten malý doník a tak dál. Až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj. Ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebují zmocnit desáté brány, což se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Íránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď, je to taky zpátku, takže přestav všechno handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediálních mediací ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv z agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Írán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
0: Ale už se svého času objevila výhruška Izrael vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jedné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva,

0: hovoří o tom, že tedy Trump, že to je ze 14. to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké, nebo představy, fantaskní představy americké na to, ten Irán nikdy nepůjde. A oni mu to, a podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosej a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu. A něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takové to různé nápady, jako že vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci. A oni si nemnívají, že tam dají 10x a 20x a tak dál. Takže je snad unaví, že pak řeknou, Ježíš, tak to sem dejte, mi to podepíšem. Hlavně už neotravujte, ať máme klid. Jo. Prostě to jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a oni mu to revoluční gardy pokazili tedy. Takže a nemá tedy Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebyl finalizován, to znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy a větší šanci na narušení procesu, jak uvedly zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože Memorandum of Understanding, či dohoda o porozumění, tak jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodly. Takže Memorandum of Understanding není žádná dohoda. Už jako taková. To je první věc. A druhá věc, ta dohoda, pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to je nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to otočí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady jako říká, to je nějaký poslanec Seth Moulton, co jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. No, že jim tedy něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a Maksadu se shromáždili lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to jeho vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vlajkami smrt nepoctivému Arakší, to je ten jejich ministr zahraničí věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
1: Tak, musíme pohnout čas kvapí. Izraelský generál říká, íránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Al-Manar a generál v záloze také. Aha, Al-Manar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují iránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský, cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené slavy iránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské, obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Írán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Íránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Írán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrútu, zase v Libanoně. Írán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Írán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Íránu a frontě odporu. Okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
0: Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto, celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pakistánský premiér Shahbaz Sharif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistán jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že teda, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne na technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
1: Tak, jdem to přepnout. Dvojka je zde a tam máme jedničku tady. Já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové. Protože to všechno nestíhám, jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů na ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně o 10%, zůstává však výrazně nad předválečnou úrovní. A v mnohých státech, jako například Kalifornie, ceny tedy pohonných hmot zůstávají na 6 dolarech za galon a někde i více. Teď Trumpův tým přišel tedy s dalším skvělým nápadem postavit v Kalifornii nové zásobníky ropy a pohonných hmot s kapacitou 30 milionů barelů. V současnosti se ropa skladuje převážně ve starých baních, tedy v starých dolech a jeskyních v Texasu a Louisianě, kterým hrozí, že se s vyčerpáním zásob přes noc zhroutí a pochovají pod sebou tedy všechno, co USA ještě měli v zásobě. Tak bych to asi takhle shrnul.
0: No, radost na to určitě nemají, a to je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot a tehdy to bylo, myslím, někde kolem 3 dolarů. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jak mají tu břidlicovou ropu a z toho, tak na ten benzín, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou, to je těžká, tam zase musí odsiřovat, teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela, takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teď jaksi zablokované, takže samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, teda, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to od Tulsi Gabbardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Marie Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zahájení té speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Tulsi Gabbardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona... že ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak, jako říká, že bylo velmi obtížné, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže, ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládu ve 30 zemích. Takže jenom jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid. A proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a tzv. Zdravotníci, jako je doktor Fauci, a subjekty v týmu národní bezpečnosti Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že ten její manžel, že mu přinesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo je jim nepohodlný. No, co k tomu dál říct, dá by se tady asi o tom mluvit dlouho, tady uvědomíme si nám jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat, když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jako jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho budou dělat, to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
1: Tak dále další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské dětské hrůzy, financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů a dokonce adrenochrom. Elity z toho profitovaly, zatímco děti trpěly. Návrat prý Trumpa je nadějí ukončit toto zlo. Tak se na to koukneme, přečtěte si šokující pravdu, kterou vám nechtějí sdělit. Svět byl oklamán a pravda je děsivější, než si dokážete představit. Zatímco média vám servírují sterilní fráze o humanitární pomoci a evakuacích občanů a dětí, ve stínu Ukrajiny skvétá nevyslovitelné zlo. Děti, tedy nevinné, zranitelné a bezbrané, jsou vyrvány ze svých rodin ne kvůli bezpečí, ale kvůli vykořisťování. Jsou kradeny tedy pod záminkou záchranných akcí z válečných zón, směřování do sítí, ale s obchodováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je groteskní realita tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstrovoznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
0: Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam či onde a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že spojené, je to zase, a je to od Kathleen Johnston, a ta hovoří, Spojené státy zahojí války na druhé straně planety a pak tvrdí, že jde o sebeobranu. To je zpráva 12. Žádná jiná vojenská mocnost není rozdělena do oblasti odpovědnosti zahrnující všechny kontinenty na Zemi. Je to proto, že normální armády brání vlastní zemí, zatímco americká armáda slouží k dominanci nad celou planetou. A Spojené státy bombardují Irán poté, co byl nad Hormuzským průlivem během obnovené eskalace konfliktu sestřelen americký útočný vrtulník. Ta vojenská organizace CETCOM, to je pro ten Blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení kritickým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájili dnes v 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety, a v zápětí tvrdí, že tam provádějí obrané údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá. Neměl tam být vůbec. To je ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
1: Tak, dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hlubokou viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Media Greer, můžete sledovat AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
0: Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také se ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě, velmi zajímavé. Spojené státy, scénáře odtržení státu se začínají objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionu se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně zcela odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního Oregonu se mohly připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikají v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastnění státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné odtržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nemníval, že to bude snažší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi je takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jihovýchodního Nového Mexika, zase organizátoři volí po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli to se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
1: Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská jednička je tady. Masakr vlastních banderovci, kteří zavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zavila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupinách. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TAS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasiv Jar, Bachmut, Torec, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou. A jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem někde zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy, samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
1: Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Irán, sklady hořely. Ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Černomorsku. Přibližně tedy 50 dronů Geraň udeřilo na objekty předem identifikované zpravodajskými službami. Útoky byly tedy zaměřeny na tajné sklady zbraní dodávaných Kyjevu spojenci. No, při detonaci a vzplanutí způsobují nejen sekundární výbuchy, ale také hustý černý kouř. V noci mají plameny výrazně zelený a nebo oranžový odstín. To nasvědčuje tomu, že munice obsahovala velké množství fosforu, jehož použití v ozbrojeném konfliktu zakazuje Ženevská úmluva. No, i Izrael to dělá běžně na palestinská území a na Libanon, takže what's a go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děkťájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU, hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické to už si nedáme.
0: Půjdeme dále, další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to, šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známé ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně-kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto centrum řízení dronu 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obraná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty v Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována za statickou, po zimní tedy proti ofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, se ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limáň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limáň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských provincií, zejména s Chersonem a se Záporožím. Čili cílem je přerušit železniční spojení, aby se zastavilo tempo ruského postupu na té frontové linii díky tedy nepřítomnosti zásob, aby tam Rusové nemohli ty zásoby dodávat. Takže současně se ty ruské síly snaží proniknout do Slaviansku a zasahují ukrajinské pozemní komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekinc a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhly ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Ale se koukneme, já přečtu nadpis, zase zpráva dlouhá, zase všechno odevšať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku. Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu.